0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Rodičovský příspěvek od příštího roku zřejmě vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou schválili senátoři. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Senát taky přijal doprovodné usnesení s výzvou, aby vláda připravila do budoucna automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO má automatická valorizace smysl jen u dlouhých období, jako třeba u starobních důchodů.
2: Ale rodičovský příspěvek je dávka, která podporuje rodiny v období, kdy jsou z důvodu péče o dítě a omezení pracovní aktivity pečující osoby sníženy příjmy té rodiny. Toto období je ale přechodné, respektive samozřejmě je časově omezené, není dlouhodobé.
1: Novelu teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Počet obětí silného zemětřesení na japonském ostrově Kjúšu stoupil na 18 a v nemocnicích jsou desítky zraněných. Záchranáři pokračují v prohledávání trosek zříceného obchodního domu ve městě Kašima a kontrolují poškození silnic, mostů a vysokorychlostních tratí.
3: Podle prvních informací vyšetřovatelů otřesy narušily rozvody plynu v nákupním centru. O chvíli později plyn explodoval a zřítilo se jedno patro budovy. V zasažené prefektuře Kumamoto záchranné týmy evakuovaly přes 200 tisíc lidí a armáda poslala do postižené oblasti 20 letadel se záchranáři i materiální pomocí. Rychlá kontrola všech jaderných elektráren v okolních prefekturách neodhalila žádné poškození jejich infrastruktury. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vyvíjejí nový způsob, jak rychleji odhalit parazity způsobující svědivou vyrážku po koupání. Místo zdlouhavého sběru vodních plžů hledají jejich DNA přímo ve vodě. První výsledky ukazují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody.
4: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu, nebo o tom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší a zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější, protože nemusí skotačit nikde po kamenech a nehrozí riziko nějakého zranění, uklouznutí a podobně.
1: Sport. Fotbalisty Hradce Králové čeká odveta druhého předkola Evropské ligy z Tromsø. Po výhře 1-0 v Norsku přivítají soupeře doma. Jablonec po úvodní porážce 2-3 v Chorvatsku zabojuje před svými fanoušky o postup do třetího předkola konferenční ligy. Trenér Luboš Kozel doufá, že se Veročeši navážou na poslední výkon ve vítězném ligovém utkání s Olomoucí.
5: Doma je potřeba prostě opravdu hrát 90 minut, tak jak jsme hráli třeba s tou Olomoucí, a když se nám něco nepovedlo, tak jsme během toho zápasu byli schopni na to reagovat a otočit to, takže to ukazuje na nějakou tu sílu toho týmu, protože prohrávali jsme i tam poměrně brzo a vlastně taky jsme se dostali do vedení a z tohoto pohledu víme, že to v našich silách určitě je, ale musíme prostě podat výkon na té hranici nějakých svých možností.
1: Utkání Jablonec Varaždín začne v 18 hodin, Hradec Králové nastoupí proti Tromsø o hodinu později. Oba zápasy odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na dálnici D1 na Benešovsku a uzavírka na silnici 46 u Olomouce. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov se pohybuje údržba. Před chvílí na 36. kilometru, dejte pozor, blokují levý pruh. Popojíždět budou k exitu 21 Benešov. Na Orlickou Ústeckou už 2,5 hodiny. Neprůjezdná silnice 43 z Červené Vody do Králík. Před půlnocí v úseku narazilo auto do stromu. Uzavírka se dá objet přes Horní a Dolní Boříkovice, případně Jablonné nad Orlicí. A silnice 46 z Olomouce do Šternberku, nově neprůjezdná kvůli opravám vozovky. Uzavírka je u odbočky na Dolany. Potrvá 2 dny, objíždět se bude v obou směrech podél hlavního tahu přes Bohuňovice nebo Dolany. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34, na horách kolem 28 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
7: Necelých 6 minut po 2:00 budeme soutěžit a v nočním radiožurnálu pro vás mám audioknihu na radiokartě s názvem Tropické noci. Jedná se o psychologický thriller z pera začínajícího autora Jakuba Franka a vy se můžete těšit na napínavý příběh z Moravské vsi, kde tamní samotář na své zahradě objeví svázanou dívku. Více se dozvíte, když s námi budete soutěžit, a to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
0: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Alec Benjamin v nočním radiožurnálu a připomínám, že právě teď můžete získat audioknihu na radiokartě ve vynikajícím podání herce Jiřího Vyorálka. Jedná se o psychologický thriller Tropické noci od Jakuba Fránka, začínajícího autora, a vy se ocitnete na zahradě jednoho moravského samotáře, který najde svázanou dívku. A jak bude příběh pokračovat, to zjistíte, pokud s námi budete o audioknihu na radiokartě soutěžit. Stačí vytočit 221 552 155 nebo 255 na konci a volat můžete v tuhle chvíli, tedy právě teď.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Eric Clapton zazněl v nočním radiožurnálu a já připomínám, že stále jsou tu pro vás telefonní čísla 221 552 155 nebo 255 na konci. Pokud se chcete zúčastnit naší soutěže, která právě probíhá, tento týden tu pro vás máme audioknihu na radiokartě s názvem Tropické noci. Jedná se o psychologický thriller z Moravské vsi od Jakuba Franka a to ve vynikajícím podání herce Jiřího Vyorálka. Takže pokud máte rádi napětí a trochu psychologie, tak tohle si myslím, že je audiokniha určená přímo pro vás a zrovna v létě, ať už k vodě nebo někam na dovolenou, se příjemný poslech třeba do auta určitě může hodit. Takže ještě jednou opakuji 221 552 155 nebo 255 na konci. Můžete volat právě teď.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: S vámi je noční radiožurnál a pokračujeme soutěží.
1: Radiožurnál pro vás má tropické noci. Poslechněte si psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
2: Krátce na prázdnosti skl dlaně. Necítil v nich nic divného. Přesto věděl, že už nejsou stejné jako dřív. Vzali život.
1: Audioknihu z pera Jakuba Franka ve skvělém podání Jiřího Vyorálka. Tropické noci na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru pro dnešní den a také zbytek týdne známe. Pojďme zjistit, kdo se dnes dovolal k nám do studia. Haló, slyšíme se?
3: Ano, dobrý večer, dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo pak je na druhé straně telefonu?
3: Pan Wagner.
0: Pardon, přeslechl jsem křestní jméno, teď mi to trochu skočilo. Ano, Vlastimil, výborně. Slyším, že jste na cestách, to asi slyším správně.
3: Ano.
0: Zatím bez problémů, nebo jste narazil na nějaké komplikace?
3: Bez problémů.
0: Tak to jsem rád. A jak to máte daleko do cíle? Tak to vás čeká ještě dlouhá cesta. Posloucháte někdy v autě takhle audioknihy? Tak já doufám, že se vám na cesty bude hodit i audiokniha Tropické cesty, protože dnes není soutěžní otázka, takže gratuluju k výhře.
3: Děkuji.
0: Není vůbec zač, jenom poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
3: Ano.
0: A vy ostatní budete mít příležitost k soutěži zase zítra v tradičním čase, tedy po druhé hodině v nočním radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Brněnští vědci se znovu vydají za jedním z nejvzácnějších nebeských úkazů. Tým z Vysokého učení technického, který už déle než 20 let cestuje po světě za úplnými zatměními slunce, letos zamíří na Island a také do Španělska. 12. srpna tam chce při úplném zatmění pořizovat snímky sluneční koróny, které expertům pomáhají zkoumat slunce i sluneční vítr.
1: Záznam expedice vědců z VUT. Spojené státy, rok 2024. Měsíc právě zakryl slunce a tým pořizuje snímky sluneční koróny. Letos, 12. srpna, je čeká další výprava, říká vedoucí týmu Miloslav Druckmiller.
2: Oficiální expedice je to 16.
1: Výprava se rozdělí na 5 stanovišť, 2 na Islandu a 3 ve Španělsku.
2: Úplné zatmění je unikátní v tom, že ono extrémním způsobem sníží rozptylené světlo v zemské atmosféře a tím umožní pozorovat tu sluneční koronu.
1: Přibližně 2 minuty úplného zatmění dají vědcům jedinečnou možnost nahlédnout do oblasti, která je jinak skrytá v oslnivém světle slunce.
2: To je tam jemná plazmatická obálka kolem slunce, která je normálně nepozorovatelná ze země bez úplného zatmění.
1: Výprava s sebou veze desítky speciálně upravených přístrojů.
2: Jsou to v podstatě amatérské astronomické kamery, no a pak jsou tam úzkopásmové filtry, ovšem ten jeden filtr stojí $8,000 a musí být vyroben speciálně pro nás.
1: Většina techniky vznikla přímo v Brně. Jednu z kamerových soustav mi ukazuje Václav Široký z VSI VUT a studentského fotoklubu Technika.
3: To, co vidíte, je astronomická kamera s objektivem, objektiv 300 mm, na jehož konci je úzkopásmový filtr.
1: Podobné snímky pomáhají vědcům sledovat, jak se slunce chová a proměňuje. Doplňuje Sage Nayalaniya ve Konstantino z Havajské univerzity.
4: Za posledních 20 let jsme vytvořili rozsáhlý archiv snímků zatmění slunce. Díky němu můžeme sledovat, jak se slunce v čase mění, z čeho se skládá, jak je horké a jak ovlivňuje okolní vesmír.
1: Úplné zatmění v Česku neuvidíme, částečné ale ano. Začne 12. srpna přibližně v 19 hodin a 19 minut a měsíc zakryje asi 85% slunečního kotouče. I tehdy bude ale nutné si chránit zrak, upozorňuje Druckmiller.
2: Dívat se očima slunce je extrémně nebezpečné. To je snad jediná věc, že bych lidi varoval, když se chcou na to částečně zatmění dívat, tak si pořídit brýle, které jsou fakt na to vhodné.
1: Vědecký tým opustí Českou republiku mezi 5. a 6. srpnem. Snímky z minulých zatmění lze najít na webu solarwindsherpas.com. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.

0: 2:30. Stručné zprávy přináší Pavel Prouza.
1: Při ruském útoku na Kyjev zemřel jeden člověk, oznámila to městská vojenská správa. Útok pokračuje a Rusko cílí i na jiná ukrajinská města. Podle starosty Kyjeva Vitalie Klička zaútočila ruská armáda balistickými raketami. Obyvatele vyzval, aby zůstali v krytech. Poslanci vládní koalice podle opozice příliš často navrhují zákony sami, a to na místo vlády. Zatímco poslanci minulé koalice navrhli za 4 roky 38 zákonů, u současné vlády to je 26 zákonů zhruba za půl roku. Při tomto postupu ale zákony neprocházejí připomínkovým řízením. Česko bude mít v Sýrii po 3 letech zastoupení na úrovni velvyslance. Prozatímní syrský prezident Ahmed Shara přijal pověřovací listiny Vítězslava Pivoňky. Informuje o tom agentura SANA. Pivoňka od ledna 2025, tedy krátce po pádu režimu diktátora Bašára Asada, řídil zastupitelský úřad v Damašku jako charge d'affaires. U Bučovic začínají pyrotechnici s průzkumem trasy budoucího obchvatu. Na ně pak navážou archeologové. Ti na místě provedli předběžný průzkum bezvýkopovou metodou už loni. Vytipovali místa, kde se dají očekávat významnější archeologické nálezy. Samotnou výstavbu obchvatu plánuje ředitelství silnic a dálnic zahájit příští rok. Sport. 20-letý stříbrný medailista z letošního mistrovství světa juniorů Richard Žemlička nebude pokračovat s hraním hokeje v Zámoří. Po půl roce v celku Youngstown se stěhuje zpátky do Evropy, kde bude nastupovat ve Finsku, zase za tým Saipa Lapparenta. S vedením klubu se domluvil na ročním kontraktu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na dálnici D11 od zavřeného sjezdu na Úvaly směr Hradec Králové a nehoda v Praze. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové v noci popojíždí v levém pruhu údržba. Do 5 ráno od zavřeného sjezdu na Úvaly mezi kilometry 8 až 23. Dálnice teď bez kolon, hlášených nehod. V Praze, Holešovicích, u Hlávkova mostu se srazila 2 osobní auta. Havarovala na Bubenském nábřeží. Podle policie auta brání provozu v křižovatce a místo je přesto průjezdné se zvýšenou opatrností. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc jasná nebo skoro jasná, teploty 16 až 20, v údolích jen 14 stupňů, na horách kolem 16. Přes den má být jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34, na horách kolem 28 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Máme 3:30 a v nočním radiožurnálu zazní Oasis. Přeji příjemný noční poslech všem.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Česko označoval za svůj druhý domov. Ostatně, když v roce 2008 získal Oscara, bylo to právě s českou zpěvačkou Markétou Irglovou. Za chvíli si v nočním radiožurnálu připomeneme Glena Hansarda, který zemřel včera po dopravní nehodě na motorce.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Z ulice na Oscarové pódium. I tak by se dal ve zkratce shrnout životní příběh irského písničkáře Glena Hansarda, který zemřel včera po nehodě na motorce. Hudebníkovi bylo 56 let. Proslavil se hlavně filmem Once. Za hudbu k němu v roce 2008 získal společně s Markétou Irglovou Oscara, respektive jednalo se o kategorii filmové písně, kde uspěli s hitem Fallin' Slowly.
1: Glen Hansard vyrůstal v chudé dělnické čtvrti v Dublinu. Hudba ho provázela od dětství, zpívala mu jí maminka a hrát na kytaru ho inspiroval strýc. Ve 13 letech odešel ze školy a začal si vydělávat hraním na ulicích, kde postupně přešel od irských tradicionálů k vlastním písním. Sám Glen o tom podrobněji mluvil v rozhovoru pro radiožurnál před 10 lety.
2: Já jsem začal v roce 1994, když mi bylo 14 let, Irsko bylo v obrovské recesi a já jsem prostě vzal kytaru a šel jsem na ulici. Vydělával jsem málo peněz, ale vydělával jsem nějaké peníze a navíc jsem je získával za věc, kterou jsem měl ze všeho nejradši na světě. Nelíbí se mi příliš privatizování veřejného prostoru, ta krása pouličního hraní si myslím, že je úžasná.
1: V roce 1990 pak založil kapelu The Frames. Díky albu For the Birds se kapela prosadila nejen v Irsku, ale i za jeho hranicemi.

0: V roce 2001 pak Glenn Hansard s kapelou přijel do Česka, kde se seznámil s tehdy 13-letou Markétou Irglovou na festivalu Valašský špalíček. Jejich spolupráce o několik let později vyústila ve vznik dua The Swell Season a především ve zmíněný Oscarový film Once.
1: What's the check for the love?
2: Miluješ ho?
1: So, miluješ ho?
2: Miluju tebe.
0: Hansard se do Česka pravidelně vracel a nikdy neskrýval, že si zemi i zdejší publikum zamiloval. Obdivoval českou kulturu, hlavně knihy Josefa Škvoreckého, o kterém mluvil před měsícem s naší redaktorkou na festivalu Slunovrat v Opavě.
3: Jsem velký fanoušek Škvoreckého. S Markétou jsme ho navštívili v Torontu. Udělal nám kafe, popovídali jsme si a podepsal spoustu knížek.
0: Na jednu z jeho návštěv v Česku vzpomínal třeba i Matěj Kolář, jeden z organizátorů festivalu Prázdniny v Telči, kde Hansard několikrát hrál a dokonce pomohl založit tamní baskerskou scénu.
4: Když jsem přijel, tak vlastně nám pomohl založit tu scénu u lodiček, protože před koncertem ještě vůbec nešel zvučit, tak si vzal kytaru a šel hrát právě na tu hráz toho rybníka k tomu molu u těch lodiček a kolem něj se prostě udělal dav lidí, kteří ho samozřejmě poslouchali.
0: V Česku se naposledy Hansard představil letos v červnu na festivalech Slunovrat v Opavě a Valašský špalíček ve Valašském Meziříčí. Krištof Jiřík, Radiožurnál.

0: Experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn přináší Pavel Prouza. Plavební stupeň Děčín se podle ministra Červeného může začít stavět na podzim 2029. Hasičům na západě a jihu Evropy komplikují práci vysoké teploty a silný vítr. Golfistku Kouskovou čeká start na elitním turnaji Women's Open. Bude jasno až polojasno, na jihu ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty do 38, na severovýchodě do 34 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Plavební stupeň Děčín se podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů může začít stavět na podzim 2029. Stavba má vyjít na 6 až 8 miliard korun. Čtvrtina peněz je určená na kompenzaci dopadů na životní prostředí. Jezová varianta má podle ministra výhodu v zadržení vody v krajině i zvýšení hladiny spodních vod. Nová plavební komora pak pomůže zajistit téměř celoroční splavnost Labe od Ústí nad Labem na hranice s Německem, pokračuje Červený.
3: Když se podíváte dneska na splavnost Labe, tak právě díky té chybějící poslední komoře plavební v Děčíně máme nějakých 90, maximálně 100 dní. My když právě to nejužší hrdlo spravíme pomocí plavební komory s jezem, tak zvýšíme tu kapacitu pro Českou republiku na 345 dní.
2: Boj s požáry na jihozápadě Francie komplikují silný vítr a vysoké teploty. Ty dosahují skoro 40 stupňů Celsia. Kvůli plamenům museli svoje domovy opustit statisíce lidí. Požáry od začátku letošního roku jen ve Francii sežehly přes 116 tisíc hektarů porostu.
4: Požár v departmánu Gironde je podle serveru Le Monde nejrozsáhlejším od roku 1975. Hasičům se daří bránit jeho dalšímu rozšiřování, popisuje prefektka departmánu Sophie Brokasová. V boji hasičům pomáhají i lesníci, vojáci a taky hasiči ze zemí Evropské unie, včetně Česka a Slovenska. Práci jim komplikují hlavně suchý vítr a vysoké teploty. S lesními požáry bojují i ve Španělsku, Turecku nebo v Řecku. Při hašení požáru na Krétě zemřeli 2 hasiči. Úřady tam kvůli plamenům nařídili evakuaci 5 vesnic. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Čeští a slovenští záchranáři zatím stále nemůžou vzájemně zasahovat za společnou hranicí. Vládní dohoda byla schválená v dubnu. Obě strany od té doby vyjednávají koordinační a organizační kroky a konkrétní podmínky spolupráce. Pokračuje mluvčí slovenského ministerstva zahraničí Veronika Daničová.
5: Komunikáciu medzi operačnými strediskami, postupy pri poskytovaní záchrannej zdravotnej služby, preprave pacientov a určovaní cieľového zdravotníckeho zariadenia. Taktiež pravidla výmeny dokumentácie a údajov, úhradu nákladov, zabezpečenie kvality, ako aj spoločné cvičenia. Aktuálne sú dohody v štádiu rokovaní.
1: Sport.
2: Golfistku Sáru Kouskovou čeká druhý start na turnaj elitní kategorie Major v této sezóně. Poblíž anglického Blackpoolu nastoupí do Women's Open. Česká jednička je na typické britské hřiště připravená lépe než při loňském debutu na turnaji.
6: Není úplně potřeba vymýšlet nějaký fantastický rány, ale je to potřeba se tam hlavně držet té své strategie a toho svého plánu, jak chce hrát, aby hrála sebevědomí rány. A myslím si, že pokud tohle všechno budu dělat a budu dělat prostě jenom to, co mám, tak jak to mám natrénovaný, tak by to mohlo být fajn.
2: Kouskovou čeká první odpal na Women's Open dnes po 11:30 dopoledne.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda v Praze a neprůjezdná silnice u Olomouce. Dálnice teď plynule průjezdné i v opravovaných úsecích, dlouhodobých omezeních, například na D1 v Brně a Ostravě. V Praze Holešovicích u Hlávkova mostu se srazila 2 osobní auta. Havarovala na Bubenském nábřeží. Policie hlásila, že brání provozu v křižovatce. Silnice 46 z Olomouce do Šternberku je neprůjezdná kvůli opravám vozovky. Uzavírka je u odbočky na Dolany, potrvá 2 dny. Objíždět se bude v obou směrech přes Bohuňovice nebo Dolany, to jsou silnice kolem hlavního tahu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Noc je jasná nebo skoro jasná, teploty 16 až 20, v údolích jen 14 stupňů, na horách kolem 16. Přes den má být jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34, na horách kolem 28 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
8: Posloucháte noční vysílání radiožurnálu s datem 30. července a právě teď máme 5,5 minuty po třetí. V Česku funguje 7 transplantačních center. 2 jsou v Praze, další v Brně, Ostravě, Olomouci, Plzni a také v Hradci Králové. V našem seriálu Nový život za chvíli uslyšíte o transplantaci jater a o tom, jaká omezení musí pacient po operaci dodržovat.
1: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: V nočním radiožurnálu teď uslyšíme příběh Eriky z Benešovska. Před 5 lety jí zachránila po transplantaci život nová játra. Právě jí věnujeme další díl seriálu radiožurnálu Nový život. Na svého dárce myslí Erika skoro každý den a symbolicky mu děkuje i její dcera.
1: U vstupu do pražského IKEMu je zeď života, cituji, je symbolickým pietním místem za všechny dárce orgánů v České republice. Jsou tady svíčky, andělíčci, je tady jedno takové keramické velké srdíčko a dívá se na něj teď Erika. Tam je strašně dojemný vzkaz, můžete ho přečíst, on se vás týká.
2: Děkuji ti, andílku, za moji maminku Marička.
1: Je tam 13. říjen 2021 a ta maminka jste vy?
2: Maminka jsem já, ano. Marička je moje dcera.
1: Vy jste po transplantaci jater?
2: Ano.
1: Ten dárce byl nežijící?
2: Mhm, ano.
1: A vy tady pravidelně chodíte do zařízení na kontroly a zastavujete se tady u toho vašeho srdíčka?
2: Každou kontrolu, co jdu, tak hned ráno, než jdu na odběry a na kontrolu, tak zapálím svíčku a podívám se, jestli je tady všechno v pořádku. Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 2021.
1: To je i na tom srdíčku, kde jsou desítky andělíčků, je tady květináč se čtyřkou, asi někdo ve 4 letech byl operovaný, je tady vzkaz dědovi, tady jsou nakreslené na kamínku plíce a iniciály. Jak vy jste se dozvěděla, že potřebujete nová játra?
2: Tak já jsem onemocněla, 10 let mě udržovali v IKEMu v super stavu a potom přišel covid. A ten zaútočil na moji nejslabší část mého těla, a to byly játra, a bohužel mě úplně zničil.
1: Čekala jste dlouho?
2: Čekala jsem přesně 5 měsíců, ale už jsem měla zvýšenou urgenci, protože už jsem opravdu nebyla v dobrém stavu.
1: Dceři bylo tehdy kolik let?
2: Dcera tehdy byla předškolačka ve školce, takže teď už končí 4. třídu. A byla malinká tenkrát ještě.
1: Jaká máte omezení po transplantaci?
2: Prakticky žiju úplně v pohodě život. Samozřejmě člověk si na sebe dává malinko víc pozor. Jizva přes celé břicho je jizva přes celé břicho po transplantaci jater. Ale jinak samozřejmě nesmíme určité potraviny, které se vážou k lékům, které bereme doživotně.
1: Co konkrétního třeba nesmíte, ať si dokáže člověk představit?
2: Syrové maso, jsem se vzdala suši.
1: Tatarák.
2: Plísňové sýry, potom nesmíme ovoce, krep, pomelo a granátové jablko. To jsou věci, které reagují na imunosupresy, obsahují enzymy, které ji zvyšují nebo snižují. A nesmíme z bylinek třezálku. Na tyto věci si musíme dávat velký pozor.
1: Když my stojíme pod tou deskou s úctou a poděkováním dárcům orgánů, tam je celá řada jmen a informace vždycky je u toho, v kolika letech oni zemřeli, ale to dárcovství je anonymní, takže vy nevíte, jestli to je třeba Alexandr, jak tady vidím, nebo je to Renata, 29 let.
2: Nevíme. Samozřejmě dá se odhadnout, že třeba do mě by se asi velké mužské játra nevešly, takže odhad by byl, ale nikdo nic neví.
1: Jak to popsat? Je to vděk? Něco těžko sdělitelného?
2: No tak spousta z nás transplantovaných tady u té zdi potřebuje být sama, v klidu, trošku to tady rozdýchat, ale pokaždé je to takový ten vděk toho, že jsme tady a můžeme dál žít. A já si myslím, že skoro každý den vzpomenu na to, že mi někdo zachránil život a že díky němu tady jsem.
1: Popisuje paní Erika, která je po transplantaci jater. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Dave Stewart zazněl v nočním radiožurnálu s písní Lily Was Here. A teď nás čeká výlet do historie. Germánské pohřebiště u Nezabilic na Chomutovsku vydalo další archeologické objevy. Letos tam vědci našli 11 žárových hrobů ze starší doby římské. Mezi nálezy jsou i bronzové předměty importované právě z Římské říše.
1: Klaudia kreslí pudory z kulové jamky a ještě k tomu profil. Takhle.
2: Takhle hluboké to bylo?
1: Jo, jo. Mhm. To je jedna, kolik tu máme kulových jamek?
3: Nějakých asi 17.
1: 17, tak to je ta poslední. Mhm.
2: Archeologové Aněška a Marek Pulpánovi mi ukazují souvislou řadu půlkruhových, asi 20 cm hlubokých jamek.
4: Máme dvě teorie. Jedna je, že to je pozůstatek nějaký starší mohyly, pravěký, anebo případně je to nějaký ohrazení v rámci toho areálu ze starší doby římský.
2: Tady o kousek dál jsou další jámy, jde o žárové hroby ze starší doby římské. Neboštíci byli i smilodary uloženi v takzvaných popelnicích nebo keramických urnách. A jednu z nich odkrývá i student Damian Bienasz z Univerzity v polském Řešově.
5: Je to grub čelopalny, dokładnie popielnica.
2: Na dně nádoby mi Damian ukazuje na maličké ohořelé kousky kostí, mezi kterými jsou patrné i části bronzu a železa.
5: Oraz metale, které byly z marun skladané do grobu.
2: Tam máte takové krásné nástroje.
4: Drobné špachtličky, štěteček, takový různý nabodeníčka, mikronářadí prostě.
2: Na pohřebiště vydalo i další zajímavé nálezy.
4: Máme kování picího rohu, to je velmi jako pěkný nález. A asi to nej jsou zlomky bronzových nádob, které jsou importované z Římské říše.
2: S ohledem na množství a zaměření artefaktů jde o pohřebiště germánských válečníků.
4: Jako neuvěřitelné množství jako vzácných předmětů a těch hlavně těch zbraní. To je jako ta koncentrace a to procento těch bojovnických hrobů je tady jako nevídaný.
2: Vysvětluje Marek Pulpán z Chomutovska, Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
0: A noční Radiožurnál pokračuje, a to pohledem na silnice.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy nebezpečná situace. Za sjezdem na Břeclav jede auto proti správnému směru jízdy zhruba kilometry 55 až 48. Ještě jednou D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Břeclav auto v protisměru. Dejte pozor. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
6: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Máme přesně 15:30. Vysíláme zprávy, je tu Pavel Prouza.
1: Spojené státy podnikají nálety na Írán, oznámilo to velitelství oblastních sil CENTCOM. Výbuchy se podle íránských státních médií ozvaly na několika místech na jeho země. Nejnovější údery jsou podle armády reakcí na dřívější íránské pokusy o útoky na americké vojenské základny na Blízkém východě. Správci Krkonošského národního parku varují před rizikem vzniku požáru v Krkonoších. V Česku můžou nadcházející vysoké teploty výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Riziko vzniku požáru bude podle mluvčího KRNAPu Radka Drahného stoupat nejenom v lesích, ale například i na loukách. Lidé by tak podle něj v přírodě neměli rozdělávat otevřený oheň. Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka zhruba tisícovky balení nedostatkového léku na rakovinu prsu, oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V Litomyšli začal filmový a hudební festival Litomyšlfest. Pětidenní přehlídka nabízí téměř 100 filmů a 12 koncertů. Na diváky čekají premiéry i předpremiéry českých a zahraničních snímků, včetně nového seriálu České televize Na tělo režiséra Jana Hřebejka. Festival doplňují besedy s tvůrci, koncerty i program pro děti. Sport. Golman fotbalové reprezentace Lukáš Horníček je blízko přestupu do anglické Premier League. Podle portugalského serveru Diario do Minho je Newcastle připravený Braze zaplatit výstupní klauzuli 30 milionů eur, tedy v přepočtu přes 725 milionů korun. Horníček působí v Portugalsku od roku 2019. V minulé sezóně hned ve 24 soutěžních zápasech nedostal gól.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na dálnici D2 u sjezdu na Hustopeče a dálnici D5 u sjezdu na Stříbro. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Břeclav mělo jet auto proti správnému směru jízdy. Kilometry 55 až 48 policie před chvílí upřesnila, že na kilometru 55 směr Bratislava v omezení stojí v protisměru kamion. Na D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Hustopeče srazilo auto zvěř. 29. kilometr neprůjezdný pravý pruh, mimo kamery místo průjezdné. Další nehoda na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně u sjezdu na Stříbro. Kilometr 118,5 srazilo se tam osobní auto s nákladním. Je to nehoda bez zranění a kolona se v místě teď netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je jasná nebo skoro jasná, teploty 16 až 20, v údolích 14 stupňů, na horách kolem 16. Přes den má být jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34, na horách kolem 28 stupňů. Tolik zprávy. A teď uslyšíte letní speciál našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12 s názvem Kořist. Čtvrtý díl série se zaměří na tygry.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Tygří kožich, tygří bujon, tygří víno, tygří jatka, preparátoři šelem a obchodníci se smrtí. Černý trh a jeho spojení s Českem. Jak silné je? Ptám se na to v další epizodě série Kořist o pytlácích a pašerácích Pavly Říhové z Centra environmentálních forenzních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je čtvrtek, 30. července. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12, rád vás tady vidím.
5: Dobrý den.
4: Zeptám se vás, co to je tygří víno nebo tygří bujon? Já jsem o tom slyšel poprvé v životě.
5: No, tygří víno je vlastně nálev, který vzniká naložením tygří mrtvoly do nějakého alkoholu a tam se to maceruje po dobu několika týdnů a vlastně ten výluh se potom nějakým způsobem vyčistí a stáčí se a prodává jako tygří víno. A podle informací, které máme, tak se ten kadáver toho tygra, to tělo, se dá použít na tyhle ty účely i opakovaně. Zatímco tygří bujon nebo tygří masox, jak tomu říkáme, tak je vývar z kostí, něco jako dáváte do polívky, bujon. Takže vaříte tygří kosti tak dlouho, až se z nich stane pevná hnědá hmota a ta se pak krájí na kostičky a taky se prodává.
4: Viděla jste to někdy naživo?
5: No samozřejmě. My jsme je i zabavovali tady v Čechách a ty produkty se bohužel vyrábějí i tady u nás v Čechách a je to samozřejmě nelegální.
4: Vám se podařilo, a je to 8 let už asi, no. Je to tak? Podařilo se vám za spolupráce s policií v rámci jedné z operací odhalit v Česku síť nelegálních obchodů s částmi těl tygrů, zabitých tygrů samozřejmě, co to bylo za tygry?
5: Byli to tygři, kteří byli chováni tady v zajetí, takže nebyli to tygři upytlačení v přírodě, to ani tady v České republice nejde. Byli to tygři z chovů, byli to i tygři legální, vlastně nebyli dopašovaní, byla to zvířata s legálním původem, ale protizákonně se zabíjeli a vyráběli se z nich takovéhle tygří produkty.
4: Kde se to dělo?
5: Dělo se to na různých místech v České republice a v té době, kdy my jsme řešili tenhle ten případ, tak to byla celá síť lidí, kteří do toho byli zapojení. Samozřejmě chovatel tygrů, který ty tygry prodal, vietnamský obchodník, který to financoval a potom rozprodával a preparátor, který toho tygra vlastně zabíjel a zpracovával.
4: Aha. Chovatel spolu s kupujícím za to dostali podmínku.
5: Ano.
4: A ten preparátor dostal nepodmíněný
5: trest. Ten dostal 3 roky podmíněný trest, což je takové zvláštní, upřímně řečeno, když to posoudím z nějakého pohledu jako efektivity toho vymáhání práva, tak ten preparátor, který dostal ten nejvyšší trest, on sice toho tygra nebo ty tygry, ono jich bylo zabito víc, sice zabíjel, ale byl vlastně jakoby nástroj, byl zpracovatel toho těla, ale ten, kdo to financoval, ten vietnamský obchodník a ten, kdo vlastně poskytoval tu surovinu, tak z našeho pohledu jsou více vinni, měli by dostat ten trest vyšší, než ten, kdo drží tu zbraň.
4: Chovatelem byl Ludvík Berousek ze známé cirkusové rodiny. Řekněte, za kolik se prodávaly ty kusy těch tygrů?
5: Prodával je kolem 100 tisíc korun. Vím, že se to točilo kolem těch 100 tisíc, 120 tisíc.
4: Za tygra.
5: Za tygra, za celé to zvíře. Ale potom samozřejmě ty produkty se prodávají za nějakou cenu dál v té vietnamské komunitě nebo se posílají mimo Českou republiku a na tom se dá vydělat ještě podstatně víc, protože třeba gram toho masoxu se prodával asi za 2000.
4: A to byly skutečně tygři, kteří byli v Česku chovaní jenom k tomu, aby šli potom na porážku?
5: To si nejsem jistá, jestli lze takhle úplně říct. Myslíme si, že v určitých situacích ano, ale samozřejmě ta cirkusová rodina má větší počet těch šelem a zase ne všechny úplně sloužili k těmhletěm účelům. Poměrně dost ano, měli jsme podle genetických analýz informace, že tam proběhlo tímhle způsobem zpracování asi 7 zvířat, ale v tom chovu byly desítky zvířat dalších. Tygři asi 40, asi 80 lvů, takže ne, samozřejmě všichni byli chováni za tímhle účelem. Ale dá se říct, že bohužel tady v Čechách část těch zvířat takhle může skončit.
4: A potom teda končí často v Asii? Vy jste mluvila o tom, že tu byl vietnamský kupující.
5: On ten trh je samozřejmě závislý na tom, kde máte to odbytiště. A my tady máme obrovskou vietnamskou komunitu. Máme druhou největší vietnamskou komunitu v Evropě po Francii.
4: Takže mohli zůstat v Česku.
5: Takže část zůstávala tady na českém trhu, dokonce v Sapě, v tržnici měli na to ochutnávkový bar, kde si zájemci mohli ochutnat a případně nakoupit tyhle produkty, ale část se posílala ilegálně i do Vietnamu.
4: Proč byste chtěla pít tygří víno nebo
5: no, oni věří,
4: používat tygří bujon při vaření?
5: Oni věří, že vás to nakopne, že vás to povzbudí, že vám to dá sílu. Většinou lidé si spojují takovéhle věci ze zvířaty, která jsou silná, veliká, nebezpečná. Takže věří, a to se věřilo už historicky, samozřejmě před stovkami let, že síla toho zvířete přejde jakoby do vás, když něco z něj takovýmhle způsobem zkonzumujete. A ono je to bohužel v tom trhu s těmito produkty dneska i podpořeno tím, že se nám podařilo zjistit, že v části těch produktů jsou přimíchané drogy, že v určité fázi přípravy toho tygřího bujonu se tam přidává kokain. Od kolegů z Vietnamu máme informaci, že se tam přidává u nich, když se to vyrábí u nich, tak opium a podobně. Takže ono to nějaké účinky potom samozřejmě mít může a ty lidi to utvrzuje v tom, že je to opravdu funkční a že je potřeba do toho teda investovat ty peníze a tímhle způsobem si pomoct.
4: A navíc se to propojuje obchod s drogami a obchod se zvířaty.
5: Ano, protože ve vietnamské komunitě u nás tak se vaří drogy a obchodují drogy, to se celkem ví. Takže
4: nejenom ve vietnamské komunitě, ano, ale to asi není úplně.
5: Ale i v minulých kauzách, které se tady v Čechách řešily, tak dost často byly třeba varny pervitinu propojeny s obchodem s těmi wildlife produkty.
4: No, nejde jenom teda o bujon nebo o víno, prodává se třeba a preparuje se třeba kůže, kožešina, tygří, drápy.
5: Z toho tygra zpracuje úplně všechno, protože tygr doplácí na to, jaké je to krásné, silné zvíře. Takže samozřejmě ta kožešina, ta byla vždycky velmi cenná a je nezaměnitelná, krásná, ale tygří...
4: Každý tygr má vlastní pruhy,
5: ano,
4: že
5: dá
4: to
5: se
4: je
5: poznat jedinec
4: unikátní
5: podle toho pruhování. Pak samozřejmě drápy. Hmm. Ve vietnamské komunitě jsou populární špičáky, které se zasazují do stříbra nebo do zlata a nosí se jako talisman na krku. A bývá to i jeden ze symbolů vietnamské mafie, takže vietnamští mafiáni výše postavení tak nosí tyhle ty odznaky moci, nebo jak by se to asi dalo nazvat. A setkali jsme se i s tím, že se ty špičáky nějakým způsobem fingují, protože jich není tolik, to zvíře má v tlamě jenom 4, takže jsme viděli špičáky vyrobené ze stoliček, umělé. Zase těch tygrů není tolik, takže se objevují podobné věci z levhartů, ze lvů, hledají se náhražky.
4: Ale to není jenom případ obchodu mezi Českem a Vietnamem, anebo ve Vietnamu a v Česku, to je asi celosvětový.
5: Ten problém je samozřejmě
4: obchod.
5: Nedá se říct, že zasahuje celý svět, ale zasahuje mnoho zemí a i různé kontinenty. Samozřejmě tu Asii, kde tygr je areálové zvíře.

0: prodeje části těl zabitých tygrů. Ti tygři žili v Česku v zajetí, v tom chovu, a část z nich teda potom šla na porážku a na to preparování. Jak se tygrům žije v zajetí? Protože to je docela běžné v Česku, že tu tygři žijí v malochovech.
1: My jsme jedna z mála posledních zemí v Evropě, kde je povolený chov velkých kočkovitých šelem v privátních chovech. Takových zemí už dneska v Evropě, myslím, že jsou 4 nebo 5, většina zemí už má takovýto chov zakázaný. Protože když se podíváte na velikost toho zvířete, spotřebu potravy a i velikost teritoria v přírodě, tak je celkem jasný, že ty podmínky v tom zajetí mu nedáte úplně takové, jaké by to zvíře asi potřebovalo.
0: Ten výběh je ten největší problém?
1: No, ono je to různé. Problém v těch privátních chovech je i to, že se kříží příbuzní, je tady obrovský inbreeding, ta zvířata jsou velmi často poloslepá, nemocná. V některých chovech se jim třeba odstraňují drápy, aby nebyly nebezpeční. Krmení taky může být nekvalitní. A ten výběh, takže to je jedno s druhým. Opravdu tahle zvířata by měla být chovaná pouze v zoologických zahradách a nepatří do ruky privátním chovatelům. A ono to pak sebou nese všechny tyhle ty problémy, že se na Českou republiku nabaluje právě takovýhle nelegální obchod a tyhle ty aktivity.
0: Jaké druhy tygrů se do zajetí dostávají nejčastěji? Nebo jaké druhy tygrů se nejčastěji potom objevují v těch chovech v Česku?
1: V Česku v těch privátních chovech je většina tygrů právě hybridních.
0: To se už nedá ani nějak jinak pojmenovat.
1: Jsou to sprskaniny. Zoologické zahrady se samozřejmě snaží si udržet čisté linie sibirského tygra, indického tygra, sumatránského tygra, ale v těch privátních chovech velmi často jsou to opravdu kříženci těch čistých zvířat s nějakým dohledatelným původem a opravdu toho specifického poddruhu, tak je tam velmi málo. Nese to sebou i problém právě toho křížení, té příbuzenské plemenitby, nese to sebou problémy potom s úmrtností těch mláďat a podobně. A i to nese problém, kdybychom chtěli nebo mohli ta zvířata zabavit, tak v zásadě nejsou využitelná pro nějakou další reprodukci nebo záchranu toho druhu, protože z hybridy už toho moc nenaděláte a žádná zoologická zahrada je taky do chovu moc nechce.
0: Odkud ti tygři pocházejí? Stává se třeba, že by skutečně se do těch chovů někde na zahradě v kleci dostali tygři, kteří byli někde ulovení na jiném kontinentu?
1: Ne, to si nemyslím.
0: Byly dovezeny pašeráky?
1: Myslím si, že ten zdroj tady pochází z těch chovů právě těch cirkusáků. Mnoho zvířat je taky dováženo k nám ze zahraničí. Ono, když jsme dělali kontroly tygrů v Čechách a snažili jsme se dohledat, jak to tady opravdu vypadá s těmi zvířaty, tak jsme zjistili, že ti tygři jezdí po Evropě sem a tam, že během pár měsíců to zvíře vám přijede z Francie do Čech, pak jede do Německa, pak jede do Litvy.
0: Ale prapůvodně od někud musí pocházet, ne? Asi z volné přírody.
1: No, ano, historicky samozřejmě ano, ale to už může být desítky let zpátky a nějak se sam ta zvířata samozřejmě někdy historicky dostala, ale že by se k nám teďko vozili divocí tygři z Asie a míchali se s našimi evropskými chovy, to si opravdu nemyslím.
0: Já jsem se chtěl dostat k tomu, jestli právě kvůli tomu, že pak někdo chce mít tygra jako mazlíčka, dochází k tomu, že jsou tygři vybíjeni v té volné přírodě, nebo že o některé podruhy už jsme třeba přišli kvůli tomu.
1: Rozumím. Ono jde o to, že samozřejmě dá se zjednodušeně říct, že ten obchod s těmi produkty, který nám tady bují v Evropě, neovlivňuje tu divokou populaci, protože jsou to tygři ze zajetí. Ale to je poměrně izolovaný pohled na věc, protože ten obchod s těmi wildlife produkty je poměrně široký a velmi složitý. A jde taky o preference těch konzumentů. A my víme z mnoha jiných wildlife commodit, že bohatí klienti vždycky preferují kvalitnější produkty. To máte se vším, že jo. Takže když máte peníze, chcete si koupit nějakou kvalitu, nechcete si koupit něco podřadného. A ta kvalita v těch wildlife produktech je právě z těch divokých zvířat, protože jestliže chováte tygra v malé betonové kleci někde, tak to zvíře samozřejmě není tak impozantní jako ten nádherný tygr někde v té přírodě. Takže ten obchod s produkty z tygrů ze zajetí sebou nese to velké riziko, že vlastně stimuluje tu poptávku, sytí ten trh a generuje další konzumenty a ti konzumenti potom budou chtít ty produkty z těch divokých tygrů.
0: A je to budoucí čas, omlouvám se, anebo se to děje?
1: Děje se to. My máme opravdu informace třeba z Vietnamu i z Číny, že produkty z tygrů z přírody jsou až o třetinu dražší nebo o polovinu dražší než ty produkty tygrů z toho zajetí. Takže ti bohatší lidé budou chtít ten kvalitnější produkt. A ono vám to bohužel

0: tohle to prostě se bude cirkulovat dál. Takže i ten obchod s těmi produkty z tygrů ze zajetí znamená velké riziko pro tu volnou populaci.
1: Jak velké riziko? Jak velká ta populace tygří třeba v Indii, kde je asi jedna z největších na světě, ne, ve volné přírodě?
0: Indie má největší populaci. Dneska
1: dopadá?
0: Podle posledních odhadů je v přírodě něco mezi 4 a 5 tisíci tygrů. To je strašně málo.
1: Jako celosvětově?
0: Celosvětově.
1: Jenom pár tisíc
0: jenom
1: tygrů?
0: Pár tisíc. Ano. Ještě někdy kolem roku 1900 jich bylo kolem 100 tisíc. Dneska to je 4-5 tisíc. A to je i trošku úspěch, protože před pár lety jich bylo 3-3,5 tisíce, takže trošinku nám to narostlo. Hmm. Ale jsme opravdu na nějakým opravdu malým čísle té populace. Nedá se říct, kolik každý rok těch tygrů je upytlačeno, protože já vždycky říkám i studentům, i veřejnosti, vy nevíte o tom, co jste nechytili, takže my u nelegálního obchodu máme čísla jenom o tom, co se nám podaří chytit. Ale nevíme, kolik nám toho uteklo, takže my vlastně ta čísla nikdy nemůžeme mít kompletní. Ale říká se, že kolem 150-200 tygrů minimálně každý rok upytlačeno, což je v takovémhle počtu pár tisíc jedinců dost vysoké číslo. A jsou tam i další problémy, že jo? Jsou tam problémy s habitatem, že ta zvířata už to prostředí nemají, mají málo kořisti, dochází ke střetu s lidmi, oni jim loví dobytek. Těch problémů je opravdu mnoho a ještě, aby se k tomu přidal nějaký obchod s kostmi, špičáky a bujony.
1: Který je zprostředkovaný často přes internet, přes dark web třeba?
0: Dá se to asi také říct, nám se to zatím ohledně dark webu nepodařilo prokázat, ale přes internet a sociální sítě se dneska obchoduje kde co.
1: Přes sociální sítě?
0: Sociální sítě,
1: si koupím samozřejmě. Si tygří špičáky.
0: No, nejsem si jistá, že to bude takhle jednoduché.
1: Sociální sítě měla potírat.
0: Ale jsou určité skupiny, které se propojují na těch sociálních sítích tak, a pak ta poptávka nějakým způsobem jako vzniká.
1: Daří se je odhalovat?
0: No, někdy se to daří, někdy se to daří méně.
1: Spolupracujete stále s Interpolem?
0: No,
1: řešíte to s nimi?
0: My jsme s Interpolem spolupracovali spíš na bázi sdílení informací. A my jsme samozřejmě všechny informace, které jsme tady odhalili, tak jsme poskytovali jak Interpolu, tak sekretariátu úmluvy CITES, Evropské komisi. Před tou kauzou, kterou jste zmiňoval, tak nikdo nevěřil, že by takovýhle obchod v Evropě mohl vůbec existovat. A ono to mělo jednoduchý důvod, protože na tom tygřím vínu nebo na té kostičce toho bujonu vlastně nepoznáte, že to je tygr. Tam nemáte žádné znaky, jak byste to rozeznali.
1: Pomocí DNA analýzy potom
0: asi. No právě to je velký problém, protože ten bujon vzniká tak, že se 5 až 7 dní vaří ty kosti a vy tu DNA zničíte tímhletím. Takže analýza toho bujonu je poměrně velmi složitá. V mnoha případech se taky nezdaří, takže my dneska máme několik výzkumných záměrů, jak bychom tohle mohli vylepšit v rámci toho forenzního dokazování, aby se dalo dokazovat, že ten bujon opravdu pochází z tygra, ze lva, z levharta a podobně, ale je to předmětem teď dalšího výzkumu.
1: Ale tak, jsou to metody, na kterých teď pracujete, na přírodovědecké fakultě.
0: Ano, teď na tom pracujeme a to byl zřejmě i ten důvod, proč se ten obchod s těmi masoxy v Evropě dříve neodhalil, protože ty analýzy jsou navíc poměrně drahé, asi to nikoho nenapadlo analyzovat takovéhle hnědé kostičky a zřejmě by se ty analýzy ani v té době příliš nepovedly, takže kdo by se zabýval vyšetřováním takovýchhle věcí. Dneska o tygřích masoxech a bujonech se už ví prakticky po celém světě.
1: Takže se to neděje už.
0: No, děje se to i dál.
1: I v Česku?
0: Děje se to i v Česku, bohužel další velké kauzy nebyly a je otázka, jestli se to podaří dále.
1: Nebyly odhaleny,
0: Ale
1: děje se to nadále.
0: Nebyly odhaleny. Děje se to určitě nadále, protože informace z prostředí máme, že ten obchod se přeskupil a nějakým způsobem běží dál. A ono to má i jeden důvod, poměrně pragmatický, protože české tygří masoxy jsou velmi cenné. V té asijské komunitě. Aha. Z prostého důvodu, protože u nás se nepoužívají růstové hormony pro vykrmování tygrů. V Asii už je praxe, že ti chovatelé chtějí co nejrychleji dosáhnout té jateční velikosti toho tygra, takže cpou ty zvířata aditivy a růstovými hormony, když to tady v Čechách tohle zatím se neděje. Takže naše bujony mají něco jako bio značku. Takže jsou považovány za bio, jsou považovány za kvalitnější a zdravější, takže jejich cena je vyšší než ta asijská.
1: A počkejte, a když říkáte, že se to děje, ale neodhaluje, tak co dělat pro to, aby se to odhalovalo?
0: No, museli by se zase napřít vyšetřovací aktivity na podobné kauzy. Ono vyšetřovat vietnamské mafie a vietnamské překupníky není vůbec jednoduché. A ty kauzy většinou trvají, než se podaří nějaká realizace, než se získají důkazy, tak trvají několik let. Ta tygří kauza tady před těmi 8 lety, tak se na ní přes 2 roky pracovalo, než se podařilo vůbec někam se dostat. Dneska při přetíženosti policie, celní správy, státní správy obecně, tak prostě nejsou kapacity na to takhle velké kauzy rozpracovat.
1: No a neměly by být, já jsem zaznamenal například volání po speciálním policejním útvaru právě pro wildlife crime.
0: No to bychom byli úplně nadšení, kdyby se tohle povedlo. My se o to snažíme už nějakých 25 let, aby něco takového u policie vzniklo. Okolní země, hodně zemí v Evropě takové jednotky už dávno má a je vidět, že potom počet těch případů a efektivita toho vyšetřování se mnohonásobně zvýší.
1: A vy byste třeba apelovala i na to, aby stát častěji odebíral ta zvířata z chovů, ve kterých třeba nejsou úplně ideální, vy jste mluvila o tom, že nikdy nejsou ideální podmínky v těch malochovech pro chování takto velkých šelem, ale jsou tu vyloženě nevyhovující podmínky třeba v chovu v Kletečné. My jsme o tom s kolegy z investigativní redakce Radiožurnálu před pár měsíci informovali. Potom je problém vlastně odebrat ta zvířata a někam je umístit. Sama jste říkala, že nikdo je pak moc nechce. Ten stát asi nemá moc možností. Není i tohle cesta, jak napnout ty síly k tomu tohleto zlepšit?
0: No, to je velmi složitá otázka, protože tam do toho vstupuje mnoho různých okolností. Dneska máme tady v České republice kolem 180-190 tygrů chovaných v zajetí. Z toho, a teď nevím přesně kolik, kolem 40 je v zoologických zahradách, takže nějakých 140 bude v privátních chovech plus minus. Samozřejmě máte pravdu, že spousta těch zvířat je v nevyhovujících podmínkách. Ale není úplně řešení, že ten stát je odebere, protože stát je taky musí někam umístit a musí se o ně postarat. A kdybyste chtěli odebrat, ono stačí, když byste měli odebrat 2 tygry, ale teď si vemte, že byste jich měli zabavit 30. A kam je dáte? Vystavit nějaké záchranné centrum pro takovéhle množství kočkovitých šelem, aby splňovalo ty podmínky chovu, aby se tam měly dobře. To je neuvěřitelná investice. A další věc, co budete dělat dál, ty zvířata tam budou a budou tam dožívat. Oni se dožijí třeba 20 let, takže ten stát je bude živit celou tu dobu. Žádná zoologická zahrada si je moc do chovu vzít nechce, protože jsem zmiňovala, ano, že jsou to ty hybridi. Upřímně je to taková cesta finančně velice náročná, i provozně velice náročná, stavebně náročná a do budoucna to nemá až tak úplný efekt, když to řeknu.
1: Takže za vás ta cesta je spíš ten specializovaný policejní útvar za mě, a zpřísnění podmínek toho chovu?
0: Přesně tak. My bychom měli přistoupit k tomu, k čemu přistoupilo mnoho těch zemí v Evropě, a to jest prostě zakázat chov těchto těch zvířat v privátních chovech. Před pár lety po té kauze tygří, která tady byla, tak Ministerstvo životního prostředí iniciovalo změnu zákona proti týrání zvířat, kam se původně tam byl včleněn právě zákaz chovu kočkovitých šelem v privátních chovech, pak se to v rámci projednávání zmírnilo a byl tam včleněn zákaz rozmnožování. To znamená, idea byla taková, že ty stávající kočkovité šelmy necháme dožít tam, kde jsou, ale už se nebudou smět množit, takže nebudou nám přibývat tygři a ta situace se v průběhu života, dožití těchto těch stávajících zvířat vyřeší. Jenomže co nastalo? Bohužel v Čechách takovéhle situace vždycky se nějakým způsobem překroutí, tak zákon sice platí, ale někteří chovatelé ty kočky množí dál. Takže už tady máme několik desítek koťat, který vlastně se narodili proti tomu zákazu. No ale stát moc nekoná. Podle mě by na místě bylo, kdyby za tenhleto protizákonné rozmnožování a produkci dalších koťat padly vysoké pokuty a ta zvířata, opravdu tahle ta nová, tak by se jako zabavila.
1: Protože když to neuděláte, může teoreticky to dojít k tomu, že z některých těch zvířat pak na černém trhu budou jenom ty kousky,
0: nejsem si, které... Neřekla bych, že teoreticky. Já si myslím, že zcela jistě z některých těch zvířat bude ten bujon na tom trhu.
1: Tak jo, tak moc díky, že jste přišla, že jsme o tom společně mohli mluvit.
0: Není zač, hezký den.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Pavla Říhová, která působí na Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a v minulosti odhalovala wildlife crime v rámci České inspekce životního prostředí. Kořist je prvním ze tří letních speciálů Vinohradské 12, které jsme si pro vás na nadcházející týdny nachystali. V pátek pokračujeme, vypravíme se do Indonésie. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis a Pavel Prouza.
1: Senát schválil zvýšení rodičovského příspěvku. Německý kancléř Merz vyměnil ve vládě 3 ministry. České hokejistky zahájily v Chomutově přípravu na novou sezónu. Bude jasno až polojasno, na jihu ojedinělé přeháňky nebo bouřky. Teploty do 38, na severovýchodě do 34 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiče dětí narozených od 1. ledna 2027. Vzrůst by měl o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Novelu zákona teď dostane k podpisu prezident.
3: Senátoři taky vyzvali vládu, aby připravila automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle senátorky Ivany Váňové z klubu KDU-ČSL a nezávislí by to bylo spravedlivější než současný systém.
4: Automatická valorizace by byla řešením, jež by přineslo pravidelnost a odstranilo současné nerovnosti.
3: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO má ale k případné valorizaci výhrady.
5: Užití valorizačního mechanismu, obdobně jako například u starobních důchodů, není vůbec logické a činilo by naopak aplikační potíže.
3: Novela počítá i s úpravou superdávky. Mezi zranitelné skupiny by nově měly patřit samoživitelé s dětmi do 15 let věku místo do 7. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Německý kancléř Friedrich Merz obměnil v koaliční vládě ministry ze své strany CDU. Výměna 3 ministrů a několika náměstků je nejrozsáhlejší rekonstrukcí kabinetu v Německu za posledních 70 let. Nové členy vlády uvedl do funkce spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier.
6: Prezident Steinmeier prohlásil při jmenování nových ministrů dopravy, zdravotnictví a kancléřského úřadu, že Německo potřebuje odvahu k reformám. Strana CDU má taky nového šéfa poslanců v Bundestagu. Thorsten Frey nahradil Jense Spána, který před 2 týdny odstoupil poté, co si s partnerem zaplatili ve Spojených státech náhradní matku na odnošení dítěte. V Německu je surogátní mateřství i díky křesťanským demokratům nelegální. Vládní výměny vyvolaly i odpor uvnitř vládní strany CDU. Podle některých jejich členů se kancléř Merz snaží řídit stranu jako firmu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Ve vojenském opravárenském podniku v Šenově na Novojičínsku začala výroba nových pásových obrněnců pro českou armádu. Do výrobní haly už dorazily první korby švédských bojových vozidel CV-90 a celkem se v Šenově zkompletuje do roku 2030 přes 200 kusů. Potvrdil to ředitel státního podniku Vlastimil Navrátil. Kvůli projektu museli investovat přes 80 milionů korun do výrobních linek a dalšího vybavení.
7: První vozidlo vyrobené v obce vyjede někdy v prvním kvartálu nebo na začátku roku 2027. Dohromady je jich přes 250, tady v Šenově uděláme kolem 220 kusů vozidel.
2: Sport.
1: České hokejistky odstartovaly v Chomutově přípravu na novou sezónu. Poprvé je u týmu jako asistentka amerického trenéra Briana Idalského bývalá rychlobruslařka, držitelka bronzu z olympijských her Karolína Erbanová. Její náplní práce ale bruslařská cvičení nejsou.
8: Tady na té úrovni už víceméně chcem každou minutu využít hodně v těch herních situacích. Máme před sebou hodně systémů, který se potřebujeme naučit a zase potřebujeme holky, aby udělali co nejvíc opakování. Takže tady úplně ten prostor jsme na to nehledali. Jsem poprvé s Ačkem, nový realizák, nový přístup, takže hodně novýho, co si můžu vzít a pokoukat. Se snažím všechno nasát jako houba.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D2 u sjezdu na Hustopeče a dálnici D5 u sjezdu na Stříbro. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy srazilo auto Zvěř. Nehoda je za sjezdem na Hustopeče na 29. kilometru. Policie z místa hlásila neprůjezdný pravý pruh. Kamera je poblíž. Následky havárie na kamerách Národního dopravního informačního centra vidět nejsou. Místo je teď volně průjezdné. Na D5 z Rozvadova do Plzně se u sjezdu na Stříbro srazilo osobní auto s nákladním. Srážka Česka bez zranění je na kilometru 118,5 a překáží, tedy zasahuje minimálně do části jízdního pruhu. Kolona se v místě ale netvoří. A ještě připomenutí nově neprůjezdné silnice 46 z Olomouce do Šternberku. Uzavírka kvůli opravám vozovky je u odbočky na Dolany. Potrvá 2 dny, objíždět se bude přes Bohuňovice nebo Dolany. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34, na horách kolem 28 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
10: 16:45 pokračuje noční radiožurnál a přeji příjemné probuzení do čtvrtečního rána s datem 30. července. A teď další téma, stačí se sklonit a dobře hledat. Pod vedením velmi vysokého napětí na Třeboňsku najdete i kriticky ohrožené druhy rostlin. Vrátili se tam díky šetrnější údržbě ochranných pásem. Energetici totiž spolupracují s ochranou agentury přírody a krajiny. Za chvíli se k tématu vrátíme podrobněji.
2: Noční radiožurnál
11: a Adam Carda.

0: Průseky pod vedením vysokého napětí mohou sloužit jako biokoridory pro vzácné rostliny a živočichy. Například v Klikově na Třeboňsku proto energetici upustili od plošné údržby vegetace. Spolupracují přitom s ochránci přírody.
1: Abyste ji viděli, tak se musíte opravdu sklonit a opravdu hledat.
2: Josef Navrátil z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky si kleká na zem a hledá nějakou zřejmě velmi malou rostlinu.
1: Drobíšek nejmenší, to jsou tady tyhle ty drobné rostlinky. Jsou to jednoleté rostliny písčin, které se původně vyskytovaly relativně často, v současnosti kriticky ohrožený, takže to je jeden z takových významných druhů, jemuž připravujeme písčité, mírně vlhké biotopy.
2: Koridory pod vedením velmi vysokého napětí se stávají útočištěm celé řady cenných druhů rostlin a živočichů. Dřív tomu tak ale nebylo.
1: Kdybyste tady byli před 2 lety, tak žádná louka tady nebyla. Byly to vysoké křoviny ostružin, nálet krušiny a v nich samozřejmě potom větší náletové dřeviny.
3: Jedná se o nový způsob, který EGD zavádí v posledních letech.
2: Říká Kateřina Zemanová-Máchalová, specialistka na ekologickou údržbu ochranných pásem společnosti EGD.
3: K těm lokalitám, kde to dává smysl, se snažíme přistupovat ekologičtějším způsobem.
2: Základem ekologické údržby pod elektrickým vedením je přitom jednoduchá myšlenka. A to nezasahovat víc, než je nutné.
3: Upouštíme od plošné intenzivní údržby a naopak se snažíme zasahovat tak, abychom podpořili právě druhovou rozmanitost, pestrou krajinu.
2: Klikov ale není jedinou lokalitou, kde společnost EGD tímto způsobem postupuje. Vyjmenovává Lubomír Budný, mluvčí společnosti EGD.
4: Větřní na Českokrumlovsku, Podlučí na Lipensku, Tůň u Špačku na Českobudějovicku nebo okolí Chýnovské jeskyně na Táborsku. Potom jsou třeba lokality na Moravě, například na Kroměřížsku nebo v Bystřici pod Hostýnem.
2: Na těchto lokalitách byly zaznamenány například rosnatka okrouhlolistá, Praha arnika, orlíček obecný a nebo chlupáček oranžový. Z Třeboňska Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: tak všechno mám.
1: Poetika s novinkou Blízko zazněla v nočním radiožurnálu a teď pro vás máme další díl letní autoškoly radiožurnálu. Kolega Václav Drážek se v něm věnuje tomu, jak se liší prázdninový provoz na silnicích od zbytku roku.
2: Letní autoškola radiožurnálu.
3: Není žádným překvapením, že se prázdninový provoz od toho ve zbytku roku v některých parametrech liší, ať už jde o dlouhé cesty na dovolenou nebo třeba o výlety do méně frekventovaných lokalit. Zkuste odpovědět na otázku, v čem je o prázdninách nejmarkantnější rozdíl oproti zbytku roku a na co být tím pádem připravený. Vše důležité zmiňuje plukovník Jan Straka.
4: Řidiči by se obecně měli připravit na to, že se na té komunikaci na silnici budou velmi často pohybovat skupiny, se kterými se třeba v průběhu roku vůbec nesetkají. Teď mám na mysli cyklisty, mám na mysli chodce, mám na mysli motorkáře, a to zejména v nějakých turistických lokalitách. Je vždycky důležité si to uvědomit a přizpůsobit tomu tou svoji jízdu.
3: Dřív nebo později se s cyklistou na vozovce setká každý a v takové chvíli byste měli vědět, jak ho správně předjet.
4: Je to jeden z nejzranitelnějších účastníků a pokud si uvědomím, že když bude mít cyklista dopravní nehodu, tak ho nechrání vůbec nic. Já mám v autě plechy okolo sebe, on nemá okolo sebe nic. Pokud budu předjíždět cyklistu, musím od něj dodržet boční odstup 1,5 metru a v místech, kde je maximální rychlost do 30 km/h, tak tam postačí 1 metr. Nicméně vždy musím mít na paměti, že nesmím ohrozit cyklistu.
3: A na závěr má plukovník Jan Stracha také apel na samotné cyklisty.
4: Alkohol za řidítky je úplně stejný jako alkohol za volantem. Cyklista je řidič, tentokrát je řidič nemotorového vozidla a platí pro něj úplně stejná pravidla, nejenom co se týče klasického ježdění, ale i toho, co se týče požívání alkoholických nápojů. To znamená, nesmí řídit pod vlivem alkoholu.
2: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.

0: Spider-Man je zpátky. Do kin přichází další pokračování s podtitulem Z brusu nový den a superhrdinou je už po čtvrté britský herec Tom Holland.
1: Peter Parker, obyčejný kluk, kterého jednoho dne kousne pavouk a změní mu život. Stan Lee a Steve Ditko vytvořili Spider-Mana pro vydavatelství Marvel v roce 1962. Dnes patří mezi nejoblíbenější komiksové superhrdiny. V hraných filmech stvárnili pavoučího muže od roku 2002 postupně tři herci – Tobey Maguire, Andrew Garfield a Tom Holland. Všichni si zahráli také v zatím posledním snímku Spider-Man bez domova. Po pěti letech se hrdina do kin opět vrací. Ve filmu s podtitulem Z brusu nový den bude kromě záhadného nepřítele bojovat také s tím, že na něj kvůli předchozím událostem zapomněli jeho blízcí.
2: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Spider-Man ale není jenom Peter Parker. Od roku 2011 se houpe nad ulicemi New Yorku také Miles Morales. Ten se stal hlavní postavou animovaných filmů Spider-Man Paralelní světy a Napříč paralelními světy. Trilogie se zakončí příští rok. Filip Svoboda, Radiožurnál.

0: jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je přesně půl páté. Krátké zprávy připravila Jana Utendorfská.
3: Při nočních ruských útocích na ukrajinské hlavní město Kyjev zemřel nejméně jeden člověk, oznámila to vojenská zpráva metropole. Ruské údary balistickými raketami míří taky na další ukrajinská města. Předcházelo jim varování prezidenta Volodymyra Zelenského, že v noci očekává masivní ruský útok. Hasiči v Řecku bojují s lesním požárem na ostrově Kréta. Úřady nařídily evakuaci 5 vesnic v okolí. Při zásahu 2 hasiči zemřeli. Požáry sužují taky další části země, kde k jejich šíření přispívá silný vítr. Rozhořily se například na ostrově Lesbos nebo na Peloponésu. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá, že by se měly rušit 9. třídy základní škol. Řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. Zrušení 9. tříd navrhuje předseda sněmovny Tomio Okamura z hnutí SPD. Podle něj by to mohlo přivést víc lidí na trh práce a zároveň uspořit ročně 50 miliard korun z rozpočtu. Podle Plagy je taková úspora nereálná. A v letošním prvním pololetí získalo Česko od Evropské unie o 38 miliard korun víc, než do ní odvedlo. To je zhruba o 14 miliard víc, než za stejné období loni. Informovalo o tom ministerstvo financí. K rozdílu přispěly hlavně příjmy ze společné zemědělské politiky nebo z nástrojů na inovace a obnovu po covidové pandemii.
1: Sport.
3: Slovenský fotbalista Leo Sauer přestoupil z Feyenoordu Rotterdam do bundesligového Stuttgartu. Německý klub za reprezentačního křídelníka podle deníku Bild zaplatil bez bonusů v přepočtu přes 300 milionů korun. 20-letý hráč podepsal v novém působišti smlouvu do roku 2031.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D2 u sjezdu na Podivín a překážka po pojíždějící na dálnici D11 za Prahou. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy na 29. kilometru už odklidili následky střetu auta se zvěří. Na D2 opět směrem z Brna do Bratislavy za sjezdem na Podivín uvízlo auto s poruchou. Kilometr 46,5. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové v noci popojíždí v levém pruhu údržba. Do 5 ráno od zavřeného sjezdu na Úvaly mezi kilometry 8 až 23 a vypadá to, že před chvílí to omezení posunuli o hodinu. Takže budou tam popojíždět do 6 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu přes většinné oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34 stupně, na horách pak kolem 28 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál a Adam Carda.
2: V tuhle chvíli máme 3,5 minuty po půl páté a čeká nás ještě poslední půl hodina nočního vysílání Radiožurnálu a tu začneme ve společnosti Richarda Millera.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Profesionální hokejoví rozhodčí se sešli na ledové ploše táborského zimního stadionu. Co všechno je na čtyřdenním semináři čeká, uslyšíte za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Sportem bude dnes pomalu končit noční radiožurnál. Za čtvrt hodiny v pět s vámi bude Petr Král a ranní vysílání radiožurnálu. A tak, jak jsem slíbil, pojďme na ledovou plochu. V přípravě na novou hokejovou sezónu jsou totiž nejen hráči, ale i rozhodčí. Profesionálové, kteří se chystají na extraligu, se sešli v Táboře.
1: I trénink rozhodčích, stejně jako hokejových mužstev, začíná zapískáním a proslovem šéfa. Manažer extraligových rozhodčích Vladimír Pešina zopakoval, co svým kolegům v úvodu sezóny říkal.
2: Vítáme v sezóně a se moc těšíme na to, co nás čeká, protože letos ta sezóna bude extrémně náročná.
1: Může se i rozhodčí bruslařsky o něco zhoršit v létě?
2: Neměl by. A je to tak, že ty kluci díky tomu, co jsme zavedli, tak bruslařsky jsme udělali během 4 let obrovský pokrok. My jsme začali dělat power skatingové věci a začalo se pracovat se žlábkama a s bruslema jako klasicky, tak jako u hráčů, protože jinak bychom tomu vůbec nebyli schopni stačit.
1: Zkušený mezinárodní rozhodčí Miroslav Lhocký, mimochodem do Tábora dorazil z Prahy na kole, považuje seminář za věc, která je nezbytná.
3: Pro nás to je velice důležité, protože my nemáme možnost chodit hlavně v červenci na ledovou plochu. Máme možnost akorát si chodit zaběhat a jezdit na kole a podobné věci, takže pro nás tak je to velký benefit, že si můžeme ty nohy rozjet, třísla protáhnout a podobně.
1: Rozhodčí i mezi sebou zjišťovali, kdo, kde a kdy jakou přípravu řídí. Na ledě působili svižně, brzdy, obraty, rychlé změny směru, to k jejich profesi patří. Pokračuje Miroslav Lhocký.
3: Čtvrtek, pátek jsou pro nás vlastně bruslařské testy připravené, které se skládají z vytrvalostní části a potom z rychlostně obratnostní části. Takže tohle nás čeká, je to doprovázené hnedka i atletickými testy, kdy se běhá, jezdí se na airbiku a samozřejmě nedílnou součástí je i pravidlový test z pravidel ledního hokeje.
2: Novinek není pro letošní rok moc, ale klíčová věc bude uvazování. Od letošního roku v normálních situacích ve vyvážené hře nebudeme hráče varovat, ale budeme ho rovnou z bole vyhazovat a měnit.
1: Rozhodčí se to rozvědí teď a tady v Táboře?
2: Ano, teď budou mít premiéru a dostanou 4 dny intenzivní výuky a nalejvárny ohledně změn v pravidlech.
1: Vladimíra Pešinu ještě doplnil Miroslav Lhocký, přidal novinku, kterou uvidí fanoušci v nové sezóně.
3: Můžeme mít na ledě 3 asistenty kapitána, pokud není nominován kapitán týmu, takže od letošní sezóny nemusíte vidět na ledě kapitána, ale až 3 asistenty. To je taková, řekněme...
1: To je zajímavost.
3: Je to zajímavost, málo kdo tohle to ví.
1: Říká hokejový rozhodčí Miroslav Lhocký z Tábora Kamiliáša, Radiožurnál.
0: A ještě se v nočním radiožurnálu podíváme na silnice.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na dálnici D7 výjezdu z Chomutova do Prahy auto, které jede proti správnému směru jízdy, kilometry 70 až 66, je to kousek za sjezdem na Kadaň. D7 u Chomutova směr Praha, auto v protisměru. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
4: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Dobré ráno, 5 hodin. Posloucháte zprávy s Janou Tedorskou.
1: Česku chybí lék na rakovinu prsu, stát se ho snaží zajistit v zahraničí. Ukrajina přišla o stíhačku F-16, stroj se zřítil při plnění bojových úkolů na frontě. Fotbalisty Hradce Králové čeká domácí odveta druhého předkola Evropské ligy s Tromsø. Bude slunečno a taky horko, teploměr ukáže až 38 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Na českém trhu je nedostatek léku s účinnou látkou tamoxifen, a to přesto, že v úterý dorazilo 1000 balení z Dánska. Lék pomáhá pacientkám po operaci karcinomu prsu mimo jiné ničit možné zbytky nádorových buněk. U části z nich se nedá nahradit jiným přípravkem, vysvětluje ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně Marek Svoboda.
3: Ta skupina pacientek, kde se nám ten lék tamoxifen velmi špatně bude nahrazovat, protože by to třeba znamenalo u nich i vypnout jejich ovariální funkce, vlastně zastavit měsíčky, tak ta čítá zhruba 10% pacientek. Ale samozřejmě bychom byli rádi, kdyby i ta druhá skupina, kde se to nahradit dá, tak nemusela být nahrazována, protože nějaké ty náhrady můžou mít nějaké nežádoucí účinky.
1: Výpadky léku začaly už loni, státu se podařilo zajistit náhradní dodávky, ty ale v červnu skončily. Ukrajina má o jednu stíhačku F-16 méně. Jeden ze strojů se z dosud neznámých příčin zřítil při plnění bojových úkolů na frontě, oznámilo to velení ukrajinského letectva.
4: Na palubě stíhačky F-16 došlo podle předběžných zjištění k nestandardní situaci a pilot se musel katapultovat. Nachází se v úplném bezpečí a lékaři teď prověřují jeho zdravotní stav, uvedlo velení ukrajinských vzdušných sil. Stíhačka zřejmě nebyla sestřelená ruskou protivzdušnou obranou a příčinou mohla být technická závada nebo chyba pilota. To zjistí experti, kteří mají k dispozici trosky letadla, které dopadly na území kontrolované ukrajinskými silami a nezpůsobily žádné škody. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Česko bude mít v Sýrii po 3 letech zastoupení na úrovni velvyslance. Prozatímní syrský prezident Ahmed Shara přijal pověřovací listiny Vítězslava Pivoňky. Informuje o tom agentura SANA. Pivoňka od ledna 2025, tedy krátce po pádu režimu diktátora Bašára Asada, řídil zastupitelský úřad v Damašku jako chargé d'affaires. Poslední velvyslankyní byla Eva Filipi, která na misi působila 13 let. Měla osobní přístup k Asadovi, který ji na konci služby vyznamenal. Lidé v Krhové na Vsetínsku podepisují petici kvůli špatnému stavu místního potoka. Povodně poškodili opěrné zdi i kamennou dlažbu a koryto zanesly nánosy. Obec ho ale opravit nemůže, protože tok spravují Lesy České republiky. Jak daleko jsou přípravy, říká mluvčí Eva Jouklová.
5: Nyní čekáme na projektovou dokumentaci týkající se odstranění nánosů v korytě potoka v Krhové, opravy opěrných zdí a kamenných dlažeb. Pak požádáme o dotaci a následně vybereme zhotovitele stavby. Termín zahájení realizace projektu ještě neznáme.
1: Sport. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce mají před sebou odvety kvalifikace evropských pohárů. Východočeši nastoupí ve druhém předkole Evropské ligy proti Tromsø, které v Norsku v nízkých teplotách na umělém trávníku zdolali 1-0. V Hradci Králové by naopak mělo být horko a podle kapitána Vladimíra Daridy by to v kombinaci s přírodním povrchem mohla být pro domácí výhoda.
6: Tyhle drobnosti jdou malinko na naší stranu, asi v tomhle tom bude mít malinko větší výhodu, že samozřejmě jsme tady přes léto díl, ale stejně tak asi jak jsme to brali my v Norsku, že se na to nemůžeme vymlouvat, tak stejně tak Tromsø se na ten zápas bude připravovat tak, aby se na tyhle ty věci nachystali.
1: Utkání Hradec Králové Tromsø začne v 19 hodin. O hodinu dřív nastoupí Jablonec po prohře 2-3 v Chorvatsku k odvetě druhého předkola konferenční ligy. Oba duely uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Možné nebezpečí na D7 u Chomutova a nehoda na Opavsku. Na dálnici D7 u Chomutova směr Praha je hlášené auto, které jede proti správnému směru jízdy kilometry. 70 až 80 ta výstraha stále platí, přesto vozidlo už by mělo být mimo dálnici, ta v místě končí. Na D2 z Brna do Bratislavy dvě odstavená vozidla. První za sjezdem na Podivín, kilometr 46,5 vpravo, další pak za sjezdem na Břeclav v 51. kilometru, opět směr Bratislava. Obě vozidla stojí vpravo na krajnici a místa jsou označená. A na Opavskou silnici z Velkých Heraltic do Jakartovic havarovalo nákladní auto. Nehoda obešla se bez zranění, omezuje průjezd poblíž odbočky na Bratříkovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňka nebo bouřka. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34, na horách kolem 28 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, 5.06. Kupte si medvídka mýval. Tak tohle to je citace z Hrabalovských postřižin. Strýce Pepin to četl z dobového inzerátu, ovšem z pohledu té doby dnešní to rozhodně nedělejte. Jak uslyšíte v ranním radiožurnálu, tak na jihu Moravy o tom vědí své. Dobré jitro.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: s vámi Radiožurnál a je to jisté. Fotopasti potvrdili, že v chráněné krajinné oblasti Soutok žije invazní mýval severní. Ten je hrozbou pro zvířata i pro rostliny. Přirozeného protivníka totiž nemá. A je i v Národním parku Podyjí, kde už tedy mají plán na to, jak se nezvaného návštěvníka zbavit.
1: Mývala severního tady v Suťových polích Národního parku Podyjí ochranáři objevili letos v únoru náhodou. Vysvětluje Zdeněk Mačát ze správy parku.
2: Nedaleko tady odsud se nám podařilo zachytit na fotopastech dva jedince, kteří procházeli územím.
1: Ukazuje Zdeněk Mačát směrem k lokalitě zvané Brajtava, nedaleko Vranova nad Dýjí. Mýval severní je invazní druh, dostal se k nám ve 30. letech minulého století z Ameriky a znamená problém jak pro místní zvířata, tak i rostliny.
2: Loví v podstatě cokoliv od ptáků hnízdících na zemi, ale i ptáků hnízdících ve stromech. Je to predátor obojživelníků plazů, třeba užovky stromové.
1: Přirozeného predátora v Podyjí mýval nemá. Jedním z nich může být vlk a i když se v Podyjí vyskytl, stabilní smečka tu zatím není. Ochranáři proto ve spolupráci s rakouskými kolegy z Národního parku Tajatal připravují odchyt mývalů. Příští měsíc společně na zvířata nastraží 20 živolovných pastí.
2: Potom odchytuje, bohužel čeká smrt, ale tak to s invazními druhy chodí. To zvíře je přemnožené třeba v západní Evropě a jiná možnost, než ho takhle zlikvidovat, prostě není.
1: Mývala letos několikrát zachytili i fotopasti v chráněné krajinné oblasti Soutok níže potoku řeky Dyje. Naposledy před několika týdny. Podle Rudolfa Jurečka ze správy HKO ale zatím nejde o stabilní populaci.
3: Ak by se to ukázalo, že někde se ta populace zahustí, alebo že se někde usadí ten mýval, tak v tých úvodných fázach je vždy jednoduchšie to riešiť, ako už potom riešiť, keď tu máte stabilnú populáciu.
1: Podľa Jurečka by v takovém prípade dával smysel odlov mývalú ve spolupráci s myslivci, prípadne i odchyt ako v Národním parku Podyjí. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál s přehledem o aktuálním dění, ale také o vzpomínkách. Před 60 lety byl položen základní kámen jedné velmi známé kulturní památky týčící se nad Ještědem. I to vám připomeneme ještě před 6:30. Teď je 5:15. V Česku od června chybí lék s účinnou látkou tamoxifen, který se používá při léčbě rakoviny prsu. Státní ústav pro kontrolu léčiv zajistil jednu náhradní dávku z Dánska. Jde o zhruba 1000 balení, které by už měly být v lékárnách a my se tomu budeme dnes ráno opakovaně věnovat. Slavnostním vyřazením na brněnském náměstí Svobody v 6:30 ráno ukončí své studium letošní absolventi Univerzity obrany. Součástí akce je kromě slavnostního pasování také přilet helikoptér.
1: Dnes bude slunečno a horko na celém našem území. Čekáme jasno až polojasno. Až k večeru se na jihu může objevit zvětšená oblačnost a tam také může zapršet, nebo se tam objeví bouřka. A právě v bouřkách může napršet až 10 mm srážek. Teploty dnes vyšplhají hodně vysoko, bude 34 až 38 stupňů. O trochu chladněji jen na severovýchodě 31 až 34 stupňů. A horko dnes bude i na horách, tam v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 28 stupňů. A právě kvůli takto vysokým teplotám meteorologové varují před velmi silnou zátěží. Buďme na sebe opatrní a krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál. Míříme nahoru do výšky 1012 metrů nad mořem na Ještěd. Ano, jeho západně od Liberce se tyčí tato nejvyšší hora Ještědsko-Kozákovského hřbetu. Na Ještěd vedou lanovky, na svazích je známé lyžařské středisko. Pod Ještědem se nachází Horní Hanichov, tedy nejzápadnější městská část Liberce. No a na Ještědu, tak to všichni víme. 30. července roku 1966 pro toto místo byl velkým okamžikem. Položením základního kamene oficiálně začala totiž stavba hotelu a vysílače na Ještědu. Budovu otevřeli o 7 let později a Karel Hubáček za návrh získal jako jediný český architekt mezinárodní Peretovu cenu.
1: Tady teda to je ono, před asi s nějakým servisním vchodem, tak je tady žulový obdélník s vytesaným datem 1966.
2: Mně se ta doba líbí, ta stará doba právě.
3: Říká František Urban, který s rodinou přijel až z Tachovska.
2: Takže já jsem tady musel přijít a podívat se aspoň.
1: Koukám, obdivujete tady ty plastiky skleněné.
2: Ještě s těma bublinkama právě a to. Mně se líbí i ty věšáky, že jo, tady ty.
1: Ano, to jsou všechno unikátní kusy, které byly vlastně
2: designované. I ty lampy, že jo.
1: Designované všechno jenom sem.
2: To masakr tam.
1: My tady procházíme kolem takových výlepů, které připomínají pestrou historii Ještědu, už od doby, kdy tady byl původní hotel od roku 1907. A jakou to má teda přítomnost ten dům, to mi pověste.
4: Pokud beru to, v jakém roce se to projektovalo, v jakém roce se to stavilo, za mě to bylo všechno jako nadčasově vymyšlený.
3: Říká ředitel hotelu a restaurace na Ještědu David Jiráček.
4: Samozřejmě tady jsou tady nějaký úskalí, ale není to nic, co by mělo ty lidi jako odradit.
3: Hodně z toho, co nebylo strukturální součástí stavby, se do dnešního dne nedochovalo, nebo alespoň ne tady. Před několika lety proto vznikl spolek Ještěd 73, který nechal vyrobit repliky některých ikonických kusů nábytku a vybavení.
4: K tomuto stolu jsou ještě židle z nerezu. Jedna ta židle váží kolem 20 kilo.
1: Ukažte.
4: No to jo, to není moc.
3: Několik originálních kusů nápojového skla a dalšího servisu je vidět ve vitrínce v restauraci. Další věci jsou v Severočeském muzeu dole v Liberci, kam jsem vyrazil za jeho ředitelem Jiřím Křížkem.
1: Všem objevům ještě není konec.
3: Tady stojí popelník ikonický, štíhlý elegantní tvar zakončený širokou nerezovou mřížkou.
1: Není to teda nic zdravého, kouření, že jo, není úplně, ale designově to je opravdu ikona a někdy v tom roce 2012 už v tom objektu už zbývaly asi poslední tři.
3: Teď se podíváme do budoucnosti. Majitelem Ještědu je odnedávna Liberecký kraj, který stavbu koupil od Českých radiokomunikací. Jak by měl Ještěd v budoucnu vypadat, popisuje architekt Michal Krejčík, který spolu s otcem Jiřím vypracoval studii obnovy.
5: Ten cíl je uvést Ještěd zpět do původního lesku, ale jsou zde místa, kde bude potřeba udělat určité zásahy.
3: Revize bude nutná u samotných přístupů do objektu. Ty současné nevyhovují dnešním nárokům, například na bezbariérovost. Z Ještědu Jiří Jelínek, Radiožurnál.

0: Talking Hema, ranní radiožurnál. Pokud jste poslouchali včerejších 20 minut, už to víte, minister školství Robert Plaga za hnutí ANO v nich ve vysílání radiožurnálu odmítl úvahu o rušení 9. tříd základní školy. Jedno z témat ranního radiožurnálu pro dnešní den.
1: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
2: Česká tenistka Linda Nosková vyhrála letošní Wimbledon. Krátce na to přišla do studia radiožurnálu. Je fakt, že vítěznou trofej zapomněla v autě, ale za chvíli byla i ta mezi námi. Mluvili jsme o finále dvou českých hráček, kamarádek, o tom, jak Linda Nosková při hře schovává své emoce, aby soupeřka ani z její mimiky nic nepoznala. A jaký tenhle úspěch změnil sportovní život.
3: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Poslouchejte dnes po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
0: Tady je Radiožurnál 5:30. A se zprávami Jana Utendorfská.
4: Po ruském útoku na město Kryvyj Rih na jihovýchodě Ukrajiny zemřelo nejméně 6 lidí, z toho 2 děti, dalších 8 je zraněných. Uvedl to šéf městské vojenské správy Oleksandr Vikul. Raketa v Kryvém Rihu přímo zasáhla rodinný dům na předměstí. Nejméně jednu oběť má podle tamních úřadů taky masivní noční útok na hlavní město Kyjev. Škody hlásí i v Charkově nebo Lvově. Některé vysoké školy stále přijímají přihlášky ke studiu na příští akademický rok. Termíny podání si ale každá univerzita určuje sama. U některých škol je možné se hlásit do konce července, jiné poslední možnosti podání přihlášek prodlužují až do září. Volná místa jsou stále i na Karlově nebo Masarykově univerzitě ČVUT, i vysokých školách v Ostravě a Plzni. Rozsáhlý požár na jihozápadě Francie se navzdory silnému větru a vlně veder nerozšiřuje. Oznámila to prefektka regionu Gironde Sophie Brocassová. Podle ní oheň jen v této oblasti nedaleko města Bordeaux zničil přes 42 tisíc hektarů. S požárem tam bojují už více než 3 tisíce hasičů. Celkově záchranáři evakuovali přes 220 tisíc lidí. A město Náchod připravilo na zítřek tradiční letní koulovačku na Jiráskově koupališti. S nich přivezou pracovníci technických služeb ze zimního stadionu zhruba půl hodiny popoledni.
1: Sport.
4: Golfistku Sáru Kouskovou čeká druhý start na turnaji elitní kategorie Major v této sezóně. Poblíž anglického Blackpoolu nastoupí krátce před polednem do Women's Open. Loni při své premiéře neprošla katem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Požár na D5 u Mýta a nehoda na D1 u Nového Jičína. Na D5 z Plzně do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Mýto na 44. kilometru máme hlášený požár auta. Na místo jedou hasiči. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Nový Jičín se srazil kamion a dodávka na kilometru 323 stojí v odstavném pruhu za vozem policie. Na D1 v Ostravě směrem do Polska se pohybuje nadměrný náklad, teď na kilometru 358. Kvůli dopravnímu omezení bylo potřeba zastavit provoz i směrem do Brna. Už se znovu projíždí, čekejte zatím pomalu jedoucí kolony v obou směrech. Na D2 z Brna do Bratislavy dejte pozor za sjezdem na Podivín. Na 46.5 kilometru stojí porouchané auto, další za sjezdem na Břeclav na 51.5. Vozidla jsou označená vždy v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Na českém je dnes po ránu jasno nebo skoro jasno. Teploty se pohybují ve velmi širokém rozmezí. Ojediněle jsme zaznamenali i tropickou noc nebo tropické ráno. Nejtepleji je na meteorologické stanici Tišnov Háje 23 stupňů. Naopak nejchladněji na Šumavě na Březníku necelých 5 stupňů Celsia. Nejčastěji se aktuálně teploty drží mezi 20 a 16 stupni. Přes den ale vystoupají pořádně vysoko. Na severovýchodě ke 34 stupňům, jinde 38 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách dnes naměříte kolem 28 stupňů. A nebe bude jasné až polojasné. Odpoledne a večer se na jihu při zvětšené oblačnosti může objevit ojediněle přeháňka nebo bouřka. Napršet v ní může až 10 mm vody. No a ještě vítr. Foukat bude slabě, na Moravě a ve Slezsku mírně od jihu až jihozápadu. Tolik zprávy. A teď už se k mikrofonu ranního radiožurnálu vrací Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, počasí a Marcela Hálová slibuje tropická vedra a k tomu také samozřejmě ještě musíme připomenout nebezpečí požáru a také málo vody. Extrémně nízký průtok teď má třeba Dunaj na Slovensku a komplikuje to lodní dopravu i zásobování pitnou vodou. I o tom ještě bude řeč.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 538. Řeka, která spojuje 10 evropských států, dnes na některých místech připomíná spíše potok. V severním Bulharsku nízká hladina Dunaje podle tamních historiků odhalila kosterní pozůstatky zřejmě asi mamuta. Dnes je chtějí vyzvednout a dál také prozkoumat. My se teď vydáme do Bratislavy. Tam je Dunaj kvůli dlouhodobému suchu na svém 30-letém minimu. A to už omezuje i lodní dopravu.
1: No a teď jsem suchou nohou došla do půlky Dunaje v centru Bratislavy. Začaly se odhalovat kamenité pláže i jakési výspy. No a po nich člověk opravdu projde až do středu řeky.
2: Na břehu potkávám Bratislavčanku Renátu, která sem chodí od dětství a něco takového prý ještě nezažila.
3: Takže Dunaj se nás změnil na jazero.
2: Letošní červenec je na Dunaji výjimečný i z pohledu měření, říká hydroložka Pavla Pekárová ze Slovenské akademie věd.
4: Máme databázu už od roku 1876 a k mesiaci júli ještě v historii nebyl takýto nízký prietok.
2: Proč je letos vody tak málo, ale odborníci neumí vysvětlit jedinou příčinou. Podle Pekárové se na tom podílí hned několik faktorů.
4: Bylo to výskyt viacerých suchých rokov za sebou, no a to znížilo určitě aj ty hladiny podzemných vod.
2: Sucho už ale dopadá i na lodní dopravu. Některé vyhlídkové plavby musely být zrušené a na vybraných úsecích Dunaje platí omezení pro velká plavidla. Správci toku proto začali šetřit každým kubíkem vody, popisuje Peter Molda ze slovenského vodohospodářského podniku.
5: Včera cez plavebné komory boli lode prepustené iba trikrát a za porovnané obdobie to bolo takmer 18 krát, čiže aj takýmto spôsobom sa snažíme šetriť vodu.
2: Slovensko už se proto se sousedním Maďarskem dohodlo na dočasné změně režimu na společném úseku řeky.
5: Maďarská strana akceptuje dočasné zníženie prietoku do starého koryta Dunaja.
2: Jak se dlouhodobé sucho promítá do zásobování pitnou vodou, už sledují i vodárny. Podle Aleny Trančíkové z Bratislavské vodárenské společnosti se některé zdroje dostávají pod tlak. Obyvatelé slovenské metropole to ale zatím nepocítí.
6: My našťastie máme vodárenských zdrojov dosť, čiže máme, Bratislava má veľké zdroje, ktoré majú takú kapacitu, že ich využívame niektoré len na 30%.
2: Výraznější změnu počasí zatím meteorologové nečekají a kamenité mělčiny, po kterých se dnes dá dojít hluboko do středu Dunaje, tak zřejmě z bratislavského nábřeží jenom tak nezmizí. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.

0: máme ranní radiožurnál. Na Sambu to dnes vypadá v kapelách ještě spíše výjimečně dost možná, pokud nějaké přeháníky a ojedinělé bouřky se vyskytnou, tak to bude spíš na jihu území, ale bude obrovské vedro. My se k předpovědi počasí dostaneme už za malou chvíli, tak buďte s námi. Radiožurnál je 6:45. A přehled zpráv začínáme nejnovější ranní zprávou. Ukrajina hlásí rozsáhlý ruský útok na několika místech země. Na předměstí Krivého Rohu raketa podle tamních úřadů zasáhla rodinný dům a zabila 6 lidí, dalších 8 je zraněných. Jedna oběť je i v Kyjevě a my se proto ráno spojíme také s naším ukrajinským zpravodajem Martinem Dorazínem, a to po 8 hodině. Kriminalisté, psovodi a členové antikonfliktního týmu dohlédnou na dnešní odvetný fotbalový zápas druhého předkola Evropské konferenční ligy v Jablonci nad Nisou. Domácí se od 6 hodin večer střetnou s chorvatským Varaždínem a policie utkání vyhodnotila jako velmi rizikové.
1: Kolony na D1 v Ostravě a nehoda u Nového Jičína. Na D1 z Bohumína do Brna za sjezdem na Ostravu centrum popojíždí kolona z kilometru 361. Je to kvůli nadměrnému nákladu, který projíždí dopravním omezením. Jsou to dvě soupravy. Pomalu pojedete i ve směru do Bohumína, teď je z kilometru 354. Situace se zlepšuje. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Nový Jičín se srazil kamion a dodávka na kilometru 323. Nehodu vyšetřují v odstavném pruhu za vozem policie. Na D2 z Brna do Bratislavy dejte pozor za sjezdem na Břeclav. Na 51. a půltém kilometru stojí porouchané auto. Místo je označené. A na D7 z Chomutova do Prahy se začíná tvořit kolona před sjezdem na letiště kvůli dopravnímu omezení. Zdržíte se zatím krátce. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Horkým dnům předcházejí i velmi teplé noci. Už dnes v noci a po ránu na mnoha místech zůstala teplota nad 20 stupni, což znamená tropickou noc. Nejvyšší teplotu lehce nad 23 stupni zaznamenali meteorologové v Tišnově Hájích. Naopak nejchladněji opět na Šumavě na Březníku kolem plus 5. Přes den pak bude na horách až 28 stupňů, jinde do 34 a nebo do 38 stupňů. A takto vysoké teploty doplní slunečné počasí, jasno až polojasno, jen odpoledne a večer se bude na jihu zatahovat a tam také může zapršet, nebo se tam objeví bouřky. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radio Žurnál 551, jsou to asi dva týdny, kdy jsme v našem vysílání mluvili o bouřkách a silném krupobytí na Břeclavsku. To tam potlouklo také dozrávající ovoce v některých sadech a nejenom tam. Jizvy po kroupách mají i broskve, meruňky a jablka pěstitele z Moravského Žižkova na Břeclavsku. Většina z jeho úrody proto skončí spíše v kvasu na pálenky, třeba na broskvovici.
1: Prodejna ovoce na okraji Moravského Žižkova je plná zákazníků. Do plastových sáčků si z bedínek sami vybírají ovoce, jako Iva Matějíčková z Rohatce.
2: My chceme broskve na kvas, protože se nám líbí kvas z broskvy a broskovice. Když je normální sezona, tak se k tomu málo dostanete. To se sklízí všechno zavčas, aby to nebylo měkké. No tak všechno zlé je k něčemu dobré pro nás teda. No.
1: Ovoce na kvas přitom v tomto ovoce nikdy neprodávali, říká spolumajitelka Jolana Hřebačková.
3: Prodáváme pouze jako ovoce na spotřebu kvalitní a tato situace nás dovedla k tomu, že aspoň něco na ty náklady, které stejně se nevykryjí, ale aspoň něco prostě na ten kvas, že se prodá.
1: Krupobytí podle Jolany Hřebačkové poničilo většinu úrody.
3: Všechno bylo před sklizní, takže to ovoce je hodně narušené, začíná to nahnívat na těch stromech. To ovoce jakože chuťově je dobré, ale vizuálně není pěkné. No.
1: Za kolik byste prodali třeba ty broskve? Pokud by byly dokonalé.
3: Standardní cena by byla 70 korun letos, ale jakož to poškozené, tak prodáváme 30 korun a 20 korun na kvas. Je to taková existenční ztráta, že vůbec nevíme, co bude do budoucnosti.
1: O to víc si majitel firmy Leoš Buzrla cení zájmu zákazníků.
4: To jsou naši stálí zákazníci, takže jsme spokojení a vděční teda jako za to.
5: Teď jsem si přišel pro nějaké meruňky a broskve.
1: Nabírá si plody do sáčku Vladimír Petrů.
5: Vidíte, že jsou sice potlučené, ale snad něco koupí. Chci pomoct, aby aspoň něco málo dostali. Jsem rád, že tady funguje toto ovocnářství a doufám, že bude fungovat další roky tak, jak doteď.
1: To je ale podle Jolany Hřebačkové kvůli extrémnímu počasí čím dál těžší a hodně pěstitelů na jižní Moravě proto své sady ruší.
3: Vždycky se snažíme uchránit to před těma mrazama. Všichni jsme se naučili nějak trošku bojovat, ale tady to krupobytí, to je prostě zlom.
1: Teď sadaři bojují s další nepřízní počasí, se suchem. Bez závlah by se letos vůbec neobešli. Z Moravského Žižkova, Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál. Posloucháte nás krátce před 6 hodinou. I dnes nás čeká velmi parný, teplý den. Lesní požáry sužují nejenom Francii, ale i Španělsko. I když tam už ta situace začíná být lepší, budeme o tom mluvit také po zprávách další reportáži. Dobré ráno, teď je 6 hodin. A slovo má Jana Utendorská.
1: Ministr školství odmítá návrh na zrušení devátých tříd. Úspory jsou podle něj nereálné. Útočník na spisovatele Salmanda Rushdieho je vinný z terorismu, hrozí mu doživotí. Fotbalisté Hradce Králové zabojují proti Tromze o postup do třetího předkola Evropské ligy. Silný provoz čekejte na dálnici D1 na průjezdu Ostravu, a to v obou směrech. A bude slunečno a taky horko, teplně rukáže až 38 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá rušení devátých tříd, řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. S návrhem zhruba před 2 týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
3: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
4: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
3: Minister Plaga má ale návrh za nekoncepční.
5: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
3: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Rozsáhlé lesní požáry ve Španělsku se hasičům postupně daří stabilizovat. Pod kontrolou ale ještě nemají oheň v provincii Castellón na východním pobřeží země. Plameny tam ničí porost už 5. dnem. Hašení komplikuje silný vítr.
6: Horúca noc, nízka vlhkosť a vietor sú faktory, ktorých sa obáva 1200 hasičov, ktorí v oblasti pracujú v turnusoch. Ich hovorca Antonio Rodrigo včera uviedol, že ani najbližších 48 hodín ešte nebude jasné, či sa plamene podarilo skrotiť. Najpesimistickejšie predpovede uvádzajú, že v oblasti La Valle de Uxó bude horieť až do víkendu. V evakuácii preto naďalej zostáva 10 000 miestnych obyvateľov. Makropožiar v madridskom regióne naopak hlásili už za technicky stabilizovaný. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Radiožurnál.
1: Muž, který v roce 2022 pobodal spisovatele Salmana Rushdieho, je vinný z terorismu. Rozhodl o tom soud v americkém New Yorku. Útočník Hadi Matara podle soudu podporoval libanonské militantní hnutí Hizballah. Hrozí mu až doživotní vězení. Jiný soud ho za samotný útok už loni odsoudil na 25 let. Matar na Rushdieho zaútočil nožem před 4 lety a před publikem mu zasadil více než 10 ran. Rushdie kvůli útoku oslepl na jedno oko. K zavraždění Rushdieho vyzval už v roce 1989 íránský duchovní vůdce Chomejný. Jeho román Satanské verše označil za rouhačský. Brněnský magistrát dnes znovu zpřístupní 2 klimatizované historické sály na Nové radnici jako útočiště před tropickými teplotami. Sněmovní a rytířský sál zůstanou otevřené do konce týdne, a to vždy od 10 do 18 hodin. Běžně tyto prostory veřejnosti přístupné nejsou, doplňuje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
7: V červencových vedrech využilo možnost navštívit vychlazené historické sály na Nové radnici celkem 108 lidí. A z těch dalších opatření tak můžu zmínit například to, že neustále se navyšuje počet pítek ve městě. My máme i k tomu hezkou mapu, kterou najdete na webu města Brna.
8: Sport. Fotbalisty Hradce Králové čeká odveta druhého předkola Evropské ligy s Tromsø. Po výhře 1-0 v Norsku přivítají soupeře v 19 hodin doma. Jablonec po úvodní porážce 2-3 v Chorvatsku zabojuje od 18 hodin před svými fanoušky proti Varaždínu o postup do třetího předkola konferenční ligy. Radiožurnál Sport odvysílá oba zápasy v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. České hokejistky v Chomutově zahájily přípravu na novou sezónu, ve které je v listopadu čeká mistrovství světa v Dánsku. Do něj půjde tým pod vedením nového kouče Američana Briana Idelského. Toho způsobení v zámoří zná útočnice Tereza Vanišová.
9: Proti Brianovi nic nemám a myslím, že máme dobrý vztah. Já jsem byla jako spokojená ve Vancouveru, takže dobrý. Není až tak jako přísný trenér, jak vypadá, a že spíš jako emocionálně i dost otevřený.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Situace na D1 v Ostravě a na D7 kolona u Tuchoměřic. Na D1 z Brna do Bohumína čekejte pomalejší provoz na průjezdu Ostravou. Dopravu zpomalil projíždějící nadměrný náklad v omezení. Zpomaluje se za sjezdem na Svinov na kilometru 355,5. Zdržíte se už jen do 10 minut a směrem do Brna se nezdržíte téměř vůbec. Na D1 z Prahy na průjezdu Brnem se začíná tvořit kolona před sjezdem na Bratislavu. Pravý pruh se zastavuje na kilometru 191. Osobními auty projedete zatím výrazně rychleji. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy dejte pozor za sjezdem na Břeclav. Na 51. a půltém kilometru stojí porouchané auto. Místo je označené. A na D7 z Chomutova do Prahy od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru se popojíždí kvůli omezení u sjezdu na letiště. Zpoždění kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jeho přizvětšené oblačnosti ojediněle přehánka nebo bouřka. Teploty vysoké 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34 stupně, na horách kolem 28. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
11: Dobrý den, milí posluchači, čtvrtek 30. července, tak dva dny a máme tady srpen, Adam Weidenthaler přítomen, dobrý den.
12: Hezký den, Jane Piruško, a vážení posluchači.
11: Adame, říká se těmto obdobím, že nejsou zas tak úplně příznivá, co se týče témat. Máš ten pocit, nebo je to přece jenom trošku lepší, než by se zdalo na první pohled?
12: No, jelikož jsem měl z kraje tohoto týdne dvě zprávářské směny, jak jim říkáme na Radiožurnálu Sport, tak to trošku bolelo. Vytváření některých zpráv přece jenom nechcete dávat úplně posluchačům servis zpráv z nějaké C-čkové, D-čkové kategorie, ale trochu se to zlepšilo v průběhu tohoto týdne. Asi za to může hlavně český fotbalový svět, nebo
11: ne to svět, máš ale pravdu.
12: Český fotbal.
11: Je to fakt český fotbal. Dneska dva zástupci v Evropě a to zmiňované jméno, které by se mělo ujmout fotbalové reprezentace, to se včera objevilo, myslím, že včera, ne?
12: Ano, Santi Denia, nebo spíš ještě možná v úterý večer, ale ano. Včera se to hodně rozpracovávalo. Španělský kouč, zvyklý spolupracovat třeba s Luisem de la Fuentem, koučem současných mistrů světa.
11: Ano. No, vlastně bude to nějakým způsobem lícovat i s tématem dnešní desítky, která bude specifická. Budou tady hosté, dokonce dva. Antonín Barák starší a Ondřej Lípa, kteří zodpovídají za projekt, dlouhodobý projekt učitel nebo trenér ve školách. Mhm. Ale přece jenom možná se dostaneme k tomu, že on ten jeden trenér u nároďáku to všechno nespasí. Ale tak je to komplexnější téma, budeme se věnovat i řadě dalších disciplín. Nevím, jestli chci vypíchnout nějakou konkrétní. Mě osobně zajímá, jak se bude plavat dálkovým plavcům na mistrovství Evropy v Paříži, protože se má plavat v Seině, to je téma až zhruba před 9:30, ale to jsem tak jenom vybral z torny.
12: A ještě před 8 minutou, před 8 hodinou se můžeme vrátit k volejbalu a k tématu Adama Zajíčka, tedy bývalého kapitána a možná i znovu nového kapitána u české volejbalové reprezentace.
11: On se s námi přímo podělí, jakže to bude. Ale do té doby budeme povídat o spoustě dalších zajímavých věcech, tak nás poslouchejte a se vám dobře vstává, nebo třeba jde do práce.
12: Hezký den.
2: Radiožurnál Sport.
13: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: 6 hodin 12 minut posloucháte Radio Žurnál Sport. Máme tady fotbalová témata, která souvisí s tím, že dneska dva české kluby zabojují o postup dál v evropských pohárech. Jablonec může teoreticky vypadnout, nemá úplně nejlepší výchozí pozici proti Varaždínu.
1: I Hradec může vypadnout.
0: Ano, ale Jablonec může vypadnout úplně z evropských pohárů, pokud to bereme takhle, protože hraje tu konferenční ligu, odkud se padá pouze tedy do, nevím, no prostě do České ligy, do poháru domácího, ale Hradec má ještě přece jenom pak pojistku, ten polštářek v podobě toho, že by šel do té třetí soutěže. Takže Jablonec, Varaždín v 18 hodin na Střelnici, jaké dává šance?
1: No,
0: myslíš, že to zvládnou?
1: Asi ano, měli by. Věřím tomu, že stále jsou silnějším týmem, i když některé ty momentky z toho utkání v minulém týdnu nebyly úplně příjemné, každopádně hrozba ze vzduchu, se standardních situací, tam pořád je u Jablonce poměrně vysoká.
0: No, a teď je právě ten druhý moment, kdy se bavíme o Hradci Králové, který je v té prestižnější evropské lize a má výsledek, který je pozitivní, ale taky to je možná trošku i v tomhle ohledu nepředvídatelné.
1: V Tromze se prosadil Mick van Biren stejně jako o víkendu v ligovém utkání, takže jestli mu to vyjde po třetí za sebou, hradečtí se určitě zlobit nebudou. Tohle utkání začne v 19 hodin v Malšovické aréně.
2: Já je vnímám pořád stejně, protože první zápas byl velmi silný, kvalitní a to, že jsme tam vyhráli, za to jsme rádi, že si vezeme náskok, ale do favorita bych nás nepovažoval. Myslím si, že to bude velmi vyrovnané a musíme dát všechno, co v nás je, do té odvety, aby jsme to zvládli.
3: Drží se nohama při zemi kapitán hradeckého týmu Vladimír Darida, který rozhodně odmítá roli favorita na postup, i když Východočeši udělali na půdě soupeře první úspěšný krok. Do odvety zároveň nepočítá, že by fotbalisté Tromse něco herně zásadně měnili.
2: Z jejich strany to bude hodně podobný ofenzivní styl, kdy se snažili dopředu prokombinovat přes jejich dobrou strukturu. Já věřím, že my na to budeme v domácích podmínkách trošičku líp nachystaní, že budeme i my předvádět víc naší hru. Věřím, že naše síla na balonu bude v tomhle zápase lepší.
3: A to i přes skutečnost, že mají hradečtí fotbalisté v nohách víkendový duel s Pardubicemi a norský soupeř si zápas 15. kola v domácí soutěži odložil.
2: Oni jsou v rozběhnuté sezóně, těch zápasů mají hodně. My jsme na začátku sezóny plný sil po přípravě, takže tohle to nebylo nic, asi co by nám uškodilo. Navíc nám to dodalo sebevědomí, hráli jsme tady před domácíma fanouškama a věřím, že v tom budeme dál pokračovat.
3: Po vítězném východočeském derby se fotbalisté Hradce Králové mohli připravovat na pohárovou odvetu v pozitivním duchu. Trenér David Horejš ale varuje před velkým optimismem. Dnes večer totiž bude stát na druhé straně hřiště zcela jiný protivník.
4: Soupeř je diametrálně úplně odlišný, to nechci snižovat výkon Pardubic, ale nás čeká hodně těžší utkání a daleko těžší soupeř, který určitě pojede sem s tím, že budete chtít ten zápas otočit. To prostě tak je. My musíme být připraveni podat 100% výkon od první do poslední minuty.
3: K tomu by mohli pomoci i hradečtí fanoušci, kteří i přes letní prázdniny a čas dovolených zamíří do Fineb arény ve velkém počtu. Očekává se, že na odvetu druhého předkola Evropské ligy, která začne v 19 hodin, bude vyprodáno. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, nezlobte se, ale zůstaneme u fotbalových témat, protože přece jenom začaly už dříve kvalifikace evropských pohárů a druhé předkolo Ligy mistrů nabídlo taky některé zajímavé zápasy z hlediska české účastí, Adame.
1: Ano, Gorník Zabře totiž má ve svém středu hned tři české hráče a k tomu jednoho Slováka z českého působiště Erika Prekopa. Těmi Čechy jsou Ondřej Zmrzlý, Lukáš Sadílek a Michal Sáček. A právě Michal Sáček se dokázal v předkole Ligy mistrů prosadit proti Fenerbahce Istanbul, jenže nakonec tedy Gorník Zabře remizoval s istanbulský celkem 1-1 a končí v téhle soutěži. Ten Sáčkův gól přišel tedy ještě v prvním poločase za stavu, kdyby to mohlo vypadat na postup.
0: Ale přece jenom, když se podíváte na soupisku Fenerbahce, tak tam snad chybí pouze to, aby se sladila týmová chemie, protože to je tým nesmírně nabitý. Jenom tam vidím Marka Asensia veprostřed.
1: Prostě. No ale i další hráči, kteří působili ve světových klubech. Záložník Fred třeba v Manchester United, Mateo Genduzi v Arsenalu, na stoperu Milan Škriňar, slovenský reprezentant, třeba kterého si můžeme pamatovat z Interu Milan nebo Paris Saint-Germain.
0: No a lidi asi znají taky Natana nebo Nathana Akého Manchester City a tam nehrál, nebo tam není, protože je tam velká konkurence, jinak Semedu taky hrál za Wolves, skvělý back.
1: Na lavici náhradníku Mason Greenwood, který rozdával radost taky v United a nebo třeba v Olympiku Marseille a nevyužitým brankářem Ederson, někdejší brazilská stálice mezi třemi tyčemi Manchesteru City.
0: Takže se můžeme shodnout na tom, že tým slovenského trenéra Gašparika měl velmi, velmi těžkého soupeře a bohužel tedy i pro českou ekipu v Gorníku to skončilo, půjdou do Evropské ligy. Nicméně vlastně jeden výsledek, který teoreticky může zajímat české fanoušky z pohledu na koeficient, protože Poláci jsou také takovou tou konkurenční zemí. Jakým způsobem Lech Poznaň přišel o další působení v Lize mistrů?
1: Ano, to bylo hodně zajímavé sledovat včera večer, protože Lech vstupoval do zápasu s dánským Aarhusem za stavu 4-1 po prvním duelu a přesto nepostoupil.
0: Neuvěřitelné. Vlastně Aarhus to dokázal otočit, ale teda nakonec to bylo až po penaltovém rozstřelu. Základní hrací doba byla 3-0. Pak 3-1 tedy, to znamená, že snížili Lech, v tu chvíli postupovali, ale inkasovali ve sté minutě a penalty, no, dvě neproměněné, Aarhus jenom jedna, takže Lech se loučí, Poláci zase smutní, jak jsem tak zachytil i, když jsem se dříve bavíval s polskými kolegy, když jsem tam létával za jinou prací, že oni taky úplně necítí souvislost polského fotbalu s Evropou, nechápali to, ale říkali, my prostě v tom nejsme úspěšní. Ale ještě jeden výsledek, Adame, Slovan Bratislava s Jaju Turem.
1: Ano. 1-1 remíza s týmem Iberia z Gruzie, celkově tedy postup díky prvnímu zápasu a venkovnímu vítězství 2-0, Slovan tedy jde dál, i tam jsou jména, na které jsme dobře zvyklí, třeba obránce Markovič, kterého si pamatujeme z české nejvyšší soutěže na lavici náhradníků, nevyužitý český hráč Medveděv, tedy ruského původu český hráč. A další borci, kteří se asi někdy ukázali třeba i v Česku.
0: Ano, a když koukám teď ještě na tu českou stopu v jiných zápasech, tak vypadla kyperská Omonia a za tu hrál včera v základu Štefan Zimič, ale vypadla na půdě Kajratu Almaty, tedy kazachstánského soupeře po penaltovém rozstřelu. Celkově ten dvojzápas byl 1-1 a penalty rozhodly o postupu Kazachstánců. Tak teď ke Sabien a pak už jiné téma, které se bude věnovat i rozhodčím na ledě.

0: Je to měsíc a půl, než začne nová extraligová sezóna ledního hokeje. Na Radiožurnálu Sport zatím máme hokejová témata v podstatě pravidelně jen každé úterý po 10. hodině. Čistá hra Martina Procházky, teď je naposledy s Michalem Vondrkou, někdejší zajímavou postavou nejvyšší české hokejové soutěže. Muž, který bude spolupracovat nebo spolupracuje s Pražskou Slávií, toho času tedy ve druhé nejvyšší soutěži. Ale možná třeba bychom někdy mohli v budoucnu vidět Slávii i v české extralize, i vzhledem k tomu, jaká jména s tímto klubem spolupracují nebo jaká ho řídí. A teď narážím hlavně tedy na Patrika Eliáše v jedné z těch nejvyšších sportovních funkcí, legendu New Jersey Devils.
1: No, tomu minimálně českému, ne, pražskému hokeji a z hlediska derby by to pomohlo, ale asi je to zatím stále daleko, ale uvidíme, co třeba přinese možná nějaká rekonstrukce sportovišť v Edenu, pokud by se k tomu sahalo. Každopádně Adam naznačil, že to nejsou jenom hráči, kteří se chystají na tu novou sezonu.
0: Ano, jsou to totiž i sudí, a to konkrétně v Táboře na ledové ploše táborského zimního stadionu se chystali profesionálové, kteří budou řídit v nové sezóně extraligy další zápasy.
2: I trénink rozhodčích, stejně jako hokejových mužstev, začíná zapískáním a proslovem šéfa. Manažer extraligových rozhodčích Vladimír Pešina zopakoval, co svým kolegům v úvodu sezóny říkal.
3: Vítáme v sezóně a se moc těšíme na to, co nás čeká, protože letos ta sezóna bude extrémně náročná.
2: Může se i rozhodčí bruslařsky o něco zhoršit v létě?
3: Neměl by. A je to tak, že ty kluci díky tomu, co jsme zavedli, tak bruslařsky jsme udělali během 4 let obrovský pokrok. My jsme začali dělat power skatingové věci a začalo se pracovat se žlábkama a s bruslema jako klasicky, tak jako u hráčů, protože jinak bychom tomu vůbec nebyli schopni stačit.
2: Zkušený mezinárodní rozhodčí Miroslav Hocký mimochodem do Tábora dorazil z Prahy na kole. Považuje seminář za věc, která je nezbytná.
4: Pro nás to je velice důležité, protože my nemáme možnost chodit hlavně v červenci na ledovou plochu. Máme možnost akorát si chodit zaběhat a jezdit na kole a podobné věci, takže pro nás tak je to velký benefit, že si můžeme ty nohy rozjet, třísla protáhnout a podobně.
2: Rozhodčí i mezi sebou zjišťovali, kdo kde a kdy jakou přípravu řídí. Na ledě působili svižně, brzdy, obraty, rychlé změny směru, to k jejich profesi patří. Pokračuje Miroslav Hocký.
4: Čtvrtek, pátek jsou pro nás vlastně bruslařské testy připravené, které se skládají z vytrvalostní části a potom z rychlostně obratnostní části. Takže tohle nás čeká, je to doprovázené hnedka i atletickými testy, kdy se běhá, jezdí se na airbiku a samozřejmě nedílnou součástí je i pravidlový test z pravidel ledního hokeje.
3: Novinek není pro letošní rok moc, ale klíčová věc bude uvazování. Od letošního roku v normálních situacích ve vyvážených hře nebudeme hráče varovat, ale budeme ho rovnou z bole vyhazovat a měnit.
2: Rozhodčí se to rozvědí teď a tady v Táboře?
3: Ano, teď budou mít premiéru a dostanou 4 dny intenzivní výuky a nalejvárny ohledně změn v pravidel.
2: Vladimíra Pešinu ještě doplnil Miroslav Hocký, přidal novinku, kterou uvidí fanoušci v nové sezóně.
4: Můžeme mít na ledě 3 asistenty kapitána, pokud není nominován kapitán týmu, takže od letošní sezóny nemusíte vidět na ledě kapitána, ale až 3 asistenty. To je taková, řekněme...
2: To je zajímavost.
4: Je to zajímavost, málo kdo tohle to ví.
2: Říká hokejový rozhodčí Miroslav Hocký z Tábora Kamiliáša, Radiožurnál.
5: Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
6: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
7: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
8: Dobrý den.
6: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
8: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na to tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávii tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
5: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
6: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
9: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej, prostě bylo to těžší žít jako na světě.
5: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
6: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
1: Připomínám dneska Desítka s Antonínem Barákem starším, Ondřejem Lípou o tom, jak pozvednout český fotbal.
2: Je půl sedmé.
10: Jana Utendorfská a zprávy.
11: Spojené státy v noci opět podnikly sérii náletů na Irán. Podle oblastního velitelství sil CENTCOM šlo o odvetu za středeční iránské útoky na americké základny v Jordánsku. Cílem byly desítky objektů iránských revolučních gard, včetně velitelských center nebo základen pro odpalování raket a dronů. Výbuchy se podle iránských státních médií ozvaly na jihu a východě země nebo ostrově Kešem v Hormuzském průlivu. Kvůli vysokým teplotám zasáhne sucho další části Česka. Nejhorší situace je teď asi na pětině území v jižní a v jihozápadní části republiky. Přestože meteorologové předpovídají i srážky, na zmírnění nebudou mít pravděpodobně vliv. Meteorologové pak varují před požáry, a to hlavně na jižní Moravě, Vysočině a v Plzeňském kraji. Kriminalisté Psovodi nebo členové antikonfliktního týmu dohlédnou na dnešní odvetný zápas druhého předkola Evropské konferenční ligy v Jablonci nad Nisou. Domácí fotbalisté se střetnou s chorvatským Varaždínem. Policie utkání vyhodnotila jako rizikové. A lední medvědi v pražské zoologické zahradě dostanou ráno do výběhu ledové kostky. Několik tun k ochlazení jim pracovníci dají letos vůbec poprvé. Pro návštěvníky je pak v zoo 28 mlžítek. Sport. Tenista Jiří Lehečka na turnaji v mexickém Los Cabos skončil v osmifinále. Vangovi z Hongkongu český favorit podlehl po setech 6-1, 3-6 a 4-6. O čtvrtfinále si v Mexiku zahraje ještě Dalibor Svrčina, který se utká s Italem Darderim.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolona na D1 v Brně a nehoda v Zenklově v Praze. Na D1 z Prahy směrem do Brna od sjezdu na Popůvky z kilometru 181 pojedete v silném provozu. Protahuje se fronta hlavně kamionů, osobními auty je to celé na 20 minut do omezení za sjezd na Mikulov. Na D7 z Chomutova do Prahy se popojíždí od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru, zpoždění do 10 minut. Je to kvůli stavbě u sjezdu na letiště. V Praze v Zenklově směrem do Libně se za křižovatkou s Trojskou stala nehoda, srazilo se osobní auto, tramvaj a motorka. Je to vážná nehoda, ulici teď uzavřeli a je i zastavený provoz tramvají. Zavedli náhradní autobusovou dopravu. Náhradní trasa Střelničnou a Davídkovou, případně Libereckou ulicí. A ve Vídeňské mezi porodnicí a nemocnicí pracují silničáři, je tam kyvadlový provoz a zdržíte se 10 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
14: Další vlna veder je tu. Dnes teploty do 38 stupňů, zítra dokonce do 39 stupňů Celsia. A takto vysoké teploty doprovodí slunečné počasí. Až odpoledne a večer se bude nebe zatahovat. Dnes na jihu, zítra spíše v Čechách. A při zvětšené oblačnosti se mohou vyskytovat přehánky nebo bouřky. V nich může ojediněle napršet 10 až 15 mm srážek. Více oblačnosti nás pak čeká v sobotu. Polojasno až oblačno. Ráno hlavně v Čechách až zataženo. A od západu se budou na naše území rozšiřovat přehánky, místy i bouřky. Teploty trochu poklesnou, budou ale stále poměrně vysoké, do 33, na Moravě stále až do 36 stupňů. V neděli se k nám vrátí slunečné počasí, polojasno nebo skoro jasno, z veder ale stále mohou vznikat bouřky. Teploty v neděli kolem 30, na jihu Moravy až 34 stupňů. A podobné počasí nás čeká i na začátku příštího týdne. Jen opět stoupnou teploty, místy až ke 40. Tolik zprávy.
12: Poslouchej Sport.
15: Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 38 minut vstáváte do dne, kdy slaví svátek Bořivoj, tak přejeme nositelům tohoto, já bych řekl, starobylého jména všechno nejlepší, přece jenom byl Bořivoj nějaký kníže taky, ne, kdysi dávno. Pamatuju si dobře dějepis druhou učebnici ve čtvrtém třeba stupni gymnázie, Adame.
1: Ano, je to mezi lety 852 nebo 853 až do roku 888 nebo 890. Ano. To žil Bořivoj první.
0: Já si teda
1: z dynastie Přemyslovců.
0: Když už jsme to ukročili, pamatuju, že na lednici jsme měli takovou cedulku s českými knížaty a bylo tam třeba 30 men po sobě. A v nějaké fázi života si to člověk pamatoval třeba z poloviny, jak to šlo za sebou.
1: Jasně,
0: to jsou Oldřichové, Jaromírové a takhle.
1: To jsem měl taky. Já jsem měl teda klasickou knížku, kde byly i jejich nakreslené podobizny. Oni takhle asi nikdy nevypadali, nevím, odkud to pocházelo, ale díky tomu jsem taky přesně tušil, jak šli po sobě panovníci českých zemí. Dokonce se to možná tak jmenovalo ta knížka. Aha. A nekončilo to pouze u knížat, ale potom i ke králům a podobně.
0: No ne, tak jenom, že teď jsme přesedlali teda na sportovní jména a člověk se občas pamatuje i různé tabulky, ale teď především si musí nějakým způsobem ujasnit, jak to je s formou českých tenistů aktuálně, protože řekněme, že to není zas tak výrazné.
1: Skvostná není, i když dnes se to může ještě trochu vyvrátit, to naše tvrzení, protože do akce půjde na turnaji ve Washingtonu Jakub Menšík proti Američanu Nakašimovi a za pár chvil taky Dalibor Svrčina ve druhém kole turnaje v mexickém Los Cabos proti nasazené dvojce Lucianu Darderimu. Jenže nasazená jednička toho mexického turnaje Jiří Lehečka už je pryč. V prvním kole měl volný los, ve druhém kole prohrál s reprezentantem Hongkongu Wongem 1-2 na sety.
0: A to ten první set vyhrál 6-1. A nevím vlastně právě, jestli se dá v tomhle ohledu pak mluvit, že to byl pro něj po dlouhé době zápas na tvrdém povrchu, prostě pak ty další dva sety nezvládl. Otázku je proč, ale je to blamáž.
1: Je to blamáž. Díval jsem se na sociální sítě, jestli nepřichází nějaké zajímavější informace, tak některé, řekněme, slušné účty jenom reportují o tom, že Wong prostě porazil Lehečku, že to je pro něj velký úspěch, protože to je hráč až ze druhé světové stovky. Někteří chtějí nařknout Lehečku z matchfixingu, tedy z toho, že ten zápas pustil, a někteří si tam utahují z toho, že mexičtí obyvatelé, řekněme, kartelu, nebo spíš majitelé kartelu, se nakapsovali asi na tomhle zápase.
0: Tak ale pokud sadili na Wonga, tak asi jo, ale tam taky šlo o to, že po suverénní první sadě neproměnil breakball v druhém setu v úvodní hře a vlastně říká si člověk, jestli na takhle zkušeném hráči se to má projevit, asi jo, protože Wong srovnal pak krok a dokráčil tedy k postupu do třetího kola tohoto turnaje. Držíme palce a budeme mluvit o Daliboru Svrčinovi, který teda začne za několik minut. Mm-hmm. Mělo by to tak být. Dobře, tak o něm uslyšíte v našem ranním vysílání a za chviličku se podíváme na jiná témata. Máme tady rubriku Zahraniční weby a taky myslím, že dozvuky fotbalového mistrovství světa.

0: 7:45 stáváte s Radiožurnálem Sport před poslední den měsíce července. Přejeme krásné léto. Nicméně teď tady máme ty zmiňované zajímavosti ze zahraničí a týkají se i Mezinárodní fotbalové federace FIFA, Adame.
1: To totiž zahájila disciplinární řízení s argentinskou asociací a taky několika hráči jeho americké reprezentace, a to za prohřešky právě během světového šampionátu. Píše o tom třeba britská BBC a podrobnosti už má ve studiu Veronika Šlajzová, která pročítala zahraniční weby. Hezké ráno.
2: Krásné ráno.
1: Co se tedy FIFA nelíbí?
2: Začnou mimo fotbalovými věcmi. Argentincům hrozí trest za transparent s politickým sloganem týkajícím se sporu o Falklandské ostrovy. Po vítězném obratu v semifinále nad Anglií někteří argentinští fotbalisté pouzovali s kusem látky s nápisem Las Malvinas son Argentinas, v překladu Falklandy jsou argentinské. Připomínali tak válku o ostrovní území, která v roce 1982 trvala zhruba 70 dnů a vyžádala si životy 648 Argentinců a 255 Britů, kteří své zámořské území uhájili. V roce 2014 udělila FIFA Argentině pokutu 20 000 liber za transparent se stejným textem, který drželi hráči pod před přípravným utkáním proti Slovinsku. Mezinárodní fotbalová federace bude Argentinu vyšetřovat i kvůli dalším možným prohřeškům na skončeném šampionátu, jako jsou diskriminační pokřiky a gesta, pozdní nástupy k utkáním, porušování bezpečnostního protokolu, nevhodné vzkazy týmu a diváků a házení předmětů fanoušky na hřiště.
0: Tak to je slušný soupis se pro hřešku. Uvidíme, co z toho bude. Každopádně další to disciplinární řízení se týká také potyčky po konci finále mistrovství světa.
1: A to v toho finále, ve kterém Argentinci podlehli 0-1 Španělům, tak Verčo, co se dělo na stadionu v New Jersey?
2: Spor odstartoval argentinský záložník Leandro Paredes, který schodil na zem soupeře Gaviho, když španělští náhradníci běželi na trávník slavit titul. Nutno dodat, že právě záložník Boca Juniors měl ve finále viditelně problém krotit emoce. Na hřiště přišel po poločasové pauze, krátce poté dostal žlutou kartu za nesportovní chování, pak předvedl několik ostrých zákroků, za které klidně mohl být vyloučený, a navíc neustále diskutoval s rozhodčím. Paredes hrál v minulosti za AS Řím a v našem vysílání o něm po finále mluvil bývalý útočník Římského Lácia Libor Kozák.
3: Když jsem hrál v derby proti němu, tak s ním to bylo to samé, takže opravdu měl na něho pěkný vzpomínky, a teď když ho vidím, tak jsem opravdu mu přál tu červenou. Takový ten trash talk, prostě to povídání po každém souboji, nějaký nadávání, to dojíždění přesně, podhání balon. Vždycky byl u všeho, u těch hádek, u nějakých rozpoluplných situací nebo rozhodnutí rozhodčích, vlastně na rozhodčího pořád vlastně nějaký tlak, jo? Takže ho potom byl opravdu šplný zuby a pamatuju si, to s ním bylo hodně o nervy.
2: Paredes čelí obvinění ze 3 bodů napadení, jeho spoluhráč Nahuel Molina ze 2 bodů. Molina, další Argentinec Thiago Almada, asistent trenéra Roberto Ayala a Gavi jsou taky obviněni z nesportovního chování.
0: Tak to jsou krásné zprávy pro Argentinu po konci mistrovství světa, ale asi očekávané řešení, které uvidíme, jak přijde, že se bude řešit Paredes a další věci s Argentinou. Veronika Šlajsová tady byla, děkujeme moc.
2: Díky, naslyšenou.

0: takzvané kruhové kompozici se vracíme k tématu, kterým jsme zahajovali dnešní ráno, a to je sice účast dvou českých klubů v předkolech evropských pohárů. Hradec Králové o 19 hodin přivítá ve druhém předkole Evropské ligy norské Tremze. Náskok má 1-0 a i o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport.
1: Stejně jako z přímého přenosu uslyšíte o zápasu Jablonec Varaždin česko-chorvatský souboj začne už v 18 hodin. Jedná se tedy o odvetu druhého předkola konferenční ligy.
0: Úvodní zápas vyhráli Chorvaté 3-2. Jablonecký trenér Luboš Kozel moc dobře ví, co se ve hře Severočechů musí změnit.
2: Oni nás vlastně ze všeho potrestali. Vlastně kromě těch tří gólů nebo těch tří situací, kdy jsme dostali ten gól, kdy to oni vždycky skvěle vyřešili, tak nějaká další vyložená šance si myslím, že v tom zápase nebyla. Takže prostě ukazuje to na to, že v momentě, kdy nějakou tu šanci dáme, tak je velká pravděpodobnost, že oni s tou kvalitou prostě jsou schopní nás potrestat. Takže tohle toho se musíme určitě vyvarovat.
3: Vrátil se k úvodnímu duelu na hřišti chorvatského soupeře Luboš Kozel. Inspirací pro mužstvo může být vstup do nového ročníku šance ligy a otočení výsledku na 2-1 v souboji za Náky.
2: Doma je potřeba prostě opravdu hrát 90 minut, tak jak jsme hráli třeba s tou Olomoucí, a když se nám něco nepovedlo, tak jsme během toho zápasu byli schopni na to reagovat a otočit to, takže to ukazuje na nějakou tu sílu toho týmu, protože prohrávali jsme i tam poměrně brzo a vlastně taky jsme se dostali do vedení a z tohoto pohledu víme, že to v našich silách určitě je, ale musíme prostě podat výkon na té hranici nějakých svých možností a být efektivní vepředu a být stejně tak jakoby daleko důslednější třeba vzadu.
3: Záložník Filip Zorvan potvrdil před odvetou trenérova slova. Jablonečtí mají na co navazovat.
4: Je důležité ten pocit vítězství a to se zvládlo, takže myslím si, že ta nálada je pozitivní a taková ta bojovná, že víme, že ten postup je v našich silách a určitě pro to uděláme všechno, protože aby to nebylo jako takový namachrovaný, ale myslím si, že tu šanci na ten postup musíme cítit a víme, že to další kolo by asi pravděpodobně bylo s tou Rigou a prostě, jestli se chceme dostat do té hlavní soutěže, tak tu odvetu musíme zvládnout.
3: Severočeši si věří. Tuší, co jim může přinést výhru a také postup.
4: Víme, že ztrácíme ten jeden gol, takže musíme být víc aktivní jak s míčem, tak bez míče a od začátku do toho šlápnout, protože si myslím, že na ten postup máme a musí to být vidět hnedka od toho začátku, udělat si doma respekt a ukázat, že vlastně to chceme víc než oni.
5: Všichni si to uvědomujeme i ohledně koeficientu, ohledně výsledku, ohledně hry. Přijde určitě mnoho diváků se na nás podívat, fanoušků, a hráči jsou nastavení tak, že chceme samozřejmě jít za postupem a udělá mančast všechno pro to, abychom vyhráli. Máme to složitý, ale musíme za vítězstvím jít za postupem.
3: Namázal na Filipa Zorvana sportovní ředitel klubu Zdeněk Koukal. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Radiožurnál.
6: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
7: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
6: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
8: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
9: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
10: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
7: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
11: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
12: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
13: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
7: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin. Jana Utendorská a zprávy.
1: V Česku chybí lék na rakovinu prsu. Raketový ruský útok na ukrajinský Kryvyj Rih má nejméně 6 obětí. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce se připravují na domácí odvety kvalifikace evropských pohárů. Silný provoz čekejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A bude slunečno a taky horko, teploměr ukáže až 38 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Na českém trhu chybí lék s účinnou látkou tamoxifen, který se používá při léčbě rakoviny prsu. Zhruba 1/10 pacientek se bez něj podle lékařů neobejde. Státní ústav pro kontrolu léčiv zajistil dodávky ze zahraničí. V úterý do Česka dorazila asi 1000 balení z Dánska.
3: V Česku jich je ale ročně potřeba zhruba 40 tisíc.
4: Upřesnění týkající se dalších dodávek očekáváme v průběhu tohoto týdne. Zatím další zpřesnění nemáme k dispozici.
3: Popisuje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Lék pomáhá hlavně pacientkám, které už jsou po operaci karcinomu. Ničí u nich zbytky nádorových buněk, říká onkolog Marek Svoboda.
5: Nejčastěji se používá zhruba 2-3 roky, u některých pacientek 5-10 let.
3: Podle České onkologické společnosti by ženy neměly být bez léku déle než 2 týdny. O postupu se mají poradit se svým ošetřujícím lékařem. Michaela Cílková, Radiožurnál.
1: A k tématu se podrobně vrátíme po 7:30, také v ranním interview Radiožurnálu. Poslouchejte v 7:50. Rusko provedlo další masivní útok na Ukrajinu. Na předměstí Kryvého Rihu zahynulo 6 lidí. Oznámili to tamní úřady.
6: Podívejte.
7: Obci Radošné u Kryvého Rihu ruská raketa pravděpodobně typu Iskander zasáhla rodinný domek, ve kterém zahynuli 4 dospělí a 2 malé děti ve věku 5 a 12 let. Dalších 8 lidí bylo zraněno, z toho 2 děti, oznámil šéf obranné rady Kryvého Rihu Oleksandr Vilkul. Na místě doteď pracují záchranáři. Jednu oběť hlásí Kyjev, kde raketa zničila jednu z tržnic. Nejméně 2 ruské rakety zasáhly Lvov, zničili jeden bytový dům a další poškodili. Počet zraněných úřady upřesňují. Ruský raketový a dronový útok na Ukrajinu stále pokračuje. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: V Česku pokračuje vlna veder. Odpolední teploty můžou dosáhnout až na 38 stupňů Celsia. Větší nápor proto čeká i záchranáře. Výjíždí ke kolapsům, nevolnostem nebo úžehům, říká mluvčí jihomoravských záchranářů Michála Botová.
8: Typickým kolapsem zhorka pak bývá úžeh, kdy vlastně ti lidé jsou na sluníčku, dlouho jsou přehrátí, málo pijí. Tohle se může týkat i mladých lidí, kteří třeba přecení svoje síly, hodně sportují, málo pijí a na tom slunci jsou dlouho, nemají pokrývku hlavy a potom skolabují a my k ním jedeme na pomoc.
1: Česko bude mít v Sýrii po 3 letech zastoupení na úrovni velvyslance. Prozatímní syrský prezident Ahmed Shara přijal pověřovací listiny Vítězslava Pivoňky. Informuje o tom agentura SANA. Pivoňka od ledna 2025, tedy krátce po pádu režima diktátora Bašára Asada, řídil zastupitelský úřad Damašku jako charge d'affaires. Poslední velvyslankyní byla Eva Filipe, která na misi působila 13 let. Měla osobní přístup k Asadovi, který nakonec za služby vyznamenal. Velvyslanectví Damašku za jeho vedení i dnes zastupuje taky americké zájmy.
9: Sport. Fotbalisty Jablonce čeká dnes od 18 hodin odveta druhého předkola konferenční ligy s chorvatským Varaždínem. První duel Severočeši prohráli 2-3. Záložník Filip Zorvan říká, jaká nálada panuje v kabině před pohárovým zápasem. Týmu podle něj hodně pomohla ligová výhra po obratu nad Olomoucí.
10: Je důležité ten pocit vítězství a to se zvládlo, takže myslím si, že ta nálada je pozitivní a taková ta bojovná, že víme, že ten postup je v našich silách a určitě proto uděláme všechno, protože aby to nebylo jako takový namachrovaný, ale myslím si, že tu šanci na ten postup musíme cítit a víme, že to další kolo by asi pravděpodobně bylo s tou Rigou a prostě, jestli se chceme dostat do té hlavní soutěže, tak tu odvetu musíme zvládnout.
9: Hradec Králové přivítá o hodinu později v odvetě druhého předkola Evropské ligy norské Tromsø, nad kterým venku zvítězil 1-0. Oba duely budete moct poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolona na D1 u Ostrovačic a nehoda na D6 u Jenče. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 180 pojedete pomaleji do zúžení na kilometr 196. Je to na 25 minut, kamiony postojí déle. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Jeneč se na 5,5 kilometru srazila dvě auta, blokují levý pruh, jsou tam i vyteklé kapaliny. Opatrně brzdí se v zatáčce na 7. kilometru, zpoždění 10 minut a na místo teď přijeli dvě hasičské jednotky. O kus dál stojí ještě další tři auta, teď v odstavném pruhu, projíždí se teď mezi vozidly. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na středu Kluky ze 4. kilometru pojedete krokem. Je to kvůli stavbě u sjezdu na letiště, zpoždění 10 minut. V Praze je uzavřená Zenklova ulice pod Kobylským náměstím. U křižovatky s ulicí pod Vlachovkou se srazila tramvaj, osobní auto a motorka. Tramvaj je vykolejená a jde o vážnou nehodu. Uzavírka potrvá, náhradní trasa Střelničnou a Davídkovou nebo Libereckou ulicí. A na Novopatské směrem na D8 je fronta kvůli omezení ve Kbelské ulici, popojíždí se od nájezdu z okruhu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu přes většinou oblačnosti ojedinělé přeháňky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě do 34, na horách kolem 28 stupňů. Tolik zprávy.
6: 7 hodin 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme krásný čtvrtek.
12: Hezký den.
6: Tak v roce 1971, takhle na konci července, přišla zpráva od kanálu La Manche, že František Venclovský jako první Čech právě přeplaval tenhle obávaný kanál a zazněla ta už vlastně kultovní věta, já jsem tak šťastné. Co se týče bližší sportovní historie, tak myslím, že některé vzpomínky budou souviset třeba s 5 let starými olympijskými hrami, které se tehdy konaly v japonském Tokiu.
12: Ano, konkrétně by to mělo nezbýt přesně 5 let od zlata pro Jiřího Prskavce, tedy vodního slalomáře, a taky judistu Lukáše Krpálka.
6: Ano, tak doufejme, že po dnešku si budeme připomínat třeba dva úspěšné postupy českých fotbalových klubů, jak Jablonec, který hraje před kolo konferenční ligy, tak Hradec Králové v evropské lize budou usilovat o postup do další fáze, a my si právě o těchto dvou duelech, které se budou konat v podvečer a večer, budeme povídat s našimi reportéry. Začneme s hradeckými Otroky a pak budeme pokračovat s Jablonečáky. Tak hezký poslech.
2: Radiožurnál Sport.
13: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: 7 hodin 11 minut, když začínala sportovní stanice Radiožurnál Sport, tak se psalo rok 2021 a asi nikdo z nás netušil, že o 5 let později se budeme bavit v rámci evropských pohárů o účasti Královéhradeckého fotbalu, protože přece jenom ta doba pokročila a od té doby, co se dlouho marně snažili o účast mezi elitou, tak teď jsou vlastně i v mezinárodní soutěži.
1: Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že 5 míst má aktuálně český fotbal v pohárové Evropě, tak se dá počítat s tím, že za tou trojkou Slavia, Sparta, Plzeň se bude vždy někdo objevovat. Chvíli je to Jablonec, chvíli je to Olomouc, jednu dobu to bylo třeba Slovácko.
0: Mladá Boleslav vlastně.
1: Ano, jestli to třeba zase někdy potká Zlín a tak dále a tak dále.
0: Ano, ale asi by nebyli fanoušci Hradce Králové rádi, kdyby se na tu další účast čekalo zase 31 let, což platí právě v tomhle případě. A muž, který teď s námi bude mluvit, reportér Tomáš Borovec, pamatuje to, když Hradec Králové v roce 95 hrál naposledy pohár vítězů poháru a dneska tedy bude komentovat i ten duel v konferenční lize. Tomáši, přejeme hezký den.
2: Hezké ráno.
0: Tak ty vzpomínky jsou hodně tedy matné, nebo si něco konkrétně vybavuješ?
2: Já jsem už ve věku, kdy je kolikrát matné to, co je před týdnem, a pamatuju si to, co bylo před 30 lety. takže já si to vybavuju samozřejmě, pamatuju si to, protože jsem z nedaleké vesnice jezdil do Hradce na fotbal pravidelně a byla to velká sláva, když Hradec hrál s moskevským Dynamem. Byla to ještě větší sláva, když Daniel Kaplan poslal otroky do vedení na těch kopečkách kolem starého stadionu. Bylo asi 25 tisíc lidí, no a potom přišel ten smutný konec v penaltovém rozstřelu. No mám to před očima, úplně to vidím.
0: Penaltový rozstřel, nevím, jestli dneska by úplně vyhovoval nervové soustavě fanoušku Hradce Králové, ale jak moc podle tebe je reálný, když si hradečtí otroci přivezli spoza severního polárního kruhu vítězství s Tremze 1-0?
2: Nohama na zemi, o tom mluvil trenér Horejš během včerejší tiskové konference, protože kdo ten fotbal sledoval, tak viděl především v tom prvním poločase, jakou měli Norové převahu, jak se Hradec urputně bránil, jak skvěle pomohl golman Zadražil tomu výsledku. No a ten druhý poločas už byl o něco lepší, už měli častěji míč na kopačkách a to si myslím, že je recept. No. Trenér Hradce také mluvil o tom, že musí být větší aktivita, že se nesmí zakopat, nesmí bránit ten jednogólový náskok, protože to by byla cesta do pekela. Myslím si, že všichni to vnímají podobně. Hrát otevřenější partii samozřejmě zodpovědně, samozřejmě zezadu. No a uvidí se, jak se ten zápas bude vyvíjet, když si zmiňoval možný penaltový rozstřel a útok na nervovou soustavu fanoušků, tak to si myslím, že by opravdu nebylo dobrý. Když jsem se díval ráno, jak to vypadá s teplotami, 35, 34 kolem té 19. 20. hodiny večerní, tak tady si myslím, že to spousta fanoušků veme přes nedalekou Orlici, až půjde na fotbal.
1: Říká náš reportér Tomáš Borovec. Jinak co se týče toho penaltového rozstřelu, tak teoreticky by byli fotbalisté Hradce Králové v dobré pozici, protože jejich brankář Adam Zadražil v tom úvodním duelu druhého předkola konferenční ligy zlikvidoval penaltu mladému talentovi Tromze Jensi Hirtemu Dálovi. Ten míč nebyl trefený úplně ideálně, šel vlastně pod tělo padajícího českého gólmana a ten tedy zlikvidoval tenhle pokutový kop. Dívám se na jeho statistiky z minulého ročníku v rámci šance ligy. 3 penalty, 3 penaltám a jednu dokázal zneškodnit, konkrétně Ramirezovi z Bohemians inkasoval z kopaček Hrastlína, respektive Prekopa. Každopádně pojďme k dalším konkrétním jménům v Hradci Králové, protože ta soupiska je svým způsobem okleštěná, není asi úplně široká dostatečně na to, kdyby měli hradečtí fotbalisté hrát tu dlouhodobou fázi celý podzim v evropských pohárech a navíc z ní ještě možná vypadl některý zraněný hráč po tom víkendovém ligovém derby s Pardubicemi, Tomáši.
2: No je to tak, oni si trenéři libovali po přípravě, že je celý tým v pořádku, kromě Tomáše Petráška, docela důležitého stopera týmu. Teď už je to trošku jinak, do plusu i do minusu. Do minusu v tom ohledu, že během derby se zranil Tomáš Wiesner, nová posila týmu, ten nebude k dispozici, ale na druhou stranu David Horejš naznačil, že by se mohl na tráníku objevit právě Petrášek. Málo kdo s tím počítal, ale on včera zmínil, že trénink předzápasový rozhodne o tom, do jaké míry by mohl být k dispozici. A tak nějak to vyznívalo, že pokud by třeba Hradec měl někdy odhadem v průběhu druhého poločasu dobře rozehraný zápas a potřeboval by čím dál více sázet na defenzivu, tak tam možná Tomáše Petráška jako dalšího stopera pošle. Takhle bych to viděl. No ale samozřejmě bude záležet na tom, jak se bude cítit po tréninku, možná přijde na řadu i konzultace s lékaři, takže uvidíme. Ale jak jste zmiňovali, tak opravdu ta sestava není široká, ta soupiska, tak aby na potřebuje doplnit, pokud by Hradec postupoval dál v pohárech a minimálně si ještě zahraje samozřejmě, i když to nebude v Evropské lize, pokud by vypadl. No a také se zmiňovalo, že v příští dny by mohlo přijít nějaké oznámení nových posil, uvidíme.
0: Ano, asi to bude odvislé od toho, jestli budou úspěšní právě v Evropě, byť tam teda stráví minimálně ještě toto další předkolo, i kdyby vypadli dneska z Tremze, v což nedoufáme, věříme hradeckým otrokům, že to zvládnou a věříme vám, že si poslechnete i kolegy, kteří budou komentovat tenhle přímý přenos. Tomáš Borovec vás teď pozval, v 19 hodin se začíná na tom novém malšovickém stadionu. Tomáši, moc děkujeme a hodně zdaru tobě večer i hradeckým fotbalistům.
2: Díky vám taky a všem posluchačům příjemný horký den.

0: Hradečtí otroci tedy ve druhém předkole Evropské ligy. Jablonec se bude hrát ve druhém předkole konferenční ligy o postup a vlastně o zachování své pohárové příslušnosti, protože z konferenčky už se nedá nikam propadnout.
1: Minulý týden byl spolu se Severočechy na severu Chorvatska, náš reportér Tadeáš Skalický, a i teď dnes ho čeká další komentář ve vysílání Radiožurnálu Sport a právě s Tadeášem Skalickým jsme právě teď ve spojení. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tadeáši, tak co si můžou vzít a co si odnesli jabloneční fotbalisté z toho posledního zápasu v evropském druhém předkole konferenční ligy?
3: Už moc dobře vědí, čemu budou i teď dnes na střelnici čelit, protože chorvatský tým z severochorvatského Varaždinu je velmi nebezpečný, využil vlastně všechny šance, které v tom zápase, v domácím zápase pro Chorvaty měl, a právě na to i upozorňoval trenér Luboš Kozel na předzápasové tiskové konferenci, že právě na tu obrovskou efektivitu Varaždinu upozorňoval i hráče v kabině, no a sám přiznal, že jablonečtí fotbalisté nebo jabloneckým fotbalistům ta efektivita v tom zápase, i když dali dvě branky, tak docela chyběla. Navíc samozřejmě inkasovali tři branky, takže by měli zlepšit i tu obranu, která je zdobila v loňské sezóně. A Luboš Kozel mluvil taky o tom, že podle mnohých Jablonec overperformoval v té minulé sezóně, přeložím to do češtiny, prostě předváděl lepší výkony, než na které reálně podle kvality kádru měl. Ale Luboš Kozel říkal, že se prostě sešly dobré výsledky v minulé sezóně, sešla se dobrá kvalita obrany, která se příliš nezměnila přes to léto, a proto věří tomu, že tentokrát by to mělo být mnohem lepší a tři góly by Severočeši inkasovat dnes na střelnici neměli.
0: Jak Luboš Kozel mluví o zapojení těch nových hráčů, ať jsou to úplně noví hráči nebo navrátilci z hostování, protože právě ke střelci vítězné branky nad Sigmou v lize Janu Suchanovi se určitě taky vyjádřil.
3: Ano, vyjádřil, a to hlavně proto, že Jan Suchan není na soupisce pro tenhle zápas s Varaždínem. On tam nefiguruje, protože se tak museli jablonečtí trenéři rozhodnout a někoho z těch útočnějších hráčů právě vynechat ze soupisky pro evropské poháry. Místo Jana Suchana, nebo na místo Jana Suchana je na té soupisce Antonín Růsek, další nováček v dresu Jablonce, když on už v minulé sezóně taky za Jablonec nastupoval, tak teď je na severu Čech natrvalo. No, je to zvláštní situace, když vám střelec rozhodne o vítězném nebo o vítězství v lize gólem na 2-1, kdy Jablonec znovu otočil, připomenu, podobně jako ve Varaždínu, kde otáčel z 0-1 na 2-1, pak ale dvakrát inkasoval, tak tentokrát proti Olomouci se to povedlo vítězně, no ale Jan Suchan si proti Varaždínu nezahraje. Navíc Luboši Kozlovi trochu chybí křídla po odchodu Singateha do Sparty a teď nedávno i Alegeho do Artisu Brno. To nebude vůbec mít Luboš Kozel jednoduché, a taky mluvil o tom, že pokud by se Jablonci zadařilo v evropských pohárech, tak by bylo třeba ten kádr ještě právě dost možná o křídelníky posílit.
1: Říká Tadeáš Skalický, reportér Radiožurnálu Sport. Chorvatská liga začíná až teď o prvním srpnovém víkendu, takže ta příprava pro chorvatské fotbalisty zase není zas tak dobrá. Každopádně pojď ještě vypíchnout některá jména, pokud někdo neposlouchal náš přímý přenos před týdnem, je tam jeden zajímavý útočník.
3: Myslím, že mluvíš o Ivanu Mamutovi, to je útočník chorvatského Varaždinu, který má asi 192 cm a byl autorem té druhé branky proti Jablonci v tom prvním zápase druhého předkola konferenční ligy. No ale ten útok je obecně nebezpečný, je tam taky Kapverďan Tavares a Mamutovi sekundují i Latkovič z Černé Hory, no a taky další útočník Mamič. Tahle čtveřice si hodně rozumí vepředu, je to kvarteto, které si myslím, že je dost nebezpečné na to, aby znovu potrápilo jabloneckou obranu. Bylo to hodně vidět v tom úvodním zápase ve Varaždínu a na to si musí určitě dávat svěřenci Luboše Kozla pozor, protože Mamut si myslím, že bude znovu kousat.
0: No tak to je věc, která samozřejmě je spíš pro historiky, jak to bylo tehdy s tím, jak Mamuti moc kousali, ale fotbalově to tedy minulý týden dopadlo neblaze pro Jablonec, který dneska tedy musí otočit proti Varaždínu Tomanko jednobrankové po úvodní prohře v Chorvatsku 2-3. Tadeáš Skalický společně s Pavlem Petrem dneska budou komentovat zápas, který začíná na jablonecké střelnici v 18 hodin a můžete si je poslechnout pochopitelně i u nás na Radiožurnálu Sport. Tadeáš Skalický byl teď s námi ve vysílání. Tadeáši, moc děkujeme. Přejeme dobrý den a hodně zdaru večer.
3: Krásné ráno a těším se večer, naslyšenou.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalová Slávie má účast v hlavní fázi Ligy mistrů díky titulu jistou. Sparta musí v kvalifikaci přejít přes dva soupeře. Tím prvním bude Olympique Lyon, za který hraje reprezentační záložník Pavel Schulz. V minulé sezóně dres francouzského klubu oblékal i spartianský středopolař Adam Karabec.
2: To bude pro mě speciální zápas. Samozřejmě Lyon má neuvěřitelnou kvalitu, ale je to playoff a myslím si, že stát se může cokoliv, když budeme kompletní a podáme všichni na standardní výkon.
1: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty pražské Sparty a Olympiku Lyon začne v úterý ve 20 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
0: Pohárový fotbal v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Je půl osmé. A se zprávami je tu Jana Utendorská.
5: V Lublinu a některých dalších obcích na východě Polska se v noci na několik minut rozezněly sirény ohlašující letecký poplach. Asi 45 kilometrů jižně od Lublina teď prověřují hasiči a policisté kráter v poli. V noci na dnešek Rusko provedlo další rozsáhlý útok v různých částech Ukrajiny. Zemřelo 8 lidí. Některé vysoké školy stále přijímají přihlášky ke studiu na příští akademický rok. Termíny podání si ale každá univerzita určuje sama a lišit se můžou i jednotlivé fakulty. U některých je dokonce července, jinde až do září. Zenklova ulice v Praze je kvůli nehodě pod Kobylisským náměstím obousměrně uzavřená. Srazila se tam tramvaj, motorka a osobní auto. Jeden člověk při vážné nehodě zemřel. Na místě je vykolejená tramvaj a není jasné, kdy se povede provoz obnovit. Dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou dopravu. A u jezera Most začíná festival Let It Roll, podle pořadatelů největší drum and bassový festival na světě. Organizátoři očekávají 20 000 návštěvníků. Na akci dohlédne policie, spolupracovat bude s celní správou, strážníky i s policisty z Německa.
3: Sport.
5: Česká golfistka Sára Kousková dnes poblíž anglického Blackpoolu nastoupí do druhého turnaje kategorie Major v této sezóně. První odpal Kouskové na Women's Open je na programu po půl dvanácté.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D1 u Ostrovačic a nehody na D6 u Jenče. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 177 čekejte kolonu kamionů. Osobní auta zpomalují více až za Kývalkou, je to na 35 minut do zúžení na kilometr 196. Kamiony se zdrží déle. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Jeneč řeší hned dvě nehody za sebou. Na 5,5 kilometru se jede nejprve odstavným pruhem, následně je průjezdný levý pruh. Brzdí se na 8. kilometru, zpoždění přes 20 minut. Na pražském okruhu jsou tradiční obousměrné fronty před Ořechem. Pomalu pojedete od dálnice D5 ve směru na letiště od Lohkova z 15. kilometru. V Praze zůstává uzavřená Zenklova ulice pod Kobylisským náměstím po vážné nehodě. Ucpala se kvůli tomu ulice ke Stírce. Dá se jet Střelničnou a Davídkovou. Na Novopatské před Kbelskou řeší srážku dvou aut. Kolonu hlásíte od dálnice D11. Tam se zastavují kamiony. A na křižovatce Štúrova Zálesí je nové dopravní omezení a tvoří se kolony v obou směrech. Delší je kolona ve Štúrově ulici, tam se zastavíte už v sídlišti Krč. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Na Českém je dnes po ránu jasno nebo skoro jasno. Teploty se pohybují ve velmi širokém rozmezí a ojediněle jsme zaznamenali i tropickou noc nebo tropické ráno. Nejtepleji zůstalo na meteorologické stanici Tišno v Háje 23 stupňů. Naopak nejchladněji bylo na Šumavě, na Březníku necelých 5 stupňů. Přes den teploty vystoupají pořádně vysoko, na severovýchodě ke 34 stupňům, jinde bude až 38 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách dnes naměříte kolem 28 stupňů. A nebe dnes bude jasné až polojasné, odpoledne a večer se na jihu při zvětšené oblačnosti může objevit ojediněle přeháňka nebo bouřka, v ní může napršet až 10 mm vody. A ještě vítr, foukat bude slabě, na Moravě a ve Slezsku mírně od jihu až jiho západu. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 37 minut posloucháte Radiožurnál Sport, krásný čtvrtek a jdeme rovnou na sportovní aktuality, byť teď budeme opakovat fakt a informace o tom, že o postup v pohárové Evropě budou dnes hrát dva české kluby.
1: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v kvalifikaci Evropské ligy proti norskému Tromze a Jablonec čeká odveta druhého předkola konferenční ligy proti chorvatskému Varaždínu.
0: Nejen o fotbale uslyšíte v dnešním sportovním přehledu, který připravila Veronika Šlajzová. Dobrý den.
2: Krásné ráno. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí od 19 hodin k odvetnému utkání druhého předkola Evropské ligy proti Tromze. Z prvního duelu si východočeši přivezli z Norska náskok 1-0. To ale podle kapitána týmu Vladimíra Daridy neznamená, že by se pasovali do role favorita.
3: Já vnímám pořád stejně, protože první zápas byl velmi silný, kvalitní, takže nebude to rozhodně nic lehkého. To, že jsme tam vyhráli, za to jsme rádi, že si vezeme náskok, ale do favorita bych nás nepovažoval. Myslím si, že to bude velmi vyrovnané a musíme dát všechno, co v nás je, do té odvety, aby jsme to zvládli.
2: Duel Hradec Králové Tromze odvysílá Radiožurnál Sport od 19 hodin v přímém přenosu. Stejně jako od 18 hodin odvetu druhého předkola konferenční ligy Jablonec Varaždín. Úvodní duel v Chorvatsku Severočiši prohráli 2-3 a trenér Luboš Kozel dobře ví, že pro postup musí tým podat výkon na hranici svých možností. Díky ligové výhře nad Olomoucí mají jeho svěřenci na co navazovat.
4: Doma je potřeba prostě opravdu hrát 90 minut, tak jak jsme hráli třeba s tou Olomoucí, a když se nám něco nepovedlo, tak jsme během toho zápasu byli schopni na to reagovat a otočit to, takže to ukazuje na nějakou tu sílu toho týmu, protože prohrávali jsme i tam poměrně brzo a vlastně taky jsme se dostali do vedení a z tohoto pohledu víme, že to v našich silách určitě je, ale musíme prostě podat výkon na té hranici nějakých svých možností.
1: Reprezentační golman Lukáš Horníček je blízko přestupu do anglické fotbalové Premier League. Podle portugalského serveru Diario do Minho je za něj Newcastle připravený zaplatit v přepočtu 725 milionů korun. Horníček působí od roku 2019 v Portugalsku. V minulé sezóně hned ve 24 soutěžních zápasech nedostal gól.
0: Pojďme teď na zimní stadiony. České hokejistky totiž mají v Chomutově první sraz v sezóně. Už v listopadu je čeká světový šampionát. Do něj půjde tým pod vedením nového trenéra Američana Briana Idalského. Způsobení v zámoří ho zná Tereza Vanišová.
5: Proti Brianovi nic nemám a myslím, že máme dobrý vztah. Já jsem byla jako spokojená ve Vancouveru, takže dobrý. Není až tak jako přísnej trenér, jak vypadá, a že spíš jako emocionálně i dost otevřený.
2: Tenista Jiří Lehečka na turnaji v mexickém Los Cabos vypadl v osmifinále. Český favorit podlehl Wangovi z Hongkongu 6-1, 3-6 a 4-6. Do čtvrtfinále v Mexiku naopak postoupil Dalibor Svačina, protože jeho soupeř Ital Dardery zápas skrečoval.
1: Čeští atletičtí junioři dnes ráno odletěli na mistrovství světa do Spojených států amerických. Medaily by na šampionátu v Eugene mohly vybojovat druhá žena světového rankingu, tyčkařka Nicole Krutilová, nebo třetí Michal Rada. Sprinter z českých Budějovic získal před dvěma lety na trati 400 metrů překážek stříbro a v loni se stal taky mistrem Evropy.
6: Já si myslím, že se určitě z toho těžit dá. Já jsem měl to štěstí, že jsem se na světový juniorský šampionát dokázal probojovat už před dvěma lety. O to větší štěstí jsem měl, že jsem tam mohl mít i medaily, takže si myslím, že budu mít na soupeři výhodu, kvůli tomu, že vím, jak už to na světové akci funguje a co mě v podstatě čeká.
1: Atletické mistrovství světa juniorů bude v zámoří probíhat od 5. do 9. srpna.
2: A golfistku Sáru Kouskovou čeká druhý start na turnaj elitní kategorie Major v této sezóně. Poblíž anglického Blackpoolu nastoupí už dnes do Women's Open. První odpal Kouskové je na programu po 11:30.
0: A budeme jí držet palce a to byla poslední informace úvodního sportovního přehledu dne, který připravila Veronika Šlajzová. Moc děkujeme.
2: Naslyšenou. Ano.

0: 7 hodin 44 minut, teď máme téma vlastně opět cyklistické, byť jsme mu věnovali tomuto sportu během uplynulých týdnů opravdu velkou pozornost a mnohým by se zdálo, že po konci Tour de France ten cyklistický peloton na chvilku zvolnil, tak není to tak, už se zase chystají další na jiné vrcholy sezony.
1: A úvodní etapu závodu kolem Dánska vyhrál Wout van Aert, to je tedy vítěz loňské závěry

0: formě se mu podaří tu Vueltu třeba odjet, protože to je muž všestranných schopností, který by teoreticky třeba mohl pomyšlet i na nějaké pěkné umístění celkově, ale myslím, že jeho tým Vismalis e-bike tam bude mít asi jiné favority. Adame, můžeme ještě představit, co nás dneska čeká v rámci třeba rozhovoru s osobnostmi?
1: Ano, na Radiožurnálu Sport bychom se už za chviličku měli slyšet s volejbalistou Adamem Zajíčkem, který se vrací zpátky do českého národního týmu. Po 8 hodině pak Radek Bejbl, muž, který si 4 roky zahrál s možná dalším českým reprezentačním trenérem, a to Santim Deniou, tedy španělským někdejším stoperem, dnes už trenérem, který má sebou řadu let v mládežnických reprezentacích Španělska. Radek Bejbl může zazpomínat na to jeho společné angažma v Atletiku Madrid.
0: V 8.35 vás zkusíme naladit na dnešní odvetu druhého předkola Evropské ligy s čelním představitelem FC Hradec Králové, také pamětníkem z pozice hráče, když vyhráli v roce 95 pohár. A je to kdo?
1: Richard Juko.
0: A pak pochopitelně další a další témata, ale asi bychom zbytečně předbíhali. Co určitě můžete očekávat a věřím, že o tom víte, to je čas 8.50 a možnost něco získat, něco vyhrát.
2: Stávat s námi se vyplatí.
3: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
2: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
4: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
5: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
4: Z toho mám takovou radost, že nad normální lístky dneska do jedenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
3: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
2: Stačí poslouchat Radio Žurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
3: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
1: A na Radiožurnálu Sport dnes budeme soutěžit konkrétně o 2 vstupenky na fotbalovou Šance ligu a utkání Sparta Zlín, které se bude hrát už v té zítřejší předehrávce druhého kola nového ročníku.
0: Takže si můžete udělat program na pátek, pokud byste ho náhodou neměli. Program pestrý mají volejbaloví fanoušci v poslední době, protože český volejbal zažívá, myslím, zajímavé časy. Mluvili jsme tady už mnohokrát tohle léto o českých reprezentantkách, které druhou sezonou hrály elitní ligu národů a loni na podzim to bylo jedno krásné téma.
1: Ano, protože čeští reprezentanti byli čtvrtí na světovém šampionátu. Letos budou svou pozici hájit na mistrovství Evropy.
0: Právě na zářijový turnaj už se mužstvo Jiřího Nováka chystá a s ním taky jeden navrátilec do národního týmu, Adam Zajíček. Adama Zajíčka vítáme ve vysílání, přejeme krásný den.
6: Dobré ráno všem.
1: Vy jste se, Adame, loni po mistrovství světa s reprezentací z pozice kapitána rozloučil, tak co se změnilo v tom vašem uvažování, že jste se vrátil? Vy jste to, pokud se nemýlím, před necelým rokem oznamoval tak, že chcete být víc s rodinou, že váš chlapec doma brečí, když odjíždíte, tak už nepláče?
6: Už nepláče, teďka zase pláče moje přítelkyně s dcerou, ne. Dělám si srandu, změnilo se to, prostě nastala nějaká situace v týmu, kterým se jako nechci věnovat. Trenér mě oslovil s tím, že by byl rád, kdybych týmu v úvozovkách pomohl, nebo kdybych se vrátil, že by potřeboval nějaký určitý klid třeba, nebo v něčem třeba pomoct. A já nároďáku nemůžu, neumím říct ne, tak jsem s radostí a s respektem souhlasil, že se vrátím a jsem moc rád, že jsem tu možnost dostal, protože je to nároďák a vlastně to rozhodnutí ukončit to mistrovství světa, tu kariéru, tak bylo, jak všichni říkali, trošku ukvapený a v těch emocích a dohnalo mě to, takže jsem rád, že jsem zpátky.
0: Jste zpátky v té roli, kterou vám nějakým způsobem řekl trenér Novák, ale přece jenom z hlediska toho, co je na papíře, tak vaší kapitánskou roli převzal univerzál Patrik Indra. Tak v tomhle ohledu je tam vůbec nějaká změna, nebo to neřešíte?
6: Vůbec to neřeším. Patrik je určitě skvělým kapitánem, je to skvělý člověk a je to pravý lídr, takže já jsem s tou rolí, s jakou jsem semka přišel, naprosto v pohodě a přizpůsobuju se. Myslím si, že jsem zapadl do týmu. Věřím, že dobře, že mě kluci přijali a takhle to bude až do konce téhle sezony.
0: Adam Zajíček s námi ve vysílání, reprezentant ve volejbale. Přece jenom ta letní přestávka v úzovkách nebo ty reprezentační povinnosti jsou pořádně dlouhé, v případě českých mužů 5 týdnů příprava a pak mistrovství Evropy v září. Tak přece jenom, když vás Jiří Novák oslovil, Jak dlouho to trvalo?

0: trvalo, když jste to třeba domluval doma?
1: No moc dlouho ne, vlastně nějak přítelkyni jsem se zeptal, jestli bych se mohl připojit, že tam bude asi tady tahle možnost. Přítelkyně moc toho nenamítala, řekla gratuluji, já jsem dostal pozvánku, na tu jsem kývnul a věc byla hotová.
2: Jak to vlastně vypadá věkově, co týče toho kádru? Potkal jste stejné spoluhráče jako před tím rokem, kdy jste opouštěl českou reprezentaci?
1: Víceméně ano, vesměs jo. Je tady pár nových tváří, který se zžívají s tím, co třeba do budoucna po nich trenér Novák bude chtít, takže si je zkouší, zjišťuje, jaký typy hráčů to jsou a myslím si, že se to zase trošku obmění, že Milan Moník třeba je teďka ještě nadovolený a je tady místo něho třeba Aleš Tláskal z Odolené vody momentálně, takže trenér zkouší, zjišťuje, jaký kdo je a ten tým se pomalu zase vrátí do nějaký té formy, která byla na těch Filipínách a myslím, že to funguje zatím velmi dobře, že ten první týden, ač to teda bolí a sotva můžeme chodit ze schodu a do schodu nahoru, tak ta kvalita tam je velmi vysoká.
2: Právě na Milana Moníka jsem se chtěl možná malinko doptat. 38letého hráče vám je zhruba opět méně, tak znamená to, že teď v té nové reprezentační etapě budete chtít třeba dotáhnout ten jeho v uvozovkách věkový limit v národním dresu?
1: Ne, tak to rozhodně ne. Milan těží z toho, že hráčem na pozici libera a libera dneska člověk je dobře zámo, takže on to zdraví má trošku šetrnější nebo více o něj stará a nebolí ho tolik kolena. Samozřejmě má to své úskalí, ale Milan má to, ten fyzický aparát o trošku méně opotřebený, takže ten může hrát jak dlouho ještě chce.
0: Říká Adam Zajíček, blokař nároďáku o liberu české reprezentace Milanu Moníkovi, tak nevím, jestli úplně pátrat po rozdílech třeba v tom, co člověk musí dělat v té dané pozici, ale spíš mě zajímá, říkal jste, že sotva chodíte do schodu ze schodu, tak první ten týden přípravy z 5 týdnů v Jablonci nad Nisou, to napadají vlastně člověka různé věci, co se dají dělat, tak co konkrétně vás tak zatížilo?
1: No tak jsou to různé sprinty, jsou to těžké posilovny, jsou to různé kondiční tréninky, takže těch možností je strašně moc a samozřejmě jak je to volno dlouhý, tak ono to tělo si rychle odvykne, takže jakmile dostane nějakou větší zátěž hnedka v těch prvních dnech, tak ty svaly, než se stihnou probrat, tak zatuhnou a prostě velmi rychle začnou bolet a je to s něma pak těžký, ale to tělo si na to zvykne poměrně a myslím si, že už druhý týden o tom nebudeme vědět.
2: Říká český volejbalový reprezentant Adam Zajíček na radiožurnálu Sport. My jsme v úvodu našeho povídání nastínili, že vás čeká mistrovství Evropy, konkrétně tedy jako reprezentaci a výběr trenéra Jiřího Nováka v září. Tak můžete nám prosím trochu nastínit, kolik je vlastně adeptů na tom přípravném kempu a kolik se nakonec z toho současného balíčku dostane na evropský šampionát hráčů? Bude se muset hodně škrtat?
1: Myslím si, že moc ne, že nás tady dneska teďka momentálně 16 a těch počet hráčů, co může být na tom finálním turnaji, je 14, takže maximálně 2 lidi možná opustí tady tyhle, nebo tyhle kempy a uvidíme, kteří to budou. No. Tak je, samozřejmě jde o momentální formu a samozřejmě jde i o nějaký zdravotní stavě, jestli bude mít někdo nějaký neduhy a podobně, takže myslím si, že moc lidí nás jako neopustí, maximálně 2.
0: To říká Adam Zajíček, který se vrátil do národního týmu a právě teď absolvuje první z těch 5 týdnů přípravy na mistrovství Evropy, které bude následovat v září. Tak Adame, co jsme slyšeli, tak můžeme vám popřát hodně sil do dalších dnů a hodně štěstí taky v rámci přípravy na ten evropský šampionát. A děkujeme za rozhovor.
1: Děkujeme mnohokrát. Hezký den vám přeji.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonské Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení, najednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
0: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy pro nás má Jana Utendorská.
6: Ministr školství odmítá návrh na zrušení devátých tříd. Úspory jsou podle něj nereálné. Na východě Polska v noci zněl letecký poplach. Rusko zaútočilo nedaleko jeho hranic. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí k odvetě druhého předkola Evropské ligy proti norskému Tromsø. Kolonu čekejte po nehodách na dálnici D6 u Jenče směrem do Prahy. A bude slunečno, teploty až 38 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá rušení devátých tříd. Řekl to ve 20 minutách radiožurnálu. S návrhem zhruba před týdnem přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
7: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
8: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
7: Minister Plaga má ale návrh za nekoncepční.
9: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
7: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
6: Hasiči a policisté na východě Polska zasahují u zhruba 10-metrového kráteru. Policie obdržela hlášení o výbuchu v okrese Bilgoroj a v okolí místa našla trosky neznámého objektu. Případ už vyšetřuje polská armáda. Děje se to v době, kdy Rusko opět podniklo intenzivní útoky na Ukrajinu, kde zemřel nejméně 13 lidí, včetně dvou dětí. Údery mířily i na západ Ukrajiny a letecký poplach proto zněl i na několika místech ve východním Polsku. Do vzduchu preventivně odstartovaly polské stíhačky. Víc od našeho zpravodaje na Ukrajině Martina Dorazína. Poslouchejte ranní radiožurnál po 8:45. Americké útoky podle Teheránu zasáhly obytnou budovu na ostrově Kešem. Údajně v ní uvízly 3 lidé pod troskami a mezi zraněnými jsou i 2 děti. Výbuchy jsou podle katarské televize Al Jazeera hlášené taky z ostrova Kiš nebo z ropné provincie Chuzestán.
10: Americká armáda podle svého oblastního velitelství v regionu mířila na velitelská centra, raketová zařízení a zařízení pro drony, která využívají iránské revoluční gardy. Nové americké útoky na cíle v Iránu přišly po téměř týdenní přestávce. Mají být odvetou za středeční iránský útok proti americkým vojákům na základně v Jordánsku, který narušil pauzu ve vzájemných úderech. Podle Washingtonu se iránské střely, které mířily na základnu, podařilo sestřelit. Z Jordánska, Jana Karasová, Radiožurnál.
6: Kvůli nehodě tramvaje, motorky a osobního auta pod Kobylským náměstím je obousměrně uzavřená Zenklova ulice v Praze. Jeden člověk na místě zemřel, tramvaj vykolejila. Dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou dopravu. Podle policejního mluvčího Jana Daníka bude uzavírka ulice trvat několik hodin.
3: Od 6 od rána zasahujeme na Zenkově ulici v Praze 8, kde se stala dopravní nehoda. Jedna osoba na místě bohužel zemřela, jednalo se o řidiče osobního auta.
11: Sport. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v 19 hodin k odvetě druhého předkola Evropské ligy proti norskému Tromze. Podle kapitána Východočechů Vladimíra Daredy sice na půdě norského týmu zvítězili 1-0, i tak ale budou chtít předvádět aktivnější hru.
12: Z jejich strany to bude hodně podobný ofenzivní styl, kdy se snažili dopředu prokombinovat přes jejich dobrou strukturu. Já věřím, že my na to budeme v domácích podmínkách trošičku líp nachystaní, že budeme i my předvádět víc naší hru. Věřím, že naše síla na balónu bude v tomhle zápase lepší.
11: Duel odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport, stejně jako odvetu Jablonce proti chorvatskému Varaždínu. Zápas druhého předkola konferenční ligy začíná v 18 hodin a Severočeši musí dohánět jednogolovou ztrátu poté, co na hřišti soupeře prohráli 2-3.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolona na D1 u Ostrovačic a nehody na D6 u Jenče. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 zůstává fronta hlavně kamionů. Osobní auta zpomalují zakývalkou do omezení ke sjezdu na Bratislavu, je to na půl hodiny, kamiony postojí déle. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Kladno z 11. kilometru počítejte s kolonou. Na 5. a 5. kilometru řešili dvě nehody za sebou, je tam už pouze jedna. Jedny následky nehody v levém pruhu, jede se pouze odstavným pruhem, kolona je na 30 minut, silný provoz je i na souběžné silnici v Jenči a Hostivici. Na pražském okruhu směrem na letiště dejte pozor při sjezdu na D5 v nájezdu na dálnici, před přemostěním okruhu překážka v pravém pruhu.
15: V tom SIčku je kus pneumatiky, tak je to vidět na poslední chvíli, do toho nikdo nevletí.
14: V Praze v Zenklově pod Kobylským náměstím pokračuje odklízení následků vážné nehody, nově se nedá projet už jenom směrem do centra. Ucpaná je ulice ke Stírce, dá se to obět Střelničnou a Davídkovou ulicí. A ve Štúrově ulici směrem k Zálesí postojíte v koloně od tempa, je to kvůli omezení v Zálesí zdržení 20 minut. Pozor, na souběžné Vídeňské je kyvadlový provoz kvůli stavbě. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňka nebo bouřka. Teploty vysoké 34 až 38 stupňů, na horách kolem 28. Takové byly zprávy.
2: Krásný den, milí posluchači, je čtvrtek 30. července a vítáme vás u naší třetí vysílací hodiny společně s Adamem Weidenthalerem.
16: Hezké ráno, bude to vysílací hodina taky trochu ozdobená naší soutěží. Znovu připomínám, v 8 hodin a 50 minut pro ty z vás, kteří nevyhráli v posledních dvou měsících, máme dvě vstupenky na fotbalovou šanceligu. Už na zítřejší odpolední program Sparta se bude snažit napravit své úvodní, nevím, jestli tomu říkat úplně zaváhání, zbrojovka byla jasně lepší, ale zkrátka to, že prohrála v prvním kole. Zlín taky prohrál s Baníkem Ostrava 0-1, takže to bude souboj dvou týmů, které chtějí první body.
2: Ano. I ve fotbalovém prostředí teď hodně rezonuje téma, jak pozvednout český fotbal, jak ho změnit. Pochopitelně nejvíce je vidět Ačková reprezentace, která podle některých zpráv i podle oficiálního vyjádření předsedy FAČR Davida Trundy intenzivně jedná se Santim Deniou, což je teď aktuální kandidát číslo 1 na post reprezentačního kouče. Otázkou je, zda jeden dokáže změnit mnohé. Myslím, že i tohle bude téma naší desítky, do které přijde Antonín Barák starší, Ondřej Lípa, že přece jenom musí to měnit od základu, od školáku, od vlastně začátečníku, ale přece jenom i určitá erudice trenérů by mohla přispět a jeden Španěl by teoreticky to mohl nějakým způsobem nasměrovat.
16: Honzo, jenom otázka trochu mimo, shodím tu tvou informační hodnotu tohoto vstupu. Bude to první desítka Pavla Horváta takhle u nás ve studiu, kde budou dva hosté, nebo ne?
2: Myslím si, že ano. Že ještě nebyly vlastně dva respondenti.
16: Novota.
2: Je to určitá novota.
16: Vejdete se sem.
2: Ale do té doby myslím, že máme o čem povídat i v rámci tohoto tématu, protože už za chviličku se spojíme s mužem, který vedl taky řadu českých talentů a zná se i se Santým Deniou.
16: Radek Bejbl s ním totiž působil mezi lety 1996 a 2000 v Atletiku Madrid. Společně odehráli 113 zápasů, tak jistě mnohé ví o tom, jak se třeba takový Santý Denia chová a čím by mohl přispět českému fotbalu.
0: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: Už je to měsíc, více než měsíc, co česká fotbalová reprezentace dohrála neúspěšné mistrovství světa, vypadla ve skupině a poté skončil trenér Miroslav Koubek. A od té doby zatím neznáme jméno jeho nástupce.
1: Ale ve Španělsku si myslí, že už ho znají, protože deník AS včera psal hodně o tom, že to je španělský trenér Santi Denia, který má podepsat prý dvouletý kontrakt právě s fotbalovou asociací České republiky.
0: Ano, je to muž, který hrával taky ve své kariéře s bývalým českým reprezentantem Radkem Bejblem, kterého teď vítáme ve vysílání. Přejeme hezké ráno.
2: Hezké ráno vám a všem posluchačům.
1: Tak pane Bejble, jaký je Santi Denia člověk, ať už bude nebo nebude u české fotbalové reprezentace? Co si máme představit, když se díváme na jeho životopis?
2: No, tak já jsem ho poznal jako bezvadného chlapa, bezvadného parťáka, spoluhráče, přímýho, zodpovědného, pracovitého a myslím si, že jak znám jeho jak hráčskou, tak trenérskou kariéru, tak tyhle ty vlastnosti ho zdobí i jako člověka a samozřejmě i pracovně.
0: Co se týče té jeho trenérské cesty, sledoval jste ji tedy nějak konkrétněji?
2: Tak já jsem v určitých chvílích před několika lety s ním byl docela jako i nablízko a jsme se potkávali vlastně na úrovni mládežnických reprezentací, kdy on trénoval postupně od 16 až po 21 ve Španělsku. Já jsem u těch reprezentací tady České republiky taky působil a potkávali jsme se při různých příležitostech a dokonce jednou jsme spolu proti sobě vlastně trénovali, kaučovali i reprezentační výběry v kvalifikaci 17-letých.
1: Ano, to bylo v roce 2018, tehdejší vlastně jeho první trenérská zkušenost s českým fotbalem a oni vás porazili na Andrově stadionu, je to tak?
2: Je to tak, prohráli jsme 2-0 to utkání, pro mě to byla v podstatě téměř premiéra, jakoby hlavního trenéra tenkrát, já jsem byl z té pozici asi měsíc a půl a on už za sebou něco měl a myslím si, že to bylo docela slušný utkání z naší strany, že kluci tenkrát předvedli poměrně solidní výkon na hranici svých možností, ale prohráli jsme 2-0, Španělsko bylo lepší a zaslouženě vyhrálo.
0: Pokud jsem koukal dobře, tak mezi tehdejší soupeře ve španělském dresu patřili aktuální mistři světa Eric Garcia nebo Alex Baena, ale i Radek Bejble, který je s námi ve spojení, tam měl spoustu zajímavých jmen. Když se baví teď vlastně společnost ta fotbalová i sportovní o roli toho reprezentačního kouče, co by měl Santi Denia podle vás přinést do českého fotbalového prostředí? Co tady chybí?
2: No, tak ono. Těch věcí je samozřejmě strašně moc, která by vlastně obsahovala nebo obsahuje ta pozice toho reprezentačního trenéra, protože já si myslím, že se tady i volá teďko v poslední době o tom, že by ten člověk měl působit jako mentor, jako v podstatě i člověk, který by sem zanášel nějaké svoje poznatky, zkušenosti z ty metodologie a z těch uplynulých let, který nazbíral prostě ve své kariéře trenérský. Ale hlavně si myslím, že jakoby asi to chtělo úplně otočit takový to kormidlo toho myšlení, nebo úplně, to jsem se nevyjádřil úplně přesně, protože třeba na úrovni mládeže už se tady takhle přemýšlí delší dobu, ale ono to chce trochu čas a měli bychom prostě jít cestou, abychom vychovávali konkurenceschopnější hráče, kreativnější hráče a aby jsme taky samozřejmě si k tomu byli schopni vytvořit podmínky, jak infrastrukturou, tak samozřejmě finanční, aby jsme prostě kde na to měli brát, zaplatit nebo kvalitní lidi pro výchovu ty mládeže a někdo to musí zastřešovat a myšlenkově posouvat dál. A taky si myslím, že by nám mohl pomoct jako v rychlejší analýze těch moderních trendů. Mám dojem, že nám to v posledních letech až moc dlouho trvá, než prostě si zanalyzujeme ty důležitý turné, důležitý výstupy z kvalifikačních utkání, aby to bylo prostě takový pružnější. Jo.
1: A můžeme podle Radka Bejbla, bývalého záložníka Atletika Madrid, třeba i očekávat zavedení nějakého španělského fotbalového stylu nebo alespoň takových návyků. Nevím, jestli úplně uvidíme tiki-taku od českých fotbalových reprezentantů, ale přeci jenom dost se mluví o tom, že Češi jsou teď hodně běhaví, soubojoví. Je to něco, co se dá upravit třeba postupem let?
2: Mějte se, pokud by to dopadlo a Santi by se stal trenérem reprezentace, tak to můžem určitě očekávat, že ten herní styl by měl být jako fotbalovější a měl by se blížit tomu, jakým způsobem se hraje ve Španělsku.
0: Ano, ono se často ale samozřejmě naráží na to, že přesně ti, kteří už jsou v áčkové reprezentaci, tak jsou nějakým způsobem hotoví, utvoření a tvoří je ten systém, na kterém se podílí řada mužů. Mimochodem dneska v desíce Pavla Horváta, který tady má svůj pořad, pane Bejble, přijdou do studia Antonín Barák starší a Ondřej Lípa, kteří stojí taky za projektem Trenéři ve školách, který vlastně spolu zakládal i Michal Prokeš, kterého jste zažil ještě na svazu vlastně coby technického ředitele, a právě vlastně i ta iniciativa z pozice vlastně akademii, jak budovat ten český fotbal, byla velmi vítaná a myslím, že je záslužná, ale jak vy vidíte třeba fungování právě akademii, jak se to teď promítá do toho fotbalu? Nedrhne to trošku stále ještě?
2: Já nevím, já momentálně nemám aktuální informace k tomuhle tématu, takže se k tomu nemůžu vyjádřit.
0: Rozumíme, dobře. Tak Santi Denia možná nebo pravděpodobně bude českým trenérem nároďáku a Radek Bejbl, který s námi teď byl ve spojení, právě s ním hrál a taky ho zažil z pozice toho trenérského soupeře. Moc vám děkujeme, pane Bejble, že jste promluvil o tom kandidátovi na post trenéra Ačka a přejeme vám hezký den.
2: Já vám děkuju a taky vám přeju a posluchačům hezký den.

0: Tohle byl Bon Jovi v našem vysílání 8.21. Pokračujeme encyklopedii, která se dál věnuje fotbalovým pravidlům. A teď se dostáváme do roku 2017, tedy rok 2017 na podzim.
1: Tehdy se premiérově v lize objevil VAR, tedy videorozhodčí, a od té doby se jeho využívání hodně posunulo.
0: Ano, začínal se jedním zápasem za kolo, mimochodem ten první zápas to byl prosinec 2017, Sparta hostila Mladou Boleslav. Pamatuju si to, tehdy jsem tam byl a myslím, že jedna ta situace se zkoumala, když po centru některého Spartana míč překročil brankovou čáru, Martin Jedlička tehdy v brance Mladé Boleslavy, a zkoumalo se, zda to byl gol nebo ne, myslím, že tehdy jo, ale prostě, že to video se uplatnilo možná třeba v jiné roli, než se teď uplatňuje nejčastěji, tedy ohledně nějakých faulů nebo těch offsideových postavení.
1: Ano, zároveň se začala užívat třeba taková ta kalibrovaná čára pro posuzování offsideu, jak říkáš, Šance Liga má taky vlastní VAR centrum, no a my se chceme v naší encyklopedii v tomto týdnu věnovat právě systému videorozhodčího, a tak se v nesoutěžní otázce ptáme, víte, v jakém momentě VAR zasahuje?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: VAR má asistovat rozhodčímu pouze v případech jeho, a teď budu citovat, jasných a zjevných chyb, a nebo přehlédnutí závažných situací. V současném českém ligovém fotbale je tedy 5 možností.
0: Za prvé jde o situace, které souvisí s dosažením nebo nedosažením branky, jinými slovy se kontroluje, jestli například nedošlo před golem k faulu nebo nebyl offside.
1: Druhá možnost. Kontrolují se situace, které souvisí s nařízením nebo nenařízením pokutového kopu, takže VAR si prohlédne souboj v pokutovém území a může pak doporučit hlavnímu rozhodčímu, aby penaltu odvolal anebo odpískal.
0: Třetí možnost souvisí s udělením červené karty, včetně zjevně nesprávného druhého napomenutí.
1: VAR tedy může hlavního rozhodčího upozornit na to, že by se měl na souboj podívat znovu, ať už hráče vyloučit, anebo naopak nevyloučit. V současnosti je možnost taky kontroly i druhé žluté karty, která znamená vyloučení.
0: Čtvrtá situace, ve které může VAR zasáhnout, jedná se o záměnu identity, když rozhodčí napomíná nebo vylučuje nesprávného hráče. Je zjednodušeně řečeno, rozhodčí dá kartu prostě jinému fotbalistovi, než tomu, který měl být potrestaný.
1: No a konečně pátá a nová možnost, která souvisí se zjevně chybným nařízením kopu z rohu, pokud lze rozhodnutí okamžitě změnit a bez zdržení navázání hry. I to jsme třeba viděli už zavedené na nedávném mistrovství světa ve fotbale.
0: No to byl díl tedy naší encyklopedie, další v pořadí o pravidlech, ale tento týden se zaměřujeme právě na videorozhodčího ve fotbale. Já jsem si to tady ještě během toho, co jsme četli, hledal a ověřoval, opravdu to už byl opravdu prosinec 2017, kdy se poprvé v lize ten VAR objevil. Říkal jsem si, jestli to nebylo náhodou až 2019, ale opravdu už to bude 10 let příští rok. To je neuvěřitelné, jak to letí a...
1: Stále to není hotovo.
0: Co jsem chtěl říct? No jo, ale tak, jak se říká, je to technologie, ale jsme pořád jenom lidi a ten lidský faktor má taky své zákruty. Jestli mi rozumíte. Asi jo.

0: K vysílání radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
1: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
2: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
3: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči George Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát. Měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedem z tohoto klubu.
0: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host. Mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
4: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat, a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval. Ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
2: Desítka Pavla Horváta živě.
0: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Ano, příští týden budeme v Zubří, už je to vlastně za 7 dnů, ve čtvrtek 6. srpna. Vydáme se tam společně s Pavlem Antonínem Panenkou, jak jste slyšeli. Miroslav Kadlec už v Desítce byl. Občas s námi se taky spojí Adame do vysílání a musím říct, že to je muž, který taky umí krásně vyprávět a má o čem.
6: Ano, těch příběhů má hned několik velmi zajímavých ze své kariéry. Jeden ostatně jsme mohli slyšet i třeba taky v některé z našich anoncí, konkrétně v té, která hrála před chviličkou, ano. To je anglické královně.
5: Ano, Antoní Panenka vlastně už s námi pojede, teď ani nevím, jestli po 7. nebo po 8., ale musím říct, že jsme si takzvaně sedli a pokud byste měli zájem, tak vás srdečně zvu, protože stojí za to slyšet vedle sebe právě Pavla Horváta s Antonínem Panenkou. A když se k ním přidá ještě Miroslav Kadlec, tak myslím, že v Zubří to bude zase zářit.
7: Tady je Radiožurnál 8:30. A se zprávami Jana Utendorská.
8: Polsko v noci vyslalo stíhačku F-16 k zásahu proti objektu letícímu na východě země. Uvedla to polská armáda. V Lublinu a některých dalších obcích se na několik minut rozezněly sirény ohlašující letecký poplach. Asi 45 kilometrů jižně od Lublina prověřují hasiči a policisté asi 10 metrů veliký kráter v poli. Rusko v noci provedlo další rozsáhlý útok proti Ukrajině. Obětí je nejméně 13. Veřejné slyšení v Senátu se dnes zaměří na českou protidrogovou politiku, její nedávné změny i budoucí kroky. Koná se po přesunu agendy z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví ze začátku července. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém skončil na konci června. Postup proti závislostem bude od srpna řídit dosavadní koordinátorka pro oblast duševního zdraví Dita Protopopová. Muž, který v roce 2022 pobodal spisovatele Salmana Rushdieho, je vinný z terorismu. Rozhodl o tom soud americkém New Yorku. Útočník Hady Matara podle soudu podporoval libanonské militantní hnutí Hezbollah. Hrozí mu až doživotní vězení. Jiný soud ho za samotný útok už loni odsoudil na 25 let. Matar na Rushdieho zaútočil nožem před 4 lety a před publikem mu zasadil více než 10 ran. Rushdie po útoku oslepl na jedno oko. A brněnský magistrát dnes znovu zpřístupní dva klimatizované historické sály na Nové radnici jako útočiště před tropickými teplotami. Sněmovní a rytířský sál zůstanou otevřené do konce týdne, a to vždy od 10 do 18 hodin. Běžně tyto prostory veřejnosti přístupné nejsou.
2: Sport.
8: Tenista Dalibor Svrčina si v mexickém Los Cabos zahraje podruhé v kariéře čtvrtfinále na okruhu ATP. V něm narazí na Kanaďana Šapovalova. Svrčina postoupil mezi nejlepší osmičku po rychlé skreči italského favorita Luciana Darderiho.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 u Ostrovačic a nehoda na D6 u Jenče. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 179 hlásíte kolonu, přes půl hodiny se jede do zúžení v Brně, kamiony se zdrží déle. V Brně v Žabobřeské směrem do Pisáreckého tunelu popojíždí kolona, zpomalíte už kousek za Královopolským tunelem. Je to kvůli dopravnímu omezení, které před okamžikem skončilo, kolona se začíná rozjíždět. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Jeneč je na 5,5 km uzavřený levý pruh. Stojí tam dvě auta. Po nehodě na místě je šipka. Kolona začíná za sjezdem na Kladno na 10. kilometru a je na 20 minut. Na D7 z Chomutova do Prahy od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru pojedete krokem kvůli omezení u letiště, zdržení necelých 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru na letiště regulují provoz v tunelech. Tvoří se kolona za sjezdem na Písnici. K Ořechu počítejte s 20 minutami navíc. A v Praze zůstává plná Novopatská směrem na D8 kvůli omezení Vegbelské. Poprvé zpomalíte už na konci Štěrboholské spojky u Běchovic. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Další vlna veder je tu. Dnes teploty do 38 stupňů, zítra dokonce do 39 stupňů Celsia. A takto vysoké teploty doprovodí slunečné počasí, až odpoledne a večer se bude nebe zatahovat. Dnes na jihu, zítra spíše v Čechách. A při zvětšené oblačnosti se mohou vyskytovat přehánky nebo bouřky. V nich může ojediněle napršet 10 až 15 mm srážek. Více oblačnosti nás čeká v sobotu. Polojasno až oblačno, hlavně ráno v Čechách až zataženo. A od západu se budou na naše území rozšiřovat přehánky, místy i bouřky. Teploty trochu poklesnou, budou ale stále poměrně vysoké do 33, na Moravě stále do 36 stupňů. V neděli se k nám vrátí slunečné počasí. Polojasno nebo skoro jasno, z veder ale stále mohou vznikat bouřky. Teploty v neděli kolem 30, na jihu Moravy až 34 stupňů. A podobné počasí nás čeká i na začátku příštího týdne. Jen opět stoupnou teploty, místy až ke 40. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Přejeme krásné ráno všem posluchačům Radiožurnálu Sport. V 8.37 se budeme opět ladit na večerní zápasy předkol konferenční, respektive Evropské ligy. Konferenční ligu tu hrají fotbalisti Jablonce. No a na odvetu druhého předkola Evropské ligy se chystají v Hradci Králové.
1: A my se na to nachystáme taky spolu s Richardem Juklem, provozním ředitelem a zároveň místopředsedou představenstva hradeckého klubu a taky mužem, který vlastně výrazně pomáhal k té minulé návštěvě královéhradeckých fotbalistů v pohárové Evropě. Pane Jukle, hezké ráno, díky za váš čas.
2: Dobré ráno všem posluchačům Radiožurnálu Sport.
1: Hradec ještě pár let zpátky byl takovým, řekněme, jojo klubem, který měl potíže s tím udržet se v první lize. Když vy jste byl tehdy v těch vedoucích funkcích právě v královéhradeckém klubu, dokázal jste si představit, že teď budete řešit Evropu?
2: Tak představit jsem si to nedokázal, ale tajně jsem doufal. Jako my jsme věděli, že ten klub je ve stavu, dokud nebude mít nový stadion, tak se nemůže odrazit k nějakým lepším výsledkům a pravda se ukázala, že s výstavbou nového stadionu se ten koloběh dějin obrátil úplně vzhůru nohama a my si kráčíme dneska krásnou cestičkou směrem k pohárové Evropě.
0: Máte taky vlastně nové majitele, co by té nové majetkové struktury rozdělení klubu, kteří samozřejmě mají své vize. Jak moc do nich zapadá to, že vlastně po necelém roce jejich přítomnosti v klubu se už hraje Evropa? Není to pro některé z nich příliš třeba brzo?
2: Tak tohle je těžko odhadovat. Já na druhou stránku, my jsme hrozně rádi, že jsme získali silného nebo silné majitele, protože jinak by v téhle době, kdy ten fotbal se ubírá cestou šílených ekonomických čísel, asi nebyli schopni zvládnout. Takže pro nás je to nějaká známka jistoty a pro nové majitele určitě výzva, protože takovou krásnou cestu si málo kdo mohl jako vysnit a musíme si ji užívat.
1: Věřme tomu, že ta cesta bude co nejdelší i kvůli českému koeficientu. Hradec Králové dnes čeká tady ten odvetný duel s norským Tromze od 19 hodin a máte ze severu Norska, respektive ze severu Evropy, vedení 1-0. Každopádně mluvíme s vámi, s Richardem Juklem, taky proto, že jste v roce 1995 výrazně pomohl Hradci Králové k té předchozí účasti v poháru, vítězů poháru, tedy v evropské účasti, díky vítězství v domácím poháru. Tak jaké máte vzpomínky na ta léta roku 95-96, řekněme?
2: No tak ty vzpomínky jsou krásné, protože já jsem i hráčům po této sezóně říkal, že ať to užívají, protože co hráč nebo co by hráč, tak máte ty emoce úplně jiný. Jako prožíváte a zažíváte si tu atmosféru přímo na hřišti a to je úplně stejné než jako funkcionář. Ale na druhou stránku jsou to dva stejné nebo podobné úspěchy. Vstupujete do výsluní do výkladní skříně Evropy a potom si musíte jenom dbát a vážit toho, že tam jste. A zároveň je to závazek pro to, abyste udělali výsledky, aby jsme tomu českému fotbalu pomohli.
0: Richard Jukl, který je s námi teď ve vysílání, figuroval i u toho pohárového vítězství v roce 95 na Strahově, kdy Hradec po penaltách porazil tehdy favorizovanou Viktorii Žižkov. Kdo by chtěl, tak na YouTube je záznam celého toho utkání i z rozhovory. Richard Jukl tam o trošku mladší, je s trošku jiným asi účesem, taky vypovídá, pane Jukle, možná usměná vzpomínka, nicméně spíš se chci zeptat, varianta, že by za Adama Zadražila dneska při případném penaltovém rozstřelu šel někdo do brány, jako tehdy vlastně Tomáš Poštulka za brankáře Vahalu, to je asi nereálná věc, vidíte.
2: To je určitě nereálná věc, protože v té době, jako my jsme měli dva věrovaný golmany, jak to byl Standa Vahala, Tomáš Poštulka a šanci dostal Standa Vahalu, ale my jsme věděli, že máme v záskok v podobě Tomáše Poštulky. To byl fenomén, to byl mák, který ty penalty fakt uměl chytat a já, když už to tenkrát směřoval do penál, tak jsem si byl jistý, že vyhrajem, protože ten Tomáš byl famózní.
1: Ale i s narážkou na tu současnost, Adam Zadražil v prvním utkání na severu Evropy chytil penaltu, tak možná v tomhle ohledu fazonu má, ne?
2: To já nespochybnuju, já jenom říkám, že asi nedojde k tomu, že by došlo k výměně golmanu na při penaltovém rozstřelu. Adam je kvalitní golman, velice kvalitní golman, ukázal to nejenom minulý týden na severu, ale ukazoval to teď po dobu celé sezony loňské i předloňské a já věřím tomu, že on bude ten jeden ze strujců, který nám pomůžou ten dnešní zápas zvládnout.
0: Mluvíte, pane Jukle, o strujcích úspěchu, což určitě pro Hradec Králové byla ta minulá sezona. Většina z nich zůstala v Hradci, na rozdíl třeba od toho roku 95, kdy vy jste tehdy vlastně si pohár vítězů poháru nezahrál, protože jste šel z Hradce jinam. Z tohoto ohledu ten tým, když porovnáte tehdy a teď, jak moc se to obměňovalo a jak moc vy byste si osobně přál třeba teď, kdyby ten tým byl trošku třeba jiný, nebo možná řeknu to slovo posílený.
2: Tak tenkrát ta situace nebyla taková, ten přestupový trh umožňoval možná variabilnější věci, protože teď je to ovlivněné ekonomickou stránkou a my na druhou stránku v klubu jsme spokojeni s tím, že už jenom posílení vždycky je to, když vám ty hráči neodejdou a nám prakticky žádný hráči neodešli, a naopak přišel Tom Slončík a Wiesner, my se budeme snažit ještě doplnit ten kádr dál, uvidíme, jak dlouho tou Evropou poplujeme, ale říkám, pro nás bylo stěžení to udržet stávající kádr, protože ten prokázal tu kvalitu během celé loňské sezóny.
0: Hradec Králové, co by jeden z českých zástupců v pohárové Evropě, dneska narazí na norské Tremze v 19 hodin výkop toho zápasu. Ještě mi, pane Jukle, řekněte, v té minulé sezóně jste vlastně si připsali skalpy třeba obou pražských zprávy na domácí půdě. Jak to cítíte, přece jenom pamětník taky toho všesportovního malšováku, kde tam byl ten velký okruh kolem trávy a bylo to trošku neútulné. Jak to teď prostě je jiné a jak tohle pozbuzuje třeba Hradec i v cestě dál přes Tromze?
2: Tak je to úplně jiné, jako to se vůbec nedá srovnávat se stadionem, co tady bylo, co tady teď. Jako člověk si to uvědomuje postupně, ale musím říct, že prostě jako ten stadion vám přidělává atmosféru, ale i body, protože jsou zápasy, které jsou na hraně a vy dokážete zvládnout díky tomu, že ten stadion má takovou atmosféru, takovou podporu diváků a ty hráči se na to musí cítit úplně komfortně. Já jako mám takovou historku, teďka už historku, když jsme hráli poslední zápas na Stavbě doma ze Slavii, 70. minuta vedete 3-0, plné ochozy, lidi skandují se šálama v ruce, tak prostě tam pak u toho husí kůži máte. Je to prostě úplně jiná atmosféra, než jsme byli na starém Malšáku, kde i když přišlo třeba 10 000 lidí, tak to nebylo takový.
1: No a co se týče toho dnešního zápasu, tak má být vyprodáno?
2: Predikce je, že bude téměř vyprodáno. Doufáme, že ještě nějaký lístky, které jdou do oběhu, které nám UEFA vrátila, že se prodají, ale prakticky vyprodáno bude a já myslím, že diváci se mají na co těšit, protože nás čeká opravdu, ale opravdu těžký soupeř.
0: Ano, my se na Radiožurnálu Sport taky těšíme, kolegové budou komentovat přímý přenos od 19 hodin Hradec vyzve v odvetě druhého předkola Evropské ligy norské Tremze a ladili jsme se, povídali jsme si i o tomhle zápase s provozním ředitelem, místopředsedou představenstva FC Hradec Králové Richardem Juklem. Moc vám děkujeme za váš čas a držíme vašim, řekněme, svěřencům palce, ať to večer vyjde.
2: Děkuju moc, jsem rád. Palce a budu vás zdravit všechny. Naschledanou.

0: 8 hodin 47 minut půjdeme za chvilku soutěžit, ale přesto ještě nějaké informace o aktuálních fotbalových možná přestupech, spekulacích. Lukáš Horníček by teoreticky mohl změnit adresu, už se o tom hodně mluví, Adame.
1: Že by měl zamířit do Newcastlu, do severoanglického týmu. Určitě zajímavá posila i vzhledem k tomu, že Antonín Kinský by mohl být a měl by být jedničkou, novou jedničkou Tottenhamu, tak mít dva české golmany v pozici těch nejlepších brankářů v solidních, ambiciozních klubech, proč ne?
0: No, tak pro něj samozřejmě velká výzva a možnost setkat se s papežem v Newcastlu případně, protože Nick Pope to je samozřejmě opora Newcastlu a možná by mu konkuroval. No ale ty máš ještě zajímavost, která se týká hráče, který nastupoval v minulé době v Tuzemsku.
1: Ano, za Slávy, i když naposledy byl na hostování v Belgii, Daiki Hashioka, muž, který se připravuje s B týmem, nebo má se připravovat s B týmem Slávě, je prý na cestě do Borussie Mönchengladbach, tedy do Bundesligy na hostování. Jednoletý kontrakt má prý podepsat podle novinářů Sky Sports, konkrétně Floriana Plettenberga, tedy Sky Sport, abych byl úplně přesný podle té německé výslovnosti. Každopádně je to bizarní přestup vzhledem k tomu, že za Šiokou se tak úplně nepočítalo podle toho, jak vypadá ta současná soupiska Slávie, ale rázem z něj bude bundesligový hráč.
0: No kdybys to chtěl říct asi úplně přesně německy, jak řekneš Himmel Sport, když to Sky Sport, ale to nevadí. Každopádně jsem zvědavý, zda sáhneme Mönchengladbach po hráči, který se tady neuplatnil a zda by tam nastupoval. Byla by to zase určitá zpráva o tom, jak třeba i složitá je česká liga.
1: Gladbach je v takové přestavbě po té éře, kde působili třeba mistr světa Christopher Kramer nebo Lars Stindl, takový ti výrazní fotbalisté, kteří tam kopali rok co rok i evropské poháry hodně úspěšně, tak teď se úplně hříbatům takzvaným nedaří, rozhodně prohrávají ten lokální souboj s druhou Borussií Dortmund. Nevím, jestli úplně Hašioka přispěje k tomu, že zase bude Gladbach na úrovni, na vrcholu, ale třeba takový František Straka, velký fanoušek tohoto týmu, by jistě byl rád.
0: Ano. No tak jsme zvědaví, jak se to všechno vyvine. Je to otázka budoucích dnů. Nicméně otázka budoucích sekund už je vyřešená, protože jdeme a to nezadržitelně soutěžit.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Tak, prosím Adama Weidenthalera, aby představil ceny dnešní soutěže.
1: Jsou opět fotbalové, hodně se bavíme dnes ráno o fotbale a tentokrát to bude o Šancelize, nejvyšší domácí soutěži, která o minulém víkendu začala. Teď pokračuje druhé kolo, předehrávka už zítra, tedy v pátek 31. července, Sparta versus Zlín.
0: Ano. Můžeme napovědět, že se ten zvuk bude vázat ale už k dnešnímu večeru, k zápasům evropských pohárů. Vlastně můžeme toho prozradit docela dost, protože byť třeba poznáte, o koho jde, tak my budeme mít ještě jednu snadné záludnou otázku. Tak si poslechněte kulisu jednoho slavného momentu.
3: Ale Masopust může jít na pravé straně dopředu. Masopust už je v pokutovém území. Zvedá hlavu, přidává pod sebe. To je sebe!
0: Ano, možná jste taky doma zvali, když Zdeněk Ondrášek sítil tenhle bájný gol Angličanům a Češi tehdy v kvalifikaci Eura porazili Angličany 2-1 v Edenu. Byla to nádherná věc.

0: Ec, Zdeněk Ondrášek, ten má spojitost s dnešním soupeřem Hradce Králové?
1: Protože působil právě v barvách Tromze, takže to na severu Evropy velmi dobře zná.
0: A to vlastně ve dvou případech, v tom prvním déle. Každopádně máme otázku, která se váže ke Zdeňkovi Ondráškovi. Adame, prosím.
1: Ano, tenhle útočník s hodně krátkým střihem vlasů má totiž jednu specifickou přezdívku a my se vás v dnešní soutěži Radiožurnálu Sport ptáme na to, jakou.
0: Tak prosíme, aby volali ti, kteří nezvítězili v předchozích dvou měsících, a taky vám připomínáme, že volejte na číslo 221 552 222. Tak a teď už koukám, kdo se dovolal, telefon se totiž rozezvučil. Dobrý den, kdo je tam? Tak jsem asi vylekal posluchače, omlouvám se, půjdu na to trošku mírnějším hlasem. Dobrý den, kdo se dovolal?
2: Dobrý den, tady Pavel.
0: Pavle.
1: Povídejte, jak se říká Zdeňku Ondráškovi?
2: Říká se mu Kobra.
3: Gratulujeme.
0: Pavle, jak to víte?
2: Tak nějak ten sportbal sleduju, tak je to známý o něm.
0: Myslíte, že to má podle toho seriálu?
2: Mám si mají vytetovanou na ruce, Kobru.
0: Jo, takže ne podle seriálu.
2: Ano,
0: ano. Jo, no Pavle, tak vám moc gratulujeme, zítra máte lístky na duel Sparta Zlín, to je dobrý, ne?
2: No tak vzhledem k tomu, že jsem Brňák, tak moc ne.
0: Aha. Jste nás takzvaně trošku utřel, ale nevadí, tak z Brna do Prahy dálnice stále ještě vede. Co říkáte?
2: Ano, ano.
1: A přejete teda spíš Zbrojovce nebo Artisu?
2: No samozřejmě Zbrojovce.
1: Tak to se vám dobře dívalo na to minulé kolo právě se Spartou.
2: Velice dobře, velice dobře.
0: Tak Pavle, prosím, máte dvě stupenky, nebudu vám to komplikovat, prostě doražte a můžete fanit komu chcete, každopádně vám přejeme, ať si to užijete, potřeba někdo z vašich blízkých. Gratulujeme k vítězství v naší soutěži a pochopitelně Adam Weidenthaler vám rád připomene, co se může dít zítra.
1: Ještě páteční finále pro vás máme jakožto pro vítěze z tohoto týdne, pokud tedy sám nepřijedete do Prahy a necháte to některému kamarádovi nebo příbuznému, tak pro vás alespoň jako v ozvukách cenu útěchy máme sluchátka Radiožurnálu Sport, pokud tedy zítra kolegům odpovíte správně na soutěžní otázku.
0: Pavle, tak dobře, to je něco.
2: Dobře. Ano, ano.
0: Můžete vyhrát i zítra. Takhle zakončit červenec vítězně. Tak vám moc gratulujeme, přejeme krásný den.
2: Děkuju moc, vám taky.

mixtures bridge.

0: Žurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefě a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíhá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Radiožurnál 9 hodin. Jana Utendorská a zprávy.
19: Česku chybí lék na rakovinu prsu, některé pacientky se bez ní neobejdou. Na jihozápadě Francie se i přes vlnu vedera silný vítr daří bránit šíření požáru. České hokejistky trénuje bývalá rychlobruslařka Karolína Erbanová. Kolona popojíždí na D7 na příjezdu do Prahy a bude slunečno, teploty až 38 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
19: V českých lékárnách chybí léky tamoxifen, které pomáhají s léčbou rakoviny prsu. Radiožurnál to řekl předseda grémia a majitelů lékáren Marek Hampel. Své pacientky posílá s receptem do zahraničí, kde je lék ještě možné sehnat. Pro zhruba 10 českých pacientek je totiž nenahraditelný. V nejbližší době se léky na český trh podle Hampla ale nedostanou.
20: Nikdo z distributorů nemá lék tamoxifen k dispozici k dodání do lékárny. Ani systém omezeně dostupných léků, který se hlásí jednou za 24 hodin, nevyskytuje se ani jedno balení v tomto systému.
19: Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv a také ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO je ale v Česku k dispozici 1000 balení tamoxifenu. Mimořádnou dodávku mělo do Česka poslat Dánsko. Obří požár na jihozápadě Francie se podle tamních úřadů zatím nerozšířil, a to i přesto, že vlna veder a vítr zkomplikovaly hašení. Na místo dorazily posily, s ohněm už bojují více než 3300 hasičů.
21: Zástupkyně vlády v oblasti Gironde Sophie Brokasová zdůraznila, že se hasiči museli v uplynulých hodinách vyrovnat s několika komplikacemi naráz. S vysokými teplotami kolem 40 stupňů, s větrem, který místy dosahoval 45 km za hodinu a s nízkou vlhkostí. Starosta obce Léška Fere Filip de Gonville televizi BFM řekl, že kvůli těmto podmínkám museli načas zastavit hašení.
22: Přístroje, které jsme používali, mohly zapříčinit další požár.
21: Meteorologové předpovídají, že se vítr otočí, přinese vyšší vlhkost z oceánu a že se celkově ochladí, což by mělo pomoct při hašení. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
19: Řada vysokých škol stále přijímá zájemce o studium v příštím akademickém roce. Volná místa nabízí ČVUT, Masarykova nebo Západočeská univerzita. Některé školy s podáním přihlášek končí na konci měsíce, některé až v září.
23: Odlišné podmínky dalších kol přijímacího řízení se netýkají jen termínu podání přihlášek.
2: Podmínky pro přijetí se liší podle fakulty i vybraného oboru. Nelze tedy jednotně říci, například termín přijímací zkoušky.
3: Vysvětluje mluvčí Karlovy univerzity Šárka Bukvajová, proč je nejlepší hledat všechny informace na webových stránkách jednotlivých škol nebo fakult. Jak zájemci pozdější termíny využívají, přibližuje za Vysokou školu Báňskou v Ostravě mluvčí Jiří Šíma.
16: V loňském roce tvořily přihlášky ve druhém kole přibližně 20% počtu přihlášek z prvního kola. Letos je aktuální podíl zatím přibližně 12%.
3: Protože se prý ale uchazeči hlásí až na poslední chvíli, čísla se budou ještě pravděpodobně měnit. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
19: Hotel a vysílačna ještě doslaví 60. výročí. 30. července 1966 byl položen základní kámen budovy, která se stala symbolem Liberce. Architekt Karel Hubáček za návrh získal jako jediný Čech prestižní Peretovu cenu. Ještě je národní kulturní památkou.
23: Ten ještě se stal opravdu jako mimořádnou ukázkou té spolupráce umělců a techniků.
24: Říká ředitel Severočeského muzea v Liberci Jiří Křížek. Zároveň kvituje, že budovu koupil Liberecký kraj. Jak by měla vypadat, popisuje architekt Michal Krejčík, který spolu s otcem Jiřím vypracoval studii obnovy.
25: Ještě by měl zůstat ještědem samozřejmě, ale ty vstupy uvažujeme tak, aby bylo jasně čitelné, že toto je dílo původních autorů, které prostě respektujeme, obnovujeme a toto je vlastně vklad dnešní doby.
24: Změnit se má například zasklení vyhlídkového ochozu nebo vstupy do budovy. Z Liberce Jiří Jelínek, Radiožurnál.
26: Sport. Přípravu na novou sezonu odstartovali v Chomutově české hokejistky. Poprvé je u týmu jako asistentka amerického trenéra Briana Idalského bývalá rychlobruslařka a držitelka bronzu z olympijských her Karolína Erbanová. O bruslařská cvičení se ale nestará.
27: Máme před sebou hodně systémů, který se potřebujeme naučit a zase potřebujeme holky, aby udělali co nejvíc opakování, takže tady úplně ten prostor jsme na to nehledali. Jsem poprvé s Ačkem, nový realizák, nový přístup, takže hodně novýho, co si můžu vzít a pokoukat. Se snažím všechno sát jako houba.
28: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
29: Kolony na D1 u Ostrovačic a na D7 u Středokluk. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 176 zůstává fronta kamionů nesouvisle se táhnoucí do Brna. Levým pruhem se jede výrazně rychleji. Na D7 z Chomutova do Prahy od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru popojíždí kolona. Provoz brzdí stavební práce u sjezdu na letiště, zpoždění necelých 20 minut. V Praze ve Strakonické směrem na Smíchov v Lahovičkách stojí v levém pruhu porouchané auto. Brzdí se před Lahovičkami mostem, zdržení kolem 5 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech, sledujte značení k Ořechu, počítejte s 15 až 20 minutami navíc. Na okruhu se jede pomalu i směrem z letiště, a to od dálnice D5 z 22. kilometru. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se zpomaluje za sjezdem na Rudnou. Na 5. kilometru k Ořechu je to na necelou půl hodinu. A ještě zpět do Prahy ve Štúrově směrem k Zálesí popojíždí kolona od Tempa. Je to kvůli novému dopravnímu omezení, zpoždění kolem 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
28: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
19: Bude většinou jasno až polojasno, teploty 34 až 38 stupňů, na horách kolem 28. Tolik zprávy.
13: Krásné ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport.
30: Dobrý den.
13: Tak je 9 hodin 6 minut, my jsme tady mluvili o tom, že Gurdnik Zabře nepostoupil do dalšího předkola Ligy mistrů. Ostatně Poláci včera zažili dvojnásob neúspěšný večer, protože Lech Poznaň ztratil zdánlivě nestratitelný náskok 4-1.
30: Ano, a prohrál nakonec 1-4, bylo to po penaltách, co postoupil dánský Aarhus.
13: Ano, a Gurdnik Zabře ten vypadl z Fenerbahče po úvodní prohře 1-2, byť včera na 1-1 průběžných a nakonec konečných snižoval, tedy srovnával Michal Sáček, a ta československá stopa byla velmi zajímavá vlastně v tomhle dvojzápase, protože za Fenerbahče Milan Škriňár vedle dalších hvězd a za Gurdnik
30: Erik Prekop a spolu s ním tady tři Češi, Lukáš Sadílek s Michalem Sáčkem a Ondřejem Zmrzlým.
13: A vlastně i se stupou ve Viktorce Plzeň Erik Janža, který tam hraje teď aktuálně. Takže tenhle klub z Polska půjde stejně jako Lech, anebo třeba Omonia
4: s Štefanem Simičem do předkola Evropské ligy. Postupují dál Fenerbahce, Slovan Bratislava, Jaju Turého nebo právě Orhus a Kajrat Almaty.
30: A ty jsi ještě chtěl nakouknout do konferenční ligy, ano, do koreňského FC na jednoho vlasáče.
4: Ano, je to muž s krásnými kadeřavými vlasy, Alex Král, který je čerstvou akvizicí koreňského velkoklubu. Už hrál třetí soutěžní zápas, ale první v základu a přispěl k postupu.
30: Ano, nakonec 2-1 to bylo pro FC Kodaň, jinak když jsme se tady rozplývali na tou sestavu Fenerbahce Istanbul, tak ani Kodaň vlastně nemá špatnou základní sestavu. Třeba nad Alexem Králem hrál Mohamed El Younousi, kterého ty si určitě pamatuješ z britských ostrovů z bar ve Southampton, myslím, že tam hrál. Thomas Delaney, záložník, který dlouhá léta kopal taky za dánskou reprezentaci v tomhle týmu, a na hrotu Andreas Cornelius, taky docela protřelé jméno.
4: Abychom to doplnili zpravodajsky, tak Kodaň vyřadila Žitomir po celkovém, tedy po včerejším vítězství 2-1. Tak, máme před sebou ovšem dnešní zápasy i s českými zástupci a o nich se budeme bavit už za chviličku s Pavlem Horvátem. Krásné ráno přejeme.
28: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: 9 hodin 11 minut jdeme na povídání o fotbalové Evropě, protože do druhého předkola Evropské a konferenční ligy už minulý týden zasáhl Hradec s Jabloncem a Pavel Horváth jistě ví, že Hradečti vyhráli v Tromze a Jablonec prohrál ve Varaždinu. Pavle, vítej.
1: Dobrý den, samozřejmě tyto výsledky jednoznačně vím a budu držet palce a fandit.
0: Chci se zeptat asi teď nejrezonantnější téma, které mi přijde a je teda dost nešťastné, týká se i tvého nedávného hosta v Desíce. Tomáš Wiesner nastoupil k soutěžnímu zápasu už za Hradec, ale podle zpráv se prý zase zranil a snad koleno nevydrželo.
1: No, to je hrozný, no. Samozřejmě, pokud se to stane opakovaně, je to zvláštní, když ty kluci, který se o sebe fakt jako starají, Tomáš tady byl, je to, myslím si, necelýho půl roku, a když jsme ho viděli, jak mluví o tom, co všechno je schopný pro fotbal udělat, no a stane se něco takového. Je to nějaká zkouška, ale samozřejmě je to obrovská nepříjemnost pro ten klub, ale hlavně pro toho hráče. No.
0: Jenom doplním, my s Pavlem jsme teď vlastně i docela plní těch příběhů fotbalistů, kteří prostě kvůli zdraví to nedotáhnou tam, kam můžou, protože už jsme přetáčeli rozhovor na příští čtvrtek a příběh Luboše Kaloudy, který přišel do studia a uslyšíte ho v příští Desíce za týden, tak teda ten je prolnutý, bohužel těmi těžkými zraněními.
2: Předtím jste měli i Lukáše Vorlického vlastně na výjezdní Desíce Pavla Horvátha.
1: To vypadá, že bereme jenom zranění.
0: No, ne, jako přejeme, pokud opravdu je to tak vážně, ne Tomáše Wiesnerovi, ať se dá dokupy, ale ta představa zase všechno to nahazovat je složitá. Snad to není tak vážné, jak se teď spekuluje.
2: No a očekáváš, Pavle, že by ještě Hradec měl sáhnout do svého kádru a nějak ho posílit, protože pokud bude vyřazený Wiesner ze hry, tak vlastně jedinou legitimní posilou zůstává Tom Slončík.
1: No tak to samozřejmě otázka spíš pro Hradec. Nemyslím si, že by tam byl nějaký finanční blok. Otázkou je, jak toho hráče nebo kterýho toho hráče do toho týmu implementovat. Kluci, to je
2: krásný
1: slovo.
0: Moderní.
1: Ale hlavně asi ani hradecký vedení nebo skauti nepočítali s tím, že Tomáš Wiesner se zraní, že jo? Nebo zraní se nějak vážně, že by vypadl na delší dobu. A to samozřejmě pro ně nová informace, takže já si myslím, že někoho hledat budou minimálně na nějaký hostování, ale není to úplně jednoduchý v té rozeběhlý sezóně.
0: Já teda vlastně u konkurence, dá se říct, ale jsou to píšící novináři z deníku Sport, tak jsem slyšel rozhovor s Ondřejem Tomkem, tím většinovým majitelem. Tam zazněla spousta skvělých názorů a takových těch životních postojů. Říkal, že v životě není tak důležité občas spadnout, ale rychle vstát, tak to může být třeba k Tomáši Wiesnerovi, ale vlastně on tam připouštěl, že přece jenom při nástupu, tehdy s Ivem Ulichem, taky vlastně v té pětičlence, která se teď trošku zúžila, tak nepředpokládali, že bude Hradec hned tu další sezonu v Evropě. Že možná třeba teoreticky, je to pro někoho z Hradce příliš brzy?
1: Je to sport a v tom sportu se jako super je to, si to naplánovat, ale vždycky to je jinak. Málo kdy to je úplně přesně podle těch linek, který si nakreslíš. Myslím si, že to není ke škodě, kdyby Hradec se probojoval co nejdál v těch předkolech a postoupil do základní části evropských pohárů, že to nějak zkousnou. Myslím si, že kádr na to mají, podmínky taky, takže já bych se toho nebál, ale samozřejmě chápu, že obzvlášť lidi, kteří úplně třeba nejsou tak jako prorostlí tím vrcholovým sportem, takže si udělají prostě svůj plán, ale ono někdy to tak nefunguje.
2: Hradec Králové má tedy k dispozici domácí prostředí, hodně zajímavé na Malšovickém stadionu. Ve druhém předkole Evropské ligy, ve druhém předkole Konferenční ligy Jablonec nastoupí proti Varaždinu a musí otáčet ten zápas. Skončil 2-3 v prvním případě před týdnem. Když se mluví o domácí výhodě, jaká domácí výhoda může být na Jablonecké střelnici, kam tradičně moc lidí nechodí?
1: No, bohužel jsi mi zkazil tu náladu, když jsem si jako představil ten Jablonec, že to doma většinou otáčí, že doma se jim prostě daří. Tak je pravda, že ta podpora asi těch fanoušků nebude pětitisícová, ale zase na druhou stranu tam chodí pravidelně ty, který fandějí, nebo takhle, zažil jsem taky v Jablonci období, kdy tam chodili i ty, co nefandějí, ale samozřejmě myslím si, že tam to jádro těch fanoušků mají dobrý a myslím si, že ta podpora tam bude. Já vím, že mají dokonce i jablonecký fanoušci trošku družbu s našima fanouškama z Mostu, takže věřím tomu, že i kluci z Mostu jim tam pomůžou k tomu, aby tenhle dvojzápas otočili.
0: Nemůže Luboš Kozel dneska využít střelce té vítězné branky proti Sigmě a na Suchana, to je věc známá, že není na té soupisce, která se asi ještě bude upravovat, pokud by postupovali dál. To je zase asi to, co si říkal s tím sportem. Veď? On říkal, že jeli ze soustředění, potřebovali křídelníky tam dát, tak ho tam nedali. A teď by se jim možná hodil.
1: No, tak je to zajímavý, no, že zrovna takovýhle hráč, který ví, že umí dávat góly, se na tu soupisku nevešel. Ten důvod já neznám, ale samozřejmě ono po každém tom předkole se to může měnit, takže myslím si, že všichni v Jablonci věří tomu a doufají v to, že postoupí.
2: Na doplnění je tam ale jeden dvougolový střelec z těch posledních zápasů, stejně jako má Hradec svého Mika Fanbirina, tak Martin Cedidla, obránce, který je zvyklý dávat jeden ligový gól za sezonu, teď dal dva zápasy po sobě gól.
1: Tak ten důvod víme, že jo.
0: Že jeho sestra dělá u nás v redakci.
1: Ano, ano, je to tak.
0: Dobře, tak ta zvýšená produktivita Martina Cedidly evidentně má i zajímavější důvody než jenom třeba sportovní forma. Nicméně, dneska ty zápasy Jablonec od 18 a Hradec Králové od 19 a přece jenom s Pavlem Horvátem, než to budeme řešit v desítce, kde dneska budeme tak nějak trošku rozkrývat, jak by ten český fotbal mohl třeba vzkvétat, tak to téma jména z Španělska, které by mohlo vést český nároďák, které se objevuje, Santidenia, vlastně bývalý i spoluhráč Radka Bejbla, toho jsme měli v 80. Ten jeden muž, Španěl, který zná i Luise de la Fuenteho, aktuálního trenéra mistrů světa, tak co myslíš, že to vyjde? Jak to cítíš? Bylo by to dobré?
1: Tak je to samozřejmě zajímavá myšlenka. Já bych jenom podotknul trošku skepticky, že i tenhle ten trenér bude dělat s českýma hráčema, který jsme jako vlastně veřejně kritizovali všichni. Samozřejmě naši hráči jsou jiný než španělský hráči, naše mládež je jiná než španělská mládež, takže samozřejmě určitě by tady potřeboval spolupracovníky. Radek Bejbl se bez pochyby nabízí, jednak protože i on prošel jako reprezentační trenér těma mládežnickýma kategoriema a hlavně spolu hráli, znají se, takže logicky by se nabízel jako hlavní první nějaký asistent, jeho takový kontakt. Ale samozřejmě by to neměli lehký, to je bez debat.
2: Jenom připomenu, že to je zatím ne potvrzená informace, vlastně citujeme, nebo česká média nejvíc citují ze španělského deníku AS, který s tou zprávou přišel. Zajímavé taky je, že by se stal druhým Španělem v českém fotbale, protože komisi rozhodčích od nové sezony řídí jeho krajan Carlos Klaus Gomez, do toho Pavel Nedvěd nebo třeba první místo předseda výkonného výboru Zdeněk Ringera mají dobré konexe na Itálii. Tak co ty na to, Pavle, kdyby se vydal český fotbal touhle jižanskou cestou? Ty by si mohl připojit nějaké kontakty z Portugalska nebo z Turecka?
1: Já si myslím, že třeba Rui Jorge, který trénoval dlouho 21. portugalskou, by taky byl třeba dobrá volba, jako těch trenérů je spousta a myslím si, že ještě další můj spoluhráč bývalý Paulo Bento taky trénoval portugalský nároďák, prostě těch trenérů si myslím, že je spousta, ale zase na co máme, jaký jsme schopní vytvořit podmínky, jaký máme hráče, je to těch věcí, které jsou kolem toho trenéra, je tolik, že vlastně nevím, jestli to všechno dokážeme skloubit a na první pohled to možná vypadá jednoduše, ale není to úplně jednoduchý takhle někoho vybrat a složit mu realizák, který určitě musí být široký. Jsem na to zvědavej.
0: Pavel Horváth dneska v desítce bude hostit dva muže, kteří se nějakým způsobem už leta snaží o to pozvednout i úroveň českého mládežnického fotbalu, nejen hráčů, ale i trenérů.
1: Určitě přijde Tonda Barák starší a přijde Ondra Lípa, který prošel různý role v českém fotbale, i on sám byl velmi, velmi zajímavým aktivním fotbalistou, takže myslím si, že témat bude spousta a těším se.
0: Ano, poslouchejte po desáté desítku s Pavlem Horvátem, který tady byl i teď na tenhle rozhovor. Pavle, moc děkujeme.
1: Díky, naslyšenou.
3: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
4: A s ní i přímé přenosy radiožurnálu Sport.
5: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská vřava v tuhletu chvíli v Malšovické aréně.
3: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
6: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
4: Na každém zápase.
3: U každého důležitého momentu.
7: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jun Mercado.
4: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
8: Někdo se tady zbláznil. Já to nejsou. Rozhodčí slabý, slaboučkej. Sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
3: Fotbalová Šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: 9 hodin 21 minut, je to 4 dny, nebo jsou to 4 dny, co v Paříži skončila cyklistická Tour de France, no a francouzská metropole, to je známá také, nebo je známá díky tomu, že je to centrum sportu.
2: A už od soboty taky bude hostit mistrovství Evropy v plavání.
0: Zasáhne do něj i nejlepší český dálkový plavec Martin Straka. Vítáme vás ve vysílání Radiožurnálu Sport, hezký den.
9: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Říkali jsme v sobotu, ale to začínají třeba i skokani na dovody, tedy soutěže v dálkovém plavání by měly začít 4. srpna. Tak Martine, jak vypadají vaše poslední dny příprav?
9: No přesně tak, tak my odlétáme v sobotu a začínáme v úterý 10 kilometrem a přípravy vrcholí. Teď máme poslední týden, kdy už začínáme ubírat kilometráž, ladit rychlost a doufáme, že to všechno klapne.
2: Loni jste plavali v Singapuru v horkých podmínkách i ve vodě, která svým stavem možná úplně nevyhovovala závodům. Jak na to vzpomínáte?
9: No, bylo to zajímavé. Voda byla opravdu teplá, podmínky byly náročné, bylo to sice stejný pro všechny, ale já jsem od té doby říkal, že si nikdy nebudu stěžovat na to, že je mi zima. Takže vzpomínáme na to takhle a jsme rádi, že v té Paříži nebude tak teplá voda.
0: Ano, pokud bych to byl já, tak taky si vždycky stěžuju na to, že je moc vedro do té doby, než mi je moc velká zima a pak zase bych chtěl vedro, ale věřím, že v té vodě se vám muselo plavat tedy hodně ošemetně. My se ptali i z důvodu toho, že v Paříži se má plavat v Seině, která taky je proslulá tím, že to není úplně nejčistší zřídlo, tak co by muselo být v té řece, řekněme, nebo abyste v ní nemohli plavat, aby se to třeba odkládalo jako minulý rok v Singapuru. Ostatně, co by vám hrozilo, kdyby vás do ní pustili?
9: Tak tam se dělají pravidelné testy kvality vody a muselo by tam být zvýšený výskyt nějaké bakterie. Oni to budou kontrolovat každý den, budou nám dávat vědět večer před startem vždycky a pokud by ty hodnoty byly moc vysoké, tak plán B je, že se poplave někde jinde v Paříži. Takže organizátoři to mají víceméně zajištěné. Myslím, že v tom případě by hrozil nějaký střevní problémy a tak.
2: No, během olympijských her 2024 to bylo velké téma a museli se na to dálkoví plavci, nebo nejen dálkoví plavci, hodně připravovat. My se právě bavíme s Martinem Strakou, jedním z českých reprezentantů na tom blížícím se evropském šampionátu v plavání, takže nechystáte nějaké, řekněme, bezpečnostní prvky vy sám. Já nevím vlastně, jak by se mohl plavec ošetřit během nějakého takového závodu, jak by se mohl.
0: Mě napadá proti střevním potížím občas vykloktat něčím ostřejším, ale nevím, jak moc by to šlo při závodech.
2: No to ne, víš, spíš mi přišlo, jestli si něco napustil, ale to taky nemůžeš udělat během toho závodu. Jak to udělat, aby se člověk, aby nespolknul něco nepříjemného?
9: No to asi během toho závodu nejde, tam je takový vír v tom balíku těch plavců, že vždycky člověk něco vypije z té vody, ale my máme teď prevenci, nám doktoři doporučili brát probiotika pár týdnů před tím mistrovstvím Evropy a jinak si myslím, že to bude v pohodě. A pokud by to bylo špatný, tak ty organizátoři to přesunou na to jiné místo.
0: Martin Straka, nejlepší český dálkový plavec posledních let s námi ve vysílání. Když se ještě vrátíme k tomu loňskému Singapuru, k mistrovství světa, byl jste 15. na 5 kilometrech, 18. na 10.
2: A taky jste postoupil do finále nové disciplíny knockout na 3 kilometry. Tak můžete nám prosím tuhle distanci, tuhle kategorii představit, jak to funguje?
9: Tak to je vlastně taková nová disciplína, kde se plave vyřazovacím způsobem, to znamená nejdříve se plave rozplavba na 1500 metrů, většinou jsou plavci rozdělený do dvou skupin, z každé postoupí 10 do semifinále, tedy 20 plavců, tam se plave kilometr a ze semifinále pak postoupí 10 plavců do finále, tam se plave 500 metrů, dohromady jsou to teda 3 kilometry a mezi těmi vzdálenostmi je většinou tak 10 minut pauza.
0: Ale dálkové plavání v tom ryzím slova smyslu už to úplně není, ne?
9: Není, ale myslel jsem to, co většina lidí si myslelo, že to bude o rychlosti, tak to není úplně, není úplně pravda, je to taky hodně o taktice, protože když člověk udělá někde nějakou chybu, tak jak je to krátký, tak už je pak hodně těžký dostat se zpátky do dobré pozice, takže člověk musí jet chytře i takticky. Je to určitě zajímavý formát, ale 10 kilometrů bude vždycky ta královská disciplína.
0: Ano, připomínáme, Martin Straka minulý rok na mistrovství světa na desítce 18. na pětce 15. Jaké cíle máte letos na mistrovství Evropy?
9: Tak můj cíl je samozřejmě zaměřit se na 10 kilometrů. Ty ostatní disciplíny už jsou potom, takže na to už se pak budu soustředit až po té desítce. A na desítku je cíl udržet se s tou skupinou těch hlavních favoritů a bojovat s nima až do cíle.
0: Budeme vám držet palce, Martine, ať to všechno dobře na evropském šampionátu dopadne. Dálkoví plavci začínají v úterý v Paříži. Martin Straka, asi elitním českým zástupcem. Věříme vám, ať se daří.
9: Děkuju moc, nasledanou.

0: 9 hodin 30 minut posloucháte Radiožurnál. A také zprávy s Janou Utendorfskou. Hasiči a policisté na východě Polska zasahují u zhruba 10-metrového kráteru. Policie obdržela hlášení o výbuchu v okrese Bilgoraj a v okolí místa našla trosky neznámého objektu. Rusko opět podniklo intenzivní útoky na Ukrajinu. Zemřelo nejméně 13 lidí, včetně dvou dětí. Údery mířily i na západ Ukrajiny a letecký poplach proto zněl i na několika místech ve východním Polsku. Do vzduchu preventivně odstartovaly i polské stíhačky. Kvůli vysokým teplotám zasáhne sucho další části Česka. Nejhorší situace je teď asi na pětině území, v jižní a v jihozápadní části republiky. Přestože meteorologové předpovídají i srážky, na zmírnění nebudou mít pravděpodobně vliv. Meteorologové pak varují před požáry, a to hlavně na jižní Moravě, Vysočině a v Plzeňském kraji. Kriminalisté, psovodi nebo členové antikonfliktního týmu dohlédnou na dnešní odvetný zápas druhého předkola Evropské konferenční ligy v Jablonci nad Nisou. Domácí fotbalisté se střetnou s chorvatským Varaždínem. Policie utkání vyhodnotila jako rizikové. A auta i veřejná doprava opět projedou Zenklovou ulicí v Praze. Dopravu tam ráno zastavila vážná nehoda. Jeden člověk při ní zemřel. Při srážce s osobním autem a motorkou vykolejila tramvaj. Dopravní podnik proto zaváděl náhradní autobusovou dopravu a dotčené tramvajové linky odkláněl na objízdné trasy. Sport. Čeští basketbalisté do 18 let vyhráli i poslední utkání ve skupině na mistrovství Evropy divize B a postoupili do čtvrtfinále. V něm narazí na Rumunsko. Aby udrželi naděje na návrat do elitní divize A, musí zvítězit.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Ostrovačic a na D7 u Tuchoměřic. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na 9 křížů z kilometru 174,5 popojíždějí kamiony. Nesouvisle pokračují do zúžení na kilometr 196 ke sjezdu na Bratislavu osobními auty, je to na půl hodiny. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky ze 3. kilometru pojedete pomaleji, fronta se zkracuje, provoz brzdí, omezení u sjezdu na letiště zdržení 10 až 15 minut. Na D5 z Plzně do Prahy od Rudné z 5. kilometru zůstává kolona pokračující na Pražský okruh za Ořech, tam pojedete 25 minut. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Tvoří se teď kolona na Radotínském mostě. Za Ořech se zdržíte 15 minut. Na východní části Pražského okruhu směrem na Novopatskou hlásíte kolonu, pokračuje do omezení Vekbelské.
3: Od 19 na nájezd na Novopatskou 15 minut.
2: A na silnici 34 z Pelhřimova do Havlíčkova Brodu jsou dopravní omezení u Velkého Rybníku, Vystrkova i za obcí Věž. Je to vždy na 10 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, odpoledne večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na horách kolem 28. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 9 hodin 37 minut, možná v létě zkoušíte různé sporty, které jste třeba tolik nepěstovali. Nevím, jestli Adam Weidenthaler třeba někdy jezdil na koni nebo střílel z pistole.
1: Ani jedno. Ne. Ani jedno mě neláká.
0: Neláká. Já jsem, mám v hlavě, že asi na koni jsem kdysi jezdil někde na Orlíku, ale je to opravdu spíš matná vzpomínka.
1: Takhle já jsem seděl na koni, ale ne, že bych jezdil.
0: A jako
1: nebo ty bys chtěl vložit jezdit třeba drezuru, jo?
0: Ne, já myslím prostě jenom, že si na ní sednul a on udělal pár kroků, jo, jako, tak to asi jo.
1: Asi jo.
0: Dobře, tak vidíš, tak to nezapínej. Každopádně, když jsme u toho, tak patřili obě tyhle věci taky mezi disciplíny moderního pětiboje, byť na koních už se teda nejezdí a musí se trošku víc posilovat a být obratnější, protože ten parkour, který aktuálně je místo právě toho koňského, tak je dost složitou disciplínou. Ostatně o tom jsme taky už mluvili, myslím, že s jedním předním českým závodníkem Lukešem, nebo nevím. Takhle se, no myslím, že Martin Lukeš, nebo jak se jmenuje. Každopádně, juniorské mistrovství světa v Kaunasu přineslo další zlaté medaile českému modernímu pětiboji. A sice ve štafetě dva čeští mladíci se o to postarali. Ostatně od roku 2001 už 7 zlat z juniorských mistrovství světa. To mi nepřijde úplně jako marná bilance za poslední 25 let. No, je to prýma. Když se teda podíváte mezi výčet těch jmen, tak David Svoboda v roce 2006, o 6 let později olympijský vítěz, Ondřej Polívka se také prosazoval a Marek Grič s Martinem Vlachem, kteří vyhráli v roce 2018 ve štafetách, tak pak byli vlastně velmi výraznými i v těch individuálních měřeních. Takže moderní pětibojaři teď patří tedy mezi elitu. Já jsem akorát ztratil ta jména, jestli jsi nenašel těch, kteří jsou zlatí teď aktuálně.
1: Nenašel.
0: Jeden každou... Dan Vorlíček a druhý Matyáš, a teď to nechci říct špatně, Štegman, myslím.
1: Přesně tak, ano, Matyáš Štegman a Dan Vorlíček. Každopádně je to zajímavé, že i v souvislosti s tím, že jsme teď mohli sledovat úspěch Alexandra Šupeniče, tak se ta šermířská disciplína tak hezky promítá do českého sportu. Třeba v tomhle budou Češi někdy v budoucnosti i olympijští vítězové.
0: A přitom to byla první medaile od roku 85 a vůbec v tom fleretu v té disciplíně od roku 38, takže to čekání bylo strašně dlouhé.
1: Ano.
0: A v té samostatné historii to byla první medaile, teď hned zlatá. Tak jsem zvědavý, zda se někdo toho chopí té příležitosti, možná u moderních pětibojařů přeci jenom tahle disciplína je taková jedna z pěti, že ji tak nepiluješ, kdyby se postavili samostatně na planč v rámci toho šermu, fleretu, šavle nebo kordu, tak nebudou tak úspěšní, ale pokud vy třeba hledáte pro své ratolestí nějakou disciplínu, tak možná šerm, nevím.
1: Ale řešili jsme tohle téma ve vysílání radiožurnálu Sport a prý se český zájem o šerm, co týče mládežníků, úplně nezvýšil, a to nejen teď po té čerstvé zkušenosti Alexandra Šupeniče, ale i třeba jeho bronzové medaily z olympijských her v Tokiu, anebo teď po Paříži, kdy čtveřice českých kordistů v čele s Jakubem Jurkou nebo Jiřím Beranem dokázala získat taky bronzové olympijské medaile.
0: Ano, je pravděpodobné, že spíš většina i z posluchačů bude pravidelnými aktuálními amatérskými běžci anebo cyklisty, a i proto nemáme v našem vysílání zatím pořád třeba fleret Alexandra Šupeniče nebo kord Jakuba Jurky, ale máme tady kilometry Jiřího Ješka.
2: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
3: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
4: Karel Poborský.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
7: Ahoj, dobrý den.
2: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
8: Strašně se to posunulo,
6: vej. Neuvěřitelně.
8: Oni prostě furtí.
6: Oni furtí, furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
8: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
5: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
6: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
5: Pitomec se tady dřít jak blázen.
3: Kilometry Jiřího Ješka.
2: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
9: Paul Sexas 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
2: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
3: To jsou Kilometry Jiřího Ješka.
2: Každý pátek po 10. hodině.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: A někteří z vás určitě rádi chodí, třeba po horách, třeba rádi čtete i Ladislava Ziburu, který to je takový známý cestovatel z jihu Čech. A možná chodíte i třeba někam si zahrát fotbálek nebo takhle, ale nevím úplně jak velké distance, jak dlouhá.
1: No, třeba v Praze můžeš chodit jenom od metra kousíček, to máš na některá zajímavá sportoviště, ale někteří fanoušci vyrážejí pořádně daleko za svými oblíbenými kluby.
0: Ano. Pražská Dukla si aktuálně zvyká na druholigové angažmá, s ní i její fanoušci v prvním tom kole porazili tedy dukleští doma Českou Lípu a tak opravdu symbolicky vykročili za návratem do nejvyšší soutěže.
1: Na Julisku přišla na druhou ligu velmi pěkná návštěva 2000 lidí a někteří z nich se určitě vydají i do Tábora na zítřejší druhé kolo, druhé nejvyšší domácí fotbalové soutěže. A jedním z těch fanoušků je i koordinátor právě dukelských fans Ferdinand Hlavsa, jenže netradičním způsobem vykročí právě za tím druhým zápasem a tenhle způsob taky myslí na dobrou věc. My to zkusíme přiblížit teď v aktuálním rozhovoru právě s Ferdinandem Hlavsou. Hezký den.
4: Dobrý den.
1: Pojďme nejprve představit tu vaši trasu. Odkud jdete na zápas Táborsko Dukla? Slyšíme, že vám už taky štěrk chroupá pod nohama. Tak jak dlouho už jste případně na cestě dnes?
4: Dnes už jsem na cestě od 5 hodin ráno. Já jsem vlastně dnes vyrazil z Bohuslavic až a mým dnešním cílem je vlastně Kamenice nad Lipou, což je nějakých 46 kilometrů. A takže dnes už jsem vlastně na nohou od 5 a je to vlastně dnes předposlední etapa. A zítra bych měl okolo 5. až 6. dorazit do Tábora, do ulice Kvapilova, kde se odehraje ten náš první venkovní zápas druhé nejvyšší soutěže. A vlastně já jsem vyrazil v sobotu ze Zlína, takže je to dohromady 267 kilometrů a celé jsem to spojil právě s vlastně takovou jako benefiční akcí. A zatím...
0: Ferdinande, chci se zeptat, vy jste šel ze Zlína, ale tam Dukla nehrála, tak přeci jenom ta destinace je trošku vzdálenější, než kdybyste šel z Prahy, tak trénoval jste na to nějak, jste pravidelným chodcem?
4: Tak já už jsem se mi loni vlastně šel na vlastně úvodní ligové utkání do Karviné z Hradce Králové a pak jsem udělal další takový pochod jak z Karviné, tak jsem šel vlastně do Zlína a tam jsem letos chtěl zase vyrazit a pokračovat v té cestě dál. A proto jsem vlastně vyrazil z toho Zlína teďka do Tábora.
1: A my jsme nastínili ten charitativní rozměr vaší akce. Na co vy chcete upozornit? Komu chcete pomoct?
4: Vlastně ten hlavní důvod, proč jsem vyrazil, je malý chlapec se jménem Daník, který svádí boj s takovým dost zácným syndromem. Jsou mu 4 roky a chtěl jsem právě na to upozornit, už když jsem šel z Karviné právě do toho Zlína. Tam jsme fakt vybrali hodně velkou částku, okolo 130 tisíc. A teďka cílem na více než dvojnásobek, 300 tisíc, takže to bude malinko složitější, protože aktuálně jsme v desetině a já už jsem téměř na konci mého pochodu, ale jako vzhledem k tomu, že vlastně sbírka pak bude pokračovat ještě měsíc, tak ta šance je poměrně veliká a věřím, že se to může celé nějak zkompletizovat a
0: Ferdinande, je to záslužná činnost, děkujeme, že se podílíte tedy na podpoře chlapce, který to potřebuje, jenom nám prozraďte, jestli konkrétně můžeme navést třeba posluchače na nějakou adresu, přes kterou se dozví víc.
4: Ano, tak já vlastně mám na mém Instagramu, tam vlastně dávám vždycky odkaz a jinak na Doniu se to dá najít, teď si nejsem úplně jistý jméno, ale na mém Instagramu f_hlavsa10 se dá najít odkaz mém stories, anebo tam je vlastně jako QR kód, kde je vlastně odkaz na tu sbírku na té platformě Donio, kde se dá najít ta sbírka a tam se může přispívat vlastně od 50 korun výše. Takže to je takhle k té sbírce.
1: Říká Ferdinand Hlavsa, koordinátor fanoušku Dukly, který míří v rámci zajímavé charitativní akce přímo ze Zlína do Tábora, tak aby stihnul včas zítřejší druhý zápas druhé ligy, kde Dukla Praha bude hrát na stadionu Táborska.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, 9 hodin 49 minut. Četl jsem, že Filip Chlapík zůstává ve Spartě navzdory tomu, že prý měl možnost odejít do zámoří nebo vrátit se tam.
1: Zajímavá informace, že prý řešil několik nabídek po olympijských hrách, ostatně tam se dostal tak trochu na poslední chvíli kvůli absenci Pavla Zachy. No bylo by to zajímavé pro Filipa Chlapíka. Na druhou stranu, to jeho původní angažmá v Otavě nakonec nebylo zas tak výrazné, jak si asi on sám představoval, snažil se prorazit do hlavního týmu, ale nakonec tam nebyl zas tak dlouho, takže zůstává v pražské Spartě a vlastně budou společně ještě s jedním hokejistou Matějem Blimlem tahouny Pražanů a Matěj Bliml má trochu podobný příběh, protože taky to zkoušel řadu sezon se prosadit do NHL, nakonec má ani ne 20 startů v té nejslavnější hokejové soutěži, ale řadu bodů a řadu gólů, hlavně v nižší farmářské American Hockey League, tedy AHL, takže tahle dvojice nakonec tedy bude spolupracovat ve Spartě. A můžeme se i díky tomu těšit na novou extraligovou sezonu.
0: A také by s nimi možná ve formaci mohl nastupovat Michal Špaček, je to možné?
1: Mm.
0: Že by to byl taky další, taky to zkoušel. Tak kdo to neskoušel z těch elitních hokejistů zámoří, když jsou pak v Česku, ale přeci jenom Matěj Blimel, to bylo snad, já nevím, minulé léto, když šel do Bostonu ještě na tu zkoušku, nebo už možná předminulé, jak to letí, já teď přesně nevím. Vím, že byl i snad tady v rádiu ano. Něco natáčet.
1: Ano, a je to před tou minulou sezónou, každopádně Matěj Blimel tam odcházel v pozici nejlepšího střelce právě té druhé nejvyšší nebo nejprestižnější americké soutěže, dal 39 gólů, pak tedy v barvách Bostonu odehrál jen 4 zápasy v NHL a neměl ani bod a tomu se snažili pomoct i Pavel Zacha s Davidem Pastrňákem, ani tohle nezafungovalo.
0: No tak pochopitelně jsme zvědaví na to, až se rozjede i ta nová sezona hokejové extraligy, protože ta minulá, myslím, bavila a platí to o posledních ročnících, že byly napínavé až do konce a vzhledem k tomu, že se tak nějak víc mluvíme, přijde o hokej i u nás v rádiu, tak je to prima sledovat pravidelně. A Martin Procházka teď měl v Čisté hře teda muže, na kterého osobně velmi rád vzpomínám.
1: Michala Vondrku.
0: Pokud jste neslyšeli, tak se ho puste, protože to je borec, který nás poslouchá, neříkám to teda kvůli tomu, ale jsme rádi, když máme v úzovkách zásah i do toho dalšího publika, které třeba má nějakou zkušenost s tím vrcholovým nebo profisportem. S Adamem Weidenthalerem vlastně končíme naší dnešní ranní spolupráci. Bylo to nabité, bylo toho dost, jak se říká, ale doufám, že vás to bavilo. Měli jsme tady rozhovor s Radkem Bejblem, který nastupoval s kandidátem na post trenéra fotbalové reprezentace.
1: Fantim Denio.
0: Ten si můžete pustit v aplikaci, třeba Můj rozhlas, tu mám staženou, neustále si tam něco hledám zpětně.
1: Po 8 hodině jsme mluvili s Radkem Bejblem.
0: A v 8.35 jsme se taky bavili o tom, jaké to hrát evropské poháry v Hradci Králové s mužem, který je před 31 lety vybojoval.
1: Ale ne.

0: hrál.
1: Vlastně nehrál. A teď je jim Hradečákům vlastně šéfuje nějakým způsobem.
0: Richard Jukl je totiž provozním ředitelem a taky jedním z členů představenstva klubu.
1: A kdybychom to měli ještě zrekapitulovat, tak vlastně i zajímavý rozhovor byl v 7.50 s Adamem Zajíčkem, což je navrátilec do volejbalové reprezentace. Neprozradil nám úplně přesně ty důvody, proč ho trenér Jiří Novák tak usilovně povolával zpátky, aby po té necelé roční pauze se vrátil, ale tak ti mentoři Vladimír Darida taky ostatně se vrátil do repre, aby to nějakým způsobem tmelil, tak myslím, že Adam Zajíček jako správný chlapík tomu snad pomohl.
0: Abychom pouze nevzpomínali, tak pojďme ještě napromovat dnešní večerní vysílání Radiožurnálu Sport od 18 hodin náš přímý přenos zápasu odvety druhého předkola konferenční ligy Jablonec versus Varaždin. Jablonec potřebuje smaznout jednobrankové manko. Naopak výhodu jednoho gólu má Hradec Králové, ten bude v 19 hodin nastupovat na svém stadionu proti norskému Tromze. I v tomhle utkání budeme mít našeho reportéra. Celé přímé přenosy třeba právě v aplikaci Můj rozhlas nebo na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Ale už teď po 10. hodině, Honzo, ještě jednou zopakuj.
1: Budou tady muži, kteří zastupují projekt Trenéři na školách, Antonín Barák starší a Ondřej Lípa, a konkrétně v pořadu Desítka Pavla Horváta. Pokud chcete, pokud můžete, poslouchejte, a těším se zase brzy na slyšenou i s Adamem Weidenthalerem. Bylo to prima a zase opravdu snad brzy.
0: Pěkný den.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská vřava v tuhletu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase,
0: u každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jun Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil.
6: Já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej. Sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
8: Na východě Polska nejspíš spadla ruská raketa, na místo jede premiér Tusk. V Česku je nedostatek léku na rakovinu prsu. Čeští juniorští atleti míří na světový šampionát v Eugene. Kolona zůstává na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. A bude slunečno, teploty až 38 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Polský premiér Donald Tusk míří na východ země. Tamní vzdušný prostor totiž podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sibihy v noci narušila ruská raketa Ch-101. Polská armáda k ní vyslala stíhací letoun. Řízená střela dopadla asi 45 kilometrů od polského města Lublin. Na místě zůstal 10-metrový kráter a trosky a tamní policie dostala hlášení o hlasitém výbuchu. Kreml to zatím nekomentoval. Rusko v noci opět silně útočilo na Ukrajinu. Zemřelo nejméně 13 lidí. České lékárny hlásí nedostatek léků s účinnou látkou tamoxifen, který pomáhá při léčbě rakoviny prsu. Státní ústav pro kontrolu léčiv uvedl, že léky chybí výrobních důvodů a snaží se je zajistit ze zahraničí. Do Česka v úterý dorazilo asi 1000 balení z Dánska. Podle ředitele ústavu Tomáše Boráně si jejich dostupnost můžou pacientky ověřit v aplikaci e-recept.
9: Toto se dá vlastně zjistit i vlastně v aplikaci e-recept státního ústavu pro kontrolu léčiv, kdy právě u léčivých přípravků, které mají označený příznak léčivé přípravky s omezenou dostupností, tak máme mapu lékáren, kde se uvádí, ve kterých lékárnách vlastně ten léčivý přípravek byl ještě předešleho dne skladem, protože ty lékárny mají povinnost nám každý den hlásit aktualizaci skladových zásob.
8: Pro zhruba desetinu českých pacientek je lék nenahraditelný. S receptem ho můžou sehnat v zahraničí. V Česku pokračuje vlna veder. Podle předpovědi meteorologů můžou dnes odpolední teploty dosáhnout až na 38 stupňů Celsia. Větší nápor proto čeká i záchranáře. Výjíždí ke kolapsům, nevolnostem nebo úžehům. Senioři by v nejteplejších částech dne neměli vycházet z domu, dodává mluvčí jihomoravských záchranářů Michála Botová.
10: Typickým kolapsem zhorka pak bývá úžeh, kdy vlastně ti lidé jsou na sluníčku, dlouho jsou přehřátí, málo pijí. Tohle se může týkat i mladých lidí, kteří třeba přecení svoje síly, hodně sportují, málo pijí a na tom slunci jsou dlouho, nemají pokrývku hlavy a potom skolabují a my k ním jedeme na pomoc.
8: A kde se schladit například v Praze, to uslyšíte v dopoledním Radiožurnálu už po zprávách. V okolí historické železniční vlečky z Kyselky do Vojkovic na Karlovarsku vzniká biokoridor pro ohroženou úžovku stromovou a další druhy živočichů. Na projektu spolupracuje vlastník vlečky firma Matonis ochránci přírody. Cílem je podpořit v údolí řeky Ohře biologickou pestrost, říká za společnost Lucie Štefanská.
11: Zajímavé je to tím, že ta lokalita ukazuje, že i místa, kde vlastně působí člověk, tak můžou sloužit ochraně přírody, že se to dá skloubit. Nemusí to být vždycky národní park, chráněná krajinná oblast, ale i takhle vlastně relativně jako malá plocha může posloužit opravdu kriticky ohroženému druhu.
1: Sport.
12: Výprava mladých českých atletů míří na mistrovství světa juniorů do Spojených států amerických. Mezi největší medailové naděje pro šampionát v Eugene patří druhá žena světového rankingu, tyčkařka Nicole Krutilová a Michal Rada. Sprinter z Českých Budějovic je loňským mistrem Evropy na trati 400 metrů překážek.
13: Já si myslím, že se určitě z toho těžit dá. Já jsem měl to štěstí, že jsem se na světový juniorský šampionát dokázal probojovat už před 2 lety. O to větší štěstí jsem měl, že jsem tam mohl mít i medaily. Takže si myslím, že budu mít na soupeři výhodu, kvůli tomu, že vím, jak už to na světové akci funguje a co mě v podstatě čeká.
12: Atletické mistrovství světa juniorů začíná v Zámoří 5. srpna a končí 9.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Překážky na D7 u Postoloprt a kolona na D1 u Domašova. Na D7 z Prahy do Chomutova dejte pozor za sjezdem na Postoloprty. Na 57. kilometru ležel kus dřeva, jsou tam teď rozházené v pruzích větší třísky. Na D7 z Chomutova do Prahy od sjezdu na Středokluky pojedete pomaleji z 5. kilometru do omezení u sjezdu na letiště, je to na 15 minut. Na D5 z Plzně do Prahy od Rudné z 5. a 5. kilometru hlásíte silný provoz osobními auty, je to na okruh za Ořech na více než 20 minut. Na D46 z Vyškova do Olomouce před Olomoucí u čerpací stanice Orlen stojí karavan na 35. kilometru.
15: Tak v pravém pruhu na dálnici teďka čerce bouchl mobilnímu autu karavanu zadní pneumatika a je to na levé straně, takže oni budou určitě tam zasahovat i do druhého jízdního pruhu.
14: A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov popojíždějí kamiony z kilometru 175. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na horách kolem 28. Tolik zprávy.
0: Desítka Pavla Horváta.
16: Krásný den, milí posluchači, desítka Pavla Horváta je tady. Pavel se napil a je přítomen a připraven.
17: Nevím, proč jsi měl, že jsem se napil, ale dobrý den.
16: Ano, kdyby tě náhodou zaskočilo, no tak aby jsme byli takzvaně připraveni. Dobře. No a ty jsi dneska pozval dokonce 2 hosty do desítky. To si myslím, že je premiéra, Pavle.
17: Byli tady 2 brankaři. Byl tady
16: dohromady,
17: Tomáš Holý a Tomáš Vaclík, Honzo, ale to už je, protože jsi starší člověk, přes rok, tak ty si to nepamatuješ. Takže dneska je tady, já to jdu podle věku a hodnosti, je tady Antonín Barák starší, který už tady s námi byl, Tondo, ahoj.
18: Ahoj,
17: a
18: je tady
17: Ondra Lípa, já jsem ho tady zmiňoval, měl spoustu funkcí a má spoustu funkcí, je to taky mimo jiný jako bývalý celkem solidní fotbalista, kde jsem měl možnosti proti němu nebo s ním párkrát zahrát, takže vím, že balón mu není cizí, tak jsem rád, že je tady i Ondra, ahoj.
19: Ahoj, dobrý den.
16: Tak vítejte, pánové, jdeme na to.
20: Host desítky Pavla Horváta.
16: Tak host, nemáme ten jingle na 2, tak to musíme ještě když tak rozšířit, když to je takhle obvyklé, Pavle, teda, že
17: já
16: to není premiéra.
17: Já jsem tam slyšel hosti.
16: Dobře, tak jenom pro přesnost, s Ondrou Lípou se známe dlouhá léta, protože to fotbalový komentátor, vlastně kolega Antonína Baráka se měl možnost už potkat dříve, tak jsme si nějak řekli, že si asi tady dneska budeme tykat, což nebývá obyčejem, že bych
17: já
16: tykal
17: hostům. Já si nemám vůbec problém.
16: A Pavlovi Horvátovi jsem si dovolil před pár lety taky začít tykat teda na třetí výzvu asi.
17: Co už, no.
16: Pánové, jste tady v době, kdy se mluví a velmi horentně o tom, jak by ten český fotbal měl vypadat a samozřejmě to v důsledku toho, jak dopadlo to mistrovství světa. Tak nejprve, když to začneme právě tímhle tématem, tak si můžeme poslechnout, co říkal tehdejší trenér Koubek po té, co se remizovalo utkání na mistrovství světa číslo 2 ve skupině s Jihoafrickou republikou.
21: My nejsme favorit mistrovství světa, my máme svoji úroveň. Kusy dneska vydali úplně všecko, dali ze sebe úplně všecko. Já ten výkon akceptuji, já ho přijímám. Že ty soupeři budou na balonu silnější té skupině, to víme od samého počátku. Nám se to nelíbí, já bych taky radši hrál ještě fotbal. Jo, byli jsme daleko víc na balon než zápasek třeba minulých, takže je to nějaký vývoj toho mužstva a hrajeme proti těžkým soupeřům.
16: Vypadá to, že to mistrovství světa jenom ukázalo vlastně dlouhodobější problém českého fotbalu. Je to, pane Baráku, v té hernosti? Ten primární problém?
18: Určitě je to jeden z hlavních momentů, který jsme tam všichni asi viděli. Pan doktor Bukač tohle nazýval hráčstvím. A mně připadá už několik let, že vychováváme mnohem menší procento, a to není jenom ve fotbale, ve všech kolektivních sportech, mnohem menší procento doopravdy hráčů. Já vím, že asi ten vrchol nám ukazuje Messi, nebo ukázal na to mistrovství se téměř ve 40 letech. On dokáže vyhodnocovat ty situace prostě bravurně. Pomíním jeho jakoby technické dovednosti, ale především to čtení té hry a vůbec vnímání těch herních situací. A tady já si myslím, že my pokulháváme hrozně silně před většinou Evropy už dneska.
16: Hmm. Já jsem uvedl Antonína příjmením, aby lidi věděli, kdo jak mluvíte, než si zvyknou, tak pane Lípo, ten trenér, konkrétně to jedno jméno, byl na paškále a vždycky bývá na paškále ten trenér, ale jako nepřehlížíme tím, Ondro, prostě nějakou širší třeba souvislost, širší problém.
2: Určitě jo, já si myslím, že je potřeba to oddělit, když se bavíme o tom, jestli by se měl změnit reprezentant, nebo kdo by měl být reprezentačním trenérem, tak je to samozřejmě nějaká figura, nějaká persona, která by měla zvládnout pracovat s tím daným materiálem, který máme, jo, a my si musíme říct, jako, jak chceme, abychom se prezentovali a podle toho i toho trenéra vybírat. A ta druhá věc, která s tím nedílně souvisí, tak je to, jakým způsobem vlastně dlouhodobě vychováváme trenéry, hráče, vlastně i pedagogy, kteří pracují s těmi dětmi a co vlastně v těch dětech jako nějakým způsobem zaséváme a pak to sklízíme na té vrcholové úrovni. A jestli ten reprezentační trenér pak s tím dokáže pracovat tak nebo tak, to už je ta druhá věc.
17: Já jenom se připojím, Tonda zmiňoval Messiho, jo? To je jasný, že vždycky máš to mužstvo nějakého, ať už šéfa jenom co se týká nějakého řízení toho mužstva, nebo hráčsky, Messi je ten hráč, ale vlastně je obklopený obrovskou kvalitou, že jo? A to je si myslím to, že my nemáme tu základnu takovou těch opravdu talentovaných hráčů, který jsou schopní vlastně přijmout tu roli jakoby tý dvojky a dělat servis těm nejlepším. Jo, my nemůžeme mít jenom toho nejlepšího, teď beru fakt jako Patrika Šika, kterýho jsme všichni vzývali, že je to ten hráč, který by měl zakončovat naše akce, no ale když nemáš ten zbytek, tak nemůžeš zakončovat nic.
16: Ale může si třeba člověk nechat poradit i v těch horních strukturách a myslím, že vy dva jste taky určitou fázi nedávnou strávili jako členové sportovní rady, která tedy měla za funkci poskytnout odborný pohled na fungování českého fotbalu. Měli jste být určitým poradním orgánem výkonného výboru. Ondro, jak to vlastně nakonec dopadlo? Já mám pocit, že to netrvalo zas tak dlouho, jak si možná mnozí mysleli, ne?
2: Já bych začnu od píky. Je potřeba říct, co měla splňovat ta sportovní rada. My historicky jsme viděli sportovní radu jako orgán, který by měl přesahovat působnost výkonného výboru. To znamená, že by to mělo být nějaký senátní uspořádání, byl by tam nějaký dva členové, kteří by měli třeba šestiletý období, pak nějaký dva, kteří by měli čtyřletý a nějaký dva, kteří by měli třeba dvouleté. Takže chtěli jsme díky tomu jsme chtěli udržet nějakou konzistenci toho nastavení metodického a vůbec strategického, koncepčního a tak dále. A to byla ta první vlastně myšlenka. Potom se na to zatlačilo, aby se vůbec ta rada ustanovila kvůli tomu, že dlouhodobě chyběl technický ředitel a tak dále. Je to jako hodně věcí, které by bylo potřeba vysvětlit a nejde to tady, ať nemarním čas. Takže ano, sportovní rada měla, řekl bych, nosnou myšlenku, dělala tu práci pečlivě, dělali jsme spoustu různých analýz i nějakých nastavení, jak vybírat ty, který lidi k reprezentacím, technický ředitel a tak dál. To B je potom, jak moc ta práce té sportovní rady je reflektovaná. To znamená, jestli si vůbec někdo ty materiály ve výkonném výboru přečte, jak s nima pracuje, jestli je bere dostatečně na zřetel a tak dál a tak dál. Což teda tím odpovídám na tvoji otázku. Bohužel, my jsme se s tím všichni setkali, to není můj názor, ale bohužel ta reflexe té naší práce vlastně nebyla taková, jak my jsme si představovali a proto vlastně ta sportovní rada potom skončila.
16: A jak si představit teď vlastně analýzu té neúspěšné anabáze na mistrovství světa, když vlastně i předseda asociace Trunda mluvil i tady na radiožurnálu Sport, že Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentace, připravuje analýzu, která zhodnotí to vystoupení, ale ještě předtím vlastně trenér Koubek oznámil, že končí. Tak to se mi zužuje teda na menší počet a vztahuju to i k tomu výběru nového reprekouče.
17: Tak na tu analýzu čekáme samozřejmě. Já si myslím, že to úplně nejrozhodující, protože jsme viděli, jak to dopadlo. Samozřejmě, kdyby jsme asi porazili v prvním zápase Koreu, měli jsme k tomu našláplo, nepovedlo se to celkem logicky, tak možná bychom měli 3 body a možná bychom si říkali, jak to mistrovství bylo jako super, ale vlastně si myslím, že to stejně odhaluje ten spodek. Určitě se k tomu dostaneme. Já jsem tady před chvílí nadhodil to, jak jako získávání licencí a co ti ta licence vlastně přináší. Trenérská teďka, já vím, že jsem přeskočil, ale pro mě to je jako zásadní téma, protože se s tím potkávám mám 18-letýho syna, který tím vlastně prošel, a myslím si, že by to prostě mělo být lepší, že jako, že je hrozná škoda, že nemáme v těch realizačních týmech, ať už od těch mini dětí, po mládež, dorosty, že tam není daleko víc těch bývalých fotbalistů, který by měli výrazný slovo. Je to vlastně stejný, jako ty jsi mluvil o vás, že jste nedostali jako vlastně prostor k tomu, aby to mělo nějakou váhu. Já si myslím, že názory hráčů, který hráli na vysoký úrovni, by měly být braný hrozně vážně, nebo velmi vážně i v té výchově těch hráčů, protože oni tím prošli, oni byli ty dobrý, že se dostali z té mládeže někam a měli by mít podle mě zásadní jako vliv na to, jak ty tréninky se budou vyrábět, co ty hráči na těch tréninkách budou dělat. A pak by k ním měli být ty kluci, který mají vystudovaný licence, třeba už ve 20, ve 22, 4 letech už mají licenci, tu nejvyšší třeba, a hodí se k mužstvu a nemají vlastně jako herní žádný zkušenosti. Já vím, že mají ty licence, respektuju to, že tomu obětovali nějaký čas, ale pro mě by to mělo být hráč, top hráč nějaký, a k němu dobrý, chytrej kluk, který mu bude říkat, hele, tady to cvičení by se nám hodilo, nevím, na rychlej přechod, tady to na defenzivu, a já si tuhle spolupráci dovedu představit, ale já ji vlastně nikde nevidím.
2: Hrozně důležitá věc k tomu, že je důležitý, která kategorie by měla mít jaký zastoupení v rámci těch, nebo respektive jaký lidi by měli mít zastoupení v té které kategorii. Při těm malinkým dětem potřebuješ úplně typologicky jiného člověka, který třeba nemusí mít až tolik zkušeností s profi kariérou, fotbalisty a tak dál. Měl by jim to samozřejmě umět ukázat a. Jo, takže tohle je jako velký téma, určitě máš pravdu, ale je to velmi specifický podle věku a jenom směřuje to zase k tomu, k té odbornosti. My potřebujeme dát prostor té odbornosti v té dané kategorii a souvisí to i s tou analýzou. Kdo má vlastně dělat analýzu?
16: No, my se dostaneme k tomu, o co se snažíte s Antonínem Barákem, ale přesto zmíním tedy to, že Antonín Barák starší, který tady dneska je, tak vybudoval Příbrami fotbalovou metodiku, a kdybychom jmenovali vedle vašeho syna další ty borce, tak nevím, jestli to bude sedět Dominik Mašek, Aleš Maťů, Václav Černý, takhle rok po roku, co jsem šel od roku 94-97, ty ročníky narození, o ty jste nějakým způsobem se taky zasadil. Vy jste vystudoval FTVS vlastně tělocvik a biologie, ale jakou tu metodiku jste si tedy osvojil a vytvořil třeba i vlastní pak na základě těch nabraných vystudovaných zkušeností?
18: Přesně tak, já jsem vycházel z fakulty a měl jsem výhodu, že Jarda Stárka v Příbrami na tu mládež vždycky dbal, ale zároveň my jsme měli jako šéftrenéři, dejme tomu, tak jsme měli volný ruce k té práci a on nám důvěřoval. Samozřejmě bylo to propojené s tím, že musel něco vidět zatím, ale když se vrátím k té metodice, měl jsem hroznou výhodu, že jsem vystudoval mé denní studium, pětiletý FTVS, a dělal jsem si zároveň vlastně určitý metodický a trenérský jaký minimum během té fakulty k té kantořině. A z toho jsem potom vycházel, a tím, že jsem fotbal hrál od 6 let sám, tak jsem si to začal skládat, co vlastně ty kluci v tom věku by nejvíc potřebovali, a to jsme se pokoušeli na tu sportovní školu do těch tříd vlastně do toho programu dostávat. A další věci, já navážu na Ondru, tam je hrozně důležitý, kdo s těma dětma, musím říct, jo, v kategorii přípravek a s většíma dětma v kategorii žáků, kdo s nima pracuje, jak je dokáže motivovat, jak s nima komunikuje, co s nima zažije, přesně tak, jak je prostě emočně získá vůbec i pro tu budoucnost, že Ondra to tu zmínil, prostě nepropadají, neslehnou při první přelizání nějaký překážky, jsou týmoví, vychováváte tam individuality, ale je to kolektivní sport a vy potřebujete, aby ty individuality pracovaly jakoby společně. Je tam hrozně prvků a já mám pocit, že tady je víc potřeba, samozřejmě fotbalový trenér logicky k tím dětem, když jsme u fotbalu, ale zároveň psycholog a pedagog. Protože v tomhle období, dejme tomu pubertální a potom adolescentního věku, při přechodu do dorosteneckých kategorií, oni potřebují mnohdy velkou oporu a pomoc. A to jsme jim na té škole dávali. Chodili víc za náma než za rodičema. A svěřovali se nám s věcma, které pro ně byly citlivý a důležitý. A tohle si myslím, že tam hraje velikou roli taky. No.
2: Já možná jenom předejdu nevyřčený otázce. No, ale my jsme si s tím poradili i tak. Jenže my jsme to, co ty děti nezažívají, to, co k ním potřebujeme dostat vlastně i nad rámec těch tréninků, tak my jsme si to prožívali v odpoledne. To znamená, tebe Orvi vychovávalo prostředí venku a pak na tom tréninku si mohl dostat jako ten CRS od toho trenéra.
17: Dostal,
2: přesně prostě. Tak, no. Přesně tak. Takže to je to, co nám chybí, tak my vlastně teďka nějakým způsobem adekvátně té době a těm konkurenčním jako podnětům pro děti potřebujeme dostat do toho procesu.
17: Dobře, a nehejčkáme je teda moc?
2: Tam jsem právě mířil, no. Že my musíme udělat nějaký jako balans vlastně toho, dát jim to tak, aby to pro ně bylo stravitelný a zároveň zajímavý. Jo.
16: A tím pádem asi i se naráží na tu odbornost těch lidí, kteří se starají přesně o děti tak. A vlastně nedávno jsem slyšel teda velký rozhovor Petra Čecha pro Life Sport Daily a on tam mluví o tom, že ty lidi, kteří by byli třeba k ním platní, tak ti nejlepší, tak je nezaplatí nikdo, že ty podmínky vlastně nemají, že ani nemá tahle práce žádný kredit, že se často mluví a to zmiňoval i Aleš Majer v jiném rozhovoru, že vlastně si řekne trenér mládeže a on ale jako do dospělého to vůbec jako no.
18: Přesně tak. Já na tohle Honzíku navážu. My když jsme zakládali ty regionální akademie žákovský po republice, tak vlastně se jim z hlediska, nebo ze strany fačerů vytvořili fantastické podmínky. Na tu dobu nevídaný. Brali prostě hezký peníze ty trenéři a ty realizační týmy byly poměrně široký. A v tom prostředí se to setkalo s obrovskou nevolí, protože najednou ty kluby začaly vlastně některý jakoby věřovávat, jak je to možný, že tamhle 8-9 členy realizák má takovýhle podmínky k práci. No ale právě tam jsme ukazovali to, o čem se leta mluví, a to je to, že jsme si ty lidi mohli vybírat, jo, že jsme je znali z praxe i lidsky, no a chtěli jsme je ohodnotit, aby u toho zůstali dlouhodobě. Čili nebyla to práce na rok, na dva, ale chtěli jsme, aby v tom prostě pracovali kontinuálně. A to se nám dařilo, ty první leta.
17: Tak ona není náhoda, tady často zmiňuje jméno pan Žaloudek prostě. Není náhoda, že ten člověk tam stráví 10-20 let. Já jsem zažil pana Krause, Tadeáš Kraus, bývalý fantastický hráč Sparty. Měl jsem tu možnost, že mě měl v A dorostu, ale on měl přede mnou dalších 10 generací a po mně 5 generací, takže tyhle ty lidi, pan Šafařík, taky prostě tyhle ty lidi, kteří se vlastně o tyhle ty docházející talenty starali, no tak tam byli několik let a prostě vykazovali to, že ty kluci se posouvali a oni prostě z toho davu, bych řekl, prostě vybrali těch 4-5 za 3 roky, který se do toho Ačka posunuli a někam se dostali, takže je to o tom, že tam samozřejmě musí být nějaká jako posloupnost, bych řekl, té práce a nějaký vývoj i toho samozřejmě pedagoga nebo trenéra, že jo, logicky asi těžko přijde někdo, kdo to všechno bude umět a bude hned v první rok jako vědět všechno, jak se má dělat, že jo?
2: Já jenom navážu ještě na to, co zmínil Honza, tak ono je to právě o tom, že ve chvíli, kdy se vrátíme jako o pár let zpátky, tak s těma malinkýma i na těch nejnižších úrovních v regionech pracovali vlastně tátové, jo, měli na to o trochu víc času za prvé a za druhé to byli sportáci vlastně. Byli to lidi, kteří prošli nějakým tím volnočasovou aktivitou. A teďka my už ty tatínky vlastně nemáme. Jednak z důvodu toho času a druhá z důvodu toho, že už za sebou nemají to řekněme všestranný pohybový portfolio a i ty dovednosti, nejsou to všechno jako fotbalisti a dělají to jenom třeba proto, že tam mají syna a tak dál. A tam mířím k tomu, co říkal Honzík, že vlastně proto my potřebujeme tu mnohem vyšší odbornost v tuhle chvíli a mnohem lepší ocenění pro ty trenéry i na těch nejnižších úrovních, tak abychom ty děti vlastně nestráceli v tom útlém věku, aby jsme tam vytvořili tu lásku k tomu, aby jsme tam vytvořili tu všeobecnou pohybovou kompetenci, ty dovednosti a tak dál. Dali jsme jim ten prostor k tomu, aby byli kreativní, aby se rozhodovali sami a to vlastně je ta základna, kterou vystavíme pro to, aby jsme pak z toho mohli vychovávat tu elitu, tu kvalitu těch hráčů.
16: Antonín Barák starší, Ondřej Lípa, kteří jsou dnes hosty desítky Pavla Horváta, tak jsou také členy projektu, který si teď představíme.
20: Host desítky Pavla Horváta.
16: Pokud mluvím o Antonínu Barákovi starším, tak je to dokonce vlastně spoluzakladatel projektu Trenéři ve školách. Myslím, že tam ještě figurovala další jména, včetně třeba Michala Prokeše, bývalého technického ředitele Fotbalové asociace České republiky. Už je to nějakých 9 let, co objíždíte republiku. Kolik máte za sebou třeba v úzovkách proškolených trenérů? Máte to spočítané?
18: No, samozřejmě v té databázi máme přesně, ale odhadujeme to, že to číslo přesáhlo už 800 trenérů. Jenom pro jasnou představu, teďko no vlastně na jaře v tom posledním školním roce nám fakturovalo měsíčně zhruba 570 trenérů, zhruba ze 42 sportů v České republice. To znamená, v tom programu vlastně jsou trenéři nejenom ze sportů velkých, jako je hokej, fotbal, házená, basket a tak dále, ale jsou tam trenéři pingpongu, šermu, lukostřelby a tak dále.
16: Co znamená fakturovali? Jakože nějakým způsobem jsou na vaší výplatní pásce? Nebo
2: ne, on je to vlastně, my poskytujeme službu, proces, metodiku a kontrolu a ten pro zřizovatele, to znamená pro toho, kdo ten program vlastně chce realizovat ve své lokalitě, tak poskytujeme i ten proces administrativní, to znamená, že přes nás vlastně to prochází a my zase potom to vyúčtováváme tomu zřizovateli, takže to je jenom jakoby procesní věc, formální. Není to tak, že my bychom měli pod sebou, nebo že bychom měli v rámci svého spolku 750 trenérů, ale v rámci toho procesu, který my obhospodařujeme, tak pracujeme teďka aktuálně s 570 trenéry a dalších přibližně 100 jich přibude teď během září v rámci školení.
16: No tak Pavel Horvát, když začínal, tak jste to zmínili, tak plácky, sportovní aktivity různého druhu.
17: Já mám ještě jedno téma, ale ono se to k tomuhle vztahuje. Jo. Tady jsme se bavili o tom, že vlastně ty kluci mají hodinu a půl trénink a vlastně tím to většinou končí. Já jsem měl teď, nevím úplně přesně, jestli to bylo v Sokolově, když jsem byl, nebo vlastně i teďka v Mostě jsme se o tom bavili, když jsem přicházel, že by mě zajímalo, kdyby byl jeden nebo dva trenéři prostě od jedné hodiny, kdy ty děti končí ve škole, na tom hřišti v tom tréninkovém areálu a ty děti tam můžou chodit prostě a ten trenér řízeně, neřízeně, hele, tamhle máte jednu branku, tady máte hřiště udělaný, přišlo najednou o pět dětí víc, tak hřiště zvětšíme, nebo je nás málo, hrajeme jeden na jednoho, dva na dva. Mě tohle by to nahrazovalo to, jak jsi říkal, že ty bomby dostaneš, jo, protože samozřejmě by tam byly děti, který skončí ve 12, ty prvňáci, druháci, no, pak přijdou ve dvě šestáci a už je tam řežba, prostě to, co vlastně my jsme všechno zažili. A my jim to vlastně jako nedopřejem, že jo? My furt je škatulkem se U7, U8, U9, U10 a to prolínání je tam vlastně sporadický jenom tím, dobře, ten asi vypadá líp, tak jde do devítky, tenhle je future hráč, moderní výraz teďka, tak ten jako bude s mladšíma, ty vole, to je jako, mě to neuspokojuje.
2: Má to dvě roviny, to myslím začne.
18: Určitě.
2: Řekneme to samý.
18: Jo. Jsou kluby třeba přímo i ve fotbale, který na tohle reagují a dělají třeba pravidelně v každém týdenním mikrocyklu jakoby smísení tréninky. To znamená, že třeba ze tří kategorií právě ty děti dostávají k sobě, na každém stanovišti jsou ze tří ročníků prostě děti pohromadě a tak dále a tak dále.
17: Ale pořád je to ta hodina.
18: Pořád je to přesně, pořád je to vlastně v době toho klasického tréninku a je to pořád řízená činnost do velké míry. My potřebujeme k českým dětem dostat neřízenou, neorganizovanou činnost a tohle, co si řekl Pavle, by bylo geniální, protože děcka potom i ty pravidla těch her, jestli tam budou hrát 2 na 2, nebo budou hrát bago, nebo si budou jenom kopat vozeť a budou hrát na vola s balónem, to už je vyloženě na nich a tam oni rozvíjejí jakoby jak svoji nápaditost, tak i to, kdo s kým bude hrát proti komu a tak dále. A ověřují si, jak v pozici buď toho silnějšího, anebo naopak, když přijdou ty starší, a ty jsi to řekl dobře, je do určitého věku velmi důležitý, aby dítě z psychologického hlediska si dokázalo ověřit, jak vnímá ty situace, když je ten menší, slabší, pomalejší a zároveň zase za dva dny, když je ten větší, silnější, rychlejší. A oba tyhle ty protipóly jsou hrozně důležitý pro vůbec pro stavění toho sebevědomí a nastavení té osobnosti toho mladého sportovce.
2: Jak se říká, všechno už bylo vymyšlené a tohle, co si teďka zmínil, tak vlastně funguje v některých zemích standardně. To znamená, že oni mají odpoledne vlastně v uvozovkách jakýsi dozor, jo, anebo podněty. Jo, je tam trenér třeba multisportovní, který jim řekne, hele, basket, jo, tak ukáže něco a tak dál. A ta druhá věc, jenom která si myslím, že je hodně důležitá, je proto, aby nám ty děti odpoledne tam přišly, tak my u nich musíme vybudovat, oni mají, oni se hejbou a chtějí se hejbat, ale my tomu potřebujeme podnítit v tom pozitivním slova smyslu. To znamená,
17: to bude bavit.
2: Přesně tak, když jim uděláme těláky a tréninky takový, že jim to jako vlastně znechutíme, No tak prostě odpoledne to nebudou vyhledávat.
16: Vždycky se porovnáváme se zahraničím, s cizinou, jak to tam dělají, třeba lépe, hůře. A tady v tomhle ohledu jsem četl statistiku o tom, že Češi mají oproti ostatním evropským zemím méně hodin třeba tělocviku. Jenom teď se bavíme o tělocviku, ani o téhle třeba neřízené sportovní aktivitě. Jako čím to je? Jako tady u tohohle chápu, že možná bychom narazili, že děti mají moc aktivit těch dalších, které odrazují od sportu nebo dostávají, nemají na to čas, ale v tom tělocviku jako... Jak jsme se tam dostali?
18: Tak zase musíme oddělit ono tělocviku jako takového, tak většina těch evropských zemí nemá o tolik víc, většinou má jenom o jednu hodinu. Ale do toho RVP, což je ten rámcový vzdělávací program, tak ty ministerstva školství v těch státech zakomponovaly už před lety takzvaný hodiny pohybových aktivit. Je to velmi jednoduchý, protože proti tělocviku vlastně z legislativního hlediska je to mnohem jednodušší provádět. Vy stejně k těmhle činnostem potřebujete ale najít dospěláka, se kterým ty činnosti ty děcka budou bavit. Představte si učitelku, se kterou ty děti nebaví tělocvik, a vy byste jim rozšířili o další 2-3 hodiny týdně tělák. No tak oni budou totálně jakoby vytočen a hotový, protože prostě ona to neumí dělat. To znamená, my potřebujeme najít lidi, kteří třeba na prvním stupni, mnohdy v mateřských školách, dokážou s těmi dětmi pohybově super pracovat, získat je proto, a potom potřebujeme ten obsah těch hodin, jakoby, nebo ten objem velmi rozšířit. To znamená, aby ty děti se hýbaly skutečně i v tom školním prostředí dennodenně, ale v těchto podmínkách, či částečně neřízených, a s tím, kdo to s nimi umí, když to zjednoduším.
2: Ty potřebuješ ošetřit kvalitu a potom můžeš jakoby navyšovat kvantitu. To stejně jak s tím reprezentačním trenérem. Když to bude boží trenér, ale nebude mít tu kvalitu, tak stejně jako z toho neuvaří nic pěkného.
16: To je pravda, že já osobně asi jsem se měl jsem štěstí, že byť jsem byl třeba na gymnáziu, tak jsme tam měli vlastně profesorku tělocviku, která měla vzdělání z FTVS a vlastně byla bývalou atletkou a nějakým způsobem to dokázala postavit, a dneska nechápu, že vlastně děcka nebo nějakcí třeba i spolužáci mi říkali, že nebaví tělocvik, že tam nechodí, že to asi nějakým způsobem naráží na tohle, že tam jsou neerudovaní lidi jako v tom systému.
18: Nejvíc absencí z tělocviku je na středních školách. Je to obrovský procento, obrovský. Teď MŠMO to se tím zabývá, protože že tohleto nám může ublížit nejenom v tom, že nebudeme mít lepší fotbalisty v nároďáku, ale vůbec nebudeme mít zdravou populaci do budoucna. A k tomu směřujeme, protože říkám, jako Češi prostě jsme obezní, jsme málo pohybliví, úplně nevím, v jakém procentu není životním stylem těch rodin to, aby se pravidelně hýbaly ty jejich děti. Čili máme na čem pracovat a je to otázka doopravdy jako budoucnosti, aby jsme na tomhle zamakali.
2: Jenom pozor na ten kontrast. Na středních školách nebo i na druhých stupních už máte aprobovaný specializovaný pedagogy na tu tělesnou výchovu. To znamená, to, co se děje na druhých stupních, respektive na středních školách, tak je vlastně jenom dopadem toho, co zaséváme v mateřských a školách a na prvním stupni základy.
3: Já se zase vrátím k tomu, jestli je nehejčkáme. Jo? Dřív si nemohl říct, jako mě bolí hlava, a nešel si jako cvičit. Prostě dřív tam byl učitel, řekl, tak ty jsi se zbláznil, jako tady padej a koukej cvičit, tady máme tělák, nevím, tady budeš hrát obránce, nebo hraješ tady, budeme házet kriketákem a prostě jdeš cvičit, jako a dneska ty děti si napíšou podle mě sami v omluvenku, nebo ani si ji nepíšou, řeknou, já nevím, mě bolej záda a nejdu prostě.
18: A Pavle, já jestli můžu na to navážu, řeknu jeden takový hezký příklad. Uvedu třeba otužování. Na prvním stupni vůbec je problém s dětma chodit ven cvičit, jo, kromě třeba září, října, dejme tomu. No a vy třeba v Praze v listopadu, tak máte, já nevím, je plus 14 stupňů.
3: Ale kdyby si bydlel to ve Španělsku, říkáš, vy v Praze máte.
18: No samozřejmě, já jsem příbramák, jsem z Brd, takže já jsem odkryl. Tam je opět stupňů neustále méně než Praze. Takže
3: já jenom dám vsuvku, já když jsem šel do Příbramy, jak jsem hned prohrál první sázku, že jsem jako neuvědomil, že Příbram je jako takhle vysoko prostě.
18: No jasně. Takže...
2: Ale na ulitávky byla sakra zima.
18: Ale teď chci říct, když ředitel školy se domluví s pedagogy a nastaví ve školním řádu pravidla, jak se bude s těmi dětmi pracovat, tak pedagogové to jenom přepošlou rodičům a oni toto musí akceptovat, musí prostě na to reagovat a vytvoříte ty jsi to vlastně naznačil, proto na to reaguju. Ty jsi říkal, dřív to bylo tak a tak, no a pokud tohle nastavíme, tak to okolí to začne brát prostě jako normativ, jako součást pravidel a i pro ty rodiče bude mnohem složitější psát, no ale je chladno, dítě listopad, jak si můžete s druhákama dovolit chodit teď ven? No úplně v pohodě, protože i Finové chodí s druhákama celoročně ven, když je tam půl metru sněhu. To znamená, můžeme se postavit k čemukoliv, ale potřebujeme to vždycky dobře vykomunikovat, vysvětlit a nastavit k tomu pravidlo.
2: Tonda mi nahrál, protože to, co jsi zmínil, tak souvisí především s nastavením i rodin. A my říkáme třeba rodičům, že oba trénujeme na Dukle, tak říkáme rodičům dlouhodobě, i když jsou to rodiny, vlastně, které se mají dobře, jo, chtějí těm dětem samozřejmě zcela logicky dopřát to nejlepší, co můžou, tak ale jim říkáme, vystavujte je záměrně, řízeně, nekomfortním situacím, ne abyste ty děti trápili, ale vystavujte je chladu, vystavujte je hladu, ale prožívejte to s nimi, ať ty děti... Hladu taky. Ale ať prostě prožívejte to s nima, protože vy jste pro ně tím příkladem a když to s nima zvládnete, tak pak prostě člověk pochválí a to, ale oni si tím potřebují projít.
16: Ondřej Lípa, Antonín Barák, starší hosty Desítky, Pavla Horváta.
4: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
20: Host Desítky Pavla Horváta.
16: Tak dostáváme se taky k tématu toho, když jsme mluvili o tom podhoubí, tak se pak ale samozřejmě často těšíme na ty produkty a když máme tady talentované, super schopné a teď jsme ve fotbalovém pořadu, tak fotbalisty, tak prostě narážíme na to, že nějakým způsobem to české prostředí s nimi neumí pracovat. Pavle, ty jsi připadal jako nějaký třeba hýčkaný talent, nebo jak k tomu přistupovali
3: trenéři? Já si myslím, že jsem nebyl úplně jako ten top talent, ale...
16: Že teď tě tady bereme, jsi hráč s geniální myšlenkou a podobně?
3: Bejvalej. No, ne, to je pravda, že asi já nevím, čím se to rozvinulo, třeba periferní vidění, určitě je to dílem talentů a dílem toho, že seš na tom hřišti prostě denodenně, že sleduješ věci, které se dějou, že vidíš, někdy, už jsem to fakt jako někdy zkoušel, že koukám jako jsem nějaký pozici a vidím, já nevím, teď abych stupně tady neházel, ale vidím prostě víc, než mám to vyzkoušet, než normální.
2: A
3: přitom nešilám, jsem takový trošku chameleonek.
16: Profesor
3: Ale, samozřejmě ti to pomůže v určitých fázích té hry, takže to, ale že bych byl jako úplně upřednostňovaný talent, že bych jako pokaždý byl v nějakém nároďáku, vlastně jsem nebyl, byl jsem v 16 a pak jsem byl až v 21, takže jsem ty nároďáky jako minul. Nemyslím si, že jsem byl jako extra talent, ale měl jsem jednak štěstí, jednak zdraví a měl jsem tu píli, mě to bavilo neskutečně, to, o čem se tady bavíme. Jednak samozřejmě jsem byl z té fotbalové rodiny, dřív nic jiného nebylo, byl fotbal, hokej, že jo, takže jsem byl z fotbalové rodiny a vlastně nic jiného, než ten fotbal jsem v uvozovkách neměl a ty děti teďka prostě to mají malinko jinak. No.
16: Ale když pak třeba byla březnová nominační tiskovka, kde Miroslav Koubek tehdy oznamoval, že Václava Černého nebere, protože je to dobrý hráč bez pochyb, ale zvažoval, jakou typologii a mentalitu třeba potřebují, takže se jim nevešel, tak se to zase nějakým způsobem přidalo k tomu, že i po mistrovství světa skončil Patrik Šik, váš syn Antonín Barák ještě neskončil oficiálně, ale poslední zápas byl proti tomu Turecku, tehdy neblahý zápas Eura. A taky se mluví v kontextu právě Antonína Baráka mladšího, Patrika Šika, Václava Černého, jsou enormně nadaní hráči, které to české prostředí nebo konkrétně repre dokázala využít. Když to vezmeme takhle konkrétně na individuality, možná můžeme, jak chcete, Antoníne, ale přece jenom, jako, jak líp v tomhle ohledu?
18: No, ono se s těma individualitama totiž vždycky hůř pracuje. Pozor. Oni jsou výjimeční, oni jsou dost často egoistický, oni mají svoje prostě stinné stránky. Vy musíte být trpěliví a zase se vracím i k té psychologii, bohužel. Vy s tímhle musíte počítat. Vy když tohleto nemáte dostatečně vybudovaný a nepočítáte s tím i a nemáte, neznáte nástroje, jak s těmahle hráčima pracovat, tak on vás ten hráč třeba otráví, jakoby za čas. A vy s ním ani moc a najednou začnete vnímat jeho slabý stránky, což má každý i Cristiano Ronaldo, tak je začnete vnímat mnohem víc než tu jeho nadstavbu. A nebo teda s ním musíte pracovat hodně individuálně, musíte s těmhle hráčema hlavně hodně mluvit. Oni potřebují mít tyhle ty hráči, potřebují mnohem víc věcí mít vysvětlených a mít jasno, než průměrný hráč v tom týmu. Tak to je. Ten hráč hraje, plní si svoji roli a funguje to. Ale když tam máte 2, 3, 4 špílmachry, který prostě na svých pozicích jsou pro vás jakoby enormně důležitý, tak se vyplatí s nima mluvit. Mluvit mimo trénink, mluvit v tréninku, ptát se jich na pocity. A to není tím, že by jim člověk ustupoval, ale je to o vzájemném chápání. Pokud hráč ví, že ho ten trenér víc chápe, tak cítí, že bude mít asi větší důvěru a víc pro něj udělá. A obráceně je to to samý. Když ten trenér si ho získá, tak ten hráč i pro toho trenéra bude i v těch slabých stránkách pracovat třeba abnormálně víc, než je normálně zvyklý. Jde to ruku v ruce. Ale tahle práce, je to furt o práci a je to o hodinách, hodinách, hodinách denně se tím hráčům věnovat. Je to šíleně náročné.
16: To znamená, že v tom projektu Trenéři ve škole nějakým způsobem třeba i na tuhle stránku dbáte? Nebo jako, protože je to dost výjimečné, tak teď se bavíme o tom, že jsme vlastně přišli o několik hráčů takhle schopných, kteří už třeba nechtějí
17: tohle doplním, jo. Ono, máš 2 výjimeční hráče v tom manšaftu, jeden je introvert, druhý bude šašek, vole, a ty musíš ještě k tomu těch dalších 17 hráčů nebo 16, kolik jich máš v kádru, připravit na to, že on je sticha, jemu se nesmějte, že se s váma nechce bavit, že si bude číst knížku a tenhle ten pitomen, že tady řve od té doby, co přijde do šatny a vlastně všechny může jako v uvozovkách naštvávat, bych řekl slušně, tak prostě ty vlastně musíš i ty ostatní, protože samozřejmě potřebuješ 10 hráčů na hřišti a ty 2 ti nestačí, takže ty potřebuješ jako ten jeden trenér umravnit nebo uplácat z těch 18 kluků přes ty různý individuality ten tým. No.
2: A proto se bavíme o tom, že reprezentační trenér je spíš jako právě psycholog, manažer, než denodenní trenér, že jo? Ukázalo se to mnohokrát. Já to vrátím k té otázce Honzy. Tady si musíme umět popsat, co je práce opravdu s dětma, malejma dětma v tom formátu, o kterém se bavíme v rámci trenérů ve škole, a co je potom ta práce s těma hráčema, už velkýma individualitama potom v profesionálním fotbale. Vrátím to, ale ono to spolu souvisí. My vlastně se snažíme těm trenérům ukázat v rámci psychologie, pedagogiky a dalších důležitých vlastně nástrojů, jakým způsobem efektivně komunikovat s těma dětma a jakým způsobem u nich vlastně nastavovat i prostředí, kdy oni se můžou vyjadřovat. A ve chvíli, kdy budeme mít trenéry, kteří budou schopní a ochotní komunikovat s těma hráčema, ať už jsou to malí děti, a poslouchat je a interagovat a potom to dělat vlastně i na tréninku a ve pozdějším věku, tak vytváříme, řekněme, prostředí, který je schopný mezi sebou mluvit. Jo, jak z pohledu trenéra k tomu jedinci, tak z pohledu toho dítěte nebo posléze hráče směrem k tomu trenérovi. A to je neoddělitelný, protože potřebuješ vysílač i přijímač. Hmm. Takže ano, trenéři ve škole směřují mimo jiné, kromě pohybových kompetencí, kreativity, vytváření sociálních rolí, i k tomu, aby jsme se naučili mezi sebou efektivně komunikovat, abychom nějakým způsobem dokázali překonávat překážky, ať už jsou to prohry, jakýkoliv nekomforty a tak dál, aby jsme dokázali budovat samostatnost u těch dětí. Jo, vlastně je to velká pestrá škála kompetencí, který se díky tomu programu snažíme u těch dětí vytvořit, a je to předstupeň toho, aby jsme potom v pozdějším věku a v té specializaci, ať už fotbalový, hokejový, basketbalový nebo jakýkoliv jiný, z těch dětí mohli vychovávat kvalitnější kreativní hráče.
16: Ano, ten ledovec je pak špičce, úplně ti nejlepší tam jsou, ale musí se k němu nějak dostat, a samozřejmě bavíme se o trenérech ve školách, ale pak se bavíme také o tom, že ty talenty, ti nejlepší, jsou směřováni do určitých skupin v rámci nějakých akademií, a právě o akademie se také, myslím, zasloužila skupina, nevím, se přímo kolem vás dvou, ale Michala Prokeše, kterého jsem zmiňoval, tak ten také se to hodně jako technický ředitel Fletcher zasadil. Jakým způsobem to, možná s čím to začínalo a jakým způsobem se to teď promítá do toho fotbalu? Už nějaký čas to je, co fungují?
2: Jenom jedna poznámka, ono to ještě začínalo za Dušana Ficla a Pavla Vrby. A tam se vlastně nastavoval ten koncept toho, jak by to mělo vypadat, a potom tu realizaci a vlastně řekněme koncepci a strategii zrealizoval Michal Prokeš vlastně s týmem, ve kterém jsme byli i my, tak to jenom, aby to bylo správně pojmenovávaný, že to byla už i iniciativa větší skupiny odborníků dřív.
16: V době, kdy trénoval repre Pavel Vrba, což je zhruba těch 10-11 let zpátky.
2: Přesně tak.
16: A teď jsme tedy, aktuálně jsou vlastně dva typy těch akademií, ale obecně ty akademie jsou klubové a regionální?
18: Ano, jsou klubové akademie, které se teďkon teda hrozně rozšířily. Jsou v několika jakoby vlnách, od jedničky po pětku tuším. Ale ty regionální akademie, ty mají jakoby jiný režim a jakoby jinou životaschopnost. Ty fungují skutečně jakoby v každém tom kraji, nebo ne v každém, ale ve většině krajů je regionální akademie pro kategorie starší žáků, to znamená pro U14, U15, kde se vlastně z mladších žáků dlouhodobě vybírají děti, které se sledují, na ukázkových tréninzích se s nimi pracuje, nebo pracovalo v minulosti, a vybere se 25 hráčů vlastně do kategorie U14 v rámci toho kraje, to znamená, jsou tam samozřejmě hráči vždycky i z toho satelitního nejsilnějšího klubu, teď použiju třeba Plzeň, takže z Viktorky Plzeň tam bude třeba polovina nebo třetina hráčů a ten zbytek je z toho západočeského kraje. A vyberou se skutečně jakoby talenti, kteří už odchází na internát, chodí do jedné sportovní školy, kde mají velkou dotaci hodin, a na to je ušitý vlastně pohybový program, který souvisí ale i s kondičním tréninkem, se zdravotním programem, to znamená, pracuje tam fyzioterapeut, pracuje tam psycholog dětský a mají tam výživový program, to znamená, mají, myslím, 5 jídel denně, které vlastně řeší výživář, lékař, objíždí ty akademie a podle somatotypu těch hráčů, tak už mají i určitou úpravu jídelníčku k tomu, aby, jak říkal Pavel, dejme tomu future hráči, kteří jsou v tom věku prostě menší, jsou drobní, tak aby třeba dobírali rychleji svalovou hmotu a stavěli prostě i pevnou kostru, neměli třeba řídnutí kostí a tak dále. To znamená, těch věcí je tam hodně moc pohromadě, no a v současné době vlastně si myslím, že i fotbalová asociace dál řeší, jak zkvalitnit chod těch akademií a vůbec řešit ten jejich provoz.
2: Já to jenom vrátím k ideji těch akademií, protože historicky oni byli nebo vznikli na základě toho, abychom dokázali soustředit ten talent a z toho potom vybudovat ty budoucí reprezentanty, protože my jsme tady žili v tom, že jsme rozptylovali finanční i kapacitní prostředky do obrovského množství lokalit, nebo jednotlivých center, a díky tomu jsme měli rozptýlenou tu práci, jak metodicky, tak i vlastně z pohledu soustředění těch hráčů. Takže tohle byl jeden argument. Druhý byl to, abychom dokázali ohodnotit trenéry, o tom už tady mluvil Tonda, jak by to mělo být správně. Třetí byl to, že jsme potřebovali ukázat, jak pracovat z pohledu mateřského klubu v tom regionu s celou tou pyramidou pod náma. To znamená, já jako regionální fotbalová akademie jsem se staral o ukázkový tréninky pro malý kluby, o vzdělávání trenérů malých klubů, o jednotlivý, řekněme, konzultace v rámci stravování, fyzia, zdraví, psychiky a tak dál a tak dál. A tímhletím já vlastně vybírám si z toho prostředí, navazuju tam vztahy, ale pečuju o něj. A tohle bylo něco, co jsme vlastně díky těm akademiím chtěli ukázat, že takhle by se to mělo dělat, proto do toho investujeme ty peníze. A byly to v takovémhle modelu, ty peníze byly investované správně. Samozřejmě, že pokud se to rozbije, ten koncept, a je to jenom jako izolovaná složka v té fotbalové struktuře, tak ty peníze potom jsou zpochybňovaný, zcela logicky. Jo?
3: Já jenom ještě pro mě, tadyhle to vlastně, já si pamatuju zase, když jsem teda byl já, ne mladej ani, ale malý ještě, tak vlastně byl výběr Prahy, výběr Středočeského kraje a tak dál a tak dál, takže tam vím, že jsme se jako vlastně scházeli, že jo, se slávistama, s duklákama, s bojemákama, a jeli jsme, nevím, teď plácnu i do Bratislavy hrát proti jako Bratislavě výběry, takže to vlastně bylo něco podobného, že si trošku jako číhal na to, jak ty kluci se vyvíjejí, měl si nějaký kádr, že jo. No a teďka ale, když budeš mít opravdu těch dětí

0: aby oni to řekli těm dětem na tom tréninku. To je proto, aby s tím, aby o tom komunikovali s rodičema. Mm-hmm. A aby okolo těch dětí nastavovali prostředí, mm-hmm. který s nima bude mluvit podobnou řečí a díky a dlouhodobě. A proto my se furt tady bavíme o nějaký jako v uvozovkách koncepci. A do toho spadá to, co jsi zmínil, licence, vzdělávání a tak dále a tak dále. My potřebujeme ty vzdělaný trenéry proto, aby ovlivňovali to prostředí okolo těch dětí. Samozřejmě i ty děti v tom tréninku a díky tomu jsme přispívali k tomu, abychom ty děcka měli lepší.
1: Antonín Barák, Ondřej Lípa jsou hosty desítky Pavla Horváta.
2: Host desítky Pavla Horváta.
1: Příští týden ve čtvrtek 6. srpna jsme v Zubří s Pavlem, s Antonínem Panenkou a bude tam taky muž, který si potřásil z českých fotbalistů jako první s královnou Alžbětou, ale nevědí, jak se, jak, čím se voněla, viď, Pavle?
3: Ptal jsem se ho, no, mě to zajímalo, čím, nebo jak královna voněla, no, tak všichni, spousta lidí si s ní podalo ruku, spousta lidí s ní pohovořilo, mě zajímalo, jestli měla nějaký jako zajímavý parfém.
1: Tak pokud dorazíte do Zubří, tak se něčím navoňte, ať Pavel si to pak zapamatuje, každopádně bude to Miroslav Kadlec, teď budeme hrát o dvě stupenky právě do Zubří a mám otázku, která je jednoduchá, jak se jmenuje fotbalista, který dal rozhodující gol toho finále mistrovství světa, Španělsko-Argentina, jak se jmenuje ten fotbalista? Ten má shodné příjmení s fotbalistou, který rozhodl třeba Euro 2008, ale přece jenom lehce se to tam, ta písmenka v křestní méně proměnila. 221-552-222, to je číslo k nám do studia, tak vydá, už nám někdo volá, to jsme moc rádi. Dobrý den, kdo je tam?
4: Dobrý den, tady Ondra z Valašska.
1: Ondra z Valašska, no tak ideál, víte, jak se jmenuje ten fotbalista?
4: Ferran Torres.
1: Bravo, skvěle. Tak Ondro, já vám zavolám po pořadu a domluvíme se, těšíme se v Zubří na viděnou, naslyšenou. Tak to byla naše soutěž, těšíme se i na další, kteří by chtěli dorazit do Zubří, jsme tam připomínám 6. srpna. Nicméně teď si můžeme vlastně zase už aktualizovat to téma, když se tady bavíme o trenéřině, o tom, jak dostat český fotbal zpátky na vrchol, tak přece jenom jedno to jméno reprezentačního kouče Ačka by asi bylo nejrezonantnější a teď je tedy hlavním kandidátem i podle toho, co psal včera předseda FAČR fotbalové asociace David Runda na Twitter. V tuto chvíli probíhají intenzivní jednání a věřím, že během následujících dnů budeme schopni poskytnout bližší informace. Mluvíme o Santim Deniovi, což je Španěl, a je to ta zahraniční cesta. Petr Čech, bývalý skvělý golman, který se teď také docela, myslím, mediálně prezentuje se svými názory, tak promluvil s naším kolegou Jaroslavem Plašilem, potkali se na tenisovém Wimbledonu a k tomu zahraničnímu trenérovi řekl tohle.
5: Vím, že se vlastně obijou hlasy k zahraničnímu trenérovi, ale ono je zahraniční trenér, jako vzít zahraničním trenérem, protože ze zahraničí je jedna věc, ale aby měl kvalitu a aby vlastně ten český fotbal mohl posunout dál, tak to už je věc druhá, samozřejmě na to člověk potřebuje mít i finance, i nějaký zázemí, takže jsem zvědavý, jakým směrem se tady ten výběr bude ubírat a nechám se překvapit. Každopádně času na to zase tolik není.
1: David Trunda v pořadu na rovinu Tomáše Pancíře 1. července řekl také, že hledáme trenéra, který pomůže a bude zároveň inspirovat české trenéry. Mně to tak nějak, pánové, pořád vychází, že tady jako se na veřejnosti možná prezentuje, možná veřejnost máte názor, že se to tady dělá jako špatně pořád. Tak jak to je teda, Antonine, Ondro, vy jste v tom docela dlouho oba. Jako no, neštve vás to takhle to slyšet?
6: Zajímavá otázka. Druhá věc je třeba ta, že Pavel tady zmínil trenérské licence. A když se zamyslíme, kolik trenérů českých za posledních 10 až 15 let třeba šlo trénovat do zahraničí, tak vlastně se dostáváme pomalu jakoby na bod mrazu. To znamená, že o tu naši trenérskou školu, o kterou v dřívějších dobách zájem byl, tak nějakým způsobem ten zájem upadl. To je prostě nevodiskutovatelný. Další věc je skutečně, jestli, protože jsme se toho zúčastnili taky a já jsem po druhém utkání skutečně s Jihoafrickou republikou byl doma velmi smutný a vlastně jsem se díval i sám jakoby do sebe, že jsem dlouhý leta lektoroval na FAČR na licencích a co jsem teda vlastně ovlivnil k dobrýmu, protože mi prošly stovky trenérů rukama na licencích od těch nejnižších po profi, kam všichni vlastně jakoby ten fotbal dostáváme. A teď vůbec netvrdím, že prostě je totálně v troskách, ale v pořádku ho nemáme. A nemáme i některý jiný kolektivní sporty, je to prostě otázka zase takyho pohledu ze zhora. To znamená, ten sport tady od revoluce byl malinko potlačený, nebyl dostatečně preferovaný a i vládou jako finančně podporovaný, protože je to totálně podhodnocený. A ty státy skutečně, který před x lety my jsme

0: oni se k nám jezdili učit a koukali se na nás jako na vynikající stát v tomhle ohledu, tak dneska se na ně můžeme dívat my a to je smutný. To mě samozřejmě mrzí, takže něco v pořádku není. A
1: dá se inspirovat třeba, když přijde španělský tady trenér se zkušenostmi z mládeže ze Španělska?
0: Všichni jsme asi určitě v očekávání, protože těch stáží jsme tam zažili moc. Ta španělská škola je fantastická, fotbalová, ale zase i ty děti a ty talenti v tom Španělsku vycházejí z jiných podmínek než u nás. Takže myslím si, že všichni očekáváme, co ten trenér přinese a jestli bude mít vliv celkově vůbec možnost ovlivnit něco skutečně systémově, koncepčně do té republiky, jestli to nebude jenom kouč prostě A týmu.
2: No tak Ondra to říkal, kouč nároďáků vlastně není úplně práce toho, že něco natrénuješ, obzvlášť na klubový úrovni, že jo, těžko, když přijede, teď budou 4 hráči ze Slávy, 2 ze Sparty, 2 z Plzně, tak těžko ty hráči ovlivně jako chod toho klubu nebo hru toho týmu, kam se vrátí z nároďáků. Vlastně ode mě byla i otázka, já si uvědomuji, že tady před x rokama bylo hele, holandská cesta, jdeme holandskou cestou. Pak jsme zjistili, že jako Holanďani se nedostali 2x na mistrovství světa, takže Holanďani jsou na prd, takže co teď? Teď jdeme jako nějakou jinou, takže teď jdeme, chtěli jsme Klinsmana, teď chceme Španěla. Já si myslím, že to je o tom, jako opravdu to, co jsme tady začali řešit, my to nevyřešíme za 2 roky, tohle není prostě ani 4letý problém, to si myslím, že je o to, aby ty děti na tom hřišti byly. Ty jsi zmiňoval, že máme přetočený rozhovor s Lubošem Kaloudou, já jsem to nevěděl, zmínil tam, že vlastně většina dětí ve Španělsku do 15 let hrajou na umělkách. Jenom proto, aby měli dobrý povrch, aby se naučili ovládat ten balón. Já se teďka uvědomu, není to kritika Slávy, ale Patrik, vlastně můj syn, byl ve Slávii. Krásný jako prostory na Xaverově, ale vlastně ty hřiště jsou logicky ve stavu, že ty kluci mají problém s kontrolou míče, že jo, když se tam 4x denně trénuje a o víkendu se tam hrajou na tom hřišti další 3 zápasy, tak logicky máš jinou kontrolu míče než na umělce, kde ti ten balón neodskočí. Jestli třeba tohle nejsou takový ty detaily k tomu, aby ten hráč byl jako lepší. Jo?
3: Ať neodběhneme od toho tématu, ale zareaguju na to. Dvě srovnání. To, co jsi zmínil, Španělsko, dobrý umělky a hlavně hala, futsal. Oni všichni jsou zvyklí kontrolovat balon. Taky. Jsou zvyklí kontrolovat balon pod drážkou a tak dále. A to B, který my jsme s Tondou zažili, protože jsme byli 3 týdny, možná díl, na velkém turnaji v Argentíně, tak tam zase ty kluci, kdybyste viděli, na čem trénujou, to je neuvěřitelný. A zase tam získáváš úplně jiný cit a jiný podněty v rámci toho fyziologického chování toho těla.
2: Taky nebude mít umělky.
3: Přesně tak, takže je otázka, jestli, já si myslím, že je to obojí. My bychom ty děti měli se snažit učit hrát fotbal na co největším množství prostorů s různýma míčema a tak dál, aby vlastně se jim vytvořili tak cit, tak dobře ty nervové dráhy, jasně, že prostě to bude fungovat potom dokonale i v těch, řekněme, ne optimálních, ale ideálních podmínkách. Ale my jsme odskočili od toho trenéra. Já jsem jenom chtěl říct, že já třeba si myslím, že my jsme mimo jiné i dlouhodobě nedávali příležitost mladým trenérům. Tady byla prostě parta jako trenérů, který byli kvalitní, ale prostě furt se to točilo. A až teďka přišlo období, kdy Rado Kováč, Honza Trousil a další trenéři.
1: Martinský v Plzni vlastně.
3: Jasně. A Aleš vlastně se to hodně, Aleš Majer, osvěžilo se to hodně. V zahraničí se dostal vlastně Marcelička, nebudem řešit jako Rusko, ale on nešel přes Rusko, on byl v jiných zemích. A třeba i Petr Rumán. Jo, takže já úplně stejně jako s hráčema, já si nemyslím, že bychom neměli talenty mezi trenérama, ale je to o vlastním vzdělávání, je to o jazykovém vybavení a zároveň je to i o tom dát těm lidem příležitost a to souvisí zase s tou vytrvalostí, s tou trpělivostí, s koncepcí nechat tomu trenérovi prostor, aby realizoval ty svoje ty. V Boleslavi se to podařilo, vypadalo to, že Aleš by musel odejít jako rychle, no ale podívejte se teď.
2: A já ještě řeknu vlastně jedno, že samozřejmě od těch trenérů nemůže být 20 venku, ale myslím si, že o Jindru Trpišovského 100% zájem byl, ale má ve Slávii takové podmínky, není třeba tak jazykově vybavený na začátku, teď si myslím, že na tom taky asi maká, ale ve Slávii má prostě takové podmínky, že nemá důvod vlastně jako odcházet. No.
1: Teď ať to bude jakékoliv jméno, tak je velmi, velmi pravděpodobné, že úplně úspěchu moc nesezbírá, když si vezmeme ty soupeře, protože čistě úplně na papírově to jsou jako světové velmoci.
2: Si to dáme na zem.
1: Lize národu. A teď jako zase přijde teda nový kouč. Jaký je váš názor na tu dobu, jako kterou by měl už teda mít? Jestli to je fakt, jako smažme to tej kvalifikace Eura, prostě dát mu několik let, anebo prostě zda to jako sekat po 5 porážkách, protože možná přijde 6 porážek, nevím.
0: No tak já bych, když už tu důvěru dostane, tak vždycky jsem měl názor v tom, že bychom měli být trpěliví dlouhodobí a měl by dostat třeba minimálně 4 roky. To znamená 2 ty cykly, jak na Evropu, tak na svět a vlastně během toho ty věci analyzovat, budovat je a vidět, jestli krůček po krůčku prostě se zvedáme. Jo, protože a to se bojím, jestli ta trpělivost tady bude.
2: Ty už se blížíme ke konci. Já jenom nadhodím otázku. Myslíte si, že už má český fotbal zanalyzovaný?
3: No, já spíš, proč ho teda jakoby, jo, proč ho přivádíme? To je ta hlavní otázka. Proto, aby teď a tady pokusil se nějak zoptimalizovat jako skladbu českého týmu a něco s ním jako uhrát, anebo jestli se teda chceme díky němu vydávat nějakou cestou. Pokud tohle víme, tak je to v pořádku, přiveďme kohokoliv. Ale my potřebujeme vědět, jakoby, co vlastně dlouhodobě chceme dělat.
1: No jo, to je téma, které podle mě nás bude provázet ještě pravidelně.
2: Jsme se bavili chvilku na kafi před tím, že bychom na tuhle tu dvojici potřebovali konferenci víkendovou.
1: Tak já myslím, že doporučení pro posluchače určitě. Sledovat dál práci jak projektu trenérů ve školách, tak i Antonína Baráka staršího, i Ondřeje Lípy, kteří byli hosty desítky Pavla Horváta. Budeme to dál sledovat. Přejeme hodně sil a hodně, řekněme, úspěšných absolventů vašich projektů. Ať se vám daří, pánové.
3: Kluci, díky.
0: My moc děkujeme za pozvání a zdravíme posluchače.
1: Já se teda omlouvám Antonínovi, já jsem mu nakonec zvykal.
3: Zvykal,
1: no. Síla zvyku, ale promiň, Tondo. A děkuji Pavlu Horvátovi, že tady s náma zase byla, že pozval opět velmi výjimečné hosty.
2: Já děkuji za pozvání ke mně, naslyšenou.
1: Těšíme se brzy naslyšenou, milí posluchači, přejeme krásný den.
4: Radiožurnál je 11 hodin. Vysíláme zprávy, Tereza Tomášková.
5: Česká ekonomika v předcházejících 3 měsících meziročně vzrostla o 2%. Polsko vyšetřuje pád ruské rakety nedaleko Lublinu. Na místo jede premiér Donald Tusk. Ministerstvo vnitra zastavilo správní řízení s fotbalovou Slavií kvůli derby se Spartou. Na nehodu pozor na dálnici D4 na 80. kilometru směrem do Prahy. A bude slunečno, jen výjimečně přehánky nebo bouřky a teploty až 38 stupňů.
6: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
5: Hrubý domácí produkt ve druhém čtvrtletí meziročně stoupl o 2%. Předběžně to odhaduje Český statistický úřad. Ekonomika rostla i v porovnání s prvními 3 měsíci roku. Podle statistiků o 0,4%. Přispěly k tomu větší výdaje domácností, zahraniční poptávka a zahraniční vývoz, který překonal dovoz. Další příčiny vysvětluje ředitel odboru národních účtů ČSU Vladimír Kermiet.
7: Vývoj hrubé přidané hodnoty v mezičtvrtletním srovnání pozitivně ovlivnil především průmysl. Dařilo se také většině odvětví služeb. K meziročnímu růstu hrubé přidané hodnoty nejvíce přispěl průmysl, skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství a informační a komunikační činnosti.
5: Oproti prvnímu čtvrtletí rostla od března do června i zaměstnanost bezmála o 1%. Polský premiér Donald Tusk míří na východ země, kde v noci narušila vzdušný prostor ruská raketa. Polská armáda k ní vyslala stíhací letoun. Řízená střela dopadla asi 45 kilometrů od polského města Lublin. Na místě zůstal 10-metrový kráter a trosky. Policie dostala hlášení o hlasitém výbuchu. Kreml to zatím nekomentoval. Provozní zisk bavorské automobilky BMW klesl v prvním pololetí meziročně o 37%. Přitom jenom ve druhém kvartálu koncern vydělal víc na poskytování finančních služeb než na hlavním oboru svého podnikání, tedy na výrobě a prodeji aut. BMW chce na propad zareagovat úsporami.
8: Na trzích v Evropě a ve Spojených státech značka BMW v prvním pololetí rostla, ale propad provozního zisku podle deníku Handelsblatt ukazuje, jak významná je pro bavorskou automobilku Čína. Tamní trh s auty se spalovacími motory se hroutí a německé automobilky už nedovedou dosahovat rekordních zisků jako před lety. Dodávky vozů BMW v Číně klesly v prvním pololetí meziročně o pětinu. Mimo to klesají taky marže. Koncern chce reagovat propouštěním. Do konce příštího roku plánuje zrušit 8 000 pracovníků. V nich míst. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
5: V Opavě začala obnova kostela Nejsvětější Trojice. Na podzim před 2 lety ho poškodily záplavy a zničily i vnitřní vybavení. Po dlouhém vysoušení už dělníci začali pokládat novou podlahu. Součástí rekonstrukce je podle děkana opavské farnosti Václava Koloničného i nový systém kanálů, díky kterému voda kostelem rychle proteče. Případné škody by pak byly menší.
9: Takže bychom ho chtěli udělat takovým trošku průtokovým způsobem, když to řeknu jednoduše. Některé věci musíme nechat vyrobit znovu, jako je třeba tady to kněžiště, vlastně ty 2 stupně k oltáři a vybavení, které tam bude nové. Oltář, ambon, sede, za tady tyhle ty věci, které se používají při bohoslužbách.
10: Sport. Ministerstvo vnitra zastavilo správní řízení se Slaví kvůli derby se Spartou. Zjistilo vážné chyby, ale přijatá opatření a tresty má za dostatečné. Fotbalisté Hradce Králové dnes odehrají odvetu druhého předkola Evropské ligy proti norskému Tromsø. Východočeši si z úvodního zápasu v Norsku přivezli výhru 1-0. Jablonec bude naopak v odvetě druhého předkola konferenční ligy proti chorvatskému Varaždínu dohánět jednogolové manko po úvodní porážce 2-3. Co by případný postup přes chorvatského soupeře znamenal pro sestavu Severočechů, říká sportovní ředitel Jablonce Zdeněk Koukal.
11: Během sezóny přichází i zranění a i červené karty a kádr se doplňuje nebo je poptávka po nějakým hráči. Kádr není uzavřený, víte, že nám odešly 2 křídla třeba, takže ano, díváme se po útočníkách.
10: Oba duely odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D1 u Jeníkova a nehoda na D4 u Mirotic. Na D1 z Prahy do Brna dejte velký pozor za sjezdem na Humpolec. Na kilometru 101,5 stojí kamion.
13: V pravém kruhu má tam těsně před sebou ten vystražený trojúhelník a pobíhá okolo toho. V tom hustém provozu je to taky dost nebezpečný, že se tam musí jako vybočovat na poslední chvíli.
12: Na místo teď přijela policie. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov je silný provoz kamionů. Zpomalují na kilometru 171 osobními auty, přibrzdíte jen chvílemi. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velké Meziříčí západ zpomalíte na kilometru 138. Před sjezdem na Měřín pracují silničáři v levém pruhu, zpoždění 20 minut. Na D4 ze Strakonic do Prahy za nájezdem od Písku na 80. kilometru narazilo auto v plné rychlosti do vozidla silničářů.
13: Jsou tam složky, normálně se to projíždí levým pruhem, jenom je to za mírným horizontem. A je to tam označený, jo, hezky, i cedule, všecko, takže se to projíždí normálně levým rychlosti bez nějakého držení.
12: A v Praze ve Strakonické směrem z centra od Barandovského mostu pojedete krokem v Malé Chuchli, vyšetřují nehodu v levém pruhu, zpoždění 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude slunečno, na Českomoravské vrchovině při zvětšené oblačnosti výjimečně přehánky nebo bouřky a teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 33. Tolik zprávy.
14: 11 hodin 6 minut, čtvrtek 30. července, tak slyšeli jste to sami, popřál bych vám krásný letní den, ale tohle už možná není krásný letní den, to už je jenom letní den, tak dávejte na sebe pozor, pokud třeba plánujete nějaké fyzické aktivity, tak rozhodně s rozumem. Pojďme na fotbal, trenér Eddie Howe překvapivě skončí na lavičce Newcastle, informovala o tom britská média. Odchod 48-letého anglického kouče může mít vliv na případný přestup českého golmana Lukáše Horníčka z Bragy. O zájmu Newcastle o Horníčka informovala média ve středu. Braga prý trvá na tom, že pustí Horníčka jen v případě vyplacení 30 milionů eur, jak stanoví výstupní klauzule v jeho smlouvě. To je 726 milionů korun, alespoň přibližně. Teď už Train, příjemný poslech.
6: Radiožurnál Sport
15: a Karel Janů.

0: Fotbalisté Hradce Králové mají velkou šanci postoupit do třetího předkola Evropské ligy. Povede se jim to v případě, že v domácí odvetě navážou na úvodní utkání, ve kterém vyhráli na hřišti norského Tromze 1-0. Za polárním kruhem uspěli i přes náročné podmínky. Ty by teď mohli hrát do karet východočechům, protože Severané rozhodně nejsou na více než 30-stupňová horka zvyklí.
1: Tyhle drobnosti jdou malinko na naší stranu, asi v tomhle tom bude mít malinko větší výhodu, že samozřejmě jsme tady přes leto díl. Ale stejně tak asi, jak jsme to brali my v Norsku, že se na to nemůžeme vymlouvat, tak stejně tak Tromso se na ten zápas bude připravovat tak, aby se na tyhle ty věci nachystali a nevymlouvali se.
2: Hradecký kapitán samozřejmě moc dobře ví, že o postupu se především rozhodne na hřišti. Na druhou stranu ale je zapotřebí tomu jít naproti, například zažitými rituály. Jeden takový si stále drží trenér David Horejš, který si rozhodně nevezme oblek. Východočeši totiž od konce března v domácím utkání neprohráli. Od té doby kouč oblečení neměl.
3: Spolu jsme neprohráli, všichni ví, že nosím svůj mikinu.
2: Někdo nevymění mikinu, druhý zase ponožky, třetí si dá po obědě kávu a čtvrtý například 20. Co se ale změní, to bude složení hradecké jedenáctky oproti prvnímu utkání v Tromse. Východočechům se totiž zranil záložník Tomáš Wiesner. Pozitivní zprávou ovšem je, že by se podle trenéra Horejše mohl v utkání po zranění objevit stoper Tomáš Petrášek.
3: Věříme tomu, že by mohl na část utkání být k dispozici.
2: Na soupisce norského týmu zase nebude chybět stoper Gudal, i když to vypadalo, že jeho přestup do Sparty je už na spadnutí. I když hradecký kouč s nadsázkou zmiňoval, že nabádal sportovního manažera pražského klubu Tomáše Sivoka, aby norského obránce rychle koupil.
3: Mě nevyslyšel, jak víme, že bude hrát, tak asi počítáme s tím, že Tromso sem pojede s tím, že ten zápas bude chtít otočit a postoupit, protože před tím dvojzápasem byli velký favorit a máme k soupeři velký respekt, ale stejně velkou máme víru v to, aby jsme postoupili.
2: Jestli se to podaří, bude známo dnes večer. Odveta druhého předkola Evropské ligy mezi Hradcem Králové a Tromse začne v 19 hodin. Tomáš Borovec, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

13 hodin 16 minut Paul McCartney dohrává ve čtvrtečním radiožurnálu Sport. Šest českých posádek se představí na mistrovství Evropy ve veslování, které se od pátku uskuteční ve Varéze. Hlavními medailovými adepty budou Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou, které v letošní sezóně ovládly světový pohár na dvojce bez kormidelnice. Před rokem na evropském šampionátu skončily svěřenkyně trenéra Petra Blechy šesté. O poslední českou medaili na mistrovství Evropy se před dvěma lety postarali i skifasky Alice Prokešová a v kategorii lehkých vah Kristýna Neuhortová.

0: Evropská fotbalová unie UEFA svolala na dnešek mimořádné zasedání, na kterém budou členské svazy jednat o tom kontroverzním návrhu Mezinárodní federace FIFA na prodej podílů z mistrovství světa soukromým investorům. Informuje o tom britská BBC a taky další média. FIFA, připomeňme, v úterý oznámila, že plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa mužů, žen, mládeže i klubů soukromým investorům. Ti by měli v dceřiné společnosti získat 20% a zaplatit za to přes 4 miliardy dolarů, tedy nějakých 90 miliard korun. UEFA okamžitě reagovala velmi ostrou kritikou a uvedla, že tím FIFA překračuje hranici, kterou řídící fotbalové organizace přesvědčit nesmějí. Šéf světového fotbalu Gianni Infantino rozeslal členským svazům dopis, ve kterém jim slibuje vyplatit až 40 milionů dolarů, pokud tenhle jeho návrh podpoří. Termín pro jeho odsouhlasení stanovil přitom na 19. září.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovianová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí devítkou teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No, my jsme tam trošku jenom. Jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě...
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. No, pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázali ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepičku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál půl dvanácté. Tereza Tomášková a zprávy.
1: Zemřel botanik Václav Větvička, bylo mu 88 let. Informaci chrudimského deníku Radiožurnálu potvrdila Hamzova léčebna v Luži Košumberku, kde přírodovědec zemřel. Větvička byl dlouholetým ředitelem botanické zahrady v Praze na Slupy. Působil taky v botanickém ústavu Akademie věd a řadu let se staral o zámecký park ve Štiříně. Napsal mnoho odborných i populárně naučných knih o rostlinách. Vystupoval taky v Českém rozhlase. Lékárny řeší nedostatek léků s účinnou látkou tamoxifen, který pomáhá při léčbě rakoviny prsu. Státní ústav pro kontrolu léčiv uvedl, že léky chybějí z výrobních důvodů a snaží se je zajistit ze zahraničí. Do Česka v úterý dorazilo asi 1000 balení z Dánska. Dostupnost léku v konkrétní lékárně si pacientky můžou ověřit v aplikaci e-recept. Bude to i téma hlavních zpráv v poledne. Americké útoky podle Teheránu zasáhly obytnou budovu na ostrově Kešm. Údajně v ní uvízly 3 lidé pod troskami a mezi zraněnými jsou i 2 děti. Na ostrově taky vypadl proud. Výbuchy byly podle katarské televize Al Jazeera hlášené taky z ostrova Kiš z města Kazerun ve středním Iránu i z ropné provincii Chuzestán. Horkému počasí se přizpůsobuje i filmový a hudební festival Litomyšl Fest. Pořadatelé zajistili klimatizaci do všech promítacích sálů. Na zámeckém návrší taky posílili gastrozónu s dostatečnou nabídkou nápojů. Návštěvníci se taky můžou schovat do stínu stromu v parku, kde jsou instalovaná mlžítka. A organizátoři taky na odpolední akce venku rozdávají klobouky. Sport. Už zítra začíná mistrovství Evropy ve veslování. V italském Varese se představí 6 českých posádek. Hlavními adepty na medaile jsou Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou. Ty v letošní sezóně ovládly světový pohár na dvojce bez kormidelnice.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Měřína a kolona na D5 před Prahou. Na D1 z Brna do Prahy před sjezdem na Měřín na kilometru 134 čekejte dopravní omezení. Průjezdný je pravý pruh, vzniká kolona, začíná na kilometru 139 a je na 20 minut. Na souběžné silnici je kyvadlový provoz kvůli stavebním pracím. Na D1 z Prahy do Brna stále opatrně za sjezdem na Humpolec na kilometru 101,5 stojí porouchaný kamion. V levotočivé zatáčce blokuje stoupací pruh, místo je označené šipkou, vybočuje se. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na 9 křížů z kilometru 172 hlásíte nesouvislou kolonu kamionů. Osobní auta více popojíždějí až za sjezdem na výstaviště z kilometru 191. Vše se rozjede za omezením na kilometru 196. Na D5 z Plzně do Prahy zůstává kolona za sjezdem na Loděnici. Kamiony stojí ze 7,5 kilometru levým pruhem, projedete rychleji. Na D4 ze Strakonic do Prahy za nájezdem od Písku na 80. kilometru odklízejí následky nehody, projedete levým pruhem bez většího zdržení. A v Praze ve Strakonické směrem z centra v Malé Chuchli stále šetří nehodu, blokují levý pruh. Kolona od Barandovského mostu je na téměř 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, na Českomoravské vrchovině přizvětšené oblačnosti výjimečně přehánky nebo bouřky a teploty většinou 34 až 38 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: To byly Scorpions ve čtvrtečním radiožurnálu Sport. 11 hodin a 38 minut. Už před letošním playoff hokejové extraligy se silně spekulovalo, že třinecký Andrej Nestrašil po sezóně přestoupí do Vítkovic, ale Nestrašil měl výbornou sezonu, skvělé playoff a mezi oceláři zůstal. Do Vítkovic putoval odchovanec Třince David Činčala. A právě s ním vám po 16. hodině nabídneme dnešní rozhovor. Uslyšíte i to, jak na změnu reagovali teď už bývalí třinečtí spoluhráči a fanoušci ocelářů.
1: Co jsem se potkal s fanouškama na městě, tak mi přeju štěstí. Tam si myslím, že to lidi pochopí a není na tom nic špatného. Je to přece jenom hokej a ty kluby se v té kariéře mění a každý chce hrát nejvyšší ligu a pro mě to jsou momentálně Vítkovice, za které budu odevzdávat všechno a s kámošema teďka v pátek máme grilovačku s klukama, takže tam si pokecáme asi.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.

Tichá dohoda, večírek osamělých srdcí, 11 hodin 42 minut, čtvrtek 30. července, posloucháte dopolední radiožurnál Sport. Talentovaná česká cyklistka Barbora Bukovská se stala juniorskou mistryní Evropy v short tracku na horských kolech. Další česká zástupkyně Lucie Grohová v závodě skončila na čtvrtém místě.

Český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška kvůli zranění stehna přijde o srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. V nominaci je 52 atletů. Svaz to dnes oznámil na svém webu. Na první evropskou medaili pod širým nebem bude určitě chtít zaútočit čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel. Halová mistryně světa si výrazně vylepšila osobní rekord na 49,37 sekundy a je aktuálně na druhém místě letošních evropských tabulek. Podobně je na tom výškař Jan Štefela, bronzový medailista z loňského mistrovství světa z Tokia, je výkonem 232 cm z haly třetí za Ukrajincem Doroščukem a Rusem Lisinkem, ten ale na mezinárodních soutěžích startovat nesmí. Čtvrtou nejrychlejší Evropankou sezony v běhu na 100 metrů je Karolína Maňasová, ta v červnu překonala časem 11,1 sekundy 45 let starý národní rekord Jarmily Kratochvílové, no a předloňský titul z Říma bude obhajovat oštěpař Jakub Vadlejch, toho čeká už sedmé mistrovství Evropy v roce 22 v Mnichově, získal stříbro. Koulař Tomáš Staněk se zase pokusí třeba navázat na 4.

0: Úspěchy českých fotbalových klubů v evropských pohárech, takové je téma našeho seriálu pro tento týden a dnes si připomeneme jednu z nejlepších sezon pražské Sparty v Lize mistrů. V ročníku 2001-2002 totiž letenský tým postoupil až do osmifinálové skupiny a jen dva body ho dělili od čtvrtfinále soutěže. Spartě tehdy vyšel vstup, protože remizovala na hřišti Bayernu Mnichov 0-0 i díky výkonu brankáře, který měl, jak se říká, velmi dobře postavené tyče.
1: První šanci stačilo, kdyby ten balon šel o centimetry jinak a skončil v bráně, ale člověk, když jde štěstí naproti, tak většinou se dostaví a my jsme to udělali.
2: Říkal po svém debutu v Lize mistrů tehdy 19-letý Petr Čech, kterého několikrát zachránila branková konstrukce. Talentovaný golman neinkasoval ani v dalším zápase Ligy mistrů. Tentokrát se ale mohl kochat 4 góly svých spoluhráčů do sítě Feyenoordu. 2 asistence zapsal Jiří Jarošík.
3: Bráníme všichni zodpovědně a daří se nám, nedostáváme góly. Hrajeme zezadu a hrajeme do breaků a ty nám vycházejí a dáváme góly. Jeli jsem s velkým sebevědomím a nechci říct, že nás podcenili, ale možná si mysleli, že to bylo jednodušší, než to bylo asi, no.
2: V dalším utkání Sparta porazila Spartak Moskva 2-0 a stejným výsledkem vyhrála i na Feyenoordu. Ze 4 zápasů tak měla 10 bodů, skóre 8-0. Postup do další fáze stvrdila remízou 2-2 na Spartaku a náladu ji neskazila ani domácí prohra 0-1 s Bayernem. Účast v osmifinálové skupině Ligy mistrů totiž byla obrovským úspěchem a za odměnu hned na začátek přijel na Letnou Real Madrid. Takhle své svěřence ještě v nastaveném čase hecoval trenér Jaroslav Hřebík, aby zkusili vyrovnat s Reálem Madrid. To se jim nepodařilo, ale na prohru 2-3 se dodnes vzpomíná. Vždyť Sparta trápila hvězdný tým se Zidanem, Figem, Raulem nebo Casillasem v sestavě. Proti ním si premiéru v Lize mistrů připsal obránce Jan Flachbart.
4: Tak jediný, co jsem si řekl, že jsou to lidi jako já, takže musím makat a snažit se, aby mi tam neudělal nějaký vítr a já myslím, že se to částečně povedlo.
2: Při vší úctě k Flachbartovi právě on a útočník Lukáš Hartyk rozhodně nepatřili k nějakým zázračným technickým fotbalistům. Přesto s nimi v sestavě Sparta v Evropě tak šlapala. Tehdejší spartianský záložník Martin Hašek vysvětluje přínos trenéra Hřebíka.
5: Ty věci, které on nás učil a ty argumenty, které měl, tak to mi dávalo hodně velký smysl. A když pak hraješ třeba s tím Real Madrid nebo s Feyenoordem Rotterdam, který vyhrál pak Evropskou ligu, my jsme dali ve dvou zápase 6-0. A teď já jsem viděl, že oni mají lepší hráče, ale my jsme je porážili tou organizací hry.
2: Ještě před Vánoci Sparta dokázala vyhrát na hřiště FC Porto a držela reálnou šanci na postup do čtvrtfinále Ligy mistrů. Jenže v zimní přestávce letenský klub i přes nelibost trenéra prodal 2 opory. Defenzivní štít Martina Haška a levého obránce Vladimíra Labanta. Na jaře tak Sparta na skvělé výkony i výsledky už nenavázala a hlavně 2 prohry s řeckým Panathinaikosem ji stály další tažení. Navíc se jí přestalo dařit

0: i v české lize.
1: Na mě byl nějaký velký tlak, co se týče agentů, aby jsme koupili nějaký hráče, když oni dva odešli a já jsem nechtěl. To všechno se potom kumulovalo i přes média, tam se řeklo, že to byla náhoda, ty naše zápasy se jsou v médiích. Tak se na tom zapracovalo, že ta averze vůči mě byla taková, že mě prezident odvolal.
0: Vzpomínal Jaroslav Hřebík, kterého na lavičce Sparty neudrželo ani 5 výher v jednom ročníku Ligy mistrů. Tolik vítězství v hlavní fázi nejprestižnější soutěže, předtím ani potom žádný český tým už nenazbíral. Petr Tomášek, Radiožurnál.

0: má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
1: Teď Andreu se Stýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na radiožurnálu Sport.
0: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřeb prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
0: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Poslouchej Sport. Na Radiožurnál Sport.
1: 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
2: Vzdušný prostor Polska v noci narušila střela, která dopadla na pole. Potvrdil to polský premiér Donald Tusk.
3: Vše naznačuje, že máme co dočinění s ruskou balistickou raketou H-101.
2: V Česku chybí lék na rakovinu prsu. Lékárníci ho aktuálně nemůžou objednávat.
4: Ani systém omezeně dostupných léků, nevyskytuje se ani jedno balení v tomto systému.
2: Český atletický svaz schválil nominaci na mistrovství Evropy. Do Birminghamu odjede 52 českých sportovců. Omezení zpomaluje provoz na dálnici D1 u Měřína ve směru do Prahy. A bude slunečno, jen výjimečně přehánky nebo bouřky, teploty až 38 stupňů. Dobré poledne, jsou tu hlavní zprávy s Terezou Tomáškovou.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Na polské území v noci dopadla zřejmě ruská raketa H-101. Uvedl to jak ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha, tak polský premiér Donald Tusk. Objekt přiletěl z Ukrajiny v době, kdy Rusko útočilo na tuto zemi, včetně západu země. Na Ukrajině přitom zahynulo nejméně 13 lidí.
5: Polská armáda zaznamenala letící objekt před 16:00 ráno a vyslala k němu letoun F-16. Ve městě Lublin i dalších obcích se rozezněly sirény. Z radarů pak střela zmizela, dopadla na pole více než 90 kilometrů od ukrajinských hranic jižně od Lublinu. Zvuk nárazu zachytila bezpečnostní kamera.
3: Nehrozilo žádné bezprostřední nebezpečí, protože raketa spadla do nezastavěné oblasti.
5: Uvedl premiér Tusk, než se na místo incidentu vydal. Dodal, že kdyby raketa pokračovala v letu, polské letectvo by se střelilo. Armáda podle něj na hrozbu reagovala velmi rychle a efektivně. Dominik Tesár, Radiožurnál.
2: Na českém trhu je nedostatek léku s účinnou látkou tamoxifen, který se používá při léčbě rakoviny prsu. Asi 10 pacientek se bez něj podle lékařů neobejde. Státní ústav pro kontrolu léčiv zajistil 1000 balení tohoto přípravku z Dánska. V Česku se jich ročně spotřebuje asi 40 tisíc.
6: Distribuce tisícovky balení do lékáren začala včera. Jak si pacientky můžou ověřit dostupnost, popisuje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
7: Toto se dá vlastně zjistit i v aplikaci e-recept Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kdy máme mapu lékáren.
6: Podle předsedy grémia majitelů lékáren Marka Hampela ale ještě žádná distribuční firma lék dnes ráno neměla k dispozici. Pacientce ho nicméně může individuálně objednat taky sám lékárník.
8: My můžeme oslovit distributora, který potom individuálně doveze z jiné země Evropské unie ten neregistrovaný lék.
6: Lék pomáhá hlavně pacientkám, které už jsou po operaci karcinomu. Ničí u nich zbytky nádorových buněk. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
2: Evropská unie spouští výzvu na výstavbu 7 gigatováren na umělou inteligenci v členských státech, z toho 4 menších a 3 větších projektů. Oznámila to Evropská komise. O unijní podporu usiluje i projekt českých radiokomunikací v Jílovišti u Prahy.
9: Evropská komise vyčlení na vybudování supermoderních technologických center v přepočtu přes 120 miliard korun z unijního rozpočtu. Stejnou částkou by měly přispět také členské státy, které se svými projekty uspějí. Zbytek pak mají pokrýt soukromé investice. Vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO už v červnu rozhodla, že se Česko do unijní výzvy zapojí a potřebné peníze vyčlení ze státního rozpočtu. Evropská komise plánuje vítězné projekty vybrat do začátku příštího roku. Cílem je vytvořit evropská datová centra s nejpokročilejšími čipy pro trénink umělé inteligence, která budou moct využívat státní instituce, firmy, univerzity i výzkumníci. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Česká ekonomika od dubna do konce června vzrostla meziročně o 2%. Odhaduje to Český statistický úřad. Oproti prvnímu čtvrtletí roku tak hrubý domácí produkt stoupl o 0,4%. Meziroční růst HDP podle statistiků ovlivnily vyšší výdaje domácností a rostoucí zahraniční poptávka.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
10: Víme, co se děje u vás.
2: V Česku pokračuje vlna veder. Teploty dnes můžou dosáhnout i k 38 stupňům. Některá města proto otevírají běžně nepřístupná místa, kde se můžou lidé ochladit. Třeba v Brně jsou to 2 klimatizované historické sály na Nové radnici. A je tam teď i naše reportérka Aneška Hlávková.
11: Za první 2 hodiny od otevření sem přišly asi 20 lidí. Nejčastěji to byli přímo Brňané, kteří se při procházce městem přišli schladit a podívat se do běžně nepřístupných míst. V historickém sněmovním a rytířském sále si lidé můžou na chvíli odpočinout od vedra, posadit se a dát si i sklenici vody. Zatímco venku má být podle předpovědi meteorologů až 38 stupňů Celsia, uvnitř teploměr ukazuje příjemných 22. Sály zůstávají otevřené každý den od 10 ráno do 6 do večera, ode dneška do neděle. Brno je kvůli tropickým teplotám zpřístupnilo už po druhé. Během vlny veder v červnu se sem takhle přišlo schladit víc než 100 lidí. Městská část Brno střed navíc dneska poslala do ulic kropící vozy, které mají centrum města trochu ochladit. Z Brna Aneška Hlávková, Radiožurnál.
12: Dalších 80 tisíc lidí evakuovaných kvůli požáru na jihozápadě Francie se může vrátit domů. Potvrdili to tamní úřady. Celkem muselo své domovy opustit přes 200 tisíc obyvatel v oblastech nedaleko Bordeaux. Hasičům se stále nepodařilo dostat požár plně pod kontrolu. Zatím se ale nešíří dál. Detaily má z Francie náš zpravodaj Martin Balucha.
13: Jihozápad Francie má za sebou třetí klidnější noc, na několika místech sice znovu začalo hořet, ale celkově se požár nešíří. Hasiči mají taky lepší podmínky na hašení, i protože se otočil vítr, už nefouká tedy suchý vítr z vnitrozemí, ale od oceánu, tím pádem vlhčí, který dokáže srazit tu teplotu o pár stupňů. Domů se tedy může vrátit 84 tisíc obyvatel z 9 obcí kolem Bordeaux. Už úterý byly povolené první návraty, ten požár se nakonec zastavil zhruba 15 kilometrů právě od Bordeaux. Ministr vnitra Loránu nicméně ale před chvilkou potvrdil, že situace zůstává nadále komplikovaná a že na místě stále působí tisícovky hasičů, vojáků a policistů. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
12: Zemřel botanik Václav Větvička, bylo mu 88 let. Radiožurnálu to potvrdila Hamzova léčebna v Lůži Košumberku, kde přírodovědec žil. Biolog a někdejší dlouholetý ředitel pražské botanické zahrady patřil ke známým popularizátorům vědy a rostlin. Působil taky v Botanickém ústavu Akademie věd a staral se o zámecký park ve Štiříně. Za svůj život publikoval mnoho knih, dlouhodobě spolupracoval taky s Českým rozhlasem. Právě v jeho vysílání před 5 lety popsal, jak vnímal přírodu.
14: Já do toho lesa chodím za estetikou. Já i kytky nevnímám jako Rosa canina, anebo Viola odorata, nebo co si vzpomenete, ale já je vnímám jako estetický objekty.
12: Od Akademie věd dostal Václav Větvička medaili Vojtěcha Námprstka. V roce 2018 pak státní vyznamenání medaili za zásluhy.
15: Sport. Na srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu odcestuje celkem 52 českých atletů, včetně čtvrtkařky Lourdes Glorie Manuel nebo výškaře Jana Štefely. O šampionát naopak přijde kvůli zranění český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí večer k odvetě druhého předkola Evropské ligy proti Tromsø. Norský tým, který před týdnem Hradci podlehl 0-1, měl na přípravu víc času, protože nehrál domácí soutěž. Naopak hradecké mužstvo má za sebou nedělní vítězný zápas proti Pardubicím. Kapitán Vladimír Darida v tom ale žádný problém nevidí.
16: Oni jsou rozběhnutí v sezóně, těch zápasů mají hodně. My jsme na začátku sezóny plný sil po přípravě, takže tohle to nebylo nic, asi co by nám uškodilo. Navíc nám to dodalo sebevědomí, hráli jsme tady před domácíma fanouškama a věřím, že v tom budeme dál pokračovat.
15: Odveta čeká taky fotbalisty Jablonce. Ti se střetnou v druhém předkole konferenční ligy s chorvatským Varaždínem, který vyhrál úvodní zápas 3-2. Obě utkání odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Omezení na D1 u Měřína a nehoda ve Strakonické v Praze. Na D1 z Brna do Prahy u Měřína je na kilometru 134 uzavřený levý pruh kvůli pokládce kabelů. Kolona začíná na kilometru 141, zdržení 25 minut. Exit 141 se ucpal. Na souběžné silnici se jezdí kyvadlově kvůli stavbě. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov počítejte s frontou z kilometru 170. Stojí tam kamiony v pravém pruhu, levý pruh jede rychleji. V koloně opatrně za sjezdem na výstaviště na kilometru 190,5 řeší nehodu u středových svodidel.
19: Pozu, ale samozřejmě lidi na to koukají a tak dále. Věci řidiči pozor.
18: Na D56 z Ostravy do Frýdku Místku dejte pozor za sjezdem na Novou Bělou. Na 46. kilometru leží v pravém pruhu plechový kbelík. A v Praze ve Strakonické směrem z centra se popojíždí od Barandovského mostu. V Malé Chuchli je po nehodě nadále blokovaný levý pruh, zpoždění 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, na Českomoravské vrchovině přizvětšené oblačnosti výjimečně přehánky nebo bouřky a teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě většinou 33, na horách kolem 28. Tolik zprávy.
20: 12 hodin, 10 minut před námi je opravdu parné čtvrteční odpoledne. Jsme rádi, že ho budete trávit aspoň částečně ve společnosti Radiožurnálu Sport. Česká cyklistka Barbora Bukovská se stala juniorskou mistryní Evropy v short tracku na horských kolech. Na úvod šampionátu ve Švýcarsku 17-letá závodnice vylepšila v téhle neolympijské disciplíně loňskou stříbrnou medaili. Bukovská je vítězkou ankety Král cyklistiky za minulý rok. Vyhrála čtvrthodinový náskok s náskokem 4 sekund před domácí Hubrovou, třetí skončila Maďarka Kisová, no a v boji o bronz o dalších 12 sekund předčila další Češku Lucii Grohovou, která tedy obsadila čtvrtou pozici. V short tracku se dnes budou rozdělovat medaile ve všech kategoriích, no a ještě připomeňme, že závod v olympijském cross country, ve kterém Bukovská obhajuje loňský bronz, juniorky pojedou v sobotu.
17: Radiožurnál Sport
10: a Karel Janů.

0: Fotbalisti Jablonce mají před sebou odvetu druhého předkola konferenční ligy proti Varaždinu. Nechystají se jenom hráči, ale i členové realizačního týmu a taky vedení klubu. Třeba vedoucí jabloneckého týmu Jan Krop, který hrával za Spartu nebo za Teplice. Co všechno musí ze své pozice zařídit, to už zmínil v rozhovoru, který s ním natočil kolega Pavel Petr.
1: Z pozice vedoucího týmu, jak nabitý ten program je, co všechno musíte vlastně zařídit?
2: Tak je to hodně nabitý a není to jen v tom den zápasu, ale ten kolotoč je vlastně týden před tím utkáním a teď, jak je to spojené ještě s ligou, tak není to jenom pro mě náročnější, ale je to náročný pro všechny lidi na stadionu a velkou pomoc s těma pohárovýma mi pomáhá pan Doležal s paní Valešovou, takže spíš jsme takový trio, který všechno zařizuje. A co se týče mě, tak s ligou to je stejný, ale oproti tomu je na mě nejhorší, že ještě řešíme ten Varaždin, kde se musí zařídit spousta věcí pro ně, takže to je takový ten moment, který vlastně mi přidává víc práce, protože mají tam nějakých 20 věcí, které by chtěli mít a splnit se jim, takže o to je úplně náročnější oproti běžný lize.
1: Můžete být konkrétnější, co třeba zajímavého si na vás připravili fotbalisté Varaždinu?
2: Tak chtějí mít základní vybavení, to, co chceme vlastně i my po nich, takže nějaký míče, masérský stoly, ovoce, čokolády, pití, to všechno se musí zařizovat do kabiny, aby tam všechno bylo, tabule, flipcharty a je to spíš taková starost, kterou ten soupeř chce připravit a my jsme to chtěli po nich a oni to chtějí po nás, takže spíš to potom já mám tohleto na starost, ale není to nic tak hroznýho zase.
1: Co pro svůj tým tradičně musíte připravit?
2: Nejvíc zařizujeme lísky, samozřejmě jak je to pohárový, tak kluci chtějí víc lísků, tam je nejhorší, že chtějí sedět tamhle s tím, jo, kamarádi, takže jo, ale všechno se dá tady to poradit, takže my spíš děláme všechno pro kluky, aby bylo zařizování hotelu, jídla v den zápasu, aby tady hřiště, aby všechno bylo, aby to všechno sedělo, a takže si myslím, že program mají tak zařízený, že vlastně ty kluci vlastně nemusí vůbec nic a my tady s realizačním týmem pro ně připravíme ten servis, aby podali 100% výkon.
1: Mám představu, že vedoucí týmu se stará o to, aby správně vyplnil zápis, ale to je možná představa, která platila před 20-30 lety. Jak je to teď?
2: Za mě si myslím, že předtím to bylo jednodušší, že člověk měl u sebe ty registračky a teď je to všechno přes počítač a tam se ta chybička dá udělat taky lehce, jo, změní číslo dresu, nebo nedávno jsme zažili v Karviná, to zažilo, že neměli hráče v zápise, takže já to radši všechno třikrát překontrolovám, takže zatím se mi to nestalo a nechci to zakřiknout, tím, že to je nepříjemná situace, když se to nastane potom a nechtěl bych dojít do té situace, že bych tady nenapsal hráče a zjistil jsem to až 60. minutě, to by u pana Kozla asi jen tak neprošlo.
1: Přeci jen ale jako hráč jste měl asi daleko více klidu, to jste se soustředil vlastně akorát na ten zápas.
2: Musím říct, že je lepší být hráč, samozřejmě člověk si otrénuje a ty hráči vůbec nevidí, co kdo pro ně dělá, ať už od uklízečky po maséry a až po vedení a přes nás až nahoru, takže ten servis si myslím, že ligový mančas už má obrovský a oni to docení si toho až nějaký ty třicátníci, který už to trošku do toho vidí, ale nějaký ty hráči od 20 do 25 vůbec neví, co obnáší vůbec zařídit, jak tréninky, ale hlavně vůbec zápas, ten servis, co všechno musí se udělat.
1: Vy stojíte vedle lavičky během zápasu, tak nemáte někdy chuť tam skočit na to hřiště?
2: Musím si říct, že už jsem se s tím trošku žil s tím letím, samozřejmě první dva roky, ještě když se jakoby nedařilo, tak by člověk strašně chtěl strašně moc pomoct a občas mi tam ještě cukne noha, když vidím nějaký šprajc nebo něco, takže ještě jsem tam ty dva roky tím jako žil hodně, že bych chtěl ještě na hřiště, ale už pomalinku už se zžívám s tím, že už jsem na té lavici mnohem klidnější a já strašně klukům věřím na hřišti, takže vím, že tu pomoc nepotřebuju.
1: Když jim věříte, co tedy o to utkání s Varaždinem očekáváte? Jaký by to měl být zápas? Velká bitva?
2: Tak velká bitva určitě, ale určitě chceme, aby to bylo po fotbalové stránce pohledný pro fanoušky. Samozřejmě, aby padaly góly. Zaslechnu jsem, že má přijít hodně lidí a fotbal se vždycky hraje pro lidi. A jestli to bude válka nebo nebude, musí to být, protože hraje se o hodně, hraje se o další postup, zase se chceme podívat někam dál, ale víme, že proti nám stojí silný soupeř a za mě ty šance jsou teď o 5% menší pro nás teď než pro soupeře, protože mají náskok jednoho gólu, ale věřím sílu našeho manšaftu a hlavně našich fanoušků, kterých přijde hodně a určitě nám v tom pomůžou a my to zvládneme.
1: Říkám před pohárovým zápasem Jan Krop. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Radiožurnál.
0: Pohárový duel Jablonce s chorvatským Varaždinem vám v přímém přenosu nabídneme na Radiožurnálu Sport od 18 hodin. Už o hodinu dřív po 17. uslyšíte živý rozhovor s prezidentem jabloneckého klubu Jakubem Střeštíkem. No a zapomenout pochopitelně nesmíme a nechceme ani na přímý přenos odvety druhého předkola Evropské ligy mezi Hradcem Králové a Tromsø. To startuje v 19 hodin.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: vysílání radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
1: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
2: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
3: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči Georgi Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. A pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát. Měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
0: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host. Mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
4: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat, a ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
2: Desítka Pavla Horváta živě.
0: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Půl jedné. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: Ministerstvo pro místní rozvoj musí zaplatit pokutu 87 tisíc korun. Rozhodl o tom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Rezort mezi lety 2022 a 2024 uzavíral smlouvy na pořádání akcí, aniž by vyhlásil zadávací řízení. Šlo asi o 20 smluv, kterými ministerstvo zajišťovalo konference, workshopy nebo jednání výborů. Antimonopolní úřad konstatoval, že zakázky byly předvídatelné, protože se akce konaly pravidelně. Rozhodnutí je pravomocné. Evropská unie vyhlásila výběrové řízení na vybudování až 7 velkých datových center pro umělou inteligenci po celé Evropě. Původně se mluvilo o 5, dnes o tom informovala Evropská komise. Zájem o vybudování jedné z těchto gigafactory už dřív oznámila i Česká republika. Jde o projekt českých radiokomunikací v Jílovišti u Prahy. Pražská zoo dnes připravila ledním medvědům asi 3 tuny ledu k ochlazení v tropických teplotách. Ledové kostky přitom zvířatům neslouží jen ke snížení teploty, ale taky jako zábava a rozptýlení. Zahrada chce akci v závislosti na předpovědi počasí opakovat i při dalších tropických dnech.
0: Sport.
3: Na srpnové mistrovství Evropy do Birminghamu odjede celkem 52 českých atletů. Největší naději na medaily mají čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel a výškař Jan Štefela. O šampionát naopak přijde kvůli zranění český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 u Měřína a nehoda v Brně. Na D1 z Brna do Prahy u Měřína na kilometru 134 pracují silničáři v levém pruhu. Kolona začíná na kilometru 141. Zpoždění 40 minut. Pozor, na souběžné silnici je kyvadlový provoz a stojí tam také kolona. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov a stojí kamiony z kilometru 170. Nesouvisle pokračuje do Brna. Levý pruh jede rychleji, ovšem teď hlásíte novou nehodu na kilometru 193 v levém pruhu.
5: 52 v levém místním pruhu nedobrzdilo jedno osobní vozidlo a ze zadu nabouralo do druhého. Je to lehčí nehoda bez zranění.
4: Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici zpomalují kamiony na 7. kilometru. Fronta pokračuje na pražský okruh za Ořech. Na samotném okruhu se popojíždí v obou pruzích. V Praze ve Strakonické směrem z centra v Malé Chuchli řešili nehodu. Popojíždí se od Barandovského mostu, kolona se teď rozjíždí a na křižovatce Anglická Legerova se srazila dvě auta. Průjezd je omezený, stojí se z náměstí Míru a z Legerovy od Nuselského mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude slunečno, na Českomoravské vrchovině při zvětšené oblačnosti výjimečně přehánky nebo bouřky a teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 33. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Výprava českých atletických nadějí odletěla dnes ráno do amerického Eugene, kde se od 5. do 9. srpna uskuteční světový šampionát juniorů. V nominaci je taky teprve 17-letá dálkařka Kristýna Záhořová, která se před necelými 2 týdny stala v italském Rieti dorosteneckou mistryní Evropy.
1: Já to stále nestřebala, že jsem vyhrála Evropu, takže si jenom užívám to, že jsem se na to mistrovství světa dostala, protože jsem si to přála celý rok.
2: Usmívá se Kristýna Záhořová. Dálkařka Škody Plzeň si letos právě v Rieti vylepšila osobní rekord na 647 cm a v juniorských světových tabulkách je 5. 2 cm za nejlepší Jihoafričankou Ndubuezovou a Američankou Harrisovou.
1: Já čím mám rychlejší rozběh, tím dál skáču. Stadion v Eugene je vyhlášený, že je rychlý a že se tam skáče dobře, takže uvidíme.
2: Ještě vyšší než Kristýna Záhořová je v rankingu Michal Rada. Na čtvrtce s překážkami mu patří časem z Madridu 48,89 sekundy třetí místo a řadí se tak v Eugene mezi medailové adepty.
3: Já si většinou podle rankingového umístění nějak jako neřídím, nesnažím se to připustit k tělu. Hodně atletů mívá problém s tím, že jsou potom kvůli tomu vystresovaní nebo si na sebe dávají až moc velké očekávání, ale v těchto obzvlášť mládežnických kategorií se vždycky může někdo zlepšit a jde tam spíš o to, s jakou konkrétní fazónou, s jakou konkrétní formou závodník na šampionát odejde.
2: Popisuje Michal Rada, který svými starty letos šetřil. Svou hlavní trať běžel pouze 5x.
3: Já často šetřím starty, nejsem úplně typ, který by byl schopný předvádět maximální výkon co víkend. Já si vždycky hlavu nastavím opravdu na ty největší cíle sezóny, ať jsou 2, 3, 4. A na ty se soustředím ze všeho nejvíc. Letos to obzvlášť bylo ovlivněné maturitou a i tím, jak se na začátku moc nedařilo, snažili jsme si přijít na příčinu, tak jsme i 1-2 starty vynechali a opravdu jsme se snažili zaměřit víc na tu přípravu.
2: Z pohledu medailových ambicí je největší českou hvězdou výpravy tyčkařka Nicole Krutilová. Ta při absenci těhotné Amálie Švábíkové v Plzni získala národní titul mezi dospělými. Navíc se v sezóně zlepšila na 452 cm. O 2 cm víc má skočeno pouze Američanka Graceová. Většina Čechů odletěla do Spojených států amerických nikoli bojovat o tituly, ale vylepšit si své osobní rekordy, nebo se jim alespoň přiblížit. Příkladem je 10bojař Bohuslav Čertík.
4: Na umístění nějak nekoukám, chtěl bych si spíš splnit nějakých 7800 bodů a to je jediný můj cíl, místo mi je nějak jedno.
2: Říká Bohuslav Čertík, který bude Česko na juniorském šampionátu v Eugene reprezentovat spolu s Adamem Julišem v 10boji. Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

Fotbalista Roman Květ bude po 3,5 letech znovu hrát za pražské Bohemians 1905. 28letý záložník přestoupil z belgického Denderu, podepsal smlouvu do června 2029. Vršovický klub to uvedl na svém webu, no a obnovenou premiéru může prožít tedy už v neděli v domácím utkání s Hradcem Králové. Klokani, připomeňme, zahájili ligovou sezonu porážkou 1-3 v Teplicích.

0: Přesně před 55 lety se do historie československého sportu zapsal František Venclovský 30. července 1971 jako první Čechoslovák, tehdy přeplaval kanál La Manche a stal se jedním z průkopníků dálkového plavání u nás. A právě na jeho odkaz navazuje Abhedžely Bernardová, česká dálková plavkyně, má za sebou velký úspěch. Včera totiž už po třetí v kariéře dokázala taky přeplavat kanál La Manche, navíc prsařským stylem. Abhedžely Bernardová by s náma teď měla být v živém vysílání. Přejeme hezký den.
1: Hezký den, jsem tady, dobrý den.
0: Pojďme se vrátit k Františku Venclovskému. On před 55 lety samozřejmě tehdy velmi slavně prohlásil, když vylezl ven, já jsem tak šťastné. Tak jste taky tak šťastná, když už to bylo po třetí?
1: No, byla jsem rozhodně šťastná, protože vlastně nás to tam k Francii nechtělo úplně pustit a dlouho jsme fakt plavali podél pobřeží a u těch prsou, když člověk plave, tak i vidí, že se jako nepřibližuje. A když mi na konci řekli, že vlastně mám jako sprintovat, tak to bylo jako náročný, takže rozhodně jsem byla hodně šťastná, i když ne, že bych to takhle vokalizovala jako František Venclovský.
0: Počkejte, teď jste toho řekla strašně moc najednou, tak já se to vezmu od začátku. Kdo vám řekl, že máte na konci sprintovat?
1: Lodivod, protože i já jsem vlastně viděla, že se jako k tomu břehu nepřibližujeme a že nás ten vlastně slapový proud táhne ke kale, kde už je omezená zóna, kam plavci

0: laskavější.
1: Takže už vyloženě hledáte nějaké výzvy. A Bedžali Bernardová s námi ve vysílání radiožurnálu Sport, tak takhle bezprostředně po tom, co jste přeplavala La Manche, i když tedy už ve vašem případě po třetí, co vás bolí víc, ruce nebo nohy?
0: Bolí víc nohy, no, protože tam vlastně u těch prsou víc zabírají nohy, na kolena je to náročné, ale jako ten pocit vlastně, nebo to moře je pokaždé jiné, pokaždé vlastně, jako když člověku naservíruje nějakou jinou výzvu, takže to nikdy není stejné, no, i když je to po třetí.
1: A jak se po takovém výkonu spí?
0: Špatně. To tělo je takové jako nadšené, rozpumpované a my jsme hlavně doplavali do Francie někdy o půl třetí tam místního času, než se člověk vrátí zpátky do přístavu do Douvru, tak to vlastně trvá pár hodin, takže jsme dojeli a už bylo světlo.
1: Vy už jste zmínila v závěru ten nepříznivý proud, tak tohle bylo to nejtěžší, co voda, jaká byla třeba teplota?
0: Voda, teplota byla dobrá, jako je to nejteplejší vlastně La Manche, co jsem kdy měla, má nějakých 19 stupňů a nejtěžší, jako bylo i na začátku, vlastně byly docela jako velké vlny a také to dmutí oceánu a myslím si, že kdybych už jako neměla za sebou nějaké ty přeplavby, tak to bylo jako hodně snadné toho nechat v tu chvíli, ale vlastně moto toho oddílu, za který já plavu, to je Šerčinmo Marathon Team, tak je sebepřekonání a i vlastně leto to je za chvilku, je to je 100 let, kdy plavala první žena přes La Manche, takže jsem si tak nějak jako se pozbuzovala tím, že žádný pokrok není úplně snadný a sebepřekonání taky není snadné, takže prostě jsem se to snažila tak nějak jako přijmout takhle pozitivně.
1: No a upřímně řečeno, když už to máte za sebou tedy po třetí, tak je to stejně náročné psychicky jako fyzicky?
0: Člověk si to nesmí dovolit, aby to bylo náročné, protože já třeba jsem věděla, že když si na začátku budu přemýšlet, že nevím, jak dlouho tam poplavu, jak si vydrží ty kolena, jestli to prostě všechno půjde, tak je to jakoby cesta ke konci, takže já si většinou zakazuju nad tím nějak jakoby přemýšlet a brát to prostě tempo po tempu a moc si jako sama v hlavě nestěžovat, protože to ničemu nepomáhá. Zároveň vlastně už se 30 let věnuju meditaci, takže si myslím, že tam to mám trošičku jako snaží, že tu mysl trošku vím, jak s ní pracovat.
1: Vy za sebou, paní Bernardová, máte i ten projekt Ocean 7, tedy těch 7 nejtěžších průlivů světa. La Manche, určitě obrovská výzva, možná jedna z těch nejtěžších na světě, nebo je právě ta vůbec nejtěžší, tenhle průliv mezi Británií a Francií?
0: A mě na té sedmičce jakoby jsem se nejvíc bála severního kanálu, což je mezi Skotskem a Irskem, protože je jako studenější ještě než La Manche a já se s tou studenou úplně nekamarádím, ale nakonec vlastně nejtěžší pro mě byla přeplavba na Havaji, která má 42 kilometrů, což je běžně maraton, triček běhá a když ho má plavat, tak vlastně přesně jsou tam ještě ty proudy, takže to není nutně, že uplavete jenom těch 42 kilometrů, takže nakonec pro mě bylo nejtěžší to, že jsem tam měla i mořskou nemoc třeba 10 hodin, takže nakonec Havaj byla nejtěžší.
1: Tak všechno to zní, jako že jste si vybrala opravdu ideální fyzicky i psychicky velmi pohodový sport, tak na závěr našeho povídání, co vás čeká dál? Ještě nějaká výzva v otevřené vodě, kterou byste si chtěla splnit?
0: Já myslím, že těch výzev je, jako jsou různá jezera a to, ta naše planeta je fakt modrá, takže teďka jako úplně nemám v hlavě nic jako konkrétního, ale jak jsem říkala, do starého železa se ještě necítím, takže se těším, co přijde.
1: Já se taky těším a třeba si o tom v budoucnu budeme ve vysílání radiožurnálu Sport spolu povídat. A Bedžali Bernardová teď byla s námi tady na radiožurnálu Sport, protože už po třetí dokázala přeplavat kanál La Manche. Moc děkujeme, ať se daří.
0: Taky děkuju, krásný den.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalová Slávie má účast v hlavní fázi Ligy mistrů díky titulu jistou. Sparta musí v kvalifikaci přejít přes dva soupeře. Tím prvním bude Olympique Lyon, za který hraje reprezentační záložník Pavel Schulz. V minulé sezóně dres francouzského klubu oblékal i spartianský středopolař Adam Karabec.
2: To bude pro mě speciální zápas. Samozřejmě Lyon má neuvěřitelnou kvalitu, ale je to playoff a myslím si, že stát se může cokoliv, když budeme kompletní a podáme všichni na standardní výkon.
1: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty pražské Sparty a Olympiku Lyon začne v úterý ve 20 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
0: Pohárový fotbal v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
0: Radiožurnál vás zve do Pardubic. Zažijte jedinečnou atmosféru dostihů. Přijďte podpořit budoucí účastníky 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Užijte si nejen třetí kvalifikaci na legendární dostihy, ale i bohatý doprovodný program pro dámy. Ladies Day. V sobotu 1. srpna. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
2: Radiožurnál je 13 hodin. A Tereza Tomášková připravila zprávy.
3: Lékárny řeší nedostatek léku Tamoxifen, který pomáhá při léčbě rakoviny prsu. Spojené státy po týdenní pauze opět útočily na Irán. České hokejistky trénují v Chomutově s novým trenérem Brianem Idalským. Na dálnici D1 ve směru do Prahy popojíždí kolona před omezením na 134. kilometru a bude slunečno, jen výjimečně přehánky nebo bouřky a teploty až 38 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Lékárny řeší nedostatek léků s účinnou látkou Tamoxifen, který pomáhá při léčbě rakoviny prsu. Státní ústav pro kontrolu léčiv uvedl, že léky chybějí z výrobních důvodů a snaží se je zajistit ze zahraničí. Do Česka v úterý dorazilo asi 1000 balení z Dánska. Dostupnost léku v konkrétní lékárně si pacientky můžou ověřit v aplikaci e-recept, jak řekl ve vysílání Radiožurnálu ředitel ústavu Tomáš Boráň.
4: Toto se dá vlastně zjistit i vlastně v aplikaci e-recept státního ústavu pro kontrolu léčiv, kdy právě u léčivých přípravků, které mají označený příznak léčivé přípravky s omezenou dostupností, tak máme mapu lékáren, kde se uvádí, ve kterých lékárnách vlastně ten léčivý přípravek byl ještě předešlého dne skladem, protože ty lékárny mají povinnost nám každý den hlásit aktualizaci skladových zásob.
3: Asi pro desetinu pacientek je lék nenahraditelný. S receptem ho můžou sehnat i v zahraničí. Americké útoky podle Teheránu zasáhly obytnou budovu na ostrově Kešm. Údajně v ní uvízly 3 lidé pod troskami a mezi zraněnými jsou i 2 děti. Na ostrově taky vypadl proud. Výbuchy byly podle katarské televize Al Jazeera hlášené taky z ostrova Kiš, z města Kazerun ve středním Iránu i z ropné provincie Chuzestán.
5: Americká armáda podle svého oblastního velitelství v regionu mířila na velitelská centra, raketová zařízení a zařízení pro drony, která využívají iránské revoluční gardy. Nové americké útoky na cíle v Iránu přišly po téměř týdenní přestávce. Mají být odvetou za středeční iránský útok proti americkým vojákům na základně v Jordánsku, který narušil pauzu ve vzájemných úderech. Podle Washingtonu se iránské střely, které mířily na základnu, podařilo sestřelit. Z Jordánska Jana Karasová, Radiožurnál.
3: Unie evropských fotbalových asociací svolala na dnešní odpoledne mimořádné zasedání. Členské svazy budou řešit návrh Mezinárodní federace FIFA na prodej podílu ze světových šampionátů soukromým investorům.
6: Podnikatelé by mohli ovlivňovat reklamy, vysílací práva, sponzory nebo cenovou politiku. Evropská fotbalová unie UEFA záměr prodat kus mistrovství světa kritizuje. Podle televize Sky nebo agentury Bloomberg je ve hře i možný bojkot následujících šampionátů. V případě přijetí návrhu FIFA by členské svazy získaly až 850 milionů korun. Plán veřejně podpořil jako jediný Evropan šéf České fotbalové asociace David Trunda. Výsledky zasedání UEFA budou známé večer. Další kontinentální konfederace budou o plánu teprve jednat. František Typovský, Radiožurnál.
1: Sport. České hokejistky zahájily přípravu na novou sezonu. V Chomutově trénují pod vedením nového kouče Američana Briana Idalského. Toho zná způsobení v zámoří Tereza Vanišová.
7: Proti Brianovi nic nemám a myslím, že máme dobrý vztah. Já jsem byla jako spokojená ve Vancouveru, takže dobrý. Není až tak jako přísný trenér, jak vypadá, a že spíš jako emocionálně i dost otevřený.
1: Už v listopadu čeká české hokejistky světový šampionát v Dánsku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná D1 u Měřína, kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte půlhodinovou kolonu za Velkým Meziříčím. U sjezdu na Měřín na kilometru 134 opravují vozovku v levém pruhu. Mají tam být až do 3 a kolona je dlouhá. Zastavíte u sjezdu na Velké Meziříčí západ na kilometru 141. Pozor, pokud byste to chtěli objet po silnici 602, je tam omezení a kyvadlový provoz, takže kolony i na objížce. Na dálnici D1 čekejte fronty taky na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Hlavně kamiony od kilometru 175 až na 196. Osobním autem pojedete v levém pruhu o něco rychleji, zastavíte jen místy a na chvilku. A taky na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždějí kolony, hlavně v pravém pruhu nákladní auta od 8. kilometru až na Pražský okruh. Na okruhu ve směru z letiště na D1 pak postojíte i v osobním autě v levém pruhu. Je to kolona před sjezdem na Ořech asi na 15 minut. V Praze komplikace i na městském okruhu v tunelu Blanka směrem na Barandovský most stojí před sjezdem na Letnou nepojízdné auto. Regulují kvůli němu vjezdy do tunelu. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Odpoledne bude slunečno, jen výjimečně se při zvětšené oblačnosti můžou objevit přehánky nebo bouřky a teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 33. Tolik zprávy.
10: 13 hodin 5 minut, čtvrtek 30. července, posloucháte odpolední vysílání Radiožurnálu Sport. Pojďme pozvat na dnešní den, respektive taky na noc ze čtvrtka na pátek, všechny tenisové fanoušky. Jakub Menšík, ten by měl nastoupit do svého osmifinále na pětistovkovém turnaji ve Washingtonu někdy po 17. hodině. Čeká ho domácí tenista Nakashima. Na dvou o trošku menších turnajích by potom v noci měli nastoupit další dva čeští tenisté. Daria Vidmanová až asi v pátek brzy ráno proti Sloane Stephensové, to je taky osmifinále, to bude určitě pro Dariu Vidmanovou dost možná životní zápas. No a v Mexiku na další 250 na turnaji v Los Cabos. Dalibor Svrčina potom až někdy nad ránem po půl páté tady středoevropského času nastoupí proti turnajové osmičce Denisi Šapovalovovi. Ode mě teď už skupina Coldplay, příjemný poslech.
9: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: Málo kdo očekával, že si fotbalisti Hradce Králové přivezou z prvního utkání druhého předkola Evropské ligy do odvety tak nadějný výsledek. Východočeši ale vyhráli na hřišti norského Tromze 1-0 a v dnešní domácí odvetě tak mají velkou šanci slavit postup.
1: Já vnímám pořád stejně, protože první zápas byl velmi silný, kvalitní a to, že jsme tam vyhráli, za to jsme rádi, že přivezeme náskok, ale do favorita bych nás nepovažoval. Myslím si, že to bude velmi vyrovnané a musíme dát všechno, co v nás je, do té odvety, aby jsme to zvládli.
2: Drží se nohama při zemi kapitán hradeckého týmu Vladimír Darida, který rozhodně odmítá roli favorita na postup, i když Východočeši udělali na půdě soupeře první úspěšný krok. Do odvety zároveň nepočítá, že by fotbalisté Tromse něco herně zásadně měnili.
1: Z jejich strany to bude hodně podobný ofenzivní styl, kdy se snažili dopředu prokombinovat přes jejich dobrou strukturu. Já věřím, že my na to budeme v domácích podmínkách trošičku líp nachystaní, že budeme i my předvádět víc naší hru. Věřím, že naše síla na balónu bude v tomhle zápase lepší.
2: A to i přes skutečnost, že mají hradečtí fotbalisté v nohách víkendový duel s Pardubicemi a norský soupeř si zápas 15. kola v domácí soutěži odložil.
1: Oni jsou v rozběhnuté sezóně, těch zápasů mají hodně. My jsme na začátku sezóny plný sil po přípravě, takže tohle to nebylo nic, asi co by nám uškodilo. Navíc nám to dodalo sebevědomí, hráli jsme tady před domácíma fanouškama a věřím, že v tom budeme dál pokračovat.
2: Po vítězném východočeském derby se fotbalisté Hradce Králové mohli připravovat na pohárovou odvetu v pozitivním duchu. Trenér David Horejš ale varuje před velkým optimismem. Dnes večer totiž bude stát na druhé straně hřiště zcela jiný protivník.
3: Soupeř je diametrálně úplně odlišný, to nechci snižovat výkon Pardubic, ale nás čeká hodně těžší utkání a daleko těžší soupeř, který určitě pojede sem s tím, že budete chtít ten zápas otočit. To prostě tak je. My musíme být připraveni podat 100% výkon od první do poslední minuty.
2: K tomu by mohli pomoci i hradečtí fanoušci, kteří i přes letní prázdniny a čas dovolených zamíří do Fineb Arény ve velkém počtu. Očekává se, že na odvetu druhého předkola Evropské ligy, která začne v 19 hodin, bude vyprodáno. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: 13 hodin 16 minut, příjemné čtvrteční odpoledne s Radiožurnálem Sport. Japonský obránce Daiki Hashioka míří z pražské Slavie na hostování do Borussie Mönchengladbach. Podle německé televizní stanice Sky Sport dnes absolvuje 27-letý fotbalista v bundesligovém klubu zdravotní prohlídku. 12. celek uplynulého ročníku německé ligy si Hashioku vyhlédl jako náhradu za ukrajinského pravého obránce Konopliu, který se krátce po svém příchodu do Borussie ze Šachtaru Doněck v přípravném zápase vážně poranil koleno. Hashioka jarní část minulé sezóny strávil taky na hostování v Chentu. Do Slavie přišel před rokem z Anglie, z Lutonu podepsal smlouvu až do června 2029. Hráč se 12 starty za japonské reprezentační Ačko, ale velká očekávání nenaplnil. Za Slavie nastoupil pouze do 14 soutěžních zápasů v lize, jen do 8 duelů.

0: Blue YouTube v 13 hodin a 21 minut, krásný čtvrtek 30. července, ať už posloucháte Radiožurnál Sport kdekoliv. Chelsea získala od londýnského rivala Crystal Palace francouzského fotbalového obránce Maxence Lacroixe, účastník nedávného mistrovství světa na Stamford Bridge, podepsal smlouvu do roku 2032 a Chelsea za něj podle médií zaplatila 52 milionů liber, tedy téměř 1,5 miliardy korun.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. No. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, je promlčený.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, a říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu no ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle ta partička, tak co ty
6: slabé. Kdo to byl? Jména?
5: Neříkám. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Dobré odpoledne, je 13.30. Zprávy Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
1: Nafta v Česku od minulého týdne zdražila o korunu 60 na průměrných 43 korun a 90 haléřů za litr. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se zvýšila o 29 haléřů na průměrných 42,30. Vyplývá to z dat společnosti CCS. 19. července skončila vládní cenová regulace pohonných hmot. Nafta je teď nejdražší od poloviny dubna, benzín od konce května. Česko bude mít v Sýrii po 3 letech zastoupení na úrovni velvyslance. Prozatímní syrský prezident Ahmed Shara přijal pověřovací listiny Vítězslava Pivoňky. Informuje o tom agentura Sana. Pivoňka od loňského ledna, tedy krátce po pádu režimu diktátora Bašáda Asada, řídil zastupitelský úřad v Damašku jako chargé d'affaires. Poslední velvyslankyní byla Eva Filipi, která na misi působila 13 let. Ochránci přírody z Národního parku Podyjí a sousedního Rakouského parku začnou s odlovem invazního mívala severního. Mýval se do Evropy dostal v minulém století z Ameriky. Představuje nebezpečí pro některá místní zvířata i rostliny. Fotopasti mývala několikrát zachytili taky v chráněné krajinné oblasti Soutok. Tam ale zatím zřejmě nejde o stabilní populaci. Na Vltavě v Praze od dneška funguje nová servisní loď. Tanker, který slouží jako čerpací stanice pro soukromé lodě, nahradil původní plavidlo z roku 1998. Ředitelství lodních cest za novou loď zaplatilo 110 milionů korun. Tankovat z ní můžou velká i malá plavidla a může taky odebírat jejich odpadní vodu. Sport. Trenér Eddie Howe překvapivě končí u fotbalistů Newcastle, informovala o tom britská média. Odchod anglického kouče může mít vliv na případný přestup českého reprezentačního brankáře Lukáše Horníčka z Bragy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D1 u Měřína a nehoda u Friedlandu na silnici 13. Na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za Velkým Meziříčím. U sjezdu na Měřín na kilometru 134 opravují vozovku v levém pruhu. Kolona je dlouhá, zabere asi 45 minut po pojíždí od sjezdu na Velké Meziříčí západ. Pokud byste to chtěli obět po silnici 602, tak pozor, je tam omezení za sjezdem z dálnice. Jede se kyvadlově, takže kolony jsou i na objížďce. Na D1 kolony taky na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony zastavují už na 168. kilometru u sjezdu na Domašov. Osobním pojedete rychleji v levém pruhu. Celé se to rozjede až v Brně v omezení na 196. kilometru. Na silnici 13 z Friedlandu do Liberce pozor v kopci na Albrechtice. V zatáčkách je tam nehoda, podle našeho zpravodaje vážnější.
4: Je to dodávka, jela v protisměru, protože z Albrechtic do Friedlandu asi dostal svik, jel tam do protisměru. Vypadá to, že je to i s nějakým zraněním.
3: Na místo teď dorazila sanitka, zatím je silnice průjezdná kyvadlově, tvoří se menší kolony. Na D5 se na příjezdu do Prahy z Plzně kolona kamionů od 8. kilometru až na Pražský okruh. No a na okruhu ve směru na D1 pak vázne provoz před sjezdem na Ořech, zdržíte se asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne zůstane slunečno, jen výjimečně se můžou objevit přehánky nebo bouřky a teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě kolem 33. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Stranglers Always the Sun, 13 hodin 37 minut, krásné čtvrteční odpoledne všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. O postup v pohárové Evropě budou dnes hrát dva české kluby. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí proti norskému Tromze, Jablonec čeká odveta proti Varaždinu. Informacemi o dnešních utkáních začíná sportovní přehled, který připravila Veronika Šlajzová. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Fotbalisty Hradce Králové čeká od 19 hodin odveta druhého předkola Evropské ligy proti Tromze. Z prvního utkání si východočeši přivezli z Norska jednogólový náskok po výhře 1-0. To ale podle kapitána týmu Vladimíra Daridy neznamená, že by byli v zápase favority.
2: Já vnímám pořád stejně, protože první zápas byl velmi silný, kvalitní, takže nebude to rozhodně nic lehkého. To, že jsme tam vyhráli, za to jsme rádi, že si vezeme náskok, ale do favorita bych nás nepovažoval. Myslím si, že to bude velmi vyrovnané a musíme dát všechno, co v nás je, do té odvety, aby jsme to zvládli.
1: Odveta ale druhého předkola konferenční ligy čeká fotbalisty Jablonce. S chorvatským Varaždínem se utkají od 18 hodin. První duel severočeši prohráli 2-3. Záložník Filip Zorvan říká, jaká nálada panuje v kabině před pohárovým zápasem. Týmu podle něj hodně pomohla ligová výhra po obratu nad Olomoucí.
3: Je důležité ten pocit vítězství a to se zvládlo, takže myslím si, že ta nálada je pozitivní a taková ta bojovná, že víme, že ten postup je v našich silách a určitě proto uděláme všechno, protože aby to nebylo jako takový namachrovaný, ale myslím si, že tu šanci na ten postup musíme cítit a víme, že to další kolo by asi pravděpodobně bylo s tou Rigou a prostě, jestli se chceme dostat do té hlavní soutěže, tak tu odvetu musíme zvládnout.
1: Oba duely nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
0: Fotbalista Roman Květ bude po 3,5 letech znovu hrát za Bohemians. 28letý záložník přestoupil z belgického Denderu a podepsal smlouvu do června 2029. Vršovický klub o tom informoval na svém webu.
1: Argentinský fotbalista Lionel Messi se 10 dnů po prohraném finále na mistrovství světa vrátil k tréninku ve svém týmu Inter Miami. 39letý útočník vynechal po reprezentační přestávce dva ligové zápasy a taky středeční utkání hvězd.
0: Na srpnové atletické mistrovství Evropy v Birminghamu pojedou mimo jiné čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel a výškař Jan Štefela. Šampionátu, který se koná v srpnu, se naopak neúčastní český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška. Celkem je v nominaci 52 českých atletů.
1: Cyklistka Barbora Bukovská vyhrála mistrovství Evropy v short tracku. Druhá Švýcarka Huberová za ní ve čtyřhodinovém závodě zaostala o 4 sekundy. 17letá závodnice vylepšila ve švýcarském Monteseri loňské stříbro.
0: Já jenom to čtyřhodinové opravím na čtvrthodinové. On to byl short track, je to opravdu hodně krátké.
1: Tak
0: jenom
1: se,
0: abychom to měli
1: přeřek,
0: na správnou míru. Už zítra se na mistrovství Evropy veslařů a veslařek v italském Vareze představí 6 českých posádek. Hlavními adepty na medaile jsou Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou. Ty v letošní sezóně ovládly světový pohár na dvojce bez kormidelnice. Ve Vareze budou startovat i dva čeští paraveslaři, Tomáš Nevěčný a Eliška Krejčí na skifech.
1: České hokejistky odstartovaly v Chomutově přípravu na novou sezonu s novou asistentkou amerického trenéra Briana Idalského Karolínou Urbanovou. Bývalá rychlobruslařka a držitelka bronzu z olympijských her se ale bruslařským cvičením nevěnuje.
4: Tady na té úrovni už víceméně chcem každou minutu využít hodně v těch herních situacích. Máme před sebou hodně systémů, který se potřebujeme naučit a zase potřebujeme holky, aby udělali co nejvíc opakování. Takže tady úplně ten prostor jsme na to nehledali. Jsem poprvé s Ačkem, nový realizák, nový přístup, takže hodně novýho, co si můžu vzít a pokoukat. Se snažím všechno nasát jako houba.
1: Čeští basketbalisté do 18 let narazí ve čtvrtfinále mistrovství Evropy divize B na Rumunsko. Aby udrželi naděje na postup do elitní divize A, musí zvítězit. Základní skupinou prošli čeští reprezentanti bez porážky.
0: Tolik sportovní přehled připravila ho Veronika Šlajzová. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Gary Moore, 13 hodin 45 minut, čtvrtek 30. července. Ode mě teď pozvánka na příští týden, konkrétně na 6. srpna do Zubří. Právě tam se koná další plánovaný výjezd desítky Pavla Horváta. Tradičně v tomhle roce se můžete kromě Pavla těšit taky na Antonína Panenku i na kolegu Honzu Pěrušku. No a kromě těchto tří pánů dorazí taky Miroslav Kadlec. Budeme se moc těšit, pokud dorazíte na tuhle akci. Vstupenky na akci v Zubří můžete koupit přes naše internetové stránky sport.rozhlas.cz.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: O kontumaci duelu 3-0 ve prospěch Sparty úřadující mistři ligy dostali pokutu 10 milionů korun a 4 zápasy musí odehrát před prázdnými tribunami.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: To byly Def Leppard v odpoledním radiožurnálu Sport. No a teď následuje pravidelná rubrika zajímavostí ze sociálních sítí. Nejen její dnešní autor František Typovský ví, jak dlouhé dokážou být lety ze zámoří do Česka. Zvládnout se ale dají příjemněji, když na konci čeká překvapení. Jedno takové potkalo litvínovského hokejistu Kevina Čučmena. Víc už řekne František Typovský. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Čučmen se do Česka vracel z dovolené doma v zámoří. Kanadský bek severočechů se narodil nedaleko Toronta, kde taky má rodinu. Litvínovský fanoušek, který na sociálních sítích tvoří obsah pod přezdívkou Electric, se ho rozhodl překvapit. Vyrazil z Mostu do Prahy, vyrobil na uvítanou ceduli, dokonce i Čučmenovi

0: dal hned po příletu něco na zub. 35-letého beka se starty v NHL to viditelně potěšilo, ochotně se vyfotil a podepsal hráčské kartičky. Onen zmiňovaný příznivec nebo videotvůrce Electric to celé zdokumentoval na video a ze svého dne vytvořil vlog a umístil ho na své sociální sítě v čele s účtem na YouTube. Zkrátka zážitek pro hráče i fanouška za pár stovek.
1: Pratišku, včera jsme ve vysílání radiožurnálu Sport mluvili o debitu českých házenkářek do 18 let na mistrovství světa. V rumunské Krajově jejich drtivý triumf 42-16 nad Mexikem sice viděla jenom hrstka lidí, ale v publiku seděl opravdu hvězdný host.
0: V Rumunsku byl přímo na utkání Filip Jícha, jeden z nejslavnějších českých házenkářů všech dob a nejlepší hráč planety za rok 2010. Měl k tomu totiž dobrý důvod. V kádru národního týmu má 17-letou dceru Valérii, která vrátila příjmení Jícha, respektive Jíchová, na reprezentační dres. Mexičankám dala jeden gól a měla spoustu důvodů k úsměvům. Po utkání se vyfotila se svým tátou, který si na turnaj vyřídil akreditaci, a společné fotky si všimli fanoušci nejen české, ale i světové házené. Přesdíleli ji na Instagramu i účet Mezinárodní házenkářské federace s popiskem, teď budu citovat, nejlepší hráč roku 2010, vítěz Ligy mistrů i světového šampionátu klubů, ale hlavně táta. Konec citace. A mimochodem, ještě větší radost můžou Jíchovi cítit večer, a to pokud dorostenky porazí v utkání hraném od 17:30 Jižní Koreu. Ono vítězství by totiž znamenalo jistý postup ze základní skupiny mistrovství světa.
1: Budeme držet palce, tolik hity sociálních sítí a František Typovský, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: My jsme moc rádi, že ve čtvrtek odpoledne posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku, tedy Radiožurnál Sport, a budeme moc rádi, když nás budete poslouchat i po 14. hodině. Teď už ale aktuální zprávy.
3: Radiožurnál je 14 hodin. A zprávy pro vás má Tereza Tomášková.
4: Sucho kvůli vysokým teplotám zasáhne další části Česka. V Ústeckém kraji vyhlásili smogovou situaci kvůli vysoké koncentraci ozónu. Mladí čeští atleti míří na světový šampionát juniorů v Eugene. Na dálnici D1 popojíždí kolona u Měřína směrem do Prahy a bude slunečno, jen výjimečně přehánky nebo bouřky a teploty až 38 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Aktuální sucho se v následujících dnech kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Kritická situace je teď asi na pětině území Česka, hlavně v jižní a jihozápadní části republiky. Případné srážky přitom na zmírnění nebudou mít pravděpodobně vliv. Během nadcházejících veder by proto lidé měli být ostražití nejen co se týká zdraví, ale taky chování ve volné přírodě, pokračuje koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
5: Druhá věc, která se váže s tím průběhem suchého počasí, tak je riziko požáru vegetace. My zcela jednoznačně jako vidíme zásadní riziko, zejména v pátek a obecně o víkendu, protože v tu dobu se v krajině pohybuje více lidí než pracovní dny a lidé pohybující se ve volné krajině, tak jsou potenciálně zdrojem zapálení.
4: V Ústeckém kraji platí smogová situace kvůli vysoké koncentraci ozónu. Lidé by proto měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro pacienty s chronickými dýchacími potížemi a malé děti. Výstraha platí do odvolání. Ministerstvo vnitra neudělí fotbalové Slavii sankce za výtržnosti při květnovém derby. Rezort ale zároveň uvedl, že klub závažným způsobem porušil své povinnosti při zajištění bezpečnosti a nedokázal organizačně a personálně zajistit rizikové prostory. Málo taky chránil sektor hostujících fanoušků a o pomoc policie si neřekl včas. Podle mluvčího rezortu Adama Rezlera ministerstvo vyhodnotilo, že Slavia už dostala dostatečný trest od Ligové fotbalové asociace. Ta klubu dala maximální možnou pokutu 10 milionů korun, kontumační prohru a 4 zápasy bez fanoušků.
6: Ministerstvo ovšem považuje za nezbytné, aby SK Slavia Praha do budoucna přistupovala k plnění svých zákonných povinností s náležitou odpovědností a zajistila řádné, důsledné a průběžné uplatňování přijatých opatření v praxi.
4: Hostující Sparta dostala od asociace za výtržnosti svých fanoušků pokutu 600 tisíc korun. 4600 akreditovaných návštěvníků přijalo letos na letní filmovou školu v Uherském Hradišti. Festival dnes končí. V balíčcích se podle organizátorů prodalo dalších víc než 5000 vstupů na jednotlivé projekce. Letos ale byl počet balíčků omezený, aby se lidé snadněji dostali do sálu, pokračuje ředitelka letní filmové školy Radana Korená.
7: Nedosáhli jsme úplně do toho, že bychom museli zastavit prodej akreditací, ale zastavilo se to třeba fakt 25 akreditací před tím limitem 2100 na den. Takže vlastně to bylo plus minus jakoby podobné, nebyl tam nějaký velký rozdíl a myslím, že to i trošičku přispělo k tomu, že se lidé dobře dostali do sálu na filmy, které si vybrali.
4: Festival dnes večer zakončí promítání v letním kině na Masarykově náměstí. Diváci uvidí snímek Velký Marty, který získal 9 nominací na Oscara.
8: Sport. Výprava českých juniorských atletů dnes odcestovala na mistrovství světa. To začíná v americkém Eugene příští týden ve středu. Mezi největší medailové naděje patří druhá žena světového rankingu, tyčkařka Nicole Krutilová nebo Michal Rada. Sprinter z Českých Budějovic se stal loni mistrem Evropy na trati 400 metrů překážek.
9: Já si myslím, že se určitě z toho těžit dá. Já jsem měl to štěstí, že jsem se na světový juniorský šampionát dokázal probojovat už před 2 lety. O to větší štěstí jsem měl, že jsem tam mohl mít i medaily, takže si myslím, že budu mít na co výhodu, kvůli tomu, že vím, jak už to na světové akci funguje a co mě v podstatě čeká.
8: Atletické mistrovství světa juniorů bude v Zámoří probíhat do 9. srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na D1 u Měřína, taky u hranic. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za Velkým Meziříčím. Na kilometru 134 silničáři zabrali levý pruh. Kolona od sjezdu na kilometru 141 zabere asi 40 minut. Ucpává se taky objížďka po silnici 602, je tam omezení a semafor. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od kilometru 168 od sjezdu na Domašov je to až do Brna k omezení. Osobním se zdržíte asi půl hodiny, kamionem je to na delší dobu. Kolony na D1 i ve směru z Ostravy na Prahu popojíždějí za sjezdem na hranice. Na kilometru 304 zúžení, a to ze tří pouze do jednoho pruhu, zdržíte se 10 minut. Na dálnici D10 dejte pozor v Mladé Boleslavi, pokud sjíždíte na Kosmonosy na kilometru 46. Na tom novém kruhovém objezdu nad dálnicí je nehoda.
11: Jsou tam dvě auta přímo vlastně na hranici toho kruháče. Není tam ani trojúhelník. Jsou tam čtyři lidi okolo, nejsou označený, neblikají a nemají vesty.
10: V Praze připomínáme kolony na okruhu ve směru z letiště na D1. Popojíždějí před sjezdem na Ořech a zdržíte se 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Odpoledne zůstane slunečné, ojediněle se při zvětšené oblačnosti objeví přehánky nebo bouřky a teploty 34 až 38 stupňů. A horko má být i zítra až 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: 14 hodin 6 minut, tak jste to slyšeli sami, tropické léto pokračuje v České republice. Čtvrtek 30. července, jsme moc rádi, že posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Na mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Paříži bude možnost se ochladit, bude tam taky startovat 24 českých reprezentantů. Hlavní hvězdou výpravy bude trojnásobná evropská šampionka Barbora Sémanová, která na předloňském šampionátu v Bělehradě brala zlato na 100 a 200 metrů volný způsob a stříbro na kraulové čtyřstovce. Nominaci dnes oznámil Český svaz v tiskové zprávě. Ten evropský šampionát v Paříži začíná už zítra, koná se od 31. července až do 16. srpna. No a bazénové plavání je potom na programu od 10. srpna.
1: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.

0: Jablonečtí fotbalisté rozehrají v 18 hodin odvetu druhého předkola konferenční ligy s Varaždinem. Úvodní duel chorvatský tým vyhrál 3-2. Jablonecký trenér Luboš Kozel moc dobře ví, co se ve hře Severočechů musí změnit.
1: Oni nás vlastně ze všeho potrestali. Vlastně kromě těch tří gólů nebo těch tří situací, kdy jsme dostali ten gól, kdy to oni vždycky skvěle vyřešili, tak nějaká další vyložená šance si myslím, že v tom zápase nebyla. Takže prostě ukazuje to na to, že v momentě, kdy nějakou tu šanci dáme, tak je velká pravděpodobnost, že oni s tou kvalitou prostě jsou schopní nás potrestat. Takže tohle toho se musíme určitě vyvarovat.
2: Vrátil se k úvodnímu duelu na hřišti chorvatského soupeře Luboš Kozel. Inspirací pro mužstvo může být vstup do nového ročníku šance ligy a otočení výsledku na 2-1 v souboji za Náky.
1: Doma je potřeba prostě opravdu hrát 90 minut, tak jak jsme hráli třeba s tou Olomoucí, a když se nám něco nepovedlo, tak jsme během toho zápasu byli schopni na to reagovat a otočit to, takže to ukazuje na nějakou tu sílu toho týmu, protože prohrávali jsme i tam poměrně brzo a vlastně taky jsme se dostali do vedení a z tohoto pohledu víme, že to v našich silách určitě je, ale musíme prostě podat výkon na té hranici nějaký svých možností a být efektivní vepředu a být stejně tak jakoby daleko důslednější třeba vzadu.
2: Záložník Filip Zorman potvrdil před odvetou trenérova slova. Jablonečtí mají na co navazovat.
3: Je důležité ten pocit vítězství a to se zvládlo, takže myslím si, že ta nálada je pozitivní a taková ta bojovná, že víme, že ten postup je v našich silách a určitě pro to uděláme všechno, protože aby to nebylo jako takový namachrovaný, ale myslím si, že tu šanci na ten postup musíme cítit a víme, že to další kolo by asi pravděpodobně bylo s tou Rigou a prostě jestli se chceme dostat do té hlavní soutěže, tak tu odvetu musíme zvládnout.
2: Severočeši si věří. Tuší, co jim může přinést výhru a také postup.
3: Víme, že ztrácíme ten jeden gol, takže musíme být víc aktivní, jak s míčem, tak bez míče a od začátku do toho šlápnout, protože si myslím, že na ten postup máme a musí to být vidět hnedka od toho začátku, udělat si doma respekt a ukázat, že vlastně to chceme víc než oni.
4: Všichni si to uvědomujeme i ohledně koeficientu, ohledně výsledku, ohledně hry. Přijde určitě mnoho diváků se na nás podívat, fanoušků a hráči jsou nastavení tak, že chceme samozřejmě jít za postupem a udělá mančast všechno. No proto, abychom vyhráli. Máme to složitý, ale musíme za vítězstvím jít za postupem.
2: Namázal na Filipa Zorvana sportovní ředitel klubu Zdeněk Koukal. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Trenér Eddie Howe překvapivě končí na lavičce fotbalistů Newcastle, informovala o tom britská média. Odchod 48-letého anglického kouče může mít vliv na případný přestup českého reprezentačního brankáře Lukáše Horníčka z Bragy. O zájmu Newcastle o Horníčka i média informovala ve středu. Braga prý trvá na tom, že Horníčka pustí jen v případě vyplacení 30 milionů eur, tedy téměř 726 milionů korun, jak stanoví výstupní klauzule v jeho smlouvě. Připomeňme, ve středečním přípravném utkání Newcastle utrpěl debakl 1-4 s druholigovým Bristolem, no a Howa by mohl nahradit o 10 let mladší německý kouč Matthias Jaisle, který aktuálně působí v saudsko-arabském Al-Ahli.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: Český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška bohužel přijde kvůli zranění stehna o srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu v nominaci 52 atletů. Šampionát startuje 10. srpna. Na první evropskou medaili pod širým nebem bude chtít určitě zaútočit čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel. Halová mistryně světa si v sezóně výrazně vylepšila osobní rekord až na 49,37 setin sekundy a je na druhém místě letošních evropských tabulek. Podobně na tom výškař Jan Štefela, bronzový medailista z loňského mistrovství světa v Tokiu. Je s výkonem 232 cm z haly třetí aktuálně, no a čtvrtou nejrychlejší Evropankou sezony v běhu na 100 metrů je zase Karolína Maňasová, která v červnu dokonce dokázala překonat 45 let starý národní rekord Jarmily Kratochvílové.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovianová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám,
2: Hotovo.
7: Jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No, my jsme tam trošku jenom blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě...
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat.
2: Dostě.
10: Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázali někde ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepička.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Dobré odpoledne vám přejeme i ve 14.30. Zprávy Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
1: Španělské úřady od středečního večera kvůli novým lesním požárům v provincii Zamora evakuovali na 800 lidí. Hasiči tam oheň stále nemají plně pod kontrolou. Práci jim komplikuje silný vítr. Stabilizovat se naopak podařilo lesní požáry západně od Madridu. Domovy kvůli nim muselo opustit přes 60 tisíc lidí. Ani tam ovšem kvůli nové vlně veder nepominulo riziko vzniku nových požárů. Některé vysoké školy stále přijímají přihlášky ke studiu na příští akademický rok. Termíny podání si ale každá univerzita určuje sama. Lišit se můžou i jednotlivé fakulty. U některých škol je možné se hlásit do konce července, jiné poslední možnosti podání přihlášek prodlužují až do září. Na Karlovarsku vzniká biokoridor pro ohroženou užovku stromovou a další druhy živočichů v okolí historické železniční vlečky z Kyselky do Vojkovic. Na projektu spolupracuje vlastník vlečky firma Matonis, ochránci přírody. Cílem je podpořit biologickou pestrost v údolí řeky Ohře. Sport. Česká cyklistka Barbora Bukovská je novou juniorskou mistryní Evropy v short tracku na horských kolech. Druhou Švýcarku Huberovou porazila o 4 sekundy. 17-letá závodnice si ve švýcarském Monte Ceneri vylepšila loňské stříbro.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 za Prahou a kolony taky u Velkého Meziříčí. Na dálnici D1 popojíždí kolona za Prahou směrem do Brna. Na 12. kilometru v levém pruhu dvě auta po nehodě. Už je tam šipka a zdržíte se asi 10 minut. Na dálnici D1 a čekejte kolony i na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Silný provoz jede hodně kamionů. Poprvé se brzdí na 168. kilometru u sjezdu na Domašov a nesouvislá kolona je až do Brna k omezení. Osobním autem ten 30-kilometrový úsek pojedete asi 50 minut, kamionem ještě delší dobu. Na D1 dlouhá kolona i ve směru z Brna do Prahy popojíždí za Velkým Meziříčím. Na kilometru 134 u Měřína zavřený levý jízdní pruh. Silničáři už by tam měli pomalu končit s opravou a zdržíte se přes půl hodiny od sjezdu na Velké Meziříčí západ. Z D1 ještě jedno omezení ve směru z Ostravy na Brno. Kilometr 304, popojíždět budete 10 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně vázne provoz. Od 8. kilometru fronta hlavně kamionu až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Tam už jedou pomalu i osobní auta ve levém pruhu. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne zůstane slunečné, ojediněle se při zvětšené oblačnosti objeví přehánky nebo bouřky a teploty 34 až 38 stupňů a zítra může být až 39. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Slovenský fotbalový brankář Richard Ludha přestupuje z Teplic do Skalice. 25-letý golman se vrací do vlasti po 2,5 letech. Severočeši o tom informovali na klubovém webu. Po nadějném začátku angažmá na Stínadlech Ludha postupně vypadl ze sestavy, propadl se až na pozici brankáře číslo 3. Celkem za Skláře odchytal 34 ligových zápasů. 1, 2, 3, 4.

0: Po skupině Weezer pojďme v odpoledním vysílání Radiožurnálu Sport ve 14.40 k tématu a ke sportu, ke kterému se nedostáváme na našem čistě sportovním rádiu zas tak často. Přesně před 55 lety se František Venclovský zapsal do československé sportovní historie. Jako první Čechoslovák totiž úspěšně přeplaval kanál La Manche, jednu z nejtěžších dálkových plaveckých výzev světa. A shodou okolností přišel další český úspěch právě včera. Abhijit Bernardová totiž přeplavala La Manche po třetí, tentokrát výhradně prsařským způsobem. Ve studiu už je se mnou Lukáš Antoš, který řekne podrobnosti. Hezký den.
1: Hezký den všem posluchačům a pochopitelně i tobě, Karle.
0: Děkuju. Lukáši, začněme právě Františkem Venclovským. Proč je i dodnes ten jeho výkon tak výjimečný?
1: František Venclovský přeplaval La Manche 30. července 1971 za 15 hodin a 26 minut. Už o rok dříve ale byl od úspěchu jen kousek. Po 12 hodinách v ledové vodě sice doplaval až na francouzské pobřeží, ale kvůli silným proudům se nedokázal vlastními silami dostat na břeh. Podle pravidel tehdy přeplavba nemohla být uznána, o rok později se ale vrátil a svůj sen si splnil, tehdy ale už bez finanční podpory, protože po prvním úspěchu přišel o sponzory a celou výpravu na pobřeží Francie musela zaplatit jeho tchyně. V roce 1975 přeplaval tento kanál znovu.
0: No a jak se tedy František Venclovský připravoval? Tady moře nemáme.
1: No, trénoval hlavně v řekách, přehradách a lomech na Moravě, pravidelně plaval i v zimě a proslavil se tím, že dokázal zvládnout extrémně studenou vodu. Jeho výkon měl navíc obrovský společenský význam. V době normalizace se z něj stal národní hrdina. Proslavil ho také jeho věta po návratu na břeh. Já jsem tak šťastné. Ta se stala jednou z nejslavnějších hlášek českého sportu.
0: A teď pojďme do současnosti. Jen den před 55. výročím Venclovského výkonu přišla další česká stopa v historii kanálu La Manche. Abhijit Bernardová přeplavala kanál znovu, v jejím případě už po třetí. Tentokrát tedy prsařským způsobem, tak čím je ten její výkon tak mimořádný?
1: No, jak si říkal už, kanál La Manche už v minulosti přeplavala dvakrát, ale kraulem a včera přidala třetí úspěšnou přeplavu, jak už si zmínil. Tentokrát ale zvolila mnohem náročnější variantu, celý kanál absolvovala pouze prsařským stylem. Právě to je na jejím výkonu mimořádné, drtivá většina plavců totiž volí kraul. Prsa jsou výrazně pomalejší, plavec je déle vystaven studené vodě i mořským proudům a musí vynaložit pochopitelně mnohem víc energie. No a Bernardová se dlouhodobě věnuje extrémnímu dálkovému plavání, je držitelkou projektu 7 nejtěžších mořských průlivů světa a nyní přidala další výjimečný zápis do české historie. Jen tři ženy před ní totiž zvládly přeplavat La Manche právě prsařským stylem.
0: Přeplavat La Manche, to je určitě sen dálkových plavců už víc než 150 let. Jaká je vlastně historie téhle výzvy? A co všechno plavec musí splnit k tomu, aby ten jeho výkon byl uznán?
1: Úplně prvním člověkem, který kanál La Manche úspěšně přeplaval, byl Angličan Matthew Webb. Dokázal to už v roce 1875 a plaval tehdy téměř 22 hodin. Od té doby se z La Manche stal neoficiální Mount Everest dálkového plavání. Na mapě měří kanál přibližně 34 kilometrů, ale kvůli proudům plavci běžně uplavou 50 až 70 kilometrů. Voda má většinou jen mezi 15 a 18 stupni Celsia a pravidla jsou velmi přísná. Plavec nesmí používat neoprén ani žádnou pomůcku a pouze klasické plavky, čepice a brýle. Každou přeplavbu navíc doprovází loď s rozhodčím, navigátorem i zdravotním dozorem. Bez doprovodného plavidla se dnes oficiální pokusy z bezpečnostních důvodů vůbec nepovolují. Během téměř 150 let historie bylo zaznamenáno už více než 3000 úspěšných přeplaveb a každý rok přibývají další desítky. Z českého pohledu ale úplně první jméno navždy zůstane František Venclovský.
0: Jeho jsme dnes připomněli s Lukášem Antošem. Moc díky.
1: Hezký den.

0: Vladimír Mišík ve čtvrtečním radiožurnálu Sport. Je 14 hodin a 48 minut. Hokejisté prvoligového Přerova do nové sezony půjdou s obsáhlým realizačním týmem. Hlavního trenéra Petra Dočkala a asistenta Davida Kudělku doplní v nezvyklých rolích dva bývalí extraligoví hokejisté a kluboví odchovanci Josef Hrabal a Jakub Svoboda.
1: Budu chodit na tréninky i na domácí zápasy, budu se vlastně na kluky koukat v těch zápasech a třeba budu mít nějaký poznatky, jako hlavně já teda k útočníkům a k přesilovým hrám, a to stejně vlastně budu dělat i na tréninku. No. Když vidím, teď si něco vymyslím, že vystřelí o vteřinu později, tak se jim budu snažit jako do nich dostat, ať vystřelit dřív a takové věci.
2: Vysvětluje Jakub Svoboda, jak by měla vypadat jeho práce v nově vytvořené pozici. On se tímto způsobem bude starat o útočníky, Josef Hrabal jako bývalý zadák zase o obránce. Vše budou detailně konzultovat s trenéry, tak aby zubři na ledě vypadaly tak, jak bude velet nastavený herní systém.
1: Kluci trenéři mi dodají nějaký šablony toho, co chceme hrát, jak to chceme hrát. Toho já se budu i jako odvíjet, i jako, abych se na ně díval jako i herně takhle v tom útočném pásmu, třeba co bude se chtít a tak, abych to sledoval a měl k tomu jakoby ten třetí pohled. No.
2: Myšlenka vzešla právě od trenérů Petra Dočkala a Davida Kudělky. Oni budou moci svoji práci vykonávat standardně, ale s cennými poznatky dvou nových poradců.
1: Já si myslím, že to je super, protože oni samozřejmě něco sledují, ale sledují třeba jako tvrdě taktiku toho celého mužstva a my jsme tam právě od toho s tím Hrabošem, aby jsme se dívali na ty maličkosti, aby jsme třeba pomáhali těm našim klukům se zlepšit. Já si toho jako vážím, já jsem rád, že mě Dočky oslovil a že přišel s touhle nabídkou a já vlastně budu i pokračovat jako trenér u dětí, takže to budu mít jako spojený, takže budu i trenér u dětí a plus budu vlastně tady ten třetí, čtvrtý asistent.

0: Jako nebudu říkat, že je úplně stejný jak ten chlapský hokejový, to samozřejmě úplně ne, ale ne, je tam jako sranda, dělají se forky, samozřejmě oni občas ty holky něco hůř nesou, třeba po těch prohraných zápasech to na nich je jako daleko víc vidět, ta frustrace než jakoby na nás, my jsme to jenom přece trochu víc splachovací, takže to je asi jakoby takový největší rozdíl.
1: Dodal Jakub Svoboda, bývalý hokejista, kondiční kouč přerovských volejbalistek a nově trenér individuálních dovedností u hokejistů Přerova. Adam Kodéta, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: fotbalové mistrovství světa už je minulostí.
1: I další sezóna ale nabídne hodně zajímavých okamžiků a spoustu emocí.
2: Dlouhé autové vazování až do pokutového území, kde jsou Češi navazeni na malém vápně. Ten balón padá ke gólu! Ladislav Krejčí po dlouhém autu Vladimíra Coufala dostává v 59. minutě Česko na vedení.
0: České fotbalisty po neúspěšném světovém šampionátu čekají na podzim náročné duely v elitní skupině Ligy národů. A Radiožurnál Sport u toho nebude chybět.
1: Stejně tak s námi můžete být u všech zápasů českých klubů v pohárové Evropě.
0: Hlavní fázi Ligy mistrů si druhý rok po sobě zahraje Slavia.
3: Jsou ty věci nebo milníky, kterých bych ještě chtěl dosáhnout tady se Slaví a mezi to určitě patří to, že jsme prostě nezískali 3 body v té Lize mistrů. To budu mít pořád v hlavě a pořád jako nějaký cíl před sebou.

0: Těšit se můžete nejenom na Ligu mistrů a evropské poháry, ale také znovu na přímé přenosy ze všech zápasů fotbalové šance ligy.
1: Ta bude v této sezóně i s dvěma nováčky z Brna, Zbrojovkou a Artisem.
2: Postupnýma krokama jdeme vlastně k tomu, aby jsme ten klub právě adaptovali v té lize. To bude prostě jednoznačný cíl.
3: Je to pro nás obrovská challenge, ale my do toho půjdeme s pokorou.
0: Pokud nechcete přijít o žádný důležitý gól, poslouchejte Radiožurnál Sport.
1: S námi budete živě opravdu na všech stadionech.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál, teď je 15 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
1: Evropská unie spouští výzvu na výstavbu 7 gigatováren pro umělou inteligenci. Zájem má i Česko. Hasiči zasahují u požáru lesa u Větřkovic na Opavsku. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce budou hrát odvety kvalifikace evropských pohárů. Na dálnici D1 jsou kolony za Velkým Meziříčím směrem na Prahu. A taky zítra bude slunečno a horko. Odpoledne se můžou objevit přehánky a bouřky. Teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Evropská unie spouští výzvu na výstavbu 7 gigatováren pro umělou inteligenci v členských státech, z toho 4 menších a 3 větších projektů. Oznámila to Evropská komise. O unijní podporu usiluje i projekt českých radiokomunikací Bílovišti u Prahy.
3: Evropská komise vyčlení na vybudování supermoderních technologických center v přepočtu přes 120 miliard korun z unijního rozpočtu. Stejnou částkou by měly přispět také členské státy, které se svými projekty uspějí. Zbytek pak mají pokrýt soukromé investice. Vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO už v červnu rozhodla, že se Česko do unijní výzvy zapojí a potřebné peníze vyčlení ze státního rozpočtu. Evropská komise plánuje vítězné projekty vybrat do začátku příštího roku. Cílem je vytvořit evropská datová centra s nejpokročilejšími čipy pro trénink umělé inteligence, která budou moct využívat státní instituce, firmy, univerzity i výzkumníci. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Hasiči zasahují u požáru lesa u Větřkovic na Opavsku. Na místě je celkem 14 požárních jednotek. Hasičům pomáhá i vrtulník, pokračuje mluvčí Kamila Langrová.
4: Aktuálně 14 jednotek hasičů zasahuje u požáru lesa v obci Větřkovice Nové Vrbno. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu a jako podpora pro hašení byl do akce povolán také vrtulník letecké služby Policie České republiky Bell 412.
1: S pokračujícím horkem bude riziko požáru v Česku stoupat. Lidé by měli být při pobytu v přírodě opatrní, neměli by rozdělávat oheň ani odhazovat nedopalky a na případný podezřelý kouř by měli upozornit hasiče. V Opavě vzniklo spontánní pietní místo na památku Glena Hansarda. Zpěvák zemřel ve středu při nehodě na motorce. Lidé přinášejí svíčky k murálu v Hradecké ulici. Velkoplošná malba Glena Hansarda vznikla k letošnímu koncertu na opavském festivalu Slunovrat, říká jeden z organizátorů Ivo Mudek.
5: Ten koncert měl ohromný ohlas v Opavě, a nejenom v Opavě, ale u všech lidí, co tam byli. A úplně si Glena Opava zamilovala, takže když ta jako strašná zpráva se začala šířit sociálníma sítěma, tak spontánně tam zašli přinášet rozsvěcet svíčky a i nějaké květiny se tam objevily.
6: Sport. Fotbalisty Hradce Králové čeká domácí odveta druhého předkola Evropské ligy. V 19 hodin přivítají Tromze, které v Norsku minulý týden porazili 1-0. Jablonec má před sebou ve stejné fázi konferenční ligy odvetu s chorvatským Varaždínem. Zápas začne v 18 hodin a Severočeši budou doma dohánět jednogólové manko. Jablonecký trenér Luboš Kozel říká, co se ve hře jeho týmu musí změnit.
7: Oni nás vlastně ze všeho potrestali. Vlastně kromě těch tří gólů nebo těch tří situací, kdy jsme dostali ten gól, kdy to oni vždycky skvěle vyřešili, tak nějaká další vyložená šance si myslím, že v tom zápase nebyla. Takže prostě ukazuje to na to, že v momentě, kdy nějakou tu šanci dáme, tak je velká pravděpodobnost, že oni s tou kvalitou prostě jsou schopní nás potrestat. Takže tohle toho se musíme určitě vyvarovat.
6: Utkání Jablonce s Varaždínem i Hradce Králové proti Tromze nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D1 u Měřína a kolony na Hradecké dálnici před Chlumcem. Na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za Velkým Meziříčím. Na kilometru 134 silničáři zabrali levý pruh. Kolona od sjezdu na Velké Meziříčí západ zabere asi 40 minut. A utpává se i objížďka po silnici 602. Je tam omezení a semafor. Na D1 vázne provozy na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od 168. kilometru od sjezdu na Domašov je to až do Brna k omezení. Osobním autem se zdržíte přes půl hodiny, kamionem je to na delší dobu. Kolona, menší kolona popojíždí i za Prahou směrem do Brna na D1. Je to kolona před sjezdem na Pražský okruh do 10 minut. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové se zdržíte před sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 60. kilometru v pravém pruhu silničáři opravují vozovku. Tam je fronta do 10 minut. No a ještě do Prahy a na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 čekejte kolony před sjezdem na Ořech. Je to už z plzeňské dálnice, asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci se ochladí na 22 až 17 stupňů, zítra ale čekáme znovu slunečno a horko. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost a na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů. Tolik zprávy.
9: 15 hodin 5 minut, krásné čtvrteční odpoledne přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Basketbalistky Žabin dál povede trenér Viktor Pruša. Brněnský klub oznámil pokračování spolupráce se 40-letým koučem na Instagramu. Prušu čeká už 11. sezóna na lavičce českých vicemistryň. Před 10 lety ve funkci nahradil legendárního Jana Bobrovského. V uplynulých 5 sezónách Žabiny dovedl pokaždé do ligového finále a v něm 14-násobné české mistryně pokaždé podlehly USK Praha. V nadcházejícím ročníku Brňanky čeká opět taky kvalifikace Evropské ligy. Loni v ní neuspěli, i když první zápas se Zaragozou doma vyhráli o 21 bodů. Tentokrát se v semifinále utkají s Crvenou zvezdou Bělehrad.
2: Radiožurnál Sport
10: a Karel Janů.

0: Fotbalisté Hradce Králové mají velkou šanci postoupit do třetího předkola Evropské ligy. Povede se jim to v případě, že v domácí odvetě navážou na úvodní utkání, ve kterém vyhráli na hřišti norského Tromze 1-0. Za polárním kruhem uspěli i přes náročné podmínky. Ty by teď mohli hrát do karet východočechům, protože Severané rozhodně nejsou na víc než 30-stupňová horka zvyklí.
1: Tyhle drobnosti jdou malinko na naší stranu, asi v tomhle tom bude mít malinko větší výhodu, že samozřejmě jsme tady přes leto díl, ale stejně tak asi, jak jsme to brali my v Norsku, že se na to nemůžeme vymlouvat, tak stejně tak Tromso se na ten zápas bude připravovat tak, aby se na tyhle ty věci nachystali a nevymlouvali se.
2: Hradecký kapitán samozřejmě moc dobře ví, že o postupu se především rozhodne na hřišti. Na druhou stranu ale je zapotřebí tomu jít naproti, například zažitými rituály. Jeden takový si stále drží trenér David Horejš, který si rozhodně nevezme oblek. Východočeši totiž od konce března v domácím utkání neprohráli. Od té doby kouč oblečení nemění.
3: Spolu jsme neprohráli, všichni ví, že nosím svoji mikinu.
2: Někdo nevymění mikinu, druhý zase ponožky, třetí si dá po obědě kávu a čtvrtý například 20. Co se ale změní, to bude složení hradecké jedenáctky oproti prvnímu utkání v Tromse. Východočechům se totiž zranil záložník Tomáš Wiesner. Pozitivní zprávou ovšem je, že by se podle trenéra Horejše mohl v utkání po zranění objevit stoper Tomáš Petrášek.
3: Věříme tomu, že by mohl na část utkání být k dispozici.
2: Na soupisce norského týmu zase nebude chybět stoper Gudal, i když to vypadalo, že jeho přestup do Sparty je už na spadnutí. I když hradecký kouč s nadsázkou zmiňoval, že nabádal sportovního manažera pražského klubu Tomáše Sivoka, aby norského obránce rychle koupil.
3: Mě nevyslyšel, jak víme, že bude hrát, tak asi počítáme s tím, že Tromso sem pojede s tím, že ten zápas bude chtít otočit a postoupit, protože před tím dvojzápasem byli velký favorit a máme k soupeři velký respekt, ale stejně velkou máme víru v to, aby jsme postoupili.
2: Jestli se to podaří, bude známo dnes večer. Odveta druhého předkola Evropské ligy mezi Hradcem Králové a Tromse začne v 19 hodin. Tomáš Borovec, Radio.

0: Fanoušci basketbalu si ho hodně užijí v příští sezóně v Pardubicích, nejenom, že budou moct sledovat vicemistrovský celek v tažení za dalším ligovým úspěchem, ale do Pardubic se vrátí i mezinárodní basketbalová scéna, a to hned ve dvojnásobném počtu zápasů. Pardubice i vítěz minulého ročníku, teď ve spojení Slavia Nymburk, budou hrát základní skupinu Ligy mistrů. A všechny domácí zápasy budou v pardubické Enteria aréně.
1: Minulý ročník ligy vyhrál Nymburk, který se sloučil se Sláví, a nově tak bude tým hrát pod vlajkou Pražanů. Ovšem pro pohárové zápasy museli Středočeši najít nové prostředí. Hala Královka neodpovídá požadavkům pro Ligu mistrů. Pokračuje spolumajitel klubu Tomáš Petera.
2: Pardubice jsou zatím jediná varianta, kterou nám FIBA schválila. Vlastně od letošního roku nepovoluje vůbec žádnou výjimku. A my, když jsme hráli nad Královkou v poslední sezóně, tak to bylo právě na ty výjimky a ty už neexistují. Takže kapacita hlediště na Královce nevyhovuje, proto musíme hledat halu bohužel někde mimo Prahu.
1: To pardubičtí měli od začátku jasno, že hrát budou v multifunkční Enteria aréně. Tam už evropské poháry hráli a pravidelně jednou za rok tam pořádají akci Hrajeme spolu za Pardubice. Tentokrát je čeká duelu v hale, kde má domácí prostředí hokejové Dynamo víc. Předseda představenstva pardubických basketbalistů Pavel Stara by byl radši, kdyby Slavia hrála jinde.
3: Není to za mě optimální, protože i oni mají atraktivní soupeře a myslím si, že by bylo lepší, kdyby se to hrálo na více místech i kvůli popularitě basketbalu. Na druhou stranu je to svébytný soukromý klub a v momentě, kdy se domluvil jako s Pardubicema, tak my samozřejmě jsme na druhou stranu jako nebyli aktivní, aby jsme tomu nějak zapříčinili.
1: Víc ale to, že Slavia bude hrát Ligu mistrů v Pardubicích, východočeský klub neřeší. Vedení pracuje na přípravách týmu tak, aby byl konkurenceschopný jak na domácí, tak i na mezinárodní scéně.
3: My se soustředíme na sebe, jsme hrdí, že se nemusíme stěhovat a jsme hrdý pardubický klub s pardubickým zázemím, takže věřím tomu, že to je spíš pozitivní pro fanoušky, hlavně jako z celé republiky, že vlastně na ty soupeře podle mě budou jezdit jak na nás, jako na Pardubice, tak samozřejmě na Nymburk, a i díky tomu budoucímu mistrovství světa v příštím roce 19-letých, tak se dá říct, že přebíráme takový hlavní město basketbalu na tu další sezónu.
1: To, že Slavia nemůže hrát v Praze, určitě není dobrá zpráva pro fanoušky, kteří za svým týmem budou muset cestovat. A ukazuje tu jednoduchou a jasnou věc.
3: Ta odpověď je naprosto jednoduchá. Chyby haly pro míčové sporty. Vlastně se staví hokejové haly, ty už jsou tak začíná být taky spíš multikulturní, nebo fotbalové stadiony, které jsou v zásadě na jeden sport. A tady vlastně globální sporty jako basketbal, volejbal, házená, tady se po celém světě, moje mistrovství za mistrovství Evropy. A posouvá se ty nároky na to, tak tady nemáme haly, které by byly aspoň kapacita 3000.
1: Ale i když se nakonec v Pardubicích potkají dva týmy z Česka ve stejné soutěži, tak východočeši konkurovat Slavii nechtějí a nebudou.
3: Jsme si řekli, že se soustředíme na sebe a na atraktivitu a přípravy těch zápasů, ať je to opravdu společenská, nejenom sportovní, kvalitní úroveň, ale i společenská. Věřím tomu, že basketbal Pardubice jde do sezóny Liga mistrů, která je opravdu prestižní, tak si myslím, že Pardubáci jsou skvělí a my jsme to viděli v playoff, takže i ta atraktivita těch soupeřů bude taková, že z tohle pohledu není potřeba se zabývat Nymburkem.
1: Říká předseda představenstva pardubických basketbalistů Pavel Stara. Z Pardubic Otaku Tvirt, Radiožurnál.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalová Slavia má účast v hlavní fázi Ligy mistrů díky titulu jistou. Sparta musí v kvalifikaci přejít přes dva soupeře. Tím prvním bude Olympique Lyon, za který hraje reprezentační záložník Pavel Schulz. V minulé sezóně dres francouzského klubu oblékal i spartianský středopolař Adam Karabec.
2: To bude pro mě speciální zápas. Samozřejmě Lyon má neuvěřitelnou kvalitu, ale je to playoff a myslím si, že stát se může cokoliv, když budeme kompletní a podáme všichni na standardní výkon.
1: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty pražské Sparty a Olympique Lyon začne v úterý ve 20 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
0: Pohárový fotbal v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
0: Radiožurnál vás zve do Pardubic. Zažijte jedinečnou atmosféru dostihů. Přijďte podpořit budoucí účastníky 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Užijte si nejen třetí kvalifikaci na legendární dostihy, ale i bohatý doprovodný program pro dámy. Ladies Day. V sobotu 1. srpna. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
2: Radiožurnál posloucháte i v půl čtvrté. A Tereza Tomášková doplní přehled zpráv.
3: Nafta v Česku za týden zdražila víc než o korunu 50. Litr teď stojí v průměru 43 koruny a 90 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 rostla pomaleji. Je vyšší o 29 haléřů, průměrně benzín stojí 42,30. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila 19. července. Nafta je teď nejdražší od poloviny dubna, benzín od konce května. Maďarsko kvůli nízké hladině Dunaje úplně odstaví jadernou elektrárnu Paks, oznámil to premiér Péter Maďar. Zatím není jasné, kdy se tak stane. Podle serveru 24HU by to mohlo být ještě dnes nebo během zítřka. Maďarská atomová elektrárna vyrábí téměř polovinu elektřiny v zemi. Podle premiéra Maďara to ale domácnosti ani firmy neohrozí. Praha kvůli vysokým teplotám otevřela lidem klimatizované prostory ve Škodově paláci v centru města. Můžou se tam ochladit a napít se vody. Podobná místa k ochlazení otevřely taky některé městské části. Praha už dřív spustila mapu oáz chladu, která ukazuje pítka, mlžítka, fontány, studánky nebo místa vhodná ke koupání na území metropole. Třeba v Brně jsou v horkých dnech zpřístupněné klimatizované historické sály na Nové radnici.
0: Sport.
3: Na mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Paříži bude startovat 24 českých reprezentantů. Nominaci zveřejnil Český svaz. Je v ní i Barbora Sémanová, obhájkyně dvou titulů z předloňského šampionátu v Bělehradě. Tam získali medaile i Barbora Janíčková a Daniel Gracík, kteří jsou v nominaci taky. Evropský šampionát v Paříži začne zítra. Plavání v bazénu je na programu od 10. srpna.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená místecká dálnice u Paskova, neprůjezdná 38. Jihlava Znojmo. Dálnice D56 ve směru z Ostravy do Frýdku Místku je za sjezdem na Paskov neprůjezdná. Na kilometru 47 hasiči zasahují u požáru nákladního auta. Je tam dlouhá kolona od sjezdu na 43. kilometru. Sjíždějte, dá se to dobře objet přes Paskov a Sviatnov. Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od 168. kilometru od sjezdu na Domašov až do Brna k omezení. Osobním se zdržíte asi půl hodiny, kamionem je to na delší dobu. Silnice 38 z Jihlavy do Znojma je u Stonařova neprůjezdná. Na příjezdu do Stonařova se srazila dodávka s osobním autem a zasahují záchranáři. Kolony velmi dlouhé, obousměrně, obět se to dá přes Třešť. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 zpomalila kolona před sjezdem na Ořech. Přímo u sjezdu na 19. kilometru zřejmě po nehodě neprůjezdný pravý pruh, stojí tam kamion o kus dál dodávka. Zatím bez policie a fronta od plzeňské dálnice je na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci se ochladí na 22 až 17 stupňů, zítra ale bude znovu slunečno a horko. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost a na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté Jablonce mají před sebou odvetu druhého předkola konferenční ligy proti Varaždinu a nechystají se jenom hráči, ale taky členové realizačního týmu a vedení klubu, třeba vedoucí jabloneckého týmu Jan Krop, který hrával za Spartu nebo za Teplice. Co všechno musí ze své pozice zařídit, to už zmínil v rozhovoru, který s ním natočil kolega Pavel Petr.
1: Z pozice vedoucího týmu, jak nabitý ten program je, co všechno musíte vlastně zařídit?
2: Tak je to hodně nabitý a není to jen v tom den zápasu, ale ten kolotoč je vlastně týden před tím utkáním a teď jak je to spojené ještě s ligou, tak není to jenom pro mě náročnější, ale je to náročný pro všechny lidi na stadionu a velkou pomoc s těma pohárovýma mi pomáhá pan Doležal s paní Valešovou, takže spíš jsme takový trio, který všechno zařizuje. A co se týče mě, tak s ligou to je stejný, ale oproti tomu je na mě nejhorší, že ještě řešíme ten Varaždin, kde se musí zařídit spousta věcí pro ně, takže to je takový ten moment, který vlastně mi přidává víc práce, protože mají tam nějakých 20 věcí, které by chtěli mít a splnit se jim, takže o to je pro mě náročnější oproti běžný lize.
1: Můžete být konkrétnější, co třeba zajímavého si na vás připravili fotbalisté Varaždinu?
2: Tak chtějí mít základní vybavení, to, co chceme vlastně i my po nich, takže nějaký míče, masérský stoly, ovoce, čokolády, pití, to všechno se musí zařizovat do kabiny, aby tam všechno bylo, tabule, flipcharty a je to spíš taková starost, kterou ten soupeř chce připravit a my jsme to chtěli po nich a oni to chtějí po nás, takže spíš to potom já mám tohleto na starost, ale není to nic tak hroznýho zase.
1: Co pro svůj tým tradičně musíte připravit?
2: Nejvíc zařizujeme lísky, samozřejmě jak je to pohárový, tak kluci chtějí víc lísků, tam je nejhorší, že chtějí sedět tamhle s tím, jo, kamarádi, takže jo, ale všechno se dá tady to poradit, takže my spíš děláme všechno pro kluky, aby bylo zařizování hotelu, jídla v den zápasu, aby tady hřiště, aby všechno bylo, aby to všechno sedělo a takže si myslím, že program mají tak zařízený, že vlastně ty kluci vlastně nemusí vůbec nic a my tady s realizačním týmem pro ně připravíme ten servis, aby podali 100% výkon.
1: Mám představu, že vedoucí týmu se stará i o to, aby správně vyplnil zápis, ale to je možná představa, která platila před 20-30 lety. Jak je to teď?
2: Za mě si myslím, že předtím to bylo jednodušší, že člověk měl u sebe ty registračky a teď je to všechno přes počítač a tam se ta chybička dá udělat taky lehce, jo, změní číslo dresu, nebo nedávno jsme zažili v Karviná to zažilo, že neměli hráče v zápise, takže já to radši všechno třikrát kontrolovám, takže zatím se mi to nestalo a nechci to zakřiknout, tím, že to je nepříjemná situace, když se to nastane potom a nechtěl bych dojít do té situace, že bych tady nenapsal hráče a zjistil jsem to v 60. minutě, to by u pana Kozla asi jen tak neprošlo.
1: Přeci jen, ale jako hráč jste měl asi daleko více klidu, to jste se soustředil vlastně akorát na ten zápas.
2: Musím říct, že je lepší být hráč, samozřejmě člověk si otrénuje a ty hráči vůbec nevidí, co kdo pro ně dělá, ať už od uklízečky po maséry a až po vedení a přes nás až nahoru, takže ten servis si myslím, že ligový mančas už má obrovský a oni to docení si toho až nějaký ty třicátníci, který už to trošku do toho vidí, ale nějaký ty hráči od 20 do 25 vůbec neví, co obnáší vůbec zařídit, jak tréninky, ale hlavně vůbec zápas, ten servis, co všechno musí se udělat.
1: Vy stojíte vedle lavičky během zápasu, tak nemáte někdy chuť tam skočit na to hřiště?
2: Musím si říct, že už jsem se s tím trošku žil s tím letím. Samozřejmě první dva roky, ještě když se jakoby nedařilo, tak by člověk strašně chtěl strašně moc pomoct a občas mi tam ještě cukne noha, když vidím nějaký šprajc nebo něco, takže ještě jsem tam ty dva roky tím jako žil hodně, že bych chtěl ještě na hřiště, ale už pomalinku už se zžívám s tím, že už jsem na té lavici mnohem klidnější a já strašně klukům věřím na hřišti, takže vím, že tu pomoc nepotřebuju.
1: Když jim věříte, co tedy o to utkání s Varaždinem očekáváte? Jaký by to měl být zápas? Velká bitva?
2: Tak velká bitva určitě, ale určitě chceme, aby to bylo po fotbalové stránce pohledný pro fanoušky. Samozřejmě, aby padaly góly. Zaslechnu jsem, že má přijít hodně lidí a fotbal se vždycky hraje pro lidi. A jestli to bude válka nebo nebude, musí to být, protože hraje se o hodně, hraje se o další postup, zase se chceme podívat někam dál, ale víme, že proti nám stojí silný soupeř a za mě ty šance jsou teď o 5% menší pro nás teď než pro soupeře, protože mají náskok jednoho gólu, ale věřím sílu našeho manšaftu a hlavně našich fanoušků, kterých přijde hodně a určitě nám v tom pomůžou a my to zvládneme.
1: Říkám před pohárovým zápasem Jan Krop. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Radiožurnál.
0: Pohárový duel Jablonce s chorvatským Varaždinem vám v přímém přenosu nabídneme na Radiožurnálu Sport od 18 hodin. Severočeši tedy po úvodní porážce 2-3 budou dohánět ztrátu. Už po 17. hodině uslyšíte živý rozhovor s prezidentem jabloneckého klubu Jakubem Střeštíkem. No a zapomenout určitě nechci ani na přímý přenos odvety druhého předkola Evropské ligy mezi Hradcem Králové a Tromze se začátkem v 19 hodin. Tady východočeši mají náskok 1-0.

A na stovy věci, příjemné čtvrteční odpoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Je 15 hodin 45 minut. Fotbalista Adam Kadlec tuto sezonu stráví na hostování v Mladé Boleslavi. Viktoria Plzeň, které 23-letý pravý obránce patří, o tom informovala na klubovém webu. Do Plzně Kadlec přestoupil v zimě z Bohemians 1905, v lize ale za ní odehrál v 11 utkáních jenom 303 minut. Takřka dvoumetrový pravý bek může za Mladou Boleslav poprvé nastoupit už v neděli v ligovém duelu na hřišti olomoucké Sigmy.

0: Tolik skupina Green Day, posloucháte odpolední radiožurnál Sport. Už za pár hodin začne jeden z vrcholů veslařské sezony, mistrovství Evropy v Itálii. Česko vysílá na Velké alpské jezero hned 8 posádek a jedna z nich má určitě velké medailové ambice. Dvojka bez kormidelníka ve složení Pavlína Flamíková a Anna Šantručková.
1: Je to tam, Anna Šantručková s Pavlínou Flamíkovou hned na úvod sezony zapisují fenomenální výsledek.
2: Než jsem projela cílem, tak jsem tomu skoro nemohla věřit, ale povedlo se nám to, jsem za to hrozně ráda, čeká nás ještě spousta práce.
1: Vyprávěla Pavlína Flamíková poté, co na konci května vyhrála s Annou Šantručkovou závod světového poháru v Sevě. Pak přišlo ještě třetí místo v Plovdivu, stříbro v Lucernu a celkový titul v elitním seriálu. Česká dvojka bez kormidelníka proto má před evropským šampionátem ty nejvyšší ambice.
3: No, zní to nádherně, ale samozřejmě se tím nechceme nechat nějak znervozit nebo rozptýlit. Je to pořád hodně práce a ten sport je takový, že buď toto vyjde, nebo to nevyjde. My proto můžeme dělat maximum, ale neovlivníme to, co dělají soupeřky.
1: Dodala Anna Šantručková působí v lodi jako háček. Mistrovství hostí italské Varese, a to na jezeru pod alpskými štíty. A z toho má Pavlína Flamíková trochu netypické obavy. Veslařky o nich mluvili na radiožurnálu Sport v pořadu Na place s moderátorem Davidem Novotným.
4: Ha, vtipný, já se bojím vody. Jako já jí fakt musím věřit a je to jako náročný občas.
5: Ona vesluje a bojí se vody.
3: Jo, já nevím, ale rodiči ji prý naučili plavat. Já jsem to moc krát neviděla, ale tak...
5: A takže tě tam hodili.

0: Takže tohle všechno jenom jako nějaká cesta k tomu, se může takových věcí jako pokazit, a nebo naopak se musí takových věcí sejít, aby to vyšlo a nějak to třeba dopadlo jako dobře. Ale proto jsme tady, no.
1: Evropský šampionát ve veslování začne ve Varéze 1. července a zúčastní se ho celkem 8 českých posádek. Flamíková se Šantručkovou pojedou o medaile v sobotu dopoledne. František Typovský, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo,
4: viď? Neuvěřitelně.
6: Oni prostě furtí.
4: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady dří jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
7: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté, to jsou...

0: Skupina Linkin Park v odpoledním radiožurnálu Sport je čtvrtek 30. července. Teď už aktuální zprávy.
1: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
2: Polsko vyšetřuje dopad ruské rakety na jeho území. Hasiči likvidují požár lesa ve Větřkovicích na Opavsku. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí večer k odvetě druhého předkola Evropské ligy proti Tromze. Dálnice D56 z Ostravy do Frýdku Místku je u Paskova neprůjezdná kvůli požáru kamionu. A zítra bude slunečno a horko. Odpoledne se můžou objevit přehánky a bouřky a teploty až 39 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Polsko vyšetřuje dopad zřejmě ruské rakety na jeho území. Objekt přiletěl ze západu Ukrajiny v době, kdy na ní Rusko útočilo. Při úderech tam zahynulo nejméně 13 lidí.
4: Polská armáda zaznamenala letící objekt před 16:00 ráno a vyslala k němu letoun F-16. Ve městě Lublin i dalších obcích se rozezněly sirény. Z radarů pak střela zmizela, dopadla na pole více než 90 kilometrů od ukrajinských hranic jižně od Lublinu. Zvuk nárazu zachytila bezpečnostní kamera.
5: Nehrozilo žádné bezprostřední nebezpečí, protože raketa spadla do nezastavěné oblasti.
4: Uvedl premiér Tusk, než se na místo incidentu vydal. Dodal, že kdyby raketa pokračovala v letu, polské letectvo by se střelilo. Armáda podle něj na hrozbu reagovala velmi rychle a efektivně. Dominik Tesár, Radiožurnál.
2: Hasiči likvidují požár ve Větřkovicích na Opavsku. Hoří tam les, na místě zasahuje i vrtulník. Požár je vzdálený asi kilometr od nejbližší zástavby. Vedení obce lidem doporučuje, aby nevětrali. Uzavřená je taky cesta v lesním úseku od Kamenské křižovatky směrem k Novému Vrbnu. Slovenská armáda čelí kritice kvůli úternímu požáru ve vojenském prostoru u Malacek. Starostové okolních obcí se ptají, proč vojáci cvičili s ostrou municí právě v době, kdy na západě Slovenska platilo vysoké nebezpečí požáru. Armáda odmítá, že by pochybila. Hasičům se plameny podařilo dostat pod kontrolu včera odpoledne.
6: Požár zasáhl asi 750 hektarů travnatého porostu a náletových dřevin. Podle informací slovenského deníku N ve vojenském prostoru právě probíhal výcvik leteckých návodčích. Kvůli nevybuchlé munici hasiči nemohli zasahovat přímo u ohně. Generální štáb tvrdí, že postupoval podle platných předpisů a přijatá opatření zabránila rozšíření plamenů mimo střelnici. Starostové okolních obcí ale připomínají, že se výcvik s ostrou municí konal v době, kdy veřejnost kvůli extrémnímu suchu nesměla v přírodě rozdělávat oheň ani grilovat. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
2: V Liberci začala rekonstrukce tržního náměstí. Přestavba historického prostoru v centru města před plaveckým bazénem má vyjít na 73 milionů korun. Trvat má víc než rok. Vnitřek náměstí má mít prostor pro odpočinek a taky vodní prvky. Přestavbou by se také měla sklidnit doprava v centru města, říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.
7: Uleví se dopravě na Šaldově náměstí, kolem radnice, dokonce se uleví dopravě i v Šamánkově ulici před budovou akademie, takže to bude všechno ku prospěchu lidí. Ta doprava bude převedena primárně právě na ten okruh, tou novou pastýřskou.
1: Sport.
8: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí večer k odvetě druhého předkola Evropské ligy proti Tromze. Podle kapitána Vladimíra Daridy chtějí být východočeši aktivnější než na hřišti norského týmu, ačkoliv tam vyhráli 1-0.
9: Z jejich strany to bude hodně podobný ofenzivní styl, kdy se snažili dopředu prokombinovat přes jejich dobrou strukturu. Já věřím, že my na to budeme v domácích podmínkách trošičku líp nachystaní, že budeme i my předvádět víc naší hru. Věřím, že naše síla na balónu bude v tomhle zápase lepší.
8: Utkání v hradecké Malšovické aréně má výkop v 19 hodin. Už hodinu předtím rozehraje Jablonec domácí odvetu druhého předkola konferenční ligy proti chorvatskému Varaždínu. Obě utkání odvysílá digitální stanice Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Posluchače Radiožurnálu budou reportéři informovat v pravidelných vstupech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zavřená dálnice do Frýdku Místku a nehoda na hradecké D11 u Chlumce. Dálnice D56 ve směru z Ostravy do Frýdku Místku zavřená za sjezdem na Paskov. Na kilometru 47 hasiči zasahují u požáru nákladního auta. Sjíždějte na 43. kilometru, dá se to dobře objet přes Paskov a Sviatnov. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové postojíte asi 20 minut v koloně před sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Zhruba na 58. kilometru se srazila dvě auta, hlásí náš zpravodaj.
11: Blokují teď odstavný a pravý jízdní pruh, na místě policie, hasiči a vypadá to, že ta nehoda bude každou chvíli odsklizená už.
10: Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem dejte pozor za sjezdem na Roudnici. V omezení na 34. kilometru stojí kamion, praskla mu pneumatika.
11: A brzdí se tam bez 80 prostě na nulu, protože to tam lidi objíždějí.
10: Silnice 38 z Jihlavy do Znojma, velmi ucpaná před Stonařovem. Přímo ve Stonařově uklízejí po nehodě. Silnice tam byla neprůjezdná, teď už se projíždí alespoň Kyvadlově. Kolona se táhne už z Bílance. A v Praze je ucpaný mimo jiné Pražský okruh ve směru z letiště na D1. Kolona se táhne od Zličína až ke sjezdu na Ořech a je to asi na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: I zítra bude slunečno a horko, později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost a na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty většinou 35 až 39 stupňů. Tolik zprávy.
0: 16 hodin, 6 minut, čtvrtek 30. července, dál posloucháte Radiožurnál Sport a my jsme za to moc rádi. Pojďme na tenis, hned tři čeští hráči, respektive hráčky, se představí za oceánem, budou bojovat o postup do čtvrtfinále, respektive v případě Dalibora Svrčiny už do semifinále, tak pojďme na to. Jakuba Menšíka už to čeká dost možná za hodinu, jeho osmifinále na pětistovce ve Washingtonu proti Američanovi Nakashimovi bude tím prvním zápasem, který bude určitě zajímat české tenisové fanoušky. No a v noci na pátek potom Daria Vidmanová v Memphisu, to je 250, okruh WTA, narazí taky na domácí hráčku Sloane Stephensovou, takže opravdu hodně těžká soupeřka pro mladou českou hráčku. No a ještě o něco málo později, to už asi bude nad ránem, tady ve střední Evropě pátečního času v Mexiku, v Los Cabos na 250 Dalibor Svrčina proti Kanaděnovi Šapovalovovi. Posloucháte Radiožurnál Sport, ode mě Alice Cooper.
3: Radiožurnál Sport
6: a Karel Janů.

0: Aleš Cooper v 16 hodin 11 minut v odpoledním radiožurnálu Sport. Jako odchovanec hokejového Třince se stal David Činčala v létě posilou konkurenčních Vítkovic. Nabídku ostravského týmu přivítal, protože poslední sezonu v Třinci nebere osobně jako povedenou. V tomto týdnu už začal s novými spoluhráči z tréninky na ledě Ostravar Arény a po oficiálním focení byl k dispozici reportérovi Davidu Procházkovi k rozhovoru.
1: Hokejista Vítkovic David Činčala, odchovanec Třince, čerstvě ve vítkovickém dresu. Tak jak se ten přestup vlastně zrodil z Třince do Vítkovic?
2: Po sezóně jsme měli sezení s panem Peterkem a nějak to tam padlo, tady ta možnost, a dal jsem si nějaký čas na rozmyšlenou a potom mi volali trenéři vlastně z Vítkovic a volal mi Jorik, volal mi Pavel Trnka a začal mi to dávat docela smysl, tak jsem na to kývnul.
1: Jorik Trej, nový trenér Vítkovic, který ve Vítkovicích kdysi hrával, francouzský trenér, který vám volal. Jak vy se hodnotíte tu uplynulou sezónu, protože nevypadalo to, že byste jí měl nějak extra špatnou, i když v playoff vlastně jste spadl třeba mimo sestavu nebo do čtvrté liney, ale dal jste třeba 3 góly za sebou z jedné z těch sérií.
2: Ne, tak tam víceméně to už to bylo jasné před playoff, jaká bude moje role, a jenom tím, že byli nějací zranění hráči, tak jsem hrál výš, ale jinak to bylo vlastně dané a nemohl jsem s tím víceméně nic dělat, ale snažil jsem se pro ten tým odvést to maximum a škoda, že to nedopadlo, ale Pardubice si to asi po těch letech zasloužili.
1: Čím to bylo ve vašem případě osobním, že ta sezóna nebyla teda hodnocena úplně pozitivně?
2: Nevím, nemyslím si, že jsem měl úplně špatnou první polovinu sezony a sám nevím, no, pak jsem se začal propadat lineama a nějak si to nesedlo a to bylo boj s obou stran, no, dá se říct, takže jsem docela rád za to, že se Vítkovice ozvali a že můžu být tady.
1: S Davidem Činčalou, vítkovickým útočníkem, který samozřejmě má historii v Třinci, se bavíme o uplynulé sezóně, ta pro tým dopadla, řekl bych, úspěšně, protože jste byli vlastně pár minut možná od toho, abyste si vynutili ve finále 7. zápas.
2: Jo, jak říkám, byla to škoda, no, byla to škoda, protože jsme to měli rozehrát docela dobře, ale Pardubice měli nesmírně silný tým a po těch letech si to asi jak už jsem řekl, předem zasloužili.
1: Ono se už před playoff v průběhu té jarní části, dá se říct, extraligové sezóny mluvilo o tom, že Andrej Nestrašil půjde do Vítkovic. Nakonec jste to byl vy, tak můžeme mluvit o tom, že to je už nějaká náhrada za Andreje Nestrašila, že kluby byly domluvené na tom, že přijde Andrej Nestrašil, pak se to nějak změnilo?
2: Nevím, jak to měli domluvené kluby, jestli Andrej měl fakt podepsáno nebo neměl, a to jde úplně mimo mě, ale mně se po sezóně naskytla tady ta možnost a jak už jsem říkal dřív, tak jsem potom komunikoval s trenérama a jsem rád za to, že můžu být ve Vítkovicích letos.
0: To říká hokejista David Činčala a za pár minut bude odpolední rozhovor Radiožurnálu Sport pokračovat.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Pohuter s odpoledním radiožurnálu Sport 16 hodin a 18 minut. Můžeme pokračovat druhou částí rozhovoru našeho reportéra Davida Procházky s posilou hokejových Vítkovic Davidem Čenčalou. Jak uslyšíte, po pátečním tréninku a před víkendovým volnem chystá doma v Třinci pro bývalé spoluhráče z Třince jakousi rozlučku. Ale nejdřív se David Procházka ptal na změnu dresu.
1: David Čenčala u mikrofonu radiožurnálu Sport. Berete tedy ten přechod do Vítkovic jako dobrý start, restart pro vás?
2: Jo, určitě. Jak jsem říkal, tu předešlou sezonu nebyla tak povedená, jak jsem si představoval, a potřeboval jsem trošku nakopnout a v tom jsem tady chytl zase novou chuť do hokeje a přece jenom v mojich letech se cítím momentálně nejlíp za celou kariéru a chci to ještě předvést na ledě.
1: Vy jste v minulosti působil v Pardubicích, hrál jste v Čechách, teď to asi se pro vás moc nezmění, když bydlíte na Třinecku a budete hrát ve Vítkovicích.
2: Jo, i z toho důvodu mi to přišlo, dávalo mi to smysl ty Vítkovice, že se pro nás vlastně nic nezmění s manželkou, děti vlastně malá chodí do školy v Třinci, takže ji hodím do školy a pojedu do Vítkovic na zimák, po dálnici je to půl hodina, takže si myslím úplně bez problému.
1: Jaké bylo přijetí v týmu během té letní přípravy?
2: Jo, já už jsem chtěl absolvovat tu letní přípravu s Vítkovicema, takže jsem byl 5 týdnů tady s klukama, ať si zvyknu i na trenéry, ať se poznáme, a zatím jsem z toho nadšený, takže doufám, že to přetrvá.
1: Musel jste něco už splnit, nebo to ještě přijde teprve?
2: Zatím ještě nic, tak doufám, že ani nic nepřijde.
1: Říkal jste, že Jorik, který vám volal, tak jak funguje spolupráce s ním? On samozřejmě komunikuje anglicky, asi předpokládám.
2: Jo, mluví anglicky. Já jsem byl 2 roky ve Finsku, sice už je to nějaká doba, ale angličtina ještě mi v paměti zůstala, takže to musím trošku oprášit akorát, ale komunikace není problém. Ty hokejová slova, tady ty základy jsou stejné víceméně v češtině, tak v angličtině, a myslím si, že s komunikací nebude žádný problém.
1: A řekl vám už osobně, co od vás očekává na ledě?
2: Na to ještě brzy, jako už, ale při nějakých těch rozhovorech, když jsem podepisoval Vítky, tak mi něco bylo nastíněno, ale přece jenom se rozhoduje vždycky na ledě a jaká je momentální forma toho hráče před tou sezonou, takže tam ještě nebylo sděleno vůbec nic.
1: Ještě trošku na závěr, jaká byla reakce vašich spoluhráčů z Třince a fanoušků případně?
2: A co jsem se potkal s fanouškama na městě, tak mi přeju štěstí, tam si myslím, že to lidi pochopí a není na tom nic špatného, je to přece jenom hokej a ty kluby se v té kariéře mění a každý chce hrát nejvyšší ligu, a pro mě to jsou momentálně Vítkovice, za které budu odevzdávat všechno, a s kámošema teďka v pátek máme grilovačku s klukama, takže tam si pokecáme asi.
1: Tak to byl David Čenčala, který už se určitě těší na přípravné zápasy, první ve vítkovickém dresu.
2: Jo, určitě, těším se, přece jenom hokej mě strašně baví pořád a teďka se do toho akorát dostat a no, ať už začne liga.
1: Děkuju za rozhovor.
2: Děkuju moc.
1: Z Vítkovic David Procházka, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonské Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení, najednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, že hrála hymna.
0: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Richard Jandovský.
1: Evropská unie vyhlásila výběrové řízení na vybudování až 7 velkých datových center pro umělou inteligenci po celé Evropě. Původně se mluvilo o 5, dnes o tom informovala Evropská komise. Zájem o vybudování jedné z těchto gigafaktory už dřív oznámila i Česká republika s projektem českých radiokomunikací v Jíloviště u Prahy. Lékárny řeší nedostatek léků s účinnou látkou Tamoxifen, který pomáhá při léčbě rakoviny prsu. Státní ústav pro kontrolu léčiv uvedl, že léky chybějí z výrobních závodů a snaží se je zajistit ze zahraničí. Do Česka v úterý dorazilo asi 1000 balení z Dánska. Dostupnost léku v konkrétní lékárně si pacientky můžou ověřit v aplikaci e-recept. Španělská vláda zrušila národní stav nouze zavedený kvůli lesním požárům. S ohledem na vlnu veder, která potrvá nejméně do neděle, ale vysoké riziko požáru dál trvá. Oznámil to španělský premiér Pedro Sánchez. Podle televize TVE španělští hasiči dál pracují na uhašení asi 10 lesních požárů. Kromě toho bojují také se 4 novými. Kvůli nim úřady od středečního večera evakuovali přes 800 lidí. Zemřel botanik Václav Větvička. Bylo mu 88 let. Radiožurnálu úmrtí potvrdila Hamzova léčebna v Luži Košumberku, kde přírodovědec zemřel. Větvička byl dlouholetým ředitelem botanické zahrady v Praze na Slupy. Působil taky v botanickém ústavu Akademie věd a řadu let se staral o zámecký park ve Štiříně. Napsal mnoho odborných i populárně naučných knih o rostlinách. Vystupoval taky v Českém rozhlase. Sport. Basketbalistky brněnských Žabin dál povede trenér Viktor Pruša. Pokračování spolupráce se 40-letým koučem oznámil klub na sociálních sítích. Prušu čeká už 11. sezona na lavičce českých vicemistryň. V uplynulých 5 letech dovedla Žabiny vždy do ligového finále, ve kterém ale pokaždé podlehly USK Praha.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Požár u Paskova na dálnici a v Praze nehoda u tunelu Mrázovka. Na dálnici D56 ve směru z Ostravy do Frýdku Místku čekejte kolony za sjezdem na Paskov. Na kilometru 47 schořel kamion. Dálnice je průjezdná jedním pruhem a zdržíte se 15 až 20 minut. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Jede hodně kamionů. Pravý pruh je plný od 172. kilometru až do Brna k omezení. Osobním autem pojedete o něco rychleji v levém pruhu. V Praze komplikuje ten silný odpolední provoz nehoda na městském okruhu. Ve směru Stroje na Barandovský most těsně za tunelem Mrázovka se v levém pruhu srazila 3 auta.
4: 3 vozidla, levý pruh na výjezdu z tunelu Mrázovka směr Trakonická. Teďka tam akorát pánové a dámy vystupovali, randovali si besty.
3: A na místě už jsou taky policisté, řeší to. Musí kvůli tomu výrazně regulovat jezdy do tunelů směr Smíchov. Větší kolony v Praze taky v Liberecké směrem z centra popojíždějí před omezením u Gbelské ulice. A ucpaný je i Pražský okruh ve směru z letiště na D1. Je to kolona před sjezdem na Ořech, aktuálně asi na 25 minut od Zličína. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská dálnice před Prahou, hlavně kamiony od 8. kilometru. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme slunečno, později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost, na severozápadě na míst se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39, na severu Čech kolem 34 stupňů. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Po úspěšném mistrovství světa ve sprintech v Itálii má český orientační běh před sebou domácí zastávku světového poháru. Město závodníci vymění za lesy a krátké tratě za dlouhé. Vrcholný podnik se do Česka vrací po 3 letech a světová špička si poprvé vyzkouší běhání po šumavských hvozdech.
1: Se jedná o největší akci v orientáku na českém území za posledních 20 let. Každý den bude v aréně přes 3000 lidí. Když jsem koukal na návštěvnost prvoligových fotbalových klubů, tak jsme někde zhruba na 10. místě.
2: Srovnával Jan Picek, předseda Českého svazu orientačních sportů. Centrem světového poháru bude od 5. do 9. srpna Vyšší Brod, aréna Martinkov.
1: Se snažíme rozšiřovat povědomí orientáku do všech koutů České republiky a říkáme, že to je kout poslední na Šumavě, kde je ještě nedotčená příroda a my i chceme to vyzdvihnout, chceme chránit, chceme, aby zůstala.
3: Vy po nás chcete medaile a děláme to na Lipně, jako v tom nejtěžším terénu, který je blízký Skandinávcům. Výběr mě na první dobro úplně nepotěšil. Doufal jsem nějaký spíš takový typičtější český terén, kde to máme naběhané.
2: Reprezentační šéf trenér Jan Šedivý tady mluvil o tom, že ten terén u Vyššího Brodu, že je to takový severský typ. Co si pod tím posluchač ne tak znalý orientačního běhu vlastně má představit?
4: Hlavně je to ta podložka, čem vlastně člověk běhá, přece jenom tam na Šumavě. Je to hodně místy kamenité pole, hodně borůvčí a ta podložka je měkká. Člověk na to potřebuje dobrou silovou přípravu. A pak třeba i nějaká zarostlost právě toho lesa, hustníků a i třeba homogenost terénu, to, že je to v určitých pasážích hodně podobné a člověk tam musí hodně třeba využívat buzolu, protože tam nejsou tak jasné objekty a naopak všechny objekty vypadají dosti podobně. My tady třeba v Česku v určitých oblastech máme spoustu třeba pasek, posedů, nějaké světlinky, nebo je to čistý les, ale tady právě okolí toho Vyššího Brodu je spíš větší, takový drsnější šumavský terén.
2: Vysvětlovala mistryně světa v KO sprintu z nedávného šampionátu v italském Janově Teresa Roturie a česká mužská jednička Tomáš Křivda dodal.
5: Nemáme dopředu závodní tratě a závodní mapy, na kterých budeme běhat. Máme možnosti se dostat k nějakým vygenerovaným podkladům, které se samozřejmě trochu liší od potom těch map, na kterých budeme závodit. Tratě to je ještě obtížnější záležitost se na to nějak připravit.
2: I proto se reprezentace v orientačním běhu chystá na víkendový minikemp do oblasti Lipna, kde pak příští týden zkusí vybojovat nějakou tu medaili před svými fanoušky na světovém poháru. Jakub Kanta, Radiožurnál.

Phil Collins ve čtvrtečním radiožurnálu Sport. Na mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Paříži bude startovat celkem 24 českých reprezentantů. V nominaci zveřejněné Českým svazem je i Barbora Semanová, asi největší jméno obhájkyně dvou titulů z předloňského šampionátu v Bělehradě. Medaile na něm získali taky Barbora Janíčková, Daniel Grací, kteří jsou taky v nominaci. Evropský šampionát v Paříži začne už zítra. Bazénové plavání je potom na programu od 10. srpna. You got it.

0: Brian Adams dohrává ve čtvrtečním radiožurnálu Sport a výprava českých atletických nadějí odletěla dnes ráno do amerického Eugene, kde se od 5. do 9. srpna uskuteční světový šampionát juniorů. V nominaci je taky teprve 17-letá dálkařka Kristýna Záhořová, která se před necelými 2 týdny stala v Itálii dorosteneckou mistryní Evropy.
1: Já to stále nestřebala, že jsem vyhrála Evropu, takže si jenom užívám to, že jsem se na to mistrovství světa dostala, protože jsem si to přála celý rok.
2: Usmívá se Kristýna Záhořová. Dálkařka Škody Plzeň si letos právě v Rieti vylepšila osobní rekord na 647 cm a v juniorských světových tabulkách je 5. 2 cm za nejlepší Jihoafričankou Nubuezovou a Američankou Harrisovou.
1: Já čím mám rychlejší rozběh, tím dál skáču. Stadion v Eugene je vyhlášený, že je rychlý a že se tam skáče dobře, takže uvidíme.
2: Ještě vyšší než Kristýna Záhořová je v rankingu Michal Rada. Na čtvrtce s překážkami mu patří časem z Madridu 48,89 sekundy třetí místo a řadí se tak v Eugene mezi medailové adepty.
3: Já si většinou podle rankingového umístění nějak jako neřídím, nesnažím se to připustit k tělu. Hodně atletů mívá problém s tím, že jsou potom kvůli tomu vystresovaní nebo si na sebe dávají až moc velké očekávání, ale v těchto obzvlášť mládežnických kategorií se vždycky může někdo zlepšit a jde tam spíš o to, s jakou konkrétní fazónou, s jakou konkrétní formou závodník na šampionát odejde.
2: Popisuje Michal Rada, který svými starty letos šetřil. Svou hlavní trať běžel pouze 5x.
3: Já často šetřím starty, nejsem úplně typ, který by byl schopný předvádět maximální výkon co víkend. Já si vždycky hlavu nastavím opravdu na ty největší cíle sezóny, ať jsou 2, 3, 4. A na ty se soustředím ze všeho nejvíc. Letos to obzvlášť bylo obeměné maturitou a i tím, jak se na začátku moc nedařilo, snažili jsme si přijít na příčinu, tak jsme i 1-2 starty vynechali a opravdu jsme se snažili zaměřit víc na tu přípravu.
2: Z pohledu medailových ambicí je největší českou hvězdou výpravy tyčkařka Nikol Krutilová. Ta při absenci těhotné Amálie Švábíkové v Plzni získala národní titul mezi dospělými. Navíc se v sezóně zlepšila na 452 cm. O 2 cm víc má skočeno pouze Američanka Graceová. Většina Čechů odletěla do Spojených států amerických nikoli bojovat o tituly, ale vylepšit si své osobní rekordy, nebo se jim alespoň přiblížit. Příkladem je 10bojař Bohuslav Čertík.
4: Na umístění nějak nekoukám, chtěl bych si spíš splnit nějakých 7800 bodů a to je jediný můj cíl, místo mi je nějak jedno.
2: Říká Bohuslav Čertík, který bude Česko na juniorském šampionátu v Eugene reprezentovat spolu s Adamem Julišem v 10boji. Vladislav Jenouškovec, Radiožurnál.

0: fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalová Slávě má účast v hlavní fázi Ligy mistrů díky titulu jistou. Sparta musí v kvalifikaci přejít přes dva soupeře. Tím prvním bude Olympique Lyon, za který hraje reprezentační záložník Pavel Schulz. V minulé sezóně dres francouzského klubu oblékal i spartanský středopolař Adam Karabec.
2: To bude pro mě speciální zápas. Samozřejmě Lyon má neuvěřitelnou kvalitu, ale je to playoff a myslím si, že stát se může cokoliv, když budeme kompletní a podáme všichni na standardní výkon.
1: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty pražské Sparty a Olympiku Lyon začne v úterý ve 20 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
0: Pohárový fotbal v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Je 17 hodin. Zprávy a Richard Jandovský.
2: Kvůli vysokým teplotám zasáhne sucho další část Česka. Německé automobilce BMW se dramaticky propadl zisk, může za to pokles odbytu v Číně. Fotbalisty Hradce Králové a Jablonce čekají odvety druhého předkola evropských pohárů. Kamion po požáru brzdí provoz na dálnici D56 z Ostravy do Frýdku Místku. A zítra bude slunečno a horko, odpoledne se můžou objevit přehánky a bouřky. Teploty do 39 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Nedávné srážky v Česku přestávají mít efekt. Při vysokých teplotách v následujících dnech se tak pravděpodobně rozšíří sucho. Nejkritičtější je situace momentálně zhruba na pětině území Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
4: Něco hůře na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád a za zbytku území je šance na srážky. Buď se to týká Polabí v těch nejbližších dnech, a nebo potom východu České republiky. Bohužel nestačí to na to, aby se ta situace zásadně změnila.
2: Hasiči zasahují u požáru ve Větřkovicích na Opasku. Hoří tam kus lesa a na místě je i vrtulník. Požár je zhruba kilometr od nejbližší zástavby. Vedení obce lidem doporučuje, aby kvůli dýmu nevětrali, říká nezávislý starosta Větřkovic Miroslav Černoch.
5: Naštěstí je to jako poměrně daleko do Intravilánu, takže přímé ohrožení obce v této chvíli zřejmě nehrozí, ale doporučili jsme občanům zavřít okna, protože ta jižní část opravdu je tím dýmem poměrně hodně zasažená. Samozřejmě jsme důrazně upozornili, aby se tam nikdo nepřibližoval, aby tam jako nejezdili kolem a podobně.
2: Cesta v lesním úseku od Kamenské křižovatky směrem k Novému Vrbnu je neprůjezdná. Provozní zisk bavorské automobilky BMW klesl v prvním pololetí meziročně o 37%. Přitom jenom ve druhém kvartálu koncern vydělal více na poskytování finančních služeb než na hlavním oboru svého podnikání, tedy na výrobě a prodeji aut. BMW chce na propad zareagovat úsporami.
6: Na trzích v Evropě a ve Spojených státech značka BMW v prvním pololetí rostla, ale propad provozního zisku podle deníku Handelsblatt ukazuje, jak významná je pro bavorskou automobilku Čína. Tamní trh s auty se spalovacími motory se hroutí a německé automobilky už nedovedou dosahovat rekordních zisků jako před lety. Dodávky vozů BMW v Číně klesly v prvním pololetí meziročně o pětinu. Mimo to klesají taky marže. Koncern chce reagovat propouštěním. Do konce příštího roku plánuje zrušit 8000 pracovníků. V nich míst. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Na Vltavě v Praze ode dneška funguje nová servisní loď. Tanker, který slouží jako čerpací stanice pro soukromé lodě, nahradil původní plavidlo z roku 1998. Ředitelství lodních cest za novou loď zaplatilo 110 milionů korun, říká ředitel Lubomír Fojtu.
7: Je schopná poskytovat nezdaněnou naftu do velkých plavidel, zdaněnou naftu do malých plavidel, benzín, AdBlue, odebírat nádní vodu z plavidel, odebírat odpadní vody z plavidel.
8: Sport. Fotbalisté Hradce Králové odehrají odvetu druhého předkola Evropské ligy proti norskému Tromze. Východočeši si z úvodního zápasu v Norsku přivezli jednobrankový náskok po výhře 1-0. Jablonec bude naopak ve stejné fázi konferenční ligy proti chorvatskému Varaždinu dohánět ztrátu po porážce 2-3. Sportovní ředitel Jablonce Zdeněk Koukal ve vysílání Radiožurnálu Sport mluvil o tom, že v případě postupu přes chorvatského soupeře by bylo potřeba kádr posílit.
9: Během sezóny přichází i zranění a i červené karty a kádr se doplňuje nebo je poptávka po nějakým hráči. Kádr není uzavřený, víte, že nám odešly dvě křídla třeba, takže ano, díváme se po útočníkách.
8: Odvetné utkání Jablonce s Varaždínem začne za necelou hodinu. Zápas Hradce Králové s Tromze pak o hodinu později. Radiožurnál Sport nabídne přímé přenosy. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
3: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na dálnici u Paskova, taky na D1 u Brna. Na dálnici D56 z Ostravy do Frýdku Místku popojíždí kolona za sjezdem na Paskov. Na kilometru 47 je po požáru kamionu průjezdný pouze jeden pruh a zdržíte se asi 10 minut. Na D1 silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Popojíždějí hlavně kamiony od 173. kilometru až do Brna k omezení. Osobním pojedete o něco rychleji v levém pruhu. Na silnici 38 z Jihlavy do Znojma čekejte kolony ve Stonařově. Po nehodě se projíždí Kyvadlově a zdržíte se 20 minut směr Znojmo. Na silnici 35 na příjezdu do Mohelnice ve směru z Moravské Třebové brzdí provoz nepojízdný kamion. Je tam fronta od Studené Loučky. V Praze je ucpaný městský okruh ve směru z Troje na Smíchov. Těsně za tunelem Mrázovka tři auta po nehodě v levém pruhu. Musí regulovat vjezdy do tunelů a třeba Bradlické, taky v Plzeňské se tvoří dlouhé kolony. Ucpaný je i pražský okruh ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. Postojíte asi 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude znovu slunečno a horko, později odpoledne a večer začne od západu přibývání oblačnosti, na severozápadě na místy se přidají taky přehánky nebo bouřky a teploty zítra 35 až 39 stupňů. To byly zprávy.
10: 17 hodin a 6 minut posloucháte Radiožurnál Sport, zbývá tedy 54 minut zhruba do startu prvního ze dvou dnešních fotbalových zápasů, které vám nabídneme v přímých přenosech. Jablonec proti chorvatskému Varaždinu bude hrát doma odvetu druhého předkola konferenční ligy, ale my do Jablonce zamíříme už teď.
3: Radiožurnál Sport
11: a Ondřej Prokop.
10: Na stadionu a na komentátorském stanovišti totiž je náš reportér Pavel Petr a má u sebe exkluzivního hosta, majitele FK Jablonec Jakuba Střeštíka. Tak hezké odpoledne, máte slovo.
12: Hezké odpoledne i vám, pane Střeštíku, a děkuji hlavně za to, že jste si udělal čas pro Radiožurnál Sport. Do zápasu zbývá pár desítek minut, co už se vám v tuto dobu vlastně odehrává v hlavě? Je tam nervozita, je tam natěšení na ten zápas?
13: Tam samozřejmě, dobrý den, teda děkuji za pozvání k rozhovoru. Je tam ohromitánská nervozita, nejde ani o to, co se odehrává v hlavě, ale mám neskutečně stažený žaludek a samozřejmě jsem nervózní, je to extrémně důležitý zápas pro nás, je to první krok na dlouhé cestě, kterou jsme si vytýčili, doufám, že to bude krok úspěšný, samozřejmě vezeme si z Chorvatska prohru, očekávali jsme, že přivezeme alespoň remízu, bohužel se nepodařilo. Naštěstí nás doufejme trošičku psychologicky nakopla ta nedělní výhra nad Olomoucí a podaří se dneska ten postup.
12: Musím zmínit, že počasí tedy není příliš ideální na fotbal. Teď jsme se koukali, že 32 stupňů ve stínu. Možná můžeme být rádi, že nemusíme být na hrací ploše.
13: No, já jsem to před chvilkou s někým probíral a říkám, bohužel dneska je tady takové jako chorvatské počasí, nikoliv jak jablonecké počasí. My jsme tady na horách zvyklí spíše na déšť, sníh a vítr, ale věřím, že i přes tyto problémy ten zápas zvládneme, ale určitě je lepší sedět na tribuně, než běhat na hřišti.
12: Jak vlastně vnímáte nakonec tu účast poháru? Už přebylo zklamání z toho konce sezóny, kdy Jablonec po porážce ve finále poháru přišel o jistou účast, přímo účast ve skupině?
13: Nebudu nalhávat, mě to asi nepřebolí nikdy, byli jsme k tomu tak hrozně blízko, měli jsme to na dosah ruky, bohužel jsme to nedokázali. Je vlastně dneska už trochu zbytečný říkat proč, nebo co se stalo, nebo jestli za to někdo může, je to jedno, jsme jeden velký tým, táhneme za jeden pro vás a prostě když jsme se do skupiny nedostali napřímo skrze vítězství v Molkapu, tak si to musíme vybojovat na hřišti teď.
12: Počítal jste si třeba sám pro sebe, jaká to je finanční ztráta, to, že jste přímo nepostoupili do té skupiny?
13: Tak kdybychom hráli kvalifikaci Evropské ligy a potom šli do skupiny konferenční ligy, tak bychom se dívali někde na finanční přínos nad 100 milionů korun, který samozřejmě dneska nemáme, ale o tom fotbal není. Fotbal je o emocích, děláme to z lásky k tomu sportu, děláme to pro fanoušky, děláme to, protože je to něco, co nás baví. Peníze jsou samozřejmě extrémně důležité, ale sport se pro peníze dělat nemá.
12: Pojďme k vám osobně, co všechno jste před zápasem ze své pozice musel absolvovat. Předpokládám, že do toho programu patří i setkání třeba s delegací soupeře.
13: Ano, dneska jsme se s nimi potkali, stejně tak jako před zápasem v Chorvatsku. Je to hrozně fajn skupina lidí, oni jsou prostě milí, taky je to klub z města, které má cca 50 tisíc obyvatel, stejně tak jako Jablonec. Popovídali jsme si hezky, jak už v Chorvatsku během zápasu nebo dneska na obědě. a popřáli jsme si hodně štěstí a samozřejmě pro nás všechny důležité to, ať je to férový zápas a všichni hráči odejdou ze hřiště zdraví, a to je alfou omegou toho, co je vlastně nejdůležitější z toho dlouhodobého hlediska.
12: Ten zápas byl označený jako rizikový, co to vlastně pro klub znamená, jaká opatření jste museli připravit?
13: Standardně komunikujeme s pořadatelskou službou, komunikujeme s policií České republiky, komunikujeme s městskou policií, nic zásadního se nemění oproti ligovým utkáním.
12: Od porážky 2-3 v Chorvatsku plynul týden, jak se to v času vlastně vnímáte ten úvodní zápas z druhého předkola, jak na něj pohlížíte?
13: Tak myslím si, že jsme z něj odešli bohužel s výsledkem, který jsme neočekávali, trošku jsme doufali, že si tam jedeme alespoň pro remízu, ale jak se říká, je to kulatý a může se stát cokoliv. Já se snažím ty emoce, ať už pozitivní nebo negativní, v sobě nějakým způsobem držet a krotit a dusit. Nikdo asi nebyl rád, samozřejmě by se zpátky do Čech jelo nebo letělo mnohem veselej, kdybychom si vezli alespoň bod.
12: Předpokládám, že jste v dennodenním kontaktu samozřejmě s týmem. Jaká panuje před odvetou v kabině nálada? Asi hodně pomohla víkendová výhra nad Olomoucí 2-1.
13: Nálada je bojová a to je přesně ta nálada, jakou já v Jablonci chci. Já chci, aby kluci šli na hřiště s tím, že tam nechají duši a dají do toho absolutní maximum. Samozřejmě jdeme si pro výhru, jdeme si pro postup a ať se děje, co se děje, chci vidět od všech hráčů absolutní nasazení a doufejme, že to dopadne v náš prospěch.
12: Očekává se nebo hovořilo se o návštěvě kolem 4000 fanoušků. To odpovídá vašim představám, i když samozřejmě byste byl asi rád, kdyby sem přišla 6000ová návštěva.
13: No tak my nemůžeme jednu část té tribuny odevřít, samozřejmě, kde je kotel hostí, takže to je trošku problematické, takže my těch při momentálním rozpoložení těch tribun, kotlů a tak dál nemůžeme bohužel nikdy těch 6000 dosáhnout. Věřím, že kdyby to dneska vypadalo jinak a sektory hostí byly někde jinde, tak by se to možná povedlo. Na druhou stranu musíme respektovat určitá pravidla, určité předpisy a i to, že přijde 4,5 tisíce diváků, je pro mě úžasný zážitek.
12: Pravidelně během těch ligových zápasů chodíte do kotle mezi vlastně fanoušky Jablonce. Ta tradice bude pokračovat i dnes a o čem třeba tam diskutujete?
13: Ta tradice bude pokračovat navždy. Já ve všech rozhovorech, když se mě na to někdo zeptá, říkám, že jsem primárně fanoušek fotbalu, až sekundárně jsem vlastník fotbalového klubu. Do kotle chodím za to, z toho důvodu, že mám rád tu atmosféru a za bez toho, že ty lidi mi otevřeně řeknou, co si myslí, ať už je to o rebrandingu, o novém logu, o nových dresech a říkají pozitiva i negativa, já si to navnímám a není to o tom, že ve všem spolu souhlasíme, ale myslím si, že je správné, aby věděli, kdo je vlastník klubu, měli k němu pravidelný přístup, já se jich nebojím ani před rozhodnutíma, která klubu dělám, se neskrývám, nestydím se za ně a proto nemám problém si je přímo přes fanoušky obhájit. A myslím, že oni kvitují to, že jsem ochoten o tom s nimi diskutovat.
12: Ten zápas samotný začne v 18 hodin. Jaký duel očekáváte? Jaký zápas to podle vás bude?
13: Já doufám, že to bude nahoru dolů. My samozřejmě hrajeme technický fotbal, my nestavíme naši hru na dlouhých nakopávaných balónech a doufejme, že budeme ten balón mít na našich kopačkách většinu času. Věřím, že dáme první gól rychle, abychom se trošičku uklidnili a pak v té nadstavbě té hry se probojujeme k tomu kýženému postupu.
12: A prozradíte mi na závěr, kde budete ten pohárový duel sledovat, jak emotivně budete to utkání prožívat, jak to prožíváte ty zápasy?
13: Má manželka vždycky říká, že já jsem člověk na stadionu, který vidí z toho zápasu nejméně. Není to úplně pravda, ale já jako regulérně chodím mezi všemi sektory, bavím se s fanoušky, ať už je to do kotle, ať je to do ostatních sektorů, minimum času trávím v té VIPce a nepamatuju si, že bych někdy u fotbalového zápasu seděl.
12: Pane Střeštíku, já vám moc děkuji za váš čas, který jste věnoval Radiožurnálu Sport jen pár desítek minut před začátkem zápasu. No a samozřejmě držím palce, aby to pro Jablonec dobře dopadlo.
13: Moc děkuji.
12: Z Jablonce Pavel Petr, Radiožurnál.
10: No a Pavla Petra spolu s Tadášem Skalickým uslyšíte od 18 hodin komentovat právě přímý přenos odvety druhého předkola konferenční ligy mezi Jabloncem a Varaždínem. No a od 19 hodin vám budeme také nabízet dění v utkání druhého předkola Evropské ligy. Hradec Králové půjde do odvety s norským Tromsø ve výhodnější pozici než Jablonec proti Varaždínu, protože Hradec Králové dokázal vyhrát na hřiště soupeře a bude tedy doma hájit jednobrankový náskok. Také tedy v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

17 hodin 17 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Dnešní program na tenisovém turnaji ve Washingtonu otvírá zápas druhého kola. Jehož součástí je také český tenista Jakub Menší, aktuální 17 světového žebříčku. Jeho soupeřem je domácí Američan Brandon Nakashima a zápas je opravdu na samém začátku. Právě teď si Jakub Menšík udržel svůj servis a srovnal na 1-1 v prvním setu. Budeme vás dál informovat, jak se tento duel bude vyvíjet.

0: kapela Him, písnička Join Me na Radiožurnálu Sport. V tomto týdnu tedy jsou na programu našeho seriálu úspěchy českých fotbalových klubů v evropských pohárech. Také to znamená, že opravdu se rozbíhá nová sezóna evropských pohárů. Za zhruba 40 minut se rozjede přímý přenos odvety druhého předkola konferenční ligy mezi Jabloncem a Varaždínem. V 19 hodin pak přibude utkání Hradce Králové s Tromsø, odveta druhého předkola Evropské ligy. Ale teď tedy k seriálu, ve kterém si připomínáme úspěchy českých fotbalových klubů v evropských pohárech. No a dnes to bude jedna z nejlepších sezon pražské Sparty v Lize mistrů. V ročníku 2001-2002 totiž letenský tým postoupil až do osmifinálové skupiny a jen dva body ho dělili od čtvrtfinále. Spartě tehdy vyšel vstup do soutěže, protože remizovala 0-0 na hřišti Bayernu Mnichov i díky výkonu brankáře, který měl mimo jiné dobře postavené tyče.
1: První šanci stačilo, kdyby ten balon šel o centimetr jinak a skončil v bráně, ale člověk, když je štěstí naproti, tak většinou se dostaví a my jsme to udělali.
2: Říkal po svém debutu v Lize mistrů tehdy 19-letý Petr Čech, kterého několikrát zachránila branková konstrukce. Talentovaný golman neinkasoval ani v dalším zápase Ligy mistrů. Tentokrát se ale mohl kochat 4 góly svých spoluhráčů do sítě Feyenoordu. 2 asistence zapsal Jiří Jarošík.
3: Bráníme všichni zodpovědně a daří se nám, nedostáváme góly a hrajem zezadu a hrajem dobrý kůl a ty nám vycházejí a dáváme góly. Jeli jsem s velkým sebevědomím a nechci říct, že nás podcenili, ale možná si mysleli, že to bude jednodušší, než to bylo asi, no.
2: V dalším utkání Sparta porazila Spartak Moskva 2-0 a stejným výsledkem vyhrála i na Feyenoordu. Ze 4 zápasů tak měla 10 bodů, skóre 8-0. Postup do další fáze stvrdila remízou 2-2 na Spartaku a náladu jí neskazila ani domácí prohra 0-1 s Bayernem. Účast v osmifinálové skupině Ligy mistrů totiž byla obrovským úspěchem a za odměnu hned na začátek přijel na Letnou Real Madrid. Takhle své svěřence ještě v nastaveném čase hecoval trenér Jaroslav Hřebík, aby zkusili vyrovnat s Reálem Madrid. To se jim nepodařilo, ale na prohru 2-3 se dodnes vzpomíná. Vždyť Sparta trápila hvězdný tým se Zidanem, Figem, Raulem nebo Casillasem v sestavě. Proti ním si premiéru v Lize mistrů připsal obránce Jan Flachbart.
4: Tak jediný, co jsem si řekl, že jsou to lidi jako já, takže musím makat a snažit se, aby mi tam neudělali nějaký vítr a já myslím, že se to částečně povedlo.
2: Při vší úctě k Flachbartovi právě on a útočník Lukáš Hartyk rozhodně nepatřili k nějakým zázračným technickým fotbalistům. Přesto s nimi v sestavě Sparta v Evropě tak šlapala. Tehdejší spartianský záložník Martin Hašek vysvětluje přínos trenéra Hřebíka.
5: Ty věci, které on nás učil a ty argumenty, které měl, tak to mi dávalo hodně velký smysl. A když pak hraješ třeba s tím Real Madrid nebo s Feyenoordem Rotterdam, který vyhrál pak Evropskou ligu, my jsme dali ve dvou zápase 6-0. A teď já jsem viděl, že oni mají lepší hráče, ale my jsme je porážili tou organizací hry.
2: Ještě před Vánoci Sparta dokázala vyhrát na hřišti FC Porto a držela reálnou šanci na postup do čtvrtfinále Ligy mistrů. Jenže v zimní přestávce letenský klub i přes nelibost trenéra prodal 2 opory. Defenzivní štít Martina Haška a levého obránce Vladimíra Labanta. Na jaře tak Sparta na skvělé výkony i výsledky už nenavázala a hlavně 2 prohry s řeckým Panathinaikosem jí stály další tažení. Navíc se jí přestalo dařit i v české lize.
6: Na mě byl nějaký velký tlak, co se týče agentů, aby jsme koupili nějaký hráč, když oni dva odešli a já jsem je nechtěl. To všechno se potom kumulovalo i přes média, tam se řeklo, že to byla náhoda, ty naše zápasy se jsou v médiích. Tak se na tom zapracovalo, že ta averze vůči mě byla taková, že mě prezident odvolal.
2: Vzpomínal Jaroslav Hřebík, kterého na lavičce Sparty neudrželo ani 5 výher v jednom ročníku Ligy mistrů. Tolik vítězství v hlavní fázi nejprestižnější soutěže předtím ani potom žádný český tým už nenazbíral. Petr Tomášek, Radiožurnál.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport. K vysílání Radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
2: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
0: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu, mistra Evropy z roku 1976, Antonína Panenky.
3: Můj spoluhráč Bohemce a dodneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči Georgi Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát. Měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
1: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host. Mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
4: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat, a ten moment jsem si to tak neuvědomoval. Ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
0: Desítka Pavla Horváta živě.
1: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: No a na Radiožurnálu Sport vás teď čekají krátké zprávy.
6: 17 hodin a 30 minut. Zprávy a Richard Jandovský.
7: Některé kraje kvůli horkému počasí a suchu zakazují rozdělávání ohnů na rizikových místech. Od zítra nebudou smět lidé zapalovat ohně v celém plzeňském kraji. O vyhlášení mimořádných protipožárních opatření hejtmanství požádali krajští hasiči. Na rizikových místech bude zakázané i kouřit nebo používat pyrotechniku. Zemědělci navíc musí mít při sklizni na technice nainstalované lapače jisker. Už od včera podobná opatření zavedl Ústecký kraj a dnes zákaz rozdělávání ohňů začal platit i v Praze. Česká ekonomika od dubna do konce června vzrostla meziročně o 2%, odhaduje to Český statistický úřad. Oproti prvnímu čtvrtletí roku také hrubý domácí produkt stoupl o 0,4%. Meziroční růst HDP podle statistiků ovlivnily vyšší výdaje domácností a rostoucí zahraniční poptávka. Za růstem oproti začátku roku podle něj stojí větší zahraniční vývoz než dovoz. Zaměstnanost meziročně stoupla skoro o 1%. Na polské území v noci zřejmě dopadla ruská raketa H-101. Uvedl to jak ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha, tak i polský premiér Donald Tusk. Objekt přiletěl z Ukrajiny v době, kdy Rusko útočilo na Ukrajinu, a to včetně západu země. Na Ukrajině přitom zahynulo nejméně 13 lidí. Na Slapské přehradě narazil vodní skútr do skály. Jedno z dětí, které na něm jelo, záchranáři letecky transportovali do nemocnice v pražském Motole. Zbylé dva pasažéry s lehkými zraněními záchranáři odvezli do příbramské nemocnice. Podle mluvčí policie Vlasti Suchánkové jeli na skútru dvě nezletilé dívky a dospělý muž. Proč skútr do skály narazil, policie vyšetřuje.
0: Sport.
7: Fotbalista Pavel Juroška ze Slovácka dostal za vyloučení v utkání úvodního ligového kola na Slávii trest na tři soutěžní zápasy. Jedno utkání si nezahraje slávista Mikuláš Konečný za to, že v nastavení za stavu 5-1 také tvrdě fauloval soupeře a dostal červenou kartu. Jeden zápas nuceně vynechá i obránce Artisu Brno Dominik Preisler, který byl vyloučen při domácí porážce 2-4 s Mladou Boleslaví. O trestech informovala Ligová fotbalová asociace.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 u Divišova a kolony u Brna. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zbystřete ve stoupání za Divišovem. Na kilometru 46,5 hlásíte nepojízdné auto.
9: To jsou tam tři pruhy, takže v tom úplně pravém stoupacím pruhu tak stojí neoznačené auto.
8: A kamiony tam musí vybočovat doleva. Na D1 připomínáme silný provoz na průjezdu Brnem směrem na Ostravu. Jede hodně kamionů. Brzdí se zhruba na 172. kilometru a nesouvisí svislá kolona, hlavně v tom pravém pruhu je v podstatě až k Rohlence na 206. kilometr. Na dálnici D56 z Ostravy do Frýdku Místku čekejte kolony za sjezdem na Paskov. Na kilometru 47 je se po požáru kamionu jede pouze jedním pruhem a zdržíte se 5 až 10 minut. V Praze regulují vjezdy do tunelu na městském okruhu ve směru Stroje na Barandovský most. Tvoří se kolony před tunely, třeba v Povltavská je plná už z Libně směrem do tunelu Blanka. Kolony jsou i v Patočkově, taky v Plzeňské a nebo v Radlické ulici. A zhruba 20 minut budete popojíždět na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská D5, hlavně kamiony od 7. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra čekáme slunečno, později odpoledne a večera začne od západu přibývat oblačnost, na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty je zítra 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Gavin James na Radiožurnálu Sport, 17:37. Český tenista Jakub Menšík hraje první turnaj od Wimbledonu, ve kterém vypadl hned ve druhém kole. No a ve Washingtonu je právě ve druhém kole také už teď po vítězství nad Američanem Swaidou. Jeho dalším soupeřem je znovu domácí hráč, tentokrát Brandon Nakashima. Hraje se zatím první set a oba tenisté si zatím s přehledem drží svoje servisy. Teď aktuálně je stav 3-2 pro Američana Nakashimu, ale podává zase pro změnu český tenista, který v minulém gemu, v tom předchozím, měl už 3 breakbally, takže to byl první gem, kdy jeden z hráčů se dostal alespoň tedy k šancím na to prolomit soupeřův servis. Menšíkovi se to nepodařilo, teď při svém podání vede naopak zase suverénně 40-0 a blíží se tedy k vyrovnání na 3-3.

0: Red Hot Chili Peppers, slavná americká kapela na Radiožurnálu Sport v 17 hodin a 41 minut. V souvislosti s novým trenérem české fotbalové reprezentace se hodně mluví o Santi Deniovi. Tento Španěl měl už dokonce podle deníku AS podepsat dvouletou smlouvu. Oficiálně ale zatím fotbalová asociace České republiky nic nepotvrdila. V ranním vysílání Radiožurnálu Sport mluvil o Deniovi jeho bývalý spoluhráč z Atletika Madrid Radek Babel. Byli u toho moderátoři Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.
1: Tak pane Bědle, jaký je Santi Denia člověk, ať už bude nebo nebude u české fotbalové reprezentace? Co si máme představit, když se díváme na jeho životopis?
2: No, tak já jsem ho poznal jako bezvadného chlapa, bezvadného parťáka, spoluhráče, přímýho, zodpovědného, pracovitého. A myslím si, že jak znám jeho jak hráčskou, tak trenérskou kariéru, tak tyhle ty vlastnosti ho zdobí i jako člověka a samozřejmě i pracovně.
3: Co se týče té jeho trenérské cesty, sledoval jste ji tedy nějak konkrétněji?
2: Tak já jsem v určitých chvílích před několika lety s ním byl docela jako i nablízko a i jsme se potkávali vlastně na úrovni mládežnických reprezentací, kdy on trénoval postupně od 16 až po 21 ve Španělsku. Já jsem u těch reprezentací tady České republiky taky působil a potkávali jsme se při různých příležitostech a dokonce jednou jsme spolu proti sobě vlastně trénovali, kaučovali i reprezentační výběry v kvalifikaci 17 letých.
1: Ano, to bylo v roce 2018, tehdejší vlastně jeho první trenérská zkušenost s českým fotbalem a oni vás porazili na Andrově stadionu, je to tak?
2: Je to tak, prohráli jsme 2-0 to utkání, pro mě to byla v podstatě téměř premiéra, jakoby hlavního trenéra tenkrát, já jsem byl v té pozici asi měsíc a půl. A on už za sebou něco měl a myslím si, že to bylo docela slušné utkání i z naší strany, že kluci tenkrát předvedli poměrně solidní výkon na hranici svých možností, ale prohráli jsme 2-0, Španělsko bylo lepší a zaslouženě vyhrálo.
3: Pokud jsem koukal dobře, tak mezi tehdejší soupeře ve španělském dresu patřili aktuální mistři světa Eric Garcia nebo Alex Baena, ale Radek Babel, který je s námi ve spojení, tam měl spoustu zajímavých jmen. Když se baví teď vlastně společnost ta fotbalová i sportovní o roli toho reprezentačního kouče, co by měl Santi Denia podle vás přinést do českého fotbalového prostředí, co tady chybí?
2: No, tak ono, těch věcí je samozřejmě strašně moc, která by vlastně obsahovala nebo obsahuje ta pozice toho reprezentačního trenéra, protože já si myslím, že se tady i volá teďko v poslední době o tom, že by ten člověk měl působit jako mentor, jako v podstatě i člověk, který by sem zanášel nějaké svoje poznatky, zkušenosti z ty metodologie a z těch uplynulých let, který nazbíral prostě ve své kariéře trenérský. Ale hlavně si myslím, že jakoby asi to chtělo úplně otočit takový to kormidlo toho myšlení, nebo úplně, to jsem se nevyjádřil úplně přesně, protože třeba na úrovni mládeže už se tady takhle přemýšlí delší dobu, ale ono to chce trochu čas a měli bychom prostě jít cestou, abychom vychovávali konkurenceschopnější hráče, kreativnější hráče, a aby jsme taky samozřejmě si k tomu byli schopni vytvořit podmínky jak infrastrukturou, tak samozřejmě finanční, aby jsme prostě kde na to měli brát, zaplatit kvalitní lidi pro výchovu ty mládeže a někdo to musí zastřešovat a myšlenkově posouvat dál a taky si myslím, že by nám mohl pomoct jako v rychlejší analýze těch moderních trendů. Mám dojem, že nám to v posledních letech až moc dlouho trvá, než prostě si zanalyzujeme ty důležitý turné, důležitý výstupy z kvalifikačních utkání, aby to bylo prostě takový pružnější. Jo.
1: A můžeme podle Radka Babela, bývalého záložníka Atletika Madrid, třeba i očekávat zavedení nějakého španělského fotbalového stylu nebo alespoň takových návyků. Nevím, jestli úplně uvidíme tiki-taku od českých fotbalových reprezentantů, ale přeci jenom dost se mluví o tom, že Češi jsou teď hodně běhaví, soubojoví. Je to něco, co se dá upravit třeba postupem let?
2: Mějte se, pokud by to dopadlo a Santi by se stal trenérem reprezentace, tak to můžem určitě očekávat. Že ten herní styl by měl být jako fotbalovější a měl by se blížit tomu, jakým způsobem se hraje ve Španělsku.
0: Říkal Radek Bejbl v našem ranním vysílání na radiožurnálu Sport o Santi Deniovi, který se možná stane trenérem české fotbalové reprezentace. Třeba bude jasno už zítra odpoledne, protože vedení fotbalové asociace České republiky svolalo mimořádnou tiskovou konferenci na 13. hodinu. Samozřejmě radiožurnál Sport bude u toho.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Kapela Sunrise Avenue dohrála na Radiožurnálu Sport v 17:50. Docela zajímavě se vyvíjí první set utkání druhého kola turnaje ve Washingtonu mezi českým tenistou Jakubem Menšíkem a domácím Američanem Brandem Nakashimou. Ten vede 5-4, servírovat teď ale půjde zase český tenista, ale už neplatí, že by si oba hráči pořád drželi podání. První, kdo prolomil soupeřův servis, byl Jakub Menšík, vedl 4-3, ale hned v zápětí ten break nepotvrdil, ztratil podání i on a teď po dalším servírovacím gemu Brenda Nakashimy tedy vede Američan 5-4 a hrát na podání půjde Jakub Menšík po krátké přestávce. My teď zamíříme ale už do Jablonce, protože tam zhruba za nějakých 10 minut začne odveta druhého předkola konferenční ligy mezi fotbalisty domácího jabloneckého klubu a chorvatského Varaždínu. První zápas skončil vítězstvím Chorvatů 3-2, takže jablonečtí se budou snažit smazat jednogólové manko. Bude u toho i Tadeáš Skalický, se kterým jsme ve spojení tedy už teď. Hezké odpoledne.
1: Pěkný den z Jablonecké střelnice.
0: No a samozřejmě první dotaz musí mířit na jabloneckou sestavu, nakolik se liší třeba od toho prvního duelu nebo od víkendového ligového, který Jablonec otáčel a vyhrál s Olomoucí.
1: Když se podíváme na ten úvodní zápas, který se hrál v chorvatském Varaždínu, tak ta sestava nějaké změny poznala, protože už třeba v obraně jsou hned dvě změny. Od začátku půjdou do hry letní posily, Sláma a s ním taky Pavlovič, to jsou noví hráči. Oproti tomu utkání v chorvatském Varaždínu v brance bude Hanuš, abychom zkompletovali tu obranu, tak vedle Pavloviče bude na druhém stoperu kapitán Tekijašky a na pravé straně zatím nejlepší střelec překvapivě této sezóny v jabloneckém dresu. Pravý obránce Martin Cedidla. Záložní řada, ta je neměná od toho utkání ve Varaždínu. Sedláček Okeke, před nimi Zorvan, Čanturešvili,

0: a Mamič oba skórovali, postarali se o ten obrat, jsou zase v základní sestavě.
1: Mamič ano, ale Mamut bude pravděpodobně naskakovat až z lavičky, když projdeme celou tu sestavu chorvatského týmu, tak v brance Silić, obrana Maglica, Punčec, Lesjak a Škaričić, tam je jen jediná změna od té základní sestavy z minulého utkání, pokud se nepletu v Chorvatsku. Duvňák společně s Canjugou, to je záložní dvojice defenzivních spíše záložníků, i když Canjuga hodně pozlobil v jabloneckou obranu i v tom prvním zápase, kde vlastně vytvořil dvě velké šance, ze kterých obou Varaždín skóroval, pak ještě přidal jednu branku. Každopádně Canjuga velmi nebezpečný do ofenzivních řad. Potom tedy pojďme na tu záložní řadu pod Latkovičem, který je dnes tím útočníkem chorvatského Varaždínu. Ta čítá tři hráče, ve prostřed Mamič, na stranách Tavareš a taky Vuk Ivan Mamut, to je střelec té jedné ze tří branek chorvatského týmu z toho úvodního zápasu jen na lavičce.
0: Už po 17. hodině v rozhovoru Pavla Petra s majitelem jabloneckého klubu Jakubem Střeštíkem byla řeč o tom, že se očekává nadstandardní návštěva přes 4 tisíce, nějakých 4,5 tisíce fanoušků, takže už teď jsou ty ochozy takto nezvykle na Jablonec zaplněné.
1: Ano, postupně se plní. Jediná tribuna, kterou vidím, že je o něco volnější, je právě ta, na které sedí nějaká třicítka, možná 35 fanoušků chorvatského týmu, ale ta tribuna, na které sedíme teď my společně s kolegou Pavlem Petrem, se kterými už začneme za 5 minut komentovat tohle utkání druhého předkola konferenční ligy, ta je veskrze pořádně naplněná a i ta protější, trochu menší tribuna, vypadá to, že se postupně bude zaplňovat a já myslím, že nějaké ty 2/3 stadionu, možná o něco víc, 4,5 tisíce diváků si dnes našli cestu na Střelnici. Připomenu, že tady je obrovské horko, podobně jako po celé České republice, 32 stupňů. No, dnes to není na faktor 50, ale možná tak na faktor 80 opalovacího krému.
0: No, doufejme, že jabloneční najdou hlavně nějaký herní X-faktor a dokáží otočit ten dvojzápas s Varaždínem a dostanou se v evropských pohárech dál do třetího předkola konferenční ligy. Dozvíte se to z našeho přenosu, ve kterém slyšíte nejen Tadeáše Skalického a také Pavla Petra. S Tadeášem se teď tedy pro tuto chvíli na pár minut loučím a těším se brzy na slyšenou.
1: Zatím naslyšenou.

0: 17:59 startuje fotbalový večer na radiožurnálu Sport. V 19 hodin nastoupí fotbalisté Hradce Králové v odvetě druhého předkola Evropské ligy proti norskému Tromsø, ale už v těchto chvílích míří na hřiště jabloneční fotbalisté k odvetě druhého předkola konferenční ligy. Jejich soupeřem je chorvatský Varaždin. První zápas skončil výhrou právě chorvatského týmu o gól 3-2, takže jabloneční mají před sebou úkol otočit a smazat tu jednogolovou ztrátu. Přenos komentují Tadeáš Skalický a Pavel Petr.
1: Hezký den z střelnice z Jablonce.
2: Hezký den i ode mě.
1: A za chvíli už začne tedy utkání druhého předkola konferenční ligy mezi domácími jabloneckými fotbalisty a těmi z chorvatského Varaždínu. Opravdu velké vedro je nejenom na trávníku, ale i tady na komentátorském stanovišti radiožurnálu Sport.
2: Já jsem měl možnost mluvit před zápasem s bývalým prezidentem Jablonce, panem Miroslavem Peltou, a ten mi zmínil, že za takového horka, za takového teplého počasí se tady v Jablonci nehrálo, nebo alespoň on to nepamatuje.
1: No i my se tady dost škvaříme na komentátorském stanovišti, ale fotbalisté jsou na tom určitě hůř a za chvíli určitě budou, až se začnou na trávníku hýbat. My můžeme určitě zmínit sestavy obou týmů.
2: Já jenom bych k tomu dodal, že jsem měl možnost mluvit před pár okamžiky s Janem Suchanem, který se nevešel do sestavy. Říká, že je tedy obrovské vedro, ale že stejně přes to místo na tribuně by radši byl přímo na tom hřišti. Ale povídej, sestavy.
1: Protože Jan Suchan samozřejmě nefiguruje v té soupisce pro jablonecký klub, pro konferenční ligu, museli se tak totiž rozhodnout trenéři, a to v čele s Lubošem Kozlem, koučem Jablonce. Ten vysílá do zápasu tuto sestavu: v brance Hanuš, obrana zleva Sláma, Pavlovič, Tekijašky a Cedidla, záložní trojce Sedláček, Okeke a Zorvan, na krajích Polidar společně s Čanturišvilim a útočník Džavo. Z pohledu chorvatského Varaždínu je v brance Silič, obrana Maglica, Punčec, Lesjak, Škaričič, záložní řada Duvňák, Canjuga a Mamič a útočná trojka Vuk, Latkovič a taky Tavaréš. Fotbalisté už jsou připraveni na to, aby rozehráli tohle utkání druhého předkola konferenční ligy. Vypadá to, že to bude Filip Zorvan, který posílá dlouhý míč po levé straně hřiště, tak aby mohli jablonečtí fotbalisté nastoupit na ty varaždínské, a ti budou ze své pravé strany obrany teď aktuálně vhazovat.
2: A dostává se to už tradicí, že ty výkopy úvodní směřují do autu, a přesně tak, jak říkal Tadeáš Skalický, přesně proto, aby jablonečtí mohli napadat rozehrávku. No a to se daří, protože brankář Silič teď musel dlouhým nákopem poslat míč do autu a dává tak příležitost jabloneckým fotbalistům. Půl minutka odehrána za stavu 0-0. Sláma se dostává k tomu, aby rozehrál aut. Džaboho zpracovává ten míč před pokutovým územím, po něm je to Polidar, který se dostává do slibné šance, odcentroval, ale hostující obrana stačila odvrátit. No a teď musí si dát jablonečtí pozor na rychlý break po pravé straně hřiště, do kterého se pustil Vuk, už hledá pohledem své spoluhráče, nakonec vrací do zadních řad a tak se může jablonecká obrana přeci jen sformovat. Byl tam Duvňák, který byl u míče. No a další centrum může tentokrát přiletět z levé strany. To se také stalo. A hned první zákrok po střele Mamiče zblízka si připisuje brankář Hanuš, takže ten zákrok určitě potřeboval, aby se zahřál, aby se dostal do té správné provozní teploty. Každopádně bude z toho první rohový kop, ale pravdou je, že v tom úvodním duelu neměl moc příležitostí Hanuš zasáhnout. Třikrát inkasoval prakticky ze třech příležitostí chorvatského soupeře a teď už hned ve druhé minutě měl možnost zasáhnout. Druhá minuta utkání, Jablonec Varaždín 0-0.
1: Duvňák teď bude centrovat míč do vápna od rohového praporku, to už se taky děje, ale dokázali tam teď jablonečtí být jako první u míče a Sedláček může vymýšlet něco dopředu, ale předkoupil si balon příliš od nohy. Ta šance, kterou před chvílí popisoval kolega Pavel Petr, to byla docela slibná šance pro Tavaréše, který šel z levé strany, dokázal přihrávkovým takovým krátkým centrem najít právě Mamiče před golmanem Hanušem, ten už doklepával, ale golman Hanuš reflexivním zákrokem se dostal na zem a dokázal vykopnout balon z nebezpečného prostoru pro severočeský celek. Teď už se vhazuje na pravé straně hřiště z pohledu domácího Jablonce. Džavo tam dobře kombinuje se Zorvanem, ale tahle průniková přihrávka na pravou stranu nebude dost, respektive bude příliš dlouhá na to, aby ji stihnul Čanturišvili. No a tak bude moci teď golman Silič odehrát balon z vlastního pokutového území, už si staví míč na malé vápno a bude hrát přes Punčece, kapitán varaždínského fotbalového klubu. Hledá teď ve svém, nebo kolegy v útoku a konkrétně nachází Vuka, po něm si zahraje na vlastní polovině hřiště Mamič a taky Duvňák na levé straně pokračuje s balonem Škaričič a seběhl mu Tavaréš, kaperský záložník vrací zrovna právě k Škaričičovi a teď dlouhý přenos míče na Maglicu na pravou stranu. Tohle udělal docela chytře Vuk, který si obkličkoval jednoho ze jabloneckých obránců, ale tam dobře zapracoval dozadu Tekijašky. Závěr třetí minuty, druhé předkolo fotbalové konferenční ligy, Jablonec Varaždín stále 0-0.
2: Výkop od branky bude mít domácí brankář Hanuš. Rozhlédl jsem se po tribunách, opravdu je tady slušně zaplněno, minimálně těch 4000 fanoušků si našlo cestu do hlediště. Jedně trošku zarazila skutečnost, že utkání je brané jako rizikové, protože v sektoru pro hosty možná 50-60 fanoušků, kteří dorazili na tento zápas, ale jak pokud jste slyšeli vysílání po 17. hodině a mluvil o tom také Jakub Střeštík, prezidenta majitel zdejšího klubu, tak by neměly být žádné problémy s těmito fanoušky. Problémy může mít ale chorvatská obrana po průniku Polidara. Džavo si tam nabíhá do pokutu území. Polidar byl, možná faulovaný, ale rozhodčí každopádně nepíská, takže se pokračuje dál. Jablonečtí hned zárodku napadli tu rozehrávku. No a vypadá to, že vše bude pokračovat v duchu mistrovství světa, kdy přeci jen se nechává na hřišti trošičku volnější průběh. Teď už začíná pátá minuta. Stav utkání mezi Jabloncem a Varaždínem je 0-0. Džavo tam nepříjemně uklouzl před pokutovým územím soupeře a tak se zakončení nedostal. Na opačné straně je to Vuk, který kombinuje, ale pouze na polovině hřiště, odkud pochopitelně přijme nebezpečí pro branku domácího Hanuše. Nehrozí po té přetažení míče na levou stranu z pohledu fotbalistů Varaždínu v polovině páté minuty, kdy je to 0-0.
1: A varažděnští fotbalisté tak mohou kombinovat v obraně a my samozřejmě musíme v přímém přenosu Radiožurnálu Sport připomenout a trochu neradi to děláme, že Varaždín zvítězil v tom úvodním utkání 3-2 nad severočeským klubem a to znamená, že jablonečtí tedy dohání to jednobrankové manko. Tady je Tavaréš, který se dostává do pokutového území, ale tam byl připravený Hanuš a dokázal míč získat do svých rukavic. Závěr páté minuty, Jablonec Varaždín stále 0-0. Připomínám, že jablonečtí ale musí vyhrát v základní hrací době alespoň 1-0, aby tenhle zápas šel minimálně do prodloužení a do penalt, ale věřme, že fotbalisté severočeského celku to zvládnou dřív. Tady je Zorvanová průniková přihrávka do obrany varaždínské, ale nebyla úplně přesná. A to se právě hraje šestá minuta, její polovina, Jablonec Varaždín dál 0-0.
2: Já se domnívám, že by Džavo teď tuto chvíli byl v offsideu, kdyby přijal tu přihrávku, takže proto nechal míč běžet dál. No a teď už se může zapojit do toho napadání rozehrávky hostujícího celku. Brankář Silič opět ve spolupráci se svými obránci, kombinace do středu hřiště. Polidar se snaží tam napadat a první faul odpískaný právě Polidarovi, tedy přímý kop pro fotbalisty chorvatského Varaždínu, ale ještě na jejich polovině hřiště, odkud zatím nemohou myslet na to, že by přímo ohrozili gólmana Hanuše. Sleduji po očku také trenéra Luboše Kozla, který si vzal na dnešní zápas bílou košili, teď ale šance na druhé straně, kde se dostává k míči Mamič. To znamená, že Chorvaté jsou v tuto chvíli v držení míče a už mají na dosah pokutové území, ale ke střele se nedostali, navíc si pomohli útočným faulem. Sedmá minuta utkání, Jablonec Varaždín 0-0.
1: Hrát se bude z jablonecké poloviny hřiště, odkud za malou chvíli rozehraje balon do hry kapitán Tekijašky, srbský obránce jabloneckého týmu, dává raději golmanu Hanušovi, po něm si zahraje jeho kolega z obrany Pavlovič a na levé straně taky Sláma, nováček v jabloneckém dresu od letního přestupového období. Tady je Džavo, který se dokázal odbránit od obránce, ale průniková přihrávka za obranu od sedláčka nebyla vůbec přesná, naopak dokázal jí získat na varaždinské kopačky, tuším, že Duvňák, a tak bude moci pokračovat teď Tavaréš po levé straně jeho, ale přihrávka za obranu znovu nevyšla a tam sice nabíhal Mamič, ale Nelson Okeke se dokázal vrátit v jabloneckém dresu. Dlouhý balon na pravou stranu, tam je připravený Čanturišvili, chtěl ještě vybojovat autové vhazování pro svůj tým a to taky dokázal a to znamená, že teď bude Martin Cedidla autor zatím nejvíc branek v téhle sezóně v jabloneckém dresu. Už dvě branky má na svém manku. Aktuálně se hraje 8. minuta zápasu. Jablonec hraje s Varaždínem 0-0, dohání jedno obrankové manko a v bráně je tentokrát Hanuš, podobně jako v úvodním zápase ve Varaždínu. Tadáš Skalický, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat taky v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Teď aktuálně v polovině 8. minuty, kdy Jablonec hraje s Varaždínem 0-0, no ale celkově v tom dvojzápase je to stále z pohledu Severočechů 2-3. Rozehrávka od obránce Pavloviče, po něm si zahraje taky Sláma na levé straně a průniková přihrávka už míří na Zorvana. Jemu se ale nepovedla klička a tak dokázali obránci varaždinského klubu, konkrétně Maglica, nahrát golmanu Siličovi. Od něj už míří balon na Tavaréše a ten si dokázal dobře poradit s obráncem a tak na levé straně může postupovat Mamič. Latkovič už je uprostřed hřiště a dokázal udělat kličku jednomu jabloneckému obránci, respektive konkrétně Martinu Cedidlovi, ale jablonečtí se dokázali vrátit na míč. Ale nepřesná přihrávka Polidara, zpětná na obránce, teď může udělat paseku v jablonecké obraně. Tohle je Caniuga, který si navádí míč na levačku. Jeho rána ale nebyla přesná. Viděl jsem tam i trochu odraz od toho pokropeného trávníku, který je logicky dost pokropený, protože je tady asi 32 stupňů na jablonecké střelnici. Teď se snažil po levé straně dostat Javo do útočného snažení, ale byl tam jeden z obránců varaždinského klubu, který se s ním střetnul, ale tohle podle sudího nebyl faul. Závěr 9. minuty, Jablonec Varaždín 0-0.
2: Kolega Tadeáš Skalický mluvil o 32 stupních, ale musíme zmínit, že ve stínu takováhle teplota byla zhruba v 18 hodin. Na hrací ploše je to samozřejmě daleko horší, o čem se může přesvědčit také kapitán hostujícího týmu Punčec, který rozehrál kombinace na vlastní polovině hřiště v podání Varaždínu. Dlouhý přetažený centr na pravou stranu, kde už čeká na svou příležitost Maglica, jenže pozorná obrana teď v případě Jablonce zabránila možnému kontru a možnému případnému rychlému breaku. Okeke rozehrává na své spoluhráče, prvním, který se dotkl míče právě po té, co obdržel přihrávku, tak byl Pavlovič. Okeke znovu u míče, zase spolupráce s Pavlovičem, ten už si musí dát pozor, protože se tam nepříjemně vysouvá útočný hrot a Latkovič, ale nakonec si jablonečtí situaci pohlídali, dlouhý nákop směrem dopředu na Polidara, to ale přeci jen bylo poněkud dlouhé a tak to bude příležitost k tomu, aby hosté z Varaždinu mohli rozehrát out. Zatím s tím nespěchají, ale každopádně první minuty ukázaly, že Varaždin tady určitě nebude bránit to jednogólové vedení, které si přivezl, a že také hosté se budou snažit o útočný fotbal. 11. minuta utkání, Jablonec Varaždin 0-0.
1: Maglicův autový hod se ale úplně nepovedl, naopak jablonečtí fotbalisté se dostávají k míči a od Slámy se nakonec odrazil míč do zámezí. Ano, podle albánského sudího Laty, který tedy rozhodcuje tohle utkání, bude teď vhazovat právě znovu Maglica z pravé strany. Muž s 23 na zádech už má míč ve svých rukách a ještě sudí Laca ukazuje 5-4-3-2-1, tak Maglica už musí rychle vhodit balon na trávník, tak aby se ten aut neotočil v neprospěch chorvatského týmu. Dokázal to a tak může odehrát balon po pravé straně kupředu, ale to se zatím nevede. Teď je tady Caniuga, který se snaží vykličkovat tři jablonecké fotbalisty. Sedláčkovi se povedlo nakonec ne úplně získat míč na jablonecké kopačky, ale na malou chvíli aspoň zastavit tohle snažení varaždinského fotbalového týmu. A bude to teď Maglica, který z pravé strany rozehraje autové vhazování. Na konci 11. minuty zastavu Jablonec Varaždín 0-0. Punčec teď bude kombinovat s kolegy z obrany. Tohle je Lesiak a společně s ním taky Škaričič, který si musel trochu zaběhnout dozadu, protože Punčecova přihrávka nebyla úplně přesná. Lesiak vrací balon Punčecovi. Po kapitánu Varaždínu se zahraje taky Maglica na pravé straně hřiště, už u půlící čáry dokázal přihrát na Vuka. Po Vukovi je tady Latkovič už na polovině Jablonce. Na levé straně kombinuje se Škaričičem a taky Tavaréšem. Kapverský záložník už bude moci centrovat do pokutového území. Nedokázal tam přihrát úplně přesně, ale přesto se drží varaždinští fotbalisté v polovině 12. minuty za stavu 0-0 na míči. Připomenu, že první zápas vyhráli ve Varaždínu 3-2 a tak Jablonec dnes musí bezpodmínečně zvítězit v těch 90 minutách. Pozor ale teď na levou stranu, kde už je připravený Škaričič, ještě dává zpátky Kapverďanu Tavaréšovi a dál platí ve 12. minutě jejím závěru stav Jablonec Varaždín 0-0.
2: Přes tu neprůstupnou obranu se tedy nepodařilo zatím hostům z Varaždínu dostat, což je dobrá zpráva, ale samozřejmě, jak už bylo několikrát zmíněno, domácí fotbalisté potřebují nějaký ten gól k tomu, aby se mohli pokusit o ten postup do další fáze předkola konferenční ligy. Kombinace Varaždinu na vlastní polovině, teď je to Duvňák, který byl u míče, pomalá rozehrávka, kapitán Punčec se do ní a zapojuje, vzal si míč na své kopačky, snaží se dlouhým nákupem najít vepředu Latkoviče, ale proti byli domácí, konkrétně Sláma, který znovu se snažil doběhnout míč, který ale bohužel pro Jablonecké mířil do autu, a tak to bude autové vhazování. Maglica bude autorem právě na konci 13. minuty, kdy je to 0-0, čeká na míč a líbí se mi reakce rozhodčího Floriana Laty z Albánie, který hned od prvních okamžiků, kdy si hráč vezme míč do ruky, odpočítává ty vteřiny k tomu, aby se hra nezdržovala a plynule pokračovala. Teď už ale zase pro změnu šance Jabloneckých. Javo tam byl držen za dres, bylo to vidět až z tribuny, ale hlavní rozhodčí, teď ho nemůžu pochválit, protože ten zákrok neviděl. Navíc Javo zůstává ležet na hrací ploše. Až teď je odpískán k nelibosti místních fanoušků faul Slámy. Tím mužem, který se ocitl na hrací ploše, byl Vuk, ale Javo ještě v tuto chvíli leží na hrací ploše, drží se za hlavu. No, je povoleno střídání. Javo si určitě moc dobře uvědomuje, že bude muset pak na minutu opustit hřiště a snad to nebude pro Jablonecké nějaká špatná zpráva, že by museli střídat, protože se hraje teprve 14. minuta. Javo je tedy v tuto chvíli v péči lékařů. No a snad tedy budou dobré zprávy ohledně toho, že bude moci do zápasu dál naskočit. Aktuálně začíná 15. minuta, Jablonec Varaždín 0-0.
1: Gambijský útočník teď taky dostává od jabloneckých týmových lékařů ošetření a vypadá to, že problém je někde v kotníku nebo možná na holeni. Javo si to tam teď vysvětluje s albánským rozhodčím Latou, protože faul na něj to rozhodně byl, potom sice Sláma samozřejmě taky fauloval, ale sudí Lata měl i podle mého názoru nejdřív odpískat ten faul právě na jabloneckého útočníka a pak by se vůbec nemusela řešit ta pozdější situace mezi Slámou a taky Vukem. No ale rozhodčí to viděl jinak a to znamená, že to budou fotbalisté Varaždínu, kteří v polovině 15. minuty za malou chvíli rozehrají po pravé straně přímý volný kop, jsou ale dost daleko u branky, naopak u středové čáry a tak raději míčem zamíří do obrané řady. Tady je Škadičič, který teď bude kombinovat s kolegou Lesiakem z obrany, zahraje si taky Punčec. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport z druhého předkola konferenční ligy a tady je Caniugu v pas za jabloneckou obranu, ale vyskočil tam nejvýše srbský kapitán Jablonce Tekijašky a to znamená, že Cedidla si teď může pohrát s míčem a raději hledá Pavloviče v obranných řadách. Pavlovič ale se rozhodl pro takový útočnější výpad, hledá na levé straně Slámu, ještě stihl tu přihrávku. Teď Zorvan snažil se prostrčit na Polidara, ale znovu se nedohodl střední záložník Jablonce se svými kolegy z útočné řady a tak budou teď v polovině 16. minuty rozehrávat od vlastní branky fotbalisté Varaždínu. Tohle je Duvňák, který už je u středového kruhu a bude teď kombinovat s Caniugou za stavu 0-0 ve chvíli, kdy tedy varaždinští fotbalisté hájí to vedení 3-2 z úvodního zápasu v chorvatském Varaždinu a Lamin Javo se konečně vrací na trávník právě teď.
2: Ale trvalo to hodně, hodně dlouho. Já si myslím, že to byly minimálně 2 minuty, ne 1 minuta. Nevím, jestli rozhodčí s Albánie mají jiné hodinky, než by bylo potřeba. Každopádně Javo už chtěl jít na hřiště a stejně tak se byl optat u čtvrtého rozhodčího, trenér Luboš Kozel. Naštěstí už se Lamin Javo může zapojit do hry a může se zapojit do útoku, který se teď snažil založit Zorvan. To se mu ale nepodařilo. Zorvan jen prodloužil míč do území, tak říkajíc nikoho. No a tam si pro balon seběhl na hranici pokud území brankář Silič. Rozehrávka v zadních řadách. Zatím se tedy v tuto chvíli hosté z Varaždinu nepouští do žádné velké akce, jak by řekl klasik. Znovu rozehrávka přes Siliče. Samozřejmě pospíchat musí hlavně domácí, protože, jak už bylo zmíněno, mají to jednogólové manko. Aktuálně musí ale uhlídat Latkoviče, který má namířeno směrem dopředu. Obraně se to podařilo Jablonce za potlesku tribun. No a také může rozehrát Sláma, po něm je to Okeke, znovu Sláma u míče, který je tam napadán Vukem, ale vypomohl si, ale pozor, chyba při rozehrávce, chtěl jsem říct, jestli vypomohl při té rozehrávce s brankářem Hanušem, ale nakonec tam byl Tavareš, nepříjemně dotíral, Jablonečtí si je s touto situací poradili a teď už zásluhou Džaba, který tedy se vrátil na hřiště, zdá se v plné formě, mohou pokračovat v útoku. 18. minuta 0-0.
1: Bylo zvláštní nedorozumění mezi kapitánem Tekijaškem a golmanem Hanušem, které ale nakonec vyřešili Jablonečtí a tak mohou útočit. Zorvan už je nedaleko velkého vápna varaždinského týmu, teď kombinuje s Okekem a taky s Čanturišvilim, ještě si Sedláček zahraje, po ose už míří stříc pokutovému území, ale nepodařil se tenhle výlet k velkému vápnu. Teď tam byl ale faulován Slama, po něm ještě vystřelí z velké dálky Nelson Okeke, který už dokázal v české lize, že góly zdá dálky dávat umí, třeba v dresu pražských Bohemians. Teď zakopnul golman Silič balon pryč ze hřiště, protože byl Sláma na trávníku, ale Sláma se mezi tím zvednul a tak jsem teď zvědavý, jestli bude Matěj Polidar házet míč zpátky chorvatskému týmu, ale vypadá to, že proběhne tahle fair play situace a je to tak v pořádku. Matěj Polidar taky teď dostává potlesk od jabloneckých tribun. Teď aktuálně se hraje 19. minuta. Její úvod Jablonec hraje se Varaždínem 0-0 úvodní utkání, ale v Chorvatsku nezvládl 2-3, takže dohání to jednogólové manko. Teď pozor na další útok Chorvatů. Ve prostřed hřiště je Duvňák, dává na pravou stranu, tam už je připravený Vuk, ten může nacentrovat nebo vystřelit. Ještě posílá míč na Maglicu, jeho pronikovka do pokutového území a tam nebezpečně Pavlovič chtěl odehrát míč a trefil naštěstí golmana Hanuše, který byl připravený, tak tohle byla šance chorvatského týmu číslo 2 v tomhle zápase. Teď ale pozor na Polidara, který chce po levé straně dopředu. Uprostřed hřiště hledá Sedláčka, ten už může vrátit balon Polidarovi a dal další nepřesnost na útočné polovině. Závěr 19. minuty, Jablonec Varaždín 0-0 ve druhém předkole konferenční ligy.
2: Autové vazování pro hosty, které už bylo blesku rychle provedeno. Kaniuka byl tím mužem, který se postaral o aut, pak už je to Maglica. No a ve středu hřiště operuje Vuk jeho nákopravačkou. Hledal tam Zavaréše na levé straně hřiště, teď se omlouvá, protože to by musel mít možná 5-6 metrů Tavareš, aby zpracoval tento míč, který na něj letěl. Z toho rezultuje tedy autové vhazování pro fotbalisty Jablonce. Čanturišvili si naběhl do středu a hřiště pro přihrávku, po něm už je to Okeke. No a ten teď zahnal své spoluhráče, konkrétně to byl Pavlovič, který musel přeci jen trošičku spěchat za balónem, ale v tuto chvíli Chorvaté nenapadají tu rozehrávku a tak Čanturišvili může postupovat směrem dopředu, ne Čanturišvili, ale Tekijašky, po něm je to Zorvan, kombinace na pravé straně hřiště, teď to byl znovu Tekijašky, centr, který letí do bok do území, ale s tím si chorvatská obrana poradila, no a Varaždín naopak může sám mířit směrem dopředu. 21. minuta, stále 0-0.
1: A Tavares byl teď podle sudího, albánského sudího Laty, faulován na vlastní polovině hřiště. Po levé straně se tam dokázal tedy zorientovat lépe než jablonecký obránce Cedidla a byl faulovaný Martinem Cedidlou a to znamená, že budou teď Chorvaté rozehrávat z vlastní levé strany. Konkrétně se o to postará Škaričič, který teď bude, vypadá to, hledat své spoluhráče spíše v útoku. Tady je Vuk, který si naskočil na ten míč a našel si ho a nikdo z jabloneckých fotbalistů mu v tom nebránil, tak tohle bylo docela vlažné od Severočechů, ale ti se hned dokázali dostat k míči a tady je Zorvan, který je ve středovém kruhu, dává Čanturišvili mu, ten si seběhl právě do středu hřiště tak, aby pomohl Filipu Zorvanovi, jeho zpětná přihrávka na Sedláčka. Jablonečtí fotbalisté už jsou na polovině soupeře a mohou tak kombinovat po levé straně společně Sláma a taky uprostřed hřiště Čanturišvili, který si znovu udělal výlet z pravé na levou stranu trávníku. Teď je Tekijašky, má míč, srbský kapitán Jablonce hledá Nilsna Okekeho, ten už může středem hřiště postupovat dopředu. Tady je Polidar na levé straně znovu Čanturišvili, Gruzínec ale nedostal přes obránce Maglicu a tohle podle sudího Laty znovu nebyl zákrok, který by byl proti pravidlům a tak mohou dopředu Chorvaté. Po pravé straně to dělá Vuk, ale raději ještě uklidňuje hru právě na Maglicu. Teď je v polovině 22. minuty, kdy Jablonec hraje s Varaždínem 0-0, ale první zápas zvládli lépe Chorvaté 3-2. No a tady je další faul uprostřed hřiště a znovu je to podle sudího proti jabloneckým fotbalistům. Na trávníku leží jeden z těch chorvatských a hodně se to nelíbí srbskému kapitánovi Tekijaškimu, který tam přišel trochu seřvat, když to řekneme lidově, sudího Latu, který si tam teď s ním tuhle situaci vyříkává, trošku ho uklidňuje a možná mu říká ještě jednou a tohle bude žlutá karta.
2: Je to možné, Tekijašky tam opravdu vystartoval stejně jako jeho spoluhráči, ale rozhodčí jasně dal najevo, kdo je pánem na hřišti a že vlastně nebude žádné diskuze ohledně pravidel a ohledně toho, co odpíská, s nikým tedy vůbec debatovat. Tekijašky už to v tuto chvíli ví z pozice kapitána, no a může sledovat rozehrávku Varaždinu přes kapitána Punčece, no a také přes golmana Siliče, který se znovu zapojuje do hry, za zády má sektor fanoušků Varaždinu, ale jak jsme zmínili, možná tak pouze 50 fanoušků dorazila z hostující strany na tento zápas. No a chorvačtí fanoušci teď budou trnout, protože dopředu míří zase Jablonec, Okeke, po něm to byl Čantorišvili, taky Jašky u míče, už postupuje na polovinu soupeře a poté už je to znovu rozehrávka. Zatím, tak říkají z doplných, Okeke se snaží překvapit, snažil se najít nabíhajícího Java, jenže Javo nebyl v pohybu a tak to měl hodně složité s tím, aby převzal ten míč, a nakonec se také nestalo. Další příležitost pro brankáře Siliče, aby rozehrál. Znovu je tam Punčec, kapitán chorvatského výběru, který se zapojuje do té rozehrávky. Snaží se jí napadat Polidar, ale zatím neúspěšně. V obrané činnosti si Sláma musel poradit s centrem, který se snášel téměř přímo na jeho hlavu. 24. minuta, stále Jablonec Varaždí 0-0.
1: Jablonečtí fotbalisté sice jsou víc na balónu, ale větší příležitosti ke skórování, zdá se, měli chorvatští fotbalisté ze severochorvatského Varaždinu. Teď je to Canjuga na pravé straně hřiště, ale dobře zapracoval dozoru Sedláček a po něm si zahraje taky Sláma. Po levé straně podle sudího Laty tam byl Sedláček ještě dohrán u lajny a to znamená, že si albánský rozhodčí teď ještě zjedná pořádek i společně s Canjugou, který se provinil proti pravidlům teď na konci 24. minuty. Ještě se vrátím k té své myšlence. Jablonec jakoby nedokázal vymyslet tu finální přihrávku. Fotbalisté severočeského klubu se často dostávají blízko velkého vápna ke golmanu Siličovi, ale zatím ne a ne dostat se do velké šance. Za to na té druhé byl ve velké šanci Mamič, to teď říkám v 25. minutě a ve chvíli, kdy albánský sudí Lata posílá hráče se napít, přichází tedy ta hydration break, které známe z nedávného mistrovství světa, ale myslím si, že tady na severu Čech v Jablonci určitě nebude tak dlouhá, jako byla právě na světovém šampionátu v severní.
0: Přesto tu pauzičku využijeme a z pražského studia si řekneme jednu zajímavou a důležitou zprávu. Členské státy Evropské fotbalové unie se dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud Mezinárodní fotbalová federace, tedy FIFA, prodá práva na vrcholné světové turnaje soukromým investorům. UEFA to uvedla v prohlášení na oficiálním webu a je výsledkem dohody všech 55 národních svazů, včetně fotbalové asociace České republiky. Evropské reprezentace se nebudou účastnit žádných soutěží FIFA, dokud Mezinárodní federace nezaručí, že úvahy o prodeji práv soukromým investorům navždy vyloučí. UEFA tak rozhodla na dnešním mimořádném zasedání. Předseda České fotbalové asociace David Runda ve středu v rozhovoru pro televizi Sky News návrh FIFA podpořil. Naopak ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže, od začátku zaujala podobné stanovisko, jaké je teď výsledkem tedy toho mimořádného zasedání Evropské fotbalové unie. No a pojďme v 18 hodin 26 minut zpátky do Jablonce, kde probíhá odveta druhého předkola konferenční ligy mezi domácím týmem a chorvatským Varaždínem. Přenos, který nepřerušovaný, můžete poslouchat na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas. Komentují i teď na Radiožurnálu Sport Tadeáš Skalický a Pavel Petr.
2: Končí pomalu 26. minuta, stav zůstává 0-0, pauza na občerstvení už skončila a tak mohou směrem dopředu zamířit zase fotbalisté Jablonce, kteří ale zatím nenašli recept na překonání té důsledné obrany soupeře. Teď ale tam Sláma nasadil housličky proti hráči, byl to Vuk, který k ním přišel. Už se zdálo, že teď budou Jablonci zahrávat roh, nakonec ještě centr, který přeletěl celé pokutové území, ale nakonec už ukazuje sudí na lajně, že už míč přešel brankovou čáru a tak to bude odkop od branky, kterou v případě hostujícího celku hájí Silič. Ten zatím nepospíchá s tou rozehrávkou, už ale dostává upozornění od rozhodčího a tak v zápětí velmi rychle rozehrál na levou stranu hřiště, odkud pokračuje rozehrávka přes Lesiaka. dobré napadání a teď další z faulu při strčení jednoho z jabloneckých hráčů, když se tak rozhlednu, tak to byl Zorvan, který se poroučil k zemi. A je z toho přímý kop pro domácí tým, ale je to ještě možná z 30 metrů navíc ze strany, takže spíš to bude na nějaký centr, kterým by mohli fotbalisté Jablonce zahrozit. Ve 28. minutě zatím hrají s Varaždinem nerozhodně 0-0 a připomenu, že proto, aby se dostali do dalšího kola, potřebují zvítězit o dvě branky, to znamená alespoň do konce základní hrací doby vymazat to jednogólové manko a pak třeba prodloužení přidat další gól, ale samozřejmě úplně nejlepší by bylo, kdyby jablonečtí nějaký ten gól, aniž by inkasovali, vstřelili v základní hrací době. Rozhodčí Lata si srovná zeď ještě, srovnává si tam postavení hráčů od míče, no a Zorvan bude tím mužem, který nače chrá ten míč, má to na pravačku, jak se k tomu míči staví, ještě signalizuje svým spoluhráčům, nakonec přihrávka po zemi na Sedláčka, který ho centroval, ale hostující obrana si zase poradila a taky na konci 28. minuty platí 0-0.
1: A faulovaný teď byl, vypadá to srbský kapitán Jablonce Nemanja Tekijašky, i přesto, že albánský sudí Lata netahá žádný kartonek, nedej bože červený, ale ani ten žlutý proti Caniogovi, tak budou mít jablonečtí fotbalisté teď na začátku 29. minuty další příležitost ke skórování. Ta před malou chvílí byla asi největší, kdy Sedláček se snažil najít ve malém vápně některého ze svých spoluhráčů, ale reflexivně tam vytáhl zákrok golman Silič a nohou dokázal vykopnout míč z toho nebezpečného prostoru. Teď ale pozor z pravé strany, kde právě si chystají balon hráči Jablonce. Jsou nedaleko velkého pokutového území, nějaký metr dva. Skutečně blízko byl ten zákrok na srbského kapitána Jablonce Tekijaškyho a u míče jsou Sláma a společně s ním taky právě Filip Zorvan, kteří budou teď moci nacentrovat do pokutového území, přestože ještě teď Nikola Šafarič, trenér Varaždinu, udáváš nějaké pokyny. Tady je Slámův pás a gól. Jablonec vede 1-0. Tohle byla branka a vypadá to, že se prosadil Pavlovič, který teď slaví společně se svými spoluhráči. Byl tam odraz od břevna a ten míč se potom dostal právě k zakončujícímu Pavlovičovi. Balon zaplachtil do brány. To musela být opravdu velmi rychlá reakce od stopera Jablonce, který dává na 1-0 teď ve 30. minutě a Severočiši tak srovnávají ten stav dvojzápasu na 3-3.
2: No, mě by zajímalo, jestli dokonce to nebyla vlastní branka, ale to nám ukáže samozřejmě až čas, že bych řekl, že přímo autor toho přímého kopu se prosadil, ale potvrdí nám to samozřejmě až místní hlasatel a pak samozřejmě se budeme dál pídit. Potom každopádně zatím máme tady označeného střelce Sedláčka, nebo nakonec to byl Cedidla. Uvidíme, necháme se překvapit a vy o tom samozřejmě uslyšíte. Počkáme si na ohlášení a tedy hlasatelé tady na jabloneckém stadionu. Podstatné je to, že domácí jdou do vedení 1-0 a vymazali tedy to manko. Tak nakonec Jiří Sláma určený jako autor branky a to znamená, že by to byl hráč, který zahrával ten přímý kop, ano, ze strany a míč skončil tedy pod břevnem. Sláma tedy 1-0 pro Jablonec a Sláma právě v tuto chvíli je oslavován také místními fanoušky. Čas pokračuje, 31. minuta, je to 1-0 pro Jablonec a na jablonecké střelnici se pochopitelně vylepšila a to pořádně nálada.
1: A my teď budeme samozřejmě i informovat posluchače Radiožurnálu Odsud ze severu Čech. Jablonec vede, před malou chvílí se prosadil Sláma, respektive to byl vlastní gol Varaždinu, trefil se totiž Punčec do vlastní branky a jablonečtí tedy v celkovém skóre hrají teď aktuálně s Varaždinem 3-3. Hraje se závěr 31. minuty ze severu Čech, Tadáš Skalický, Radiožurnál. A my se vracíme na Radiožurnál Sport do přímého přenosu odsud ze jablonecké střelnice, protože Tavares je teď připravený nacentrovat do pokutového území Jablonce, tady ale bude golman Hanuš, dokázal si rychle seběhnout pro tenhle míč. Teď tady vidím v zápise utkání další změnu, vlastní gol Punčec, tak už nevím, kde je ta pravda, kdo tady dal tu první branku v tomhle zápase. Každopádně teď musel Silič ven z branky, musel rychle vyběhnout a rychle se taky teď vrací mezi tři tyče, protože dlouhý pas teď mířil právě právě vstříc brance chorvatského celku, ale ten balon dokázal Silić odehrát z nebezpečného prostoru a bude to teď Matěj Polidor, který za malou chvíli, vypadá to, bude zahrávat dlouhé autové vhazování, to je specialita v posledních letech v nejen českém, ale světovém fotbale a další standardní situace. Před malou chvíli se jablonští prosadili, tady je Java, může střílet, ale jeho rána byla zblokovaná. Co Polidor? Jeho dorážka trefila prvního bránícího hráče, byl to kaperďan Tavares, který se vrátil do obrany, ale jablonští teď znovu zahrozili a docela vybudili své fanoušky. Teď na konci 32. minuty ve chvíli, kdy už vedou nad chorvatským Varaždínem 1-0 a teď je bude z levé strany znovu vhazovat právě Matěj Polidor, zahraje si taky se Slámou, Sláma mu vrací míč, Polidor bude moci centrovat levačkou, měl to trochu na dlouhou nohu a tak se mu úplně ten pas nepovedl. Chorvatští fotbalisté tedy budou moci dopředu zastavu Jablonec Varaždín 1-0.
2: A Jablonec si teď zasloužil další potles na otevřené scéně, přitom napadání je blesku rychlé rozehrávky, aktuálně to bude ale kop od branky. No a pokud jsme řešili střelce té branky, ono je úplně jedno ve své podstatě, jestli to byl vlastní gól, nebo jestli se prosadil Sláma, nebo třeba Cedidla. Hlavní je, že Jablonci se v poměrně relativně slušném čase podařilo dostat do vedení a vymazat tedy to manko, které si jablonští fotbalisté z chorvatského Varaždínu přivezli. Končí 33. minuta, Jablonec tedy vede nad Varaždínem 1-0. Další úspěšný zákrok teď v podání Java, bude z toho autové vhazování, které provádí hosté, konkrétně to Maglica, který má na starosti autové vhazování na pravé straně hřiště. Poté ale špatná rozehrávka chorvatského týmu a bude z toho aut pro změnu pro domácího Polidora. Jinak je, pokud byla řeč o těch dlouhých autech, není na hřišti Novák, který se o ně vždy velice zdárně pokouší. Centr do boku území Varaždinu, kde si zpracoval míč a nakonec ho vyvezl ještě mimo to pokutové území a to byl Džabo. Okeke, jeho nákop. No a tentokrát je to příležitost pro brankáře Siliče, aby ukryl míč ve své náruči. 34. minuta, Jablonec Varaždin 1-0.
1: A Silić teď bude rozehrávat od své branky. Připomeňme, že v součtu obou zápasů je to tedy teď 3-3, tedy nerozhodně a za tohoto stavu by se šlo do prodloužení. Ale to nepředbíhejme, protože se hraje teprve úvodní poločas tohohle utkání druhého předkola konferenční ligy. Fotbalisté Varaždinu teď kombinují po levé straně své vlastní obrany. Punčec, to je kapitán chorvatského týmu, kombinuje se svým kolegou z obrany Lesjakem. Na levé straně si zahraje taky Škaričič, který hledá své spoluhráče vepředu, ale vypadá to, že se trošku vyčítavě dívá právě do útočných řad s otázným pohledem a s tím, komu že má přihrát ze svých spoluhráčů. Na pravé straně je teď připravený Maglica, sklepnul na Punčece, po Punčecovi si zahraje ve prostřed hřiště Vuk, který dokázal obehrát dva jablonecké protihráče a tak může dopředu Maglica, už míří pokutovému území soupeře, tady je Tavares, ale nedokázal si sklepnout míč, nedokázal zpracovat tenhle střílený centr, no a to znamená jablonecké autové vhazování z pravé strany hřiště z vlastní poloviny, když právě běží 35. minuta a Jablonec už nějakých 6 minut vede nad Varaždínem ve druhém předkole konferenční ligy 1-0. V součtu obou zápasů je to tedy 3-3 a bude to teď Tavares z levé strany, který hledá Caniugu. Caniuga se snaží obehrát Tekijaškyho, ten ale spadl na trávník, další faul mezi touto dvojicí Caniuga a Tekijašky a znovu to vyznělo lépe pro kapitána Jablonce a to znamená, že se bude rozehrávat od prakticky od branky golmana Hanuše, protože míč je nedaleko pokutového území jabloneckého zkušeného golmana, který už se staví míč tak, aby mohl rozehrát teď v polovině 36. minuty Jablonec Varaždín 1-0.
2: Caniuga se před pár okamžiky hodně divil tomu rozhodnutí rozhodčího, takový teatrální výraz tam měl, možná by si zasloužil i žlutou kartu, ale to ponechme na rozhodčím. Rozhodčí Alata z Albánie řídí a tento zápas a zatím nemusel řešit nějaký závažný moment. Co musel řešit, to bylo odpískání tedy zatím té jediné branky, kterou dali jablonečtí, vedou 1-0, rozehrávka Cedidly a také Zorvana, který byl hostem včerejší tiskové konference a mluvil i o tom, že nálada v kabině je opravdu výtečná a že jablonecké fotbalisty hodně pozbudila ta výhra ligová nad Olomoucí 2-1 a hlavně ten způsob, jakým k ní jablonečtí došli, protože po poločase prohrávali, ale nakonec dvěma góly výsledek otočili. Zatím nemůžeme říct, že otočili odvetu, druhého předkola, protože je to 3-3, tady v součtu s tím prvním zápasem, co je ale podstatné, ve 30. minutě šel Jablonec do vedení a to drží a navíc ještě útočí centr, který letí do boudou zemi, je tam Sedidla, jeho hlavička míří, tak říkají, do černého Džavo, ale neměl dostatek prostoru a teď tam možná si to vyčítají se Zorvanem, že mu měl nechat přednost, každopádně gól z tohoto nebyl. 37. minuta, stále 1-0 pro Jablonec.
1: A bude to Škaričič z levé strany, který rozehrává na Tavareše, rychlá rozehrávka z pohledu chorvatského Varaždínu, ale končí u Duvňaka, který se rozhodl vrátit míč se svým kolegům z obrany a to znamená, že teď bude hrát taky Punčec, po pravé straně si vybírá kapitán Varaždínu Maglicu, který už míří na polovinu soupeře, na polovinu domácího Jablonce, abych byl úplně přesný. Caniuga teď má míč u své levé kopačky, to je autor dvou asistencí z toho úvodního zápasu v Chorvatsku. Kapverdian Tavares je na levé straně a už bude moci nacentrovat balon do kotového území. Kličkou se dostal přes dva hráče, ještě přišla střela Mamiče, který už jednou zahrozil před golmanem Hanušem, ale byla zblokovaná. A tak se bude chorvatský útočník snažit tímhle pasem na pravou stranu diagonála, ze které teď může po pravé straně těžit Maglica v polovině 38. minuty za stavu Jablonec, Varaždín 1-0. Maglicův pas teď ale míří do obrany, kde je připravený Lesiak. Na levé straně si zahraje taky Škaričič a společně s ním Tavares, který vrací balon Škaričičovi a tak se znovu hraje na polovině chorvatského Varaždínu, ale na kopačkách mají balon právě fotbalisté tohohle třetího týmu uplynulé sezóny chorvatské ligy, která mimochodem začne na jihu Evropy ten další víkend, to znamená, že chorvatští fotbalisté neměli tu přípravu v podobě víkendového ligového utkání na rozdíl od Jablonce, jak jsme zmiňovali před malou chvílí. Džavo ale získal míč na polovině soupeře, Čanturešvili dostal míč na Zorvana, ten už je u pokutového území, dává si míč na levačku, ještě dává Polidarovi, jeho centr míří do pokutového území, tady je hlavička Sedláčka, ne úplně klasický hlavičkový střelec, Sedláček je jeden z nejnižších fotbalistů na trávníku, ale dokázal se postavit docela pěkně čelem téhle hlavičce doslova, ale ta přiletěla branku golmana Siliče.
2: Ano, je to tak, domácí se sice dožadovali rohového kopu, ale brankář Silice nedotkl toho míče, který mířil na jeho břevno. Rozehrávka přes Maglicu a hlavně teď v tuto chvíli přes kapitána Punčece, poté už se zapojil do hry také Caniuga a znovu je to brankář Silič, který zatím tady jednou inkasoval, míč si dlouho nenechal na svých kopačkách a hned ho rozehrál na levou stranu hřiště, kde byl Lesiak. Po Lesiakovi to byl Tavares, který si seběhl na vlastní polovinu hřiště vypomoci s tou rozehrávkou týmu Varaždinu, jenže nepřesnost nabídla na pár okamžiků držení míče pro jablonecké fotbalisty, no ale nakonec je z toho útočný faul, domácím se to moc nelíbí, konkrétně Sedláčkovi, ještě tam máchl rukou, naštěstí možná rozhodčí neviděl toto jeho gesto, jinak by třeba tasil žlutou kartu. Každopádně bude se hrát, bude se pokračovat, 40. minuta, domácí vedou 1-0, musí se ale bránit průniku po levé straně hřiště, tak ne, tak nakonec si to s tou útočnou aktivitou a rychlým breakem hosté rozmysleli, no a přes Punčece rozehrávají. Džavo se ani nebude snažit asi napadat tu rozehrávku v klidu, vyčkat, co se bude dít, po něm je to Lesiak, tedy obránce hostujícího týmu, když se mezi tím dostal na polovinu soupeře. Teď se zdálo, že tam byl faul na jabloneckého hráče, ale pokračuje se, ale protože tam zůstali leže dva hráči, zřejmě tam došlo ke střetu hlavama, tak rozhodčí volá v tuto chvíli ošetřující tábory obou celků. Ještě se tam teď dohaduje s rozhodčím domácí Čanturišvili, který až příliš rychle na můj vkus stál, tedy po tom, co bylo odpískáno a byl důvod k přerušení hry. To přerušení samozřejmě oba týmy využívají také k tomu, aby se občerstili. Připomenu na začátku utkání 32 stupňů ve stínu na hrací ploše, pochopitelně. Když pálí to sluníčko, tak to muselo být daleko horší. Končí 41. minuta, Jablonec tedy vede 1-0. Ještě ten jeden gól do konce první půle, do sítě Varaždínu by se určitě hodil, ale v tuto chvíli se tady nehraje, dochází tam k ošetřování, ale vypadá to, že oba borci, kteří tam utrpěli šrámy, tak jsou v pořádku a budou se za pár okamžiků moci zapojit do hry. Zřejmě ale bude také u nich platit to, že budou muset minutu počkat, než se vrátí na hrací plochu. Je to tak, zatím nikdo z nich nepřichází na plochu, aby vypomohl svým spoluhráčům. A to říká v minutě 42, kdy Jablonec stále vede nad Varaždinem 1-0.
1: Dalším fotbalistou, který tam byl, tak trochu na tajňačku ošetřovaný byl Martin Sedidla, který si taky lehl na chvilku na trávník a potřeboval tam trochu zamrazit jednu nohu od lékařů jabloneckého týmu, ale už se znovu hraje. Čanturešvili a společně s ním taky Tavareš zatím stojí za čárou, takže se hraje 9-9, pokud tedy nepočítáme golmany, ale fotbalisté Varaždínu jsou u míče na pravé straně hřiště. Vuk už je na polovině soupeře, dokázal vykličkovat Polidara, který ho pak fauloval podle sudího Laty. Se dostal na trávník Vuk po nedovoleném zákroku od Polidara a to znamená, že v úvodu 43. minuty teď budou rozehrávat chorvatští fotbalisté balon na polovině soupeře, teď když se hraje mezi Jabloncem a Varaždínem 1-0 a v součtu obou zápasů tedy 3-3 ve druhém předkole konferenční ligy. Škaričič na levé straně teď kombinuje s Punčecem, ten je ve středovém kruhu, posílá balon na Canyugu na pravé straně hřiště už na polovině jablonecké, ten si sklepá ještě společně s Mamičem. Mamič tam nabíhá Maglicovi po pravé straně, ale Maglica si ještě vybírá přihrávkou Canyugu. Po Canyugovi si zahraje taky Lesiak a je tady další postupná rozehrávka od fotbalistů Varaždinského celku a znovu čekají dost dlouho. Nejenom Čanturišvili a taky Tavareš na to, než budou moci znovu vběhnout do hry. To už se ale před malou chvílí stalo a to znamená, že teď na začátku 44. minuty se hraje v plném počtu. Pozor na Maglicu z pravé strany, už bude moci nacentrovat před golmana Hanuše. Tam letělo několik hráčů a taky míč, ale Čanturišvili se dokázal dostat k tomu balónu a taky ho odehrát z pokutového území a z levé strany. To bude teď Škaričič, který za malou chvíli rozehraje autové vhazování za stavu Jablonec Varaždín 1-0, 44. minuta. Pozor ale na Tavareše, který získal ten odražený míč u pokutového území severočeského domácího týmu. Javo teď bojuje o balón na vlastní polovině, respektive ve středovém kruhu. Přišel o něj, ale podle sudího nedovoleně, byl tam ale držen gambijský útočník. Zvláštní situace. Polovina 44. minuty, vražděnští fotbalisté rozehrávají od vlastní poloviny, od vlastní branky a prohrávají tady na jablonecké střelnici 0-1.
2: Postupný útok chorvatského týmu teď po levé straně hřiště, ale domácí byli proti a tak se mohou dostat do otevřené obrany, konkrétně to Zorvan, nabíhá si tam také Sedláček, který vypomáhá a také Sláma, který centroval při tom prvním golu, teď také odcentroval, je to gol, není to gol! Javo odcentroval, ale to zrušení bylo zbytečné, protože rozhodčí odmával offside. Takže i kdyby Javo se prosadil v tuto chvíli hlavou, mimochodem byl tam nejvyšší v tom pokutovém území, tak by se radost vlastně nekonala v podání jabloneckých fotbalistů, protože byl odmávaný a nakonec i v tuto chvíli odpískaný offside. Za pár okamžiků se dozvíme, kolikže se bude nastavovat ten první poločas. No, nějaká minutka to určitě bude, byla tam pauza na občerstvení, nějaké ošetřování, můj typ 3 minutky, ale samozřejmě hlavní slovo v tomto budou mít rozhodčí z Albánie, kteří vedou tento duel. Soubojové středu hřiště vyžené lépe pro fotbalisty Jablonce, konkrétně to byl Okeke, poté už Polidar, ale ten se k míči na útočné polovině nedostal. Okeke má další pokus, tentokrát vyzývá Zorvana, který se přesunul na levou stranu, proti byl ale Maglica, no tak je to pravda, nakonec 3 minuty, o kterých jsem hovořil, budou nastavené, právě nastavený čas a v tuto chvíli začíná. 3 minutky k dobru mají aktéři zápasu a proto, aby v prvním poločase ještě se pokusili změnit to skóre. Varaždin rozehrává po levé straně hřiště dlouhý nákop na Tavareše, před ním to byl ale Cedidla, který zasáhl a tak je tady příležitost také pro Java, poté už je to Sedláček, který má míč na svých kopačkách, přenechává na Zorvana, ten se rozhlíží, nechce samozřejmě nic uspěchat a nechce hlavně při té rozehrávce udělat nějakou chybu, která by nahrála soupeři. Nakonec to byla přihrávka najisto, poté už je to Čanturišvili, který rozehrává také tekiašky v zadních řadách jabloneckého týmu. Pomalu jistě končí první ze 3 nastavených minut a zatím tady platí Jablonec Varaždín 1-0.
1: Po levé straně se snaží prodrat do útoku Zorvan, ještě tam dostal trochu do šprajcu Slámu a ten se tak musel vracet s míčem a přihrál ke golmanu Hanušovi, mezitím se ale pískalo, protože Sláma byl faulovaný na úvod druhé nastavené minuty. minuty z těch celkových tří nad rámec úvodních 45 minut. Je to tak, že dál platí stav mezi Jabloncem a Vraždinem 1-0 a celkové skóre 3-3 z dvojzápasu. Dlouhý pas po levé straně nachází teď Čanturešvili. Gruzínský záložník už je na hraně pokutového území, ještě dává Polidarovi, ten už může nacentrovat před golmana Siliče a tam byl Javo, který se snažil natáhnout a doklepnout ve skluzu míč za záda golmana Siliče, ale nedostal se k zakončení. Byl tam dobře odbráněný kapitánem Punčecem a to znamená rozehrávku vraždinského celku po levé straně hřiště. Je tam připravený Lesiak a taky Punčec teď v polovině druhé minuty. Maglica teď kombinuje s Punčecem a to ve chvíli, kdy už se hraje nastavení první půle. Jablonec vede nad Varaždínem 1-0 ve druhém předkole konferenční ligy. Úvodní utkání vyhráli fotbalisté z Chorvatska 3-2 a také teď aktuálně ten dvojzápas srovnaný 3-3. Abychom byli přesní, ve 29. minutě se prosadili jablonečtí po centrovaném míči do pokutového území. Po přímém volném kopu dokázal dostat balon za záda golmana Siliče Sláma, který byl autorem toho přímáku, ale dost možná tam byl ještě odraz od některého z fotbalistů z Varaždínu, protože vlastní gól má připsaný na svém vrubu kapitán Punčec. Teď se aktuálně hraje už polovina třetí z těch celkových tří nastavených minut nad rámec toho úvodního poločasu a Jablonec tedy dál vede nad Varaždínem 1-0. Dlouhý pas po levé straně teď míří na Java. Útočník z Gambie se s ním poradil a tak může hrát Zorvan. Ještě může přihrát Polidarovi, který tam bude moci najít znovu na Java, ale Polidar byl podle sudího v offsideovém postavení ve chvíli, kdy už za nějakých 10 sekund doběhne to nastavení nad rámec první půle a Jablonec vypadá to, že zvítězí 1-0 v tom prvním poločase. Jak to bude vypadat v tom druhém, to se dozvíte z přímého přenosu na Radio Žurnálu Sport. Budeme pokračovat za nějakých 15 minut. Ze severu Čech Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: 18 hodin 49 minut, to znamená, že nějakých 11 minut zbývá do začátku druhého dnešního fotbalového zápasu, druhé předkolo Evropské ligy. Odveta mezi Hradcem Králové a Tromsø začne za výhodnějšího stavu, tedy pro hradecké fotbalisty. Samozřejmě ta samotná odveta začne za stavu 0-0, ale hradečtí mají jednogólový náskok z prvního duelu. Ten druhý bude komentovat Tomáš Borovec, se kterým jsme ve spojení ovšem už teď, takže zdravím do Hradce Králové.
4: Hezký podvečer z malšovické arény.
0: Hradec Králové má za sebou už dva zápasy, oba vítězné, jak ten na severu Evropy za polárním kruhem, tak o víkendu první kolo domácí soutěže, prestižní zápas s Pardubicemi, takže hradecká nálada asi nemůže být jiná než dobrá před zápasem.
4: No, jak říkáš, je to takový ten motivátor do kabiny, protože Východočechům se vydařil vstup do nové sezony. Potom vítězství na severu Evropy za polárním kruhem, přišla domácí výhra v derby nad Pardubicemi a i když na rozdíl od Norů tedy mají víkendový zápas v Kopačkách hradečtí fotbalisté, tak právě proto, že bylo vítězné, tak rozhodně ta unava šla rychle stranou a sami mluví o tom, že jsou na začátku sezony, takže nějaký ten anglický týden vydrží, to v Norsku je tomu jinak, tam začala liga mnohem dřív, takže tam mají za sebou zhruba 15 kol, no a tak Tromsø mělo volno, předehrálo si utkání a mohlo se tedy soustředit pouze na dnešní odvetu.
0: Nabízalo by se, že když se daří Hradci na začátku sezony, tak není třeba nějak míchat se sestavou, ale třeba oproti té ligové, jsou tam nějaké změny, rozkládá tu zátěž hradecký trenér?
4: Správný odhad A platí. Nerozkládá, pouze dělá nutné výměny a ta nutnost přišla ve chvíli, kdy se během východočeského derby zranil trenérovi Davidu Horejšovi Tomáš Wiesner, takže ve středové řadě bude místo něj Kučera. Jinak ta sestava je stejná právě s tou nedělní. Za hrotovým útočníkem Mihálikem tak bude vedle Slončíka Van Buren, úspěšný gólový střelec z toho prvního pohárového utkání, kdy střídal v průběhu zápasu, dnes tedy hned je v té startující jedenáctce. No a na straně Norska bych byl tedy kompletní, nebo norského týmu, tak tam kouč Jürgen Vik udělal drobnou změnu, a to v útočné dvojici, kde nebude s Larsenem Nyhammer, ale do akce půjde hned od začátku Jelcin Kamez Kapverďan, který je koncovým hráčem, a možná by mu také mohli vyhovovat ty současné podmínky, protože v Hradci Králové je aktuálně 34 stupňů, pořádné vedro, takže to bude velký rozdíl oproti tomu prvnímu utkání, kdy bylo před týdnem na severu Norska kolem 10 stupňů.
0: To je samozřejmě veliký skok. Co fanoušci, už jsou slyšet za tebou, když se tam, předpokládám, už vyhlašují sestavy, tak ten víkendový zápas, okozy byly zaplněné na derby s Pardubicemi, bude plno i dnes?
4: Na derby chyběla zhruba tisícovka a já jsem se díval v průběhu dne, jak to vypadá se vstupenkami, zbývala zhruba stovka. Ale to si myslím, že bude ta stovka, která se týká

0: vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. No. To je hrozný to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou, pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu no ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: slabé. Kdo to byl? Jména?
5: Neříkám. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky Radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Talentovaná česká cyklistka Barbora Bukovská se stala juniorskou mistryní Evropy v shorttracku na horských kolech. Na úvod šampionátu ve švýcarském Monte Ceneri 17-letá závodnice vylepšila v této disciplíně loňské stříbro. No a český tenista Jakub Menčík bojuje ve třetím setu o postup do čtvrtfinále tenisového tedy turnaje samozřejmě ve Washingtonu. S Američanem Nakashimou ztratil první set v tiebreaku, ten druhý vyhrál 6-3 a ve třetím je zatím aktuálně stav 2-2. No a teď zpátky k fotbalu. Jablonec vede 1-0 nad Varaždínem v odvetě druhého předkola konferenční ligy po první půli. Znamená to, že stav dvojutkání je srovnaný, ale za malou chvíli už začne, ten druhý poločas tedy v Jablonci zhruba za nějakých 5 minut začíná, ale za malou chvíli už začne zápas v odvetě druhého předkola Evropské ligy mezi Hradcem Králové a Tromsø, takže jdeme za Tomášem Borovcem.
1: Hezký podvečer z malšovické Finep Arény. Hráči obou týmů už jsou na zeleném pažitu. Fanoušci jsou poskládáni, dá se říci, téměř do posledního místečka v malšovické Finep Aréně. A připravena už je také trojice arbitrů, která byla delegována z Černé Hory v čele s hlavním sudím Nikolou Dabanovičem. Ten už se dívá na brankáře obou týmů, domácího Adama Zadražila a hostujícího Jakuba Hogu. Už také pohled na hodinky a v tuto chvíli tedy začíná odveta druhého předkola Evropské ligy mezi Hradcem Králové a norským Tromsø. Úvodní útok bude patřit hostujícího týmu, ale hned s úvodním hvizdem se také dali do práce fanoušci domácího týmu, především kotel, který dá se očekávat, bude pouzbuzovat od začátku až do konce. No a fanoušci Hradce Králové věří, že po 31 letech, kdy se tady hraje tedy Evropský pohár, i když je to v tuto chvíli pouze předkolo, tak zažijí oslavy a postup do toho předkola třetího. Co se týče sestavy, tak domácí trenér David Horejš neudělal téměř žádnou změnu oproti tomu víkendovému utkání v derby s Pardubicemi. Pouze musel sáhnout pro výměnu Tomáše Wiesnera, který se zranil. Místo něj je tedy ve středové řadě Kučera. Jmenovitě v brance tedy Zadražil, stoperská trojice Čech, Čihák, Uhrinčať, záložní řada Horák, Dancák, Dareda, Kučera, před nimi dvojice Slončík, Van Biren a hrotový útočník Mihály. Kouč Tromsø, trenér Jürgen Vik, udělal také drobné změny v té obrané řadě. Dnes nenastoupí Kornik, ale místo něj je tam Invar a v té útočné dvojici dnes bude od začátku operovat Kapverďan Jelcin Kames. Takže to jsou dvě změny oproti tomu prvnímu utkání na severu Evropy ze strany hostujícího týmu. Opět tedy bude na hřišti patřit velký prostor asi největší hvězdě hostujícího týmu Jerte Dálovi, který dnes tedy podle zápisu nebude nastupovat z levé strany té středové řady, ale měl by hrát zprava. Tak uvidíme, zdali tomu tak bude. Teď na míči domácí fotbalisté. Van Biren u pravé strany na polovině soupeře vybojoval míč a výborně rozehrál, přenesl hru na levou stranu, kde je úplně osamocený František Čech, ale ten předává na středový kruh Čihákovi. S hlavou nahoře se dívá stoper Hradce Králové a také rozehrává nakrátko Kučera. Ten už volí takový vyšší nákop směrem před pokutové území na kapitána Daridu. Ten trochu se štěstím se dostal k míči, posouval ho za obranu Mihálik, ale měl to o kousek dál, než by potřeboval nějaký metr dva, a tak balon doskákal do rukavic gólmana Jakuba Hogora, který hned rozehrál, vyhodil míč pod kopačky Gudola, to znamená tedy hráče, který je na námluvách, je v hledáčku pražské Sparty. Když jsem se bavil před zápasem s fanoušky norského týmu, tak ti zmiňovali, že si myslí, že po utkání už tenhle stoper zůstane v České republice, jenom se přesune z Hradce Králové na Spartu. Takové jsou jejich odhady, možná toho ví o něco víc, než my tady v Čechách. Každopádně to se teprve ukáže v brzké budoucnosti. Dnes rozhodně nechybí v té stoperské řadě Tromsø a bude dirigovat obranu. Teď rozehrávka od brankáře. Je tady čtvrtá minuta tohoto zápasu. Hradec Králové hraje zatím s Tromsø 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál. Tolik tedy krátký vstup pro posluchače Radiožurnálu a my můžeme pokračovat ve sledování toho, co se děje na hřišti. Mezitím jsme viděli nákop ze strany hostujících hráčů po prvé straně, který byl přetažený, balón vypadl za brankovou čáru a tak následuje rozehrávka od domácí branky. František Čech si dal nakrátko se Zadražilem a gólman Votroků už zkouší daleký balón až před velké vápno soupeře. Tam byl ale připraven Vetle Šárvik, obousměrný obránce, který sebral balón a nakrátko si ho vyměnil s Jertedálem. Když mu ho vrátil, tak potom volil bezpečnou rozehrávku na brankáře Hogora. Takže zase to zkoušejí hosté postupně. Teď taková přihrávka po ose na seběhnutého Kamese. Ten se snažil protečovat za sebe, ale byl tam připraven Danca, který mu sebral balón. Hned o něj potom bojoval o 20 metrů vepředu domácí záložník Tom Slončík a teď se poprvé tedy přerušuje kvůli nedovolenému zákroku. Ve středu hřiště byl podražen Dancák, takže domácí fotbalisté budou mít míč na svých kopačkách. Je to zhruba 20 metrů od středového kruhu. Ještě je musí kapitán domácího týmu na pokyn rozhodčího udělat pár kroků vzad, takže teď se dá očekávat pravděpodobně centr někam na hranici pokutového území. Tak uvidíme, jak to vymyslí Daniel Horák, který už ukazuje rukou, míč letí těsně za velké vápno, přišla hlavička Slončíka, další souboj ve vzduchu, ale to už pomezní zvedl praporek a ukazuje, že se domácí fotbalisté dostali do offsideového postavení. Tak mohou hrát hosté. Šestá minuta, Hradec Králové, Tromse 0-0.
0: A součty obou utkání jsou na tom tím pádem, ale Hradečtí pořád o ten jeden gól lépe. Zápas Hradce Králové můžete poslouchat dál bez přerušování na webových stránkách Radiožurnálu Sport nebo Radiožurnálu a také v aplikaci Můj rozhlas. A platí to i pro zápas mezi Jabloncem a Varaždinem odvetu druhého předkola konferenční ligy. V té před malou chvílí začal druhý poločas, který komentují stejně jako ten první Tadeáš Skalický a Pavel Petr.
2: Končí 46. minuta, stále platí a stav 1-0 pro domácí Jablonec. Jen připomenu, že ten gol padl v 29. minutě po centru slámy a nakonec po dlouhých diskuzích je uvedeno v oficiálních materiálech, že se jednalo o vlastní gol stopera hostujícího celku, tedy kapitána Punčece, ten by měl být tedy v uvozovkách autorem té branky. Rozehrávka Jabloneckých, kteří už míří na polovinu soupeře, Zorvan zůstal ležet na hrací ploše, poté další atak také na straně Jabloneckých, ale hlavně rozhodčí Alata nechává tomuto utkání volný průběh a tak nepříliš často přerušuje hru v tomto zápase. Polovina 47. minuty, Jablonec Varaždín 1-0.
3: Caniuga kombinuje na vlastní polovině s golmanem Siličem, zahraje si taky stoper Lesiak, který dává na levou stranu, kde už je připravený teď odehrát míč Škaričič na útočníka Tavaréše, respektive záložníka, ale ten balon se nedostal ke Kapverďanovi a naopak až ke golmanu Hanušovi, který trochu změnil svůj oděv do druhé půle, totiž na skočil s kšiltovkou na hlavě a to kvůli ostrému slunci, které bude obtěžovat tak trochu a stěžovat výhled Hanušovi, tedy brankáři Jablonce ve druhé půli, je totiž přímo naproti slunci. V polovině 48. minuty je to tedy dál 1-0 z pohledu severočeského týmu. Teď je Nelson Okeke na polovině soupeře, po něm si zahraje taky Čanturišvili a na pravé straně Martin Sedidla, který může kombinovat s Filipem Zorvanem. Filip Zorvan je připravený k tomu, aby mohl nacentrovat, ale přes Džava se ještě dostává míč až skoro Sedláčkovi, tam byl ale připravený Caniuga, který dokázal odehrát míč z vlastního pokutového území. Teď ale faul z pohledu sudího Laty na Mamiče a to znamená odkop od strany varaždinských fotbalistů, kteří jsou teď na vlastní polovině a Duvňák tak teď bude moci rozehrát na pravou stranu hřiště, kde je připravený Maglica. Po Maglicovi si bude moci možná zahrát Šikošek, jestli teď doběhne tenhle dlouhý pas za jabloneckou obranu, ale první tam byli u balonu právě severočeši a nakonec se dostane míč do zámezí a to znamená, že z levé strany bude za malou chvíli rozehrávat sláma, autové vhazování teď ještě jde pro ten balon, tak aby mohl rozehrát na začátku 49. minuty, kdy se hraje mezi Jabloncem a Varaždínem 1-0 a v součtu obou zápasů, když tedy přihledneme na ten utkání ve Varaždínu před týdnem 3-3.
2: Ano, je to...
0: A tedy stále, pokud by to tak i skončilo, je ve hře prodloužení v tomto utkání. Vracíme se zase do Hradce Králové, tam domácí v odvetě druhého předkola Evropské ligy hájí jednogólový náskok, který si přivezli spoza polárního kruhu z norského Tromsø. Zápas sleduje Tomáš Borovec.
1: 9. minuta utkání Hradec Králové, Tromsø 0-0. Před malou chvíli jsme viděli první zakončení a to přišlo ze strany norského celku. Ovšem míč letěl zhruba 30-40 cm vedle pravé tyčky. Adam Zadražil to sice z dálky kontroloval v úvozovkách, ale zasahovat nakonec tedy nemusel. Následně několik soubojů ve středu hřiště byly čisté podle rozhodčích, i když tam se zlobil hostující Heine Larsen. Hradečtí dokázali právě v těchto soubojích dominovat a získat míč. Má ho jmenovitě Čihá, který nikam nepospíchá. Je na vlastní polovině u středového kruhu a na pravé straně má volného Uhrinčatě. Zase série dvou přihrávek po straní čáře mezi Uhrinčatem, Kučerou a Čihákem. Teď se míč dostal k Dancákovi. Na levé straně výborně rychle rozehrál Slončík a centr do pokutového území. Dobrý míč, ale tam měl situaci pod kontrolou Tobias Gudal. Takový ten vysoký, štíhlý, dá se říci pavouk v defenzivě Tromsø, neměl žádný problém s odkopem míče, který letěl, dá se říci, přímo na něj, udělal si jenom krok dopředu, aby byl v lepší pozici a teď má zase balon na svých kopačkách v tuto chvíli. Postupná rozehrávka, nikdo z hradeckých aktuálně neatakuje. Stopera, který teď ve středovém kruhu přesně na tom bodu pro rozehrávku hledal kapitána Jensena, ale u něj byla také jedenáctka na druhé straně, to znamená Samuel Dancák, a ten mu nedal prostor a balon mu hned ukopl do zámezí. Autové vhazování na vlastní polovině pro fotbalisty Tromsø v 11. minutě, kdy se hraje v malšovické Finep aréně, zatím 0-0. Opět Jensen, tentokrát už byl napadán dvojicí hradeckých fotbalistů a tak raději bezpečně rozehrál na brankáře Hogora. Ten si dělá pár kroků před pokutové území a předává Gudálovi. Gudál zatím staticky stojí, také jeho spoluhráči vedle něj. Rozhodně to není ze strany norského celku tak bleskový, přesný dribling, jako jsme viděli v prvním utkání, zejména za začátku. Teď navíc pokažená rozehrávka a Solončík tam viděl Daridu, posouval mu míč, ten se snažil obtočit kolem soupeře, byl postrčen rukama, rozhodčí byl ale blízko a ukázal, pokračuj ty dál, až teď přerušuje hru, ale to bylo až po zákroku domácího fotbalisty, takže rozehrávka bude patřit hostujícímu týmu. Už také je míč ve hře a má ho Vodeby. Izák Vodeby na levé straně, ale také nikam nepospíchá. Je to v některých momentech hodně statické a to především ve chvíli, kdy jsou v držení míče na vlastní polovině fotbalisté norského týmu, jakoby chtěli trochu uspat soupeře, ale možná také ty teploty vysoké, za kterými sem přijeli na východ Čech, jim moc nevyhovují k tomu, aby hned sváděli sprinterskou kombinaci. Hradeští opět na míči. Teď je přihrávka ale na obsazeného Daridu, takže ten měl co dělat, aby alespoň protečoval za sebe, kde se balónu zmocnil Jertedál. Jertedál si teď ale nerozuměl s Kamésem, tak ta souhra zatím poněkud vázne. A dá se říci z obou stran, hlavně potom ale v podání fotbalistů norského Tromsø. Co Slončík? Dostal těžkou přihrávku u postraní čáry, snažil se míč ze vzduchu zpracovat, ale nakonec skončil v autu, takže vhazování pro hostující tým. Teď to zkusí Tromsø středem.
0: A to tedy stále za stavu 0-0 v odvetě druhého předkola Evropské ligy mezi Hradcem Králové a Tromsø. Vracíme se zase na sever Čech. Jablonec Varaždín, to je odveta druhého předkola konferenční ligy a tu komentují i na webu a teď i na Radiožurnálu Sport. Tady Aj Skalický a Pavel Petr.
2: 53. minuta, rychlý náběh domácím do pokutového území, ale nakonec toho nebyla gólová trefa. 1-0 pro Jablonec stále platí. Varaždín tady nedokázal skorovat a teď by z toho měl být, alespoň jak ukazuje rozhodčí Lata, rohový kop. Hosté protestují, nelíbí se jim toto rozhodnutí, ale zdá se, že se s tím budou muset smířit. A nakonec už ten míč putuje k rohovému čtvrtkruhu, kde už budou moci domácí fotbalisté zahrát tedy rohový kop. Měl by to být Sláma, který pošle míč do hry v 54. minutě, kdy jeho tým vede 1-0. Sláma už je připravený, je tam v obležení hráčů připravených na střídání, kteří se tam rozcvičují. Sám ale teď levačkou pošle míč do boku do území a bude se tedy stáčet ten balón směrem k brance Siliče. Už tam míč také letí. Přízemní střela, gól! Potom se v pokutovém území japonečtí prosadili. Konkrétně to byl Pavlovič. No a v 54. minutě po rohovém kopu Slámy tedy Pavlovič zblízka, tak říkají, zasunul balon do sítě, možná z 5, možná z 6 metrů. Hosté se tam znovu vracejí k tomu momentu, kdy se domnívali, že to měl být kop od branky. Ale všechno je jinak. Jablonec do vedení je 2-0, prosadil se Pavlovič. No a teď jsou na řadě pro změnu fotbalisté Varaždínu, kteří musí zabrat, pokud by si chtěli ještě zabojovat o ten postup do další fáze.
3: Přitom to vůbec nebyl jednoduchý kop pro Pavloviče, protože ten roh tam prolétl kolem několika hlav, které ho vůbec netrefily. Vypadalo to, že se dokáží varaždinští fotbalisté dostat z toho jabloneckého sevření při rohovém kopu, ale ten balon proletěl právě až k Pavlovičovi. No a to znamená, že Sláma si připisuje asistenci, když mu sebrali sudí tím rozhodnutím, že to byla vlastní branka, ten úvodní gol, tak tentokrát skutečně Sláma zapisuje jeden kanadský bod, hokejově řečeno, ale Pavlovič si připisuje branku, musel hodně zvednout, tuším, svoji levou nohu, tak aby dokázal zakončit tím volejem, ale dokázal propálit golmana Siliče dnes v ostře oranžovém dresu a ten tak inkasoval podruhé a Jablonec vede 2-0. V součtu obou zápasů už můžeme říct o něco radostnější skóre pro Severočechy 4-3. Teď kombinují.
0: Jablonec tedy aktuálně už drží postupový výsledek, no a postupový průběžný výsledek držel i Hradec Králové, když jsme byli naposledy na jeho odvetě druhého předkola Evropské ligy na východě Čech Stromse a tam se také teď vracíme za Tomášem Borovcem.
1: 16. minuta zápasu. Hradec Králové hraje s Tromsø 0-0 a zatím je to vyrovnané utkání bez vážnějšího přímého ohrožení branky na jedné nebo na druhé straně. Zatím je to taková oťukávaná a vidíme na můj vkus až příliš mnoho chybiček v kombinacích, v rozehrávkách, předávkách míče, ale to je rozhodně věc, která by se měla zlepšit. Hradeští jsou tady doma, měli by z toho těžit, znají tenhle ten trávník, no znají uvozovkách, protože on se přes léto dělal nový, rozhodně je ale kvalitnější než ten, na kterém se hrála ligová kopana v minulém ročníku. Tady to hřiště bylo jedním z nejkritizovanějších v celé soutěži. Tromsø teď autové vhazování na levé straně na vlastní polovině. Zpracování Jertedála. Jertedál proti dvěma, krásně přihrál. Teď nechal proklouznout Kamés balón za sebe, kde tam byl připraven. Opět Jertedál rozdává z pravé strany centr do pokutového území k bližší tyči. Naštěstí až příliš blízko k Adamu Zadraželovi. Nikdo kolem něj nebyl a tak hradecký golman jenom zalehl, předklonil se, potom s míčem položil se na trávník a s přehledem balon skrotil, aby ho mohl v zápětí rozehrát. Hradečtí ale v téhle kombinaci úspěšní nebyli. Odrazil se od nich balon do autu, takže opět jsou na míči fotbalisté norského Tromsø a jsou před půlící čárou, kde ho má Vodeby. Vodeby už proti němu vyrazil Dancák ve spolupráci s Mihálikem a tak přišla zpětná rozehrávka na gólmana Hogora, ten naopak zrychlil hru a napálil balon dopředu k rohovému praporku na opačné straně, kde zvládl úspěšný souboj Van Buren, tak nizozemský útočník teď v roli hlavního stopera v tom souboji a zahrál tam velice dobře, povedla se mu rozehrávka do volného území a teď může František Čech postupovat dopředu. František Čech jde do souboje jeden na jednoho proti Šárvikovi, nakonec zasekl a předal Kučerovi, po něm může hrát u postraní čáry Slončík, ten ale ztratil balón, kdy mu jeden z fotbalistů Tromze vypíchl, ale potom se zlobil na své spoluhráče, protože Jelcin Kames, 27-letý Kapverďan, pokazil jednoduchou rozehrávku na 3 metry, nebyl vůbec přesný, takže v 19. minutě utkání stále tedy 0-0.
0: To v Hradci Králové už tedy stále běží první poločas, to v Jablonci se hraje už poločas druhý a tak míříme zpátky na odvetu druhého předkola konferenční ligy mezi domácím Jabloncem a Varaždínem za Tadeášem Skalickým a Pavlem Petrem.
3: Jablonec už vede 2-0, to říkám teď na začátku 59. minuty, kdy už se tedy znovu hraje tady na Strávníku na Jablonecké střelnici po dvojnásobném střídání chorvatského týmu. Souboj uprostřed hřiště, kde ztratil míč Zorvan už na polovině Chorvatů a tak budou moci pokračovat právě varaždinští fotbalisté po pravé straně, ale míč mezi tím zamířil do zámezí a to znamená autové vhazování z levé strany pro domácí fotbalisty. Já připomenu, že jablonečtí se prosadili před nějakými 4 minutami, kdy se dokázal po rohovém kopu trefit Pavlovič a to znamená, že jablonští se znovu dokázali trefit z standardní situace, podobně jako tomu bylo právě ve Varaždínu a taky proti Olomouci o víkendu tady v lize na střelnici při vítězství 2-1. Teď to bude Polidar, který za malou chvíli vhodí aut a bude to vypadá to dlouhý aut, přestože Sedláček si tam rychle spěhnul, aby ho Polidar mohl trefit, ale tohle je rána zpoza pokutového území, vyslal ji Sláma, ale ta mířila hodně, hodně daleko nad branku golmana Siliče. Polovina 60. minuty, Jablonec vede nad Varaždínem 2-0 a v součtu obou zápasů druhého předkola konferenční ligy už 4-3.
2: Silič rozehrál tak, jak mu bylo dopřáno po pravé straně, po zemi přihrávka. Aktuálně už je to další centr nebo další přihrávka, která míří do středu a pole. Je tam připravený Škaričič, který se snažil o to, aby zavezl míč, tak říkajíc, na polovinu soupeře. Už jsou před pokutovým zemím hráči Varaždínu. Teď zákrok, po kterém se hosté domnívají, že by se mohl kopat pokutový kop, ale jelikož tady není VAR, tak žádný pokutový kop nebude.
3: A my teď budeme informovat taky posluchače Radiožurnálu. Jablonec vede v 61. minutě už 2-0, protože před nějakými 5 minutami se prosadil Pavlovič, ten dokázal vsítit branku po rohovém kopu domácího severočeského týmu, no a poslal tedy Jablonec do dvou brankového vedení, v součtu obou zápasů vedou Severočeši nad chorvatským Varaždínem 4-3, tu první branku, to byl vlastní gól Punčece, ale obě branky, oba góly padly ze standardních situací, to znamená velmi silná stránka jabloneckého týmu v této sezóně, protože ze standardek se právě dokázal prosadit i ve Varaždínu. Teď tedy 4-3 ve dvojzápase, 2-0 dnes tady na jablonecké střelnici. Přímý přenos tohoto utkání druhého předkola konferenční ligy dál vysílá Radiožurnál Sport ze severu Čech, Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
0: No a přímý přenos na Radiožurnálu Sport, to se týká také zápasu mezi Hradcem Králové a norským Tromse, jinak oba zápasy bez přerušování nabízíme na webových stránkách Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport a také v aplikaci Můj rozhlas. Ale teď tedy i na Radiožurnálu Sport Tomáš Borovec a utkání mezi Hradcem Králové a Tromse.
1: 22. minuta, Invar se teď dostal přes dva hráče, je tady takový menší závar na hranici pokutového území domácího týmu, ale nakonec se tam vydal Slončík, který odkopl míč dopředu, tam byl Mihálik, který byl bráněn rukama, podle mého názoru úplně jednoznačně, ale hlavní slovo patří samozřejmě rozhodčím, ti nechali pokračovat ve hře. Hradečtí na chvilku přestali, málem se jim to vymstilo, protože Tromze zaútočilo rychlou průnikovou přihrávkou, naštěstí tam byl připraven stoper Čihák, aby balón odpálil rychle pryč, ale mezi tím tady slyšíme, jak se v aréně hučí a bučí na rozhodčího. Tady se fanouškům vůbec nelíbilo to posouzení situace, ale nic s tím samozřejmě neudělají. Ve 23. minutě stále platí stav 0-0 a Hradečtí teď budou rozehrávat aut na vlastní polovině, nějakých 15 metrů od rohového praporku, tak tady by to chtělo přesnou rozehrávku, neudělat chybu. Nakonec tedy Čech to zkusil vysokým balónem směrem dopředu, to vyšlo, ne už potom, ale patička Dancáka, která spíše poslala do protiútoku soupeře a Larsen už byl u brankové čáry na pravé straně, snažil se centrovat, jeho centr byl ale zblokovaný na rohový kop, takže první tato standardní situace v průběhu zápasu, kterou uvidíme v začínající 24. minutě. Je tady rohový kop pro Tromsø, mezi tím se, než se tak stane, hráči vydávají tedy na obou stranách do pokutového území hradeckého týmu a Jertedal už si tam rovná balón u pravého rohového praporku, zvedá ruku a pošle centrovaný míč do velkého vápna, do pokutového území hradeckého týmu. Už se rozbíhá, ale zase se zastavil. Něco se tam nelíbilo, co se týče usazení balónu pomeznímu rozhodčímu, takže hostující fotbalista se musel míč malinko posunout zpátky na lajnu a až teď tedy se po druhé rozběhne. No a mezi tím taková drobná strkanice v pokutovém území. Dobrý centr, ale výborný čihák tam přehlavičkoval Larsena. Byl tak o 10 cm nad ním a Larsen se od čiháka jenom odrazil. Ale pozor, další centr letí do velkého vápna domácího týmu. Na ten už ale stoper Gudál, který se vydal dopředu se svými parametry, se tomu ani nedivím. Neuspěl a nedosáhl na balon, chybělo mu také 20 cm, takže v 25. minutě za stavu 0-0 budeme sledovat odkop od domácí branky.
0: To tedy můžete sledovat na webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas a poslouchat dál. My na Radiožurnálu Sport teď budeme asi čím dál častěji a více času trávit na severu Čech. Jablonec Varaždín, to je totiž zápas ve druhém předkole konferenční ligy, kde už běží druhý poločas a domácí Jablonec před malou chvílí získal už i postupový výsledek. Tak jak ho drží dál, to se dozvíme od Tadeáše Skalického a Pavla Petra.
2: 65. minuta stále platí 2-0 pro domácí Jablonec. Čavo, jeho ostrý zákrok, ale bylo to souladu s pravidly. Nicméně šlo z Varaždínu a po něm budou zahrávat aut. Je to ale jejich vlastní polovině hřiště. No a ožívají také fanoušci. Ještě jsme neslyšeli počet, kolik že se jich sešlo na tento pohárový duel, ale zatím mohou být daleko více spokojeni než zhruba 50 chorvatských příznivců, která dorazila na tento duel, který se hraje na Jablonecké střelnici a kde teď může být fakt si střídající Rusek. Ten byl ale nedovoleně atakován a došel si pro faul přímý kop z nějakých možná 40 metrů, takže to není ještě na přímé ohrožení branky, kterou hájí Silič. Každopádně je to na centr, který by mohl pozlobit hostující obranu. Teď už 66. minuta, je to 2-0 pro domácí. Zorban se také teď snažil dostat k míči, ale je tam také Polidar. Tato dvojice hráčů se tady postará o to, že míč pošle do hry. Polidar tam signalizuje svým spoluhráčům. Nakonec jeho levačka na čechraný balón, ale nakonec si hostující obrana poradila.
0: No a my teď zase spěcháme pro změnu do Hradce Králové. Hradec Králové, Tromsø, druhá, tedy odveta druhého předkola Evropské ligy a Tomáš Borovec.
1: Ve 26. minutě došlo k první změně skórek, nelibosti domácích fanoušků, míč skončil v brance Hradce Králové. Špatně vyřešená situace, kdy Hradečtí mohli odkopnout míč, ale Uhrinčať spíše ho odevzdal, nabídl tak šanci, první centr z pravé strany. Ještě Tromsø nevyšel, ale potom, když míč propadl doleva, přišel další polovysoký balón, nabídka do pokutového území a tam byl připraven Heinelar, který trefil balón do protipohybu brankáře Adama Zadražila a dostal tedy v tomto utkání Tromsø do vedení 1-0. V tuto chvíli probíhá přestávka na občerstvení, takže ten gól padl těsně před ní pár vteřin. No a v součtu tedy s prvním zápasem v tuto chvíli je skóre srovnané 1-1.
0: A protože se teď tady chvilku hrát ještě nebude, když se hráči občerstvují v tom vedru, tak zase můžeme jít zpátky na utkání Jablonec Varaždín odvetu druhého předkola konferenční ligy za dvojicí Tadeáš Skalický a Pavel Petr.
3: 68. minuta zápasu, Jablonec dál vede nad Varaždínem 2-0 a celkem je to tedy v součtu obou zápasů 4-3 z pohledu Severočechů, ale je tady teď právě v 68. minutě další pauza na napětí, další hydration break, pokud se znovu vrátíme na vysílání radiožurnálu Sport k nedávno skončenému mistrovství světa a hráči se tak šli na malou chvíli občerstvit, trochu se napít.
0: Protože... No a protože tedy je pauza i v Jablonci, tak rychlý pohled také, jak se dál vyvinul tenisový zápas Jakuba Menšíka ve druhém kole turnaje ve Washingtonu a bohužel prohrál český tenista s Američanem Nakashimou ve třech setech 6-7, 6-3 a 4-6. No a pojďme do Hradce Králové, kde ta pauza na občerstvení začínala dřív než v Jablonci, tak předpokládám, že už se hraje a pokračuje odveta druhého předkola Evropské ligy mezi domácím týmem a norským Tromsø. Tomáš Borovec má slovo.
1: Je to tak, 29. minuta zápasu, Hradec Králové tedy prohrává s Tromsø 0-1, v součtu s prvním zápasem je to srovnané 1-1 a hradečtí teď jsou na míči, ale zase nikam nespěchají, je to postupná rozehrávka. Ono samozřejmě v těchto podmínkách, v těchto vedrech je náročné být neustále v pohybu. Teď na levé straně se to povedlo Stomčíkovi, který to rozpohyboval centr, který neprošel. Nakonec Solončík byl obležen třemi hráči, takže se neprosadil. Jensen mu ukopl balón těsně před kopačkou, ale jenom k fotbalistům domácího týmu. Uhrinčať je na pravé straně, vidí osamoceného Jakuba Kučeru. Ten je před pokutovým územím, jeho levačka, Van Biren a je to 1-1. Krásný centr zatočený levačkou do pokutového území a Mick Van Biren je katem na startu nové sezony pro soupeře hradeckého týmu. Jeho třetí gól ve třetím utkání, když se v prvním zápase na severu Evropy prosadil parádní solovou akcí přes tři hráče, kdy z nich udělal strašáky do zelí, tak teď nádherně tečoval centr ke vzdálenější tyči a brankář Hogor se jenom díval za míčem. Takže v tuto chvíli je opět o ten jeden gól Hradec Králové úspěšnější, protože na domácím hřišti ve 30. minutě srovnává na 1-1. Celá aréna se teď schutí, třikrát vyvolala příjmení Micka Van Birena. A zase je to o něco veselější, tak nádherná odpověď, rychlá odpověď na tu první vyslanou gólovou ránu ze strany Tromsø, protože po 5 minutách hradečtí srovnávali po akci, kde byl u jejího zrodu Jakub Kučera, který krásně levačkou poslal zatočený centr do vápna, na který si potom naskočil Mick Van Biren. Teď budeme sledovat odkop od domácí branky.
0: Trenér Horejš po utkání s Pardubicemi mluvil o tom, že Mick Van Biren těží z povedené letní přípravy a samozřejmě, že hned v prvním utkání dal gol, tak to jako střelci mu hodně pomohlo, zvedlo sebevědomí, prokazuje to i dál, trefil se jak proti Pardubicím, tak tedy i dnes. A pojďme zase do Jablonce. Jablonec Varaždín, druhý poločas odvety druhého předkola konferenční ligy. Tady je Skalický a Pavel Petr komentují tento zápas.
3: Závěr 1:71 minuty a Jablonec dál vede nad Varaždínem 2-0 v součtu obou zápasů, tedy 4-3, a to by znamenalo postup Severočechů do třetího předkola konferenční ligy. Ale nepředbíhejme, protože tady je útok Caniu Gyahorána a další velmi dobrý zákrok golmana Hanuše, který se vytáhl a rybičkou ten balon odstranil z nebezpečného prostoru. Snad druhý nebo třetí zákrok golmana Hanuše v tom probíhajícím zápase, ale znovu velmi důležitý. Zatím drží Hanuš čisté konto a i díky němu tedy jablonečtí drží naděje na postup do třetího předkola. Teď už rohový kop z pravé strany, z pohledu Varaždínu, ale nebyl přesný, a tak bude pokračovat chorvatský tým na polovině Jablonce, ale tenhle balon, který mířil na obránce Škarytiče do pokutového území Severočechů, byl do offsideového postavení a tak je to teď dál 2-0 z pohledu Jablonce na konci 72. minuty ve chvíli, kdy tady na jablonecké střelnici zní to množství diváků, které dnes přišlo právě na sever Čech. Je to přes 4000. 72. minuta zápasu, Jablonec vede nad chorvatským Varaždínem 2-0. V součtu obou zápasů, tedy 4-3 ze severu Čech. Tadáš Skalický, radiožurnál.
0: No a my se ze severu Čech zase můžeme vydat na východ od Jablonce, tedy rozhodně Hradec Králové Tromze, odveta druhého předkola Evropské ligy a Tomáš Borovec.
1: 33. minuta, standardní situace pro Hradec Králové. Zatočený již do pokutového území, zase tam byli dva, tři hráči domácího týmu, ale před nimi nadzvedl balón nad jejich možnosti bránící Izák Vodeby a tak uvidíme první rohový kop v podání Hradce Králové v tomto utkání. Už si pro míč běží takovým mírným poklusem Daniel Horák a bude z levé strany rozehrávat rohový kop. Teď zase to postavení míče přesně sleduje, dá se říct z ptačí perspektivy, jeden z pomezních rozhodčích, protože se pěkně podíval kolmo z hůry na balón a teď už dal pokyn Horákovi, že může zahrávat standardní situaci. Tak Horák a jeho levá noha zatocený, moc nechybělo Van Birenovi, tak možná 5 cm, aby hlavou ten balón zasáhl u blížší tyče, snažil se ho tam tyčovat za sebe, ale chytil se potom za tváře svými dlaněmi, protože asi kdyby ten výskok přišel obchloupek dřív, tak by byl úspěšný. Nicméně, za ním jeden z hráčů hostujícího týmu poslali balón na další rohový kop, takže v krátkém sledu z Prohoráka. Hora opět dobrý. Tentokrát se tam...
0: Bohužel výpadky signálu z Hradce Králové nás nutí teď tedy přesunout se samozřejmě do Jablonce. Jablonec Varaždín pokračuje druhý poločas odvety druhého předkola konferenční ligy. Jsou u toho Tadeáš Skalický a Pavel Petr.
2: Končí 74. minuta, stále platí 2-0 pro domácí Jablonec v boji s chorvatským Varaždínem. No a platí také to, že budou rozehrávat domácí fotbalisté, mají k dispozici aut. 4423 fanoušků navštívilo tento duel. Taková návštěva už dlouho pochopitelně na Jablonecké střelnici nebyla. A zatím většina z nich, protože je tady skupinka chorvatských příznivců, pochopitelně může být s vývojem tohoto zápasu spokojena. Chorvaté rozehrávají, mají k dispozici aut ještě na vlastní polovině hřiště, poté Mamič prodloužil směrem do středu, jenže tam už byli domácí, konkrétně Pavlovič, autor té druhé jablonecké branky, a tak rozehrál přes další aktéry tohoto zápasu. Teď konkrétně je to Zorvan, který si seběhl na hranici pokutového území, bude se snažit o kličku, srovnal si míč na pravačku a nakonec poslal navštívenku, kterou zlikvidoval brankář Silič. 76. minuta začíná, Jablonec Varaždín 2-0.
3: Tavar ještě kombinuje uprostřed hřiště taky se Sikoškem a na pravou stranu se dostává balon z pohledu Varaždínu. Je tam Maglica, který postupuje s balonem už na útočnou polovinu chorvatského týmu. Ještě je tam Latkovič, který taky kombinuje s Mamičem. Tenhle pas do pokutového území Jablonce ale dokázal sebrat Tekijašky a po něm si zahraje taky Džavo. Ten se dokázal otočit kolem několika bránících hráčů chorvatského celku a tak může dopředu zprava postupovat Čanturišvili, posílá na levou stranu dlouhý diagonální pas na Sedláčka, ten může vystřelit, dává si balon na pravačku, jeho rána končí těsně vedle branky golmana Siliče a tak v 76. minutě dál platí stav Jablonec Varaždín 2-0 v součtu obou zápasů, tedy 4-3. Severočeši jsou tedy o něco blíž, o krok blíž k postupu do třetího předkola konferenční ligy, kde by se mimochodem nejspíše setkali s lotyšskou Rigou, která ten první zápas proti islandskému Vestry zvládla poměrem 4-1 a odveta začne ve 20 hodin. Tak uvidíme, na koho narazí buď Jablonec, to budeme samozřejmě o něco radši, anebo Varaždín v tom dalším předkole konferenční ligy. Mezitím teď viděli jablonečtí fotbalisté žlutou kartu, provinil se Polidar proti pravidlům a to znamená, že Varaždín bude mít příležitost na polovině Severočechů poslat dlouhý pas do pokutového území, je to ale nějakých 32 metrů a teď přichází střídání jablonských fotbalistů v 77. minutě.
0: A my toho využijeme a zase vyrazíme do Hradce Králové, kde naposledy platil stav 1-1 mezi domácím týmem a norským Tromze v odvetě druhého předkola Evropské ligy. Věřme, že Tomáš Borovec nás bude provázet dalšími minutami bez výpadků a uslyšíme vše důležité.
1: 37. minuta v tuto chvíli končí. Hradec Králové, Tromsø 1-1. Hradečtí ožili po té vyrovnávací brance a teď jsou častěji na polovině soupeře. Teď se nenechal odzbrojit Darida, ještě vybojoval autové vhazování, když proti němu vystoupil velmi aktivně Jelsin Kamés. Je tady další aut pro Hradec. Stále se teď drží Východočeši na polovině soupeře na pravé straně. Teď ale Kučera zvolil zpětnou rozehrávku dozadu na Uhrinčatě. Uhrinčať předává Čihákovi a ten raději před rozběhnutým Larsenem zvolil ještě větší zpátečku na brankáře Zadražila, který hned předal na pravou stranu Čechovi. Čech přesná kombinace s Dancákem, ale Solončíkovi se nepovedlo napodobit svého spoluhráče. Ztratil balon, ale poctivě se vrátil a potom nenechal odcentrovat jednoho z hráčů Tromsø. Navíc ten balon poslal zpátky do jeho nohy a tak to bude pouze odkop od branky hradeckého týmu. 39. minuta zápasu. Hradec Králové, Tromsø 1-1. František Čech tradičně dává nakrátko Zadražilovi, ten naznačil rozehrávku doprava, tím pádem si vylákal před ním stojícího Kamése a mohl rozehrát středem. Van Biren, souboj proti dvěma, teď úspěšný nebyl. Míč mu sebral Invar, rychle postupuje dopředu. Na ose byl připraven přebrat jeho přihrávku Kamés a předává ještě více doprava. Teď ale zase Tromsø už trochu zpomalilo hru. A tak má proti sobě Edvardsson kompletně postavenou tu defenzivní hradeckou řadu, která vytláčí soupeře až na jeho polovinu hřiště. Gudál si vybírá do spolupráce Vodebyho. Vodeby ve středovém kruhu viděl Edvardssona. Teď jsou to přihrávky na vzdálenosti 3 až 5 metrů, ale daleko od hradecké branky. Teď pozor na tenhle propadnutý balon, který netrefil Čihák, ale ještě pod ním byl připravený Čech a spolu s ním také Uhrinčáť, aby balon sebrali dřív než napadající hráči Tromsø. Norové jsou ale u balónu opět. Teď zase taková předávka přes dva hráče do osy, kdy ten první zvedne nohu, nechá balon proklouznout pod sebe, ale hradečtí už na tuhle variantu jsou připraveni, už ji dobře čtou. Škoda jen, že z rychlého protiútoku se potom Daridovi nepovedlo přesně trefit balón a tak ho poslal jinam, než to měl v úmyslu. Teď také se zaklonil a trochu dal najevo nespokojenost s tím, co teď předvedl, ale byl to těžký balón, který letěl lehce vzduchem a tohle to nemůžeme kapitánovi Hradce Králové vyčítat, protože jinak jeho přínos pro tým je obrovský. Uhrinčáť si teď pohlídal přihrávku za obranu, takovou typickou českou uličkou.
0: A to tedy stále za stavu 1-1, pomalu se blíží konec prvního poločasu, ale konec druhého nebo závěrečná desetiminutovka druhé půle už se přiblížila v utkání druhého předkola konferenční ligy. Jablonec Varaždín, tady Aj Skalický a Pavel Petr jsou to.
2: 81. minuta začala stále 2-0, Sedláček si ale došel pro žlutou kartu před pár okamžiky za protesty. No a teď další nepochopitelný verdikt rozhodčího Laty, kterého jsme chválili, že nekouskuje hru, ale ve druhém poločase už je to přeci jen trošičku jinak. Usoudil, že asi bude muset přidat na intenzitě svého rozhodování, nicméně v tuto chvíli je to střídající Rusek, který může rozjet akci po levé straně hřiště, nakonec se sám zamotal do vlastních klíček a dává příležitost pro hosty, aby se dostali k míči a mohli případně zahrozit. Zatím ale se skonsolidovala domácí obrana a tak musí útočit hosté, tak říkají z doplných. No a také domácí fanoušci si teď užívají tento zápas. Před pár okamžiky tady bylo slyšet Jablonec je šampion, tak na to je samozřejmě pochopitelně ještě hodně brzy na takové konstatování, ale pravdou je, že jablonečtí fotbalisté jsou v tuto chvíli o poznání blíže k postupu do další fáze soutěže než jejich soupeř z Varaždínu. Na začátku 82. minuty vedou 2-0.
3: Aškaričič teď může postupovat středem hřiště a může taky najít pravou nohou někoho v pokutovém území Jablonce. Tam ale žádný z útočníků Varaždínu nebyl připravený skórovat. Ještě si tam teď vypadá to, stěžuje Mamič na to, že byl možná stažený někým z protihráčů, ale vypadá to, že albánský sudí Lata tohle vůbec nechce slyšet. Jablonec dál vede nad Varaždínem ve 2 a 80. minutě zápasu 2-0 a je tedy o gól blíž postupu do třetího kola konferenční ligy. Taky Jašky dává na pravou stranu, kde už je připravený Sedláček. Po Sedláčkovi si zahraje Vecheta. Rychlá sklepávačka a Sedláček rychlo nohý, teď může dopředu, ještě sklepává doprostřed hřiště, kde je připravený Slovák Nebila. Na levé straně si zahraje taky Polidar, může nacentrovat do pokutového území. Na zadní tyči je Čanturešvili, Jahorána, ale tenhle balón nenašel žádného adresáta, byl to takový přízemní střílený centr od Čanturešviliho, možná měl Gruzínec zakončovat, možná, že to bylo zakončení, to se samozřejmě můžeme ptát na pozápasové tiskové konferenci. Teď míč mířil na polovinu jabloneckých fotbalistů a útočník Mamut tam byl podle sudího Laty sražen na trávník, respektive držen za ruku v souboji s kapitánem Jablonce Tekijaškým. No, srbský kapitán Jablonce sice měl nějakou rozpravu se sudím Latou, ale to jeho rozhodnutí samozřejmě neobrátil a tak hrají fotbalisté Varaždínu teď ve 83. minutě, kdy Jablonec vede nad Chorvaty 2-0 v součtu obou zápasů 4-3.
2: Jablonečtí se musí bránit, chystá se tam ke střídání na hostující straně, ale to pochopitelně až po útočné akci Varaždínu, kterou zastavil Polidar. Nechával doběhnout míč do zámezí, protože právě outbrou mít v dispozici fotbalisté Jablonce. Zatím hosté otáli jistým střídáním, ale je to jasné, protože v tuto chvíli nemají míč ve svém držení a pochopitelně si počkají na ten okamžik, až budou rozehrávat. No a Jurič a Mladenovský půjdou za pár okamžiků na hrací plochu. Ještě ve snaze samozřejmě z pohledu hostujícího celku odvrátit možné vyřazení ve druhém.
0: Druhý poločas mezi Jabloncem a Varaždínem začal později než první mezi Hradcem Králové a Tromze, takže jeho závěr si můžeme poslechnout teď v podání Tomáše Borovce.
1: 44. minuta tohoto utkání. Východočeši hrají s norským týmem 1-1 v součtu s prvním utkáním, tedy drží ten jednogólový náskok, ale teď se budou muset bránit, protože po nedovoleném zákroku na kapitána Jensena přichází standardní situace. Centr letí do pokutového území, ale přímo do rukavic brankáře Zadražila, který si ještě vyskočil, aby měl tu dokonalou brankářskou výhodu nad hráči soupeřova týmu. Nicméně podařilo se mu bleskově rozehrát a teď po levé straně postupuje dopředu Slončík po jeho předávce podél po straní čáry. Myslel jsem si, že tam byla teď Varnireda, ale rozhodčí to viděli jinak, i když pomezní ukázal out pro Hradec, tak hlavní byl jiného mínění a nechal vhazovat hostující tým. Hlavní má samozřejmě hlavní slovo a tak bude vodeby rozehrávat na vlastní polovině. Za 20 sekund uplyne 45 minut prvního poločasu. Myslím si, že moc se nastavovat nebude, ale uvidíme, jak to bude od rozhodčích. Mezitím má míč ve svých rukavicích Zadražil, který si pohlídal situaci před Kamésem a vidíme na světelné tabuli číslo 3, tolik se tedy ještě bude přidávat nad rámec první půle. Takže za stavu 1-1 v tuto chvíli 3 nastavené minuty. Rozehrávka od brankáře Tromze Hogora. Zatím se teď hraje daleko od hradecké branky. Rozhodně by pro východu Čechy bylo velmi pozitivní, kdyby tohleto skóre dovedli do kabin. Teď se pustil mezi dva hradecké hráče velice srnatě vodeby. Byl tam sevřen jako do svěráku od dvojice Darida van Biren. Rozhodčí odpískali nedovolený zákrok nizozemskému útočníkovi, který v tom souboji byl o něco aktivní, ale nebylo to nic záludného, prostě takové skřípnutí soupeře, který neměl žádný prostor a upadl. Rozhodčí tohle posoudili jako zákrok, který nad rámec povolených pravidel. A tak ve chvíli, kdy nám běží první minuta, stále první minuta nastaveného času v rámci prvního poločasu, tak je tady rozehrávka, ke které jde kapitán Jensen. Jensen dal nakrátko Edvardsonovi, drobnější norský fotbalista, teď poslal zatočený míč do pochodového území, tam se uvolňuje do zakončení Kamés, pálil svou pravačkou, ale vedle blížší tyče metr mu chyběl, aby poslal míč alespoň na branku, i když si myslím, že tam Adam Zadražil byl připraven v dobrém postavení, ale bylo to vedle, navíc bez teče, takže bude se rozehrávat od domácí branky. Tentokrát nikdo nepřichází k Zadražilovi, aby se rozehrávalo nakrátko. Teď je tady čas, kdy je nejlepší poslat ten balón co nejdál od domácí svatyně. A Zadražil také poslal vysoký, dlouhý míč Darida, teď ho vybojoval po hlavičce Mihálika. Po něm ale byl Kučera zdvojen soupeřem. Seběhl si zpátky dozadu Kamés, aby rozehrál míč do volného prostoru na pravou stranu, kde podél pomezní čáry postupuje Warnerit, ale už se proti němu postavil Tom Slončík, nenechal ho postupovat dál a tak hostující fotbalisté jsou stále poměrně daleko od pokutového území. Na levé straně už se ale k němu blíží Invar. Invar v souboji s Kučerou, jeden na jednoho, Kučera natáhl nohu a nenechal odcentrovat 21-letého obránce Tromse, srazil míč na rohový kop, tak teď je to možná jedna z posledních šancí na to, aby jsme viděli ještě něco zajímavého na hrací ploše, protože do konce nastaveného času nám chybí zhruba půl minutka a už z levé strany se chystá zahrávat standardní situace. Situace švédský záložník David Edvardsson. David Edvardsson a jeho pravá noha teď zakroutí balón do pokutového území, kde je celá jedenáctka hradeckého týmu. Nikdo není vepředu, ani hrotový útočník Mihálik. Balón už letí do pokutového území, tam byl souboj brankáře Zadražila, ještě tam propadl balón. No, tam se jeden z fotbalistů Tromse domáhal odpískání ruky, protože balón tam skočil někde vedle těla. Ale myslím si, že pokud ruka, tak to byla ruka hráče Tromse a ne hradeckého fotbalisty. Tak mezi tím rozhodčí ukazoval, hrejte dál, a je z toho další rohový kop. Už nám ty tři nastavené minuty uběhly. Přišly tam také protesty hradeckých fotbalistů, kterým teď hlavní arbitr domlouvá. A mezi tím se nad touto brankou od kotle hradeckého týmu ozývá, co je takový ten tradiční pokřik, když se fanouškům něco nelíbí, a teď se jim nelíbí především to, že už není konec toho prvního poločasu. A nebo tam možná právě viděli zahrání rukou hostujícího hráče. Ale teď pozor, rohový kop, další centr, na který se vyšponoval nahoru brankář Zadražila, vyboxoval pravou rukou balón až na levou stranu. Balón skončil v autu a to už byl také to poslední, co jsme viděli v rámci prvního poločasu. Takže po 45 minutách hraje Hradec Králové s Tromse 1-1, když ve 25. minutě otevřel skóre hostující Heine Larsen a o 5 minut později srovnal krásnou hlavičkou na dosavadních 1-1 Mick van Biren. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
0: No a my samozřejmě spěcháme do Jablonce na závěr druhého poločasu. Může to být ještě dramatické mezi domácím týmem a Varaždínem v odvetě druhého předkola konferenční ligy, takže slovo mají Tadej Skalický a Pavel Petr.
2: 90. minuta, stav utkání 2-0 pro domácí Jablonec. Budeme čekat tedy netrpělivě na to, kolikže rozhodčí Lata nastaví ten druhý poločas. Jisté ale jedno, že se bude kopat tuto chvíli od jablonecké branky a tak právě domácí nemusí v tuto chvíli pospíchat. Zatím se zdá, že drží otěže toho zápasu pevně. Nepustili je ve druhé půli hráče Varaždinu prakticky k jediné vážnější akci, která by je mohla stát to, že by inkasovali. 5 minut se bude nastavovat, přesně tak, jak jsem odhadoval, že by to mohlo být. 5 minut naděje pro chorvatský tým ještě zdramatizovat průběh tohoto zápasu a samozřejmě 5 minut také pro Jablonec, který by rád pečetil ten postup do další fáze konferenční ligy. Rozehrávka fotbalistů chorvatského Varaždína ještě na vlastní polovině kombinace, kterou se snaží hned zárodku napadat domácí. Konkrétně to byl před pár okamžiky a nebyla. Teď už ale po levé straně to zkouší Kaniuka, který byl u míče, jenže daleko se s ním nedostal, naopak do otevřené obrany mohou zamířit domácí. Je tam připravený Souček, který zvolil raději zastavení té akce a přihrávku dozadu a už chtěl najít svou přihrávkou Nebylu, ale teď si moc dobře nerozuměl právě se svým spoluhráčem a tak na konci první z avizovaných 5 minut nastavení platí, že Jablonec drží vedení nad Varaždinem 2-0.
3: A to díky vlastnímu gólu Punčece z úvodní půle a tomu druhému ze druhé půle z 54. minuty, kdy se prosadil Pavlovič. Teď ale pozor na další pas do pokutového území. Jablonce, Mamuce otáčí, střílí, ale nad. Jablonec vede nad Varaždínem 2-0, v součtu obou zápasů je to dokonce 4-3 a Jablonec je tedy o něco blíž postupu do třetího předkola konferenční ligy. Aktuálně se hraje druhá z pěti nastavených minut nad rámec toho druhého poločasu, to znamená nějaké 3 minutky, 3,5 minutky zbývá do konce zápasu. Doufejme, pokud Varaždín samozřejmě nesníží na 1-2 a nepůjde se tedy do prodloužení, teď dlouhý pas do prostřed hřiště, Nelson Okeke, nigerijský záložník Jablonce, tam dokázal ještě trochu odslonit hráče Varaždínu a dostat míč na jejich polovinu. Závěr přímého přenosu Radiožurnálu Sport ze zápasu Jablonec Varaždín, který je zatím 2-0. Poslechněte na Radiožurnálu Sport. Ze severu Čech Tadeáš Skalický, Radiožurnál. A my můžeme navázat rovnou přímém přenosu Radiožurnálu Sport, protože gólman Hanuš teď zlikvidoval další centr, který mířil do pokutového území Severočechů a s kšiltovkou na hlavě, protože proti Hanušovi je teď kromě fotbalistů Varaždínu taky ostré slunce, teď vykopává dopředu. Tady je Souček, který bojuje o balon ve středovém kruhu s Latkovičem a byl v tom souboji o něco slabší, a to znamená, že Marína může postupovat dopředu. Mamut se tam nedokázal dobře zorientovat v souboji, ale přesto zůstanou hráči chorvatského týmu na míči v polovině třetí z celkových 5 nastavených minut nad rámec druhé půle, kdy Jablonec vede nad Varaždínem 2-0. Teď pozor, obrovská chyba Punčece, který netrefil ten balon ideálně, ale Vecheta nedokázal zúročit tuhle šanci, tenhle dárek, který mu dal Punčec, tím, že se chtěl hlavou vrátit míč ke golmanu Siličovi, ale ta jeho rána nebyla vůbec intenzivní a tak se na začátku, respektive na konci třetí nastavené z těch 5 minut, dál hraje mezi Jabloncem a Varaždínem 2-0.
2: A hraje se před pokutovým územím domácí, hosté se domnívají, že byli faulováni, ale rozhodčila ta jiného názoru, dává příležitost k rozehrávce, ale ta byla nepřesná, končí fautu, zámezí a tak je to příležitost pro kapitána Punčece, aby dál rozehrál a živil tu naději, kterou by mohli ještě vykřesat fotbalisté chorvatského Varaždínu. Škoda přeškoda té šance, kterou měl na svých kopačkách Vechet.

0: Ten fotbalový večer i úspěchem a postupem Hradce Králové, ten zatím hraje po první půli Stromze v odvetě druhého předkola Evropské ligy 1-1, ale protože vyhrál 1-0 na severu Evropy minulý týden, tak je i ta remíza prozatím postupovým výsledkem pro Hradec Králové.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalová Slavia má účast v hlavní fázi Ligy mistrů díky titulu jistou. Sparta musí v kvalifikaci přejít přes dva soupeře. Tím prvním bude Olympique Lyon, za který hraje reprezentační záložník Pavel Schulz. V minulé sezóně dres francouzského klubu oblékal i spartanský středopolař Adam Karabec.
2: To bude pro mě speciální zápas. Samozřejmě Lyon má neuvěřitelnou kvalitu, ale je to playoff a myslím si, že stát se může cokoliv, když budeme kompletní a podáme všichni na standardní výkon.
1: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty pražské Sparty a Olympiku Lyon začne v úterý ve 20 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
0: Pohárový fotbal v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Je 20 hodin a 4 minuty a je nejvyšší čas vrátit se zase do Hradce Králové, ještě s připomínkou toho, že Jablonec porazil Varaždín v odvetě druhého předkola konferenční ligy 2-0 a postoupil do třetího předkola. Jeho soupeř vzejde ze souboje islandského Vestry s RFS Riga a ten začal před malou chvílí, ten odvetný souboj. První zápas 4-1 pro Rigu, takže to nejspíš vypadá na lotyšského soupeře pro Jablonec. A teď tedy Hradec Králové Tromsø, blíží se druhý poločas odvety druhého předkola evropské ligy, komentuje Tomáš Borovec.
1: Vracíme se ve chvíli, kdy se vrací na hřiště také fotbalisté obou týmů. Před začátkem druhého poločasu, tedy 1-1 v součtu obou zápasů, 2-1 pro východočeský celek. Hradečtí už si připravují míč ve středovém kruhu, aby rozehráli první akci na startu druhé půle. Co se týče domácího týmu, nevidím na hřišti žádnou změnu. V barvách Tromsø je tady v akci číslo 17 a to je Isaac Dahlqvist, takže 24-letý švédský útočník, čerstvá posila z rakouského Linzu, která proti Hradci odehrála v tom prvním utkání pouhé 2 minuty. Teď jde do akce, tedy na začátku druhého poločasu a podle všeho tedy vystřídala Alexandra Varnerida, který nebyl moc vidět v úvodních 45 minutách. Mezitím už se tedy rozehrálo směrem dozadu. Adam Zadražil, gólman Hradce Králové, hned z první nakopl míč dopředu tak daleko, až balón odletěl za brankovou čáru na druhé straně hřiště a tak teď od vlastní branky fotbalisté Tromsø. Mezitím hlasatel zápasu už tedy ohlásil změnu na hřišti v barvách norského celku, o které už byla řeč, a Van Buren teď u středové čáry výborným pohybem a prací dokázal vybojovat míč, ale Tom Slončík ho potom špatně zpracoval. Od jeho pravé nohy se balon odrazil pouze k Vodebimu, který mu ho tedy sebral a odkopl dopředu. Nicméně tam už jsou zase jenom Hradečtí fotbalisté připraveni reagovat na tenhle ten odkop. Teď si nerozuměl ovšem Dancák s Horákem a z toho těží Heine Larsen. Larsen a předával tam, pozor na tuhle situaci, trochu se tam nedomluvili tři fotbalisté Hradce Králové a vletěl do toho Jertedal. Jen malinko mu chybělo v tom, aby se dostal do zakončení. Trochu se tam po sobě hradečtí fotbalisté podívali, kdo měl tohleto řešit lépe. No myslím si, že všichni tři, jak si dávali přednost, tak nakonec to nevzal na sebe nikoho a málem bylo zle, ale nakonec, pardon.
0: Tak jenom na chviličku zase z pražského studia informace z tenisu. Vítěz rekordních 24 Grand Slamových turnajů Novak Djokovic se vrací na Masters, nebo vrátí na Masters v Cincinnati. O jeho účasti informovali dnes organizátoři. Djokovic se naposledy představil na tvrdém povrchu v Cincinnati v roce 2023. Tenisový turnaj v Ohio je poslední velkou zkouškou před US Open v New Yorku. Tam tedy 39-letý Srb získal tituly, myslím, v Cincinnati už v letech 2018, 2020 a 2023. Před 3 lety bezmála 4hodinovém finále zdolal Carlose Alcaraze. Zpátky ale zase k fotbalu. Odveta druhého předkola Evropské ligy mezi Hradcem Králové a Tromsø a Tomáš Borovec.
1: 48. minuta utkání, Van Buren, další jeho centr do pokutového území a tam je Tom Slončík, 2-1 pro Hradec Králové. Fantastický start do druhého poločasu, velká aktivita a velký díl na tomhle gólu má Mick Van Buren. Ten hraje opravdu ve fantastické formě. Tenhle 33-letý nizozemský útočník sebral vítr z plachet Tromsø na jejich hřišti a teď úřaduje i na domácím pažitu. Nejprve srovnával na 1-1 a teď po jeho centru hlavou dostává domácí tým do vedení Tom Slončík a jeho první gól v hradeckých barvách od chvíle, kdy přestoupil a stal se jmenovým hráčem východočeského týmu. Takže rozradostněná Finep Arena v Malšovicích v Hradci Králové si to teď užívá, mává tady šálami nehodí do těch 34 stupňů, pravda, ale na to, aby vířili vzduch po trefeném gólu Hradce Králové, teď jsou rozhodně vhodné. No a Hradečtí tedy v součtu teď už vedou 3-1 a jsou zase o další výrazný krok vepředu. Teď chyba jednoho ze stoperů, Tromse, málem toho Mihálik využil, chyběl mu tak půl krok, aby už potom mířil zcela sám na gólmana Hogora. Nestalo se, ale vypadá to, že tyhle ty podmínky Norům vůbec nesvědčí, možná i ty vysoké teploty, vůbec to není v jejich podání takové tempo, jako jsme viděli na severu Evropy za polárním kruhem. Ono v držení míče v prvním poločase dnes bylo Tromse lepší 60-40, ale bylo to hodně pasivní, předávky na vlastní polovině, nebyla to aktivita směrem dopředu taková. To v tom prvním utkání, první poločas držení balonu 73-27% ve prospěch norského celku, to byla úplně jiná píseň. No a teď se hraje zatím podle taktovky Hradce Králové. Východočeši vedou tedy v tuto chvíli 2-1, dohromady 3-1 a Tom Slončík do svých statistik kromě gólu zapisuje v tuto chvíli také žlutou kartu. No je pravda, že až do toho gólového momentu, kdy byl na tom pravém místě po krásném centru Van Birena, nebyl úplně asi spokojen se svým výkonem, protože pár balonů ztratil, snažil se, sice běhal tak, jak ho známe, ale ta jeho souhra se spoluhráči není zatím ideální. No ale to všechno můžeme smazat v momentě, kdy dá takovýto důležitý gól. 51. minuta, Hradec Králové, Tromse 2-1 a teď se Norové snaží tedy odpovědět na toto skóre, nicméně zase se jim kombinace nepovedla, marně vepředu naháněl Heine Larsen balón, patří k těm nejaktivnějším hráčům hostujícího týmu, ale neměl teď podporu. Naopak tu dostal Dancák od Uhrinčatě. Uhrinčat teď využívá volný prostor na pravé straně dopředu spolu s Kučerou. Ten mu vrací do běhu Uhrinčat ve skluzu na Van Birena. Van Biren centr! A tam chybělo malinko, aby dosáhl na balón ve skluzu Mihály, který byl u té levé tyče úplně sám, protože ten pas přišel z pravé strany od Van Birena krásně mezi dvěma hráči hostujícího týmu. Ani gólman nedosáhl, jenom se všichni dívali, jestli Mihálik ten skluz stihne nebo ne. Nestihl, takže platí stále 2-1, ale fanoušci jsou s tímhle spokojení a teď skandují na dvě poloviny. Ta první Hradec a ta druhá odpovídá Králové, protože tenhle ten fotbal se zatím fanouškům domácího týmu musí líbit. Teď ale pozor na to, co vymyslí fotbalisté norského celku. Ale zase je tam velice aktivní hra Dancáka, který vybojoval míč, poslal dopředu po levé straně Toma Slončíka, který byl sražen, a tak z toho bude standardní situace zhruba 2 metry od pomezní čáry z levé strany, od velkého vápna takových 15-20 metrů. Ještě teď rozhodčí posouvají blíž k lajně Horáka, který bude tedy autorem necentrovaného míče. Nakonec jsme viděli rozehrávku nakrátko na Daridu. Oba dva si vyměnili teď dvakrát balón. Darida polovysoké prošťouchnutí. Tam se výborně Slončík uvolnil, jeho pravečka centr do pochutového zemí, ale pouze do míst, kde byli dva fotbalisté Tromse. A konkrétně to byl Vodeby, který odhlavičkoval dopředu. Ale hradečtí fotbalisté jsou v laufu a tyhle ty minuty začátek druhého poločasu jednoznačně patří východočeskému celku. Teď hraje s velkým sebevědomím, dobře kombinuje. Tenhle centr od Adama Zadražila k levé straně, naprosto přesný. Po něm Horáku volně Slončíka. Slončík teď mezi dvěma hráči krásně přihrál. Před pokutové území Klička na levou nohu. Ještě tady nepředává Slončíkovi. Teď je tam kombinace Slončíku, ale už to tam měl zahuštěné. Takže dává pod sebe. Centr, gól! 3-1, Ondřej Mihálik. No tak to jsou věci v Malšovické aréně. Ondřej Mihálik přibližně přibližuje hradecký tým do třetího předkola Evropské ligy. Už dá se říct do cílové rovinky, ještě se bude hrát dlouho. Ale co teď výkonu Češi předvádějí, to jsem dlouho od nich neviděl. Možná v závěru minulého ligového ročníku v duelu proti pražské Slavii, kdy také jich bylo plné hřiště a dokázali slavný pražský celek dvakrát v krátkém období porazit. Tak teď po takové opatrnější první půli naprosto válcují Tromze v těch úvodních minutách druhého poločasu. 3-1 v součtu s prvním utkáním, tedy 4-1 pro Východočechy, aktuálně náskok 3 gólů. No a viděli jsme 3 góly, které padly v rozmezí 23 minut. Ve druhém poločase za 5 minut Východočeši odskočili z 1-1 na 3-1. Tak tohle je trochu na sprchu pro norský celek, i když myslím, že tu studenou sprchu si rádi dají fotbalisté obou týmů. Tak domácí celek je nažavený, tak jako je rtuť v teploměru vysoko, tak teď je ta aktivita vysoká i pro domácí tým. A teď Mihálik opět zkouší kombinovat, dal si ale balon daleko od nohy, takže teď budou vhazovat fotbalisté Tromse na polovině soupeře, na polovině hradeckého týmu Izák Dahlqvist. Nový muž, který naskočil do hry se začátkem druhého poločasu. Dahlqvist volí rozehrávku dozadu. Tam byl připraven Šárvik. 55. minuta. Hradec Králové vede na Tromse 3-1. A fanoušci v aréně vytleskávají výkon domácího týmu. Slončík zmocnil se balonu. Zasekl před dvojicí soupeře. Dobře, teď předal do běhu Dancákovi. Tomu se tam trochu namotal hlavní rozhodčí, ale Darida byl si vědom, jaká je situace, a hned zatočil centr na pravou stranu kruhovému praporku pro Mihálika. Mihálik byl v offsideu, takže teď pobezní rozhodčí zastavuje aktivitu hradeckého týmu. Pro balonci rychle běží Jakob Hogor, 34-letý dánský golman ve službách norského Tromze. Samozřejmě teď soupeř už nebude asi tak dlouho rozehrávat a vyčkávat s balonem, co s ním, protože teď už se musí hostující fotbalisté vrhnout do útoku. Ztrácejí aktuálně 3 góly na Hradec Králové. No ale ta dobře postavená obrana a navíc hodně aktivně hrající při napadání a vyplňování prostoru, to dělá norskému Tromze dnes velké problémy. Teď ale pozor na tuhle tu přihrávku za obranu, kde se snažil zakončit Larsen. Přišlo tam ke kontaktu s Františkem Čechem. Larsen sedí na trávníku ve velkém vápně, drží se za hlavu, že z tohohle nebyla penalta. No, nevím, tak blízko jsem nebyl, abych to posoudil. Rozhodně blíž byl hlavní rozhodčí Černohorec Nikola Dabanovič a ten zůstal naprosto v klidu a ukazoval, hrajte dál, tohle to rozhodně na penaltu nebylo. No, tak samozřejmě topící se stébla chytá a tady se už začínají hodně potápět fotbalisté Tromse. Rozehrávají domácí hráči na vlastní polovině. Filip Čihák předává na Františka Čecha. Tom Slončík od té chvíle, co se trefil, tak jeho plné hřiště a rozhodně také zpřesnil svoji hru. No to je všechno samozřejmě o té sebedůvěře, o sebevědomí, které přijde s nějakým povedeným momentem, a to se právě stalo. Tom Slončík to potřeboval jako sůl. Hradeční teď zkoušejí po pravé straně přes aktivního Van Birena. Ten byl sražen a hned se postavil na nohy a rozehrává. Slončík se mu nabídl, tam souboje jeden na jedno. Ten vyhrává a posílá balón dopředu na Mihálika. Jemu ale přihrávka tolik nesedla a tak budou hosté vhazovat. Začátek 58. minuty zápasu Hradec Králové Tromse 3-1. Na míči je Vetle Šárvik. Obousměrný obránce, ale neměl moc komu přidat směrem dopředu a tak jenom zahrál pod sebe na Gudála. Gudál si teď rozmyslel rozehrávku s golmanem, raději teď se snaží podpořit hru směrem dopředu, tak to zkouší z levé strany, ale i tam se seběhli hradečtí fotbalisté, utemovali ten prostor a dokáží se zatím velmi dobře pohybovat a číst hru soupeře. Z pravé strany teď pozor na rozběhnutého Dahlqvista. Dahlqvist ale nebyl vyslyšen, i když si říkal pohybem o přihrávku, a tak potom zastavil a běžel zpátky k postraní čáře, kam už balon přidal, dostal, ale předával ho už do takového jeho defenzivního postavení z tohohle nic nemohlo být. Tak to zkusili teď hostující fotbalisté středem takovým vysokým balonem na rozběhnutého Larsena, ale Filip Čihák byl vedle něj připravený, odlavičkoval balon do bezpečí, potom se míč vrátil až k brankáři Zadražilovi a ten přes Čiháka rozehrává. Van Buren teď zkusil v těžké situaci takovou efektní patičku, ale v tuto chvíli ho Slončík úplně nepochopil, takže balon dostal za ním stojící Dahlqvist. Teď pozor, centr z pravé strany hostujícího týmu, Heine Larsen. Myslím si, že dnes nejlepší hráč hostujícího týmu, ale myslím si, že málo kdo další by zasloužil velkou pochvalu jako on, který běhá z levé, z pravé strany, jeho vidět, stále má dostatek sil, ale je na to hodně sám, takže byl spacifikován defenzivou Hradce Králové, ve skluzu se mu už nepodařilo tak dobře předat míč na pravou stranu, mezitím Hradečtí rozehráli, tentokrát ale jenom odevzdali balón v končící 59. minutě zápasu. Hradečtí mají nahráno, ale to neznamená, že by chtěli polevovat, jako by chtěli soupeře spíše dorazit, protože stále jsou velmi aktivní. Teď vybojoval balón v souboji s Jertedálem Dancák. Jertedál také za očekáváním oproti tomu prvnímu zápasu skoro není vidět. Na pravé straně u pomocní čáry Darida musel jít do skluzu, nedostal úplně přesně balón do běhu a ve skluzu potom už jenom míč posunul do zámezí, takže vhazují hosté. Šedesátá minuta zápasu a Hradec Králové je v tuto chvíli v laufu, protože ve druhém poločase dvakrát skóroval, vede v tomto utkání 3-1, součtu s prvním zápasem tedy 4-1 a míří do třetího předkola Evropské ligy. Van Buren to byl, který ve 30. minutě vyrovnával na 1-1, potom na začátku druhého poločasu přidal krásný centr na hlavu Slončíka, který dostal Hradec Králové do vedení, no a potom na 3-1 Ondřej Mihá tedy v 53. minutě definitivně, no ne definitivně, ale hodně uklidnil nejen domácí fanoušky, ale také domácí fotbalisty na hřišti. Takže v 61. minutě zápasu Hradec Králové Tromsø 3-1. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál. Východočeši budou vhazovat, teď dobře zabojoval u postraní čáry na levé straně na vlastní polovině Daniel Horák. Odchovanec Hradce Králové, který v 19 letech odešel do pražské Sparty, kde za 4 sezony ale stihl jenom jeden start v Ačku, hostoval také v Jihlavě a tak se vrátil na východ Čech a tady už je teď velice platným fotbalistou středové řady. Hradečtí teď ztratili míč, ale zase ho vybojovala dvojice Dancák a Mihálik. Darida, patička, zasekávačka, ale také podseknutí od Jence Jertedála, 20-letý záložník, který ve 14 zápasech v této sezóně nasázel už 7 gólů. Nevěděl, jak kapitána Hradce Králové připravit od balón, tak ho podsekl. A ještě než budou rozehrávat Hradečtí, tak je tady střídání. Velký potles pro Mika Van Burena. Opravdu, to je forma jako Roma. Užívá se teď začátek nové sezony. Tenhle Nizozemec je zdravý a tomu rozhodně svědčí, je plný sebedůvěry. Teď opouští hřiště tedy s bilancí 1 gól, 1 asistence. S tím prvním utkáním dohromady tedy 2 góly a 1 gólová přihrávka. Místo něj jde do hry hradecký odchovanec, dribler a také myslitel týmu Adam Vlkanova. No a střídají také hosté. Odchází Kames a místo něj jde do akce Nihamer. No, Kames nastoupil po dlouhé době od první minuty, ale myslím si, že se nedokázal prosadit tak, jak očekával trenér hostujícího týmu Jürgen Wick. Už se hraje dál v 63. minutě. Rozehrávka od domácího brankáře Adama Zadražila. Na pravé straně připraven Kučera, ve středové řadě Dancák, ale teď proti němu vyrazili dva hráči v modrém dresu, to znamená fotbalisté Tromsø, připravili ho míč, je tam jejich kombinace. Jertedál napřahuje jeho levačka, ale než vypustil míč, už před ním byl připraven na blok Jakub Urinčáť. A tak uvidíme pouze rohový kop, no pouze, je to standardní situace, je to samozřejmě možné nebezpečí pro hradeckou branku a pro defenzivu domácího týmu. Je to David Edvardsson, který přišel ze Švédska. Je tady už ale třetí sezonu, když přestoupil z Malmé. Jeho centr do pokutového území nebezpečný. Tam moc nechybělo Jirte Dálovi, aby balon trefil hlavou, ale nakonec ho nestačilo zasáhnout. Nicméně je tady zase pokus na pravé straně Troje Niamera, čerstvého hráče, který si teď snažil obhodit dva hradecké fotbalisty, ale se zlou se potázal, tohle mu nevyšlo, balón odpadl do autu, takže v hazování, kterého se chopil Šárvik, a ve středovém kruhu už je připraven Tobias Gudál, po něm Edvardsson. Edvardsson nakrátko s Jirtedálem, ale nemá moc komu. Teď viděl mezi dvěma hráči Hradce uličku pro předávku na kapitána Jensena, ale jeho další pokus o přesnou přihrávku už úspěšný nebyl. Byl tam Čihák, který dobře viděl celou situaci, udělal dřív krok dopředu, vypíchl míč a teď František Čech podporuje hru směrem dopředu. Ve středovém kruhu úplně volný pravý prostor, kam si nabíhá Kučera. Kučera protahuje Kokuše před pokutovým území, jeho Ulička na Mihálika a málem z toho byla velká šance. Možná mohl Ondřej Mihálek zkusit ránu z první, ale šlo to na něj trochu ze strany. Musel přibrzdit, tak si chtěl zpracovat, udělat si otočku a v tu chvíli mu balón ukopl Tobias Gudál. Má dlouhé nohy, teď toho využil. Ale zase to byl náznak krásné, rychlé akce, kombinace na jednu, dvě přihrávky přes pravou stranu, kde bylo více prostoru, a hned z toho bylo nebezpečí pro soupeřovu branku. Mezitím se balón dostal až k Zadražilovi, teď trošku ležérně rozehrával Čihák u postraní čáry, trefil Jirtedála do nohy, ale na podruhé, když se k němu míč odrazil, tak už byl o něco přesnější a z toho těží teď Vlkanová. Vlkanová před rohovým praporkem udržel míč ve hře, ale měl sám takovou rychlost, že musel běžet dál, aby neupadl. Takže volný míč potom sebral stoper hostujícího týmu Gudál. Vypadalo to, že on balón odkopl do autu, ale byla tam pravděpodobně teč Mihálika, takže rozhodčí ukázali autové vhazování pro hostující tým v 66. minutě zápasu, ve které Hradec Králové vede nad Tromsø dnes 3-1, v součtu obou utkání 4-1. A rozhodně to není stav, který by pro hradecký tým avizoval nějakou totální defenzivu. Ne, hradečtí fotbalisté se cítí dnes velmi dobře. Dobře kombinují ve druhém poločasu jejich plné hřiště a tak pokračují ve své aktivitě. Teď jednu aktivitu přehnal jeden z hráčů hostujícího týmu a po jeho zákroku zůstal ležet na hřišti Samuel Dancák, to vypadá. A David Edvardsson uviděl od hlavního arbitra z Černé Hory žlutou kartu. A mezitím tedy povolán lékař domácího celku, aby ošetřil 28-letého slovenského záložníka, který přišel do Hradce Králové, co by takový defenzivní středopolař před 3 lety z Mladé Boleslavy. Bývalý reprezentant Slovenska do 21 let už se zvedá na nohy, poplácán po zádech lékařem domácího celku, bude moci pokračovat, i když trochu podle výrazu ve tváři se zaťatými zuby. V danou chvíli lehce pokulhává, ale na hřišti zůstává a teď už poklusává, vyklepává pravou nohu. Vypadá to, že bude s to pokračovat v dalším v průběhu utkání. Hradečtí rozehrávají od Filipa Čiháka na vlastní polovině. Čihák předává na levo, kde je František Čech. A další velice povedené utkání od tohoto fotbalisty. Spolehlivá hra směrem do defenzivy, ale jakmile může, tak podpoří i hru směrem dopředu. Teď krásně prostrčil mezi dvěma hráči Tromsø zpátky na Dancáka. Ten je opravdu úplně v pořádku, protože teď Dancák uvolnil Mihálika a je to 4-1 pro Hradec Králové. Tak tenhle gólový účet si tady otroci otevřeli a stále ho nechtějí podtrhnout a sečíst. Stále přidávají další a další góly a fanoušci slaví v aréně. 11 hráčů Tromsø na hřišti se sklopenou hlavou teď odchází směrem na vlastní polovinu a k rozehrávce Ondřej Mihály. Olympic zvyšuje na 4-1 pro domácí tým svým druhým gólem v dnešním utkání. Ondřej Mihálek se trefuje dvakrát během 15 minut a tady si už troufám tvrdit, že je hotovo, protože tady už Hradečtí mají náskok součtem s prvním utkání 4 gólů a to si myslím, že za těch 25 minut, co se bude hrát, se to nemohou ztratit, i kdyby hrali fotbal v sedě. S trochou nadsázky řečeno. No a Ondřej Mihálek je tím hráčem, který se v tuto chvíli loučí, nepřidá další výkon na hřišti, nepřidá tím pádem hat-trick. Možná by si na něj pomýšlel, ale své si rozhodně odpracoval, své odvedl. Takže fanoušci ho teď odměnili velkým aplauzem za to, jak pomohl hradeckého týmu v dnešním utkání. No a dalo by se říci, kdo jiný ho má nahradit na hřišti než Marko Rekža. Protože to je také typický hrotový útočník, i když trochu jiného typu, ne tak dynamický, ne tak rychlý, ale zase jednoznačně připravený pro sklepávání balónu, pro standardní situace, pro hlavičky, protože lotyšský 27-letý kanonýr je právě vytáhlým útočníkem, který může zlobit ze zmiňovaných situací. Po další době teď se snaží o něco v pokutovém území fotbalisté norského celku, ale zase to dopadlo nepovedenou uličkou. Takže v tuto chvíli 70. minuta, Hradec Králové, Tromze. Tedy 3-1 aktuálně, tak teď jsem si nevšiml, protože ty oslavy byly tak velké a do toho ještě jsme viděli to střídání, takže nakonec rozhodčí viděli offside Ondřeje Mihálika, takže v 71. minutě se zase na světelné tabuli ta čtyřka změnila zpátky na trojku. Není to tedy tak úplně veselé jako před malou chvílí, ale stále pro Východočechy výborně rozehrané, co se týče tohoto kola, konkrétně tedy druhého předkola Evropské ligy. Ondřej Mihálek tedy střídal chvíli potom, co skóroval z offsideu, takže v jeho chvíli zapíšeme na jeho účet tedy v dnešním zápase jeden jediný gól. No a teď v 71. minutě je tady prostor na to, aby se hráči obou týmu občerstvili. Takže přestávka v rámci druhého poločasu právě na přísun tekutin, proto aby si hráči opláchli hlavy.
0: A my tu přestávku využijeme na to, abychom se také podívali, jak se vyvíjí zápasy, které samozřejmě zajímají třeba jablonecké fotbalisty, nebo doufejme, že budou opravdu zajímat ty hradecké. Jablonec, který postoupil do třetího předkola Evropské konferenční ligy po výhře nad Varaždinem v odvetě 2-0, narazí na lepšího ze souboje mezi islandským Vestry a RFS Riga, tedy lotyšským týmem. První zápas 4-1 pro RFS. V odvetě teď se hraje 33. minuta a stav je 1-1, takže to stále vypadá na to, že Jablonec bude čekat soupeř z Lotyška, protože má pořád v součtu dvou zápasů 3gólový náskok. No a na vítěze duelu mezi Hradcem Králové a Tromse ve druhém předkole Evropské ligy čeká lepší z dvojice Mityland a Beşiktaş Istanbul. Beşiktaş doma vyhrál první zápas 1-0 a 1-0 vede i čtvrt hodiny před koncem odvety. Navíc hraje proti oslabenému soupeři, který dostal jednu červenou kartu, takže Mityland, dánský tým, jenom v deseti. A Beşiktaş Istanbul tedy se blíží k tomu, aby se utkal ve třetím předkole Evropské ligy. Doufejme, že s Hradcem Králové. Právě do Hradce Králové se samozřejmě vracíme na pokračování druhého poločasu. Odvety druhého předkola domácí tým hraje s norským Tromsø, u toho Tomáš Borovec.
1: 73. minuta zápasu, Hradec Králové vede nad Tromze 3-1 v tuto chvíli, krátce po občerstvovací přestávce. Střídají hosté, Jertedál dnes asi nepředvedl to, co by se od něj očekávalo, takže jeho představení končí, na jeho místo jde Olden Larsen. No a do akce jde také Braut, který vystřídal Olsena Larsena. Takže trenér hostujícího týmu Jürgen Wick dává tedy šanci dalším fotbalistům, kteří nejsou často v akci. No a myslím si, že to je asi ten správný moment dát jim, jak se říká, přičichnout k evropské soutěži, protože pozor, teď ale šance pro Nory. Tohle byla tyčka, která zazvonila za levou stranou branky Adama Zadražila. Tak málem se teď z ničeho nic po té občerstvovací pauze dostali hosté zase ke slovu a možná i více do hry, tak teď trochu štěstí také pro domácí tým. U rohového praporku několik soubojů, nakonec odkopnutý balón do autu z kopačky hradeckého Horáka, autové vhazování pro Tromsø. Aut se moc ale nepovedl, takže si ten balón nakonec vzal Slončík, který teď ale prohrál další souboj u pomezní čáry s Dahlqvistem. Na pravé straně Dahlqvist zasekl a dává zpátky na Skjervika u středové čáry. S 21. je tam Tobias Gudál, připraven vždy na rozehrávku na jednu, druhou stranu, anebo středem, nebo dlouhý nákup. Je to velice variabilní, komplexní fotbalista. Teď si zvolil tu stranu levou, ale zase výborné vykrytí dvojicí Vlkanova a Kučera před hráčem, který hledal prostor k nacentrování, ale tahle ta dvojice mu žádné místo k tomu nedopřála. Ale teď to jsou hostující fotbalisté s míčem na svých kopačkách. Samozřejmě ta aktivita by měla být na jejich straně. Šárvik. Šárvik napravo zkouší až k postraní čáře najít Dahlqvista. To se mu také daří. Dahlqvist dal zpátky na Niamera. Niamer teď proti sobě má Tomas Lund. Dokázal ho obehrát přihrávkou kolem levé nohy, ale k Slončíkovi se balon zase odrazil zpátky. Teď si ovšem nerozuměl v kombinaci s Markem Rekžou. A tak je tady kapitán hostujícího týmu Ruben Jensen, 38letý odchovanec, který také procestoval Evropu. Teď se uvolňoval zhruba 5 metrů před obloukem na hranici velkého vápna, ale zakončit už nestačil, protože přišel nedovolený zákrok v podání u hry. A tohle už může být nebezpečná situace a přímé ohrožení domácí branky v 76. minutě, kdy Hradec Králové vede nad Tromsø 3-1, součtu s prvním zápasem, tedy 4-1. A je na nejlepší cestě k postupu do třetího předkola Evropské ligy. Tak kdo se ujme této standardní situace, je tam připraven Troy Niamer a spolu s ním také Edvardsson. David Edvardsson je brilantní technik při rozehrávání standardních situací. Tipnul bych si na něj, ale on je pravák. Z druhé strany Niamer zase to má na levou svou silnější nohu, tak uvidíme. Mezitím si ale ještě hlavní rozhodčí rovná zeď, až teď dává tedy pokyn. Tak je to technická střela, ale jenom do připravené zdi pustil balón Troy Niamer. A bude z toho pouze rohový kop, poté co zasáhl Marko Rekža, který teď, co by hrotový útočník, pomohl také v defenzivní práci a pokryje si prostor u bližší tyče, kam ho důrazně postavil Adam Vlkanová. A teď už je tady roh pro hostující tým a do výšky se tam vyšponoval, Zadražil, vyboxoval balón a hradeští odkopávají na polovinu soupeře. Teď je ale celá jedenáctka východočechů na své vlastní polovině připravená, aby čelila dalšímu útoku. Je tady po delší době šance, kdy tam šel Zadražil do souboje se soupeřem a byl nakonec úspěšný, byl o chloupek rychlejší svou pravou rukou, než to zkoušel hlavičkou Daniel Braut, který před malou chvílí střídal. A asi to přes něj budou zkoušet fotbalisté Tromsø těmi vyššími nákopy, protože to je urostlý 195 cm vysoký útočník, takže možná i trochu změna v systému hry v těch závěrečných zhruba 15 minutách. co zbývají do konce dnešního utkání, protože jinak ta defenziva proti té klasické hře norského celku, defenziva hradeckého týmu, funguje opravdu brilantně a navíc východočeští umí přejít velice nebezpečně do rychlých protiútoků. Teď se ale musí stále bránit. Edvardsson to zkusil z velké dálky, ale nepřekvapil, Zadražila. Sice zpracovával rukavicemi balon na dvakrát, ale nebylo to nikterak prudké, takže si s tím bez problému poradil a výhozem na pravou stranu už vyzývá Uhrinčatě. Uhrinčať postupuje dopředu a Adam Vlkanov asi ustoupil dozadu, ale neviděl, že má vedle sebe Tonesena, který naopak byl aktivní směrem před něj a ten balon získal pro hostující tým. Na pravé straně tak může hrát Dahlqvist, a jde před středovou čáru, ale nakonec před Tomem Slončíkem zasekává a vrací balon dozadu na Šárvika. Šárvik, po něm aktivní Arver Edvardsson, který padá v souboji s Rekžou, ponechaná výhoda, že norský tým postupuje dopředu. Tentokrát na levé straně, ale zase míč potazený zpátky dozadu. Dancák připraven vystrčit pravou nohu, překazit tuhletu rozehrávku a pokusit se poslat do rychlého protiútoku Vlkanovu. Ovšem ta přihrávka šla daleko od záložníka domácího týmu. 79. minuta zápasu. Hradec Králové Tromse 3-1 v dnešním utkání. Teď unáhlená rozehrávka hostujícího celku, jenom přihrávka do nohy Dancákovi. Dancák, po něm Vlkanova, toho ovšem u postraní čáry zastavil sluzem Tonesen. Hradečtí nebudou vhazovat. Nakonec se ten balon odrazil od Vlkanovi. Tohle to se také nelíbí domácímu trenérovi Davidu Horejšovi. Už po několikáté vyskočil z lavičky po posouzení situace rozhodčími jiným způsobem, než on by si představoval. Ale samozřejmě je to emotivní zápas. Je to i pro Davida Horejše zatím asi, myslím si, nejdůležitější utkání v jeho trenérské kariéře. A teď ví, že je se svými svěřenci velice blízko postupu. Ale ještě Hradeští musí odehrát i poslední minuty tohoto utkání a teď museli pacifikovat aktivitu Trojeny Jamera. Od té chvíle, co přišel na hřiště, tak je velmi aktivní, nabíhá, přebírá přihrávky, je hodně aktivní v pokutovém území, kde hledá volný prostor. Teď dostal uličkou přihrávku do běhu, ale ještě tam byl Čiák, který ho nenechal zakončit, postavil se mu do cesty a tak z toho nakonec žádné nebezpečí nebylo. V 80. minutě střídají fotbalisté Hradce Králové, takže vidím tady Davida Ludvíčka, který půjde do hry. Jakub Kučera jde ze hřiště, nastupuje Daniel Trubač. Takže střídání ve středové řadě. Kapitán Vladimír Darida také si teď může poslechnout výrazný potlesk za svůj výkon. Právě místo něj jde zmiňovaný David Ludvíček a také Tom Slončík opouští hrací plochu. Dnešní zápas už má za sebou. No a do akce jde Abdullahi Umar, 19-letý nigerijský záložník, člen zlatého královéhradeckého dorostu, který získal v minulé sezóně titul v nejvyšší domácí soutěži. 24 gólů dal Umar v 16 zápasech. On debutoval za hradecký A tým už v tom prvním utkání tohoto kola na hřišti Tromse, kde odehrál 9 minut a zhruba stejná porce ho čeká také v tom dnešním zápase. Mezitím už se hrálo, hostující fotbalisté to zkusili z levé strany proniknout takovou průnikovou přihrávkou do pokutového území, ale tam už teď velice často brání také hrotový útočník Marko Rekža, který odrazil balon na rohový kop. Standardní situace pro hostující tým. Míč letí zatočený do pokutového území, po několikáté podobným způsobem vyboxoval balon, brankář Zadražil, potom tam pravděpodobně inkasoval úder do tváře, chytil se za obličej a teď zůstává ležet. Možná to bylo dáno i jeho aktivitou, jak tam šel do toho souboje zezadu, jak naskakoval mezi tři hráče, takže jenom rozhodčí zkontroloval, jestli je schopen pokračovat. Zadražil, ukázal gestem, že je v pořádku, že už tu čelist rozhýbal a že v 83. minutě už zase sleduje, co se děje na hřišti před ním. A děje se to, že fotbalisté Tromze se zatím snaží dobít domácí branku, něco vymyslet na zatím dobře pracující defenzivu. Z pravé strany je tady centr, teď do pokutového území přetažený míč z kopačky Dahlqvista, nahlášeno 9300 diváků, takže teď v tomto letním období vyprodáno na dnešní zápas. Dalo se to očekávat, protože Evropská liga nebo Evropský pohár se hraje v Hradci Králové po 31 letech. Zápas některého z evropských pohárů, tak to je velká sláva pro tenhle region. Kdo tedy není na dovolené nebo na chalupě nebo někde prostě mimo své bydliště hradecké, tak přišel na toto utkání, pokud je samozřejmě fotbalovým fanouškem. A teď po další době zase hradečtí v akci, samozřejmě teď věnují větší úsilí především precizní obraně, ale v 84. minutě se snažil Horák z levé strany odcentrovat. Na ten balón vyskočil nejvýš bránící Larsen. Od jeho hlavy se balón dostal do zámezí, takže uvidíme u pravého rohového praporku autové vhazování v podání královéhradeckých otroků. Bude to pravděpodobně zase delší out. Rekža si tam dělá prostor, odstrkuje si rukama to Nesena, který je vedle něj. Out až na malé vápno, tam byl Umar, ale neprosadil se. Takže teď fotbalisté norského týmu na chvíli poslali balón o něco dál od své branky, ale už zase pílí kupředu po levé straně. Abdullahi Umar, nigerijský záložník, se ovšem dostal o pár centimetrů do outu a potom, jak dobíhal, tak se tam dostal do střetu se soupeřem. I když se díval úplně někam jinam, tak ho srazil takový nechtěný zákrok, ale vypadá to, že rozhodčí za to vyndá žlutou kartu. Umar hned nelenil a běžel se omluvit. Nic už ale neudělá s tím, že ta žlutá zapsaná bude. Ale čas teď hraje samozřejmě pro východočeský celek, protože ten čas plyne, už se hraje 85. minuta a v tuto chvíli tedy dochází k ošetření hráče hostujícího týmu. Vypadá to, že je to Braut, protože ne, Braut ne, ten je na hřišti. Neviděl jsem na tu dálku, který z fotbalistů po tom střetu zůstal teď ležet na zádech, ale když to vemu z té opačné strany, koho na hřišti vidím a koho ne z těch ostatních hráčů, tak by to mohl být Gudál. No tak uvidíme, jestli pocestuje zpátky do Tromze, pravděpodobně tedy ve smutném rozpoložení, anebo zdali z Hradce Králové pojede směrem na západ do hlavního města a bude se hlásit u vedení klubu pražské Sparty, která má o tohoto hráče velký zájem a fanoušci norského týmu mluvili o tom, že už je hotovo a že do českého klubu odchází, ale to ještě známo není. Vidíme, co přinesou další hodiny, další dny. Teď je důležité to, že v 87. minutě Hradec Králové vede nad Tromze 3-1. Když to sečteme s prvním utkáním, tak tedy rozdílem 3 gólů 4-1 a v této chvíli už malšovická Hynep Arena slaví. Nechci to řekřiknout, ale postup do třetího předkola Evropské ligy mexickou vlnou, která letí po ochozech. Mezitím už tedy došlo k ošetření, tak nakonec je to Vetle Šárvik, který teď má obinadlo kolem čela, tak pravděpodobně tam byl nějaký ten šrám. No, vypadá to, jako kdyby vyšel z lékařské ordinace, protože on už měl ovázanou pravou ruku. Takže teď k tomu ještě bílá ozdoba hlavy tohoto stopera hostujícího týmu. Ale nevadí mu to v tom, aby teď přebral přihrávku a Šárvik postupuje dopředu. Rekža mu balon ukopl. Trubáč, zpětná rozehrávka na Umara. Umar měl na zádech soupeře, dal si na to pozor. Přesná rozehrávka, tady to byl out. Vypadá to, že ano, o pár centimetrů hradeckým futbalistům balon vypadl do zámezí, takže autové vhazování. Dahlqvist už pustil balon do hry a na levé straně se snaží něco vymyslet Tonesen. Tonesen ale narazil do Rekži, ještě jakž takž udržel balón a přichází centr do pokutového území, který proletěl velkým vápnem až k pravému praporku. Tam balón zpracovává Dahlqvist, po Dahlqvistovi Šárvik před velkým vápnem. Teď pravděpodobně centr zakroucený někam do oblasti penalty, ale tam byl připraven Čihák a po něm ještě hlavičkoval Čech. Ale aktivita Norů teď narůstá. Izák Dahlqvist, 89. minuta. Tak to je už čas, kdy opravdu se velmi, velmi přibližuje ten moment, kdy vyletí ruce fotbalistů Hradce Králové a také fanoušků nad hlavu. Ale dá se očekávat, že pár minut rozhodčí ještě nastaví. Teď hradečtí trochu do otevřené obrany zaútočili. Umar dostával přihrávku před branku. Půl krok mu chyběl, aby dosáhl na balón. To by bylo velké ohrožení branky Tromsø, protože byl nějaké 3-4 metry před brankovou čárou. Nic toho nakonec nebylo, takže rozehrávají fotbalisté norského celku před středovým kruhem. Edvardsson posílá balón do pravé strany, odtamtud Šárvik volí nakopnutý centr do pokutového území. Tam byl ovšem pouze drobnější Larsen a ten neměl šanci přeskočit Čiháka. Takže dopředu jdou teď hradečtí. Vlkanová na pravé straně, souboj jeden na jednoho s Gudálem. Vlkanová posunul na Uhrinčatě, ten má při ruce Dancáka. Poradil si Dancák, ano, ale poslal míč do autu. Byla tam ale teč hostujícího Rubena Jensena a tak vhazovat budou k radosti domácích fanoušků, domácí fotbalisté. Chvilka klidu tedy, už běží 90. minuta, zhruba za půl minutky budeme vědět, kolik nastaví rozhodčí v dnešním utkání, ale to se už ozývá arénou skandování Hradec, Hradec, protože východočeši především tím výkonem ve druhém poločase ukázali, jakou mají sílu, jakou mají fotbalovost. Možná málo kdo by to od nich čekal proti takovémuto soupeři, ale stalo se. Východočeši to naznačili už v tom prvním utkání, kdy rovněž ta druhá půle byla mnohem povedenější než první poločas. No a nastavovat se bude 7 minut. 7 minut, ale připomínám, že stav je 3-1, v součtu 4-1. Hradečtí navíc mají míč na svých kopačkách. Horák na levé straně, Umar. Umar, co přišel, tak je hodně aktivní, nabízí se, hledá volné místo. Také Horák ho viděl, na dvakrát mu přidal přesně balon, Umar mu vrátil a teď je zpětná rozehrávka na Františka Čecha, který neriskoval proti postavenému Niamerovi a raději posunul balon ještě dál k Adamu Zadražilovi. Ten jenom odehrál vysokým odkopem. První minuta nastaveného času, těch minut bude celkem 7, ale hradečtí už teď jsou velice blízko k tomu, aby slavili postup do třetího předkola Evropské ligy, protože v dnešním utkání vedou 3-1, předvádějí ve druhém poločase fantastický výkon, v součtu s tím prvním zápasem je to 4-1 a fanoušci i za těch 34 stupňů teploty si neoddechnou a neustále tleskají a pouzbuzují, protože to je fotbal, který si zaslouží tohletu odměnu, abych byl konkrétní. Skóre otevřel v 25. minutě Larsen, ale pak už pálil jenom domácí. Ve 30. minutě Van Bieren hlavou, ve 48. Slončík po přihrávce Van Bierena dal na 2-1 a v 53. Mihálik na 3-1. Ondřej Mihálik se trefil ještě jednou, ale to bylo z offsideu, takže teď ve druhé minutě nastaveného času Hradec Králové, Tromsø 3-1. Z Hradce Králové, Tomáš Borovec, Radiožurnál. Druhá minuta prodloužení a teď už i hlasatel vyzývá fanoušky, aby se postavili na svých místech a aplaudovali až do konce zápasu a myslím si, že i kdyby žádná výzva nepřišla, tak by to příznivci hradeckých fotbalistů udělali sami od sebe, protože to dělají celý druhý poločas minimálně a to naprosto zaslouženě, protože otroci dnes jsou na hřišti pánem. Teď ještě musí přidat pár desítek vteřin na hřišti, samozřejmě nevypustit ten zbytek zápasu, ale hlídají si to naprosto s přehledem. Norové nebo norský klub se snaží alespoň trochu teď ještě s tím skóre něco udělat, trošku to dohladit, aby třeba byli tím, který v tomhle kole skóruje, ale zatím jsou daleko od hradecké branky. Teď se to snaží změnit Niamer. Niamer ještě krohovému na Dahlqvista. Dahlqvistu v centr do pokutového území, ale tam vyskočil Uhrinčať a po něm i hlavička nejmenšího muže na hřišti Adama Vlkanovi. Teď hradecký tým, který teď zkouší rychlý protiútok, Trubáč. Trubáč posílá Vlkanovu na polovinu soupeře. Vlkanova má ale ještě vedle sebe sprintujícího Invára. Vlkanova, jeho centr, potřeboval by být o něco delší, protože tam Horák číhal u vzdálenější tyče. Takhle to bylo přesně na hlavu Fetlého Šárvika. Šárvik ale jenom odlavičkoval směrem dopředu, teď se hostující fotbalisté už nikam neženou. V momentě, kdy běží 94. minuta, necelé 3 minuty do konce tohoto utkání, do konce druhého předkola Evropské ligy, které bude radostné pro hradecké fotbalisty. Otroci vedou 3-1 a naprosto s přehledem si tento náskok hlídají. Hraje ale Fetle Šárvik. Šárvik nemá moc komu, už také ten morál chybí fotbalistům Tromse v tom, aby se snažil být i nadále aktivní a běhat a bojovat o něco, protože tady už ty šance jsou opravdu velice, velice minimální. Teď ještě jedna přihrávka za obranu, odskočený balón, ale ten se stočil k brankáři Zadražilovi, který tam měl prostor jenom sám pro sebe. Navádí si míč podél brankové čáry, než ho veme do rukavic. Nakonec přece jenom přišla aktivita Daniela Brauta, která donutila Zadražila zvednout balón a teď ho vykopává na polovinu soupeře v 95. minutě utkání. Balón letí před velké vápno Tromse, tam byl jenom osamocený Šárvik. Šárvik tak na nic nečeká a rychle centruje nebo posílá balón na polovinu soupeře. Ovšem František Čech si hlídá svůj prostor. Navíc teď s Danielem Trubačem to dobře vykombinovali mezi trojicí hráčů norského celku. Tady už je to opravdu téměř exhibice v některých momentech pro domácí tým, co teď umar. Chybělo mu tak 5-6 kroků, aby byl rychleji u míče na tu kolmou přihrávku, kdy ho spoluhráči vyzývali, Tobias Gudál to vše nakonec dokázal zajistit. Šárvik jenom pod sebe na Gudála. Už se bude tenhle ten zápas, dá se říci, jenom dohrávat na levé straně. Nakonec Invar úspěšnější v souboji s Davidem Ludvíčkem. Navíc byl faulován, takže volný přímý kop pro hostující tým, ale ani už hráči Tromse neběželi dopředu, jenom rozehráli pod sebe dozadu. Teď přece jenom letí centrovaný míč do pokutového území hradeckého týmu. Tam se nakonec odhodlal k zakončení Dahlqvist, ale bylo to z jednoho kroku. Té ráně chyběla razance a navíc byla sražená. A to už nám běží 96. minuta

0: Kdyby se ještě o něco velkého hrálo v tento okamžik, ono se hraje o něco velkého, ale kdyby to bylo mnohem vyrovnanější a nejasné, tak by tohle to asi odpískat měl. Teď už ani on nebyl tak aktivní. 97. minuta uplyne za zhruba 15 vteřin, takže už to bude opravdu jenom o těch blížících se oslavách. Ještě jeden nákop do pokutového území hradeckého týmu. Východočeši si to hlídají, Zadražil. Teď bere balón hlavní rozhodčí Černohorec Nikola Dabanovič. Se dívá na hodinky a v tuto chvíli ukončuje zápas. A to znamená, že fotbalisté Hradce Králové budou postupovat Evropou v předkole Evropské ligy i nadále. Jdou do třetího předkola poté, co dokázali vyřadit favorizované norské Tromsø ve dvou zápasech dohromady 4-1, poté, co první utkání zvládli na hřišti soupeře 1-0. Na domácím pažitu byli ještě lepší, excelentnější a ve druhém utkání zvítězili 3-1, dohromady tedy v součtu 4-1. Když půjdu po stopách té dnešní odvety, tak Norum dal velkou naději na úspěch ve 25. minutě Larsen, který z první šance hostujícího celku vytěžil vedoucí gól, ale Východočeši fantasticky reagovali. Už o 5 minut později Mick van Biren, jeden z nejlepších hráčů na hřišti v dnešním utkání, srovnal na 1-1. A co se povedlo Hradci Králové, tak to byl nástup do druhé půle. Ve 48. minutě van Biren centroval na osamoceného Toma Slončíka, který dostal hradecký tým do vedení, a o 5 minut později Ondřej Mihálik stanovil skóre na konečných 3-1 pro hradecký tým, který se tak tedy může těšit na další, to znamená třetí předkolo Evropské ligy, to znamená kolo, které už potom v případě úspěchu znamená tedy postup do té hlavní části. No a teď už je jasné, že si to otroci rozdají s tureckým Bešiktašem, který dnes vyhrál v dánském Midtjyllandu 2-0 a slaví tedy postup stejně jako hradecký tým. Známe tedy už tedy příštího soupeře východočeského celku. Tolik tedy pro dnešek z malšovické Finep Arény. Hradce Králové, Tomáš Borovec, Radiožurnál.
1: Radiožurnál, 21 hodin. Večerní zprávy s Richardem Jandovským.
2: V letních vedrech mají otevřeno i některé zimní stadiony. Slovenská armáda v době extrémního sucha cvičila s ostrou municí, po požáru čelí kritice. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce postoupili v evropských pohárech do třetího předkola. A zítra bude slunečno a horko, odpoledne se můžou objevit přehánky a bouřky. Teploty až 39 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Meteorologové dnes naměřili v Doksanech na Litoměřicku 40,1 stupně, na dalších třech stanicích pak víc než 39. Před velmi silnou zátěží teplem varují i v příštích dnech. Hlavně starší a chronicky nemocní by měli omezit pobyt venku a hodně pít. Lidé se v horku chodí schladit třeba k vodě. Zájem roste taky o zimní stadiony.
4: Stadion ve Lhotě u Vsetína během týdne využívají hokejové kempy. Na jednom z nich trénují Inka a Tereza.
5: Tak jako samozřejmě je to super pocit, když jdeme jakože zvenku, kde je teplo, potom tady do zimy.
6: Je to boží, že se jako ochladíte, ale to je na chvilku, že potom jak začnete trénovat, tak je vám zase horko.
4: Výrazné změny teplot ale musí hlídat trenéři kvůli možnému nachlazení, říká trenér a trojnásobný mistr světa Petr Čajánek.
7: Ty přechody z toho chladného počasí ven, tak na to se snažíme být opatrní, protože opravdu ty horka jsou velké.
4: Ve Lhotě u Vsetína si o víkendu můžou zabruslit i běžní návštěvníci a možnost nabídne i stadion na Lapači. Ze Vsetína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
2: Ve víceúčelové hale Ostravar Arena v Ostravě unikl čpavek. Hala byla v době úniku prázdná, v objektu byl ale přípravný zápas mládežnického hokejového týmu. Lidi se proto odtamtud museli evakuovat. Teď látku odsává údržba stadionu. Podle mluvčí hasičů Kamily Langerové je v oblasti zastavená osobní doprava. Hromadná doprava jezdí dál, ale na zastávkách v okolí areny nezastavuje.
8: Aktuálně u události neevidujeme žádná zranění, dochází k odsávání samotného čpavku do čpavku celkového hospodářství v rámci Ostrava Areny. Lidé byli o této události vyrozuměni pomocí rozeslání hromadných SMS zpráv.

0: Slovenská armáda čelí kritice kvůli úternímu požáru ve vojenském prostoru u Malacek. Starostové okolních obcí se ptají, proč vojáci cvičili s ostrou municí právě v době, kdy na západě Slovenska platilo vysoké nebezpečí požáru. Armáda odmítá, že by pochybila. Hasičům se plameny podařilo dostat pod kontrolu včera odpoledne.
1: Požár zasáhl asi 750 hektarů travnatého porostu a náletových dřevin. Podle informací slovenského deníku N ve vojenském prostoru právě probíhal výcvik leteckých návodčích. Kvůli nevybuchlé munici hasiči nemohli zasahovat přímo u ohně. Generální štáb tvrdí, že postupoval podle platných předpisů a přijatá opatření zabránila rozšíření plamenů mimo střelnici. Starostové okolních obcí ale připomínají, že se výcvik s ostrou municí konal v době, kdy veřejnost kvůli extrémnímu suchu nesměla v přírodě rozdělávat oheň ani grilovat. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Sport. Fotbalisté Hradce Králové si zahrají třetí předkolo Evropské ligy. V domácí odvetě porazili norské Tromsø 3-1 a potvrdili venkovní výhru. Jablonec uspěl ve druhém předkole konferenční ligy. Varaždín porazili Severočeši doma 2-0 a v součtu s úvodní porážkou 2-3 z hřiště chorvatského soupeře tak slaví postup. Trenér Jablonce Luboš Kozel byl rád, že se dokázali jeho svěřenci v obou duelech proti vysokým hráčům Varaždínu prosadit ze standardních situací.
3: Tak já bych ani neřekl, že to je jejich achillová pata, protože oni zrovna patří mezi ty týmy, které jsou absolutně, jako bych řekl, možná nejvyšší, jako proti které jsme v poslední době hráli, ale je to naše silná stránka, takže my se vždycky snažíme najít nějaký slabý místa.
2: V další fázi se Hradec Králové i Jablonec představí příští týden.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na dálnici D1 u Brna, další na D8 u Prackovic. Na dálnici D1 za Brnem do Prahy stojí porouchané osobní auto. Kilometr 181,5 v připojovacím pruhu z Rosic. Je tam policejní hlídka a řídí provoz. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozorně za sjezdem na Teplice. Na 58. kilometru za tunely u Prackovic blokuje pravý pruh odstavené vozidlo. Na Pražském okruhu za sjezdem na Barrandov už odklidili auto po požáru, 17. kilometr na místě už jenom policejní hlídka. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou už bez kolony, podobně jako na Pražském okruhu, na 66. kilometru odklidili následky požáru auta. A už jste slyšeli ve zprávách, v Ostravě u Ostravar Arény je po úniku čpavku podle policie stále omezená doprava. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 22 až 17 stupňů, zítra bude znovu slunečno a horko, později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost, na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39, na severu Čech kolem 34 stupňů Celsia. To byly zprávy.
2: No a po zprávách pokračuje vysílání Radiožurnálu Sport v 21 hodin a téměř 6 minut po fotbalových přenosech, které přinesly radost českým fanouškům. Hradec Králové tedy po výhře 3-1 nad Tromsø v odvetě druhého předkola Evropské ligy ví už, že narazí na turecký Beşiktaş. Bude to tedy souboj dvou týmů, které vyznávají černou a bílou barvu. A také tedy souboj hradeckých fotbalistů s českým hráčem v barvách Beşiktaşe Václavem Černým, který odehrál dnešní odvetu na hřišti Midtjyllandu, dostal žlutou kartu, ale v tom prvním zápase, který Beşiktaş vyhrál doma 1-0, si připsal gólovou asistenci. No a Jablonec po výhře 2-0 nad Varaždínem v odvetě druhého předkola Evropské konferenční ligy ještě na soupeře stále čeká, ale pořád to vypadá, že by to měl být lotyšský tým RFS, tým z Rigy, který na Islandu s místním Vestry hraje v 51. minutě odvety 1-1, ale protože má domácího zápasu třígólový náskok, tak je stále blízko postupu do třetího předkola. No a o fotbalu budeme mluvit i dál po písničce od kapely Bastille, protože dnes se UEFA rozhodla bojkotovat soutěže pořádané Mezinárodní fotbalovou federací, tedy FIFA, a té kauze kolem možného prodeje nebo odprodeje části práv na mistrovství světa a další vrcholné turnaje, kvůli které právě UEFA se rozhodla rozhodla k tomuto bojkotu, tedy budeme mluvit za chvíli.
4: Radiožurnál Sport a Ondřej Prokop.

0: to dust all that I adored. Pokud Mezinárodní fotbalová federace FIFA nezmění svůj plán prodat část práv na elitní turnaje soukromým investorům, evropské týmy na jejich akcích hrát nebudou. Bojkot by se vztahoval i na mistrovství světa. Jednomyslně se na tom shodlo 55 členských zemí Evropské fotbalové unie UEFA na mimořádném zasedání. UEFA návrh označuje za netransparentní komercionalizaci fotbalu. S plánem prodat část práv přišel šéf FIFA Gianni Infantino. Svazy se mají rozhodnout do 19. září. V publicistice Radiožurnálu mluvil o tématu člen výkonného výboru České fotbalové asociace a předseda představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík. Ptala se moderátorka Věra Štechrová.
1: Pan Trunda, předseda FAČR, původně podpořil návrh FIFA, dnes ale hlasoval zřejmě proti. Jde tedy o postoj výkonného výboru České fotbalové asociace.
2: Z toho, co jsem viděl vyjádření Davida Trundy, já myslím, že to bylo trošku jako nešťastně vyloženo nebo nešťastně koncipováno. On za prvé řekl, že je to jeho osobní názor a za druhé řekl, že on osobně by nabídku FIFA zvažoval a jako člen FIFA Development Committee, což je jeden z klíčových výborů FIFA, zřejmě měl pocit, že ta iniciativa je mířena dobrým směrem, nebo že ne všechny projekty FIFA nejsou ku prospěchu rozvoje fotbalu. My máme s některými projekty FIFA v Česku dobrou zkušenost, jako například s FIFA arenami. Ve chvíli, nebo ta moje reakce byla taková, že jsem si přál, aby takto závažnou věc diskutoval celý statutární orgán českého fotbalu, to je výkonný výbor a současně Ligová fotbalová asociace, která združuje 32 klubů profesionálních soutěží, protože těch se to týká především.
1: No a došlo k té diskuzi, mluvili jste o tom třeba dopoledne před tím jednání UEFA?
2: Mluvili jsme o tom zejména včera na zasedání Ligové fotbalové asociace, kde se všichni členové ligového výboru zhodli na tom, že jednoznačná pozice českého profesionálního fotbalu je podporovat UEFA. My jsme členy UEFA, jsme členy Evropské asociace fotbalových klubů a jsme členy evropských profesionálních soutěží a jako členské oddíly, tak prostě jednoznačně souhlasíme s vyjádřením těchto organizací. A jestliže dnes já ještě nemám blížší informace o tom, jak to jednání probíhalo, velmi kvituju, já jsem velmi rád, jestliže bylo to rozhodnutí jednomyslné, že její pozice česká byla stejná jako ostatních 55 asociací sdružených UEFA. A věřím tomu, že předseda fotbalové asociace České republiky prostě zohlednil stanovisko Ligové fotbalové asociace. A je to správná cesta a správný postoj.
1: Předseda Mezinárodní fotbalové asociace říkal, že ten prodej by znamenal vlastně pro jednotlivé asociace příjem, jednorázový příjem 40 milionů dolarů. Tak proč vlastně s tím plánem nesouhlasíte? Jaká rizika z toho prodeje podle vás vyplývají?
2: Tam je vlastně na tom, my nesouhlasíme vlastně se vším a já vlastně marně přemýšlím, co je na tom jako dobře. Ono to začíná prostě tím, že podobné projekty, jakékoliv, mají mít nějaké procedury rozhodování. Ta situace je taková, že tu nabídku nebo to rozhodnutí neučinila ani Rada FIFA, ani Kongres FIFA. Já chápu z vyjádření členů, kteří jsou součástí Rady FIFA, jako například prezident německého fotbalu, že o tom vůbec nevěděli. Ta informace vlastně, nebo ty informace asi u sebe má pouze prezident FIFA, pan Infantino. Poslal to bez jakéhokoliv porozumění pro proces, pro detaily, poslal prostě do jednotlivých fotbalových asociací nabídku, o který ví jenom on a prostě FIFA je nějaké sdružení více než 200 fotbalových asociací celého světa a není majitelem těch práv, ona je jenom správcem. Ten fotbal, ten mistrovství světa patří prostě asociacím, patří klubům, patří hráčům a patří fanouškům. Tak to se prostě o tom rozhodovat nedá. Za druhé, ta podstata té nabídky, že když budete hlasovat pro, tak dostanete desítky milionů a když budete hlasovat proti, tak dostanete jako násobné méně. Je to samo osobně jako nemorální, nenormální. Vy přece nemůžete jako účastník. To znamená, ta situace, když si to představíte do důsledku, takže my bychom hlasovali třeba proti, jeli bychom pak na to mistrovství světa. To mistrovství světa v první řadě tvoří národní reprezentace. To jsou naši hráči. My jsme tam jako Slávie měli třeba třetinu hráčů na mistrovství světa. A ty neplatí FIFA, ty platí Slávie, ty platí kluby. FIFA neplatí ty hráče. A v tomhle kontextu najednou jsme tam byli v situaci, že protože jsme demokraticky nehlasovali pro, tak bychom dostali násobně méně peněz.
1: Byli byste vlastně potrestáni.
2: A celý ten proces, FIFA se jako dlouhodobě snaží, tohle není jako první pokus, to už byl první, byl v roce 2018, druhý byl v roce 2021. Prezident FIFA se dlouhodobě snaží o komercionalizaci fotbalu, to je jako prodat kus olympijských her, prostě to není možný. A to není o tom, že my se nesnažíme mít více peněz fotbalu. Český fotbal jsme nedávno přivedli třeba ČSOB jako generálního partnera, taky to znamená více peněz pro český fotbal. Ale tohle není partnerství, tohle je prostě prodej investorovi. Je to prodáváte nějaké budoucí příjmy, to je důležité říct. To není jako prodej, to není investice do fotbalu, to je prodej budoucích příjmů z fotbalu. Ten investor je logicky bude chtít zpátky s velkou rentabilitou své investice a bude chtít mít velký vliv na fotbal. A prostě takhle to fungovat nemá. My máme hledat více peněz od partnerů, sponzorů, ale ne prodávat ten biznis samotný. Ten biznis prostě nepatří FIFA, nepatří panu Infantinovi a ten je všech v tom fotbalovém
1: rozumím. Ekosystému. Ještě k tomu případnému bojkotu mistrovství světa. Ono to mistrovství světa mužů má být v Portugalsku a ve Španělsku. Pochopil jste z toho vyjádření, jestli to znamená, že by se tyto země sice ten turnaj uspořádali, ale ty evropské týmy tam nehrály, anebo by ani nedošlo k uspořádání toho turnaje?
2: Já si dobře chápu tu situaci, tak v roce 2021, když chtěl pan Infantino zavíst, že se mistrovství světa bude hrát každé dva roky, tak vlastně UEFA sahla po hrušce bojkotem. Ono už tohle bylo nesmyslné, protože se koná mistrovství Evropy, jednou za 4 roky se koná mistrovství světa. Ty naši hráči mají jedno zdraví, mají jednu kariéru a nevydrží tolik těch soutěží, o kterých jako pan Infantino usiluje. A v tomhle tom kontextu tehdy UEFA pohrozila bojkotem a ten návrh byl stažen. Tentokrát, tak já tu situaci chápu dobře, tak UEFA to chce vyřešit prostě jednou provždy, už nechce, aby podobné iniciativy pan Infantino jako předváděl co 2-3 roky a řekla zcela jednoznačně, dokavať nepůjdou ze stolu nejenom tento konkrétní postup, ale všechny podobné návrhy, tak prostě se toho UEFA nebude účastnit. A já věřím tomu, že ta radikálnost té pozice prostě povede k tomu, že jestliže je FIFA normální a viděl jsem, že tu pozici podporuje třeba i Latinskoamerická federace, Asijská federace. Takže já pevně věřím tomu, že tato radikální pozice povede k tomu, že nebudeme řešit, jestli mistrovství světa budeme hrát nebo nebudeme hrát, ale že prostě dojde ke změně poměru uvnitř FIFA.
1: Ještě k jedné věci. Český fotbalový fanoušek teď velmi, velmi netrpělivě čeká na jedno jméno. Fačer na zítra svolal tiskovou konferenci. Můžete říct, jestli na ní představíte tedy nového trenéra reprezentace?
2: Já mohu potvrdit to, že na zítřek na 11. hodinu je svolán mimořádný výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky a jeden z bodů je tam jmenování trenéra národní reprezentace. Za předpokladu, že bude schválena, já proto nevidím žádný důvod. Mandát dostal předseda Fatscher, mandát dostala gestní skupina pro sport, která tvoří poměrnou část kolegů z výkonného výboru a já pevně věřím tomu, že trenéra přesvávají jednání mimořádné, protože trenéra mají. Věřím tomu, že to bude dobrý trenér a věřím tomu, že ho v jednu představíme, ano.
1: Takže to, jestli padne to španělské jméno, ještě potvrdit nemůžete.
2: Nemůžu, protože já ho sám nevím. My jsme se domluvili na tom, že 13členný výkonný výbor prostě tu pravomoc věří jenom kolegům ze sportovní sekce a oni nám oficiálně to jméno představí až zítra v 11 hodin.
1: Jaroslav Tvrdík, člen výkonného výboru Fotbalové asociace České republiky. Děkuju, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: David Koller na radiožurnálu Sport v 21 hodin 23 minut. Už zítra začne v Itálii jeden z vrcholů veslařské sezóny mistrovství Evropy. Česko vysílá na Velké alpské jezero 8 posádek a jedna z nich má velké medailové ambice. Dvojka bez kormidelníka ve složení Pavlína Flamíková a Anna Šantručková.
1: Je to tam, Anna Šantručková s Pavlínou Flamíkovou hned na úvod sezony zapisují fenomenální výsledek.
2: Než jsem projela cílem, tak jsem tomu skoro nemohla věřit, ale povedlo se nám to, jsem za to hrozně ráda, čeká nás ještě spousta práce.
1: Vyprávěla Pavlína Flamíková poté, co na konci května vyhrála s Annou Šantručkovou závod světového poháru v Sevě. Pak přišlo ještě třetí místo v Plovdivu, stříbro v Lucernu a celkový titul v elitním seriálu. Česká dvojka bez kormidelníka proto má před evropským šampionátem ty nejvyšší ambice.
3: No, zní to nádherně, ale samozřejmě se tím nechceme nechat nějak znervozit nebo rozptýlit. Je to pořád hodně práce a ten sport je takový, že buď toto vyjde, nebo to nevyjde. My proto můžeme dělat maximum, ale neovlivníme to, co dělají soupeřky.
1: Dodala Anna Šantručková působí v lodi jako háček. Mistrovství hostí italské Varese, a to na jezeru pod alpskými štíty. A z toho má Pavlína Flamíková trochu netypické obavy. Veslařky o nich mluvili na radiožurnálu Sport v pořadu Na place s moderátorem Davidem Novotným.
4: Ha, vtipný, já se bojím vody. Jako já jí fakt musím věřit a je to jako náročný občas.
5: Ona vesluje a bojí se vody.
3: Jo, já nevím, ale rodiči prý naučili plavat. Já jsem to mockrát neviděla, ale tak...
5: A takže tě tam hodili a proč se bojíš vody?
4: Já vlastně ani nevím, proč to vzniklo, ale teď už jsem ve fázi, kde mi vadí jenom velká otevřená vodní plocha. Jasný. Takže když jsme na Velkém jezeře, tak mi to nedělá úplně dobře. Tam je hodně velká otevřená vodní plocha.
5: A už je zvyká, tam nejdeš poprvé.
3: Nejdu. Taky ale... se nám tam jednou s Pavčou stalo, se nám docela zážitek, že jsme jako jeli trénink a byly docela vlny, jako nebylo moc dobře a Pavča jednou zastavila a byla taková, já nejedu. Tohle není to, co bychom těm soupeřkám jako vyprávěli.
5: Není.
1: I pokud se soupeřky Pavlíny Flamíkové a Anny Šantručkové dozví o obavách první jmenované, pořád budou české veslařky patřit mezi favoritky na medaily. Sami ale přiznávají, že všechny šampionáty slouží jako příprava na olympijské hry za 2 roky. Pokračuje Šantručková.
3: Chceme jet rychle v Los Angeles a teď tam fakt jako chceme jet rychle za každou cenu, takže tohle všechno jenom jako nějaká cesta k tomu. Se může takových věcí jako pokazit, a nebo naopak se musí takových věcí sejít, aby to vyšlo a nějak to třeba dopadlo jako dobře. Ale proto jsme tady, no.
1: Evropský šampionát ve veslování začne ve Varese posledního července a zúčastní se ho celkem 8 českých posádek. Flamíková se Šantručkovou pojedou o medaile v sobotu dopoledne. František Typovský, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 21 hodin 30 minut. Přehled zpráv má Richard Jandovský.
1: Některé kraje kvůli horkému počasí a suchu zakazují rozdělávání ohňů na rizikových místech. Od zítra nebudou smět lidé zapalovat ohně v celém Plzeňském kraji. O vyhlášení mimořádných protipožárních opatření hejtmanství požádali krajští hasiči. Na rizikových místech bude zakázané i kouřit nebo používat pyrotechniku. Zemědělci navíc musí mít při sklizni na technice nainstalované lapače jisker. Už včera podobná opatření zavedl Ústecký kraj a dnes zákaz rozdělávání ohňů začal platit i v Praze. Nafta v Česku dál zdražuje. Za poslední týden její průměrná cena vzrostla o víc než 1,50 Kč na 43 korun a 90 haléřů za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Benzín zdražil pomaleji o 29 haléřů na průměrných 42 korun a 33 haléřů za litr. Ceny pohonných hmot rostou od poloviny července, kdy skončila jejich vládní regulace. Miliardář a nejbohatší člověk světa Elon Musk obnoví finanční podporu republikánům. Kolik přispěje na kampani před listopadovými volbami, ale zatím není jasné. V nadcházejících volbách Američané vyberou nové zástupce do sněmovny reprezentantů a do třetiny senátu. Hlasování rozhodne o tom, zda Trumpovi republikáni udrží v kongresu většinu. Poslední průzkumy přitom naznačují, že podpora republikánské strany v posledních měsících začíná výrazně klesat. Praha kvůli vysokým teplotám otevřela lidem klimatizované prostory ve Škodově paláci v centru města. Můžou se tam ochladit a napít se vody. Podobná místa k ochlazení otevřely taky některé městské části. Praha už dřív spustila mapu oáza chladu, která ukazuje pítka, mlžítka, fontány, studánky nebo místa vhodná ke koupání na území metropole. Sport. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce postoupili do třetího předkola evropských pohárů. Královéhradečtí porazili norské Tromsø 3-1, potvrdili venkovní vítězství 1-0 a pokračují v evropské lize. Jablonec v konferenční lize porazil chorvatský Varaždin 2-0 a otočil dvojzápas na konečných 4-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na dálnici D1 na Novojičínsku a neprůjezdná silnice v Rudné u Prahy. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Odry stojí dodávka kilometr 313 v omezení se dvěma jízdními pruhy. Kolona se tam teď netvoří.
4: Dávejte si pozor, v zúžení v pravém pruhu dodávka neoznačená ve trojúhelníku.
3: U Prahy policie hlásí neprůjezdný hlavní tah v Rudné, silnice 605 Masarykova ulice. Uzavírka je na křižovatce s ulicemi Lidická a 5. května. Střetl se tam autobus s cyklistou. V Brně na okruhu kolem centra brzdí provoz srážka dvou osobních aut. Pomalejší provoz čekejte na křížení ulic Cejl, Koliště a Malinovského náměstí. A na Olomoucku mezi Troubelicemi a Šumvaldem havaroval cyklista. Následky nehody blokují jízdní pruh, na místo vyjeli záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude jasno nebo polojasno, od západu přechodně až oblačno, teploty 22 až 17 stupňů, zítra pak čekáme slunečno, později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost, na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Avril Lavigne otevřela další část vysílání radiožurnálu Sport. Životní partneři Josef Dostála a Aneška Paloudová splnili roli favoritu a získali zlaté medaile během prvního ze 4 dnů mistrovství republiky v rychlostní kanoistice v Račicí. Olympijský vítěz na kajaku Dostál vyhrál kilometrovou trať o 3 sekundy před parťákem z Dukly Praha Radkem Šloufem, no a Paloudová ta pak dominovala v závodu na 500 metrů. Mezi kanoisty vyhrál při absenci Martina Fuxy Robin Hirsch. We'll be right back.

0: Po úspěšném mistrovství světa ve sprintech v Itálii má český orientační běh před sebou domácí zastávku světového poháru. Město závodníci vymění za lesy a krátké tratě za dlouhé. Vrcholný podnik se do Česka vrací po 3 letech a světová špička si poprvé vyzkouší běhání po šumavských hvozdech.
1: Se jedná o největší akci v orientáku na českém území za posledních 20 let. Každý den bude v aréně přes 3 000 lidí. Když jsem koukal návštěvnost prvoligových fotbalových klubů, tak jsme někde zhruba na 10. místě.
2: Srovnával Jan Picek, předseda Českého svazu orientačních sportů. Centrem světového poháru bude od 5. do 9. srpna Vyšší Brod, aréna Martinkov.
1: Se snažíme rozšiřovat povědomí orientáku do všech koutů České republiky a říkáme, že to je kout poslední na Šumavě, kde je ještě nedotčená příroda a my i chceme to vyzdvihnout, chceme chránit, chceme, aby zůstala.
3: Vy po nás chcete medaile a děláme to na Lipně, jako v tom nejtěžším terénu, který je blízký Skandinávcům. Výběr mě na první dobrou úplně nepotěšil. Doufal jsem nějaký spíš takový typičtější český terén, kde to máme naběhané.
2: Reprezentační šéf trenér Jan Šedivý tady mluvil o tom, že ten terén u Vyššího Brodu, že je to takový severský typ. Co si pod tím posluchač ne tak znalý orientačního běhu vlastně má představit?
4: Hlavně je to ta podložka, čem vlastně člověk běhá, přece jenom tam na Šumavě. Je to hodně místy kamenité pole, hodně borůvčí a ta podložka je měkká. Člověk na to potřebuje dobrou silovou přípravu. A pak třeba i nějaká zarostlost právě toho lesa, hustníků a i třeba homogenost terénu, to, že je to v určitých pasážích hodně podobné a člověk tam musí hodně třeba využívat buzolu, protože tam nejsou tak jasné objekty a naopak všechny objekty vypadají dosti podobně. My tady třeba v Česku v určitých oblastech máme spoustu třeba pasek, posedů, nějaké světlinky, nebo je to čistý les, ale tady právě okolí toho Vyššího Brodu je spíš větší, takový drsnější šumavský terén.
2: Vysvětlovala mistryně světa v KO sprintu z nedávného šampionátu v italském Janově Teresa Roturie a česká mužská jednička Tomáš Křivda dodal.
5: Nemáme dopředu závodní tratě a závodní mapy, na kterých budeme běhat. Máme možnosti se dostat k nějakým vygenerovaným podkladům, které se samozřejmě trochu liší od potom těch map, na kterých budeme závodit. Tratě to je ještě obtížnější záležitost se na to nějak připravit.
2: I proto se reprezentace v orientačním běhu chystá na víkendový minikemp do oblasti Lipna, kde pak příští týden zkusí vybojovat nějakou tu medaili před svými fanoušky na světovém poháru. Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Phil Collins na Radiožurnálu Sport. Fanoušci basketbalu si ho hodně užijí v příští sezóně v Pardubicích. Nejenom, že budou moci sledovat domácí vicemistrovský celek v tažení za dalším ligovým úspěchem, ale do Pardubic se vrátí i mezinárodní klubové zápasy a soutěže. A to hned ve dvojnásobném počtu. Pardubice i vítěz minulého ročníku, tedy spojená a nová Slavia NBK, která tedy se spojila s Nymburkem, budou hrát základní skupinu Ligy mistrů. A všechny domácí zápasy budou k vidění v pardubické Enteria aréně.
1: Minulý ročník ligy vyhrál Nymburk, který se sloučil se Slaví a nově tak bude tým hrát pod vlajkou Pražanů. Ovšem pro pohárové zápasy museli Středočeši najít nové prostředí. Hala Královka neodpovídá požadavkům pro ligu mistrů. Pokračuje spolumajitel klubu Tomáš Petera.
2: Pardubice jsou zatím jediná varianta, kterou nám FIBA schválila. Vlastně od letošního roku nepovoluje vůbec žádnou výjimku. A my, když jsme hráli nad Královkou v poslední sezóně, tak to bylo právě na ty výjimky a ty už neexistují. Takže kapacita hlediště na Královce nevyhovuje, proto musíme hledat halu bohužel někde mimo Prahu.
1: To pardubičtí měli od začátku jasno, že hrát budou v multifunkční Enteria aréně. Tam už evropské poháry hráli a pravidelně jednou za rok tam pořádají akci Hrajeme spolu za Pardubice. Tentokrát je čeká duelu v hale, kde má domácí prostředí hokejové Dynamo víc. Předseda představenstva pardubických basketbalistů Pavel Stara by byla radši, kdyby Slavia hrála jinde.
3: Není to za mě optimální, protože i oni mají atraktivní soupeře a myslím si, že by bylo lepší, kdyby se to hrálo na více místech i kvůli popularitě basketbalu. Na druhou stranu je to svébytný soukromý klub a v momentě, kdy se domluvil jako s Pardubicema, tak my samozřejmě jsme na druhou stranu jako nebyli aktivní, aby jsme tomu nějak zapříčinili.
1: Víc ale to, že Slavia bude hrát ligu mistrů v Pardubicích, východočeský klub neřeší. Vedení pracuje na přípravách týmu tak, aby byl konkurenceschopný jak na domácí, tak i na mezinárodní scéně.
3: My se soustředíme na sebe, jsme hrdí, že se nemusíme stěhovat a jsme hrdý pardubický klub s pardubickým zázemím, takže věřím tomu, že to je spíš pozitivní pro fanoušky, hlavně jako z celé republiky, že vlastně na ty soupeře podle mě budou jezdit jak na nás, jako na Pardubice, tak samozřejmě na Nymburk a i díky tomu budoucímu mistrovství světa v příštím roce 19-letých, tak se dá říct, že přebíráme takový hlavní město basketbalu na tu další sezónu.
1: To, že Slavia nemůže hrát v Praze, určitě není dobrá zpráva pro fanoušky, kteří za svým týmem budou muset cestovat. A ukazuje to jednoduchou a jasnou věc.
3: Ta odpověď je naprosto jednoduchá. Chyby haly pro míčové sporty. Vlastně se staví hokejové haly, ty už jsou tak začíná být taky spíš multikulturní, nebo fotbalové stadiony, které jsou v zásadě na jeden sport. A tady vlastně globální sporty jako basketbal, volejbal, házená, tady se po celém světě, moje mistrovství za mistrovství Evropy. A posouvá se ty nároky na to, tak tady nemáme haly, které by byly aspoň kapacita 3000.
1: Ale i když se nakonec v Pardubicích potkají dva týmy z Česka ve stejné soutěži, tak východočeši konkurovat Slavii nechtějí a nebudou.
3: Jsme si řekli, že se soustředíme na sebe a na atraktivitu a přípravy těch zápasů, ať je to opravdu společenská, nejenom sportovní kvalitní úroveň, ale i společenská. Věřím tomu, že basketbal Pardubice jde do sezóny Liga mistrů, která je opravdu prestižní, tak si myslím, že Pardubáci jsou skvělí a my jsme to viděli v playoff, takže i ta atraktivita těch soupeřů bude taková, že z tohle pohledu není potřeba se zabývat Nymburkem.
1: Říká předseda představenstva pardubických basketbalistů Pavel Stara. Z Pardubic Otaku Tvirt, Radiožurnál.

0: vysílání radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
1: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
2: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
3: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči Georgi Bestovi a George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena a on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát, měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
0: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
4: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředil na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
2: Desítka Pavla Horváta živě.
0: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy a Richard Jendovský. Lék na rakovinu prsu v Česku dál chybí. Balení za včerejší dodávky byly hned rozebrané. Německé automobilce BMW se dramaticky propadl zisk. Může za to pokles odbytu v Číně. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy. Jablonec pokračuje v konferenční lize. A zítra bude slunečno a horko. Odpoledne se můžou objevit přehánky a bouřky. Teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
5: V českých lékárnách dál chybí lék tamoxifen, který se používá k hormonální léčbě rakoviny prsu. Radiožurnálu to potvrdil viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Do Česka podle něj včera dorazila dodávka tisícovky balení, ta se ale rychle rozprodala. Jak dodal Marek Hampel z grémia, majitelů lékáren budou léky nedostupné i v dalších dnech.
6: Ani to možná teď není jakoby priorita, hlavně to musí dostat Masarykův onkologický ústav, tam kde jsou ty centra onkologie. Trh je nenasycený, jo? Je po něm velká poptávka, protože tady došlo prostě k tomu, že v té výrobě nebo někde se stala jakoby chyba.
5: Nedávné srážky v Česku přestávají mít efekt. Při vysokých teplotách v následujících dnech se tak pravděpodobně rozšíří sucho. Nejkritičtější je situace momentálně zhruba na pětině území Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
7: Něco hůře na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád a za zbytku území je šance na srážky. Buď se to týká Polabí v těch nejbližších dnech a nebo potom východu České republiky. Bohužel nestačí to na to, aby se ta situace zásadně změnila.
5: Provozní zisk bavorské automobilky BMW klesl v prvním pololetí meziročně o 37%. Přitom jenom ve druhém kvartálu koncern vydělal víc na poskytování finančních služeb, než na hlavním oboru svého podnikání, tedy na výrobě a prodej aut. BMW chce na propad zareagovat úsporami.
8: Na trzích v Evropě a ve Spojených státech značka BMW v prvním pololetí rostla, ale propad provozního zisku podle deníku Handelsblatt ukazuje, jak významná je pro bavorskou automobilku Čína. Tamní trh s auty se spalovacími motory se hroutí a německé automobilky už nedovedou dosahovat rekordních zisků jako před lety. Dodávky vozů BMW v Číně klesly v prvním pololetí meziročně o pětinu. Mimo to klesají taky marže. Koncern chce reagovat propouštěním. Do konce příštího roku plánuje zrušit 8000 pracovních míst. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Sport.
5: Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy. I podruhé porazili norské Tromze, tentokrát doma 3-1. Jablonec

0: Čeští fotbalisté si zahrají třetí předkolo konferenční ligy. Chorvatský Varaždín porazili po úvodní porážce 2-3 na jeho hřišti v domácí odvetě 2-0. Obránce Jiří Sláma zařídil oba góly Severočechům. Ve druhé půli asistoval na gól Pavloviče a v prvním poločase skončil jeho přímý kop vlastním gólem. Pokračuje Sláma.
1: Já jsem to pořádně viděl až teďka v šatně z telefonu a domlouvali jsme se, že to kopneme do brány, prostě to tam nastřelit, buď to bude rovnou na bránu, anebo kdyby to tam někdo protečil. No a nakonec to vyšlo tak, že vlastně si to tam ten obránce vrazil sám, takže si důležitý první gól, který nás tak nějak odstartoval a myslím si, že od toho gólu jsme pak docela nějak dominovali.
0: Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních soutěží. Rada IIHF situaci znovu analyzovala po ruském odvolání.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na dálnici D1 u Brna a po nehodě neprůjezdná silnice u Prahy. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov stojí nákladní auto. Kilometr 212 v omezení se dvěma zúženými pruhy blokuje pravý. Podle kamer poblíž je místo průjezdné a kolona se netvoří. Na D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Podivín stojí osobní auto. Kilometr 34,5 vpravo u svodidel, dobře označené šipkou a kužely. U Prahy je podle policie stále neprůjezdný hlavní tah v Rudné, silnice 605 Masarykova ulice. Uzavírka je po nehodě na křižovatce s ulicemi Lidická a 5. května. V místě se střetl autobus s cyklistou. A v Brně na okruhu kolem centra zpomaluje provoz srážka dvou osobních aut. Nehoda je na křížení ulic Cejl, Koliště a Malinovského náměstí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 22 až 17 stupňů, zítra ale bude znovu slunečno a horko. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost, na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty je zítra 35 až 39, na severu Čech kolem 34 stupňů Celsia. To byly zprávy.
4: Pět minut, posloucháte dál Radiožurnál Sport. Po zprávách se v našem vysílání alespoň trošku obrazně ochladíme, protože v následujících minutách bude řeč o hokeji. Uslyšíte rozhovor s Davidem Činčalou, dlouholetým hráčem Třince, který ale teď v létě přestoupil do Vítkovic. Už po písničce od kapely Mike and the Mechanics.
2: Radiožurnál Sport
5: a Ondřej Prokop.

0: Jako odchovanec hokejového Třince se stal David Činčala v létě posilou konkurenčních Vítkovic. Nabídku ostravského týmu přivítal, protože poslední sezonu v Třinci nebere osobně jako úplně povedenou. V tomto týdnu už začal s novými spoluhráči z tréninky na ledě Ostravar Areny a po oficiálním focení byl k dispozici i reportérovi Davidu Procházkovi k rozhovoru.
1: Hokejista Vítkovic David Činčala, odchovanec Třince, čerstvě ve vítkovickém dresu. Tak jak se ten přestup vlastně zrodil z Třince do Vítkovic?
2: Po sezóně jsme měli sezení s panem Peterkem a nějak to tam padlo, tady ta možnost, a dal jsem si nějaký čas na rozmyšlenou a potom mi volali trenéři vlastně z Vítkovic a volal mi Jorik, volal mi Pavel Trnka a začal mi to dávat docela smysl, tak jsem na to kývnul.
1: Jorik Trej, nový trenér Vítkovic, který ve Vítkovicích kdysi hrával, francouzský trenér, který vám volal. Jak vy se hodnotíte tu uplynulou sezónu, protože nevypadalo to, že byste jí měl nějak extra špatnou, i když v playoff vlastně jste spadl třeba mimo sestavu nebo do čtvrté liny, ale dal jste třeba 3 góly za sebou z jedné z těch sérií.
2: Ne, tak tam víceméně to už to bylo jasné před playoff, jaká bude moje role, a jenom tím, že byli nějací zranění hráči, tak jsem hrál výš, ale jinak to bylo vlastně dané a nemohl jsem s tím víceméně nic dělat, ale snažil jsem se pro ten tým odvést to maximum a škoda, že to nedopadlo, ale Pardubice si to asi po těch letech zasloužili.
1: Čím to bylo ve vašem případě osobním, že ta sezóna nebyla teda hodnocena úplně pozitivně?
2: Nevím, nemyslím si, že jsem měl úplně špatnou první polovinu sezony a sám nevím, no, pak jsem se začal propadat lineama a nějak si to nesedlo a to bylo boj s obou stran, no, dá se říct, takže jsem docela rád za to, že se Vítkovice ozvali a že můžu být tady.
1: S Davidem Činčalou, vítkovickým útočníkem, který samozřejmě má historii v Třinci, se bavíme o uplynulé sezóně. Ta pro tým dopadla, řekl bych, úspěšně, protože jste byli vlastně pár minut možná od toho, abyste si vynutili ve finále 7. zápas.
2: Jo, jak říkám, byla to škoda, no, byla to škoda, protože jsme to měli rozehrát docela dobře, ale Pardubice měli nesmírně silný tým a po těch letech si to asi jak už jsem řekl, předem zasloužili.
1: Ono se už před playoff v průběhu té jarní části, dá se říct, extraligové sezóny mluvilo o tom, že Andrej Nestrašil půjde do Vítkovic. Nakonec jste to byl vy, tak můžeme mluvit o tom, že to je už nějaká náhrada za Andreje Nestrašila, že kluby byly domluvené na tom, že přijde Andrej Nestrašil, a pak se to nějak změnilo?
2: Nevím, jak to měli domluvené kluby, jestli Andrej měl fakt podepsáno nebo neměl, a to jde úplně mimo mě, ale mně se po sezóně naskytla tady ta možnost a jak už jsem říkal dřív, tak jsem potom komunikoval s trenérama a jsem rád za to, že můžu být ve Vítkovicích letos.
0: Říká hokejista David Činčala. Za pár minut bude rozhovor na Radiožurnálu Sport s tímto hokejistou pokračovat.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Ve 22 hodin a 15 minut je tu druhá část našeho rozhovoru, který vedl David Procházka z posilu hokejových Vítkovic s Davidem Činčalou. Jak uslyšíte, po pátečním tréninku a před víkendovým volnem chystá doma v Třinci pro bývalé spoluhráče z právě z týmu ocelářů jakousi rozlučku.
1: David Činčala u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Berete tady ten přechod do Vítkovic jako dobrý start, restart pro vás?
2: Jo, určitě. Já jsem, jak jsem říkal, tu předešlou sezonu nebyla tak povedená, jak jsem si představoval, a potřeboval jsem trošku nakopnout a v tom jsem tady chytl zase novou chuť do hokeje a přece jenom v mojich letech se cítím momentálně nejlíp za celou kariéru a chci to ještě předvést na ledě.
1: Vy jste v minulosti působil v Pardubicích, hrál jste v Čechách, teď to asi se pro vás moc nezmění, když bydlíte na Třinecku a budete hrát ve Vítkovicích.
2: Jo, i z toho důvodu mi to přišlo, dávalo mi to smysl ty Vítkovice, že se pro nás vlastně nic nezmění s manželkou, děti, vlastně malá chodí do školy v Třinci, takže ji hodím do školy a pojedu do Vítkovic na zimák, po dálnici je to půl hodina, takže si myslím úplně bez problému.
1: Jaké bylo přijetí v týmu během té letní přípravy?
2: Jo, já už jsem chtěl absolvovat tu letní přípravu s Vítkovicema, takže jsem byl 5 týdnů tady s klukama, ať si zvyknu i na trenéry, ať se poznáme, a zatím jsem z toho nadšený, takže doufám, že to přetrvá.
1: Musel jste něco už splnit, nebo to ještě přijde teprve?
2: Zatím ještě nic, tak doufám, že ani nic nepřijde.
1: Říkal jste, že Jorik, který vám volal, tak jak funguje spolupráce s ním? On samozřejmě komunikuje anglicky, asi předpokládám.
2: Jo, mluví anglicky. Já jsem byl 2 roky ve Finsku, sice už je to nějaká doba, ale angličtina ještě mi v paměti zůstala, takže to musím trošku oprášit akorát, ale komunikace není problém. Ty hokejová slova, tady ty základy jsou stejné víceméně v češtině, tak v angličtině, a myslím si, že s komunikací nebude žádný problém.
1: A řekl vám už osobně, co od vás očekává na ledě?
2: Na to ještě brzy, jako už, ale při nějakých těch rozhovorech, když jsem podepisoval Vítky, tak mi něco bylo nastíněno, ale přece jenom se rozhoduje vždycky na ledě a jaká je momentální forma toho hráče před tou sezonou, takže tam ještě nebylo sděleno vůbec nic.
1: Ještě trošku na závěr, jaká byla reakce vašich spoluhráčů z Třince a fanoušků případně?
2: A co jsem se potkal s fanouškama na městě, tak mi přeju štěstí, tam si myslím, že to lidi pochopí a není na tom nic špatného, je to přece jenom hokej a ty kluby se v té kariéře mění a každý chce hrát nejvyšší ligu, a pro mě to jsou momentálně Vítkovice, za které budu odevzdávat všechno, a s kámošema teďka v pátek máme grilovačku s klukama, takže tam si pokecáme asi.
1: Tak to byl David Činčala, který už se určitě těší na přípravné zápasy, první ve vítkovickém dresu.
2: Jo, určitě, těším se, přece jenom hokej mě strašně baví pořád a teďka se do toho akorát dostat a no, ať už začne liga.
1: Děkuju za rozhovor.
2: Děkuju moc.
1: Z Vítkovic David Procházka, Radiožurnál.

0: Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních soutěží poté, co se Ruský svaz v květnu úspěšně odvolal k disciplinární komisi IIHF. Rada znovu žádost posuzovala a dnes na webu uvedla, že zákaz pro nadcházející sezónu zůstává v platnosti. Rusko je suspendováno od vojenské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Mezinárodní olympijský výbor ale před 3 týdny zrušil suspendaci ruského olympijského výboru a jeho sportovci se tak mohou zapojovat do olympijských kvalifikací. Uvolnění sankcí některé sportovní federace už využily a Rusové v některých sportech znovu soutěží i pod svou vlajkou a s hymnou. Hokej to tak ale zatím nebude.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000, čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme
2: tam zlobíkali.
9: My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat.
2: Dostě.
10: Pokud chceš jít ven, tak jsem jen Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepičku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: Posloucháte Radiožurnál, je 22:30. Zprávy a Lukáš Pastejřík. Evropská unie vyhlásila výběrové řízení na vybudování až 7 velkých datových center pro umělou inteligenci po celé Evropě. Původně se mluvilo o 5, dnes o tom informovala Evropská komise. Zájem o vybudování jedné z těchto gigafactory už dřív oznámila i Česká republika. Jde o projekt českých radiokomunikací v Jílovišti u Prahy. Ministerstvo pro místní rozvoj musí zaplatit pokutu 87 000 korun. Rozhodl o tom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Rezort mezi lety 2022 a 2024 uzavíral smlouvy na pořádání akcí, aniž by vyhlásil zadávací řízení. Šlo asi o 20 smluv, kterými ministerstvo zajišťovalo konference, workshopy nebo jednání výborů. Antimonopolní úřad konstatoval, že zakázky byly předvídatelné, protože se akce konaly pravidelně. Rozhodnutí je pravomocné. Nedaleko alpské vesnice Oberwesen na jihu Německa vypukl požár v nedostupném horském terénu. Informoval o tom hasičský sbor bavorského okresu Traunstein. Kromě hasičů podle něj u požáru zasahují taky jednotky horské a záchranné služby a nasazené jsou taky 3 vrtulníky bavorské policie pro vzdušné hašení. Přesná poloha, rozloha požáru ani jeho příčina zatím nejsou jasné. Zemřel botanik Václav Větvička. Bylo mu 88 let. Radiožurnálu úmrtí potvrdila Hamzova léčebna v Luži-Košumberku, kde přírodovědec zemřel. Větvička byl dlouholetým ředitelem botanické zahrady v Praze na Slupy. Působil taky v Botanickém ústavu Akademie věd a řadu let se staral o zámecký park ve Štiříně. Napsal mnoho odborných i populárně naučných knih o rostlinách, vystupoval taky v Českém rozhlase.
0: Sport.
11: Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce postoupili do 3. předkola evropských pohárů. V evropské lize Hradec porazil i po 2. Tromze, tentokrát doma 3-1. V dalším kole se utká s Bešiktašem Istanbul. Jablonec v konferenční lize otočil domácí výhrou 2-0 vývoj dvojzápasů s Varaždínem. O závěrečné předkolo si zahraje proti RFS Riga.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Omezení na D4 u Řitky a nebezpečí na Jesenicku. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Řitku stojí nákladní auto s defektem. 16. kilometr dopravu nezdržuje. Dálnice teď bez kolon, hlášená jsou jen odstavená vozidla. Na D11 z Hradce Králové do Prahy Za sjezdem na Městec Králové stojí dodávka. 45. kilometr na kamerách ji vidíme vpravo na krajnici místo označené. Na silnici 60 na výjezdu z Javorníku do Jeseníku hrozí nehoda. Po silnici se pohybují krávy. Naposledy na trase Horní Fošt Uhelná. Pozor, tam dejte v obou směrech. A u Prahy podle policie už hodinu a půl neprůjezdný hlavní tah v Rudné. V silnice 605 Masarykova ulice. Uzavírka je na křižovatce s ulicemi Lidická a 5. května. Šetří tam střed autobusu s cyklistou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Zítra bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost, na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Snow Patrol, písnička Chasing Cars na Radiožurnálu Sport ve 22 hodin a 38 minut. Možná už zítra poznáme jméno nového trenéra české fotbalové reprezentace, kterým by se mohl stát Santi Denny, a tenhle Španěl už měl dokonce podle deníku AS podepsat dvouletou smlouvu oficiálně, ale zatím fotbalová asociace České republiky nic nepotvrdila. V ranním vysílání mluvil o Dennyovi jeho bývalý spoluhráč z Atletika Madrid Radek Babel, byli u toho moderátoři Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.
1: Tak pane Běble, jaký je Santi Denny člověk, ať už bude nebo nebude u české fotbalové reprezentace? Co si máme představit, když se díváme na jeho životopis?
2: No, tak já jsem ho poznal jako bezvadného chlapa, bezvadného parťáka, spoluhráče, přímýho, zodpovědného, pracovitého, a myslím si, že jak znám jeho jak hráčskou, tak trenerskou kariéru, tak tyhle ty vlastnosti ho zdobí i jako člověka a samozřejmě i pracovně.
3: Co se týče té jeho trenérské cesty, sledoval jste ji tedy nějak konkrétněji?
2: Tak já jsem v určitých chvílích před několika lety s ním byl docela jako i nablízko a jsme se potkávali vlastně na úrovni mládežnických reprezentací, kdy on trénoval postupně od 16 až po 21 ve Španělsku. Já jsem u těch reprezentací tady České republiky taky působil a potkávali jsme se při různých příležitostech a dokonce jednou jsme spolu proti sobě vlastně trénovali, kaučovali i reprezentační výběry v kvalifikaci 17 letých.
1: Ano, to bylo v roce 2018, tehdejší vlastně jeho první trenérská zkušenost s českým fotbalem, a oni vás porazili na Andrově stadionu, je to tak?
2: Je to tak, prohráli jsme 2-0 to utkání, pro mě to byla v podstatě téměř premiéra jakoby hlavního trenéra tenkrát. Já jsem byl v té pozici asi měsíc a půl a on už za sebou něco měl a myslím si, že to bylo docela slušné utkání i z naší strany, že kluci tenkrát předvedli poměrně solidní výkon na hranici svých možností, ale prohráli jsme 2-0, Španělsko bylo lepší a zaslouženě vyhrálo.
3: Pokud jsem koukal dobře, tak mezi tehdejší soupeře ve španělském dresu patřili aktuální mistři světa Eric Garcia nebo Alex Baena, ale Radek Babel, který je s námi ve spojení, tam měl spoustu zajímavých jmen. Když se baví teď vlastně společnost ta fotbalová i sportovní o roli toho reprezentačního kouče, co by měl Santi Denny a podle vás přinést do českého fotbalového prostředí, co tady chybí?
2: No, tak ono, těch věcí je samozřejmě strašně moc, která by vlastně obsahovala nebo obsahuje ta pozice toho reprezentačního trenéra, protože já si myslím, že se tady i volá teďko v poslední době o tom, že by ten člověk měl působit jako mentor, jako v podstatě i člověk, který by sem zanášel nějaké svoje poznatky, zkušenosti z ty metodologie a z těch uplynulých let, který nazbíral prostě ve své kariéře trenérský. Ale hlavně si myslím, že jakoby asi to chtělo úplně otočit takový to kormidlo toho myšlení, nebo úplně, to jsem se nevyjádřil úplně přesně, protože třeba na úrovni mládeže už se tady takhle přemýšlí delší dobu, ale ono to chce trochu čas a měli bychom prostě jít cestou, abychom vychovávali konkurenceschopnější hráče, kreativnější hráče, a aby jsme taky samozřejmě si k tomu byli schopni vytvořit podmínky jak infrastrukturou, tak samozřejmě finanční, aby jsme prostě kde na to měli brát, zaplatit kvalitní lidi pro výchovu ty mládeže, a někdo to musí zastřešovat a myšlenkově posouvat dál. A taky si myslím, že by nám mohl pomoct jako v rychlejší analýze těch moderních trendů. Mám dojem, že nám to v posledních letech až moc dlouho trvá, než prostě si zanalyzujeme ty důležitý turné, důležitý výstupy z kvalifikačních utkání, aby to bylo prostě takový pružnější. Jo.
1: A můžeme podle Radka Babela, bývalého záložníka Atletika Madrid, třeba i očekávat zavedení nějakého španělského fotbalového stylu nebo alespoň takových návyků? Nevím, jestli úplně uvidíme tiki-taku od českých fotbalových reprezentantů, ale přeci jenom dost se mluví o tom, že Češi jsou teď hodně běhaví, soubojoví. Je to něco, co se dá upravit třeba postupem let?
2: Mějte se, pokud by to dopadlo a Santi by se stal trenérem reprezentace, tak to můžem určitě očekávat, že ten herní styl by měl být jako fotbalovější a měl by se blížit tomu, jakým způsobem se hraje ve Španělsku.
0: Rozhodnuto by mohlo být zítra, kdy bude hlasovat na mimořádné online schůzi nebo zasedání výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky. Na 13. hodinu je svolaná mimořádná tisková konference, kde nebude Radiožurnál Sport chybět.

Golfistka Sára Kousková zahájila major turnaj British Open 6 ranami nad par a po prvním kole se dělí až o 128. místo se 7 ranami naopak pod par, tedy výsledkem -7, vede pole 144 hráček dvojka světového žebříčku Gino Čitikulová z Thajska. Na slavném hřišti klubu Royal Lightham and Senens nezačala česká jednička Kousková vůbec dobře. Na čtvrté jamce zahrála triple bogey, tedy 3 rány nad par nad normu této jamky. Třikrát po sobě pak dokázala zaskórovat a ubrat po tedy jedné ráně na každé z následujících 3 ramek a jamek, ale druhá polovina kola jí pak už zase nevyšla. No a výsledkem tedy bylo až to z té 28. místo a výsledek +6. Na British Open hraje Kousková po druhé, loni při premiéře neprošla katem, letos to tedy není úplně rozehrané na to, aby se dostala do těch finálových kol. Na majoru se jí to povedlo poprvé na nedávném Evian Championship ve Francii, kde nakonec obsadila 57. místo.

0: Příprava českých atletických nadějí odletěla dnes ráno do amerického Eugene, kde se od 5. do 9. srpna uskuteční světový šampionát juniorů. V nominaci je také teprve 17-letá dálkařka Kristýna Záhořová, která se před necelými dvěma týdny stala v italském Rieti dorosteneckou mistryní Evropy.
1: Já to stále nestřebala, že jsem vyhrála Evropu, takže si jenom užívám to, že jsem se na to mistrovství světa dostala, protože jsem si to přála celý rok.
2: Usmívá se Kristýna Záhořová. Dálkařka Škody Plzeň si letos právě v Rieti vylepšila osobní rekord na 647 cm a v juniorských světových tabulkách je pátá. 2 cm za nejlepší Jihoafričankou Ndubuezovou a Američankou Harrisovou.
1: Já čím mám rychlejší rozběh, tím dál skáču. Stadion v Eugene je vyhlášený, že je rychlý a že se tam skáče dobře, takže uvidíme.
2: Ještě vyšší než Kristýna Záhořová je v rankingu Michal Rada. Na čtvrtce s překážkami mu patří časem z Madridu 48,89 sekundy třetí místo a řadí se tak v Eugene mezi medailové adepty.
3: Já si většinou podle rankingového umístění nějak jako neřídím, nesnažím se to připustit k tělu. Hodně atletů mývá problém s tím, že jsou potom kvůli tomu vystresovaní nebo si na sebe dávají až moc velké očekávání, ale v těchto obzvlášť mládežnických kategorií se vždycky může někdo zlepšit a jde tam spíš o to, s jakou konkrétní fazónou, s jakou konkrétní formou závodník na šampionát odejde.
2: Popisuje Michal Rada, který svými starty letos šetřil. Svou hlavní trať běžel pouze 5x.
3: Já často šetřím starty, nejsem úplně typ, který by byl schopný předvádět maximální výkon co víkend. Já si vždycky hlavu nastavím opravdu na ty největší cíle sezóny, ať jsou 2, 3, 4. A na ty se soustředím ze všeho nejvíc. Letos to obzvlášť bylo obeměné maturitou a i tím, jak se na začátku moc nedařilo, snažili jsme si přijít na příčinu, tak jsme i jeden, dva starty vynechali a opravdu jsme se snažili zaměřit víc na tu přípravu.
2: Z pohledu medailových ambicí je největší českou hvězdou výpravy tyčkařka Nicole Krutilová. Ta při absenci těhotné Amálie Švábíkové v Plzni získala národní titul mezi dospělými. Navíc se v sezóně zlepšila na 452 cm. O 2 cm víc má skočeno pouze Američanka Graceová. Většina Čechů odletěla do Spojených států amerických nikoli bojovat o tituly, ale vylepšit si své osobní rekordy, nebo se jim alespoň přiblížit. Příkladem je desetibojař Bohuslav Čertík.
4: Na umístění nějak nekoukám, chtěl bych si spíš splnit nějakých 7800 bodů a to je jediný můj cíl, místo mi je nějak jedno.
2: Říká Bohuslav Čertík, který bude Česko na juniorském šampionátu v Eugene reprezentovat spolu s Adamem Julišem v desetiboji. Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

A před 2 hodin 56 minut stále s vámi Radiožurnál Sport a bude až do půlnoci. Po 11. hodině vám nabídneme reprízu dnešní desítky Pavla Horváta rovnou s dvojicí hostů s Antonínem Barákem starším a Ondřejem Lípou. Bude řeč o stavu obecně českého fotbalu a jak třeba všechno zlepšit. Tak si na to počkejte. Přeji hezký zbytek večera a příjemný poslech.

0: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady. Pavel se napil a je přítomen a připraven.
2: Nevím, proč jsi měl, že jsem se napil, ale dobrý den.
1: Ano, kdyby tě náhodou zaskočilo, tak aby jsme byli takzvaně připraveni. Dobře. No a ty jsi dneska pozval dokonce dva hosty do Desítky. To si myslím, že je premiéra, Pavle.
2: Byli tady dva brankaři. Byli tady
1: dohromady,
2: Tomáš Holý a Tomáš Vaclík, Honzo, ale to už je, protože jsi starší člověk. Přes rok, tak ty si to nepamatuješ. Takže dneska je tady, já to jsem podle věku a hodnosti, je tady Antonín Barák starší, který už tady s námi byl, Tondo, ahoj.
3: Ahoj,
2: a je tady Ondra Lípa, já jsem ho tady zmiňoval, měl spoustu funkcí a má spoustu funkcí, je to taky mimo jiný, jako bývalý celkem solidní fotbalista, kde jsem měl možnosti proti němu nebo s ním párkrát zahrát, takže vím, že balon mu není cizí, tak jsem rád, že je tady i Ondra, ahoj.
4: Ahoj, dobrý den.
1: Tak vítejte, pánové, jdeme na to.
5: Host Desítky Pavla Horváta.
1: Tak host, nemáme ten jingle na dva, tak to musíme ještě když tak rozšířit, když to je takhle obvyklé, Pavle, teda, že
2: já
1: to není
2: premiéra.
1: Já jsem
2: tam slyšel hosti.
1: Dobře, tak jenom pro přesnost, s Ondrou Lípou se známe dlouhá léta, protože to fotbalový komentátor, vlastně kolega Antonína Baráka se měl možnost už potkat dříve, tak jsme si nějak řekli, že si asi tady dneska budeme tykat, což nebývá obyčejem, že bych
2: já
1: tykal
2: nemám
1: hostům.
2: Vůbec problém.
1: A Pavlovi Horvátovi jsem si dovolil před pár lety taky začít tykat teda na třetí výzvu asi.
2: Co už, no.
1: Pánové, jste tady v době, kdy se mluví a velmi horentně o tom, jak by ten český fotbal měl vypadat, a samozřejmě to v důsledku toho, jak dopadlo to mistrovství světa. Tak nejprve, když to začneme právě tímhle tématem, tak si můžeme poslechnout, co říkal tehdejší trenér Koubek po té, co se remizovalo utkání na mistrovství světa číslo 2 ve skupině s Jihoafrickou republikou.
6: My nejsme favorit mistrovství světa, my máme svoji úroveň. Kusy dneska vydali úplně všecko, dali ze sebe úplně všecko. Já ten výkon akceptuji, já ho přijímám. Že ty soupeři budou na balonu silnější v té skupině, to víme od samého počátku. Nám se to nelíbí, abych taky radši hrál ještě fotbal. Jo, byli jsme daleko víc na balon než zápasy třeba minulých, takže je to nějaký vývoj toho mužstva a hrajeme proti těžkým soupeřům.
1: Vypadá to, že to mistrovství světa jenom ukázalo vlastně dlouhodobější problém českého fotbalu. Je to, pane Baráku, v té hernosti? Ten primární problém?
3: Určitě je to jeden z hlavních momentů, který jsme tam všichni asi viděli. Pan doktor Bukač tohle nazýval hráčstvím. A mně připadá už několik let, že vychováváme mnohem menší procento, a to není jenom ve fotbale, ve všech kolektivních sportech, mnohem menší procento doopravdy hráčů. Já vím, že asi ten vrchol nám ukazuje Messi, nebo ukázal na to mistrovství se téměř ve 40 letech. On dokáže vyhodnocovat ty situace prostě bravurně, pomíjím jeho jakoby technické dovednosti, ale především to čtení té hry a vůbec vnímání těch herních situací. A tady já si myslím, že my pokulháváme hrozně silně před většinou Evropy už dneska.
1: Já jsem uvedl Antonína příjmením, aby lidi věděli, kdo jak mluvíte, než si zvyknou, tak pane Lípo, ten trenér, konkrétně to jedno jméno, byl na paškále a vždycky bývá na paškále ten trenér, ale jako nepřehlížíme tím, Ondro, prostě nějakou širší třeba souvislost, širší problém.
4: Určitě jo, já si myslím, že je potřeba to oddělit, když se bavíme o tom, jestli by se měl změnit reprezentant, nebo kdo by měl být reprezentačním trenérem, tak je to samozřejmě nějaká figura, nějaká persona, která by měla zvládnout pracovat s tím daným materiálem, který máme, jo, a my si musíme říct, jako, jak chceme, abychom se prezentovali.

0: a podle toho i toho trenéra vybírat. A ta druhá věc, která s tím nedílně souvisí, tak je to, jakým způsobem vlastně dlouhodobě vychováváme trenéry, hráče, vlastně i pedagogy, kteří pracují s těmi dětmi a co vlastně v těch dětech jako nějakým způsobem zaséváme a pak to sklízíme na té vrcholové úrovni. A jestli ten reprezentační trenér pak s tím dokáže pracovat tak nebo tak, to už je ta druhá věc.
1: Já jenom se připojím, Tonda zmiňoval Messiho, jo? To je jasný, že vždycky máš to mužstvu nějakýho, ať už šéfa jenom co se týká nějakého řízení toho mužstva, nebo hráčsky. Messi je ten hráč, ale vlastně je obklopený obrovskou kvalitou, že jo? A to je si myslím to, že my nemáme tu základnu takovou těch opravdu talentovaných hráčů, který jsou schopní vlastně přijmout tu roli jakoby tý dvojky a dělat servis těm nejlepším. Jo, my nemůžeme mít jenom toho nejlepšího, teď beru fakt jako Patrika Šika, kterýho jsme všichni vzývali, že je to ten hráč, který by měl zakončovat naše akce, no ale když nemáš ten zbytek, tak nemůžeš zakončovat nic.
2: Ale může si třeba člověk nechat poradit i v těch horních strukturách a myslím, že vy dva jste taky určitou fázi nedávnou strávili jako členové sportovní rady, která tedy měla za funkci poskytnout odborný pohled na fungování českého fotbalu. Měli jste být určitým poradním orgánem výkonného výboru. Ondro, jak to vlastně nakonec dopadlo? Já mám pocit, že to netrvalo zas tak dlouho, jak si možná mnozí mysleli, ne?
0: Já bych začnu od píky. Je potřeba říct, co měla splňovat ta sportovní rada. My historicky jsme viděli sportovní radu jako orgán, který by měl přesahovat působnost výkonného výboru. To znamená, že by to mělo být nějaký senátní uspořádání, byl by tam nějaký dva členové, kteří by měli třeba šestiletý období, pak nějaký dva, kteří by měli čtyřleté, nebo čtyřletý a nějaký dva, kteří by měli třeba dvouleté. Takže chtěli jsme, díky tomu jsme chtěli udržet nějakou konzistenci toho nastavení metodického a vůbec strategického, koncepčního a tak dále. A to byla ta první vlastně myšlenka. Potom se na to zatlačilo, aby se vůbec ta rada ustanovila kvůli tomu, že dlouhodobě chyběl technický ředitel a tak dál. Je to jako hodně věcí, které by bylo potřeba vysvětlit a nejde to tady, ať nemarním čas. Takže ano, sportovní rada měla, řekl bych, nosnou myšlenku, dělala tu práci pečlivě, dělali jsme spoustu různých analýz i nějakých nastavení, jak vybírat ty, který lidi k reprezentacím, technický ředitel a tak dál. To B je potom, jak moc ta práce té sportovní rady je reflektovaná. To znamená, jestli si vůbec někdo ty materiály ve výkonném výboru přečte, jak s nima pracuje, jestli je bere dostatečně na zřetel a tak dál a tak dál. Což teda tím odpovídám na tvoji otázku. Bohužel, my jsme se s tím všichni setkali, to není můj názor, ale bohužel ta reflexe té naší práce vlastně nebyla taková, jak my jsme si představovali a proto vlastně ta sportovní rada potom skončila.
2: A jak si představit teď vlastně analýzu té neúspěšné anabáze na mistrovství světa, když vlastně i předseda asociace Trunda mluvil i tady na radiožurnálu Sport, že Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentace, připravuje analýzu, která zhodnotí to vystoupení, ale ještě předtím vlastně trenér Koubek oznámil, že končí. Tak to se mi zužuje teda na menší počet a vztahuje to i k tomu výběru nového reprekouče.
1: Tak na tu analýzu čekáme samozřejmě. Já si myslím, že to úplně nejrozhodující, protože jsme viděli, jak to dopadlo. Samozřejmě, kdyby jsme asi porazili v prvním zápase Koreu, měli jsme k tomu našláplo, nepovedlo se to celkem logicky, tak možná bychom měli 3 body a možná bychom si říkali, jak to mistrovství bylo jako super, ale vlastně si myslím, že to stejně odhaluje ten spodek. Určitě se k tomu dostaneme. Já jsem tady před chvílí nadhodil to, jak jako získávání licencí a co ti ta licence vlastně přináší. Trenérská teďka, já vím, že jsem přeskočil, ale pro mě to je jako zásadní téma, protože se s tím potkávám. Mám 18-letýho syna, který tím vlastně prošel a myslím si, že by to prostě mělo být lepší, že je hrozná škoda, že nemáme v těch realizačních týmech, ať už od těch mini dětí, po mládež, dorosty, že tam není daleko víc těch bývalých fotbalistů, který by měli výrazný slovo, je to vlastně stejný, jako ty jsi mluvil o vás, že jste nedostali jako vlastně prostor k tomu, aby to mělo nějakou váhu. Já si myslím, že názory hráčů, který hráli na vysoký úrovni, by měly být braný hrozně vážně, nebo velmi vážně, i v té výchově těch hráčů, protože oni tím prošli, oni byli ty dobrý, že se dostali z té mládeže někam a měli by mít podle mě zásadní jako vliv na to, jak ty tréninky se budou vyrábět, co ty hráči na těch tréninkách budou dělat. A pak by k ním měli být ty kluci, který mají vystudovaný licence, třeba už ve 20, ve 22, 4 letech už mají licenci, tu nejvyšší třeba, a hodí se k mužstvu a nemají vlastně jako herní žádný zkušenosti. Já vím, že mají ty licence, respektuju to, že tomu obětovali nějaký čas, ale pro mě by to mělo být hráč, top hráč nějaký, a k němu dobrý, chytrý kluk, který mu bude říkat, hele, tady to cvičení by se nám hodilo, nevím, na rychlej přechod, tady to na defenzivu, a já si tuhle spolupráci dovedu představit, ale já ji vlastně nikde nevidím.
0: Hrozně důležitá věc k tomu, že je důležitý, která kategorie by měla mít jaký zastoupení v rámci těch, nebo respektive jaký lidi by měli mít zastoupení v té které kategorii. Při těm malinkým dětem potřebuješ úplně typologicky jiného člověka, který třeba nemusí mít až tolik zkušeností s profi kariérou, fotbalisty a tak dál. Měl by jim to samozřejmě umět ukázat a. Jo, takže tohle je jako velký téma, určitě máš pravdu, ale je to velmi specifický podle věku a jenom směřuje to zase k tomu, k té odbornosti. My potřebujeme dát prostor té odbornosti v té dané kategorii a souvisí to i s tou analýzou, kdo má vlastně dělat analýzu.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: No, my se dostaneme k tomu, o co se snažíte s Antonínem Barákem, ale přesto zmíním tedy to, že Antonín Barák starší, který tady dneska je, tak vybudoval Příbrami fotbalovou metodiku, a kdybychom jmenovali vedle vašeho syna další ty borce, tak nevím, jestli to bude se Dominik Mašek, Aleš Matěj, Václav Černý, takhle rok po roku, co jsem šel od roku 94-97, ty ročníky narození, o ty jste nějakým způsobem se taky zasadil. Vy jste vystudoval FTVS vlastně tělocvik a biologie, ale jakou tu metodiku jste si tedy osvojil a vytvořil třeba i vlastní pak na základě těch nabraných vystudovaných zkušeností?
4: Přesně tak, já jsem vycházel z fakulty a měl jsem výhodu, že Jarda Stárka v Příbrami na tu mládež vždycky dbal, ale zároveň my jsme měli jako šéftrenéři, dejme tomu, tak jsme měli volný ruce k té práci a on nám důvěřoval. Samozřejmě bylo to propojené s tím, že musel něco vidět zatím, ale když se vrátím k té metodice, měl jsem hroznou výhodu, že jsem vystudoval mé denní studium, pětiletý FTVS, a dělal jsem si zároveň vlastně určitý metodický a trenérský jaký minimum během té fakulty k té kantořině. A z toho jsem potom vycházel a tím, že jsem fotbal hrál od 6 let sám, tak jsem si to začal skládat, co vlastně ty kluci v tom věku by nejvíc potřebovali, a to jsme se pokoušeli na tu sportovní školu do těch tříd vlastně do toho programu dostávat. Další věc, já navážu na Ondru, tam je hrozně důležitý, kdo s těma dětma, musím říct, jo, v kategorii přípravek a s většíma dětma v kategorii žáků, kdo s nima pracuje, jak je dokáže motivovat, jak s nima komunikuje, co s nima zažije, přesně tak, jak je prostě emočně získá vůbec i pro tu budoucnost, že Ondra to tu zmínil, prostě nepropadají neslehnou při první přelizání nějaký překážky, jsou týmový, vychováváte tam individuality, ale je to kolektivní sport a vy potřebujete, aby ty individuality pracovaly jakoby společně. Je tam hrozně prvků a já mám pocit, že tady je víc potřeba, samozřejmě fotbalový trenér, logicky k tím dětem, když jsme u fotbalu, ale zároveň psycholog a pedagog. Protože v tomhle období, dejme tomu pubertálního a potom adolescentního věku, při přechodu do dorosteneckých kategorií, oni potřebují mnohdy velkou oporu a pomoc. A to jsme jim na té škole dávali. Chodili víc za náma než za rodičema. A svěřovali se nám s věcma, které pro ně byly citlivý a důležitý. A tohle si myslím, že tam hraje velikou roli taky. No.
0: A já možná jenom předejdu nevyřčený otázce. No, ale my jsme si s tím poradili i tak. Jenže my jsme to, co ty děti nezažívají, to, co k ním potřebujeme dostat vlastně i nad rámec těch tréninků, tak my jsme si to prožívali odpoledne. To znamená, tebe Orvi vychovávalo prostředí venku a pak na tom tréninku si mohl dostat jako ten CRS od toho trenéra.
1: Dostal,
0: přesně prostě. Tak, no. Přesně tak. Takže to je to, co nám chybí, tak my vlastně teďka nějakým způsobem adekvátně té době a těm konkurenčním jako podnětům pro děti potřebujeme dostat do toho procesu.
1: Dobře, a nehejčkáme je teda moc?
0: Tam jsem právě mířil, no. Že my musíme udělat nějaký jako balans vlastně toho, dát jim to tak, aby to pro ně bylo stravitelný a zároveň zajímavý.
2: Jo. Ale tím pádem asi i se naráží na tu odbornost těch lidí, kteří se starají přesně o děti. Tak. A vlastně nedávno jsem slyšel teda velký rozhovor Petra Čecha pro Life Sport Daily. A on tam mluví o tom, že ty lidi, kteří by byli třeba k ním platní, tak ti nejlepší, tak je nezaplatí nikdo, že ty podmínky vlastně nemají, že ani nemá tahle práce žádný kredit. Že se často mluví, a to zmiňoval i Aleš Majer v jiném rozhovoru, že vlastně si řekneme trenér mládeže, a on ale jako do dospělého to vůbec jako no.
4: Přesně. Já na tohle Honzíku navážu. My když jsme zakládali ty regionální akademie žákovské po republice, tak vlastně se jim z hlediska, nebo ze strany fačerů vytvořili fantastické podmínky. Na tu dobu nevídaný. Brali prostě hezký peníze ty trenéři a ty realizační týmy byly poměrně široký. A v tom prostředí se to setkalo s obrovskou nevolí, protože najednou ty kluby začaly vlastně některý jakoby věřovávat, jak je to možný, že tam 8-9 členy realizák má takovýhle podmínky k práci. No ale právě tam jsme ukazovali to, o čem se leta mluví, a to je to, že jsme si ty lidi mohli vybírat, jo, že jsme je znali z praxe i lidsky, no a chtěli jsme je ohodnotit, aby u toho zůstali dlouhodobě. Čili nebyla to práce na rok, na dva, ale chtěli jsme, aby v tom prostě pracovali kontinuálně. A to se nám dařilo, ty první leta.
1: Tak ona není náhoda, tady často zmiňujeme jméno pan Žaloudek prostě. Není náhoda, že ten člověk tam stráví 10, 20 let. Já jsem zažil pana Krause, Tadeáš Kraus, bývalý fantastický hráč Sparty. Měl jsem tu možnost, že mě měl v A dorostu, ale on měl přede mnou dalších 10 generací a po mně 5 generací, takže tyhle ty lidi, pan Šafařík, taky prostě tyhle ty lidi, kteří se vlastně o tyhle ty docházející talenty starali, no tak tam byli několik let a prostě vykazovali to, že ty kluci se posouvali a oni prostě z toho davu, bych řekl, prostě vybrali těch 4-5 za 3 roky, který se do toho Ačka posunuli a někam se dostali, takže je to o tom, že tam samozřejmě musí být nějaká jako posloupnost, bych řekl, té práce a nějaký vývoj i toho samozřejmě pedagoga nebo trenéra, že logicky asi těžko přijde někdo, kdo to všechno bude umět a bude hned v první rok jako vědět všechno, jak se má dělat, že jo.
0: Jenom navážu ještě na to, co zmínil Honza, tak ono je to právě o tom, že ve chvíli, kdy se vrátíme jako o pár let zpátky, tak s těma malinkýma i na těch nejnižších úrovních v regionech pracovali vlastně tátové, jo, měli na to o trochu víc času za prvé a za druhé to byli sportáci vlastně. Byli to lidi, kteří prošli nějakým tím volnočasovou aktivitou. A teďka my už ty tatínky vlastně nemáme. Jednak z důvodu toho času a druhák z důvodu toho, že už za sebou nemají to řekněme všestranný pohybový portfolio a i ty dovednosti, nejsou to všechno jako fotbalisti a dělají to jenom třeba proto, že tam mají syna a tak dál. A tam mířím k tomu, co říkal Honzik, že vlastně proto my potřebujeme tu mnohem vyšší odbornost v tuhle chvíli a mnohem lepší ocenění pro ty trenéry i na těch nejnižších úrovních, tak abychom ty děti vlastně nestráceli v tom útlém věku, aby jsme tam vytvořili tu lásku k tomu, aby jsme tam vytvořili tu všeobecnou pohybovou kompetenci, ty dovednosti a tak dál. Dali jsme jim ten prostor k tomu, aby byli kreativní, aby se rozhodovali sami a to vlastně je ta základna, kterou vystavíme pro to, aby jsme pak z toho mohli vychovávat tu elitu, tu kvalitu těch hráčů.
2: Antonín Barák starší, Ondřej Lípa, kteří jsou dnes hosty Desítky Pavla Horváta, tak jsou také členy projektu, který si teď představíme.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Když mluvím o Antonínu Barákovi starším, tak je to dokonce vlastně spoluzakladatel projektu Trenéři ve školách. Myslím, že tam ještě figurovala další jména, včetně třeba Michala Prokeše, bývalého technického ředitele Fotbalové asociace České republiky. Už je to nějakých 9 let, co objíždíte republiku. Kolik máte za sebou třeba v úzovkách proškolených trenérů? Máte to spočítané?
4: No, samozřejmě v té databázi je máme přesně, ale odhadujeme to, že to číslo přesáhlo už 800 trenérů. Jenom pro jasnou představu, teďko no vlastně na jaře v tom posledním školním roce nám fakturovalo měsíčně zhruba 570 trenérů zhruba ze 42 sportů tu v České republice. To znamená, v tom programu vlastně jsou trenéři nejenom ze sportů velkých, jako je hokej, fotbal, házená, basket a tak dále, ale jsou tam trenéři pingpongu, šermu, lukostřelby a tak dále.
2: Co znamená fakturovali? Jakože nějakým způsobem jsou na vaší výplatní pásce? Nebo
0: ne, on je to vlastně, my poskytujeme službu, proces, metodiku a kontrolu a ten pro zřizovatele, to znamená pro toho, kdo ten program vlastně chce realizovat ve své lokalitě, tak poskytujeme i ten proces administrativní, to znamená, že přes nás vlastně to prochází a my zase potom to vyúčtováváme tomu zřizovateli, takže to je jenom jakoby procesní věc, formální. Není to tak, že my bychom měli pod sebou, nebo že bychom měli v rámci svého spolku 750 trenérů, ale v rámci toho procesu, který my obhospodařujeme, tak pracujeme teďka aktuálně s 570 trenéry a dalších přibližně 100 jich přibude teď během září v rámci školení.
2: No tak Pavel Horváth, když začínal, tak jste to zmínili, tak plácky, sportovní aktivity různého druhu.
1: Já mám ještě jedno téma, ale ono se to k tomuhle vztahuje. Jo. Tady jsme se bavili o tom, že vlastně ty kluci mají hodinu a půl trénink a vlastně tím to většinou končí. Já jsem měl teď, abych byl, nevím úplně přesně, jestli to bylo v Sokolově, když jsem byl, nebo vlastně i teďka v Mostě jsme se o tom bavili, když jsem přicházel, že by mě zajímalo, kdyby byl jeden nebo dva trenéři prostě od jedné hodiny, kdy ty děti končí ve škole, na tom hřišti v tom tréninkovém areálu a ty děti tam můžou chodit prostě a ten trenér řízeně, neřízeně, hele, tamhle máte jednu branku, tady máte hřiště udělaný, přišlo najednou o pět dětí víc, tak hřiště zvětšíme, nebo je nás málo, hrajeme jeden na jednoho, dva na dva. Mě tohle by to nahrazovalo to, jak jsi říkal, že ty bomby dostaneš, jo, protože samozřejmě by tam byly děti, který skončí ve 12, ty prvňáci, druháci, no, pak přijdou ve dvě šestáci a už je tam řežba prostě to, co vlastně my jsme všechno zažili. A my jim to vlastně jako nedopřejem, že jo? My furt je škatulkem se U7, U8, U9, U10 a to prolínání je tam vlastně sporadický, jenom tím, dobře, ten asi vypadá líp, tak jde do devítky, tenhle je future hráč, moderní výraz teďka, tak ten jako bude s mladšíma, ty vole, to je jako, mě to neuspokojuje.
0: Má to dvě roviny, to myslím začne.
4: Určitě.
0: Řekneme to samý.
4: Jo. Jsou kluby třeba přímo i ve fotbale, který na tohle reagují a dělají třeba pravidelně v každém týdenním mikrocyklu jakoby smísení tréninky. Mm-hmm. To znamená, že třeba ze tří kategorií právě ty děti dostávají k sobě, na každém stanovišti jsou ze tří ročníků prostě děti pohromadě a tak dále a tak dále.
1: Ale je to ta hodina.
4: Pořád je to přesně, pořád je to vlastně v době toho klasického tréninku a je to pořád řízená činnost do velké míry. My potřebujeme k českým dětem dostat neřízenou, neorganizovanou činnost a tohle, co si řekl Pavle, by bylo geniální, protože děcka potom i ty pravidla těch her, jestli tam budou hrát 2 na 2, nebo budou hrát bago, nebo si budou jenom kopat vozeť a budou hrát na vola s balónem, to už je vyloženě na nich a tam oni rozvíjejí jakoby jak svoji nápaditost, tak i to, kdo s kým bude hrát proti komu a tak dále a ověřují si, jak v pozici buď toho silnějšího, a nebo naopak, když přijdou ty starší, a ty jsi to řekl dobře, je do určitého věku velmi důležitý, aby dítě z psychologického hlediska si dokázalo ověřit, jak vnímá ty situace, když je ten menší, slabší, pomalejší a zároveň zase za dva dny, když je ten větší, silnější, rychlejší. A oba tyhle ty protipóly jsou hrozně důležitý pro vůbec pro stavění toho sebevědomí a nastavení té osobnosti toho mladého sportovce.
0: Jak se říká, všechno už bylo vymyšlené a tohle, co si teďka zmínil, tak vlastně funguje v některých zemích standardně. To znamená, že oni mají odpoledne vlastně v uvozovkách jakýsi dozor, jo, anebo podněty. Jo, je tam trenér třeba multisportovní, který jim řekne, hele, basket, jo, tak ukáže něco a tak dál. A ta druhá věc, jenom která si myslím, že je hodně důležitá, je proto, aby nám ty děti odpoledne tam přišly, tak my u nich musíme vybudovat, nebo nevybudovat, oni mají, oni se hejbou a chtějí se hejbat, ale my to potřebujeme podnítit v tom pozitivním slova smyslu. To znamená,
1: to bude bavit.
0: Přesně tak, když jim uděláme těláky a tréninky takový, že jim to jako vlastně znechutíme, no tak prostě odpoledne to nebudou vyhledávat.
2: Když se porovnáváme se zahraničním s cizinou, jak to tam dělají třeba lépe, hůře, a tady v tomhle ohledu jsem četl statistiku o tom, že Češi mají oproti ostatním evropským zemím méně hodin třeba tělocviku, jenom teď se bavíme o tělocviku, ani o téhle třeba neřízené sportovní aktivitě. Jako čím to je? Jako tady u tohohle chápu, že možná bychom narazili, že děti mají moc aktivit těch dalších, které odrazují od sportu nebo dostávají, nemají na to čas, ale v tom tělocviku jako jak jsme se tam dostali?
4: Tak zase musíme oddělit ono tělocviku jako takového, tak většina těch evropských zemí nemá o tolik víc, většinou má jenom o jednu hodinu. Ale do toho RVP, což je ten rámcový vzdělávací program, tak ty ministerstva školství v těch státech zakomponovaly už před lety takzvaný hodiny pohybových aktivit. Je to velmi jednoduchý, protože proti tělocviku vlastně z legislativního hlediska je to mnohem jednodušší provádět. Vy stejně k těmhle činnostem potřebujete ale najít dospěláka, se kterým ty činnosti ty děcka budou bavit. Představte si učitelku, se kterou ty děti nebaví tělocvik, a vy byste jim rozšířili o další 2-3 hodiny týdně tělák, no tak oni budou totálně jakoby vytočen a hotový, protože prostě ona to neumí dělat. To znamená, my potřebujeme najít lidi, kteří třeba na prvním stupni, mnohdy v mateřských školách, dokážou s těmi dětmi pohybově super pracovat, získat je proto, a potom potřebujeme ten obsah těch hodin, jakoby, nebo ten objem velmi rozšířit. To znamená, aby ty děti se hýbaly skutečně v tom školním prostředí denodenně, ale v těchto podmínkách, či částečně neřízených a s tím, kdo to s nimi umí, když to zjednoduším.
0: Ty potřebuješ ošetřit kvalitu a potom můžeš jakoby navyšovat kvantitu. To stejně jak s tím reprezentačním trenérem. Když to bude boží trenér, ale nebude mít tu kvalitu, tak stejně jako z toho neuvaří nic pěkného.
2: To je pravda, že já osobně asi jsem se teda, nebo měl jsem štěstí, že byť jsem byl třeba na gymnáziu, tak jsme tam měli vlastně profesorku tělocviku, která měla vzdělání z FTVS a vlastně byla bývalou atletkou a nějakým způsobem to dokázala postavit, a dneska nechápu, že vlastně děcka nebo nějaký třeba i spolužáci mi říkali, že nebaví tělocvik, že tam nechodí, že to asi nějakým způsobem naráží na tohle, že tam jsou neerudovaní lidi jako v tom systému.
4: Největší absencí z tělocviku je na středních školách, je to obrovský procento, obrovský. Teď MŠMT se tím zabývá, protože tohleto nám může ublížit nejenom v tom, že nebudeme mít lepší fotbalisty v nároďáku, ale vůbec nebudeme mít zdravou populaci do budoucna. A k tomu směřujeme, protože říkám, jako Češi prostě jsme obezní, jsme málo pohybliví, úplně nevím, v jakém procentu není životním stylem těch rodin to, aby se pravidelně hýbaly ty jejich děti. Čili máme na čem pracovat a je to otázka doopravdy jako budoucnosti, aby jsme na tomhle zamakali.
0: Jenom pozor na ten kontrast. Na středních školách nebo i na druhých stupních už máte aprobovaný specializovaný pedagogy na tu tělesnou výchovu. To znamená, to, co se děje na druhých stupních, respektive na středních školách, tak je vlastně jenom dopadem toho, co zaséváme v mateřských a školách a na prvním stupni základy.
1: Já se zase vrátím k tomu, jestli je nehejčkáme. Jo. Dřív si nemohl říct, jako mě bolí hlava a nešel si jako cvičit. Prostě dřív tam byl učitel a řekl, tak ty jsi se zbláznil, jako tady padej a koukej cvičit, tady máme tělák, nevím, tady budeš hrát obránce nebo hraješ tady, budeme házet kriketákem a prostě jdeš cvičit. Jako. A dneska ty děti si napíšou podle mě sami v omluvenku nebo ani si ji nepíšou, řeknou, já nevím, mě bolej záda a nejdu prostě.
4: A Pavle, já jestli můžu na to navážu a řeknu jeden takový hezký příklad. Uvedu třeba otužování. Na prvním stupni vůbec je problém s dětma chodit ven cvičit, jo, kromě třeba září, října, dejme tomu. No a vy třeba v Praze v listopadu, tak máte, já nevím, je plus 14 stupňů.
1: Ale kdyby si bydlel to ve Španělsku, říkáš, vy v Praze máte.
4: No samozřejmě, já jsem Příbramák, jsem z Brd, takže já jsem odkryl. Tam je opět stupňů neustále méně než Praze. Takže
1: já jenom
4: porovnout.
1: Dám suvku, já když jsem šel do Příbramy, jak jsem hned prohrál první sázku, že jsem jako neuvědomil, že Příbram je jako takhle vysoko prostě.
4: No jasně. Takže
0: ale na ulitávky byla sakra zima.
4: Ale teď chci říct, když ředitel školy se domluví s pedagogy a nastaví ve školním řádu pravidla, jak se bude s těmi dětmi pracovat, tak pedagogové to jenom přepošlou rodičům a oni toto musí akceptovat. Musí prostě na to reagovat. A vytvoříte, ty jsi to vlastně naznačil, proto na to reaguju. Ty jsi říkal, dřív to bylo tak a tak, no a pokud tohle nastavíme, tak to okolí to začne brát prostě jako normativ, jako součást pravidel a i pro ty rodiče bude mnohem složitější psát, no ale je chladno, dítě listopad, jak si můžete s druhákama dovolit chodit teď ven? No úplně v pohodě, protože i Finové chodí s druhákama celoročně ven, když je tam půl metru sněhu. To znamená, můžeme se postavit k čemukoliv, ale potřebujeme to vždycky dobře vykomunikovat, vysvětlit a nastavit k tomu pravidlo.
0: Tonda mi nahrál, protože to, co jsi zmínil, tak souvisí především s nastavením i rodin. A my říkáme třeba rodičům, že oba trénujeme na Dukle, tak říkáme rodičům dlouhodobě, i když jsou to rodiny vlastně, které se mají dobře, jo, chtějí těm dětem samozřejmě zcela logicky dopřát to nejlepší, co můžou, tak ale jim říkáme, vystavujte je záměrně, řízeně, nekomfortním situacím, ne abyste ty děti trápili, ale vystavujte je hladu, ale prožívejte to s nimi,
1: hladu,
0: a ty děti. Hladu taky.
2: Hladu.
0: Ale ať prostě prožívejte to s nima, protože vy jste pro ně tím příkladem a když to s nima zvládnete, tak pak prostě člověk pochválí a to, ale oni si tím potřebují projít.
2: Ondřej Lípa, Antonín Barák, starší hosty Desítky Pavla Horváta.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Tak dostáváme se taky k tématu toho, když jsme mluvili o tom podhoubí, tak se pak ale samozřejmě často těšíme na ty produkty a když máme tady talentované, super schopné a teď jsme ve fotbalovém pořadu, tak fotbalisty, tak prostě narážíme na to, že nějakým způsobem to české prostředí s nimi neumí pracovat. Pavle, ty jsi připadal jako nějaký třeba hýčkaný talent, nebo jak k tobě přistupovali
1: trenéři? Já si myslím, že jsem nebyl úplně jako ten top talent, ale...
2: Že teď tě tady bereme, jsi hráč s geniální myšlenkou a podobně?
1: No, bejvalej. No, to je pravda, že asi já nevím, čím se to rozvinulo, třeba periferní vidění, určitě je to dílem talentu a dílem toho, že seš na tom hřišti prostě denodenně, že sleduješ věci, které se dějou, že vidíš, někdy, už jsem to fakt jako někdy zkoušel, že koukám, jako jsem nějaký pozici a vidím, já nevím, teď abych stupně tady neházel, ale vidím prostě víc, než mám to vyzkoušet, než normální.
0: A než,
1: přitom nešilám, jsem takový trošku chameleonek.
2: Profesor,
1: ale samozřejmě ti to pomůže v určitých fázích té hry, takže to, ale že bych byl jako úplně upřednostňovaný talent, že bych jako po každý byl v nějakém nároďáku, vlastně jsem nebyl, byl jsem v 16 a pak jsem byl až v 21, takže jsem ty nároďáky jako minul. Nemyslím si, že jsem byl jako extra talent, ale měl jsem jednak štěstí, jednak zdraví a měl jsem tu píli, mě to bavilo neskutečně, to, o čem se tady bavíme. Jednak samozřejmě jsem byl z té fotbalové rodiny, dřív nic jiného nebylo, byl fotbal, hokej, že jo, takže jsem byl z fotbalové rodiny a vlastně nic jiného, než ten fotbal jsem v uvozovkách neměl a ty děti teďka prostě to mají malinko jinak, no.
2: Ale když pak třeba byla březnová nominační tiskovka, kde Miroslav Koubek tehdy oznamoval, že Václava Černého nebere, protože je to dobrý hráč bez pochyb, ale zvažoval, jakou typologii a mentalitu třeba potřebují, takže se jim nevešel, tak se to zase nějakým způsobem přidalo k tomu, že i po mistrovství světa skončil Patrik Šik, váš syn Antonín Barák ještě neskončil oficiálně, ale poslední zápas byl proti tomu Turecku, tehdy nebyl i zápas Eura. A taky se mluví v kontextu právě Antonína Baráka mladšího, Patrika Šika, Václava Černého, jsou enormně nadaní hráči, které to české prostředí nebo konkrétně repre dokázala využít. Když to vezmeme takhle konkrétně na individuality, možná můžeme, jak chcete, Antoníne, ale přece jenom, jako, jak líp v tomhle ohledu?
4: No, ono se s těma individualitama totiž vždycky hůř pracuje. Pozor. Oni jsou výjimeční, oni jsou dost často egoistický, oni mají svoje prostě stinné stránky. Vy musíte být trpěliví a zase se vracím i k té psychologii, bohužel. Vy s tímhle musíte počítat. Vy když tohleto nemáte dostatečně vybudovaný a nepočítáte s tím i a nemáte, neznáte nástroje, jak s těmhle hráčima pracovat, tak on vás ten hráč třeba otráví jakoby za čas. A vy s ním ani moc a najednou začnete vnímat jeho slabý stránky, což má každý i Cristiano Ronaldo, tak je začnete vnímat mnohem víc, než tu jeho nadstavbu. A nebo teda s ním musíte pracovat hodně individuálně, musíte s těmahle hráčema hlavně hodně mluvit. Oni potřebují mít, tyhle ty hráči potřebují mnohem víc věcí mít vysvětlených a mít jasno, než průměrný hráč v tom týmu. Tak to je. Ten hráč hraje, plní si svoji roli a funguje to. Ale když tam máte 2, 3, 4 špílbachry, který prostě na svých pozicích jsou pro vás jakoby enormně důležitý, tak se vyplatí s nima mluvit. Mluvit mimo trénink, mluvit v tréninku, ptát se jich na pocity. A to není tím, že by jim člověk ustupoval, ale je to o vzájemném chápání. Pokud hráč ví, že ho ten trenér víc chápe, tak cítí, že bude mít asi větší důvěru a víc pro něj udělá. A obráceně je to to samý. Když ten trenér si ho získá, tak ten hráč i pro toho trenéra bude i v těch slabých stránkách pracovat třeba abnormálně víc, než je normálně zvyklý. Jde to ruku v ruce, ale tahle práce, je to furt o práci a je to o hodinách denně se tím hráčům věnovat. Je to šíleně náročné.
2: To znamená, že v tom projektu Trenéři ve škole nějakým způsobem třeba i na tuhle stránku dbáte? Nebo jako, protože je to dost výjimečné, tak teď se bavíme o tom, že jsme vlastně přišli o několik hráčů takhle schopných, kteří už třeba nechtějí
1: tohle doplním, jo. Ono, máš 2 výjimeční hráče v tom manšaftu, jeden je introvert, druhý bude šašek a ty musíš ještě k tomu těch dalších 17 hráčů nebo 16, kolik jich máš v kádru, připravit na to, že on je sticha, jemu se nesmějte, že se s váma nechce bavit, že si bude číst knížku a tenhle ten pitomen, že tady řve od té doby, co přijde do šatny a vlastně všechny může jako v vozovkách naštvávat, bych řekl slušně, tak prostě ty vlastně musíš i ty ostatní, protože samozřejmě potřebuješ 10 hráčů na hřišti a ty 2 ti nestačí, takže ty potřebuješ jako ten jeden trenér umravnit nebo uplácat z těch 18 kluků přes ty různý individuality ten tým. No.
0: A proto se bavíme o tom, že reprezentační trenér je spíš jako právě psycholog, manažer, než denodenní trenér, že jo? Ukázalo se to mnohokrát. Já to vrátím k té otázce Honzy. Tady si musíme umět popsat, co je práce opravdu s dětma, malejma dětma v tom formátu, o kterém se bavíme v rámci trenérů ve škole, a co je potom ta práce s těma hráčema, už velkýma individualitama potom v profesionálním fotbale. Vrátím to, ale ono to spolu souvisí. My vlastně se snažíme těm trenérům ukázat v rámci psychologie, pedagogiky a dalších důležitých vlastně nástrojů, jakým způsobem efektivně komunikovat s těma dětma a jakým způsobem u nich vlastně nastavovat i prostředí, kdy oni se můžou vyjadřovat. A ve chvíli, kdy budeme mít trenéry, kteří budou schopní a ochotní komunikovat s těma hráčema, ať už jsou to malí děti, a poslouchat je a interagovat a potom to dělat vlastně i na tréninku a ve pozdějším věku, tak vytváříme, řekněme, prostředí, který je schopný mezi sebou mluvit. Jo, jak z pohledu trenéra k tomu jedinci, tak z pohledu toho dítěte nebo posléze hráče směrem k tomu trenérovi. A to je neoddělitelný, protože potřebuješ vysílač i přijímač. Hmm. Takže ano, trenéři ve škole směřují mimo jiné, kromě pohybových kompetencí, kreativity, vytváření sociálních rolí, i k tomu, aby jsme se naučili mezi sebou efektivně komunikovat, abychom nějakým způsobem dokázali překonávat překážky, ať už jsou to prohry, jakýkoliv nekomforty a tak dál, aby jsme dokázali budovat samostatnost u těch dětí. Jo, vlastně je to velká pestrá škála kompetencí, který se díky tomu programu snažíme u těch dětí vytvořit, a je to předstupeň toho, aby jsme potom v pozdějším věku a v té specializaci, ať už fotbalový, hokejový, basketbalový nebo jakýkoliv jiný, z těch dětí mohli vychovávat kvalitnější kreativní hráče.
2: Ano, ten ledovec je na pak špičce, úplně ti nejlepší tam jsou, ale musí se k němu nějak dostat, a samozřejmě bavíme se o trenérech ve školách, ale pak se bavíme také o tom, že ty talenty, ti nejlepší, jsou směřováni do určitých skupin v rámci nějakých akademií, a právě o akademii se také, myslím, zasloužila skupina, nevím, jestli přímo kolem vás dvou, ale Michala Prokeše, kterého jsem zmiňoval, tak ten také se to hodně jako technický ředitel Fletcher zasadil. Jakým způsobem to, možná s čím to začínalo a jakým způsobem se to teď promítá do toho fotbalu? Už nějaký čas to je, co fungují?
0: Jenom jedna poznámka, ono to ještě začínalo za Dušana Ficla a Pavla Vrby, a tam se vlastně nastavoval ten koncept toho, jak by to mělo vypadat, a potom tu realizaci a vlastně řekněme koncepci a strategii zrealizoval Michal Prokeš vlastně s týmem, ve kterém jsme byli i my, tak to jenom, aby to bylo správně pojmenovávaný, že to byla už i iniciativa větší skupiny odborníků dřív.
2: V době, kdy trénoval repre Pavel Vrba, což je zhruba 10-11 let zpátky.
0: Přesně tak.
2: A teď jsme tedy aktuálně, jsou vlastně dva typy těch akademií, ale obecně ty akademie jsou klubové a regionální?
4: Ano, jsou klubové akademie, které se teďkom teda hrozně rozšířily, jsou v několika jako vlnách, od jedničky po pětku tuším, ale ty regionální akademie, ty mají jakoby jiný režim a jakoby jinou životaschopnost. Ty fungují skutečně jakoby v každém tom kraji, nebo ne v každém, ale ve většině krajů je regionální akademie pro kategorii starších žáků, to znamená pro U14, U15, kde se vlastně z mladších žáků dlouhodobě vybírají děti, které se sledují, na ukázkových trénincích se s nimi pracuje, nebo pracovalo v minulosti, a vybere se 25 hráčů vlastně do kategorie U14 v rámci toho kraje, to znamená, jsou tam samozřejmě hráči vždycky i z toho satelitního nejsilnějšího klubu, teď použiju třeba Plzeň, takže z Viktorky Plzeň tam bude třeba polovina nebo třetina hráčů, a ten zbytek je z toho západočeského kraje, a vyberou se skutečně jakoby talenti, kteří už odchází na internát, chodí do jedné sportovní školy, kde mají velkou dotaci hodin, a na to je ušitý vlastně pohybový program, který souvisí ale i s kondičním tréninkem, se zdravotním programem, to znamená, pracuje tam fyzioterapeut, pracuje tam psycholog dětský a mají tam výživový program, to znamená, mají, myslím, 5 jídel denně, které vlastně řeší výživář, lékař, objíždí ty akademie, a podle somatotypu těch hráčů, tak už mají i určitou úpravu jídelníčku k tomu, aby, jak říkal Pavel, dejme tomu future hráči, kteří jsou v tom věku prostě menší, jsou drobní, tak aby třeba dobírali rychleji svalovou hmotu a stavěli prostě i pevnou kostru, neměli třeba řídnutí kostí a tak dále. To znamená, těch věcí je tam hodně moc pohromadě. No a v současné době vlastně si myslím, že i fotbalová asociace dál řeší, jak zkvalitnit chod těch akademií a vůbec řešit ten jejich
0: prvostup. Já to jenom vrátím k ideji, jo, těch akademií, protože historicky oni byli nebo vznikli na základě toho, abychom dokázali soustředit ten talent a z toho potom vybudovat ty budoucí reprezentanty, protože my jsme tady žili v tom, že jsme rozptylovali finanční i kapacitní prostředky do obrovského množství lokalit, nebo jednotlivých center, a díky tomu jsme měli rozptýlenou tu práci, jak metodicky, tak i vlastně z pohledu soustředění těch hráčů. Takže tohle byl jeden argument, druhý byl to, abychom dokázali ohodnotit trenéry, o tom už tady mluvil Tonda, jak by to mělo být správně. Třetí byl to, že jsme potřebovali ukázat, jak pracovat z pohledu mateřského klubu v tom regionu s celou tou pyramidou pod náma. To znamená, já jako regionální fotbalová akademie jsem se staral o ukázkový tréninky pro malý kluby, o vzdělávání trenérů malých klubů, o jednotlivý, řekněme, konzultace v rámci stravování, fyzia, zdraví, psychiky a tak dál, a tak dál. A tímhletím já vlastně vybírám si z toho prostředí, navazuju tam vztahy, ale pečuju o něj. A tohle bylo něco, co jsme vlastně díky těm akademiím chtěli ukázat, že takhle by se to mělo dělat, proto do toho investujeme ty peníze a byly to v takovémhle modelu ty peníze byly investované správně. Samozřejmě, že pokud se to rozbije, ten koncept, a je to jenom jako izolovaná složka v té fotbalové struktuře, tak ty peníze potom jsou zpochybňovaný, zcela logicky. Jo.
1: Já jenom ještě pro mě, tadyhle to vlastně, já si pamatuju zase, když jsem teda byl já, ne mladý ani, ale malý ještě, tak vlastně byl výběr Prahy, výběr Středočeského kraje a tak dál, a tak dál. Takže tam vím, že jsme se jako vlastně scházeli, že jo, se slávistama, s duklákama, s bojemákama, a jeli jsme, nevím, teď plácnu i do Bratislavy hrát proti jako Bratislavě výběry, takže to vlastně bylo něco podobného, že si trošku jako číhal na to, jak ty kluci se vyvíjejí, měl si nějaký kádr, že jo. No a teďka ale, když budeš mít opravdu těch dětí tolik, není, samozřejmě propadne tím sítem někdo, kdo se pak může jako znovu někde objevit, ale dokážou pak ty menší kluby a ty trenéři tohleto všechno jako využít, tyhle ty informace, ty tréninky, ještě chápu, na hřišti tam asi můžou si to natočit v dnešní době, že jo, řeknou si, hele, tady jsme dělali trénink, bylo nás tady 20, měli jsme to rozdělený na dva, asistent hlavní, teď jako kecám, ale může to tak být, jo, ale třeba tu výživu, třeba to, jak se mají rozcvičovat před tréninkem, dokážou, myslíš, to využít ty trenéři na tý nižší?
0: Tohle je dlouhodobý proces. A to je hrozně důležitý zmínit, protože pokud my to budeme dělat dlouhodobě a tyhle informace nejsou pro ty trenéry proto, aby to
1: není oni to řekli, jednorázově prostě.
0: Tak, aby oni to řekli těm dětem na tom tréninku. To je proto, aby o tom komunikovali s rodičema. Mm-hmm. A aby odkolo těch dětí nastavovali prostředí, který s nima bude mluvit podobnou řečí a dlouhodobě. Proto my se furt tady bavíme o nějaký jako v uvozovkách koncepci. A do toho spadá to, co jsi zmínil, licence, vzdělávání a tak dále, a tak dále. My potřebujeme ty vzdělaný trenéry proto, aby ovlivňovali to prostředí okolo těch dětí, samozřejmě i ty děti v tom tréninku, a díky tomu jsme přispívali k tomu, abychom ty děcka měli lepší.
2: Antonín Barák, Ondřej Lípa jsou hosty Desítky Pavla Horváta.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Příští týden ve čtvrtek 6. srpna jsme v Zubří s Pavlem, s Antonínem Panenkou, a bude tam taky muž, který si potřásil z českých fotbalistů jako první s královnou Alžbětou, ale neví, čím se voněla, viď, Pavle?
1: Ptal jsem se ho, no, že mě to zajímalo, jak královna voněla, no, tak všichni, spousta lidí si s ní podalo ruku, spousta lidí s ní pohovořilo, mě zajímalo, jestli měla nějaký jako zajímavý parfém.
2: Tak pokud dorazíte do Zubří, tak se něčím nevoňte, ať Pavel si to pak zapamatuje, každopádně bude to Miroslav Kadlec. Nicméně teď si můžeme vlastně zase už aktualizovat to téma, když se tady bavíme o trenéřině, o tom, jak dostat český fotbal zpátky na vrchol, tak přece jenom jedno to jméno reprezentačního kouče Ačka by asi bylo nejrezonantnější, a teď je tedy hlavním kandidátem i podle toho, co psal včera předseda FAČR fotbalové asociace David Runda na Twitter. V tuto chvíli probíhají intenzivní jednání a věřím, že během následujících dnů budeme schopni poskytnout bližší informace. Mluvíme o Santim Denijovi, což je Španěl, a je to ta zahraniční cesta. Petr Čech, bývalý skvělý golman, který se teď také docela, myslím, mediálně prezentuje se svými názory, tak promluvil s naším kolegou Jaroslavem Plašilem, potkali se na tenisovém Wimbledonu a k tomu zahraničnímu trenérovi řekl tohle.
5: Vím, že se vlastně obijou hlasy k zahraničnímu trenérovi, ale ono je zahraniční trenér, jako vzít zahraničním trenérem, protože ze zahraničí je jedna věc, ale aby měl kvalitu a aby vlastně ten český fotbal mohl posunout dál, tak to už je věc druhá. Samozřejmě na to člověk potřebuje mít i finance, i nějaký zázemí, takže jsem zvědavý, jakým směrem se tady ten výběr bude ubírat a nechám se překvapit. Každopádně času na to zase tolik není.
2: David Trunda v pořadu Na rovinu Tomáše Pancíře 1. července řekl také, že hledáme trenéra, který pomůže a bude zároveň inspirovat české trenéry. Mně to tak nějak, pánové, pořád vychází, že tady jako se na veřejnosti možná prezentuje, možná veřejnost máte názor, že se to tady dělá jako špatně pořád. Tak jak to je teda, Antonine, Ondro, vy jste v tom docela dlouho oba. Jako no, neštve vás to takhle to slyšet?
4: Zajímavá otázka. Druhá věc je třeba ta, že Pavel tady zmínil trenérské licence a když se zamyslíme, kolik trenérů českých za posledních 10 až 15 let třeba šlo trénovat do zahraničí, tak vlastně se dostáváme pomalu jakoby na bod mrazu. To znamená, že o tu naši trenérskou školu, o kterou v dřívějších dobách zájem byl, tak nějakým způsobem ten zájem upadl. To je prostě nevodiskutovatelný. Další věc je skutečně, jestli, protože jsme se toho zúčastnili taky a já jsem po druhém utkání skutečně s Jihoafrickou republikou byl doma velmi smutný a vlastně jsem se díval i sám jakoby do sebe, že jsem dlouhý leta lektoroval na faču na licencích a co jsem teda vlastně ovlivnil k dobrýmu, protože mi prošly stovky trenérů rukama na licencích od těch nejnižších po profi, kam všichni vlastně jakoby ten fotbal dostáváme. A teď vůbec netvrdím, že prostě je totálně v troskách, ale v pořádku ho nemáme. A nemáme i některý jiný kolektivní sporty, je to prostě otázka zase takýho pohledu ze zhora. To znamená, ten sport tady od revoluce byl malinko potlačený, nebyl dostatečně preferovaný a i vládou jako finančně podporovaný, protože je to totálně podhodnocený. A ty státy skutečně, který před x lety my jsme, oni se k nám jezdili učit a koukali se na nás jako na vynikající stát v tomhle ohledu, tak dneska se na ně můžeme dívat my a to je smutný. To mě samozřejmě mrzí, takže něco v pořádku není. A
2: dá se inspirovat třeba, když přijde španělský tady trenér se zkušenostmi z mládeže ze Španělska?
4: Všichni jsme asi určitě v očekávání, protože těch stáží jsme tam zažili moc. Ta španělská škola je fantastická, fotbalová, ale zase i ty děti a ty talenti v tom Španělsku vycházejí z jiných podmínek než u nás. Takže myslím si, že všichni očekáváme, co ten trenér přinese a jestli bude mít vliv celkově vůbec možnost ovlivnit něco skutečně systémově, koncepčně do té republiky, jestli to nebude jenom kouč prostě A týmu.
1: No tak Ondra to říkal, kouč nároďáků vlastně není úplně práce toho, že něco natrénuješ, obzvlášť na klubový úrovni, že jo, těžko, když přijede, teď budou 4 hráči ze Slávy, 2 ze Sparty, 2 z Plzně, tak těžko ty hráči ovlivně jako chod toho klubu nebo hru toho týmu, kam se vrátí z nároďáků. Vlastně ode mě byla i otázka, já si uvědomuji, že tady před x rokama bylo, hele, holandská cesta, jdeme holandskou cestou. Pak jsme zjistili, že jako Holanďani se nedostali 2x na mistrovství světa, takže Holanďani jsou na prd, takže co teď? Teď jdeme jako nějakou jinou. Takže teď jdeme, chtěli jsme Klinsmana, teď chceme Španěla. Já si myslím, že to je o tom, jako opravdu to, co jsme tady začali řešit, že my to nevyřešíme za 2 roky, tohle není prostě ani 4letý problém, to si myslím, že je o toho, aby ty děti na tom hřišti byly. Ty jsi zmiňoval, že máme přetočený rozhovor s Lubošem Kaloudou, já jsem to nevěděl, zmínil tam, že vlastně většina dětí ve Španělsku do 15 let hrajou na umělkách. Jenom proto, aby měli dobrý povrch, aby se naučili ovládat ten balón. Já se teďka uvědomu, není to kritika Slávy, ale Patrik, vlastně můj syn, byl ve Slávii, krásný jako prostory na Xaverově ale vlastně ty hřiště jsou logicky ve stavu, že ty kluci mají problém s kontrolou míče, že jo, když se tam čtyřikrát denně trénuje a o víkendu se tam hrajou na tom hřišti další tři zápasy, tak logicky máš jinou kontrolu míče než na umělce, kde ti ten balon neodskočí. Jestli třeba tohle nejsou takový ty detaily k tomu, aby ten hráč byl jako lepší. Jo?
0: Ať neodběhneme od toho tématu, ale zareaguju na to. Dvě srovnání. To, co jsi zmínil, Španělsko, dobrý, umělky a hlavně hala, futsal. Oni všichni jsou zvyklí kontrolovat balon. Taky. Jsou zvyklí kontrolovat balon pod drážkou a tak dále. A to B, který my jsme s Tondou zažili, protože jsme byli 3 týdny, možná díl, na velkém turnaji v Argentíně, tak tam zase ty kluci, kdybyste viděli, na čem trénujou, jasně, to je neuvěřitelný. A zase tam získáváš úplně jiný cit a jiný podněty v rámci toho fyziologického chování toho těla.
1: Taky nebude mít umělky.
0: Přesně tak, takže je otázka, jestli, já si myslím, že je to obojí. My bychom ty děti měli se snažit učit hrát fotbal na co největším množství prostorů s různýma míčema a tak dál, aby vlastně se jim vytvořili tak dobře ty nervové dráhy, jasně, že prostě to bude fungovat potom dokonale i v těch, řekněme, ne optimálních, ale ideálních podmínkách. Ale my jsme odskočili od toho trenéra. Já jsem jenom chtěl říct, že já třeba si myslím, že my jsme mimo jiné i dlouhodobě nedávali příležitost mladým trenérům. Tady byla prostě parta jako trenérů, který byli kvalitní, ale prostě furt se to točilo. A až teďka přišlo období, kdy Radokováč, Honza Trousil a další trenéři.
2: Martinský vlastně. Jasně.
0: A Aleš Majer vlastně se to hodně, ano, Aleš Majer, osvěžilo se to hodně. V zahraničí se dostal vlastně Marcelička, nebudem řešit jako Rusko, ale on nešel přes Rusko, on byl v jiných zemích. A třeba i Petr Rumán. Jo, takže já úplně stejně jako s hráčema, já si nemyslím, že bychom neměli talenty mezi trenérama, ale je to o vlastním vzdělávání, je to o jazykovém vybavení a zároveň je to i o tom dát těm lidem příležitost a to souvisí zase s tou vytrvalostí, s tou trpělivostí, s koncepcí nechat tomu trenérovi prostor, aby realizoval ty svoje. V Boleslavi se to podařilo, vypadalo to, že Aleš by musel odejít jako rychle, no ale podívejte se teď.
1: A já ještě řeknu vlastně jedno, že samozřejmě od těch trenérů nemůže být 20 venku, ale myslím si, že o Jindru Trpišovského 100% zájem byl, ale má ve Slávě takový podmínky, nebo není třeba tak jazykově vybavený na začátku, teď si myslím, že na tom taky asi maká, ale ve Slávě má prostě takový podmínky, že nemá důvod vlastně jako odcházet. No.
2: Teď ať to bude jakékoliv jméno, tak je velmi, velmi pravděpodobné, že úplně úspěchu moc nesezbírá, když si vezmeme ty soupeře, protože čistě úplně na papírově to jsou jako světové velmoci.
1: Když si to dáme na zem.
2: Lize národu. A teď jako zase přijde teda nový kouč. Jaký je váš názor na tu dobu, jako kterou by měl už teda mít, jestli to je fakt, jako smažme to té kvalifikace Eura, prostě dát mu několik let, anebo prostě zda to jako sekat po 5 porážkách, protože možná přijde 6 porážek, nevím.
4: Když už tu důvěru dostane, tak vždycky jsem měl názor v tom, že bychom měli být trpěliví dlouhodobí a měl by dostat třeba minimálně 4 roky. To znamená 2 ty cykly, jak na Evropu, tak na svět a vlastně během toho ty věci analyzovat, budovat je a vidět, jestli krůček po krůčku prostě se zvedáme. Jo, protože a to se bojím, jestli ta trpělivost
1: já jenom,
4: tady bude.
1: To už se blíží ke konci. Já jenom nadhodím otázku. Myslíte si, že už má český fotbal zanalyzovaný?
0: No, já spíš, proč ho teda jakoby, jo, proč ho přivádíme? To je ta hlavní otázka. Proto, aby teď a tady pokusil se nějak zoptimalizovat jako skladbu českého týmu a něco s ním jako uhrát, anebo jestli se teda chceme díky němu vydávat nějakou cestou. Pokud tohle víme, tak je to v pořádku, přiveďme kohokoliv. Ale my potřebujeme vědět, jakoby, co vlastně dlouhodobě chceme dělat.
2: No jo. To je téma, které podle mě nás bude provázet ještě pravidelně.
1: Jsme se bavili chvilku na kafi před tím, že bychom na tuhle tu dvojici potřebovali konferenci víkendovou.
2: Tak já myslím, že doporučení pro posluchače určitě sledovat dál práci jak projektu trenérů ve školách, tak i Antonína Baráka staršího, i Ondřeje Lípy, kteří byli hosty desítky Pavla Horváta. Budeme to dál sledovat. Přejeme hodně sil a hodně, řekněme, úspěšných absolventů vašich projektů. Ať se vám daří, pánové.
0: Kluci, díky.
4: My moc děkujeme za pozvání a zdravíme posluchače.
2: Já se teda omlouvám Antonínovi, já jsem mu nakonec zvykal. Síla zvyku, ale promiň, Tondo. A děkuju Pavlu Horvátovi, že tady s náma zase byla, že pozval opět velmi výjimečné hosty.
1: Já děkuju za pozvání ke mně, naslyšenou.
2: Těšíme se brzy naslyšenou, milí posluchači, přejeme krásný den.

0: minulé sezóně dres francouzského klubu oblékal i spartianský středopolař Adam Karabec.
1: To bude pro mě speciální zápas. Samozřejmě Lyon má neuvěřitelnou kvalitu, ale je to playoff a myslím si, že stát se může cokoliv, když budeme kompletní a podáme všichni na standardní výkon.
0: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty pražské Sparty a Olympiku Lyon začne v úterý ve 20 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
2: Pohárový fotbal v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je přesně půlnoc. A s novým dnem jsou tu hlavní zprávy. NATO a Polsko kvůli průniku střely na východě země aktivovali vzdušnou a pozemní obranu. Lék tamoxifen na rakovinu prsu zatím v lékárnách nebude. Prvních 1000 balení se okamžitě rozprodalo. Fotbalisté Hradce Králové i Jablonce jsou ve třetích předkolech evropských pohárů. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy i přehánky nebo bouřky, teploty do 39 stupňů. Je pátek 31. července. Klidnou noc u hlavních zpráv přeje Lukáš Pastejřík.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Severoatlantická aliance a Polsko aktivovali svou vzdušnou a pozemní obranu. Důvodem je průnik střely do východního Polska. Stalo se to ve čtvrtek nad ránem v době masivních ruských úderů na Ukrajinu, včetně Lvova u hranic s Polskem. Raketa skončila na poli. Na místo přijel i polský premiér Donald Tusk.
5: Nic nenasvědčuje tomu, že by cílem útoku bylo Polsko.
6: Podle Tuska to byla zřejmě ruská raketa, ale s jistotou to ukáže podrobné vyšetření případu. Polský premiér to uvedl v Lublinu na mimořádné schůzce s ministrem obrany a zástupci bezpečnostních složek. Raketa dopadla u vesnice Tarnava Kolonia dřív, než ji polská stíhačka mohla zlikvidovat. Agentuře Reuters to popsal tamní obyvatel Roman Bartošek.
7: Slyšel jsem jen letadla a okna se třásla.
6: Ruské údery na Ukrajinu i průnik střely do Polska odsoudili na síti X představitelé Evropské unie i francouzský prezident Emmanuel Macron. Rusko se k tomu zatím nevyjádřilo. Helena Berková, Radiožurnál.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyjádřil soustrast pozůstalým po ruském raketovém útoku na vesnici Radušane v Dnipropetrovské oblasti. Zahynula při něm rodina s malými dětmi.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že Rusové po delší době použili k útoku pravděpodobně severokorejskou raketu KN-23. Zelenský to nazval spojenectvím moskevských lumpů se šíleným severokorejským režimem. Ukrajinský prezident k tomu dodal, že hlavní nejsou projevy soustrasti a odsouzení takových útoků, ale rakety pro protivzdušnou obranu. Nejen do systému Patriot, ale také NASAMS, IRIS-T a dalších. Pouze takový tlak může zastavit tupou ruskou válku, řekl Zelenský. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
4: Ve Španělsku ve čtvrtek po necelém týdnu přestal platit národní nouzový stav. Informoval o tom premiér Pedro Sánchez, který ale zároveň zdůraznil, že kvůli vlně veder vysoké riziko požáru trvá dál. Opatrně optimističtí jsou také hasiči v západofrancouzském departmánu Giron. Podle předpovědí se totiž má ochladit a může i zapršet.
9: Francouzské úřady i proto povolili 84 tisícům evakuovaných, aby se vrátili do svých domovů. Situace se naopak zhoršuje v Řecku, kde hoří na poloostrově Pelopones nebo na ostrově Lesbos. S plameny bojují i hasiči na jihu ostrova Kréta, kde museli úřady evakuovat na 8 tisíc lidí. Šířící se požáry pak hlásí také Německo, kde se hasičům v nedostupném lesním terénu v Alpách zatím nedaří dostat požár pod kontrolu. Jeho příčina ani velikost zasažené plochy zatím nejsou známé. Marek Jakšič, Radiožurnál.
4: Riziko šíření požárů platí taky v Česku. Kvůli horkému počasí a suchu zpřísňují některé kraje protipožární opatření. Ode dneška nesmí lidé zapalovat ohně v celém plzeňském kraji. O vyhlášení mimořádných protipožárních opatření hejtmanství požádali krajští hasiči. Na rizikových místech bude zakázáno i kouřit nebo používat pyrotechniku. Zemědělci navíc musí mít při sklizni na technice nainstalované lapače jisker. Podobná omezení platí taky v Ústeckém kraji a v Praze. Lék tamoxifen na rakovinu prsu se v nejbližších dnech do lékáren nedostane. Radiožurnálu to napsal viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Pro část žen je přitom nenahraditelný.
10: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny.
11: Říká Marcela z Ostravy, které už lék došel. Pacientky si teď vzájemně pomáhají. Pokračuje

0: Štěpánka Pokorná z Aliance žen s rakovinou prsu.
1: Pacientky se mezi sebou předávají zbytky, co třeba měly doma.
0: Stát zajistil asi 1000 balení z Dánska, ta se ale rychle vyprodala. V distribučních systémech tak lék opět chybí. Na další dodávku si budou muset soukromé lékárny počkat, říká předseda grémia majitelů lékáren Marek Hampel.
2: Ani to možná teď není jakoby priorita, hlavně to musí dostat Masarykův onkologický ústav, tam, kde jsou ty centra onkologie.
0: V Česku je ale ročně potřeba 40 000 balení tamoxifenu, který se používá k hormonální léčbě rakoviny prsu. Michaela Bacílková a Marek Sedláček, Radiožurnál.
3: Více lidí ošetřují zdravotníci v těchto dnech na urgentních příjmech nemocnic. Kvůli vedru řeší hlavně kolapsové stavy nebo zhoršení chronických nemocí. Horká jsou nebezpečná například pro pacienty se srdečním selháním. Nemoc se projevuje dušností, únavou nebo otoky nohou. Podle lékařů je teď důležité především dodržovat pitný režim.
4: Standardně pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme.
5: Říká přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek, podle kterého je dobré pít kromě vody i minerálky.
4: Pacienti, když se potí, tak samozřejmě nestrácí jenom vodu, ale i minerály, a když pak pijí jenom čistou vodu, tak to není úplně to nejlepší.
5: Důležité je také vyhnout se alkoholu a nevystavovat se vysokým teplotám ani fyzické námaze. Andrea Skalická, Radiožurnál.
3: Členské svazy Evropské fotbalové unie UEFA odhlasovaly na mimořádném zasedání bojkot mistrovství světa. K němu přistoupí, pokud Mezinárodní fotbalová federace FIFA prodá podíl na právech ze světových šampionátů soukromým investorům.
6: Podle návrhu prezidenta FIFA Gianniho Infantina by podnikatelé mohli ovlivňovat například reklamu nebo vysílací práva. Fotbalové svazy jednotlivých zemí by díky podpoře Infantinova plánu získali až 850 milionů korun. Rozhodnout se mají do 19. září. Návrh původně podpořil předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda. UEFA se ale po hlasování 55 členských svazů dohodla na případném bojkotu mistrovství světa. Národní týmy těchto evropských asociací by na turnajích pořádaných FIFA nenastoupily. Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Evropská unie spouští výzvu na výstavbu 7 gigatováren na umělou inteligenci v členských státech, z toho 4 menších a 3 větších projektů. Oznámila to Evropská komise. O unijní podporu usiluje i projekt českých radiokomunikací v Jílovišti u Prahy.
7: Evropská komise vyčlení na vybudování supermoderních technologických center v přepočtu přes 120 miliard korun z unijního rozpočtu. Stejnou částkou by měly přispět také členské státy, které se svými projekty uspějí. Zbytek pak mají pokrýt soukromé investice. Vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO už v červnu rozhodla, že se Česko do unijní výzvy zapojí a potřebné peníze vyčlení ze státního rozpočtu. Evropská komise plánuje vítězné projekty vybrat do začátku příštího roku. Cílem je vytvořit evropská datová centra s nejpokročilejšími čipy pro trénink umělé inteligence, která budou moct využívat státní instituce, firmy, univerzity i výzkumníci. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Sport. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy, když norské Tromsø porazili i po druhé, tentokrát doma 3-1. Dalším soupeřem východočechů bude turecký Beşiktaş Istanbul s českým záložníkem Václavem Černým. Jablonec prošel do třetího předkola konferenční ligy. Severočeši v odvetě zdolali chorvatský Dvaraždín 2-0 a celkové skóre dvojzápasu otočili na 4-3. Obránce Jiří Sláma byl u obou branek Jablonce, na tu druhou nahrál srbskému stoperovi Dušanu Pavlovičovi. Výkony letních posil Severočechů hodnotil jejich trenér Luboš Kozel.
8: Líbili se mi oba, jakoby Jirka Sláma vlastně i bez těch gólů si myslím, že hrál výborně, měl výbornou rozehrávku, prostě podporoval ten útok, tady vidí to. Samozřejmě vyberači ještě by vydržel 90 minut a ne 62, ale byl to druhý těžký zápas jako v řadě po delší době pro něj třeba, že on předtím moc nehrával. A Dušan Pavlovič, tak vyhráli jsme dva zápasy, vlastně dozadu jsme tomu soupeři moc nedovolili a přidal tenhle bonus, takže taky spokojenost.
3: Ve třetím předkole konferenční ligy čeká Jablonec souboj s lotyšským týmem RFS Riga.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážky na Teplicku a omezení na dálnici D10 u Benátek. Místy fouká silný vítr. Na Teplicku, Karlovarsku a Ústecku schazoval stromy a větve. Velká větev na vozovce je například na osmičce u Teplic, u OMV, je to na cestě do Řehlovic. Na silnici 254 z Teplic do Duchcova blokuje spadlý strom jeden jízdní pruh v úseku Teplice Lahošť. Na místo jedou hasiči. Naopak spadlé stromy a větve na silnici 13 z Teplic do Děčína jsou už odklizené, byly u Chlumce a taky u Liboušce. A na dálnici D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Benátky nad Jizerou nepřehlédněte odstavené auto 28. kilometr. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci se ochladí na 22 až 17 stupňů. Přes den pak bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy jinde jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 35 do 39 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 34 a na horách kolem 29. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
11: Vláda v pondělí rozhodla o vymezení tzv. Akceleračních zón, ve kterých má být jednodušší stavět větrné a solární elektrárny. Co to bude znamenat pro další rozvoj větrných elektráren v Česku? Má pravdu vicepremiér Karel Havlíček, když říká, že Česko nemá pro větrnou energetiku vhodné přírodní povětrnostní podmínky? Jaký je zájem investorů o větrné elektrárny? A nebude paradoxně výhodnější stavět je mimo vymezené akcelerační zóny? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je zakladatel a ředitel projektu Fakta o klimatu Ondráš Přibyla. Dobrý den, zdravím vás přes internet.
12: Dobré odpoledne, přeju.
11: Jak už jsem říkal, v pondělí vláda schválila vymezení tzv. Akceleračních zón pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Jak významný moment pro českou energetiku to je?
12: No, to záleží na úhlu pohledu, z kterého se na to díváte. Významný moment to mohl být, pokud by ty akcelerační zóny byly jaksi vymezeny dobře a byly naplánovány tak, aby skutečně urychlili rozvoj větrné energetiky. Kdyby tomu tak bylo, tak by se vlastně mohlo stát to, že ta česká energetika se postupně, ona se už postupně odpoutává od uhlí, to uhlí během nejbližších let bude končit. A mohla by začít stavět větrné elektrárny, které jsou důležité proto, že mohou dodávat energii v zimě. Solární elektrárny v zimě tolik nedodávají, ale ty větrné mohou dodávat. A to by bylo vlastně velmi klíčové pro odpoutání se od fosilních paliv, protože každá megawatt hodina, kterou vyrobí obnovitelné zdroje, ať už jsou to větrné nebo solární elektrárny, tak nemusí být vyrobená z fosilních paliv. Většinou by to byl dovezený zemní plyn. Takže nemuseli bychom dovážet tolik zemního plynu. Víme, jaký je problém teďka se zavřeným Hormuzem. Ten druhý pohled, protože jsem říkal, že to závisí na perspektivě, může být pohled odpůrců nějaké transformace energetiky. No a ten by byl takový, že tohle vymezení akceleračních zón je vlastně vítězstvím fosilního průmyslu nebo toho dosavadního, protože je docela dobře možné, že vlastně spíše zakonzervuje status quo a že ty akcelerační zóny jako nebudou podporovat ten rozvoj větrné energetiky.
11: Tím možná odpovídáte na to, na co jsem se chtěl zeptat hned v zápětí. Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO v pondělí na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že vláda omezila případnou výstavbu větrných elektráren skrze takzvané akcelerační zóny. Původně se přitom akcelerační zóny prezentovaly naopak jako něco, co mělo usnadnit výstavbu větrných a solárních elektráren. Tak souhlasíte s Karlem Havlíčkem, že nakonec je to spíš omezení než usnadnění?
12: Vypadá to tak. Vypadá to tak z více důvodů. A myslím si, že je dobré připomenout ten kontext. Ten důvod, proč Česko nerozvíjí větrnou energetiku, je zejména ten, že povolovací procesy jsou tady extrémně dlouhé. Když jako investor byste chtěl rozjet projekt, který trvá na povolovacích procesech 8 nebo 10 let, tak do toho prostě nepůjdete. To je velké riziko. To máte příliš dlouho peníze utopené v něčem, co se vlastně nějak nehýbe a vy nemáte jasno v tom, jestli se to povolí nebo nepovolí a jak to bude. Takže ten důvod, proč se vymezovaly akcelerační zóny, nebo proč ta myšlenka tady byla, bylo proto, že by to tady tohle jako administrativní odlehčení by umožnilo rozvíjet něco, co tady stejně nějakým způsobem potřebujeme. A to, že jsou ty zóny jednak velmi malé a jednak, že jsou tam nastaveny různé limity nebo další administrativní překážky, možná ukáže, že ten název akcelerační zóny neodpovídá, že jsou to spíše retardační zóny. Takže ano, souhlasil bych s tím, že vláda tím spíše omezuje rozvoj větrných elektráren a je otázka, co je přesně zatím, jestli je to to, že se ANO bojí motoristů a SPD, protože v části ANO docela rozumně říkají, že vítr v Česku potřebujeme, anebo jestli je v tom nějaká jako složitější úvaha. Možná je to prostě nechuť řešit dlouhodobé problémy a házet je na příští vládu.
11: Což jsou tedy spíš otázky na politiky. Ty akcelerační zóny připravovala už vláda Petra Fialy. Oproti původnímu návrhu současná vláda snížila počet zón ze 110 na 61 a ještě daleko výrazněji zmenšila rozsah těchto zón na 11% původního návrhu. Je jasné, nebo dá se z toho, jak ty zóny vypadají, vyčíst, z čeho kabinet při tom omezování vycházel? Jestli hrály roli připomínky obcí nebo místních obyvatel, nebo co vlastně tu roli hrálo?
12: Tohle vyčíst nedokážu. Taková moje intuice by říkala, že vlastně se vláda zalekla různých veřejných projednání a takového dojmu, který vzniká na sociálních sítích, že v Česku větrné elektrárny nechceme. Jo, že vlastně je tady silná, dalo by se říct, i dezinformační kampaň, která se snaží vytvořit tady tenhle dojem. Možná je to tenhle důvod, protože vlastně do toho návrhu se dostaly různé komplikace typu výškové limity pro větrné elektrárny a poměrně nesmyslně vlastně několik linií jakoby ochrany ptactva, ale připomeňme si, akcelerační zóny jsou vymezeny v takových oblastech, kde by ten konflikt s ochranou přírody měl být minimální. Takže když se tam takto nakupili jako spousty dalších podmínek, tak to skutečně vypadá jako spíše snaha nějakými způsoby jako na jedné straně vyhovět a splnit to, co Česko slíbilo Evropské unii, že akcelerační zóny bude rozvíjet. To byla podmínka pro to, aby dostalo peníze z Národního plánu obnovy. A na druhou stranu vlastně zařídit, aby se v těch akceleračních zónách ty větrné elektrárny spíše nestavěly.
11: Zakladatel a ředitel projektu Fakta o klimatu Ondráš Přibyla je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když se na akcelerační zóny podíváme prakticky, politici současné koalice zdůrazňují, že i v těch akceleračních zónách se budou jednotlivé projekty projednávat každý zvlášť, že budou potřebovat schválení. Přitom už tady zaznělo, že původně ty akcelerační zóny měly urychlit povolování. Tak urychlí v něčem povolování takových projektů?
12: Tohle ukáže budoucnost, jak to skutečně bude probíhat. Já bych chtěl zdůraznit to, že jako to jednotlivé povolování projektů a to jejich lokální projednávání rozhodně dává smysl. Je potřeba jak si zařídit to, že pokud někde stavíte nějakou velkou stavbu, tak je tam aspoň nějaký základní souhlas těch lidí, kteří v tom okolí žijí. Takže tohle je něco, co ty projekty stejně dělat museli a bude to tak i nadále. Ale těch jaksi dalších administrativních komplikací tam bylo hodně a i potom vymezení akceleračních zón zůstává. Takže tohle uvidíme za 2-3 roky, kolik tady přibude nových projektů. Já jsem v tom ale docela skeptický, takže si říkám, že do roku 2033, jestli budeme mít 1 gigawatt instalovaného výkonu, teď máme asi 0,4 gigawattu instalovaného výkonu, tak tak to možná bude dobře, ale na to, aby to Česku nějak významně třeba zlevňovalo elektřinu, bychom potřebovali 2 nebo 3 gigawaty instalovaného výkonu.
11: Předseda Komory obnovitelných zdrojů Štěpán Chalupa v pondělí v našem vysílání řekl, že ty podmínky pro akcelerační zóny, o kterých vy jste před chvílí mluvil, to znamená především ta maximální výška větrných elektráren, takže neumožní stavět na českém území v těch akceleračních zónách nejmodernější současné větrné elektrárny. Opravdu je to v tomto směru tak omezující?
12: To je pravda, protože a je to důležité zejména z hlediska ekonomiky projektu. Vy, když stavíte větrnou elektrárnu a už do toho investujete peníze, tak vlastně potřebujete, aby byla co nejefektivnější. A ta efektivita té větrné elektrárny roste s výškou a vlastně s plochou, kterou procházejí ty lopatky toho rotoru. A když se tedy omezí výška té větrné elektrárny, no tak vlastně omezujete její efektivitu a instalovaný výkon. No a to naprosto zásadně potom může ovlivňovat ekonomiku toho projektu. A důsledek je buď takový, že investoři budou stavět jaksi zadráž a pak důsledkem bude dražší elektřina. Nebo ne tak levná elektřina, jak by mohla být, kdyby se stavěly efektivnější. I tak totiž zůstávají větrné elektrárny jaksi jeden z nejvýznamnějších faktorů, který v Česku může zlevňovat elektřinu. Ale hlavně pro toho investora to pak může být jaksi méně výdělečné. A proč byste jako investor měl investovat do Česka, do rozvoje větrné energetiky v Česku, když je to tady komplikované administrativně, máte tady omezené podmínky pro tu efektivitu toho zdroje. Když můžete investovat třeba ve Finsku nebo v Polsku, které staví větrné elektrárny masivně a má tam mnohem lepší podmínky. Takže já si myslím, že to reálně bude mít dopady nejenom z pohledu toho, že při těch výškových omezeních by se tady nestavili nejmodernější, ale že to vlastně jako skrze tu ekonomiku projektu bude působit na to, že investoři z toho tak si častěji vycouvají nebo si řeknou, že půjdou někam, kde to půjde stavět lépe.
11: Větrné nebo solární elektrárny samozřejmě budou moci dál vznikat i mimo akcelerační zóny. Z toho, co říkáte, nebude paradoxně pro investory v mnoha případech výhodnější stavět právě mimo tyto zóny?
12: To je otázka, kterou si kladu taky. Já jsem zvědavý, jak se to celé jak si poskládá, protože při tom stavění mimo akcelerační zóny je tam vlastně jenom pár požadavků nebo administrativních kroků navíc, které ti investoři budou muset splnit. Takže uvidíme. Zároveň, že akcelerační zóny byly vymezeny tak, aby tam byl minimální konflikt, nebo byl to jejich projektování bylo děláno tak, aby byly umístěny v takových místech, kde neohrozí přírodu. Takže třeba místa, kde se vyskytují netopíři nebo HKO, z toho byly jaksi vyloučeny. Místa, kde migrují ptáci, z toho byly vyloučeny. A taky byla vyloučena místa, kde by mohl být nějaký významnější konflikt s jaksi zájmy lidí, obyvatel, který tam žijí. Takže ty akcelerační zóny už tak byly vlastně jaksi ukázány tady. Tady, milí investoři, máte nejmenší konflikt, nejméně problémů, které by s tím mohly vznikat. To znamená, i by se dalo říct nejméně reálných překážek, které je potřeba vyřešit. A pokud by investoři chtěli stavět, nebo developeři chtěli stavět mimo akcelerační zóny, tak vlastně staví v místech, kde těch reálných překážek je více a je tady více důvodů, tam třeba mít odpor obyvatel nebo nějakým způsobem více řešit tu ochranu přírody.
11: Zakladatel a ředitel projektu Fakta o klimatu Ondráš Přibyla zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Zastánci rozvoje obnovitelných zdrojů energie upozorňují na to, že Česko je v tomto směru v rámci Evropské unie na posledních místech. Jak vypadá aktuální srovnání států Evropské unie, pokud jde právě o využívání větrné energie?
12: Asi vám to nedokážu říct úplně přesně všechno a na špici je samozřejmě Dánsko, které z větru vyrábí snad nějakých 60-70% své elektřiny. následují další země, Velká Británie, Španělsko a tak dále. A pro nás zajímavé je třeba srovnání s Polskem, které Češi považují za jaksi stále uhelnou velmoc, ale v Polsku vyrábí z uhlí už jen 50% elektřiny a 15% elektřiny vyrábějí z větru. V Česku se z větru vyrábí asi jenom 0,7% a vyrobené elektřiny. To znamená výrazně méně. Poláci nás zdaleka přestihli. Myslím, že Česko a Slovensko jsou ty země, které jsou z hlediska větrné energie poslední v Evropské unii.
11: Má to opodstatnění v přírodních podmínkách?
12: To záleží na tom, co přesně budeme porovnávat. To, že Dánsko je opravdu vpředu, je způsobeno tím, že má mimořádně příhodné podmínky a že může stavět tedy nejenom na té své relativně ploché pevnině, ale i na tom mělkém moři. Takže nějaké aspekty se do toho promítají. Ale rozhodně nejde říct, že by Česko nemělo podmínky pro rozvoj větrné energie. A ty studie, které se to snažili posoudit, vlastně říkali, že ten potenciál je tady někde mezi 8 a 10 gigawaty instalovaného výkonu. To je, kdybychom chtěli respektovat všechna ty územní omezení chráněných krajinných oblastí a vzdálenosti od obcí a tak dále. A kdybychom tedy si řekli, budeme chtít významnou část elektřiny vyrábět z větru. Pak by ten instalovaný výkon byl asi 10 gigawattů. A v současné době tady máme instalovaný výkon asi 0,38 gigawattů. To znamená výrazně méně, než je ten potenciál. Takže Česko možná nemá takový potenciál jako Dánsko, ale rozhodně ten svůj potenciál nevyužívá natolik, kolik by mělo. A to je důležité právě z toho důvodu, že je tím pádem zbytečně závislé na fosilních palivech, které pak musí dovážet.
11: To znamená, že když vicepremiér z hnutí ANO Karel Havlíček v pondělí na tiskové konferenci řekl, že Česko není pro větrné elektrárny ideálním místem, že nejsme u moře, že povětrnostní podmínky skutečně nejsou ideální, tak to není pravda?
12: To záleží na definici slova ideální. Já bych s ním souhlasil tehdy, když bychom řekli, že Česko není ideální právě proto, že jsme tady vytvořili tolik administrativních překážek, že tady vlastně větrné elektrárny stavět nejdou. Když bychom se dívali na skutečně ty přírodní podmínky, no tak není stejně ideální jako Dánsko, ale zároveň to neznamená, že nemá smysl tady ty větrné elektrárny, aspoň které postavit můžeme, tak nějakým způsobem ten potenciál využít. Takže máme potenciál jiný, než mají jiné země, ale ta zásadní věc, kterou bych říkal, ten potenciál naprosto nevyužíváme.
11: Vy jste už před chvílí mluvil o tom potenciálu, kolik energie by se dalo u nás vyrobit. Na webu Fakta o klimatu to máte spočítané na procento spotřeby elektřiny v celém Česku. Uvádíte tam, že podle studií by se dalo větrnou energií pokrýt 28% spotřeby. Pokud bychom se měli dostat chtěli dostat na takové procento, kolik nových stožárů by se muselo postavit?
12: To záleží také na té efektivitě, tedy na tom, jaké by byly výškové limity a samozřejmě v nějakých místech výškové limity mají smysl. Jo. Ale bavíme se tady o vyšších stovkách, někde zhruba okolo 1000 nových stožárů. Takže je to něco, co by v krajině pro člověka bylo viditelné, ale zároveň to není tak, že bychom měli jaksi stožáry za každým domem. Pořád i ty akcelerační zóny jsou vymezeny na zlomku procenta rozlohy České republiky. Z většiny míst v Česku by žádná větrná elektrárna, i kdyby se využily ty akcelerační zóny, tak z většiny míst v Česku by žádná větrná elektrárna nebyla vidět.
11: Když se znovu vracíme k té optimální výšce stožáru, tak jaká výška z hlediska té efektivity větrných elektrárny je optimální?
12: V současné době se staví větrné elektrárny přes 250 metrů a teď tato výška znamená horní úvrať, to znamená to místo, ve kterém ta lopatka větrné elektrárny je nejvýše. A Záleží na tom, jaké podmínky jsou. Někde se staví i 300-metrové stožáry. Ty starší typy elektráren, které můžeme vidět třeba v severním Rakousku, to znamená hned za hranicemi z Jižní Moravy, tak ty jsou menší, to jsou asi 100-120-metrové věže.
11: Ale když to dáme do nějakého srovnání, tak pražská Petřínská rozhledna má kolem 60 metrů, rozhlasový vysílač a televizní vysílač v Praze na Žižkově 216 metrů, vysílač na Ještědu 100 metrů, tak znamená to tedy, že u nás by měly vznikat větrné elektrárny třikrát vyšší než Ještěd a o polovinu vyšší než žižkovský vysílač?
12: Jsou to vysoké stavby a ano, pro tu efektivitu výroby elektřiny je to důležité. A zase srovnejme si to s plánovanými komíny nové jaderné elektrárny Dukovany. Tam jsem tuším zahlédl plánovanou výšku někde okolo 180 metrů, takže to jsou taky vysoké stavby. Takže ano, jsou to vysoké stavby a vlastně možná, že když takhle říkáme čísla, tak to působí třeba i pro někoho děsivě, ale já bych doporučil lidem jet se k nějaké větrné elektrárně podívat, opravdu si zajít pod ní a zjistit, jak se tam cítí, jaký to vlastně je pocit u té stavby. Že jo? Z Petřínské rozhledny strach nemáme, z žižkovského vysílače taky ne. Ty větrné elektrárny jsou trošku jiné, protože se hýbou, tam prostě se točí obrovská vrtule. Ale pro mě být u větrné elektrárny na 200-100 metrů je vlastně jako docela normální pocit a z hlediska i zvuku jsem nepoznal, že bych byl někde blízko větrné elektrárny, protože ten les, který byl kolem, prostě šuměl více. Takže možná se jako opět, jako, jak už to v Česku bývá zvykem, bojíme toho, s čím nemáme zkušenost, tak by mohlo být dobré si tu zkušenost sami udělat a nejenom být vystrašený z nějakých zpráv nebo dezinformací, které se tady šíří.
11: Které oblasti Česka jsou nejvýhodnější pro stavbu větrných elektráren?
12: Když bychom se na to dívali z pohledu toho potenciálu instalovaného výkonu, tak možná celkem překvapivě největší potenciál by byl na Jižní Moravě. A ono to vlastně může být i trochu logické, když si člověk uvědomí, že je to relativně placka, hned za hranicí je to Horní Rakousko, které kdo jezdí do Vídně, tak zná. Těch větrných elektráren má prostě spoustu. Ale pak samozřejmě i další horské oblasti. Ale ono, když se na to podíváme potom podrobněji a když se podíváme na to rozpracování mapy těch akceleračních oblastí, tak jsou prakticky ve všech krajích. Ve všech krajích najdeme nějaká místa, které jsou na jedné straně dostatečně větrná, na druhé straně dostatečně daleko jednak obydlí nebo nějakých větších měst, dostatečně daleko od chráněných krajinných oblastí a tak podobně. Takže vlastně jsou ta místa prakticky ve všech krajích, kde se dá něco postavit.
11: Když se na závěr našeho rozhovoru ještě vrátíme k těm akceleračním zónám, jejich vymezení, abyste se o tom v úvodu našeho rozhovoru zmínil, bylo a je jednou z podmínek pro to, aby Česko dostalo peníze z Evropské unie. Bude v tomto směru Evropské unii stačit to výsledné vymezení? Nebude problém, že je to výrazně menší plocha, už jsem to říkal, 11% oproti tomu, co se původně slibovalo a očekávalo?
12: To je dobrá otázka. Já si myslím, že Evropská unie to bude sledovat, podobně jako sleduje jiné kauzy v Česku a vlastně to jakési švejkování, to, že se snažíme na oko zařídit to, že jsme podmínky splnili, ale že možná vytvoříme takové, že se tady větrné elektrárny nebudou rozvíjet. Pro Evropskou unii skutečně bude problém a možná z toho budou i nějaké právě problémy okolo peněz. Ale možná, jestli mám na závěr něco zdůraznit, tak by to bylo to, že to není ten hlavní důvod, proč rozvíjet větrnou energetiku, pardon, není kvůli Evropské unii, ale kvůli nám samotným. Jestli chceme mít dost elektřiny a jestli chceme, aby ta elektřina byla levná, tak máme několik možností, ale oni vlastně, žádná z nich moc jako nefungují. Jádro nepostavíme brzy. Dovážet elektřinu nechceme. Dotovat současné uhelné elektrárny, no, to především nelze kvůli pravidlům Evropské unie, ale je to také nesmysl, protože by to bylo dotování staré technologie, která dřív nebo později stejně odejde. Můžeme přejít na plyn, ale na to si vláda nepřipravila podmínky a důsledkem by byla závislost na plynu z dovozu a víme, co to dělá za problémy. Ty obnovitelné zdroje jsou, a zejména vítr, jsou vlastně jako dobrý způsob, jak vyrábět levnou elektřinu v zimním období. A ten vláda říká, že nechce a nevytváří podmínky pro ostatní další věci. Takže pokud chceme mít jaksi levnou elektřinu, tak se nějakou cestou vydat musíme. A bylo by dobré, aby se k tomu vláda postavila koncepčně, ať už skrze aktualizaci státní energetické koncepce nebo nějaký jasný směr, kterým teda řekne, tak vydáme se tudy a má to tyhle rizika, které akceptujeme. Ale zatím to spíše vypadá, že vláda různým způsobem slibuje různým stranám to, co se hodí říkat, ale nemá koncepci, neřeší vlastně ten dlouhodobý problém transformace energetiky.
11: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, zakladatel a ředitel projektu Fakta o klimatu Ondráš Přibyla. Díky za rozhovor, naslyšenou.
12: Naslyšenou, krásný den přeju.
11: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
9: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: Repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře je za námi a právě teď máme 4 minuty po půl jedné. Lukáš Pastýřík a krátké zprávy. Česká ekonomika od dubna do konce června vzrostla meziročně o 2%, odhaduje to Český statistický úřad. Oproti prvnímu čtvrtletí roku tak hrubý domácí produkt stoupl o 0,4%. Meziroční růst HDP podle statistiků ovlivnily vyšší výdaje domácností a rostoucí zahraniční poptávka. Za růstem oproti začátku roku podle něj stojí větší zahraniční vývoz než dovoz. Zaměstnanost meziročně stoupla skoro o 1%. Španělská vláda pošle několik desítek vojáků do města Ceuta na pobřeží severní Afriky kvůli přílivu migrantů, informoval o tom španělský premiér Pedro Sanchez. Do španělské exklávy za poslední dny ze sousedního Maroka přeplavali nebo přešli víc než 2000 lidí. Nejméně 10 migrantů se v moři utopilo. Na Slapské přehradě včera narazil vodní skútr do skály. Jedno z dětí, které na něm jelo, záchranáři letecky transportovali do nemocnice v pražském Motole. Zbylé dva pasažéry s lehkými zraněními záchranáři odvezli do příbramské nemocnice. Podle mluvčí policie Vlasti Suchánkové jeli na skútru dvě nezletilé dívky a dospělý muž. Proč skútr do skály narazil, policie vyšetřuje. A populace tygrů v Nepálu podle tamních úřadů za poslední 4 roky vzrostla zhruba o 20%. V zemi aktuálně podle odhadů žije skoro 430 těchto šelem. Tygry v Nepálu přitom kriticky ohrožovalo odlesňování a pytláctví.
9: Sport.
3: Fotbalista Slovácka Pavel Juroška dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 3 soutěžní zápasy, a to za faul na slávistu Mikuláše Konečného v úvodním kole sezóny nejvyšší soutěže. Kromě Jurošky dostal ve stejném utkání červenou kartu i Konečný, který vynechá jeden duel, stejně jako obránce Artisu Brno Dominik Preissler, který byl vyloučený v souboji s Mladou Boleslaví.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Omezení na dálnici D1 na Novojí Čínsku a uzavírka v Praze. Na dálnicích teď několik stojících vozidel. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Odry stojí dodávka. Kilometr 324 vpravo označená šipkou. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Benátky nad Jizerou další odstavené vozidlo. 28. kilometr. Obě auta objedete plynule. Stále opatrně na Teplicku, Karlovarsku a Ústecku. Silný vítr tam schazoval stromy i větve. Čekejte překážky, omezený průjezd. A v Praze na městském okruhu je noční uzavírka. Požární zkoušky zavřeli tunel Mrázovka obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy jinde jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 35 do 39 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 34 a na horách pak kolem 29. Tolik zprávy. Začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou. Necelých 8 minut po půl jedné začíná noční radiožurnál, dnes s datem 31. července a i dnes máme tropickou noc, takže pokud se vám v tom vedru špatně usíná, zůstaňte s námi a hned se podíváme na první noční reportáž. Vodní záchranáři na Lipně mají právě kvůli horku už od začátku prázdnin napilno. Turisty ve vodě častěji hlídají a mluví s nimi o rizicích spojených právě s vysokými teplotami. Už za chvíli vás na jednu z kontrol vezmeme.
9: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: David Guetta a Teddy Swims zazněli v nočním radiožurnálu. A k desítkám zásahů už letos v létě vyráželi vodní záchranáři z Dolní Vltavice u Lipenské přehrady. Může za to hlavně vlna veder z přelomu června a července. Teploty se teď znovu blíží ke 40. Plavce a vůdce lodí proto záchranáři opět pečlivě kontrolují přímo z hladiny Lipna.
1: Dobrý den, znáte nějaký pravidla, jak se pohybovat po vodní ploše?
2: Vodní záchranář Michal Svoboda nedaleko Dolní Vltavice právě zastavuje loď s rodinou na výletě.
1: Vidím, že tady malý pán má nasazenou vestu, to je jedině dobře. Máte vesty pro všechny lidi na lodi?
3: 100% jsme to nevěděli, ale obecně si myslím, že to tak má být, no, že bychom měli mít vesty, protože je to přece jenom jako bezpečnostní prvek.
2: Přiznává pochybení vůdce plavidla Jan, který vyrazil na Lipno z Plzně. Záchranáři ale často zastavují i u plavců na pedalboardech, jako třeba u Michala a Michaely z Nového Boru na Liberecku.
1: Máte sebou nějaký vybavení?
4: Máme sebou vestu, lana, karabinky.
1: Takže očividně nejste na vodě poprvé.
5: Voda nás baví, no.
6: Takový provoz tady zase veliký není. Když je slyšet samozřejmě nějaký hluk, tak to člověk registruje, mapuje a podívá se.
2: Záchranáři vyrážejí z Dolní Vltavice na preventivní kontroly zpravidla dvakrát denně, vysvětluje Michal Svoboda.
1: Pokud se blíží prudká změna počasí, tak vyrážíme i častěji a snažíme se ty lidi varovat, stahovat je z té vody.
2: Právě s počasím souvisí i letošní nárůst počtu výjezdů. Jen za necelý první měsíc prázdnin podle Svobody museli odtud vyjíždět k bezmála 40 zásahům.
1: Je to způsobený hlavně vlnou veder na začátku prázdnin i změnami počasí, které byly v průběhu července.
2: Kvůli předpovědi extrémních teplot dokonce posilují služby o další záchranáře.
1: Zároveň sebou vozíme pro ty lidi nějaké hydratační věci, snažíme se je i varovat, aby dodržovali pitný režim, aby se nevystavovali sluníčku díl, než je nutný. Nosit pokrývku hlavy, chodit se pravidelně schladit postupně, neskákat tam rozpálený.
2: Meteorologové očekávají denní teploty s maximem nad 30 stupňů minimálně do příští středy. Z Dolní Vltavice Michal Bělský, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: hodina. Lukáš Pastýřík doplní zpravodajský přehled.
1: Církev vyšetřuje případ znásilnění na pražském arcibiskupství. Ozbrojené střety mezi Afghánistánem a Pákistánem mají stovky obětí, včetně dětí. Výkonný výbor fotbalové asociace bude hlasovat o jmenování nového reprezentačního trenéra a počasí bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy i přehánky nebo bouřky, teploty do 39 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Případ údajného znásilňování na pražském arcibiskupství kromě policie vyšetřuje i církev. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Policie podezírá jednoho z bývalých duchovních a hodnostářů arcibiskupství ze znásilnění a sexuálního nátlaku vůči nejméně čtyřem lidem. Na případ minulý měsíc upozornili Seznam Zprávy, podle kterých šlo o roky 2021 až 2024. Stanislav Přibyl, který na arcibiskupství nastoupil letos v dubnu, chce kvůli případům zneužívání v církvi zřídit speciální tribunál.
3: V Římě jsou dvě soudní instituce. Jedna to musí povolit a druhá se musí stát tím odvolacím stupněm. No a tam teď jako jednáme a v podstatě oni po nás v tuto chvíli chtějí nějak jako precizně definovat, jaké by byly pravomoci a vlastně nějaká ta agenda úplně konkrétně.
1: Podle Přibyla arcibiskupství taky spolupracuje s policií. Při ozbrojených střetech mezi Afghánistánem a Pákistánem za posledních 8 měsíců zemřelo nejméně 500 lidí, včetně dětí. Zraněných jsou tisíce. Ve své zprávě to uvádí OSN. Obě země se vzájemně obvinují z nelegálního vysílání ozbrojených skupin a tvrdí, že jen aktivně bojují proti terorismu.
4: Pákistánská armáda provádí v pohraničních oblastech pravidelné operace a Islamabad to zdůvodňuje systematickým bojem proti radikálním příznivcům hnutí Talibán. Kábul ale tvrdí, že žádné ozbrojené útvary nevstupují na území Pákistánu a vidí v tom záminku pro zvyšování napětí v oblasti. Afghánistán žádá, aby OSN vyšetřila hlavně poslední letecké útoky pákistánské armády přímo v Kábulu. Při údajné protidrogové operaci tam zemřely desítky lidí a zasažena byla i rezidenční čtvrť. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Silničáři dnes zprovozní nový 3-kilometrový úsek dálnice D3. Jde o část mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku, který přivede dopravu k hranici s Rakouskem. Ředitelství silnic a dálnic se část podařilo oproti původním plánům otevřít s měsíčním předstihem. Na jihu Čech teď zbývá dokončit 12 kilometrů dálnice.
5: Náklady na vybudování úseku dosahují téměř 1,25 miliardy korun. Ředitelství silnic a dálnic na něj v listopadu naváže s provozněním části od Kaplice nádraží do Kaplice. Poslední úsek na jihu Čech mezi Kaplicí a Nažidly bude hotový příští rok v červnu. Michal Bělský, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Česká fotbalová reprezentace by dnes mohla oznámit nového trenéra. Dopoledne kvůli tomu bude mimořádně jednat výkonný výbor fotbalové asociace. Radiožurnálu to potvrdil jeden z členů výboru a šéf pražské Slavie Jaroslav Tvrdík.
6: A já pevně věřím tomu, že svolávají jednání mimořádné, protože trenéra mají. Věřím tomu, že to bude dobrý trenér. A věřím tomu, že ho jednou představíme, ano.
1: Hlavním kandidátem na pozici trenéra národního týmu je Španěl Santi Denia. Španělský deník AS už ve středu informoval o tom, že by měl u české reprezentace podepsat smlouvu na 2 roky. Fotbalisté Hradce Králové jsou ve třetím předkole Evropské ligy. Norské Tromze porazili i podruhé, tentokrát doma 3-1. Dalším soupeřem východočechů bude Bešiktaš Istanbul, za který hraje záložník Václav Černý. Jablonec zdolal Varaždín 2-0. Po úvodní prohře v Chorvatsku 2-3 tak postoupil do třetího předkola konferenční ligy. V něm se Severočeši utkají s lotyšským týmem RFS Riga.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na dálnici D1 na Vysočině a překážky u Chabařovic na Ústecku. Z dálnic teď nehody hlášeny nejsou. Na D1 z Prahy do Brna na Vysočině za sjezdem na Tasov nepřehlédněte odstavené vozidlo. Kilometry 157 až 158. Na D1 stojí dodávka ve směru z Brna do Ostravy za sjezdem na Odry. Kilometr 324 vpravo označená šipkou. Na silnici 253 z Ústí nad Labem do Přestanova. Nepořádek, překážky, značení ve vozovce. Opatrně za Chabařovicemi u železničního mostu. Je další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.

0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy, jinde jen výjimečně předají přihánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 35 do 39 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 34 a na horách pak kolem 29. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál a Adama Cardu.
2: Pokračuje Noční radiožurnál 5,5 minuty po 13:00 a dnes máme poslední červencový den, letní prázdniny tak vstupují do své druhé poloviny a právě horké letní počasí a s ním spojené bouřky komplikují práci sadařům. Broskve a meruňky, zdolíčky od krup, potlučená jablka i švestky. Jen s velkou slevou je prodejné ovoce, které nedávno poničila bouřka s krupobytím v moravském Žižkově. Lidé si ho od tamních pěstitelů kupují třeba na marmelády nebo také na kvas. Za jedním z nich se za okamžik vypravíme.
0: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Krupobytí při silné bouřce před 2 týdny potlouklo dozrávající ovoce v některých jihomoravských sadech. Jizvy po kroupách mají i broskve, meruňky a jablka pěstitele z moravského Žižkova na Břeclavsku. Většina jeho úrody proto skončí spíš v kvasu na pálenky, třeba na broskvovici.
1: Prodejna ovoce na okraji moravského Žižkova je plná zákazníků. Do plastových sáčků si z bedýnek sami vybírají ovoce, jako Iva Matějíčková z Rohatce.
2: My chceme broskve na kvas, protože se nám líbí kvas z broskvy a broskovice. Když je normální sezona, tak se k tomu málo dostanete. To se sklízí všechno zavčas, aby to nebylo měkké. No tak všechno zlé je k něčemu dobré pro nás teda. No.
1: Ovoce na kvas přitom v tomto ovocnářství nikdy neprodávali, říká spolumajitelka Jolana Hřebačková.
3: Prodáváme pouze jako ovoce na spotřebu, kvalitní, a tato situace nás dovedla k tomu, že aspoň něco na ty náklady, které stejně se nevykryjí, ale aspoň něco prostě na ten kvas, že se prodá.
1: Krupobytí podle Jolany Hřebačkové poničilo většinu úrody.
3: Všechno bylo před sklizní, takže to ovoce je hodně narušené, začíná to nahnívat na těch stromech. To ovoce jakože chuťově je dobré, ale vizuálně není pěkné. No.
4: Za kolik byste prodali třeba ty broskve, pokud by byly dokonalé?
3: Standardní cena by byla 70 korun letos, ale jakože to poškozené, tak prodáváme 30 korun a 20 korun na kvas. Je to taková existenční ztráta, že vůbec nevíme, co bude do budoucnosti.
1: O to víc si majitel firmy Leoš Buzrla cení zájmu zákazníků.
5: To jsou naši stálí zákazníci, takže jsme spokojení a vděční teda jako za to.
6: Teď jsem si přišel pro nějaké meruňky a broskve.
1: Nabírá si plody do sáčku Vladimír Petrů.
6: Vidíte, že jsou sice potlučené, ale snad něco koupíme. Chci pomoct, aby aspoň něco málo dostali. Jsem rád, že tady funguje toto ovocnářství a doufám, že bude fungovat další roky tak, jak doteď.
1: To je ale podle Jolany Hřebačkové kvůli extrémnímu počasí čím dál těžší a hodně pěstitelů na jižní Moravě proto své sady ruší.
3: Vždycky se snažíme uchránit to před těma mrazama. Všichni jsme se naučili nějak trošku bojovat, ale tady to krupobytí, to je prostě zlom.
1: Teď sadaři bojují s další nepřízní počasí, se suchem. Bez závlah by se letos vůbec neobešli. Z Moravského Žižkova Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.

0: Dermot Kennedy zazněl v nočním radiožurnálu a přeji nadále příjemný noční poslech. Tropické teploty naměří lidé dnes také ve Zlínském kraji. Před vedrem se ale můžou schovat na zimních stadionech. O víkendech tam bývá veřejné bruslení, přes týden pak led využívají příměstské tábory nebo hokejové kempy. Byli jsme se podívat na jednom z nich ve Lhotě u Vsetína.
1: Tak jako samozřejmě je to super pocit, když jdeme jakože zvenku, kde je teplo, potom tady do zimy.
2: Je to boží, že se jako ochladíte, ale to je na chvilku, protože potom jak začnete trénovat, tak je vám zase horko.
3: Říkají před tréninkem hokejistky Inka a Tereza. Střídání tréninku venku a na ledě je ale podle trenéra dívčího kempu a trojnásobného mistra světa Petra Čajánka potřeba nepodcenit kvůli případnému nachlazení.
4: Ty přechody z toho chladného počasí ven, tak na to se snažíme být opatrní a snažíme se dodržovat pitné režimy, protože opravdu ty horka jsou velká.
5: Aktuální teplota teď tady na zimním stadionu je, co jsem se díval, 7,5 stupně. A na tribunách, což je vlastně výš, tak tam je kolem 12 stupňů.
3: Říká David Pechal, který se v rezortu stará o úpravu ledové plochy. V létě je podle něj na stadionu zhruba o 2 stupně teplej než v zimě a udržet kvalitu ledu i správnou teplotu vzduchu je proto náročnější. To potvrzuje i obchodní ředitel rezortu Michal Nedbálek.
6: Ty náklady jsou vyšší, protože my musíme vlastně vynaložit větší energii na to, aby jsme v těch letních měsících drželi pořád tu kvalitu ledu.
3: Na ten si jezdí zabruslit nejen lidé z blízkého okolí. Veřejné bruslení tady bývá zpravidla jednou za víkend. Ještě před 4 lety ale měli problém kapacitu ledu naplnit, protože lidé nebyli zvyklí v letních měsících lední brusle vytáhnout. To se teď ale postupně mění, říká Michal Nedbálek.
6: Ten trend je stoupající, jde vidět, že ta naplněnost je stejná jako v zimních měsících, což nás těší samozřejmě.
3: Přijít se ochladit nebo si zabruslit můžou lidé tento víkend také na zimní stadion na Lapači ve Vsetíně. Od příštího víkendu bude led pro veřejnost připravený také v Kroměříži. Ze Lhoty u Vsetína Michaela Kočendová. Radiožurnál.

0: Radiožurnál máme půl druhé. Vysíláme zprávy s Lukášem Pastejříkem.
1: Ministerstvo pro místní rozvoj musí zaplatit pokutu 87 tisíc korun. Rozhodl o tom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Rezort mezi lety 2022 a 2024 uzavíral smlouvy na pořádání akcí, aniž by vyhlásil zadávací řízení. Šlo o zhruba 20 smluv, kterými ministerstvo zajišťovalo konference, workshopy, jednání výboru nebo zasedání. Antimonopolní úřad konstatoval, že zakázky byly předvídatelné, protože se akce konaly pravidelně. Rozhodnutí je pravomocné. Meteorologové vyhlásili v Ústeckém kraji smogovou situaci. Naměřili tam vysoké koncentrace přízemního ozonu. Lidé by proto měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi a malé děti. Výstraha platí do odvolání. Zvukové nahrávky animované série Prasátko Pepa zneužili autoři vietnamského dětského seriálu Wolfů. Rozhodl o tom londýnský soud, podle kterého musí vietnamští autoři do příštího týdne stáhnout svá videa. Tvůrci série se hájí tím, že neoriginální audiostopu do videí bez jejich vědomí přidal externí dodavatel. V Hronově začíná už 96. ročník festivalu Ochotnického divadla Jiráskův Hronov. Kromě divadelních představení nabídne také speciální dny věnované tanci a lidovým tradicím. Dnes večer v Hronově symbolicky vstyčí festivalovou vlajku a rozsvítí lucernu přátelství. V 19 hodin pak začne představení Drahá Matilda v podání náchodské divadelní scény.
2: Sport.
1: 24 českých reprezentantů se představí na mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Paříži. V nominaci jsou i medailisté z předloňského kontinentálního šampionátu v Bělehradě, včetně Barbory Sémanové, která bude obhajovat triumf na 100 a 200 metrů volný způsob. Mistrovství Evropy v plavání začíná dnes, bazénové disciplíny jsou na programu do 10. srpna.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na dálnici D11 u sjezdu na Městec Králové a uzavírka u Olomouce. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy od sjezdu na Městec Králové popojíždí údržba. Dejte pozor v levém pruhu mezi kilometry 50 až 40. Teď na 48. kilometru. V Praze na městském okruhu je v noci úplná uzavírka. Požární zkoušky zavřely v obou směrech tunel Mrázovka. A ještě dnes do půlnoci bude neprůjezdná silnice 46 z Olomouce do Šternberku. Uzavírka kvůli opravám vozovky je u odbočky na Dolany. Objíždí se v obou směrech kolem hlavního tahu přes Bohuňovice, případně Dolany. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy, jinde jen výjimečně předají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 35 do 39 stupňů Celsia, na severovýchodě, na severu Čech kolem 34 a na horách kolem 29. Tolik zprávy. Pokračuje Noční radiožurnál a Adam Carda.
0: Páteční Noční radiožurnál posloucháte a i včera při vysokých teplotách padaly rekordy, naměřilo se dokonce i 40 stupňů Celsia. A jestli vás zajímá víc, třeba kde konkrétně rekordy padly, tak se podívejte na irozhlas.cz do rubriky Věda. A dál si teď pustíme Avicieho z písní Wake Me Up.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Co nás může naučit jeden strom Ginkgo? V kinech teď můžete vidět film Tichá přítelkyně, který funguje jako symfonie. Vypráví tři odlišné příběhy, odehrávající se v blízkosti jediného stromu. Za chvíli si o něm povíme víc.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Tři příběhy z různých dob, spojené jedním místem a jedním stromem. To je film Tichá přítelkyně, snímek maďarské režisérky Ildikó Enyedi, oceněný na festivalu v Benátkách. Odehrává se v Německu, vznikl v německo-maďarsko-francouzské koprodukci, ale kromě evropských herců se v něm objeví také Tony Leung, přední hongkongský herec.
1: What I want to test is not so complex. What if they observe us the same way we observe them?
0: Film Tichá přítelkyně promítají od včerejška i česká kina. Jaký je, tak o tom mluvil ve vysílání Radiožurnálu moderátor Jiří Chum s naším filmovým kritikem Pavlem Sladkým.
2: Předpremiéra Pavla Sladkého.
3: Recenze filmového kritika Radiožurnálu.
4: Tak z jakých těch příběhů je tedy Tichá přítelkyně složena?
5: Jsou to tři příběhy, z nich jeden se odehrává úplně na začátku 20. století, druhý někdy v 60. / 70. letech a další potom v současnosti, kdy právě ten zmíněný hongkongský herec Tony Leung představuje vědce, který přijíždí do Německa na akademickou stáž, ale plány mu výrazně naruší lockdown, takže se začne zaobírat trochu jinými věcmi, než které předpokládal. A všechny ty tři příběhy se týkají jednoho konkrétního místa v Německu, kde ve velké botanické zahradě roste strom Ginkgo biloba a kolem něj se ty příběhy točí a všechno se to propojuje kolem tématu porozumění lidí mezi sebou a porozumění lidí nejenom s dalšími živými bytostmi, jako jsou zvířata, ale taky jako jsou stromy a rostliny.
4: Ildikó Enyedi je režisérka v Česku známá asi spíš jen festivalovému publiku, tak můžeš jí trochu představit?
5: Ildikó Enyedi se proslavila a prosadila už snímkem Mé 20. století, který je z roku 1989 a od té doby se odvíjí její kariéra, která je plná poměrně svérázných filmů. Možná si posluchači a posluchačky vzpomenou na její nedávný film O těle a duši, který se taky týkal přírody do značné míry a lidí a vzájemné komunikace. Odehrával se do určité míry třeba na jatkách a na tyhle filmy teď Ildikó Enyedi navazuje svojí novinkou, kde právě třeba ta komunikace s přírodou hraje důležitou roli, ale navazuje i třeba na svůj předcházející film Miloval jsem svou ženu, kde hrála Léa Seydoux, francouzská hvězda, a ta má menší roli i teď v novém filmu.
4: Takže jak tedy Tichou přítelkyni hodnotíš?
5: Pro mě to byl jeden z nejkrásnějších filmů loňského roku, když jsem ho viděl na festivalu v Benátkách, kde jsem měl možnost toho vidět při světové premiéře a mám radost, že se tenhle film podívá do českých kin. Nepředpokládám, že to bude větší divácký hit, který by nějak ohrožoval Odysseu nebo něco podobného v návštěvnosti, ale je to film, který si klade skvělé otázky, který dokáže diváky, divačky překvapovat. Je to film, kde ta komunikace s přírodou nemá nějakou příliš ezoterickou, nedůvěryhodnou rovinu, ale zároveň se do ní ponořuje způsoby, které i pro mě byly nečekané a velmi milé. Považuji to za film, který má nádherné srdce.
4: Tichá přítelkyně jde do kin, na plátno tedy, a náš filmový kritik Radiožurnálu Pavel Sladký přidal hodnocení. Pavle, díky, nashledanou.
5: Díky, hezký den.
2: Předpremiéra Pavla Sladkého.
3: Recenze filmového kritika Radiožurnálu.